0: Z Prahy na exitu 10 Brandý s Nadlabem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Nákladní doprava je odkláněna na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo být ukončeno v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Spojené státy slaví 250 let nezávislosti ve stínu drsné protiimigrační politiky.
4: Alternativa pro Německo ve svém programu potírá tradici obnovitelných zdrojů ve východních spolkových zemích.
3: Venezuela se po zemětřesení potýká se špatným krizovým řízením.
4: Švédský ostrov Gotland se připravuje na případnou vojenskou ochranu Baltského moře.
3: Polsko spustilo projekt na zlepšení soužití lidí s medvědy.
4: Taková jsou téma následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Tereza Žižková
4: a Ladislav Dvořák.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Někdejší americký prezident John F. Kennedy definoval Spojené státy jako národ imigrantů. V knize, která byla pod tímto názvem vydaná posmrtně v roce 1964, Kennedy vyzdvihl historický a kulturní přínos imigrace jakožto hnací síly národa. Letos, kdy země slaví 250. výročí deklarace nezávislosti, je otázkou, jestli tento duch v USA stále přetrvává. Od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, republikánský prezident podepsal více než 180 exekutivních nařízení omezujících imigraci, píše španělský list El País.
4: Po celá desetiletí existovala oboustranná podpora reformy a modernizace našeho imigračního systému a zároveň uznávání přínosu přistěhovalců, vysvětluje Naureen Sheová, ředitelka pro politiku a vládní záležitosti Americké unie pro občanské svobody.
3: Pro Trumpa se však ukázalo jako politicky velmi užitečné využívat nenávist, postavit Američany proti jejich sousedům a proměnit je v jakousi děsivou hrozbu, i když ve skutečnosti jde o jednotlivce žádající o azyl, prchající, aby si zachránili život. Tato nenávist se nyní stala federální politikou a ničí životy tisíců lidí po celé zemi, říká Shejová.
4: S výjimkou původních obyvatel Ameriky může většina Američanů vysledovat svůj imigrační původ. V raných letech byly Spojené státy otevřené nejen pro vážené cizince, ale i pro utlačované a pronásledované ze všech národů a náboženství.
3: Více než dvě století poté Trumpova administrativa tento tmel národa zcela přetváří. Spojené státy opustilo v roce 2025 více migrantů, než kolik do nich vstoupilo. Stalo se tak poprvé za 50 let, kdy existují záznamy. Podle údajů prestižního amerického think tanku Brookings Institution poklesl počet příchozích do záporných čísel a očekává se, že v roce 2026 bude trend stejný.
4: Kromě masových deportací vláda uzavřela hranice, ukončila programy pro uprchlíky a azylové programy, zakázala vstup státním příslušníkům některých zemí a zpřísnila nebo pozastavila vízové programy, upozorňuje El País.
3: Přesto ve Spojených státech žije více imigrantů než kdekoliv jinde. Přistěhovalci tvoří 15% z více než 340 milionů obyvatel, ale po více než půl století rychlého růstu počet imigrantů v zemi nyní klesá.
4: Jedním z nejobávanějších článků v protiimigrační politice se pro přistěhovalce stal pobyt v detenčních centrech imigrační a celní správy. Zařízení se potýkají s obrovským nárůstem zadržených, kteří se mačkají v omezených prostorách a nemají přístup k lékům ani kvalitní potravě. Jen v první polovině roku zemřelo ve vazbě v těchto centrech 20 lidí, upozorňuje dále El País.
3: Vyhlídka na to, že se člověk ocitne v detenčním centru, je jednou z nátlakových metod, které vláda používá k dobrovolným odchodům. Právě ty se ministerstvo vnitřní bezpečnosti rozhodlo propagovat tváří v tvář obtížím s dosažením svého cíle deportovat milion nelegálních migrantů ročně. Nejprve lidem nabídlo $1,000 a později zvýšilo nabídku na $2,600.
4: Administrativa odhaduje, že zemi opustilo 1 milion 900 tisíc cizinců, ačkoliv tato čísla nelze nezávisle ověřit. Nelze ani potvrdit, zda ti, kteří odešli, skutečně obdrželi peníze, které jim byly slíbeny. V detenčních centrech se nyní nachází asi 63 tisíc osob.
3: Trump se navíc snaží transformovat imigrační soudy, které rozhodují o nařízení k deportacím. Odvolal soudce, kteří jsou považováni za nejvíce podporující imigranty.
4: Ty soudy nejsou nezávislé. Soudci vědí, že pokud rozhodnou ve prospěch přistěhovalce, mohou přijít o místo. Takto rozhodují soudy v diktaturách. Kritizuje situaci Eric Lee, právník zabývající se migrací.
3: Vláda postupně ruší humanitární programy, poskytované předchozími administrativami, aby rozšířila okruh lidí, kteří podléhají deportacím. Jedním z takových programů je dočasný chráněný status, který byl vytvořen s cílem poskytnout útočiště občanům zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodními katastrofami.
4: Základní problém imigrace do Spojených států, tedy nalezení legální cesty k trvalému pobytu a občanství, tak zůstává nevyřešen a zdůrazňuje neschopnost kongresu schválit komplexní imigrační reformu. Kritici tvrdí, že Amerika, kterou si Trump představuje, má prostor pouze pro jeden typ cizinců, a sice bílé a bohaté. Republikánská administrativa ukončila přijímání uprchlíků, přičemž udělila výjimku bílým Jihoafričanům. Zrušila pracovní a studentská víza a prosadila nový vízový program. Ten nabízí cestu k trvalému pobytu těm, kteří jsou ochotni zaplatit $1,000,000, uzavírá španělský deník El País.
3: Návrat k uhlí a atomové energii, zákaz větrných elektráren nebo stopka přijímání cizinců zpoza hranic Evropské unie. To je výčet několika programových bodů německé strany Alternativa pro Německo a také důvod hospodářských obav ve východních spolkových zemích v případě, že by tam populistická partaj převzala vládu, píše německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
4: Jezdí elektromobilem a ve své obci chce postavit větrné turbíny. Hannes Loth, první starosta z části pravicově extremistické strany AfD, podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, přestože to odporuje programu jeho strany. Tento zemědělec sedí od roku 2023 na radnici města Ragun ze Snic a má velké plány. V sídle s přibližně 8600 obyvateli v Sasku-Anhaltsku chce nechat postavit bateriové úložiště s rozvodnou stanicí a 6 nových větrných elektráren.
3: Dil Hirsch, který je za konzervativní křesťansko-demokratickou unii členem v obecním zastupitelstvu, plány potvrzuje. Říká, že Loth není někdo, kdo by vnucoval svou ideologii. S ohledem na rostoucí volební preference AfD před zářijovými zemskými volbami se však obává politického obratu. Vidím nebezpečí, že uděláme opět krok zpět, doplňuje Hirsch.
4: Obavy přitom nejsou neopodstatněné. Ve svém volebním programu pro Sasko-Anhaltsko se partaj silně staví za fosilní energie a podle nejnovějších volebních průzkumů má strana se svým hlavním kandidátem Ulrichem Siegmundem této spolkové zemi zhruba 1,4% podporu. Současný křesťansko-demokratický kandidát a úřadující zemský premiér Sven Schulze pak podle sondáží dosahuje jen asi 26%.
3: Sasko-Anhaltsko patří mezi průkopníky energetické transformace v Německu. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí se tam měl díky kapacitám větrné a solární energie podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2025 vyšplhat na 57%. Pro srovnání v celém Německu tento podíl činil o 2% méně.
4: Přitom je to paradoxní, protože AfD získala politickou podporu právě ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Braniborsko a Mecklenbursko-Přední Pomořansko, které patří k průkopníkům v rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, upozorňuje Deutsche Welle.
3: Podle Rolanda Abolda, výkonného ředitele agentury Infratest Dimap, hrají ekonomické otázky, jako je energetický mix v Sasku-Anhaltsku, méně významnou roli v rozhodování příznivců AFD.
4: Podle našeho posledního průzkumu z května 2026 jsou nejdůležitějšími politickými problémy v této spolkové zemi otázky uprchlické a azylové politiky, vzdělávání a ekonomika, popisuje Abolt. Jiné vysvětlení nabízí výzkumník pravicového extremismu Johannes Kies z Univerzity v Lipsku.
3: Pokud jde o energetickou politiku, je zřejmé, že AFD není volena kvůli konstruktivním a inovativním politickým návrhům. Vysvětluje Kies a dodává, že úspěch strany se spíše zakládá na emocích, které jsou mobilizovány ve formě zášti vůči politikům u moci a těm ostatním.
4: Jiná situace je u zástupců podnikatelské sféry. Pro ně jsou nejpalčivějšími problémy nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vysoké ceny energií. Zatímco se zemská vláda, kterou tvoří koalice křesťanských a sociálních demokratů, zaměřuje na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, aby se snížila závislost na fosilních palivech a cenových výkyvech, AFD se věnuje fosilním palivům.
3: Ve svém vládním programu partaj mimo jiné slibuje zastavení postupného odklonu od uhlí, návrat k jaderné energii a ukončení sankcí proti Rusku v oblasti energetiky. Dále chce zavést moratorium na větrné turbíny a vyzývá k zákazu vstupu občanů mimo unijních zemí.
4: Šéfové místních firem a ekonomové proto varují před účastí této strany ve vládě. Daniel Hahnemann, generální ředitel wittenberského výrobce bateriových úložišť Tesvolt, považuje migrační politiku strany za ekonomicky škodlivou. Nedávno deníku Volksstimme řekl, že izolace komplikuje nábor pracovníků a udržování mezinárodních obchodních vztahů. Podle Hahnemanna jsou plány strany v oblasti energetické politiky ještě problematičtější.
3: Každý, kdo zpomaluje rozvoj větrné energie, zpochybňuje zákonné dotace na obnovitelné zdroje nebo chce rušit závazky v oblasti klimatické politiky, přímo poškozuje firmy, jako je Tesvolt, tvrdí Hahnemann. Podle výzkumníka Kiese je program AFD nejen nerealistický, ale měl by také masivní důsledky pro hospodářství a energetickou bezpečnost Saska-Anhaltska.
4: Zemský premiér Schulz se na červnovém zasedání zemského sněmu upozornil kandidáta AFD, Zigmunda, že volební program strany obsahuje mnoho bodů, které nemůže rozhodnout zemský parlament. Jako příklady Schulze uvedl zrušení emisních povolenek, dotací na elektromobily nebo odstoupení od pařížské klimatické dohody.
3: Starosta za AFD Lot se mezitím snaží získat zemské povolení ke stavbě větrných turbín ve své obci. V Sasku-Anhaltsku dostávají obce 0,3 centu za kilowatthodinu k financování schválených elektrárenských provozů. Lotův návrh skončil na stole premiéra Schulzeho.
4: Nejdřív jsem si myslel, že je to vtip, řekl Schulze na zasedání zemského sněmu. Ale dopis, ve kterém mě pan Lot žádá, abych mu pomohl postavit 6 nových větrných turbín v jeho lese, skutečně existuje. Mám ho tady před sebou. Cituje Svena Schulze německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Po silném zemětřesení ve Venezuele roste kritika neefektivního krizového vedení vlády. Katastrofa navíc ukazuje, jak je země vzdálená od hospodářského oživení a nového politického začátku, všímá si německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
4: Ničivé zemětřesení Venezuelu tvrdě zasáhlo v už tak obtížné transformační fázi. Tamní ekonomika je v úpadku a politická budoucnost je nejistá. V lednu Spojené státy během vojenské operace zajali autoritářského vůdce Nicolase Madura. Od té doby stojí v čele Venezuely viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
3: Mnoho Venezuelanů doufá v nový ekonomický začátek a svobodné volby, přičemž živelní pohroma jejich naděje zhatila. Katastrofa je pro novou vládu zátěžovou zkouškou. Na mnoha místech se nedostává dostatečné podpory ze strany úřadů, které brání dobrovolníkům a civilním organizacím pomáhat.
4: 24. června zasáhla dvě silná zemětřesení oblast severní Venezuely. Podle tamní vlády počet obětí překročil 3,5 tisíce osob. OSN odhaduje, že pohřešovaných jsou desítky tisíc. Podle NASA je poškozených nebo zničených téměř 60 tisíc budov. V důsledku toho je mnoho lidí bez střechy nad hlavou a žije v otřesných hygienických podmínkách.
3: U části obyvatelstva tak roste hněv. Zemětřesení odhalila nedostatky státu, říká Phil Gunson z krizové skupiny Venezuela. Uvádí, že vládě chybí vedení a koordinace. Krizové řízení vlády popisuje jako katastrofální také humanitární organizace Caritas International, podle níž jsou úřady přehlcené a zpomalují poskytování pomoci.
4: Po zemětřesení armáda částečně uzavřela nejhůře zasažený region La Guaira, údajně kvůli ochraně sanitek a z bezpečnostních důvodů. Mnoho dobrovolníků se od té doby musí registrovat, aby mohli nabízet dary, jídlo a pracovní sílu. Registrační centra jsou však většinou uzavřena. Podle humanitárních organizací je problémem také nedostatek těžké techniky pro odklízení sutin na místě.
3: Zemětřesení zasáhlo zemi v době už tak složité ekonomické situace. Zatímco prozatímní prezidentka Rodríguezová otevřela ropný sektor mezinárodním společnostem, výrobní zařízení země chátrají. Podle venezuelského ekonoma Osvalda Fecola se do hospodářství neinvestovalo téměř 20 let.
4: Podle amerických analytiků by na opravy bylo potřeba zhruba 100 miliard dolarů. Bílý dům zřídil fond a spravuje peníze generované venezuelským ropným sektorem. Tyto peníze směřují do obnovy venezuelského ropného průmyslu. Fecola však varuje, že trh s ropou se v budoucnosti zmenší. Venezuela by proto měla vytvořit nová ekonomická odvětví, například investicemi do obnovitelných zdrojů energie.
3: Cesta k oživení a růstu bude ale dlouhá. Podle katolické humanitární organizace Misereor žije v současné době pod hranicí chudoby přibližně 8 milionů z 28 milionů obyvatel Venezuely. Minimální mzda je přibližně 240 amerických dolarů měsíčně. Mnoho Venezuelanů je zklamaných, že se v zemi tak málo mění. Chtějí vládu změny, svobodné volby a lepší mzdy a důchody.
4: Po svržení Madura se ve Venezuele zpočátku projevovala otevřenost. Rodríguezová v únoru oznámila amnestii pro politické vězně. Podle venezuelské organizace pro lidská práva Foro Penal bylo na začátku roku propuštěno asi 860 lidí. Vláda však koncem dubna amnestii pozastavila s odůvodněním, že svůj účel už splnila. Ve vězeních ale stále zůstává téměř 400 politických vězňů.
3: Nejisté je také to, kdy se budou konat volby. Rodríguezová odvolala ministry loajální Madurovi a dosadila na jejich místa své vlastní důvěrníky. Úřad prezidentky zastává od ledna. Venezuelská ústava ale stanoví, že nové volby musí být vypsány do 180 dnů od nepřítomnosti hlavy státu, připomíná německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
4: Přestože akutní nebezpečí nehrozí, připravuje se švédský ostrov Gotland na případnou ruskou invazi pro případ, že by Moskva chtěla otestovat odhodlanost NATO. Do příprav se zapojily různé civilní iniciativy i mladí branci, píše britský deník Guardian.
3: Ella Admanová teprve před 4 měsíci ukončila školu a v ruce nikdy nedržela zbraň. Nyní 19-letá odvedenka odpočívá ve stínu mezi cvičeními na vojenské základně na Gotlandu, strategicky důležitém švédském ostrově v Baltském moři, a nese silnou útočnou pušku. Za pár dní má ve Stockholmu vykonat svou první oficiální misi, a sice střežit královskou rodinu.
4: Armanovou zpočátku zaskočila délka její 15-měsíční povinné vojenské služby a vyčerpávající 16-hodinové služby, během kterých trénuje a žije po boku svých mužských vrstevníků. Teď si na to zvyká. Zjistíte, čeho jste schopni a jak silní jste jako skupina, říká dívka.
3: Admanová patří mezi stovky branců, kteří byli posláni na základnu poblíž středověkého města Visby v rámci procesu remilitarizace, který probíhá v celém Švédsku. Na vrcholu studené války měl Gotland 4 pluky a při plné mobilizaci čítal 25 tisíc vojáků. V roce 2005 byl však poslední z jeho pluků, označený jako P-18, zrušen a zbyl tak pouze redukovaný prapor domobrany.
4: Díky vzdálenosti 275 kilometrů od Kaliningradu a 87 kilometrů od švédské pevniny je ostrov považovaný za ideální cíl pro ruského prezidenta Vladimíra Putina. Po dobytí Gotlandu by totiž získal oporu v Baltském moři, někdy označovaném jako moře NATO. odkud by mohl útočit na Alianci.
3: Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je útok na Gotland označený jako jedna ze 7 potenciálních hrozeb. Podle švédských obranných velitelů je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v oblasti Baltského moře a kontrolovat vstup posil do pobaltských států, píše Guardian.
4: Od svého obnovení v roce 2018 kvůli rostoucím obavám z útoku Ruska se pluk P-18 zvětšuje nebývalou rychlostí. Proces urychlila i ruská invaze na Ukrajinu. Od vstupu Švédska do Aliance se ostrov navíc stal pravidelným místem pro cvičení NATO. Švédsko v posledních letech ochotně plní svůj závazek a zvýšilo obranné příspěvky na 2,8% HDP pro rok 2026 a na 3,1% od roku 2028. Soustředí se také na zavedení branné povinnosti.
3: I přesto, že velká část Evropy výdaje na obranu zvyšuje, se ukazuje, že přezbrojení je obtížné, podotýká vrchní vojenský důstojník na Gotlandu Andreas Gustafsson. NATO v současné době výrazně roste, což znamená, že všichni schání vojenské prostředky. Získání vojenského vybavení, zejména dělostřeleckých systémů, proto trvá a omezuje to rozšiřování našich schopností, vysvětluje Gustafsson.
4: Prozatím nečelíme bezprostřední hrozbě konvenčního útoku na Gotland, pokračuje Gustafsson. Pravděpodobnější jsou podle něj špionáže a sabotáže, ale ani útok vyloučit nelze. Ostrov by mohl být obzvláště zranitelný v případě příměří nebo mírové dohody s Ukrajinou. V takovém případě by ruské síly mohly být rychle přesunuty směrem k Finsku a pobaltským státům. Riziko, že se Rusko stane zoufalým, je tady vždycky. Čím větší je tlak na Moskvu, tím zoufalejší se mohou stát. Cituje vrchního vojenského důstojníka na Gotlandu Andrease Gustafsona britský list Guardian.
3: Regionální ředitelství ochrany životního prostředí v polském Řešově zahájilo program na ochranu a monitorování medvědů žijících v bukovských vrších, v Polsku známých pod názvem Běščady, informuje polský list Řeč pospolita.
4: Čtyřletý projekt s názvem Ochrana medvěda hnědého a minimalizace konfliktních situací s ním spojených na území podkarpatského a malopolského vojvodství vyjde na zhruba 19 milionů zlotých, přepočtu asi na 108 milionů korun.
3: Náměstek ministra životního prostředí Mikolaj Dorožala uvedl, že klíčovým prvkem projektu je zřízení speciálního zásahového týmu. Bude to skupina složená jak z lidí znajících místní poměry, tak vědců a odborníků, kteří znají chování medvědů a mohou se k ním přiblížit.
4: V rámci programu budou vyčleněny asi 4 miliony zlotých na vybudování infrastruktury a vzdělávací aktivity. V obcích zahrnutých do projektu se postaví speciální zabezpečené kontejnery na odpad, které medvědům zabrání ve snadném přístupu k potravě.
3: Dorožala se také vyjádřil k novým nařízením podepsaným prezidentem Karolem Navrockým, která umožňují účinnější odstrašování zvířat mimo národní parky. Dříve měly tyto pravomoci primárně policie, pohraniční stráž a armáda. Náměstek ministra uvedl jako příklad pondělní zásah, kdy byly k odstrašení predátora použity 4 gumové projektily.
4: Novela zákona o ochraně přírody, která vstoupila v platnost 23. června, umožňuje oprávněným službám a lovcům legálně plašit medvědy, vlky a bizony pomocí lehkých střelných zbraní. Podle prohlášení Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí vyžadují takové akce předchozí povolení. Tato nařízení byla vypracována v reakci na žádosti obyvatel podkarpatského vojvodství, které se objevily po incidentech s predátory.
3: Odborníci poukazují na to, že nesprávná likvidace odpadů a blízkost lidských sídel způsobují nejvíce případů střetu člověka s medvědy. Vojtěch Šmetana z Nadace pro přírodu a vědu uvedl, že skutečná populace medvědů v bukovských vrších se pohybuje od 80 do zhruba 100 jedinců. Podle vědce jsou důvody stále častějších konfliktů v bukovských vrších rozvoj cestovního ruchu a nárůst počtu stravovacích zařízení, zejména po pandemii.
4: Šmetana podpořil zavádění mechanických bariér a plašení predátorů v situacích, kdy ztratí svůj přirozený strach a objeví se v blízkosti budov během dne. Místní samospráva hodnotí myšlenky projektu pozitivně, nicméně poukazuje na potřebu dalších, rozhodnějších kroků. Darius Vedhač, starosta obce Cisna, říká, že incidenty s medvědy se zintenzivňují zejména na začátku jara, kdy se zvířata probouzejí ze zimního spánku a hledají potravu na soukromých pozemcích a také na veřejných prostranstvích, uzavírá polský les Řeč pospolita.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Dnešní vydání pořadu připravili Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
4: Ladislav Dvořák

0: strojovny. Íránská média informují o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 tisíc hektarů půdy. Řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Je to víc než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M. Letoun může převážet až 20 tun vody. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hračanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy nádrže osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Veřejnost se na novou expozici bude moct přijít podívat zřejmě už během srpna. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový grandslamový titul v kariéře. Angličtí fotbalisté porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají proti Argentině nebo Švýcarsku. Jejich duel začne ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Nehoda na D10 u Tuřic a v Uničově. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice hlásíte nehodu. Na 22. kilometru se střetlo auto se zvěří, projíždí se jedním pruhem bez držení. V okrese Olomouc v obci Uničov za kruhovou křižovatkou u Teska ve směru do Štermerku čekejte kolizi. Auto tam narazilo do plotu, na místě zasahují hasiči. A připomínáme uzavřenou D10 u Staré Boleslavy. Neprůjezdná je obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem z důvodu bourání pěší lávky na 13. a 5. kilometru. Obousměrná objízdná trasa přes Starou Boleslav je pro osobní vozidla vedena ve směru z Prahy z exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Snaha zrušit zákon proti politickým trafikám, těžká situace Venezuely po katastrofálním zemětřesení či české vysoké školy v porovnání se světem. Nejenom tato témata rozebrou následující půl hodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: Poslanci vládní koalice navrhují zrušit nominační zákon, který má za cíl transparentní výběr lidí do řídících pozic státem vlastněných firem. Slovo má publicista Jiří Leština.
4: Po zevrubné novelizaci služebního zákona, jenž má usnadnit Babišovu kabinetu ovládnutí státní správy, chystá hnutí ANO se svými spoluvládci další mocenskou invazi. Tentokrát do státních podniků. Na řadě je schválení dalšího návrhu koaličních poslanců, kterým se má okamžitě a bez náhrady zrušit nominační zákon, nazývaný též zákonem proti politickým trafikám. V důsledku likvidace této normy ze dne na den zanikne povinnost ministerstev provádět otevřená výběrová řízení na pozice v řídících orgánech státních podniků a v jejich dozorčích radách. Přestane existovat vládní výbor pro personální nominace, jenž hodnotí vítěz.

0: konkurzu a vydává doporučující nebo odmítavé stanovisko ministerstvům, která pak musí zveřejňovat, jestli bude kandidát jmenován či nikoliv. Je zcela evidentní, že po zrušení této právní úpravy se zcela mimo veřejnou kontrolu ocitne jmenování lidí do vedení společností s majetkovou účastí státu, jejichž celkový obrat přesahuje 440 milionů korun. Prakticky se vrátíme do éry neprůhledného rozdávání politických trafik. Vláda bude mít umetenou cestu k přidělování lukrativních křesel nikoli na základě odborné erudice, ale podle politické loajality, sponzorské štědrosti či příbuzenské krve uchazečů, což ostatně v nemalé míře praktikuje už nyní. Situace je o to paradoxnější, že Babišův kabinet se chystá zrušit zákon, jehož přijetí v roce 2019 prosadili politici ANO. Sám Andrej Babiš tehdy římal v parlamentu. Chceme jasná a transparentní pravidla. Nominace do dozorčích rad a představenstev státních firem už nemohou být předmětem žádného politického handlu nebo odměnou pro zasloužilé politiky. Nakonec tehdy po dosažení kompromisů byl zákon přijat velkou sněmovní většinou hlasy ANO, Pirátů, KDU ČSL, TOP 09, STAN, ČSSD a SPD, což nám může sloužit k úžaslému přemítání, kde jsme byli tenkrát a v jakém politickém marazmu se brodíme dnes. Nyní se dozvídáme od jedné z předkladatelek návrhu na zrušení nominačního zákona, poslankyně za ANO Zuzany Ožanové, že jde o zbytečnou systémově vadnou normu, která neplní deklarovaný účel. Spoluautorka návrhu Renata Vesecká z Motoristů ji rovnou nazvala Potěmkinovou vesnicí, která neřeší vůbec nic. Tahle zdrcující kritika ale naráží na výmluvnou statistiku z analýzy neziskové organizace Lobio. Podle ní výbor pro personální nominace za posledních 6 let hodnotil 414 kandidátů, přičemž v 25 případech dospěl k zamítavému stanovisku, které ve 20 případech ministři respektovali a raději vybrali vhodnějšího uchazeče. Zkušenosti s fungováním nominačního zákona jistě odhalily leckteré mezery této právní úpravy. Kvůli politickým kompromisům z něj například vypadla řada důležitých státních institucí, jako jsou například fakultní nemocnice, zdravotní pojišťovny nebo kulturní organizace. Což ale spíš vytváří prostor pro posílení a další rozšíření působnosti normy. Pokud se ale stávající vládní garnitura rozhodla zákon proti politickým trafikám zprovodit ze světa, pak je to jen další ukázkou její posedlosti vysáváním a únosem státu.
1: Snahu zrušit zákon proti politickým trafikám komentoval Jiří Leština. Po rekordně silném zemětřesení druhé polovině června prožívá Venezuela těžké časy. K zemi šly stovky budov, včetně 20 až 30 patrových domů. Více publicista a odborník na Latinskou Ameriku Eduard Freisler.
2: Počet obětí se odhaduje na desítky tisíc, byť socialistická vláda Delcy Rodriguezové stále počet mrtvých udává kolem 4 000. Z pohledu na zkázu, zvlášť v přímořském státě La Guaira, je ale zjevné, že tato statistika neodpovídá realitě. Je přitom možné, že Rodriguezová tyto počty záměrně zkresluje, aby na ní neulpěla vina za neschopnost rychle a efektivně spustit záchranné práce. Vláda naprosto ve své roli selhala. Navíc se objevily případy, kdy gardisti, policisti a vojáci rabovali v rozbitých opuštěných domech nebo si od obyčejných lidí, kteří do La Guaira přijeli s lopatami, aby své krajany pomáhali vyprostit, brali úplatky za přístup k troskám. Ale co se taky dá čekat od režimu, který v Venezuele už přes čtvrt století vládne železnou pěstí, aby v mezidobí mezi policejními zátahy, bitím a mučením projevoval vůči lidem lhostejnost? Navíc korupcí rozkradená země nebyla na tragédii tak strašných rozměrů vůbec připravena. Samotnou kapitolou tu je potom Donald Trump. Ten světu opět ukázal, že mu chybí jakýkoliv soucit s bolestí a utrpením jiných. Zde jeden z jeho bezostyšných výroků, cituji. Mimo zemětřesení jsou lidé šťastní, tančí v ulicích. Jistě, Trump narážel na podle něj radikálně se zlepšující ekonomickou situaci po dopadení diktátora Nikoláse Madura. Podle amerického prezidenta hlavně díky tomu, že Venezuela opět produkuje a prodává ropu a všichni, rozumně hlavně Spojené státy, na tom vydělávají. Jenže tento výrok padl pouhý den po zemětřesení. Proč se do Trumpa ale této souvislosti navážet? Z jednoduchého důvodu. Po začení Madura totiž prohlásil, že Venezuelu teď spravuje on a nikdo jiný. Prohlášení, které sebou mimo jiné tedy přinášelo zodpovědnost za úděl země, včetně okamžité robustní pomoci v případě přírodní katastrofy. Jistě, americké záchranné týmy do země, stejně jako další mezinárodní expedice, včetně Čechů, dorazily. Že by se ale ze strany USA dalo mluvit o nějaké mamutí humanitární pomoci, o tom nemůže být ani řeč. Trump navíc přihlíží tomu, jak je jeho slovy úžasná politička Delcy Rodriguezová nekompetentní a toleruje případy rabování, úplatkářství a zastrašování. Trump by měl Rodriguezovou a celou její mocenskou kliku jednoduše odvolat, když se kasá, že Venezuelu řídí. Americký prezident to ale s největší pravděpodobností neudělá. Jak opakovaně ukazuje, jde mu především o kšeft a o vytváření iluzí. Venezuelané dnes opravdu radostí netancují. Mnozí z nich se naopak stále snaží holýma rukama vyhrabat své blízké z trosek domů. Jiní už jen doufají, že je alespoň v sutinách najdou a budou je moci důstojně pohřbít.
1: Situaci ve Venezuele přiblížil Eduard Freisler. V posledních týdnech a měsících přibývá zpráv o tom, jak mnohé podnikatelské skupiny, které se financovaly prostřednictvím vcelku agresivních dluhopisových emisí, mají problémy se splácením svých závazků. Děje se něco, co muselo přijít a co bude řadu lidí bolet, varuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Na úvod je třeba si říct, že dluhopis je normální finanční nástroj. V posledním zhruba roce v Česku hodně získal na popularitě i mezi největšími finančními skupinami, jako jsou KKCG, CSG nebo Emma Capital. Ti všichni a mnozí další průmysloví kapitáni si došli k českým domácnostem pro půjčky na úrovni desítek miliard korun. Jenže dávno před nimi objevili kouzlo bondů i mnohem menší hráči a někteří z nich teď opětovně poškozují renomé tohoto jinak standardního investičního instrumentu. A na dluhopisy se opět připíná nálepka z prostého slova. RSBC, Solek, Premiot, YD Capital, H2 Group, Edo, Alimar Food, Preston, Getberg. To je jen krátký a neúplný výčet společností, které ještě nedávno kapitál formou dluhopisů nabírali a které se dostaly do více či méně závažných problémů. Příběh za každou z nich je jiný a určitě se nedá říct, že by šlo automaticky o podvody. O povaze toho, kdo trable způsobil a jak moc šlo v některých případech o schémata za hranicí trestního práva, budou muset rozhodnout soudy. Ledacos nicméně naznačí už třeba kroky insolvenčních správců. Debaty se pak často stáčí k tomu, jak neopatrně někteří lidé investují a že chybují, když své úspory vloží do projektů, které už na první, maximálně druhý pohled vykazují známky, eufemisticky řečeno, extrémního ekonomického optimismu. Nezřídka se ale zapomíná na roli těch, kdo jsou strůjci těchto investic a kdo je k o něm babičkám a dědečkům přinesou, tedy na roli finančních poradců. Právě zprostředkovatelské sítě, kterých jsou v Česku desítky a působí v nich přes 30 000 lidí, jsou pomyslnou mašinou, která dokáže na trhu prodat v podstatě cokoliv. Insidři vám řeknou, že to bývá jen otázka správné motivace, rozuměj výše odměny za prodané investice. Odměna může mít klidně podobu desetiny upsané částky. Jinými slovy, když si někdo koupí dluhopisy za 100 000 korun poradce, který mu je donesl, za to dostane 10 000 korun provizi od emitenta. Sektor finančních zprostředkovatelů dlouhodobě trápí nevalná pověst. Imič světáckých mladíků v lakýrkách a s luxusním autem před domem, kteří až teatrálně prodávají produkty, které by si sami nejspíš nekoupili, může působit jako křečovitá zkratka. Bohužel to pořád je v mnoha kancelářích a v mnoha rodinných situacích smutná realita.
1: Slyšeli jste komentář Luboše Kreče. Jak si vede české vysoké školství v porovnání se světem? O tom uvažuje při pohledu na nový žebříček vysokých škol Michal Úl, ředitel České národní agentury pro mezinárodní vzdělávání Dům zahraniční spolupráce.
4: Vyšel nový žebříček QS, jeden z nejsledovanějších světových žebříčků vysokých škol. Podobné žebříčky každý rok znovu otevírají debatu o kvalitě českého vysokého školství. Často přitom zaznívá, že je ostudou, že nemáme žádnou školu v první stovce. Tuto tezi považuji za zavádějící. Málo kdo si totiž uvědomuje, že top 1000 je klub zhruba 5% nejlepších univerzit světa. To je samo o sobě velmi prestižní společnost. V 5% nejlepších univerzit světa se letos umístily Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita, VUT, ČVUT, ČZU, Mendelova univerzita a VŠHT. To je poměrně pestrá skupina škol, která ukazuje, že české vysoké školství si vede dobře a nestojí na jedné jediné instituci. Často se jako vzor uvádějí Spojené státy a Ivy League. Jenže koncentrace peněz do několika elitních škol ještě neznamená kvalitu celého systému. Pro zemi je důležitější, kolik studentů má přístup ke kvalitnímu vzdělání, ne kolik škol má v první stovce. Z pohledu populačního ročníku a kvality vysokého školství je zveřejněný žebříček velmi dobrá zpráva. Mediánový student v Česku totiž studuje na jedné z nejlepších univerzit světa. Tedy pomyslný student uprostřed systému, typický český vysokoškolák, nejen úzká elita. A právě to je pro hospodářství i společnost zásadní. Z celkového počtu zhruba 330 tisíc studentů v Česku, jich totiž 168 tisíc studuje na školách, které jsou umístěné v top 1000. Mediánový student ve Spojených státech takové štěstí rozhodně nemá. V této optice Česko poráží Spojené státy i většinu států na světě. Obraz českého vysokého školství je tedy lepší, než jak se někdy zjednodušeně říká. Nechci tím tvrdit, že realita je skvělá a že české vysoké školy nečelí žádným problémům. Proto vítám debatu o novém vysokoškolském zákoně. Stávající pravidla už neodpovídají tomu, jak se evropské vysoké školství proměnilo. Palčivými problémy Česka zůstávají nízké rozpočty a nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Česko dává z veřejných zdrojů přibližně 4,4 tisíce eur na studenta ročně, zatímco v západní Evropě jsou částky zpravidla více než dvojnásobné. V kohortě 25 až 34 let má u nás vysokoškolské vzdělání 33,5%. Hůře jsou na tom ze zemí OECD v EU už jen Italové a Maďaři. Rekordmanem OECD je Jižní Korea se 70%. Máme tedy co zlepšovat. I když jsem začal pochvalou, že si jako systém v mezinárodním srovnání nestojíme špatně, neměli bychom zapomínat ani na kritický pohled na samotné žebříčky. Je v tom zvláštní paradox. Všichni vědí, že jsou nepřesné a zjednodušující, ale zároveň se podle nich všichni do určité míry řídí. Jádrem kritiky je, že žebříčky neměří jen kvalitu vzdělání a výzkumu, ale do značné míry také reputaci. U řady mimoevropských škol jsou navíc investice do marketingu a aktivit spojených s umístěním v žebříčcích velmi masivní. Každoroční vyplňování tabulek a rozesílání e-mailů s prosbou, aby jiné školy v reputačních dotaznících zmínily právě jejich instituci, pak připomíná spíše souboj popularity než měření skutečné kvality. Sporná je i samotná metodologie. Často vychází z neevropského chápání vysokého školství, kde univerzity fungují více v tržní logice. Páteř kontinentálních evropských univerzit ale leží ve veřejném sektoru. Evropské univerzity se neřídí primárně logikou trhu a zisku, nýbrž logikou kvalitní veřejné služby. Pokud přesto přijmeme, že žebříčky mají alespoň nějakou vypovídající hodnotu, i letošní ročník ukázal, že české vysoké školství si v mezinárodním srovnání stojí velmi dobře. Když přihlédnu ke všem okolnostem, nebál bych se Česko označit za vítěze v kategorii poměr cena-výkon.
1: Uzavřel Michal Úl, ředitel Domu zahraniční spolupráce.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Konkrétně budou dva. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflace a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už 2. až 3. čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
1: Hovořila analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. A ještě připomeneme jeden komentář. O světě plném filmových hvězd hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
7: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn. ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok, člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40% a celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Tak to také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnohasetmiliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přes věc budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
1: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. V Karlových Varech skončil filmový festival. Tenistka Linda Nosková vyhrála na Wimbledonu první kariérní grandslamový titul a počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cejnková.
10: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
9: Francie si připomíná 120 let od uznání neviny Alfreda Dreyfuse, francouzského židovského důstojníka, křivě obviněného a odsouzeného z vlastizrady. Prezident Emmanuel Macron minulý rok vyhlásil 12. červenec národním dnem jeho památky. Ten má připomenout potřebu společně se postavit proti antisemitismu, rasismu a všem formám nenávisti. Slavnostní ceremoniál se odehraje na místě, kde byl Dreyfus v roce 1906 definitivně rehabilitován. Více než stovka studentů ze 30 zemí světa se učí češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Začala tradiční letní škola slovanských studií. Ze kterých států do města zamířili, říká ředitelka akce Pavla Poláchová.
11: Ze Spojených států, z Mexika, z Austrálie, ze Singapuru a máme zastoupenou celou Evropu. Nejvíce zájemců o češtinu, to jsou vlastně studenti bohemistiky, ale také přijedou třeba například seniori, kteří se chtějí naučit nový jazyk anebo bydlí někde v pohraničí a chtějí se dorozumívat s Čechy.
9: Na 60. Karlovarském festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Jak řekl Radiožurnálu umělecký ředitel festivalu Karel Och, divákům se líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži.
12: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Čikačeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů váděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
9: Film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. Snímek Čikačeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou uvidí diváci v kinech od 20. srpna. 21-letá tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála turnaj ve dvouhře na Grand Slamu Wimbledon. Historicky prvním ryze českém finále Nosková porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Muchová prohrála druhé singlové Grand Slamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA, ale Muchová nevzdává.
13: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až jsem, to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
9: Fotbalisté Argentiny rozehráli čtvrtfinále mistrovství světa proti Švýcarsku. Vítěz tohoto duelu nastoupí proti Anglii, která porazila po prodloužení Norsko 2-1. Víc řekne Jan Suchan.
14: Ve čtvrté minutě zatím bezbrankové skóre, tedy 0-0. Opatrná hra v úvodu od obou týmů. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
15: Nehoda na D10 u Tuřic a omezení na D1 u Velké Bíteše. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice hlásíte nehodu. Na 22. kilometru střed auta se zvěří, projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Bytýšku čekejte omezení. Na 162. kilometru pracují silničáři, projíždí se jedním pruhem sníženou rychlostí a bez zdržení. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13,5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit v neděli v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm a přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
16: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s advokátem Ivanem Pavlovem, který byl nucen opustit Rusko a dnes žije v Praze. Nahlédneme do osudu učitelky angličtiny Drenky Ogrizovič-Jelčič, která před 33 lety uprchla z obléhaného Sarajeva. A na závěr si popovídáme s hercem Stavrosem Pozidisem, který má řecké kořeny. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
8: Mezi námi.
16: Ivan Pavlov se v Rusku jako advokát věnoval obhajobě lidí obviněných z velezrady a dalších trestných činů s politickým pozadím. Ruský režim už došel tak daleko, že stíhání jsou dokonce i advokáti nepohodlných lidí. Běžné jsou řízení o odebrání advokátní licence, ale dokonce i trestní stíhání advokátů. To potkalo i Ivana Pavlova, který byl z tohoto důvodu nucen opustit Rusko. Dnes žije v Praze, kde se setkal s naším redaktorem Liborem Kukalem.
17: Trestní stíhání, která můžeme nazvat politickými procesy, se v Rusku rozjela ve velkém rozsahu. O objektivitě a nepředpojatosti soudců nemůže být ani řeč. Za svou práci jsou pronásledováni už i sami advokáti. Je ještě možné obviněné vůbec účinně hájit? Má advokát nějakou šanci zvrátit průběh procesu ve prospěch obviněného? Na to se ptáme ruského advokáta Ivana Pavlova.
18: Je to dobrý vopros, protože...
19: To je dobrá otázka, protože když se mluví o tom, že v Rusku právo nefunguje, logicky se objevuje otázka, k čemu jsou v takové situaci dobří advokáti. Pracuji jako advokát v Rusku dlouho, od poloviny 90. let. Během 30 let své praxe jsem zažil různé časy. Pořád si myslím, že advokáti i teď dělají mimořádně důležitou práci. Ano, zákony nefungují, ale oni nefungovaly i předtím. Podíl zprošťujících rozsudků byl v Rusku dlouhodobě minimální. 0,17% osvobozujících rozsudků v trestních věcech. Když vezmeme jenom procesy s politickým pozadím, tak jsme na nule zproštění. Totální nula. V politických procesech nikdy nikoho neosvobodí.
18: Po politickým dělám za poslední vrémě neopravdovat.
17: Obvinění nemají šanci i se sebelepším advokátem.
19: Nehledě na to, advokáti plní velmi důležitou funkci. Mnozí říkají, že pomoc advokáta je teď něco jako paliativní péče. Zamysleme se ale nad tím. Chceme snad říci, že paliativní péče není důležitá? Samozřejmě, že je důležitá. Když člověka začne drtit státní represivní mašina, zůstane úplně sám. Alespoň někdo musí být na blízku a ten někdo je advokát. Poskytnout právní pomoc s nějakým výsledkem je v podstatě nereálné, ale advokát bude jediným člověkem, který může podržet člověka za ruku v momentě přečtení rozsudku, obejmout ho nebo mu podat kapesník, aby si mohl utřít slzy. Taková morální a psychologická pomoc je také nezbytná. Mluvíme o lidech, kteří jsou souzeni za své protiválečné názory a lidskoprávní aktivity. Někdo musí být na jejich straně. Advokáti v tom hrají vážnou roli.
18: Advokáti v tom případě hrají velmi důležitou funkci.
17: Někdo určitě musí být na jejich straně. Nicméně sám říkáte, že vlastně nejde o právní pomoc, ale spíš o psychologickou.
18: Navěrné psychologi by možet být by spravili.
19: Ano, psychologové by tuto práci asi odvedli lépe, jenže oni se k těm lidem nedostanou. Obvinění jsou v totální izolaci, ani jejich nejbližší netuší, co se s nimi děje. Jak se ten člověk cítí, jak je na tom zdravotně. A obviněný zase vůbec netuší, co se děje venku. Advokát je jediná osoba, která může prorazit tuhle blokádu. Otevřeně řečeno, jen díky advokátům svět ví, co se dneska v Rusku děje. Kdyby jich nebylo, nevěděli bychom nic o tom, co se tam děje za zavřenými dveřmi. Ruské televizní zpravodajství vám to samozřejmě neřekne. Tam o takových věcech nemluví. Takže advokáti jsou vlastně profesionálními svědky zločinů současného ruského režimu. V tomto jsem optimista. Doba temna jednou musí skončit. Rusko se stane jinou zemí a lidé, kteří spáchali tyhle hrozné zločiny, budou pohnáni k odpovědnosti. Advokáti potom budou mít hodně co říct na těchto procesech jako svědci všeho, co se dělo.
17: Během soudního procesu advokát fakticky jde hlavou proti zdi. Všechny snahy jsou marné, nesmyslné.
19: Nejsou nesmyslné. Dobrý advokát musí být jako tygr v houští, vždy připraven vyskočit a zaútočit, čekat na příležitost. Může se nečekaně otevřít okno příležitosti a advokát musí být připraven. Občas se to stane. Dám vám příklad z poslední doby. Prokuratura chtěla obvinit jistého člověka z obzvláště vážného zločinu z velezrady. Dotyčný se totiž chystal vstoupit do ruského dobrovolnického sboru, který na Ukrajině bojuje na straně ukrajinské armády. Na přípravu obvinění čekisté potřebují určitý čas. Běžnou praxí je, že po tu dobu člověka drží ve vězení za jeho údajné přestupky, jako třeba vandalismus. To jsou 10 nebo 15 denní tresty, které se řetězí. Člověk vyjde za 10 dní z vězení a ve dveřích věznice ho zadrží za jiný přestupek na další 2 týdny. Ale stane se, že čekisté nemají včas vyřízené papíry na to nové obvinění a mezi jednotlivými pobyty ve vězení vznikne jednodenní pauza. Ten jeden den může člověka zachránit, protože den nám stačí, abychom člověka bleskově odvezli ze země. To jsou ta okna příležitostí, která teď advokáti mají a která využíváme.
17: Jak obtížné je najít advokáta, který je ochotný ujmout se obhajoby takového nepřítele státu v uvozovkách?
19: Není to jednoduché, naštěstí ale v Rusku zůstávají advokáti, kteří berou i takové případy. Čest a chvála těmto kolegům, jsou to hrdinové, kteří riskují svůj osud, své zdraví, svou svobodu. S hrozbami a výhruškami se setkávají doslova každý den. Přesto čestně a profesionálně pokračují plnit své poslání.
18: Advokátský dolg.
17: Víme, že v Rusku můžete být potrestán vězením i za tak marginální skutky, jako je like nebo komentář na sociální síti. Jsou trestní stíhání za takové věci už běžná záležitost, nebo to jsou přece jen ojedinělé excesy aktivních policistů a prokurátorů?
19: Takových stíhání je velmi hodně. Nejnebezpečnější věc v očích Putinova režimu je slovo. Za slovo můžete dostat trest stejný nebo vyšší, jak za vraždu. Třeba takzvané fejky o armádě. Nazvete válku válkou, nebo budeme mluvit o tom, co se stalo v Buči. Za takové zločiny dostanete mnoho let vězení. 9 let vězení za slova je běžný trest. A pokud jste poslali třeba 50 euro na konto nějakého ukrajinského fondu, za to dávají 15 let vězení. Případů tohoto typu je velmi hodně. Jakékoliv vyjádření nelojality k tomu, co současný režim dělá na Ukrajině, je vládou hodnoceno jako ten nejhorší zločin.
18: V Ukrajině rozceňuje se jako samé strašné přestupení.
17: Je dnešní úroveň represí už srovnatelná se stalinskou epochou?
18: A vy znáte jak? Já считаю, что развитие.
19: Víte, masové represe nejsou díky informačním technologiím a technickému pokroku nutné. Pro následování vybraných má dnes díky internetu a propagandě stejný efekt jako dříve masové represe. Kdyby měl Stalin k dispozici internet a televizi, nepotřeboval by pronásledovat tolik lidí. Smyslem represí je totiž vystrašit lidi a odradit je od jakéhokoliv odporu. Proto za Stalina záměrně odváděli lidi z velkých činžáků, aby sousedi sledovali zatčení z okna svého bytu. Dneska není potřeba zavřít někoho z každého domu. Dneska lidi v Moskvě vidí na internetu zatýkání i v Novosibirsku. To stačí, aby si lidi uvědomili, že s těmi, kteří nesouhlasí, režim zachází opravdu brutálně. A lidi to přiměje k tomu, aby si rozmysleli jakýkoliv odpor.
20: Je to zastavuje lidí odkazat se od sopротивlení.
16: Uzavírá ruský advokát Ivan Pavlov, který potom, co opustil Rusko, žije v Praze. Je to už přes 30 let od chvíle, kdy v Bosně a Hercegovině vypukla válka. Tisíce lidí tehdy museli opustit své domovy a část z nich našla útočiště v Česku. Patří k nim i Drenka Ogryzovič Jelčič. V srpnu 1993 utíkala z obleženého Sarajeva v pokročilém stadiu těhotenství. Po krátkém pobytu v Rakousku se s manželem usadili v Benešově. Následovala sice ještě cesta do Ameriky, ale od roku 2000 je jejich domovem Praha. Drenka je učitelka angličtiny a je stále aktivní v jugoslávském sdružení Lastavica. Redaktorka Lidia Stevanovič se Drenky nejdřív zeptala na úplné začátky. Jaké to tehdy bylo začít nový život zrovna v Benešově?
21: To byl rok 95, když se nám narodil druhý syn. To, jak jsem se cítila tam v nemocnici, jak pořád bylo jasné, že jsem cizinka a že se mnou moc jako se nechtěli bavit, kromě doktoru samozřejmě. Ale jakmile jsme přešli do Prahy, protože náš syn byl potom u Apolináře, to už byl rozdíl, protože v Praze už byli cizinci, už se lidé kolem zvykli a nedělali takový, když mluví s vámi, když ta čeština byla hrozně lámaná, tak jako prostě se bavili normálně, jako jsem se mnohem lépe cítila v Praze, než třeba tenkrát v Benešově. Ale myslím, že teď jsem si jistá, že je ta situace v tom Benešově jiná, že tam jsou cizinci také, no, takže se ty lidé zvykli.
22: Kvůli nejistotě se získaním povolení k pobytu v České republice emigrovala s rodinou do Ameriky, odkud se všichni po 3 letech vrátili do Prahy. Zajímalo mě, jestli se dnes cítí plně integrovaná v České republice.
21: Už jsem na to moc stará, abych někde se tak integrovala, že se cítím třeba tady Češkou. Ale se cítím dost integrovaně. Bydlíme teď v centru Prahy, kde je moc cizinců a tak se cítím nejlépe. Prostě zapadáme jako rodina, nejsme nějak jiný než třeba celý barák jsou Češi a my jsme jenom cizinci. To v tom centru Prahy není tak.
22: Synové Drenky Jelčič jsou nyní dospěli. Jeden žije v Americe, druhý v Čechách. Zajímalo mě, jak probíhala jejich integrace do zdejší společnosti a jaký mají dnes vztah ke své zemi původu, Bosně, Hercegovině a Balkáně.
21: Snažili jsme se od začátku, abychom doma mluvili naši řeči. Samozřejmě češtinu se výborně naučili ve škole. Myslím, že žádný akcent ani nemají. Když se dívám s nějakou distanci, oni jsou napůl. Jeden oženil Češku, jeden oženil chvilku ze Slovenska. Ale spíš myslím, že je ta mentalita naše. Já jsem tak nějak přemýšlela o tom, co ty naše děti budou. Pro manžela, pro sebe, já vím, že jsme my odtamtud a nikdy nic jiného ani nebudu. Ale co ty kluci, jak tam nežili, ani neznají dobře tu kulturu, on jenom bez nás to znají. To jsem kdysi mluvila s panem, který je psycholog, takže mi vysvětlil, že prostě to já tak vidím a řeším, ale ty kluci to nebudou řešit. Když jim vychovuje, že jsou Češi, tak jsou Češi. Když jsme tam třeba jezdíme každý rok do Chorvatska u moře, tak jsou Chorvaté.
22: Od roku 1993 v rodném Sarajevu nežije. Než se natrvalo nastěhovala do Prahy, žila i v Americe, kde má část rodiny. Co dnes považuje za svůj domov? Zeptala jsem si.
21: Já se cítím doma jenom v Sarajevu, ale nedokázala bych se tam vrátit. Nevidím, že v budoucnu bych to udělala ani já, ani manžel. Já nevidím, že se to tam lepší. Jsem z toho vždycky smutná, když přijedeme do Sarajeva. Tam jezdíme jednou nebo dvakrát za rok. Myslím, že se lidem dobře nežijí, že hodně lidí odchází. Nejenom z Bosny, co známe, to je taky z Chorvatska, ze Srbska. Ale kamkoliv cestujeme, když si domlouváme, jako kdy se budeme vrátit do Prahy, já vždycky i dnes řeknu, kdy půjdeme zpátky domů do Sarajeva. Ale myslím na Prahu.
22: Co i dnes z rodného Sarajeva nejvíc chybí, byla moje další otázka pro učitelku angličtiny Drenku Jelčič.
21: Mně tady nejvíc chybí lidi. Když prošla ta fáze, když jsme vyřešili základní problémy, abychom mohli normálně žít, jsem si uvědomila, že prostě kamarádky, rodina, rodiče, sestra, že nikdy nebudu mít na jednom místě, jak jsme zvykli žít v tom Sarajevu. To mi nejvíc chybí.
22: Drenka je velmi angažovaná v Lastavici, Združení občanů bývalé Jugoslávie. Jednu dobu byla i jeho předsedkyni. Je to místo, kde se setkává s krajany.
21: Lastavica je pro nás velice důležitá a pro naši generace. Tak jak se to bude dál vyvíjet, jestli bude důležitá i pro naše děti, nevíme to ještě. Ale to je v málem to, co jsme měli v tom Sarajevu, kde jsme byli hrozně pomíchaní a nikdy jsme nerešili, do jaká víra nebo nacie nebo co. To se opravdu snažíme, abychom politiku nezahrňovali. O tom nemluvíme. Různé věci děláme. Občas tady jsou divadla z bývalé Jugoslávie, koncerty, klub spisovatelů, kde prostě se sejdeme 10 lidí a mluvíme o nějakých knížkách, které čteme, promítáme filmy z bývalé Jugoslávie. Pravidelně se scházejí tady děti zase z té naší komunity, aby nezapomenuli tu našu řeč.
22: V Lastavici se mluví po našem, jelikož po rozpadu Jugoslávie byla srbo-chorvatština nahrazena bosenštinou, černohorštinou, srbštinou a chorvatštinou. Jaké jsou rozdíly mezi těmito jazyky? Zeptala jsem se angličtinářky Drenky Jelčič.
21: Myslím, že to je jeden jazyk, který možná má nějaké své varianty, ale teď musíme říkat z politických důvodů, když jsem v Bosně, že mluvím bosensky a chorvatsku, tak nechtějí ani slyšet, že je to srbština. A myslím, že taky na Srbsku nemůžeš říct, že mluvíš teď chorvatsky. Jak učím tu angličtinu, a těch variant angličtiny je hrozně moc. Ty rozdíly jsou mnohem větší, než třeba, že jsou rozdíly mezi srbštinou a chorvatštinou. Ale pořád je to angličtina. Náš problém je, že my nevíme, jak říkat tom jazyku. Když byla Jugoslávie, tak mohl to třeba být jugoslávenský, ale jsme měli Makedonii, Slovinsko, který zase mějí opravdu rozdílné jazyky. To, co jsme my měli, jsme tomu říkali serbo-chorváština, ale to teď už nikdo nechce tomu tak říkat.
22: Co si myslí o otázce, zda v čem se liší mentalita lidí z území bývalé Jugoslávie? Tak zněla moje další otázka pro Drenku Jelčič, která vyrůstala v Sarajevu v srbsko-muslimské rodině a je vdána za bosenského Chorvata.
21: Tam nějaké rozdíly určitě budou, protože dějiny nejsou stejné. Jak víme, ty vtipy, co jsou byly v Jugoslávii, že já nevím, Slovinci jsou pracovití, ty z Černé hory jsou líní, my z Bosny jsme hloupí, bohužel. Ale myslím, že více těch věcí, které nás spojují, než že něco do té míry rozdílné.
16: Říká učitelka angličtiny Drenka Ogrizovič-Jelčič, která potom, co utekla z války v Jugoslávii, našla svůj domov v Česku.
8: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
16: Narodil se v Brně, studoval ve Zlíně a v Praze. Aktuálně působí v Liberci. Jeho předci pocházejí z Řecka. Herec Stavros Pozidis v rozhovoru vzpomíná na dětství v česko-řecké rodině i na studium na Damu. Prozradí také, jaké výhody může mít řecký původ a na co z řecké kultury je hrdý. Rozhovor připravil redaktor Janis Moras.
0: V jednom rozhovoru jste charakterizován jako Řek s brněnskou duší. Označil byste se tak i sám?
2: Určitě. Začíná to samozřejmě jménem. Stavros Pozidis je jméno, které jenom tak nezapadne.
0: Jaké je teda to rodinné zázemí? Je to tak, že z tatínkovy strany je ta řecká část a z maminčiny ta česká?
2: Přesně tak. Vlastně dědeček sem přišel po občanské válce. Tatínek už byl na půl Čech, na půl Řek.
0: Jaké pak bylo dětství v řecko-české anebo v česko-řecké rodině?
2: Byla česko-řecká. protože u nás doma se mluvilo česky, děda vlastně mluvil plně česky, takže u nás se řečtina moc nepěstovala, což je ten problém, proč já vlastně řecky neumím. Stydím se za to doteď, snažím se pořád najít nějakou cestičku, jak se k tomu dostat, ale vždycky to byl ten odkaz, který doma byl, ze kterého jsme čerpali, ale ta výchova šla spíš jako by tím českým jazykem a touhle cestou.
0: Byla tam přece jenom nějaká činnost, která se nějak vztahovala k té řecké komunitě v Česku?
2: Vyrůstal jsem vlastně v brněnské řecké komunitě, když jsme zaprvé jezdili třeba právě za dědovou stranou rodiny, ale i tím, že jsem chodil do řeckých tanců, snažil jsem se chodit na řečtinu, nejméně jednou, dvakrát týdně jsem vlastně pobýval v řecké komunitě.
0: Kdy jste pak nastoupil na cestu k herectví? Kdy přišla ta první myšlenka? Jak?
2: První myšlenka přišla na konci 9. třídy. Tak se mi nějak otevřela cesta, že bych mohl být i hercem, nebo chtěl bych zkusit tuhle cestu. Tak jsem si řekl, že bych zkusil konzervatoř. To jsme potom odložili, já jsem šel na gymnázium a po těch 4 letech, když jsem se dostal znovu do stavu, když jsem přemýšlel, co dělat, tak jsem shodou náhod objevil malej ochotnický soubor za Brnem. Tam jsem začal s nima spolupracovat, naskoušeli jsme nějaký hry a tam jsem věděl, že to chci dělat. Takže jsem se začal přihlašovat na vše možné herecké školy po republice a potom se to vydařilo. Šel jsem na 2 roky na vyšší odbornou školu do Zlína. Už ve druháku jsem se dostal na DAMU.
0: Studium na DAMU splnilo vaše očekávání, anebo to bylo, řekněme, výrazně odlišné od toho, co jste si představoval?
2: Naprosto splnilo. Já jsem za studium strašně rád a tím, že už jsem měl tu 2letou přípravu na té vyšší odborné škole, tak jsem trošku věděl, do čeho jdu. Tušil jsem, jak to zázemí bude vypadat, jak probíhají ty dny, ty hodiny, co se ode mě asi bude vyžadovat, ale samozřejmě potom na té vysoké škole už to bylo náročnější, ale jsem naprosto spokojený, měl jsem skvělý herecký pedagogy, nejenom herecký, i vlastně všechny ostatní, takže já jsem velmi rád, čím jsem si prošel a dalo mě to, myslím, dobrý základ k tomu dělat to povolání.
0: Vy jste se zároveň poměrně brzo objevil už i na televizní obrazovce.
2: Ano, ale to byly spíš jako takový menší roličky. Je dobrý k tomu přičichnout, já mám filmový i seriálový herectví vlastně před kamerou moc rád, ale spíš se považuji za toho divadelního herce.
0: Cítil jste přesto směrem k rodině nějaké zadosti učinění, že jako poloviční cizinec nebo čtvrtinový cizinec jste uspěl a je na vás vidět?
2: Já jsem strašně rád, že svoje jméno můžu takhle dát do podvědomí i divákům. To, co se mě vrací z rodiny, jejich podpora, jezdí na představení, během studií mě podporovali finančně, vždycky mě věřili a já při každé premiéře, když si na ně vzpomenu, tak jsem rád, že mě tady tuhle cestu umožnili a já jim můžu naopak ukázat, že to stálo za to.
0: Co se dělo potom po studiu na DAMU?
2: Po studiu na DAMU jsem rovnou šel do angažma do Liberce, do divadla FX Šaldy, kde vlastně teď končím 5. sezónu a budu zahajovat 6.
0: Stěhování do Liberce je vlastně čím dál tím více na sever, to znamená dál jednak od Řecka, ale jednak i od jižní Moravy. Jaký je život pod Ještědí?
2: Já už nynější době bydlím v Praze, ale v Liberci jsem strávil 2 roky vlastně na herecké ubytovně. Je pravda, že ta kultura hlavně řecká tam tolik není. Poznal jsem pár lidí, kteří s ní mají něco společného, ale rozhodně není tak velká, jak na jižní Moravě, jak v Brně. Takže to, co já tam přináším, je většinou země. Snažím se prostě lidem ukazovat a říkat jim, jak to funguje, co a jak, jak to máme s rodinou. Ale jsem tam vlastně tím, že ta kulturní obec je tak široká, potkám během zkoušení lidi, kteří Řecko mají rádi nejen jako dovolenkovou destinaci, ale znají ho i blíž. Například naše scénografka a kostýmní výtvarnice teď vlastně jsem zjistil, že měla za manžela Řeka a mluví plně řecky. Takže jsme spolu strávili jeden večer tím, že jsme si pouštěli řecký písničky a vzpomínali jsme.
0: Co dosavadní angažma v Liberci přineslo vám jako herci?
2: My jako oblastní divadlo vlastně saháme do všech možných rybníčků, ať to jsou komediální věci nebo spíš dramatický kusy. A já tak jako přeplouvám z jedné strany na druhou. Já osobně mám radši dramat, ale když je dobrá komedie, dobře napsaná, dobře zrežírovaná, tak si ji moc užiju.
0: Když zrovna neskoušíte nebo nehrajete divadlo, rád vyřezáváte drobnosti ze dřeva a vůbec se nějak zabýváte manuální prací. Zároveň hrajete na kytaru a na bicí, jak moc vážně?
2: Vážně, takže když vezmu ten nástroj do ruky, tak dokážu zahrát, nemusím se za to stydět. Vlastně hraju už na kytaru od 15 let, na bicí mám 1 semestr na zušce za sebou, ale právě i díky těm řeckým kořenům ten rytmus nějak cítím. Táta to měl úplně stejně, děda taky, takže tam cítím lehkou výhodu oproti třeba ostatním kamarádům, kolegům, kteří nejsou tak hudebně nadaní. A já zrovna v nynější době hraju na baskytaru a můžu to právě využívat i v představeních. Mám teď už bohužel v derniéře představení, máme Nikulu Šuhaje. Tam vlastně moje hlavní práce byla hraní na basu. Potom přišla vlastně naše režisérka, že se bude zkoušet vánoční komedie, jestli bych tam mohl hrát na basu, ale že nechtějí elektrický nástroj, jestli bych se zvládl naučit na kontrabas. A říkám, no tak proč by ne? Takže jsem si na 2 měsíce počal kontrabas a už 5 let hrajeme vánoční pohádku.
0: Jak se během tady té umělecké dráhy v České republice formoval potom ten vztah k vlasti vašich předků?
2: Když se podíváme na ten repertoár, co se většinou hrává v divadlech, tak nedílnou součástí jsou i antická dramata, který prostě mají ten řecký základ, ať už jsou to věci známější nebo méně známý. A tohle pro mě vždycky bude něco, co mě pohladí u srdce. Že když vezmu ten například Sofoklův text, tak vím, že to pochází tam někde od nás a je to prostě ta rodinná věc, na kterou jsem hrdý.
16: Uzavírá herec Stavros Pozidis. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Lidia Stevanovič a Janis Moras. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Taťana Čabáková.
8: 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Hasiči ve Zlíně snížili v sobotu v podvečer stupeň požárního poplachu z 2. na 1. U budovy v bývalém baťovském areálu zasahují 3. dnem. Na místě zůstávají 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. V budově číslo 34 začalo hořet ve 4. ráno. Následně se její většina zřítila.

0: vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Navrocký nedávno svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebral nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílé orlice. Zelenský totiž přidělil jedné jednotce speciálních sil přídomek Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se na masakrech Poláků podílela. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Jejich známou součástí jsou běhy z bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července. Tenistka Linda Nosková oslavila premiérový zisk grandslamového titulu v kariéře. Na Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a stala se tak třetí českou turnajovou vítězkou za poslední 4 roky. Švýcarští fotbalisté hrají na mistrovství světa o postup do semifinále proti Argentině. Jak se zápas vyvíjí, řekne Jan Suchan.
1: Ve 32. minutě Argentinci vedou díky gólu hlavou McAllistera 1-0. Švýcaři v posledních minutách přidali, ale vyloženou gólovou příležitost si nevytvořili. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Ve 32. minutě platí 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Omezení na D1 u Velkého Beranova a Osové Bytýšky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov čekejte omezení. Nejprve na 128. kilometru v levém pruhu a za sjezdem na Osovou Bytýšku na 162. kilometru probíhají práce silničářů. Na D1 z Brna do Prahy za exitem 134 Měřín také práce na silnici. Na 128. a 119. kilometru uzavřený pravý pruh. V obou směrech se projíždí bez zdržení. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. a 5. kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Před odklony se tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
4: Nejenom o filmovém festivalu v Karlových Varech bude řeč v tomto vydání kulturního magazínu. Řekneme vám, jak se od 50. let minulého století proměnila Itálie. Popisuje to nová výstava v Praze. Prostřednictvím fotografií předních italských autorů ukazuje proměny tamní krajiny, měst i společnosti. Jezdila po železnici, ale vlakem není a v pravidelném provozu byla jenom 3 roky. Přesto je dodnes světovým unikátem. Přesně před 90 lety vyjela na trať z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská strela. Luxusní vůz mohl jet až 130 km v hodině a způsobem pohonu předběhl svou dobu. Se slovenskou strelou se svezeme také. Kultura Plus začíná. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
4: Mnoho osobností kulturního života se v těchto dnech přesunulo do Karlových Varů. Tamní filmový festival není jenom o filmovém umění a průmyslu, ale také společenskou událostí. S filmovým kritikem Pavlem Sladkým, který je také v Karlových Varech, si budu teď povídat hlavně o filmech. Ahoj, Pavle.
5: Ahoj.
4: Pavle, ty pravidelně jezdíš na mnoho prestižních filmových festivalů, pravidelně do Benátek, do Cannes, na Berlinále. Jak vnímáš ten festival v Karlových Varech tady v Česku?
5: Karlovy Vary jsou dlouhodobě tím Ačkovým festivalem s A statusem. Mají samozřejmě určité limity v tom, jak se rovnat té velké trojce jmenované Berlín, Benátky, Cannes, což jsou prestižnější, movitější festivaly s větším množstvím hvězd a prestižních premiér. Především ten Cannský festival je takové jednoznačné číslo 1. Karlovy Vary

0: Pravidelně každý rok v té programové nabídce soutěží o filmy spíš s těmi vedlejšími sekcemi, například Berlína nebo Benátek, ale někdy úspěšně a budují svoji jak lokální prestiž, tak stále místo na tom festivalovém okruhu, a to setrvale pod vedením toho současného týmu, který plynule navázal na dědictví jak Evy Zaoralové, tak Jiřího Bartošky.
1: Kolik filmů si už stihl vidět? Měl si vůbec čas to spočítat a je nějaký film, na který skutečně dlouho nezapomeneš?
0: Kolik jsem letos viděl filmů, přesně nevím, statistiku žádnou nemám. Myslím si, že to bude něco lehce přes 20, možná obvykle stíhám něco mezi 3 a 5 filmy denně, nebo 5 je takové maximum. A já jsem letos si do programu přidal i nějaké starší filmy, snímky, které festival letos nabízí v sekci Out of the Past, návraty k pramenům, která je provázaná s tím 60-letým a 80-letým výročím, které letos festival má. Takže jsem mimo jiné šel na snímek Cass, což je filmový debut známého britského sociálně laděného tvůrce Kena Loache. A to je teda film, který nejenom, že nezestárnul, ale naopak možná ten časový odstup mu trochu přidal na nějaké čistotě, přímosti a autenticitě těch emocí. Takže Cass se pro mě stal takovým malým drahokamem letošního festivalu, ale je tady samozřejmě i spousta nových filmů, ať už v tom původním premiérovém programu, nebo filmy, které sem přicházejí například z Cannes a z jiných festivalů. Jmenoval bych třeba dva, a to je Vysněné dobrodružství, film pořád pro mě trochu přehlížené německé režisérky Valesky Griesebach, která je úžasnou figurou současné kinematografie, anebo film Z nenadání, který natočil Japonec Ryusuke Hamaguchi, natáčel ovšem tentokrát poprvé ve své kariéře ve Francii. Film pro idealisty. Já si tenhle film tak přezdívám. Výborný snímek o péči a o možnostech společenského posunu kupředu.
1: Na festivalu se představilo také několik českých novinek, na kterou bys upozornil hlavně.
0: Já si myslím, že nejlepším českým filmem v Karlových Varech tady letos na festivalu je dokumentární film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film Pepi Lubojacky. Já už jsem na tenhle film pil ódy, když měl premiéru na festivalu v Berlíně. Film nesmírně osobní, zároveň film sebereflexivní ve filmové formě i z hlediska prožitku autorky, protože závislosti a vztah k nejbližším, kteří těm závislostem podléhají, je v jádru tohoto snímku. Pepa Lubojacky mimo jiné v tom filmu, kromě příběhu vlastního bratra a dalších příbuzných, řeší i svůj vztah k ním, to, že se za ně dlouhé roky styděla, že pro ní byl problém o tom mluvit, a teď s tím přichází v tomhle hodně intenzivním filmu, natočeném do značné míry samotnou režisérkou za kamerou při takových i intimních návštěvách u toho bratra, a zároveň film, který využívá AI způsobem, jakým jsme to v českém filmu zatím neviděli.
1: Komentuje Pavel Sladký průběh festivalu v Karlových Varech a zároveň také hodnotí ty snímky, které Karlovarský festival zatím nabídl. Díky za to, uvidíme se zase v Praze. Naslyšenou, Pavel.
0: Díky, hezký den.
1: 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones vydávají novinku s názvem Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watts, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
2: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
3: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
4: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
2: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
4: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
2: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: A po hudební reportáži teď nabízíme reportáž z výstavy konkrétně od Terezy Cedidlové. Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. České publikum má tak jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
5: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu. Je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
6: Říká kurátor výstavy Ricardo Passone, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
5: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
6: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple, ve které kurátor upozorňuje na snímky, které přibližují život na ostrově Capri nebo na Sicílii.
5: Byl to právě Ferdinando Sciana, kdo definoval obraz Sicílie. Jeho fotky se více zaměřují na antropologický aspekt či na přehnané způsoby, jakými se zdejší lidé prezentují. Tady třeba vidíte, jak se připravují na pohřeb. A tady vedle zase vidíte, jak vypadá štěstí italské ženy na Sicílii.
6: Říká kurátor Ricardo Passone.
5: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka. Vždy v italském prostředí, v italském světě.
6: Podle ředitelky Italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nezvyklý nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
7: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Neříkám, že je to naše nejoblíbenější, ale určitě je pro dané období symbolická. A to platí i pro fotografy, kteří pracují tak, že sledují realitu a zachycují ten daný okamžik a každodenní život. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
6: Říká ředitelka italského kulturního institutu Maria Luisa Pappalardo. Příprava výstavy podle ní prošla několika změnami. Kurátor pečlivě vybíral snímky, které budou fungovat v prostoru kaple a zároveň českým návštěvníkům co nejlépe přiblíží proměny Itálie.
7: Ta výstava má přiblížit, jak to fungovalo v době před digitální fotografií, takže zde můžete vidět fotografie pořízené tradičním způsobem. Ze sociálního hlediska je pro nás, jako pro Italy, důležité také sdílet, jak se v průběhu desetiletí naše země měnila. Ukazujeme to prostřednictvím krajin a krásných památek, které jsou zde zachyceny v různých světlech a z různých úhlů. A díky některým fotkám můžete třeba vstoupit do domu rodiny z 50. let a můžete vidět, jak se tehdy žilo.
6: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září.
8: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V pondělí 13. července to bude 90 let, kdy vyjel na svou trasu mezi Bratislavou, Brnem a Prahou poprvé legendární motorový expres Slovenská Strela. Založil tak tradici expresního spojení obou metropolí. Předválečný motorový expres se stal železniční legendou v Čechách, na Moravě i na Slovensku díky neobvyklému tvaru, komfortu a také desítky let nepřekonanému rychlostnímu rekordu na trati Praha-Bratislava. Cestu urazil za 4 hodiny a 18 minut. Prohlédnout si jej můžete aktuálně v depozitáři Kopřivnického muzea Tatra.
9: Nejprve tady byl obrtlík, pak se musela odjistit klíka.
1: Kurátor Slovenské Strely otevírá dveře a společně stoupáme po dvou schůdcích do vozu. Držím se kožených úchytů i stříbrné mosazné kliky. Od první vteřiny je jasné, že interiér Slovenské Strely je propracovaný do každého detailu.
9: No, ono to byla vždycky krása. Ale bohužel ty roky, které předcházely té renovaci, byly až příliš dlouhé a byly několikanásobně delší než celková doba provozu. Úplně ta nejaktivnější doba provozu byla jenom 3 roky.
1: Můj průvodce naráží na to, že prvorepubliková vláda se rozhodla nechat vyrobit luxusní rychlý vůz po vzoru Francie, Německa nebo Švýcarska. Zakázku zadala Ringhoferovým závodům se sídlem v Kopřivnici, kde vznikly 2 vozy a že jezdili pravidelně pouze do začátku druhé světové války. Provoz byl totiž nákladný.
9: Potom si musela prožít jako odstavený vůz, než se dostala do parády.
1: Jeden z vozů v 60. letech minulého století schořel a druhý postupně chátral v různých provizorních přístřežcích ve městě Kopřivnice. Když byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku, vznikl tým lidí, který se zasadil o záchranu tohoto jedinečného motorového vozu. Začala v roce 2018 a trvala 3 roky. Byl mezi nimi i syn Josefa Sousedíka, Tomáš Sousedík.
10: Tam šlo prostrčit přes rezavou karoserii prst, jo? Takže jsem se do toho pustil.
1: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu. I tento motor je funkční a umístěný pod dřevěnou podlahou v prostoru u řidiče. A je symbolické, že ho opravovali v dílnách ve Vsetíně, ve městě, kde měl Josef Sousedík svou továrnu. A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen potřebné
7: třetí, co nově opravená slovenská Strela vyjela ze svého proskleného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Ve voze nás bylo jen pár, včetně jednoho strojvůdce, kterému se správně má říkat řidič.
11: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás, když nebudu počítat, že k tomu třeba si budeme šípa vyrobený, jako jo.
12: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
13: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
7: Strela svištěla po koleji, půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
11: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo prostě, proto se to musí objíždět tady po hlavní štrece.
12: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
13: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva, jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
7: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4-hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
9: Vůz slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
7: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná Strelu, která takřka letí vzduchem. Proslulý příběh spalovače mrtvol znovu ožívá. Jako taneční představení ho v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově uvádí baletní soubor Jihočeského divadla. Inscenaci na motivy slavného románu Ladislava Fuchse připravila režisérka a choreografka Alena Pešková přímo na míru renesanční stavby.
14: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
15: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé, je to ve světové premiéře, protože Spalovač mrtvol byl uváděn jako činohra, ale ne nikdy jako taneční představení. Doufám, že si to všichni užijeme, nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
14: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
16: Tohle téma v sobě ku podivu nosím už strašně dlouho, asi 15 let a vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site specific imerzivního divadla a nutno říci, že taky jsme jako performativní procházka.
14: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje, to je taky princip vlastně imerze.
16: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí.
14: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí po skleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
16: Pokud nemáte slovo, což znamená naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
14: Známý příběh pana Kopfrkindla pojala režisérka po svém a rozhodně se nechce srovnávat s legendárním filmem Juraje Herce.
16: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být na demonstraci v Praze pro podporu republiky před Mnichovem, může s náma tancovat v kasínu s blondýnem. hodinama a podobně, takže se přímo jako zúčastní, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
14: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. O představení je mimořádný zájem. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
1: A z Českého Krumlova v Kultuře Plus zamíříme do Německa. V bývalé textilce ve městě Chemnitz to v předešlých dnech totiž žilo divadlem. Odehrával se tam největší mezinárodní festival v Německu, Theater der Welt. A mimo divadla z Indie tam byly například také Češi. Konkrétně Pražské divadlo X10 a studenti divadelní fakulty Akademie múzických umění. Ve spolupráci se studenty divadelní vědy Berlínské svobodné univerzity dokumentovali dění na česko-německém blogu v podobě článků, recenzí a úvah. Atmosféru jednoho z představení zachycuje také následující reportáž.
17: Komplex bývalé továrny Spinbau Chemnitz, kde dnes funguje několik divadelních scén, se začátkem léta na více než 2 týdny stal centrem festivalu Theater der Welt. Jedna z těchto scén stojí pod širým nebem a je obklopena vysokými stromy. Příběh o indickém básníkovi ze 13. století zde formou tradičního urdského umění Daštangoj vypráví divadelní soubor z Bombaje. Pro některé členy souboru to byla první příležitost podívat se za hranice Indie, uvedl v rozhovoru jeden z hlavních herců a režisér souboru Ajitesh Gupta.
18: Byli jsme ohromně šťastní, že tu můžeme vystupovat. A je to pro nás o to výjimečnější, protože když jsme se souborem asi před 7 lety potkali, byli jsme všichni hodně chudí a soubor ani neměl žádné peníze, aby mohl někomu zaplatit. Odehráli jsme 30 představení, ze kterých nikdo z nás nic neměl, až později se nám to začalo vyplácet. Takže bych řekl, že když něčemu věříte a máte dobrý úmysl, cesta už se nějak najde.
19: To, že nedělají nic jiného, než že sedí a vypráví a vy si stále dokážete ty scény sami živě představit, mi přijde kouzelné a působivé.
17: Říká jedna z kurátorek, Srishti Rhee, která představení Joe Doba So Par na festival vybrala. Ke svému výběru má jasnou motivaci.
19: Moc bych si přála, aby se diváci dozvěděli více o tom způsobu vyprávění, který představení využívá, což je starobylá orální tradice Daštangoj. A také bych si moc přála, aby si lidé uvědomili, že indická hudba může být i něco víc než jen Bollywood.
17: Tak jako na dalších festivalových představeních v cizích jazycích, i zde mohli diváci najít titulky na svých telefonech díky QR kódu, nebo je sledovat na displejích vedle jeviště.
20: Neřekl bych, že jsem měl problém s jazykovou bariérou. Když si zvyknete na čtení titulků, tak to vůbec nevadí, zvlášť když je máte přímo na telefonu.
17: A jazykové bariéře se snažili předejít i samotní vystupující. Svůj příběh vyprávěli v urdštině, perštině a hinštině, ale naučili se také několik frází německy a s diváky komunikovali z velké části anglicky. Where words fail, music
21: speaks. Bis jetzt habe ich noch nichts ähnliches gesehen, zumindest nicht live.
22: Nikdy jsem nic podobného neviděla, rozhodně ne naživo. Přišlo mi to velmi zajímavé a skvěle provedené. Hlavně to, jak hráli na ty neobvyklé nástroje, no vlastně ne neobvyklé, jednoduše indické nástroje. Samozřejmě mi u té části, která byla v hinštině, hodně pomohly titulky. A jejich angličtině jsem rozuměla dobře.
23: To představení mě vlastně dojalo. Asi jsem se s touto kulturou nikdy tak hluboce nepropojil.
17: Diváci na představení v průběhu reagovali, tleskali do rytmu a byli dokonce vyzváni k tanci.
24: Moc jsme chtěli tancovat, ale seděli jsme ve třetí řadě a byli jsme nesmělí, protože jsme přece Němci a okolo vždycky bude někdo, kdo vám řekne, ať si sednete, že přes vás nevidí. A tak jsme jen tleskali z celého srdce.
20: Upřímně mi to tím stylem připomnělo sezení u táboráku. Seděli jsme venku a poslouchali, jak někdo poutavě vypráví příběh.
8: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul a počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci zvládnout dobře. Dva roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
0: Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy v Srebrenici. V památníku tam pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat, informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Při genocidě ve Srebrenici v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů více než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí. Jihomoravští policisté museli v sobotu odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat, popisuje policejní mluvčí Andrá Cejnková.
4: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
0: Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Termál si připomněla všechny své role.
5: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
0: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 mečbolů, pokračuje Nosková.
25: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
0: Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále. Mezi nejlepší 4 týmy na turnaji se chtějí dostat i obhájci titulu Argentinci. Jejich zápas proti Švýcarsku sleduje Jan Cuchan.
26: Před začátkem druhého poločasu Argentina vede po gólu hlavou od McAllistera 1-0. Přímý přenos Radiožurnálu Sport z druhého poločasu začne už za pár desítek sekund. Jan Cuchan, Radiožurnál.
27: Omezení na pražském okruhu u Zličína a u Běchovic. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou uzavřený pravý pruh. Na 26. kilometru u nájezdu z D6 probíhá práce silničářů. Ty pokračují až ke sjezdu na plzeňskou dálnici. Projíždí se bez zdržení. a na východní části Pražského okruhu z Černého na Barrandovský most za sjezdem na D11 je hlášeno omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, ani zde se nezdržíte. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je stále neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5. kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo skončit v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Na Vánoce 1979 se svět probudil do nové reality studené války. Sovětská vojska překročila hranice svého jižního souseda, Afghánistánu. Následovalo krvavé sesazení momentálního afgánského vůdce a jeho nahrazení vlastním prosovětským prezidentem. Byla to už několikátá výměna v čele Afghánistánu, tentokrát s tím rozdílem, že do země zároveň vjela okupační vojska. Jenomže Afghánistán byl daleko větší oříšek než střední nebo východní Evropa. Kreml na přelomu 70. a 80. let minulého století zabředl na své jižní hranici do války, která se stala sovětským Vietnamem. Třetí díl Tématu Plus o invazích minulého století pro vás připravil Jan Sedmidubský.
2: Vojenské intervence. Speciál Tématu Plus.
6: Situace v Afghánistánu spěla k konfliktu po celá léta, ale nejvíc asi od dubna 1978. Tak jako Rusové měli svůj ikonický převrat, bolševiky vyvolanou velkou říjnovou socialistickou revoluci z listopadu 1917, stejně tak se základem nového, takzvaně socialistického Afghánistánu měla stát velká saurská dubnová revoluce. Začala 27. dubna 1978 a tvoří jakýsi startovní výstřel afgánsko-sovětského dramatu. Zprávy Československého rozhlasu tehdy ještě vcelku neutrálně mluvily o státním převratu. Noty z Moskvy ještě evidentně nebyly poslány.
7: V Afghánistáně dnes došlo k štátnému převratu. Takzvaná vojenská revolučná rada na čele s generálom Abdulom Khadirom zvrhla vládu prezidenta Muhammada Dauda a sama prevzala moc v krajině. Oznámila to agentura Reuters s odvolaním sa na kábulský rozhlas. Ten zároveň uviedol, že vláda prezidenta Dauda bola zvrhnutá po ťažkých bojoch.
6: Jak se ze vcelku funkční afgánské monarchie stala nefunkční a rozvrácená Afgánská demokratická republika, to byla moje první otázka na spoluautora tohoto seriálu i dnešního Tématu Plus. Slovo má historik a odborník na dějiny studené války Jan Adamec.
9: Ten příběh poválečného Afghánistánu je příběh země, která v tom světě studené války hledá nějaký svůj koncept modernizace a soužití s tím světem, využívá vlastně trochu té studené války ve svůj prospěch v tom, že se nechce 100% přiklonit ani na jednu stranu a snaží se vlastně trošku tak jako licitovat mezi oběma bloky, využívá sovětskou pomoc, ale využívá i tu americkou a snaží se najít nějakou třetí cestu. Z tohohle pohledu se zdá být ideálním konceptem ta monarchie, protože vlastně vytváří zastřešující autoritu, která dokáže v určitý moment dávat dohromady ty řevnivé, kmenové, etnické konflikty. Z tohohle zpětného pohledu je pak vidět, že třeba ty koncepty, které preferují republiku nebo nějaké jiné, nejsou úplně vhodné pro tenhle ten systém. No a uvnitř vlastně téhleté nějakým způsobem pomalu se modernizující monarchie, ale vykrystalizují určité politické strany, v níž docela důležitou roli měla pak ta lidově demokratická strana Afghánistánu. Na níž se postupně orientovali Sověti a v níž si vlastně Sověti od 50. 60. let trošku kultivovali, vypěstovali své koně, které pak spojujeme s tou afgánskou politikou konce 70. let, jako byl Daoud Taraki nebo právě Babrak Karmal.
6: Sověti na konci 70. let minulého století byli vojensky a geopoliticky v docela dobré kondici. Preventivně investovali do svých chráněnců, řekněme afgánských klientů, z řad členů Lidové strany Afghánistánu. Ti provedli převrat v roce 1978 a nazvali ho revolucí a byli konec konců často vyškoleni na sovětských vojenských školách. Dá se předpokládat, že sovětská ambasáda v Kábulu byla o převratu informována mezi prvními, což ale neznamenalo, že byla informována předem. Sovětský generální tajemník Brežněv se o převratu údajně dozvěděl až z rádia. Těžko soudit, ale na důkladně připravenou akci to úplně nevypadalo.
7: O osudě zvrhnutého prezidenta Muhammada Dauda nie je zatiaľ nič známe. Rovnako nie sú známe údaje o počte obetí, ktoré si boje vyžiadali. Už spomínaná vojenská revolučná rada, ktorá prevzala moc v krajine, zatiaľ nevydala žiadne vyhlásenie, na základe ktorého by bolo možné usudzovať o jej vnútropolitickej či zahranično-politickej orientácii.
9: Takže tím svržením Dauda ta afgánská politika se dostává do velmi jako turbulentního období a je to vlastně konec toho stabilního období a s těmi následky se vlastně potýkáme dodnes, no, protože výsledkem je pak sovětská invaze do Afghánistánu, občanská válka po jejím skončení, nástup Talibanu a ty další události.
6: Čili choval se Daud nějak zásadně krutě nebo vládl příliš pevnou rukou?
9: No, ze strany těch jeho odpůrců a protivníků samozřejmě se choval tak z jejich strany nepřátelsky a i to u nich vlastně vyvolalo tu snahu jej svrhnout. Ono to vždycky přichází, že když svrhnete ten dlouholetý princip, jako je ta monarchie, tak pak se vám ta politická scéna výrazně rozkývá a každý má pocit, že má nárok na moc. Využívá k tomu navíc i tu zahraniční pomoc a tu v uvozovkách manipulaci, třeba v tomhletom případě s tím moskevským nebo s tím sovětským centrem, které vlastně v určitou dobu má problém vlastně a neví, na koho se orientovat. Kdo bude tím stabilním partnerem pro ten sovětský režim a kdo to udrží to jeho prosovětské nebo dejme tomu to socialistické směřování. I to je vlastně velká otázka a velký problém pro Moskvu, jak vlastně si tam zajistit to stabilní prostředí, aby se ten režim nezhroutil. A právě v tomhle období 78 až 79 po Daudově pádu se ta vnitropolitická situace dramaticky a velmi rychle zhoršuje, což vyvolává až skoro paniku v tom sovětském vedení a otevírá tuto otázku, jak tomu vedení pomoci.
1: Kábulský zpravodaj sovětského listu Pravda píše, že ve snaze zabránit pokrokovému rozvoji a zmařit revoluční vymoženosti se kontrarevoluce v Afghánistánu uchyluje k ozbrojeným výpadům. Organizují je hlavně bohatí feudálové, kteří byli zemědělskou reformou zbaveni možnosti vykořisťovat rolníky. Skupiny banditů vyzbrojené zbraněmi západní a čínské výroby napadají vesnice, vraždí obyvatelstvo a představitele místních orgánů státní moci.
6: Bez ohledu na to, že budovat socialismus v Afghánistánu byl politicky dost nemožný úkol, narážející na limity kmenové společnosti, začali Sověti své ideologické a od prosince 79 i vojenské angažmá prodávat jako záchranu socialismu.
1: V procesu dynamického revolučního vývoje a zvláště v jeho nové etapě má třetí plenární zasedání Ústředního výboru Lidové demokratické strany Afghánistánu mimořádný význam. Téměř 6 měsíců po
6: zahájení. Rozhovor se Sověty nainstalovaným prezidentem Karmalem je typická ideologická etída, na první pohled nerozeznatelná od jakéhokoliv rozhovoru se stranickými tajemníky kdekoliv ve východním bloku. Jenomže afgánské poměry byly zcela nepodobné těm v ostatních sovětských satelitech, přinejmenším těm v evropské části impéria. Země byla trvale rozvrácena frakčními boji, nejenom mezi jednotlivými regiony, ale i uvnitř vládnoucí partaje. Jací to vlastně byli komunisté, Lidově demokratická strana Afghánistánu?
9: V těle těch zemích to bylo vždycky trošku komplikovanější, ta recepce toho marxismu, leninismu nebo socialismu jako vlastně evropských konceptů, a jakým způsobem oni to se snažili aplikovat pak na ty své domácí poměry. Co je tam inspirovalo, byla snaha vybudovat nějaký silný stát, to znamená silné státní struktury. A dalším bylo vybudovat nějaké silné mocenské centrum, o něhož by se vlastně mohli opřít tu moc. Nejenom jako státní struktury, jako armádu, bezpečnost, zdravotnictví nebo tyhle ty instituce, které nutně nemusely být vlastně socialistické nebo komunistické, ale musely prostě nějakým způsobem fungovat. Ale pak tam byla otázka budování nějakého mocenského centra. A tady se vlastně inspirovali v té komunistické straně, že jádrem musí být nějaká silná politická strana. Nejlépe jedna, jediná. Nemusela se nutně jmenovat komunistická, ty názvy byly různé, že jo, socialistická, lidově demokratická, lidová podle těch domácích podmínek, ale ten princip jednoho politického centra, oni trošku jako pak kopírovali, protože viděli, že Lenin to vybudoval celkem jako úspěšně a efektivně, tak to kopírovali vlastně z toho Marx v uvozovkách leninismu. Byl to vlastně jakýsi koncept modernizace. Teď byla otázka, jak k němu dojít. Jestli je lepší vlastně ten západní, ten americký způsob, anebo jestli ten stát vybudovat spíše podle toho socialisticko-sovětského. Ale vždycky se tam trošku jako míchaly ty koncepty dohromady, nikdy to nebyl vlastně nějaký jako čistý model. Ale co měli většinou společného, bylo, že to nakonec vykrystalizovalo v nějakou jako osobní moc, diktaturu, nebo v nějakou vlastně jako, když se ten vládce opíral o tu politickou stranu. Byla tam silná role bezpečnosti a armády jako věrný institutu, o které vlastně mu zajišťovali tu moc. A s tím samozřejmě souviselo i likvidace nebo jako potlačování té jiné opozice. A byla tam snaha ten režim nějak definovat nebo prezentovat podle toho, jak si to ten v uvozovkách patron přál. Jo. To znamená, abyste dostávali jako peníze a pomoc, vojenskou pomoc z Moskvy, tak se to muselo definovat tak, aby ta Moskva byla spokojená s tím, jak ten režim vlastně jako se prezentuje a vypadá. Kdyby to byli Američané, tak by se to zase definovalo trošičku jinak, tak aby vlastně ta pomoc a ty peníze proudily od Američanů.
10: Nebyly to jen hřebeny Hindukůše, které rozdělovaly lid, ale hlavně národnostní problémy a uměle vyvolávané třenice. Afgánci se rozhodli pro zcela novou cestu, vyhýbající se pochybné jednotě pod vlajkou nejmocnější národnostní skupiny, kterou jsou paštůni. Právě tak odolali lákadlům sjednocení na náboženském podkladě. Hledají svoji jednotu jinde, v třídním smyslu, ve vládě většiny, v systému, který se postupně zbavuje pout feudální závislosti a odstraňuje vykořisťování člověka člověkem.
11: Když se v afgánských podmínkách bavíme o frakčním boji, což je v zásadě nedílná součást politického života ve všech stranách na světě, v případě Afgánské lidové strany šlo ovšem při ideologických rozepřích doslova o život. Přesvědčil se o tom i samotný Babrak Karmal v polovině roku 1978. A tady se dostáváme k československé stopě celého příběhu. Karmal se totiž objevil jako nový afgánský velvyslanec v Praze. Tak trochu za trest. V očích Afgánců nešlo o kdo ví jak prestižní diplomatický post. Jak k tomu došlo?
9: Na začátku byl zase ten typický vnitrostranický boj v té afgánské komunistické straně nebo v té lidově demokratické straně, kde vlastně vedle sebe neustále koexistovaly dvě frakce, které se moc nemusely, které vlastně byly doby, kdy spolu vůbec nekomunikovaly, ale v momentě, kdy vlastně byli u moci nebo kdy se dostali k moci, tak nějakým způsobem i pod tím tlakem Sovětu byli nuceni uzavírat nějaký kompromis. Ale i na té personální úrovni se v podstatě nenáviděli ti představitelé a i ty těžce dojednané kompromisy, že jeden bude prostě v čele a druhý bude zástupce a tak dále, ty dlouho nevydrželi. No Babrak Karmal vlastně byl členem jedné z těch momentálně poražených frakcí a byl takzvaně odklizen jako velvyslanec do Prahy. Nebyl zabit nebo nebyl odstraněn fyzicky, což také je výsledkem trošku toho sovětského tlaku, protože Sověti samozřejmě chápali, že není moudré sadit jenom na jednoho, takže vždycky si nechávali v záloze ještě toho dalšího svého koně. A Babrak Karmal byl dlouholetý vlastně jako veterán té strany a Sověti s ním měli dlouhodobé kontakty už vlastně od 50. 60. let, ale zároveň ho nemohli nechat přímo v tom Afghánistánu, takže on byl nejprve velvyslanec a pak, když byl jmenován nový velvyslanec, tak vlastně požádal o azyl v Československu. Československí představitelé samozřejmě tohle nemohli rozhodnout sami, takže požádali o konzultaci Moskvu a ta souhlasila s tím, aby tedy Babrak Karmal zůstal i se svojí rodinou v Československu.
11: Takže abychom to podtrhli. Afgánští hoši z Lidově demokratické strany se s tím prostě nemazali. Ani v satelitní zemi sovětského bloku, jakou bylo tehdy Československo, neměli problém plánovat fyzickou likvidaci už nevyhovujícího bývalého velvyslance Babraka Karmala. Těžko říct, nakolik si o to sám Karmal řekl nějakými zákulisními intrikami, které z daleké Prahy mohl provádět proti svým domácím soupeřům. Ale od chvíle, kdy velvyslancem být přestal a odmítl se vrátit do Kábulu ve strachu o život, stal se v Československu chráněnou osobou, jakýmsi zvláštním hostem v péči STB. Nejprve byl uklizen do Krušných hor, skoro na samotu, do malé vesničky Šindelová. Tam se s rodinou toulal po lesích a okolo hlídkovali příslušníci státní bezpečnosti. Když hrozilo, že místo Karmalova pobytu prosáklo k afgánské ambasádě, byl rychle přesunut na Slovensko, do malých lázní Sklené teplice nedaleko Banské Štiavnice. Podle dobových svědectví to byl tichý a spořádaný host, který se svou manželkou a synem projevoval zcela nenápadně. Většinu času trávil v sanatoriu a jen občas si v doprovodu tělesných strážců vypil pivo v zahradní restauraci a přitom si neustále něco psal.

0: on měl dovoleno, nebo aspoň tak jsem to pochopil z těch záznamů, on měl dovoleno telefonovat se svými příznivci nebo se svými jako stoupenci po celém světě nebo i vlastně v Afghánistánu. A Karmal vlastně si ho tímto způsobem vlastně Sověti drželi v záloze. A v momentě, kdy se rozhodli tedy změnit ten afgánský režim, ten stávající, ten Aminův a vojensky intervenovat, tak vlastně Karmal byl povolán zpátky do Moskvy, tam byl proškolen, vyškolen a vlastně se dostal do té role, kterou známe třeba z Maďarska nebo i z Československa, i když tam k tomu vlastně jako nedošlo. Stanul v čele vlastně, teď to říkám v uvozovkách jenom pro ilustraci, dělnicko-rolnické vlády, která měla jako nová vláda se ujmout moci po té, co Sověti prostě odstraní Amína a zahájí tedy tu intervenci do Afghánistánu.
1: Téhož roku 1978, kdy v dubnu proběhl afgánský vojenský převrat nazývaný revolucí, se o 2000 kilometrů západněji odehrává jiné, pro svět ještě zásadnější drama, islámská revoluce v Íránu. V lednu 79 byl šáh Muhammad Reza Pahlaví donucen opustit zemi a v únoru dopravila Air France z pařížského exilu do Teheránu íránského náboženského vůdce Chomejního, čímž se z dosud prozápadní autokracie stala protizápadní teokracie.
2: V ulicích iránského hlavního města Teheránu byly dnes mohutné protiamerické demonstrace mládeže a studentů. Skupina demonstrantů pronikla do budovy amerického velvyslanectví a drží 50 členů velvyslaneckého personálu jako rukojmí. Demonstranti žádají, aby vláda Spojených států vydala iránské justici svrženého iránského šáha, který je nyní v New Yorku. V prohlášení, které vysílal iránský státní rozhlas, demonstranti uvádějí, že tato akce má obrátit pozornost světové veřejnosti na reakční politiku Spojených států v oblasti Perského zálivu.
1: Iránští studenti, toho času spíš teroristická jednotka na plný úvazek, dobila americkou ambasádu v Teheránu 4. listopadu 1979. Pro Sověty šlo zdánlivě o lapálii, která je nemusela moc zajímat, pokračuje opět historik Jan Adamec.
0: Ten pád toho dosavadního iránského režimu v roce 1978-79 byl zprvu vnímán jako zásadní problém jenom pro Američany. Pro ně to byla velká ztráta, protože ztratili dosavadního jedno z nejspolehlivějších a nejlepších spojenců, kterého v regionu v podstatě od 60. let měli. Takže zdálo by se, že se Sověti mohou radovat, ale najednou se ukázalo, že ten nový teokratický režim v Iránu bude chtít hrát podle svých vlastních pravidel a že pro něj jsou vlastně Američané stejně jako Sověti těmi sekulárními imperialisty a v podstatě stejnými nepřáteli. A tohle bylo něco, co vlastně ty Sověty trošku mátlo, protože podobně jako Američani byli zvyklí na ten zavedený pořádek, že prostě platí určitá pravidla a teď najednou přestala platit. Údajně i Brežněv se měl vyjádřit na adresu toho nového režimu, že skoro škoda Rezy Pahlavího, s ním se nám dobře jednalo, byť to byl sice jako americký klient, ale tak byl čitelný, věděli jsme co a jak, ty hranice byly nějak jako narýsované. A zvláště vlastně třeba těm sovětským ideologům nebo těm doktrinářům, kteří byli zvyklí vlastně vidět ten svět skrz tu marxleninskou mřížku, tak jim tam nepasoval ten politický islám. Nehodil se jim tam, museli se na to znovu podívat a ten politický islamismus jako nová dravá síla v regionu jim do toho nepasoval. A výsledkem bylo třeba i jako paradoxní situace, že pak Sověti a Američané spíše podporovali oba dva, podporovali ten sekulární a pro ně čitelný režim Saddáma Husajna v Iráku, když se prostě Irák rozhodl napadnout Irán a když se tam rozhořela ta neuvěřitelně brutální a krvavá irácko-iránská válka, která pak trvala 8 let a zaměstnávala vlastně celý region. V tomhle případě Američané i Sověti si řekli, že asi budeme spíš podporovat toho Saddáma Husajna, protože bojuje proti tomu teokratickému Iránu, který tedy ani pro jednoho z nás není potenciálním spojencem, nebo nechce s námi vlastně nic mít společného a hraje si nějakou vlastní hru.
1: Byla ovšem na místě obava, že by Chomejního režim nějak začal projektovat svůj vliv přes Afghánistán až do jižních oblastí Sovětského svazu? Paranoidní šéf KGB Andropov to viděl vcelku jednoznačně. Necháme-li dnes Afghánistán bez ochrany, zítra budeme muset bránit naše hranice proti muslimským hordám v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Konec citátu. Jak už jsme si řekli, afgánští politici se svými soupeři nepárali. Přesto, nebo možná právě proto, visela jejich moc na vlásku po celou dobu od převratu 1978. O rok později, v březnu 1979, se nechal slyšet sovětský ministr zahraničí Kosygin na zasedání sovětského politbyra s pozoruhodnými postřehy. Po roce, který uplynul od afgánského dubnového převratu, zhodnotil situaci nebývale skepticky. Co z toho všeho vzešlo? Nic, co by mělo nějakou cenu. Popravovali nevinné lidi a potom nám říkali, že i my jsme v Leninově době popravovali. Vidíte, s jakými marxisty máme co dočinění.
2: Předseda afgánské vlády Hafizullah Amin protestoval proti vměšování nepřátel revoluce do vnitřních záležitostí země. Na tiskové konferenci v Kábulu zdůraznil, že Afghánistán je proti veškeré agresi a rasové diskriminaci a chce žít se všemi sousedy a se všemi ostatními zeměmi v míru. Hafizullah Amin zároveň oznámil, že afgánskou delegaci na nadcházející konferenci nezúčastněných zemí v Havaně povede Nur Muhammad Taraki.
1: To byla zpráva z 31. července 1979. Krátce poté došlo v Afghánistánu k událostem, které zřejmě definitivně rozhodly o sovětské intervenci. Po návratu prezidenta z Havany a Moskvy zpět do Kábulu nechal afgánský předseda vlády Hafizullah Amin svého prezidenta internovat, načež s ním, po krátkém a zřejmě formálním jednání o prezidentovi odstoupení, udělal krátký proces. Pravděpodobně 8. října 1979 byl 62-letý prezident novou garniturou zavražděn. Hafizullah Amin ho nechal zadusit polštářem ve vlastní posteli. Tato událost Moskvu i osobně Leonida Brežněva mimořádně pobouřila. Ale bez ohledu na osobní rovinu věci bylo jasné, že navzdory stovkám sovětských poradců se situace v zemi vymyká kontrole. Afghánistán se politicky čím dál víc propadal do stavu, kdy jedna vládnoucí garnitura po druhé funguje víc a víc už jen na bázi profesionálních hrdlořezů.

0: Tarákýho zavražděním byl další osud Hafizullaha Amína, jeho nástupce, víceméně předurčený. Moskva nad ním zlomila hůl, tím spíš, že se začalo spekulovat o jeho příliš prozápadní orientaci. Ostatně kdysi studoval na Kolumbijské univerzitě, což je mimochodem další důkaz, že dobré vzdělání ještě nedělá dobré způsoby. My bychom možná měli trošku si nasvítit to sovětské vedení. Jak známo, Brežněv už byl v tu dobu spíš mužem, který rád klimbal u televize. Takže kdo vlastně za něj, nechci říct rozhodoval, ale kdo činil rozhodnutí, která potom už jenom Brežněv podepsal?
1: Tam se vytvořila, někdy se jí říká také afgánská trojka, a to byli vlastně ti, kteří se prostě rozhodli pro tu intervenci, a můžeme je tedy v tomhletom smyslu, speciálně v téhleté politice, považovat za jestřáby. Jedním z nich byl Jurij Andropov. V téhleté době už se v podstatě dostává do pozice muže číslo dvě a jako velmi reálného nástupce Leonida Brežněva. Důležitou roli tam hraje Dmitrij Ustinov jako v podstatě nejenom ministr obrany, ale v podstatě šéf toho vojensko-průmyslového komplexu, který má po těch štědrých 70. letech opravdu obrovskou moc a disponuje obrovskými fondy a rozpočty a také sebevědomím. K těm zastáncům patřil svým způsobem i Andrej Gromyko, jako veterán zahraniční služby. Ti všichni vlastně, ať už z pozice svých zkušeností nebo toho, co si mysleli o tom Afghánistánu, byli prostě pro to invazní stanovisko nebo pro tu tvrdou linii, která nakonec převážila. Jenom připomenu, že vlastně v podstatě ve stejnou dobu pak Politbyro musí řešit úplně podobný problém s Polskem. Tam vlastně v kontextu rostoucí solidarity i možné hrozby, že by vlastně solidarita mohla, nechci říct, ovládnout komunistické Polsko, ale stát se vlastně jako relevantní politickou silou, tam vlastně řeší podobnou situaci, jak ten polský komunistický režim vystužit nebo mu pomoci v rámci Brežněvovy, v úzovkách Brežněvovy doktríny, pomoci ohroženému socialismu v jedné socialistické satelitní zemi. A tam nakonec padne to rozhodnutí neintervenovat. Tam se nakonec rozhodnou pro uvážlivější stanovisko, protože si spočítají, že ta rizika jsou obrovská, která by, pokud by tedy se sovětská vojska rozhodla pro nějakou intervenci, ať už zevnitř,

za ně. To byl Jaruzelsky, který pak tu situaci v podstatě zvládl pomocí vojenského převratu, výjimečného stavu a vlastně tu práci v úzovkách, to znamená to dočasné potlačení solidarity, zvládl bez přímé pomoci sovětských vojsk. O něčem takovém si mohli v Afghánistánu jenom zdát.

Když se Sověti rozhodli nového afgánského vůdce Hafizulláha Amína zabít, začali nejprve pomocí intriky. Jeho kuchař, coby agent KGB, se ho pokusil otrávit. To se nakonec nepodařilo. Takže když to nešlo přes polívku, přišly na řadu kulky a speciální výsadek sovětského komanda. Operace s krycím názvem Bouře 333, tedy dobývání prezidentského paláce v Kábulu, se spustila v ten samý čas, kdy celý západní svět ještě vstřebával radosti Vánoc a s úlevou hleděl k Silvestru. Bylo 27. prosince 1979. V tom okamžiku už se do země hrnuly stovky tanků, obrněných transportérů a letadel, zkrátka armáda čítající ke stovce tisíc mužů. Zároveň už byl československý host, Babrak Karmal, zatím bez rodiny, ta ještě zůstávala na Slovensku, přepraven z Moskvy do Kábulu a začala nová éra. Alespoň zdánlivě, konečně ta správná éra nového komunistického Afghánistánu, plně spolehlivého spojence Sovětů.

0: Ale rakt mín, když šmarón, to on stan.
1: Jasnou a srozumitelnou odpověď na adresu všech, kteří by snad chtěli z celého světa utvořit jeden jediný oblouk nestability, dává jménem celého národa předseda prezidia Revoluční rady Afghánské demokratické republiky Babrak Karmal.
2: Ačkoliv se nepřátelům podařilo na chvíli svést naší revoluci z cesty nastolením režimu teroru v naší zemi, vítězné povstání 27. prosince zmařilo naděje nepřátel Afghánistánu a vyloučilo jednou provždy možnost přeměny Afghánistánu ve středisko spiknutí a agrese proti národně osvobozeneckému hnutí v této oblasti.
3: Samozřejmě tam panovalo přesvědčení, že to ta sovětská armáda zvládne, že to nebude nic zase tak složitého, čemuž třeba odpovídá i to nasazení. Sověti podcenili ten počet vojáků, který by zapotřebí nejenom k té prvotní intervenci, ale k té okupaci. To je vlastně jako základní problém s vozovkách s dobýváním Afghánistánu, který měli Britové v 19. století a měli ho i pak Američané ve století 21. Jedna věc je, že nějakou mohutnou jednou akcí dokážete tu stávající afgánskou moc nějak porazit v nějaké bitvě nebo v nějakých jako vojenských těch, ale úplně jiná věc je tu zemi ovládnout, okupovat, spravovat a udržet tu moc po nějakou dobu. To už je zcela zase jiná věc. Ten terén a ta geografická různost a ta kmenová roztříštěnost, to všechno nahrává někomu, kdo tu zemi brání nebo kdo se v nějaký čas prostě stáhne do hor a tam jenom čeká na svoji příležitost a tam vlastně z téhleté pozice začne toho interventa obtěžovat, bojovat s ním, bránit se mu, až ho nakonec v podstatě vypudí nebo nějakým způsobem ho porazí. Nebo ho přesvědčí, že prostě ty ztráty z udržování té moci a síly v Afghánistánu jsou tak velké, že mu to nestojí za to a že se prostě stáhne. A k tomu dospěli jak Sověti, tak nakonec k tomu dospěli i Američané.
4: Brzy se ukázalo, že Afghánistán zůstane i do budoucna zemí, kde, jak se říká, moc prezidentského paláce končí na letišti. O přesném počtu vojáků poslaných v první vlně do Afghánistánu ze Sovětského svazu se dá spekulovat, řekněme, že se blížil ke 100 tisícům mužů.
3: Ale to je přesně ten počet, který je tak ideální k obsazení těch míst a vlastně k přemožení nějakých center odporu, ale nestačí prostě k nějaké drtivé převaze. K intervenci do Československa Sověti shromáždili, pokud se nemýlím, skoro 750 000 vojáků. Tam jsme se pohybovali v úplně jiných počtech a to bylo opravdu, že ta vojenská síla vás úplně zahltí a zcela vlastně zlikviduje veškerý odpor. Samozřejmě i z hlediska toho globálního sovětského angažmá ta válka v Afghánistánu neměla být nějakým hlavním cílem, něčím, co mělo spotřebovávat veškeré vojenské a personální zdroje sovětské armády. Armáda byla angažována i v mnoha jiných jako místech, byť ne úplně jako válečně nebo z hlediska vedení bojů, ale ten Afghánistán neměl být v tomhletom smyslu hlavní válečnou prioritou. Ono to taky souvisí s tím, že u Sovětů vždycky ty plány počítají spíše s tím, že pomůžeme, zlomíme odpor těch nepřátel a pak

0: by bylo ideální, bychom se mohli stáhnout a tu práci si udělali vlastně ti domácí, ale málo kdy se to vlastně podaří a nakonec to skončí tím, že stále větší břímě těch vojenských aktivit a vůbec těch bojů zůstává na té sovětské armádě, protože se ukáže, že to je vlastně jediná akceschopná organizace, která tam je schopna klást odpor těm mudžahedínům nebo těm, kteří vlastně kradou odpor té sovětské intervenci.
1: Své, řekněme, domácí úkoly si ovšem ani nový prosovětský vůdce Babrak Karmal neplnil nijak zvlášť horlivě a hlavně efektivně. Jeho garnitura se možná od těch předešlých lišila v míře krutosti, kde se trochu ubralo, ale zároveň Karmal nebyl o nic kompetentnější a schopnější udržet vládu v zemi. Fakt je, že samotný akt okupace jemu ani Sovětům moc nepomohl. Především afgánské venkovské oblasti, dosud rozhádané a bojující proti sobě navzájem, se spojily proti nepříteli zvenčí. Když se v únoru 1980 vrátil z inspekční cesty do Afghánistánu šéf KGB Jurij Andropov, starý invazní sekáč z Maďarska a Československa a budoucí Brežněvův nástupce, líčil situaci v tom smyslu, že je nadmíru výtečná. Nebyla.
0: No Andropov, to je kapitola sama pro sebe, tam hrála roli, že ten jeho stranický, ale hlavně ten jeho bezpečnostní background, že on byl dlouholetým šéfem KGB, takže pro něj ty problémy se řešily buď stranickou disciplínou, anebo těmi bezpečnostními uvozovkách, bezpečnostními opatřeními, jinak za ten horizont moc jako nepřemýšlel, nebo jako nebyl toho schopen. Navíc byl těžce nemocný, že jo, pak když nastoupil, když už měl tu příležitost a nastoupil k moci. U toho sovětského vedení to byla určitá jako setrvačnost toho myšlení, která nakonec předřadila ten zájem zachovat ten režim a jít do toho nad nějakým jako flexibilnějším pohledem. Byla tam velká otázka prestiže, jo? To vždycky hrálo v těch vztazích mezi patronem a klientem. Američané to znali velmi dobře z Vietnamu, jo? Když už prostě do toho tak dlouho investujeme takové prostředky a takovou i jako kredibilitu na mezinárodním poli a diplomatický kapitál, tak si nemůžeme jenom tak jako říct, tak vás necháme, jo? My jsme si to vyhodnotili, že my už vás vlastně nepotřebujeme, nazdar, jo, a už si tam dělejte, co chcete, jo. S tím, že ten režim i hned skolabuje. Takhle si to řekli v Maďarsku, takhle si to řekli v Afghánistánu, nebo dospěli k takovému to názoru.
2: Kontrarevoluční bandy vysílané do naší země ze zahraničí a tvořící část nevyhlášené imperialistické války proti naší zemi jsou cvičeny, vybavovány a vyzbrojovány na území Pakistánu a s americkou, čínskou nebo egyptskou pomocí terorizují nevinné lidi v naší zemi, vypalují školy, nemocnice a mešity, ničí mosty, silnice a jiná veřejná zařízení. Prohlásil Babrak Karmal, předseda prezidia Revoluční rady Afgánské demokratické republiky, za své nedávné návštěvy v Československu a pokračoval. Hlavním cílem kontrarevoluce je vytvořit překážky neustálému a rychlému rozvoji naší země.
1: Na jaře 1980, po několika měsících od začátku intervence, už bylo jasné, že Afghánistán zůstává zemí, kde, s jistou nadsázkou řečeno, moc prezidentského paláce končí na letišti.
0: Máte tam městská centra, ale pak jsou vlastně oblasti, kde, a to se odráží pak v té vojenské doktríně nebo v tom, jakou armádu k tomu můžete mít nebo jakou armádu k tomu použijete. Tam prostě s tou tradiční pozemní armádou, s tanky a s takovou tou normální vojou nevystačíte, respektive je zcela nevhodná. Takže ten problém je jednak vojenský z hlediska toho, jak nějaké území dobít, obsadit a uhájit. To se Sovětům v určitých fázích dařilo, více či méně úspěšně, ale pak je otázka toho udržení a toho, jakým způsobem třeba provádíte zásobování, jakým způsobem vlastně udržujete ty spojovací, ty logistické tepny a tak dále. A tady vlastně nastupuje ta role těch nepravidelných jednotek, které dokážou ty pravidelné armády výrazně potrápit, ne-li je dokonce porazit nebo vyhnat. Respektive ta technologická převaha není úplně všechno. A ten druhý faktor je, že v momentě, kdy navíc ještě ty výhody znalosti terénu a vlastně těch malých jednotek podpoříte úplně novými nebo nějakými nejmodernějšími technologickými zbraněmi, které přicházely právě od těch Američanů, pak ta sovětská výhoda v té době špičkové, relativně špičkové vojenské technice, to zase nemůžeme Sovětům upírat, je ne-li eliminována, tak aspoň nějakým způsobem jako vyvážena. To jsou ty mobilní protiraketové systémy, díky nimž vlastně Sověti ztratili jednu ze svých zásadních výhod, a to byla vlastně letecká převaha, kterou vlastně ti mudžahedíni nebo ti bojovníci proti ním tou nedisponovali. Ale v momentě, kdy byli schopni vlastně jim sestřelovat ty vrtulníky, Dneska to můžeme vidět, že jo, nebo v té rané fázi rusko-ukrajinské války jsme to viděli u těch javelínů, že jo. Tak něco podobného vlastně mohli praktikovat nebo praktikovali ti protisovětští bojovníci v Afghánistánu.
1: Sověti možná tak úplně nepočítali s tím, že si budou muset afgánskou normalizaci, tak říkajíc, udělat sami. Postoj nového prezidenta Babraka Karmala vůči okupačnímu spojenci by se dal asi charakterizovat nějak takto. Vy budete ovšem rozhodovat a my se budeme dívat, jak vám to jde. Sověti na něj vsadili všechno, ale slovy klasika Viktora Černomyrdina dopadlo to jako vždycky.
0: Skončili přesně u toho vietnamského problému amerického, kdy nakonec vlastně suplovali všechny ty instituce toho afgánského režimu, hlavně tedy armádu, hlavně tedy ty bezpečnostní složky. A pak vlastně, když dosadili k moci Babraka Karmala, tak z těch zpráv, které Sověti posílali do centrály, tak vidíme stížnosti na to, že Afgánci se vlastně, ten režim Karmalův je vlastně v rovině, no tak ty Sověti to všechno vyřeší vlastně. Jo. My se musíme starat o, aby jsme si udrželi tu moc, aby jsme všechny ty naše vnitřní nepřátele potlačili, to v tom jako byli dobří, ale co se týče té bezpečnostní situace, hlavně té vojenské, tak tam se vlastně jako plně spolehli na Sověty. A takže najednou celé to břímě afgánské spadlo na Sověty. Ti teď za to byli zodpovědní a už to nebyl problém pro ty afgánské socialisty nebo komunisty, ale už to byl problém vlastně pro Moskvu a pro ty přicházející generální tajemníky, tak jak přicházeli po Brežněvovi.
3: Právě jste se vrátil z oficiální přátelské návštěvy Sovětského svazu. Afgánské sdělovací prostředky zdůrazňují historický význam vaší návštěvy pro další rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi Afgánskou demokratickou republikou a Sovětským svazem. Jaké jsou perspektivy této spolupráce a ve kterých sférách se bude rozvíjet především?
4: Oficiální návštěva stranické a státní delegace na nejvyšší úrovni v Sovětském svazu byla v naší zemi posuzována jako významná politická událost současné doby. Neexistuje žádná oblast činnosti, která by se v našich bilaterálních vztazích účinně a užitečně neprohlubovala a nerozvíjela. Výsledky návštěvy otevírají skvělé a nadějné perspektivy, pokud jde o život našeho lidu z hledisek.
0: Babrak Karmal se ukázal jako nevhodný politik do té situace, v níž se ocitl. Nebyl to velký diktátor, nebo nebyl to prostě někdo, kdo by v sobě nějakým způsobem snoubil tu vojensko-politickou moc a v tom úřadě jakoby se opakovaly ty chyby nebo ty jevy z těch předchozích vnitrostranických bojů. Nepotismus a rodinkaření, jak se říká, a vlastně snaha jenom udržet si tu vlastní osobní moc nebo moc toho svého klanu a za tímto účelem vlastně i jako se tvářit nebo vytvářet ten dojem směrem k Sovětům tak, aby oni ho podpořili. Ale v určitý moment i oni dospěli k závěru, že on už tím vhodným kandidátem není, takže byl odvolán vlastně do Moskvy, nahrazen někým jiným. Ta volba padla na dalšího z pohledu Sovětů údajně jako asi schopnějšího nebo jako spíš všeho schopnějšího politika Nadžibuláha, ale na druhou stranu už to bylo v situaci zásadní mocenské změny v Sovětském svazu. To bylo v roce 1986 a v tu dobu už Michail Gorbačov zásadně revidoval všechny ty sovětské zahraničně politické závazky a byl výrazně nespokojen, vinu vlastně za ten afgánský neúspěch svalil na sovětskou armádu nebo sovětské vojenské velení. Logicky jim tedy předestíral, že když nedokázali vyhrát za těch 5 let, nebo nedokázali tu situaci vojensky ovládnout, tak nejprve jim dá nějaké období a pokud za tu dobu to nezvládnou, tak prostě nastane zásadní rozhodnutí a Sověti se z toho Afghánistánu stáhnou, což bylo i v logice té jeho dlouhodobé strategické politiky omezovat ty sovětské závazky a snažit se ukončit tu studenou válku z hlediska jako zahraničně politického angažma ve prospěch vlastně vnitřních reform a perestrojky a reformy toho Sovětského svazu jako takového. Že byl přesvědčen, že Sovětský svaz se může reformovat a přežít jedině, když se zaměří sám na sebe a když sníží to napětí, respektive v ideálním případě ukončí studenou válku, tak jak byla praktikována v předchozích desítkách let.
5: Afgánský prezident Nadžibuláh na tiskové konferenci uspořádané v Kábulu uvedl, že Afghánistán s odchodem sovětských vojsk souhlasí. Prohlásil, že Lidová demokratická strana Afghánistánu, její političtí spojenci a zbrojené vládní síly jsou schopny samostatně bránit lid i zemi a jako zcela nepodložené odmítl pověsti o rozkolu uvnitř strany a o údajné možnosti vojenského převratu.
6: O odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu hovořil na tiskové konferenci v Moskvě mluvčí ministerstva zahraničí Vadim Perfiljev. Prohlásil, že Sovětský svaz má zájem na tom, aby odchod jeho jednotek proběhl klidně a bez zbytečných ztrát. Nemůže však nečinně přihlížet, pokud ozbrojená opozice sovětským jednotkám v odchodu brání. Zdůraznil, že Sovětský svaz podniká vše proto, aby přispěl k plynulému zásobování afgánského hlavního města, o jehož blokádu se ozbrojená opozice pokouší. Sovětské jednotky musí prorážet tuto blokádu s použitím vojenské síly. Vadim Perfiljev rovněž připomněl, že sovětský...
1: Byla to vlastně neuvěřitelná potupa. Když někam pošlete vojska, snažíte se udělat tam pořádek podle svých představ a nakonec vás horko těžko povstalci vůbec pustí zpátky domů. Abychom dopověděli příběh Babraka Karmala. Po roce 1986, kdy skončil v čele země, se na příkaz Sovětů víceméně uklidil do moskevského exilu a navzdory několika pokusům vrátit se do afgánské politiky se už nikdy do funkce nejmocnějšího muže Afghánistánu nedostal. Zemřel v Moskvě v roce 1986. Téhož roku skončil mimořádně krutým způsobem život jeho nástupce Muhammada Nadžibuláha. Zmocnili se ho příslušníci Talibánu a usmíkali ho k smrti uvázaného za nákladňákem. Jeho tělo pak pověsili veřejně v Kábulu všem na oči, na důkaz nových časů.

0: Ono se dneska má za to, že Afghánistán byl opravdu pořádný hřeb do rakve Sovětského svazu. Souhlasil bys s tím?
1: No, já myslím, že v takovém případě bychom se museli podívat i na ty další hřeby, které možná byly z mého pohledu jako větší. Co se týče rozpadu Sovětského svazu, tak ten problém byl spíš v té národnostní struktuře a v těch jednotlivých státech a vůbec vlastně v tom, jak ten Sovětský svaz fungoval. Další hřeb byla ekonomika, další hřeb byla vůbec jako legitimizace existence Sovětského svazu z hlediska ideologie a z hlediska toho, do jaké míry už tomu ti lidé tehdy věřili, respektive nevěřili. Z tohohle pohledu zase to sovětské angažmá v Afghánistánu podle mě tedy nebylo zase tak fatálně zásadní, zvlášť když vlastně už v roce 86-87 se začal ten Sovětský svaz z toho postupně stahovat a vlastně poslední vojáci odcházejí z Afghánistánu v roce 89. Z tohohle pohledu zase ten Afghánistán nebyl tak strategicky důležitý. To už bylo možná důležitější vlastně stažení Sovětského svazu z té východní Evropy nebo z těch zemí toho perimetru střední a východní Evropy, jako bylo Polsko, Maďarsko, Československo nebo východní Německo.
0: Nicméně ty následky pro Sovětský svaz bezprostředně po tom prosinci lednu 79-80 to by bylo na další pořad, ale jenom v kostce, tak byly tam vlastně krátkodobé a střednědobé efekty. Ale obecně, konec détant, smlouva SALT II, bojkot olympiády, můžeme nějak tohleto shrnout a vlastně i nějak popsat sovětskou reakci na tyhle ty kroky?
1: No, je pravda, že jestli byla vlastně jako sovětská intervence do Afghánistánu pro něco jako hřebem do rakve, tak to bylo hřeb do rakve toho détant jako takového a celého toho období 70. let. A zase, kdybychom se na to podívali z dlouhodobé, jako z té širší perspektivy, tak by pro Sovětský svaz bylo výhodnější tam nejít. Jo, a tam vlastně nějakým způsobem to détant prodloužit nebo nějakým způsobem pokračovat v té brežněvovské politice 70. let. Ale ono to nebylo jenom Afghánistán, ono to bylo i to angažma v Africe, v Etiopii a v dalších zemích, které prostě Američanům vytvářelo ten komplexní obraz, že Sovětský svaz provádí nebo je na cestě k zásadní ofenzívě a sám o to détant vlastně už nemá zájem. V 70. letech jsou také ohromným vlastně jako obdobím, kdy ten Sovětský svaz v podstatě získává tu paritu vůči Američanům. I to vlastně Američané považovali za poměrně nebezpečné a ohrožující. Sovětský svaz vlastně od poloviny 60. let do těch 70. let dohání Američany v raketách, ve všem. A z téhle té pozice si napak může jako dovolit to detant, to znamená zase jako zmrazit to zbrojení, ale už z pozice vlastně rovný s rovným. Což nebyla třeba případ Chruščova v 60. letech, kdy on vystupoval spíš z pozice jako toho slabšího nebo toho, kdo má těch míň raket a menší rozpočet a kdy Američané jsou vlastně v pozici silnějšího.

0: Stříbrný Iljušin 62M přistál na letišti ve Švechatu, které bylo vyzdobeno sovětskými a rakouskými vlajkami, přesně ve 10:45 středoevropského času. Tribuny vyhrazené akreditovaným novinářům, kameramanům a fotoreportérům byly zaplněny doslova do posledního místečka. Viděl jsem tu řadu těch, kteří jsou v novinářském světě pojmem. A nikdo z nich si nechtěl nechat ujít tuto významnou událost přesto, že ji vysílala v přímém přenosu rakouská televize. A řada zpravodajů, především z tiskových agentur, telefonovala průběh slavnostního ceremoniálu.
1: Za malou chvíli začne na americkém velvyslanectví ve Vídni už druhá dnešní schůzka mezi Leonidem Brežněvem, Jamesem Carterem a dalšími členy sovětské a americké delegace. Dosud nebyla o průběhu dnešních jednání vydána žádná oficiální zpráva, a tak se to mezi zdejšími novináři a politickými pozorovateli dohady a spekulacemi jen hemží. Dnešní sovětsko-americké rozhovory na nejvyšší úrovni začaly po 11. hodině středoevropského času, když krátce předtím prezident Carter srdečně přivítal před budovou...
2: Když se ve Vídně podepisovala ta smlouva SALT 2, tak to byla velká sláva, bylo to jakési kvázi usmíření, dokonce Carter s Brežněvem se objali a políbili, věc naprosto nevídaná. Byli potom Sověti v šoku, když vlastně následkem vpádu do Afghánistánu najednou tohle padlo celé pod stůl, ta smlouva a tak dále?
3: Je otázka, do jaké míry právě ti jestřáby jako Andropov kalkulovali nebo očekávali, co se vlastně může stát. A to, že vlastně jako nadřadili ten zájem zachovat ten režim v Afghánistánu i vojenskou silou nad toto, nad ten SALT 2, protože on pak nebyl ratifikován, jo, v americkém kongresu, a vůbec nad to zblížení nebo nad to udržení těch dobrých vztahů s Američany, to odlečen vypovídalo. Chyběl tam podle mě ten, nechci říkat bázlivý, ale spíš vlastně opatrný Brežněv. A teď myslím vlastně ten Brežněv v těch poloviny 70. let, který vlastně se tomuhle typu konfrontace vyhýbal nebo snažil se vyhýbat právě v zájmu toho, aby udržel prostě ten SALT 1, SALT 2, které považoval za prestižní a které považoval vlastně za svůj příspěvek. Jo. Vlastně z pohledu Sovětského svazu to byla úspěšná politika, protože SALT 1 a detant vyústil a Ostpolitik vlastně vyústili v Helsinki 1975, což se dá považovat za takový vrchol té sovětské politiky, protože měli na papíře uznané ty poválečné hranice, měli uznané v podstatě veškeré ty zisky po válce a dalo by se říct, že tahle politika vlastně byla úspěšná. A teď najednou přijde, teď jako by se ozval ten chruščevovský avanturistický duch, ty ozvěny jako z Kuby a z těch, že to nám nestačí tohle, ten status quo v Evropě a ty dobré vztahy s Američany, my chceme dál expandovat. Jo? A to se ozývalo v té Africe, v té Etiopii, že vlastně ten sovětský režim byl ochoten jako naslouchat a byl ochoten pomáhat vlastně těmhletěm velmi často obskurním a pak se ukázalo velmi brutálním režimům, pomáhat jim i, aby to bylo jenom to, že ten režim se prohlásil za socialistický nebo komunistický a nějakým způsobem se hlásil k Sovětskému svazu nebo k tomu sovětskému modelu.
4: Kola propagandistické mašinérie se stále rychleji roztáčejí nejen ve Spojených státech, ale v celém kapitalistickém světě. Ke slovu se dostávají nejreakčnější politikové. Hovoří se o jakémsi sovětském vpádu do Afghánistánu a vyhrožuje se nejrůznějšími politickými důsledky a akcemi. Nebylo by lépe podívat se na věci bez emocí, opravdových i předstíraných, bez sledování postranních, někdy až absurdních zájmů? Z Washingtonu zní výzvy, aby byl z Afghánistánu stažen omezený sovětský vojenský kontingent, který v zemi pomáhá výlučně jen čelit útokům zvenčí. Nejde o žádný vpád do Afghánistánu a na západě, tím spíše ve Spojených státech, se to dobře ví.
2: Netoliko, vlastně navzdory tomu, že Brežněv měl docela dobré vztahy třeba s Helmutem Schmidtem i s některými dalšími státníky, tak oni začnou modernizovat ty rakety SS-20 a rozmisťovat je a vlastně taky eskalují i tímto způsobem.
3: To je vlastně jako další ten aspekt, kdy zase tam převážela ta politika nebo to přesvědčení, že Sovětský svaz má na to právo a že Sovětský svaz je v takové pozici, že si to může dovolit. Respektive přesvědčení, že ten Západ nebo Američané jsou v takové pozici, že jim to nesmí moc vadit nebo že nebudou příliš protestovat. Takže ono se to jako takhle skládalo a ten Afghánistán je v podstatě už tou poslední kapkou, zvlášť pro ty Američany. Ono už toho bylo příliš mnoho. To byla ta Etiopie, SS-20, to byla spousta jako kroků, kterými to sovětské vedení prostě šlo nad rámec té v vozovkách rozumné brežněvovské pragmatické politiky, politiky detant. A ta následná reakce na to, neratifikace SALT 2, bojkot olympiády, to už spíš byly v podstatě reakce, které Američané nebo Západ musel udělat, protože jinak by ztratil úplně tvář. A je pravdou, že se tím vlastně naplno otevřela ta asi jedna z nejdramatičtějších fází studené války, která trvala někdy v letech 79, 80 až 84, 85. Někdy se o tom hovoří jako o druhé studené válce, kdy vlastně to napětí mezi Západem a Sovětským svazem, Západem a Východem nebo Washingtonem a Moskvou eskalovaly do podob, které znali pamětníci jenom z dob té kubánské raketové krize. Že? Tam patří sestřelení toho jihokorejského civilního letadla, tam patří to cvičení na to Able Archer, které si Sověti vyhodnotili jako v podstatě opravdu reálnou přípravu na jaderný komplexní útok na Sovětský svaz a podle toho také jako reagovali. Tam byly neustále signály, že ta jaderná válka je na spadnutí. Washington a Moskva vlastně mezi sebou vůbec nekomunikovali, což byla ta nejhorší možná fáze studené války. To znamená, že o sobě nevěděli, že vlastně nedokázali číst záměry toho protivníka a to bylo pro tu studenou válku vždycky nejhorší, když vlastně ta strana nevěděla, co si ten protivník myslí, takže předpokládala, že si myslí to nejhorší a že zamýšlí vlastně to nejhorší. Takže to vlastně odstartovalo, nebo otevřelo, dá se říct, že i ten Afghánistán vlastně otevřel brány té jako jedné z nejhorších fází studené války, která není tak jako zjevná, ale v podstatě to napětí bylo obrovské. Když prostě dneska čteme ty archivy, tak opravdu ta jaderná válka v některých momentech visela opravdu na vásku a bylo jí zabráněno jenom díky náhodě, nejenom díky tomu, že nějaký důstojník na té nižší úrovni dobře přečetl ty signály a nevyhodnotil prostě nějaké signály jako jaderný útok a nezmáčkl ten knoflík, ten poplach, aby se na ten jaderný útok odpovědělo.

0: My jsme přece mluvili o tom, že po Kubě se zavede ta červená linka, ten telefon. Tak jak to oni ho prostě nepoužívali nebo vypnuli, nebo víš o tom něco?
1: Tam ty kanály samozřejmě byly jiné než jenom ten červený telefon, ale jak zaznělo v jednom takovém vtipu, myslím, že to bylo jistě pane premiére nebo jistě pane ministře. Jo. Ten červený telefon nikdo nechtěl používat, protože by tu druhou stranu příliš vyděsil. Protože kdyby jim zavolal, tak by to znamenalo, že se děje opravdu něco vážného, jo, když už to nešlo sdělit nějakými jinými kanály. Ale je pravda, že v tom období 80-84 prostě spolu ty dvě strany moc nemluvily. Celá ta situace byla jako velmi napjatá, velmi komplikovaná a dost se lišila od toho detant celých 70. let.
0: A to je pro dnešek vše. Končí třetí díl speciálu Tématu Plus o vojenských intervencích 20. století. Za spolupráci děkuji historikovi Janu Adamcovi, mistrům zvuku Jitce Procházkové, Valérii Racmanové a Václavu Maršíkovi. Dramaturgii měla Lucie Korcová. Díky za poslech, příště se setkáme u další geopolitické hry a konfliktu v Jižním Atlantiku. Čeká nás boj o ostrovy, kterým jedni říkali Falklandy a druzí Malvíny. Argentina versus Británie, rok 1982. Naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené státy zaútočily na Írán, má jít o reakci na úder Teheránu na loď v Hormuzském průlivu. Policie varuje před podvodníky, přes SMS zprávy vymáhají pokutu za rychlou jízdu. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm. Teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopna pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Bušehru a v Asaluji na jihu země. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek upozorňuje, že policie takto nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
3: Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas v rubrice Ověřovna. Moldavská prezidentka Maja Sanduová jmenovala do funkce nového premiéra Vasilea Tofana. Podle moldavských médií už získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandrua Mantuna. O složení kabinetu bude nový premiér Tofan jednat příští týden. Do 15 dnů pak musí požádat parlament o důvěru. Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
5: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
6: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašváriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
7: Aj keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
6: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka se ale postupně ubránila 5 matchballům. Pokračuje Muchová.
8: Vlastně jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. Teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa o postup do semifinále proti Švýcarsku. Zápas sleduje Jan Suchan.
9: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na pražském okruhu u Zličína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín čekejte překážky. Na 123. a 119. kilometru uzavřený pravý pruh, probíhají tam práce na vozovce, projíždí se plynule. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou máme hlášené omezení. Na 26. kilometru u nájezdu z D6 práce silničářů v pravém pruhu až ke sjezdu na plzeňskou dálnici, projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je stále neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. a 5. kilometru probíhají bourací práce lávky pro pěší. Odklon je ve směru z Prahy na exitu 10 Prandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami. K večeru se vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
6: Prostě biznis.
2: Jana Klímová.
6: Petr Šimůnek.
2: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
6: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo festival hlavně platí.
2: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
6: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
2: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku, nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část radí stát, ministerstvo kultury, kraj a město, tu daleko větší část ale musí uhradit sponzoři.
6: Já jsem se dívala pro zajímavost, kolik platí stát a loni uzavřeli nějakou 3letou smlouvu, takže dostávají necelých 50 milionů ročně.
2: Je to tak a souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Je to největší kulturní akce v České republice a nejprestižnější taky z mezinárodního pohledu. Je to áčkový filmový festival, kterých není ve světě mnoho. Ten karlovarský je takový menší mezi nimi, ale je to pořád, má to razítko toho festivalu Renku A, i proto ministerstvo kultury přispívá 47 milionů korun ročně. Hmm. K tomu se musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
6: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dřív
10: dříve. Samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service, Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastní a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
11: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
10: No a za Rockaway stojí kdo?
11: Jakub Havroland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
10: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
11: To hlavní a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální, nebo jak říkali, geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně, jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
10: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo, ČES elektřinu, Vodafone telefony.
11: Jestli to dává smysl, se ptáš.
10: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
11: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvaně B2C, business to customers, což znamená, že
10: mají koneční zákazníky.
11: Přesně tak, jo. Že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail a tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale ten festival přiláká těch lidí daleko víc, 20-30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období a pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou na Colors of Ostrava a proto tady ve Varech vidíš velký stánek Rohlíku nebo Vodafone VIP Lounge a tak dále a tak dále. Jako, takže není to altruismus, je to velká marketingová akce pro ty firmy.
10: Ale když jsi zmiňoval ČES a geniální partner, což byla, myslím, jeho, že jo, taková jako marketingová větička právě ve Varech.
11: Já si myslím, že ji vymyslel Jiří Bartoška, skoro bych se o to vsadil.
10: Tak nedá mi to tedy nepřipomenout, že ČES to sponzoroval dlouhá léta, vlastně 16 let až do roku 2018, kdy teda se tahle štědrost jako přerušila. Mimochodem, tehdy on na to dával 20 milionů korun, jako v těch letech.
11: Proto
10: byl geniální partner, si jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
11: No já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
10: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala a bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
12: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
13: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
14: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
11: na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
10: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak vydělal 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
11: A co zatím teda bylo?
10: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na cenách Český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nebolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdysi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
11: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Accolade.
10: Já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
11: Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma.
10: Kraj, no.
11: Přesně tak. Takže tam to dávalo jasnou logiku. Já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČESu, tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu. Protože když tam ČES byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
10: politici
11: a tak dále.
10: Bylo to hodně spojované.
11: Ano.
10: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
11: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek. A víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město něco dalšího, takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina, to mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené z daní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
10: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně, že jo?
11: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
10: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíce na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné, ty zahraniční produkce. Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o 1 miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. Prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních 3 měsíců a teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, ale že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
11: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco takového.
10: No, je to 1,5 miliardy zhruba. Cílem je právě, co se snaží asociace navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která je štědřejší, což mi potvrdil ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
15: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltský země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhání v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme totiž ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlý. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
10: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
11: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industry roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
10: No určitě AI, ale zároveň i jak se, když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí tady ty věci, ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleyerem.
15: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptují nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů, směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
11: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
10: U nás je to celkem přes 50 firem a vůbec největší na trhu, pokud je o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 miliardy korun. A tahle firma mimochodem produkovala, třeba distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tady ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney, a loni do kin také Falcon právě dodal dvojku v návštěvnosti tržbách, a to Zootropolis, Město zvířat. Dvojkou na českém trhu je potom Cinemart, která opět zastupuje dvě hollywoodská studia, Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho tři manažeři. A trojkou je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
11: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
10: Já jsem to taky nevěděla.
11: Romantická komedie nějaká?
10: Ne, byl to Minecraft film.
16: But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging.
10: Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku a to byly, víš co?
11: No to nevím, zahraniční Avatar. Filmy v Česku.
10: Avatar, Avatar The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
11: A tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
10: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
11: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím. Ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
10: Docela dobře. Asi největší v českých filmech je u nás, pokud jde o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu. A jejím majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková. V roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kinech. Nevíš, věď?
11: Vůbec, já se začínám stydět. Ale
10: komedie na plech. Já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palán právě z Bonton filmu.
17: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 25, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
10: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
18: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači, jakéhokoliv věku, boží nestojíte.
11: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se teď se vracím trochu do hry.
19: Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jakoby nic nenašli.
10: Ten distribuoval také Bonton Film a měl návštěvnost skoro milion lidí, jo. Ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
11: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na Vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
10: A jinak ale z hlediska ocenění loni, že bodoval pan Nikdo proti Putinovi taky z distribuce Bonton filmu, ale přesně komerčně tak to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
11: Ale má Oscara.
10: Přesně tak.
11: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
10: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodali lístky za 2,3 miliardy korun, ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady a naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy a třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
17: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
10: No jinak Česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, veď?
11: Ano, dívám se na ně. Nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
10: Ty jo. Tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
11: Jaká je ta zpráva?
10: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
20: Dostal jsem nabídku na zápas.
21: Záleží na tom, za kolik vykupuju starý železo.
10: Který Bonton film posílá do kin letos v srpnu.
22: Vrchom!
0: Titulom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
11: Tak ja sa pôjdu podívať konečne.
10: Je to pro nej veľká vec, jak říká Martin Palan.
17: To je titul, na ktorom sme pracovali uplynulých 7 let a od nej máme veľká očakávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastne všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
1: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
11: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dívám se ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
10: Ale je to Tankový prapor.
11: Tankový prapor?
10: No, ze začátku 90. let.
11: Pro pamětníky,
10: dohromady
11: ale...
10: to vidělo přes 2 miliony lidí.
11: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, loupý vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
10: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
11: Neuvěřitelná věc, Ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš nejúspěšnější film podle tržeb. Ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
10: Asi myslíš fotbal, veď?
11: Je to
10: znam.
11: Fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionu lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online. Ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, a když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano. 5 miliard lidí to vidělo a v finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
10: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intoušský film ve Varech.
11: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
10: No, výborně. Tak jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
11: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
10: Příjemný poslech Plusu přejí
11: Petr Šimůnek
10: a Jana Klímová.
22: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
24: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
25: Takže otvírám si aplikace.
26: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
24: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
27: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
28: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku a nebo třeba komentář na sociálních sítích.
24: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu mikrofon.

0: se dvakrát v historii bojovalo.
1: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
2: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Stáří a stárnutí je přirozenou součástí života. Někdy dokonce výsadou. Je také předmětem zkoumání vědců a vědkyň, kteří upozorní, že společnost by měla seniory přestat brát jako babičky v šátcích nebo jako opuštěné a nemocné lidi. Co tedy dnes znamená aktivní stáří a jak se přestat stárnutí bát? Téma pro následující pořad, u jehož poslechu vás vítá Martina Kašná.
4: Zaostřeno.
5: Nejhorší bylo, když jsem zařvala hned na začátku a oni se všichni lekli.
6: Seděli po hledu. 10 minut. Vyrhýčko.
7: Tak počátka. 50, jdeme na to.
8: Co pak tady nejsou vůbec žádný dospělí? Myslím, že ne. Pronesl to se vší vážností, ale

0: viděli jste dneska představení Studia 60+, které tady v této sestavě působí od začátku roku 2023. Založili jsme ho, protože jsme se chtěli vrátit k myšlence Studia, které tady v 90. letech vedla Eva Pálská. Naším cílem bylo převést tu myšlenku té alternativní divadelní školy, která tehdy fungovala pro dospívající v dnešním světě, do toho kontextu, v jakém se nacházíme. A přišli jsme na to, že skupina lidí po 60 jsou mnohdy ve společnosti opomíjení a že bychom chtěli jim dát více pozornosti. Jednak proto, aby měli možnost se prakticky vzdělat, a jednak proto, abychom jim mohli dát hlas a možnost vypovídat i o tématech, které je samotné zajímají.
1: Vedoucí Marie Klemencová prezentuje po jednom z představení myšlenku amatérského hereckého souboru. Souboru pro seniory, kteří dovedou vystupovat jako sečtělí dospělí a zároveň si nezapomínají hrát jako děti. Soubor má za sebou už 3 představení, ve kterých se více či méně zrcadlí problematika stáří. Jmenují se Napečeno mám, Ano uch a Neboj neboj. Věk účastníků ale není jediným tématem, které ze souboru vyplývá. Povídám si s paní Marcelou, která mi vysvětluje, proč se rozhodla do souboru přihlásit.
2: Většina z nás měla úplně jiné profese než hrát divadlo. Ale někteří v dětství nebo mládí samozřejmě vystupovali na různých školních besídkách a podobně. A když se nám trošku uvolnil prostor, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a můžeme se na stáří něčím kreativním bavit a hlavně jsme přemýšleli o tom, že v rámci toho hraní vydržíme v nějaké aktivitě mentální, protože člověk musí si opakovat texty, naučit se mluvit na veřejnosti pořádně a podobně, takže jsme to brali vlastně jako takové cvičení paměti, mozku.
3: Pro mě je to setkání hrozně důležité v tom, že mi došlo, že když vedeme ten mezigenerační dialog, tak třeba přicházíme na to, že se shodneme v daleko více věcech, než bychom si třeba mysleli. A že opravdu to, že nás dělí jakoby velký čas, neznamená, že jsme třeba mentálně úplně někde jinde, ale že můžeme najít společnou řeč.
2: To třeba v tom neboj neboj je naprosto jako zřejmé, jaké ty strachy má naše generace a že v řadě případů ty strachy se vlastně setkávají i s těmi obavami těch mladých. Opakuj po mně.

0: Nenechám se druhými zastrašovat.
1: Nenechám se druhými zastrašovat.
0: Strach je můj kámoš a nikdo nemá právo mi ho brát.
2: Mám pocit, že to, co se změnilo, je, že já sama nemám takovou obavu z vlastního stárnutí, protože mám pocit, že existují příležitosti, jak ho strávit aktivně a mít pocit, že to stáří bylo naplněné. Myslím, že to je jeden z cílů toho studia 60+, aby lidi odcházeli s tím, že to stáří není pasivní a orientované do minulosti, že je tam nějaká perspektiva, nějaká naděje, nějaká radost z tvorby, nějaká radost ze setkávání.
0: Tak a orientační body jsou tady, že tady je nakreslená taková barová nožička.
3: Aha.
0: A jsme tam, kde potřebujeme být.
3: Takže podle barové nožičky najdeme hereckou šatnu.
0: Tak je to dobrý. A jsme v šatně.
3: A jsme v šatně.
0: Tak.
3: No máte to tu krásné.
0: No my ne, my tady jsme jenom, když hrajeme An Uch, jinak my jsme dole ve sklepě v šatně a tak, my nejsme profesionálové, tak tady jenom hostujeme.
4: Já jsem divadlo, prostředí divadla a podobně znala, protože jsem učila na taneční konzervatoři, takže jsem s těmi studenty často byla v tom divadle. Takže divadlo jako pro mě úplně nové nebylo. Ale jako herečka, to se necítím ani teď, nebo nikdo z nás se tak necítí, ale zjistila jsem vlastně tu obtížnost toho povolání. Hlavně je to mentálně vysilující. V některých momentech se prostě člověk dotýká různých problémů vlastních, osobních, musí to nějakým způsobem sdělit. Čili myslím si, že ta profese herecká, když člověk to vidí, tak zjistí, že je to mnohem obtížnější, než si to představoval.
3: Moje představa je, že se tam vlastně může stát úplně všechno.
4: Ano. Může, ano.
5: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi vás jménem celého divadla se na provázku přivítat na velmi nejzdělejším a druhé ročníku festivalu 60+.
6: Přátelé, tohle jsem si vždycky přála udělat. Tak jsem ráda, že se mi dnes ten sen splnil. Jsem ještě daleko víc ráda, že dnes se plní i přání naší Libušce Šuležové. Člence našeho studia 60+, je od samého mládí výtvarnice tělem i duší. A přestože má za sebou spoustu různých výstav, nejenom u nás v Česku, ale i v zahraničí, tak měla velké přání, aby ještě někdo uspořádal vernisáž. Libuška se zároveň přála, aby tu její vernisáž doprovodili i její kolegové ze studia 60+.
7: Da la

0: Po vernisáži na letošním dubnovém festivalu sedím opět v herecké šatně. Tentokrát je tady kromě paní Marcely se mnou i paní Libuše.
1: Změnil se nějak váš názor na stárnutí a na stáří jako takové zkušeností právě tady ve studiu 60+?
2: Ne, ve studiu ne, ale já sama osobně zjišťuji, že to není žádná legrace být stará. Člověk se s tím těžko smířuje, ale prostě především ta únava, jo, teď ta hlava už tak nefunguje, jak fungovala, pohyby taky ne. Takže těžko se smířuje, ale člověk musí přijmout, že jo, to kolikrát si říkám, ženská bude ráda, kolika se dožila roku.
3: Já jsem byla naprosto překvapená tím, že i z té první hry, která se mně zdála, že je o stáří, což bylo to napečeno mám, jako jenom o stáří, takže nás prostě zastavovali před divadlem jako mladí lidé a líbilo se jim to, a nebo že doteď prostě třeba i potom neboj, zůstávají lidé na besedu mladí a jsou ochotní prostě jako staříky poslouchat, no.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem pořadu Zaostřeno je teď socioložka z Masarykovy univerzity v Brně a spoluzakladatelka Centra pro výzkum stárnutí Lucie Vidovičová. Na úvod našeho rozhovoru mě zajímalo, jak se z hlediska sociologie dá definovat stáří.
5: Sociologie nás bude učit právě to, že stáří nelze definovat. Nemůžeme o seniorech mluvit jako o sociální skupině, protože nemá žádné společné znaky. To, kdo je senior, seniorka, v jakém věku to začíná, je vždycky dané kontextem, je daný tím sociálním prostředím. Takže seniori jsou taková fluidní kategorie, kterou si definujeme podle potřeby.
0: V rozhovoru pro Český rozhlas v loňském roce jste říkala, že součástí aktivního stáří je jakákoliv smysluplná aktivita nebo činnost, která je pro společnost prospěšná. Mohla byste to ještě nějak rozvést nebo doplnit?
5: Já bych asi měla sama sebe za to zkritizovat, protože to není ta prospěšnost jenom pro společnost, ale i pro nás samotné. A možná to řeknu ještě jinak. Ta aktivita by měla vést ke kvalitě života a tu kvalitu života každý z nás dosahuje nějak jinak. Je pravda, že aktivní stárnutí jako koncept bylo založeno na tom, že člověk je produktivní ať už v placené práci nebo pro společnost, například skrze dobrovolnictví, a bylo to takhle okleštěno. Nebyly v tom aktivity zahrnuté jako péče, ale je pravda, že ta aktivita pro každého z nás může být něco jiného. To aktivní stárnutí můžeme prožívat skrze to, že takzvaně děláme prarodičovství. Někdy se bere to, že buď to si aktivně stárnout, a nebo pečuješ o rodinu. Ale právě na příkladu vlastně prarodičů můžeme vidět, že se dá aktivně stárnout přes tu pečovatelskou roli, protože to, že jdete do divadla se svým vnoučkem, právě proto, abyste takzvaně hlídala vnoučata, je vlastně to vaše aktivní stárnutí.
0: Proč je více aktivních seniorek než aktivních seniorů? Jestli to má ještě tedy nějaký jiný důvod, než pokud budeme brát jako faktor věk dožití?
5: Jsou různé hypotézy. Proč muži jsou méně jakoby viditelní v tom, co považujeme za aktivní stárnutí. Vrací se to trošku zpátky k té i definici, co považujeme za aktivní stárnutí, pokud se budeme bavit o tom, že to je nějaké dobrovolničení a jako univerzita třetího věku a chození do nějakých kroužků, tak tyhle aktivity jsou nezřídka jako vlastně femininní. Všichni si lámeme hlavu, jak vlastně vytvořit takhle nějaké kolektivní akce, které by právě vylákali jako muže. Centra aktivního stárnutí zkouší třeba šachové kluby nebo doutníkové dýchánky a tak, ale skutečně se ta odpověď jako hledá a zároveň třeba v těch kontextech stárnutí na venkově nebo v menších městech, kde ty muži jako se přirozeně sejdou prostě v nějaké jako hospůdce nebo se jde v neděli na fotbal, to vlastně v těch statistikách nebude nikdy vidět. Takže to není, že by ty muži jako nestárli aktivně, ale není to v těch prostředích tak, jak si je představujeme.
0: Existuje z hlediska sociologie nějaký limit právě pro aktivní stáří?
5: Z hlediska sociologie to, že vás společnost nenechá stárnout tak, jak chcete nebo potřebujete. My se v tom našem předmětu snažíme víc upozorňovat právě teda na ty sociální bariéry, které můžou být dané v tom, že máme pocit, že třeba seniori do nějakého sociálního prostředí takzvaně nepatří. A asi jako nejjednodušší příklad je třeba právě politická scéna. Bohužel s tou věkovou diskriminací nebo obecně ageismem se můžeme setkat téměř kdekoliv, takže ta vaše otázka by vyžadovala dlouhatánskou odpověď, která by zahrnovala služby obchodní, bankovní, která by zahrnovala úřady, která by zahrnovala přístupnost některých služeb. A myslím, že nás jako společnost v této oblasti čeká ještě hodně práce.
1: Je tedy stereotyp to, že si lidé často představují, že nejvíce ohroženi osamělostí jsou právě seniori?
5: To je jeden z nejčastějších stereotypů, já to říkám taková vždycky nesvatá trojce stáří jako chudé, osamělé a nemocné. Ale paradoxně je ta osamělost v takovém tom pojetí toho, že to je nedostatečný počet nebo nedostatečná kvalita lidí kolem vás, tak abyste byli spokojení, je něco, co prožívá jako zlomek těch seniorů a naopak je to mnohem častějším problémem vlastně u mladých dospělých i v České republice. Pokud ve chvíli, kdy už ten senior nebo seniorka jsou osamělí, mají ten pocit osamělosti a mají ho hluboký a dlouhodobý, tak je to extrémní zdravotní riziko. Přirovnává se to k obezitě, k kouření cigaret a je to něco, co skutečně má jako velké náklady i pro veřejné zdravotnictví. Je to něco, o čem bychom se určitě měli bavit a měli bychom se bavit o prevenci, aby jako lidé nespadali do těchto extrémních forem osamělosti. A to samozřejmě je relevantní zase pro každý věk, ale pro ty seniory ještě možná víc. Neříkám, že to není téma pro stáří, ale ne v tom smyslu, že starší člověk rovná se osamělý člověk.
1: Mívají lidé tendenci vnímat seniory nebo osoby staršího věku jako jednolitou masu?
5: Pokud jsme mluvili o tom, že všichni vnímáme, když se řekne slovo senior, tak vnímáme, že by to měl být někdo nemocný, chudý a osamělý, technologicky nezdatný, tak ten další přívlastek, který je zcela neplatný, že jsou to ti lidé stejní. Protože zase to používám, moji studující to znají, když ukazuju obrázek, na kterém je zakladatel Microsoftu, pan premiér, zpěvačka Cher, nebo někteří významní lidé, kteří mají hlubokou kriminální minulost i současnost a všichni jsou to seniori. Jenom my tak nejsme zvyklí označovat, vnímat. Máme nějakou obrázek toho, že senior je babička v šátku a la Božena Němcová. Takže tam jenom dobré si říct, že vlastně seniori jsou lidé jako všichni jiní, jenom mají více let. Dokonce se říká ještě různorodější než jiné skupiny, právě protože tam jsou ty vrstvy těch životních zkušeností.
1: Vysvětluje socioložka a sociální gerontoložka Lucie Vidovičová.
4: Posloucháte Zaostřeno.
1: Lidské tělo ke stáří prochází mnoha změnami. S psycholožkou Hanou Georgi z Českomoravské psychologické společnosti otevírám otázku, jak se starší lidé staví k péči o psychické zdraví.
6: Starší lidé taky mají k tomu přece jenom ještě generačně jiný vztah, protože dříve to bylo mnohem víc stigmatizováno. A teďka najednou vlastně žijou tady spolu generace, kdy tyhle věci byly ostuda a dneska je to úplně v pořádku. Teď jsme zrovna v takovém zvláštním období, kdy přetrvává mezi profesionály nějaký ageismus, tak to má hluboké kořeny. A tohle to, že vlastně nemá cenu se zabývat těma starýma lidma nebo staršíma lidma, to v nás jako nějak je, přitom právě jsme si říkali, to jsou přece pořád lidi. Každý chce být spokojený a není to pravda, že by právě nemělo cenu třeba chodit na psychoterapii.
1: V čem může péče ve stáří pomoct?
6: Měli bychom taky před sebou mít úkol se jako vypořádat s tím, jaký náš život byl, smířit se s vlastními chybami, tak abychom ten život nekončili v nějakém zoufalství šíleným, ale abychom prostě našli ten vnitřní klid a to je úkol, kterým, když se nám to nedaří samotnému, tak nám s tím může pomoct právě ten profesionál a ta péče o to duševní zdraví.
1: Jak to s dostupností péče vypadá?
6: čím dál tím víc seniorů o to stojí. Na druhou stranu psychologická i psychoterapeutická péče jsou málo dostupné. Je to obtížné, ale bude se to zlepšovat. Bude se to zlepšovat jednak tím, jak se šíří víc to povědomí mezi všemi těmi sociálními bublinami o tom, že má cenu pečovat o své duševní zdraví, a tím, jak bude přibývat lidí, kteří se tomu věnují, a my na tom s kolegyněmi pracujeme, abychom právě odstranili to stigma té práce se staršími lidmi, abychom ukázali, že to má smysl, že to je práce zábavná, kromě jiného, a že má pozitivní dopad nejenom na toho člověka, se kterým pracujete, zcela evidentně, ale zároveň na vás, že to má jako osobní přínos, jako pracovat se staršími lidmi je hrozně poučný. Nazbírali spoustu všelijakých zkušeností, tak s tím dokážu tak jako s nadhledem pracovat, tak já doufám, že se to bude zlepšovat.
0: V knize Psychologie stáří a stárnutí zmiňujete důležitost správné diagnostiky problému. Uvádíte příklad záměny deprese za demenci kvůli podobně projevujícím se příznakům. V čem je tedy demence specifická?
6: Demence hlavně není jedna nemoc, je to syndrom nějakých příznaků. Pro něž je vlastně takový jako jádro to, že kvůli snížení kognitivních funkcí, to znamená poznávací funkcí, myšlení, paměti, pozornosti, tak přestanu být soběstačný. Ta ztráta té soběstačnosti, tak to je demence. A proč má někdo syndrom demence, tak ty důvody můžou být všelijaký, z jakého důvodu došlo k poškození mozku. To není zdaleka jenom Alzheimerova nemoc. Je tam vliv našeho vaskulárního zdraví, čili můžou být všelijaký mrtvičky a podobně. Může tam být zatím rakovina, můžou tam být prostě jiné zdroje těch problémů, které vyústí v syndrom demence. Většina jsou bohužel nezvratný, progredující a zatím se nedají léčit, ale ty pokroky v té léčbě se teda dějí.
0: K vyššímu věku podle Hany Georgi patří vybudování odolnosti a kognitivní rezervy.
6: Je to právě schopnost našeho mozku odolávat těm involučním změnám a případně nějakým nemocem a problémům prostě, který se dějou tomu substrátu našemu, jo, tomu mozku, aniž by to poškodilo nebo závažně omezilo naše fungování, čili to myšlení a tak. Ukazuje se, že lidi, co mají třeba na konci života velmi dobrou paměť, takže se věnují jako pestřejší paletě aktivit, jako různorodý. Je právě to kouzlo vzniku kognitivní rezervy, je to, že to ovlivňuje neustále těma svýma zkušenostma, že tomu mozku, že ho pořád nějak zaměstnávám. Zrovna tak, jako když budete cvičit, tak si vypěstujete nějaké svaly, nějakou fyzičku prostě podle toho, co budete a jak budete cvičit, tak podobně je to s mozkem. Vy tam prostě vytváříte těma zkušenostma, vytváříte nové sítě, nové cestičky, kudy má ten mozek v rámci sám sebe komunikuje, a to je moc, moc důležité, protože potom, když se něco stane, dojde k nějakému třeba nějaké malé mrtvičce na nějakém malém místě a ta cestička se přeruší, tak ale už je vybudovaná nějaká kolem, anebo je snadnější tomu mozku vybudovat alternativu. Jinak se lidé samozřejmě velmi liší v tom, jak jsou celkově odolní, jak jsou také jakoby houževnatí a nezdolní a jen tak je něco neporazí. Na tom se teda dá pracovat, to je taky jako těmi dobrými příklady kolem sebe a tou podporou, ale tohle to je třeba něco, co je i do velké míry vrozené, ale každý s tím můžeme zase dál nějak pracovat, když si to uvědomíme a chceme.
0: Takže riziku vzniku syndromu demence může člověk částečně předejít právě tím, jak v průběhu života hlavu zaměstnává?
6: Ukazuje se, že řada případů demence by se dala tomu vlastně předem nějak zabránit právě opatřeními toho životního stylu. Takže taková odolnost toho mozku se ví, že se pěstuje právě pohybem. Patří tam ošetřit některé věci, které souvisí s naším metabolickým zdravím, s vysokým tlakem. To, co mě izoluje vlastně od toho okolí, tak v tom hraje roli. Takže já můžu jakoby pěstovat svoji odolnost proti té demenci. a tu kognitivní rezervu, tu schopnost toho mozku taky průběžně podporuje jednak vyšší vzdělání. Potom se ukazuje, že lidé, kteří mají nějak duševně náročnější koníčky nebo práci, takže u nich je nižší riziko potom rozvoje demence.
1: Mají lidé ze stáří strach? A pokud ano, tak proč?
6: Někteří lidé ano, mají strach. Někteří lidé od přírody prostě se zastali, jakoby nestrachují čehokoliv. Ale strach ze smrti, z toho absolutního konce, tak ale to je úplně přirozený strach. A je možný, že právě takovýto ten strach z toho stáří je spojený právě s tou smrtí a že to člověk chce jakoby ze sebe jakoby vytěsnit tuhle tu obavu, tak možná je to jedna z domněnek, že právě lidé od sebe chtějí to odstrčit, jo? Protože já jsem ten mladý, mě ještě to nehrozí, že jo? Když tohle jsou ty starý, prostě těm to hrozí, nechci si to připomínat, nechci to vidět. To může být jeden zdroj. A pak taky možná je to spojené s tím, že univerzálně se lidé obávají kromě smrti i dalších nepříjemností.
1: A dá se něco poradit, aby lidé ten strach ze stárnutí neměli?
6: Když vím třeba, že je celá moje rodina geneticky nějak zatížená a že mě z největší pravděpodobností nemine nějaká příšerná choroba, že to mám i už třeba zkontrolovaný, jo? Tak jako nebát se, jako nemít strach je projev jako nízkého intelektu, že jo, v některých situacích. Do velké míry jako naše vlastní volba a taková sebevýchova k tomu. A když někdo třeba není tohodle toho schopný, toho náhledu, jakože by to nemusel brát tak strašně vážně a jako takovou tragédii, leco se prostě nemusí tak strašně jakoby těžce prožívat, tak je dobrý se s tím nechat pomoct. Právě třeba pomocí psychoterapie nějaký a nebo prostýho sdílení s ostatními.
1: Radí psycholožka Hana Georgi a socioložka Lucie Vidovičová dodává.
5: Já jsem také prošla nějakým jako sama vývojem v tom smyslu, že samozřejmě stárnutí není jenom procházka růžovou zahradou, je v něm spoustu výzev, ale ještě pořád, dokud nebude vynalezená jako nějaká tabletka, která zpomalí, zastaví nebo zvrátí stárnutí, tak bude naší normální a obvyklou součástí. A tady se vždycky cituju svoji maminku, neměli bychom si to ošklivit a to je to zadání pro tu naši generaci, pojďme to stáří obejmout jako součást svých životů a pojďme s to udělat hezký.
1: Takové bylo Zaostřeno věnované stárnutí. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martina Kašná.
4: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
7: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
8: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
9: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.
10: Dobré ráno, 6 hodin. A zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorskou.
11: Teherán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, na Írán znovu útočí americké síly. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková slaví wimbledonský titul, Krajanku Muchovou porazila 2-1 na sety. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Írán oznámil, že až do odvolání uzavřel Hormuzský průliv. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Írán. Tamní média informovala o explozích v Bušehru a v Asaluji na jihu země. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnál to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cinková.
13: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
11: Městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných vozidel. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy. Takových je přes 60%.
14: Naopak tramvaje jsou nejdražší, vydrží dlouho a neobměňují se tak často. Proto jich má klimatizaci jen 1/5. A mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová doplňuje.
15: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49%.
14: Nových trolejbusů totiž celkově přibývá. V horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel a také ulehčit práci řidičům, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
16: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
14: Řidiči také můžou nosit kratší letní uniformu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
11: Donínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Ryby si musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
17: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
18: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad krajankou Karolínou Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Například tím, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 matchbolů.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Legendární československý pilot RAF Alois Vašátko má v Británii nově památník. Postavili ho na nejjižnějším výběžku anglické pevniny. Kdo by čekal, že kovbojové nečtou, mýlil by se. V městečku kovbojů a koňských rančů na jihu Floridy vznikl knižní bazar. Staré musí ustoupit novému. Německá malířka se loučí s domem i mostem, který malovala celý život. A my se s ní seznámíme v závěru našeho dnešního putování se zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
12: Reportáže zahraničních zpravodajů.
19: Alois Vašátko byl jedním z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehu Anglie v červnu 1942. Hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Jak ale doplňuje reportér Jaromír Marek, legendárního pilota připomíná nový památník v hrabství Devon.
20: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
21: He had the rank of a wing commander.
2: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
20: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
21: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
20: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
22: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci, jako můj táta.
20: Jak spolu komunikovali, ptám se.
22: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
20: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
21: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
20: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Český rozhlas.
19: Ve zdravém těle zdravý duch. Heslo, které díky sokolům doletělo daleko za hranice českých zemí. Sokolské jednoty vznikaly od 19. století nejen na území tehdejšího Rakouska-Uherska, ale i za jeho hranicemi. Imigranti je sebou dovezli i do Ameriky nebo třeba do Francie. Náš reportér Pavel Novák objevil stopu sokolů i v centru srbského Bělehradu.
23: Je ráno, jsem v Bělehradu a jsem na rohu ulic Deligradska a Tyršova. Proč tady? Protože tady je obrovská, ale opravdu na poměry Bělehradu obrovská sokolovna. A tady mě čeká Ivan Živanovič, to je generální sekretář Sokolského svazu Srbska. Kad je to bio izgrađeno?
24: 1931. godine.
23: Celá tahleta stavba byla postavená v roce 1931 a byl to první sokolský dům v Bělehradu. Je to čtyřpatrová budova s krásným impozantním vchodem, ozdobeným bílou a takovou terakotovou barvou. Jsou tu čtyři sloupy a nad tím vchodem se klene oblouk se slovanskými ornamenty. Tak asi můžeme vstoupit dovnitř.
24: Velika slika, prelazak kralja Petra preko Albanije, prvi svetski rat.
23: V sále, kde se zrovna hraje košíková, je velikánská nástěnná malba, která znázorňuje průvod krále Petra, když za první světové války opouštěl Srbsko. A pozor, tady je míč. A s celou tou svojí kolonou procházel do Albánie přes hory. Malba byla zamalovaná bílou barvou a když se tahleta tělocvična rekonstruovala, tak náhodou ji objevili, tak je zase k vidění.
24: Ovde večera ples.
23: Aha.
25: Tady se bude večer tancovat. Každý víkend tu sokolové pořádají taneční večer.
26: Střih a jsme o pár hodin dál v neděli večer. Ve společenském sále s parketem se míhají barevná světla a DJ pouští taneční hudbu. Třeba vals, foxtrot, rumbu, mambo nebo i něco rychlejšího.
0: Na parketu tancuje 8 nebo 9 párů, sem tam se někdo přidá, popije jí kávu, není tu vidět žádný alkohol.
1: A sada jsou tu různé stvary, má sála, má škola.
0: Sokolovský dům v Bělehradu, to je takové trošku bludiště, je tady spousta schodišť, něco vede dolů do bazénu a ta schodiště vedou k různým sportovištím, do různých tělocvičen. Tak, teď jsme v jedné z nich. Krásná palubovka.
1: 24 jedinice z 17 gradova.
26: Sokol má v Srbsku 24 jednot v 17 městech. Sokolské hnutí má v této balkánské zemi 4 až 5 tisíc členů, kteří se věnují atletice, gymnastice, míčovým sportům, baletu a tanci. Podobně jako čeští sokolové jezdí na výlety a výšlapy, táboří a také mají společné slety. Jen ne tak velké, jako v Česku, přiznává pan Ivan.
0: V letech 1945 až 1946 znárodnil budovu Sokolského svazu v Bělehradu stát. Dnes je tady městské sportovní centrum. Velké červenobílé obrazce sokola s roztaženými křídly a pařáty, ale na podlaze vstupní haly zůstaly.
19: A se mnou ve studiu už je autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Přeji ti hezký den.
3: Pěkný den.
19: Pavle, zatancoval sis?
3: Ano, zatancoval jsem si, samozřejmě. Já jsem tam byl i proto, abych si v tu neděli večer zatancoval a dokonce jedna ze sokolek mi tam řekla, tohle jednoduché, to je foxtrot. No, foxtrot není úplně snadný tanec, ale dobře, řekl jsem, umím jenom ty základní kroky, takovou zmijovku. To říkala, to je dobrý, to zvládnem. No a tancovali jsme.
19: Když se vrátím k té tvé reportáži, proč tě v Bělehradu zaujala právě Sokolovna a tamní sokolové? Šel jsi, tak říkajíc, na jistotu?
3: Ne, vůbec ne. Já jsem bydlel blízko takového chrámu velkého a šel jsem kolem něj a vidím ulice Tyršova. A říkám si, Tyršova? Je to možné, co tady je? Tak jsem šel ulicí Tyršovou a viděl jsem krásnou šedivou budovu a říkám si, co to asi může být? Tak jsem na to koukal a tam bylo, že to je městské centrum sportu, tak si říkám, no to je sport, to je něco ze 20. 30. let. Inu, vešel jsem dovnitř a tam na té podlaze opravdu byly ti ptáci, ti sokolové, a já si říkám, no tohle to asi byla sokolovna, přece tohle to tady neudělali jenom tak v Jugoslávii tehdejší, tak se tam ptám, jestli náhodou tam někde nejsou sokolové, nevěděli. Inu, začal jsem hledat přes Google, jestli neexistuje nějaký Sokol Bělehrad. Existuje, sídlí zrovna na té adrese, má tam kancelář dneska už jenom, protože ten dům byl znárodněný. No a potom jsem tam zašel ještě jednou a ptal jsem se, jestli někoho neznají, takže přes asi dva lidi jsem získal telefon, dovolal jsem se náčelníkovi nebo starostovi a ten mi dal tedy potom kontakt na toho hlavního sekretáře, se kterým jsem potom mluvil.
19: Pavle, ty když jsi byl zpravodajem ve Spojených státech, stal se z tebe sokol, ostatně dneska máš i sokolské tričko na sobě. Co bylo tím hlavním důvodem?
3: No, já jsem s nimi nejdřív točil několik reportáží o tom, jak byl sokolský běh republiky, pak jsem s nimi jel na vodu a natáčel jsem tam a říkal jsem si, to je hezká komunita, to je perfektní, tak jsem si říkal, ano, chci příslušet do téhleté skupiny, tak jsem se stal sokolem, pomáhal jsem tam vlastně se cvičením dětí vždycky v pátek, takovým jsem byl jakoby ten záchranář nebo ten instruktor tam, musel jsem absolvovat několik kurzů první pomoci a jak zacházet s dětmi, jak se k ním chovat a tak dále. To se v Americe i u nás vlastně už musí. No a potom jsem s nimi i nacvičoval na sled v Chicagu, to tričko je ze chicagského sledu, což mě hodně bavilo. Pomáhal jsem tam organizovat plesy, mikulášské zábavy a takové věci. Takže ta skupina se mi moc líbila a když jsem se sem vrátil, tak zatím ještě dobíhá moje členství v American Sokol Washington, ale už jsem i členem Sokola župy Jana Podlipného tady v Praze na Královských Vinohradech.
19: Takže je bohatý sokolský život v Americe?
3: Dá se říct, že někde je bohatý, závisí to hodně na lidech, takže třeba vím, že u nás ve Washingtonu, ano, tam byl hodně bohatý, v New Yorku tam to trochu skomírá, protože tam vlastně není tolik mladších lidí. A jsou tam sice ještě staří sokolové, mají krásnou sokolovnu, ale jenom ji pronajímají a vlastně už ji moc nevyužívají na ty sporty. Hodně třeba kvete sokolský život v Clevelandu, kde mají ze starého spolkového domu českého, z České besedy udělanou sokolovnu. tam se cvičí, mají tam ještě novou vlastně tělocvičnu, tak to se jim moc tam daří. Potom jsou také aktivní sokolky v San Francisku, co já vím. Hodně chodí na výlety, pořádají různé sešlosti. Zase už tak aktivní nejsou v Los Angeles, potom ještě jsou aktivní v Chicagu. Je to zkrátka místo od místa, nedá se říct, že by byly všude stejně aktivní. Ta síť je taková neúplně rovnoměrná, ale pokud jsou aktivní lidé nadšení, tak to funguje.
4: Pavle, Spojené státy, teď Bělehrad. Plánuješ cesty po historii sokolů ještě jinde, když budeš natáčet?
3: No, když někde budu, tak se rozhodně budu ptát, budu se pídit potom, jestli tam náhodou nejsou nějaké stopy sokolů, protože sokol se rozšířil nejenom do Ameriky, tam je od roku 1865, ale byl tedy i v Srbsku, což už vlastně nebylo Rakousko-Uhersko, bylo to za hranicí, tak ty sokolské myšlenky se rozlétly do světa, takže určitě minimálně zkusím zase si vygooglit, jestli tam náhodou není nějaký sokol a pokud ano, tak se k ním budu snažit dostat.
4: Slibuje kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
3: Naslyšenou.
12: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Během ruské války na Ukrajině vyhodili útočníci i obránci do povětří několik přehrad. Nejznámější je asi Kachovská na Dnipru. Před 2 lety ji zničili Rusové, aniž by to mělo nějaký vojenský význam. Hned na začátku války ale odpálili přehradu na řece Irpiň ze strategických důvodů sami Ukrajinci. Voda tehdy zalila plochu srovnatelnou s menším českým okresním městem a vytvořila jezero. Z něj, jak říká náš reportér Lubomír Smatana, se teď tak trochu stává odpočinková zóna.
5: V 22. roce, když Rusové nastupali sudy, ukrajinské vojny podarovali.
6: Hráz vyhodila do vzduchu ukrajinská armáda hned 26. února 2022, aby Rusové neprošli na Kyjev. A neprošli. To byl velmi dobrý nápad. Od té doby voda neustoupila.
5: Zatopilo to ples a tu Tyrpěnka říčka tekla.
7: Anatolij sem jezdí rybařet pravidelně a ukazuje do dálky, kde před 4 roky tekla říčka Irpiň.
5: Da, říčka Irpiň.
6: Byla široká tak 23 metrů.
5: Metrů 20-30.
7: Rybka, že by byla? Anatolij chytl prut.
5: I karasi, karp, i šuka, vsa ryba je.
6: Ryb je tu hodně, protože voda zatopila úrodnou půdu, hnojené zahrady, ale žádné domy. Ty zůstaly na břehu.
5: No já vyjechal 20.
7: Anatolij žije v nedaleké a smutně proslulé Buči, kde Rusové vraždili civilisty na začátku války. Svoji ženu a 2 dcery odvezl včas.
5: Když vojna, když začali bombit, ty pár dní, 2 dny, já byl v Buči.
7: Karas?
5: Da.
7: Tak 3 karasové, které polapil Anatolij. Aha. Prý je zase pustí, protože žena to nerada čistí, tak jenom pro zábavu.
5: Prostě v takovém.
7: Voda z přehrady se rozlila po obou stranách silnice. Vypadá to tady tak trošku jako nové mlýny na Moravě. Ve vodě ale usychají stromy, přestože tady mají spoustu vody, ale nesvědčí to dubům. Rybářů je tady spousty a kromě Anatolie je tady i rybářský obchod. To se vyplatilo tady otevřít.
8: Для риби очень хорошие условия для жизни.
7: Ale je tady rybář Viktor, který se zrovna vybírá nějaké vlasce a ten sem chodí pravidelně.
8: Voda čistá.
9: Voda je tu čistá, ryba dobrá, ale lidi tu nechávají odpadky, tak je tu s kamarády sbíráme a odvážíme pryč.
8: My jich sbíráme toho i vyvrasujeme v Kyjevě. No, razem se nie, že ty slodky tam lovíš.
9: Celá oblast se postupně proměňuje v místo, kam lidé přijíždějí trávit volný čas. Tady je rybářů málo, ale na druhé straně o víkendu nezaparkujete. Já chytám pro zábavu, něco si ale občas nechám.
7: Viktor sem chodí na ryby, kdy se mu zachce, protože je penzista.
9: Kolem břehů jsou keře, nedá se chytat na přívlač, ale v těch keřích sedí macatí karasy.
8: V Kyjevském moři, zde v řece, dále řeka, ona je tam malinká, ale ona je velmi dlouhá.
7: Jaké mají úřady s jezerem plány, Viktor netuší a prý to netuší nikdo.
9: Myslím, že hráz znovu postaví, protože reguluje vodu. Ale možná to nechají tak, jak to je. Ale rybářů je tady hodně. O víkendu na druhé straně nezaparkujete. Tam stojí i 100 aut.
8: Tam stojí 100 mašin.
7: S opravou hráze úřady určitě během války pospíchat nebudou, protože strategická vodní plocha severně od Kyjeva se ještě pořád může kdykoliv hodit. Z Demidivu u Kyjeva Lubomír Smatana, Český rozhlas.
19: Jihozápadní ranče, Southwest Ranches na jihu Floridy, je městečko, kde se jezdí na koních, chodí v kovbojských kloboucích a jeho oficiální motto zní Chráníme náš venkovský způsob života. Možná by tu člověk na první pohled nečekal knihovnu. Přesto tu jedna místní žena založila knižní bazar. Takovou výměnou stanici knih, kam každý může knihu přinést a jinou si odnést. Navštívila ji i naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
10: Jihozápadní ranče, Southwest Ranches, nejsou úplně místo, kde byste čekali knižní burzu, ale přesto právě tady mezi stájemi a jezdeckými trasami se dneska sešli lidé s krabicemi plných knih. Jmenuje se to Bookswap, založila to provozovatelka farmářských trhů Audrey a zve sem lidi, aby si přišli vyměnit knížky, které už přečetli, za nějaké nové, které ještě neznají.
11: Přinesla jsem si hromadu knížek a 5-6 bych si tady ráda vyměnila.
10: Hledá žena Jenny je jednou z těch, které si sem našli cestu. Někteří byli totiž skeptičtí, jestli se výměna knih na kovbojských rančích může uchytit. Sem lidé přece jezdí na koních a ne pro romány. Jenže se ukázalo, že to je přesně naopak. Právě proto, že tady není knihkupectví ani pořádná knihovna, tak ten book swap, ten výměný bazar, zaplnil díru, o které ani nikdo nevěděl, že existuje.
11: Přinesete knížku, dáváme přednost těm novým, dáte ji k dispozici a vezmete si za to jinou, která se vám bude líbit.
10: Burzu před lety založila 60-letá Audrey. Důvod byl prozaický. Její dcery jsou knihomolky a police nestačily. A ani rozpočet.
11: Moje dcery strašně rády čtou, jenže knížky jsou drahé a dcery si je mezi sebou měnily pořád. Vedu tady tyto farmářské trhy a napadlo mě vzít sem knížky, které už dcery přečetly a nabídnout je k výměně.
10: Kdo by si myslel, že kovbojové a kovbojky nečtou, hodně by se mýlil. Audrey říká, že se jí tu sortiment vymění co 20 minut. A co se nejvíc čte?
11: Je to nový styl, říká se mu romantazy, kombinace romantiky a fantazy. Je to teď nejoblíbenější žánr. Nejvyhledávanější spisovatelka je Sarah J. Maasová a Rebecca Jarosová. Její série se jmenuje Čtvrté křídlo. Ty už všechny mám, ale přinesla jsem Colleen Hoover. Ta je taky hodně oblíbená. Hodně oblíbená je teď Služebná. Ta už se tady dneska otočila několikrát.
10: O krizi čtení prý nemůže být řeč. Zvláštní kategorii podle Audrey tvoří děti. Dala mi i pár zaručených typů na knihy, které jsou u dětí tak oblíbené, že jí vždycky ze stánku zmizí za pár minut.
11: Chodí sem hodně dětí. Nejvíc se tu točí Magic Tree House Amelia Bedelia.
10: Původně chtěla Audrey vypráznit police a možná ušetřit nějaké peníze. Místo toho založila místo, kde se potkávají sousedé. A to je v městečku bez náměstí a bez kavárny. Docela vzácnost. Z jihozápadních rančů Jana Ciglerová, Český rozhlas.
19: V jednom domku na severu Německa má ateliér starší dáma. Na jejich obrazech je často vidět most, který stojí přímo za domem. Most vede přes průliv a spojuje poloostrov s pevninou. Je krásný, jenže starý. Postavili ho ještě před válkou, před tou první světovou. A bude se bourat, stejně jako domek, ve kterém žije starší dáma. Náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín ji navštívil v jejím ateliéru.
13: Ta starší dáma se jmenuje Ruth Marie Taitkeová a v zatáčce u mostu Meiningenbrücke na severu Německa žije asi 30 let. Její muž prý představu vystěhování špatně snášel. Ona, jak říká, to brala od začátku spíš realisticky. Most je na spadnutí, musí přijít nový a k němu i nová cesta. Taky se jí pohled změnil, když ovdověla.
14: Nikdy mě nerušilo, že jsme tady tak na samotě. Mám ráda zdejší léta. To je tady víc živo. Taky jsem měla děti, příbuzné a velký okruh přátel, ale teď tady zůstávám čím dál víc sama.
2: Teď ale není ani zima, ani lidu prázdno. V létě k malebnému mostu zabloudí dost turistů. V galerii paní Ruth mohou vybírat. Most je nejoblíbenější námět, ale jsou tady taky plachetnice, borovicové háje v písečných dunách nebo třeba majestátní jeřáby. Ti se občerstvují každý rok v laguně pod mostem. Všechno námořní motivy, ale paní Ruth rozděluje obrazy poměrně jasně do dvou skupin.
14: Do převratu v roce 1989 jsme dodávali hlavně realistické obrazy a po něm vzrostla poptávka po takových víc stylizovaných malbách s pozměněnými tvary a barvami. Taky začali přijíždět lidé ze starých spolkových zemí, ze západu, kteří už byli obeznámeni s podobnými výtvarnými postupy a efekty. Mohli si dovolit zaplatit a tehdy to byli nejlepší zákazníci.
2: Paní Ruth ale nedá dopustit ani na místní klientelu. Krajinky, lodičky, zdejší lidé se nikdy neobrátili zády k realismu.
15: Rybář, který věší řemeslo na hřebík, bude chtít vždycky zachytit svou loďku tak, jak si ji pamatuje, říká paní Ruth. Přesto ale vidí, že poptávka klesá. Už není zvykem darovat obraz k jubileu a mění se i celková situace v regionu.
14: Pro ty, kteří tady pracují a žijí, to jde od 10 k 5. Nemůžu se ani zlobit na mladé, že odcházejí. Do práce se musí dojíždět daleko a školy, obchody, prostě všechno, co potřebujete ke každodennímu životu a co dřív bývalo v obci, je pryč. Nedej bože, abyste byli staří a potřebovali lékaře. Teď už nejsou obce, zbyly jenom apartmány.
15: Paní Ruth může zůstat v domku po správcích mostu do konce roku, možná o něco déle, jestli se stavba protáhne. Už ji čeká malý byt ve Stralsundu a že jí zůstanou obrazy s mostem, ji nijak netrápí. Možná naopak, podnikavý vnuk je prý odveze do Berlína. Tam by o věci, které už nejsou, mohl být zájem. Ze severu Německa Tomáš Havlín, Český rozhlas.
16: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
17: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
18: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
21: Takže otvírám si aplikace.
22: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
18: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
16: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
27: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku, anebo třeba komentář na sociálních sítích.
18: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikroforum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém radioforu.
28: Ano, dobré odpoledne.
29: Haló?
28: Ano, slyšíme vás.
29: Paní Kantorkové by chtěla říct, že ta její kniha, která byla sfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
16: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
30: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
27: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanici.
16: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
27: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
18: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
16: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
31: Radiožurnál 6 hodin a 30 minut. Zprávy připravila Jana Utendorská.
0: Americké síly zasáhly na 140 iránských vojenských cílů. Uvedlo to velitelství amerických sil v oblasti s tím, že ukončilo už třetí vlnu útoků na Irán v tomto týdnu. Státy Perského zálivu pak čelili iránským útokům. Teherán taky oznámil, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Policie se zabývá pády velkých kusů vozovky do řeky Ohře z pražského mostu v Karlových Varech. Upozornili na to vodáci. Padajícího materiálu si všimli předtím, než pod mostem projeli. Nikdo je nevaroval. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic. Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně, teď hledá zhotovitele. A na 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupinek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Další znělce festivalu by pak mohla účinkovat Juliette Binoche nebo Jesse Eisenberg. Radiožurnál to řekl ředitel festivalu Krištof Mucha. Sport. Tenistka Linda Nosková je znovu šampionkou Wimbledonu. Ve finále dvouhry si 21-letá reprezentantka poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou. O 8 let starší krajenku Nosková porazila 2-1 na sety. A fotbalisté Argentiny doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhájci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Do ní došlo i utkání mezi Anglií a Norskem. Angličané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D35 u Nemilan a překážka na D8 u Nové Vsi. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za sjezdem na Tovačov je nové omezení. Na 269. kilometru práce na silnici projíždí se provizorními pruhy. Pozor, je blokovaný vjezd na odpočívku Nemilany. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 9 Kralupy nad Vltavou máme hlášenou překážku. Na 15. kilometru mezi pruhy leží kusy roztrhané pneumatiky. Pozor na vyhýbající se vozidla.

0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Aktuálně převažuje nad Českem polojasná nebo úplně jasná obloha. Na severu a severovýchodě je ale zataženo a oblačnost na našem území postupně dále přibývá. Teploty se pohybují většinou mezi 16 a 11 stupni. Tepleji zůstalo v centru Prahy. Naopak v Lanškrouně nebo v Králíkách klesla teplota nízko jen k 8 stupňům. No a na šumavských pláních dokonce i slabě mrzlo. A jak bude přes den, to nám řekne meteoroložka Jana Hujslová.
2: Dnes očekáváme v jeho západní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severozápadu oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Snaha zrušit zákon proti politickým trafikám, těžká situace Venezuely po katastrofálním zemětřesení či české vysoké školy v porovnání se světem. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
3: Poslanci vládní koalice navrhují zrušit nominační zákon, který má za cíl transparentní výběr lidí do řídících pozic státem vlastněných firem. Slovo má publicista Jiří Leština.
4: Po zevrubné novelizaci služebního zákona, jenž má usnadnit Babišovu kabinetu ovládnutí státní správy, chystá hnutí ANO se svými spoluvládci další mocenskou invazi. Tentokrát do státních podniků. Na řadě je schválení dalšího návrhu koaličních poslanců, kterým se má okamžitě a bez náhrady zrušit nominační zákon, nazývaný též zákonem proti politickým trafikám. V důsledku likvidace této normy ze dne na den zanikne povinnost ministerstev provádět otevřená výběrová řízení na pozice v řídících orgánech státních podniků a v jejich dozorčích radách. Přestane existovat vládní výbor pro personální nominace, jenž hodnotí vítěze konkurzů a vydává doporučující nebo odmítavé stanovisko ministerstvům, která pak musí zveřejňovat, jestli bude kandidát jmenován či nikoliv. Je zcela evidentní, že po zrušení této právní úpravy se zcela mimo veřejnou kontrolu ocitne jmenování lidí do vedení společností s majetkovou účastí státu, jejichž celkový obrat přesahuje 440 milionů korun. Prakticky se vrátíme do éry neprůhledného rozdávání politických trafik. Vláda bude mít umetenou cestu k přidělování lukrativních křesel nikoli na základě odborné erudice, ale podle politické loajality, sponzorské štědrosti či příbuzenské krve uchazečů, což ostatně v nemalé míře praktikuje už nyní. Situace je o to paradoxnější, že Babišův kabinet se chystá zrušit zákon, jehož přijetí v roce 2019 prosadili politici ANO. Sám Andrej Babiš tehdy římal v parlamentu. Chceme jasná a transparentní pravidla. Nominace do dozorčích rad a představenstev státních firem už nemohou být předmětem žádného politického handlu nebo odměnou pro zasloužilé politiky. Nakonec tehdy po dosažení kompromisů byl zákon přijat velkou sněmovní většinou hlasy ANO, Pirátů, KDU ČSL, TOP 09, STAN, ČSSD a SPD. Což nám může sloužit k úžaslému přemítání, kde jsme byli tenkrát a v jakém politickém marazmu se brodíme dnes. Nyní se dozvídáme od jedné z předkladatelek návrhu na zrušení nominačního zákona, poslankyně za ANO Zuzany Ožanové, že jde o zbytečnou systémově vadnou normu, která neplní deklarovaný účel. Spoluautorka návrhu Renata Vesecká z Motoristů ji rovnou nazvala Potěmkinovou vesnicí, která neřeší vůbec nic. Tahle zdrcující kritika ale naráží na výmluvnou statistiku z analýzy neziskové organizace Lobio. Podle ní výbor pro personální nominace za posledních 6 let hodnotil 414 kandidátů, přičemž v 25 případech dospěl k zamítavému stanovisku, které ve 20 případech ministři respektovali.

0: akceptovali a raději vybrali vhodnějšího uchazeče. Zkušenosti s fungováním nominačního zákona jistě odhalily leckteré mezery této právní úpravy. Kvůli politickým kompromisům z něj například vypadla řada důležitých státních institucí, jako jsou například fakultní nemocnice, zdravotní pojišťovny nebo kulturní organizace. Což ale spíš vytváří prostor pro posílení a další rozšíření působnosti normy. Pokud se ale stávající vládní garnitura rozhodla zákon proti politickým trafikám zprovodit ze světa, pak je to jen další ukázkou její posedlosti vysáváním a únosem státu.
1: Snahu zrušit zákon proti politickým trafikám komentoval Jiří Leština. Po rekordně silném zemětřesení v druhé polovině června prožívá Venezuela těžké časy. K zemi šly stovky budov, včetně 20 až 30 patrových domů. Více publicista a odborník na Latinskou Ameriku Eduard Freisler.
2: Počet obětí se odhaduje na desítky tisíc, byť socialistická vláda Delcy Rodriguezové stále počet mrtvých udává kolem 4 000. Z pohledu na zkázu, zvlášť v přímořském státě La Guaira, je ale zjevné, že tato statistika neodpovídá realitě. Je přitom možné, že Rodriguezová tyto počty záměrně zkresluje, aby na ní neulpěla vina za neschopnost rychle a efektivně spustit záchranné práce. Vláda naprosto ve své roli selhala. Navíc se objevily případy, kdy gardisti, policisti a vojáci rabovali v rozbitých opuštěných domech nebo si od obyčejných lidí, kteří do La Guaira přijeli s lopatami, aby své krajany pomáhali vyprostit, brali úplatky za přístup k troskám. Ale co se taky dá čekat od režimu, který v Venezuele už přes čtvrt století vládne železnou pěstí, aby v mezidobí mezi policejními zátahy, bitím a mučením projevoval vůči lidem lhostejnost? Navíc korupcí rozkradená země nebyla na tragédii tak strašných rozměrů vůbec připravena. Samotnou kapitolou tu je potom Donald Trump. Ten světu opět ukázal, že mu chybí jakýkoliv soucit s bolestí a utrpením jiných. Zde jeden z jeho bezostyšných výroků, cituji. Mimo zemětřesení jsou lidé šťastní, tančí v ulicích. Jistě, Trump narážel na podle něj radikálně se zlepšující ekonomickou situaci po dopadení diktátora Nicolása Madura. Podle amerického prezidenta hlavně díky tomu, že Venezuela opět produkuje a prodává ropu a všichni, rozumně hlavně Spojené státy, na tom vydělávají. Jenže tento výrok padl pouhý den po zemětřesení. Proč se do Trumpa ale této souvislosti navážet? Z jednoduchého důvodu. Po začení Madura totiž prohlásil, že Venezuelu teď spravuje on a nikdo jiný. Prohlášení, které sebou mimo jiné tedy přinášelo zodpovědnost za úděl země, včetně okamžité robustní pomoci v případě přírodní katastrofy. Jistě, americké záchranné týmy do země, stejně jako další mezinárodní expedice, včetně Čechů, dorazily. Že by se ale ze strany USA dalo mluvit o nějaké mamutí humanitární pomoci, o tom nemůže být ani řeč. Trump navíc přihlíží tomu, jak je jeho slovy úžasná politička Delcy Rodriguezová nekompetentní a toleruje případy rabování, úplatkářství a zastrašování. Trump by měl Rodriguezovou a celou její mocenskou kliku jednoduše odvolat, když se kasá, že Venezuelu řídí. Americký prezident to ale s největší pravděpodobností neudělá. Jak opakovaně ukazuje, jde mu především o kšeft a o vytváření iluzí. Venezuelané dnes opravdu radostí netancují. Mnozí z nich se naopak stále snaží holýma rukama vyhrabat své blízké z trosek domů. Jiní už jen doufají, že je alespoň v sutinách najdou a budou je moci důstojně pohřbít.
1: Situaci ve Venezuele přiblížil Eduard Freisler. V posledních týdnech a měsících přibývá zpráv o tom, jak mnohé podnikatelské skupiny, které se financovaly prostřednictvím vcelku agresivních dluhopisových emisí, mají problémy se splácením svých závazků. Děje se něco, co muselo přijít a co bude řadu lidí bolet, varuje zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Na úvod je třeba si říct, že dluhopis je normální finanční nástroj. V posledním zhruba roce v Česku hodně získal na popularitě i mezi největšími finančními skupinami, jako jsou KKCG, CSG nebo EMA Capital. Ti všichni a mnozí další průmysloví kapitáni si došli k českým domácnostem pro půjčky na úrovni desítek miliard korun. Jenže dávno před nimi objevili kouzlo bondů i mnohem menší hráči a někteří z nich teď opětovně poškozují renomé tohoto jinak standardního investičního instrumentu. a na dluhopisy se opět připíná nálepka z prostého slova. RSBC, Solek, Premiot, YD Capital, H2 Group, EDO, Alimar Food, Preston, Getberg. To je jen krátký a neúplný výčet společností, které ještě nedávno kapitál formou dluhopisů nabíraly a které se dostaly do více či méně závažných problémů. Příběh za každou z nich je jiný a určitě se nedá říct, že by šlo automaticky o podvody. O povaze toho, kdo trable způsobil a jak moc šlo v některých případech o schémata za hranicí trestního práva, budou muset rozhodnout soudy. Ledacos nicméně naznačí už třeba kroky insolvenčních správců. Debaty se pak často stáčí k tomu, jak neopatrně někteří lidé investují a že chybují, když své úspory vloží do projektů, které už na první, maximálně druhý pohled vykazují známky, eufemisticky řečeno, extrémního ekonomického optimismu. Nezřídka se ale zapomíná na roli těch, kdo jsou strůjci těchto investic a kdo jak o něm babičkám a dědečkům přinesou, tedy na roli finančních poradců. Právě zprostředkovatelské sítě, kterých jsou v Česku desítky a působí v nich přes 30 000 lidí, jsou pomyslnou mašinou, která dokáže na trhu prodat v podstatě cokoliv. Insideri vám řeknou, že to bývá jen otázka správné motivace, rozuměj výše odměny za prodané investice. Odměna může mít klidně podobu desetiny upsané částky. Jinými slovy, když si někdo koupí dluhopisy za 100 000 korun poradce, který mu je donesl, za to dostane 10 000 korun provizi od emitenta. Sektor finančních zprostředkovatelů dlouhodobě trápí nevalná pověst. Image světáckých mladíků v lakýrkách a s luxusním autem před domem, kteří až teatrálně prodávají produkty, které by si sami nejspíš nekoupili, může působit jako křečovitá zkratka. Bohužel, to pořád je v mnoha kancelářích a v mnoha rodinných situacích smutná realita.
1: Slyšeli jste komentář Luboše Kreče. Jak si vede české vysoké školství v porovnání se světem? O tom uvažuje při pohledu na nový žebříček vysokých škol Michal Úl, ředitel České národní agentury pro mezinárodní vzdělávání Dům zahraniční spolupráce.
4: Vyšel nový žebříček QS. Jeden z nejsledovanějších světových žebříčků vysokých škol. Podobné žebříčky každý rok znovu otevírají debatu o kvalitě českého vysokého školství. Často přitom zaznívá, že je ostudou, že nemáme žádnou školu v první stovce. Tuto tezi považuji za zavádějící. Málo kdo si totiž uvědomuje, že top 1000 je klub zhruba 5% nejlepších univerzit světa. To je samo o sobě velmi prestižní společnost. V 5% nejlepších univerzit světa se letos umístily Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita, VUT, ČVUT, ČZU, Mendelova univerzita a VŠHT. To je poměrně pestrá skupina škol, která ukazuje, že české vysoké školství si vede dobře a nestojí na jedné jediné instituci. Často se jako vzor uvádějí Spojené státy a Ivy League. Jenže koncentrace peněz do několika elitních škol ještě neznamená kvalitu celého systému. Pro zemi je důležitější, kolik studentů má přístup ke kvalitnímu vzdělání, ne kolik škol má v první stovce. Z pohledu populačního ročníku a kvality vysokého školství je zveřejněný žebříček velmi dobrá zpráva. Mediánový student v Česku totiž studuje na jedné z nejlepších univerzit světa. Tedy pomyslný student uprostřed systému, typický český vysokoškolák, nejen úzká elita. A právě to je pro hospodářství i společnost zásadní. Z celkového počtu zhruba 330 tisíc studentů v Česku, jich totiž 168 tisíc studuje na školách, které jsou umístěné v top 1000. Mediánový student ve Spojených státech takové štěstí rozhodně nemá. V této optice Česko poráží Spojené státy i většinu států na světě. Obraz českého vysokého školství je tedy lepší, než jak se někdy zjednodušeně říká. Nechci tím tvrdit, že realita je skvělá a že české vysoké školy nečelí žádným problémům. Proto vítám debatu o novém vysokoškolském zákoně. Stávající pravidla už neodpovídají tomu, jak se evropské vysoké školství proměnilo. Palčivými problémy Česka zůstávají nízké rozpočty a nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Česko dává z veřejných zdrojů přibližně 4,4 tisíce eur na studenta ročně, zatímco v západní Evropě jsou částky zpravidla více než dvojnásobné. V kohortě 25 až 34 let má u nás vysokoškolské vzdělání 33,5%. Hůře jsou na tom ze zemí OECD v EU už jen Italové a Maďaři. Rekordmanem OECD je Jižní Korea se 70%. Máme tedy co zlepšovat. I když jsem začal pochvalou, že si jako systém v mezinárodním srovnání nestojíme špatně, neměli bychom zapomínat ani na kritický pohled na samotné žebříčky. Je v tom zvláštní paradox. Všichni vědí, že jsou nepřesné a zjednodušující, a zároveň se podle nich všichni do určité míry řídí. Jádrem kritiky je, že žebříčky neměří jen kvalitu vzdělání a výzkumu, ale do značné míry také reputaci. U řady mimoevropských škol jsou navíc investice do marketingu a aktivit spojených s umístěním žebříčcích velmi masivní. Každoroční vyplňování tabulek a rozesílání e-mailů s prosbou, aby jiné školy v reputačních dotaznících zmínily právě jejich instituci, pak připomíná spíše souboj popularity než měření skutečné kvality. Sporná je i samotná metodologie. Často vychází z neevropského chápání vysokého školství, kde univerzity fungují více v tržní logice. Páteř kontinentálních evropských univerzit ale leží ve veřejném sektoru. Evropské univerzity se neřídí primárně logikou trhu a zisku, nýbrž logikou kvalitní veřejné služby. Pokud přesto přijmeme, že žebříčky mají alespoň nějakou vypovídající hodnotu, i letošní ročník ukázal, že české vysoké školství si v mezinárodním srovnání stojí velmi dobře. Když přihlédnu ke všem okolnostem, nebál bych se Česko označit za vítěze v kategorii poměr cena-výkon.
1: Uzavřel Michal Úl, ředitel Domu zahraniční spolupráce.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Konkrétně budou dva. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflace a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už druhé až třetí čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
1: Hovořila analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. A ještě připomeneme jeden komentář. O světě plném filmových hvězd hovoří Tereza Zavadilová, která řídí biznesový web Newstream.cz.
7: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok, člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40% a celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription ekonomie těla, byť bez formálního předplatného. opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Takto také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnoha set miliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přezvěst budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
1: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
8: Radiožurnál 7 hodin. Na řadě jsou zprávy Jany Utendorské.
9: USA zasáhly na 140 cílů v Iránu. Ten podnikl útoky na sousední země. Za nepřipoutaného psa hrozí řidičům v Česku pokuta až 2000 korun, v zahraničí i víc. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas s deštěm. Teploty do 29 stupňů.
10: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Americké síly zasáhly v noci přesnou municí asi 140 iránských vojenských cílů. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství CENTCOM. Američané podnikli už třetí vlnu útoků na Irán v tomto týdnu. Celkem při nich na pokyny vrchního velitele, tedy prezidenta Donalda Trumpa, zasáhly více než 300 objektů. Teherán podle agentury AP zahájil odvetné útoky na cíle v zemích Perského zálivu. Vzdušné údery odráží například Kuvajt. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
11: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
9: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v nich nově víc přihlíží k dalším doprovodným jevům a taky dopadům počasí. A to na hospodářství a infrastrukturu, ale i na lidské zdraví. U teplot tak na výstrahu už nestačí překročení stanoveného limitu, vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
12: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
9: Meteorologové teď varují před vznikem a šířením požárů kvůli vyšším teplotám a suchu. Výstraha platí pro většinu Moravy, hlavně její jižní část. psy a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Upozorně na to policie, případná pokuta je až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
13: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
14: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
13: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
15: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
13: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klíně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
16: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
17: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřeba teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka hlavně na té trávě z Berlína do Bernhamburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
16: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Sražené zvíře na D6 u Lubence a nehoda v okresu Žďár nad Sázavou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lvaleč hlásíte překážku. Na 80,5 kilometru leží sražená srna v levém pruhu. Pozor na náhle brzdící vozidla. V okrese Žďár nad Sázavou na silnici 387 v obci Ujčov hláme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní vozidlo, blokovaný je jeden pruh. Pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Banátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě čekejte převážně velkou oblačnost.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Nejlepší šifrované komunikační služby, konec her na fyzických discích, chat control znovu na scéně a prohra Apple u Evropského soudu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
10: Online Plus.
19: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
20: Ahoj Davide.
19: Americká firma Apple neuspěla s žalobou na Evropskou komisi. Stěžovala si v ní na to, že komise označila její operační systém iOS a obchody s aplikacemi App Store za takzvané hlavní služby platformy, související s tím, že Apple je podle komise takzvaným strážcem přístupu, anglicky gatekeeper. Takto označené firmy a jejich služby mají na evropském trhu řadu povinností vyplývajících z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Evropský tribunál ale všechny stížnosti Apple zamítl jako nepřípustné. Například v případu App Store potvrdil rozhodnutí komise, která posuzuje různé verze obchodu pro mobily, tablety, chytré hodinky, stolní počítače a chytré televize jako jednu jedinou platformu. Apple chtěl, aby je posuzovala každý zvlášť, což by znamenalo, že by byl hlavní službou platformy označen jen App Store pro mobily, který má nejvíce uživatelů. Komise mezi takzvané hlavní služby Apple řadí také prohlížeč Safari. Petře, vlastně zajímavý soud a vlastně myslím, že je zajímavé, že to rozhodnutí padlo relativně rychle, dokonce na evropské poměry. O tom nařízení o digitálních trzích jsme v našem pořadu mluvili mnohokrát. Když to jenom stručně zrekapituluju, tak je to nařízení, které vlastně je souhrnem takových antimonopolních povinností, které právě ty digitální firmy mají mít, a týká se těch velkých firm, které právě Evropská komise určí jako ty gatekeepery, čili strážce přístupu, čili platformy, které vlastně zprostředkovávají přístup k online službám nějakému velkému počtu lidí. A pak tyto gatekeepři tam provozují tedy takzvané hlavní služby, platformy, to jsou jejich vybrané služby, které také od určité hranice nějakého obratu nebo počtu uživatelů musí splňovat různé přísnější jaksi podmínky. Jak hodnotíš tenhle soud? Měl podle tebe Apple nějakou šanci na úspěch? Proč tedy podle tebe ten soud rozhodl takhle jaksi opravdu v neprospěch Apple ve všech těch případech?
20: Já si myslím, že je to relativně otevřená a sporná záležitost, jestli započítávat v tomhle případě ty služby dohromady jako jeden celek, a nebo nikoli. Fakt je, že ten ekosystém Apple je natolik propojený mezi všemi platformami, mobilem, normálním počítačem, hodinkami, vším, že zhrnout to pod jednu střechu asi dává smysl. Čili řekl bych, že ten postoj evropských orgánů je přinejmenším pochopitelný a obhajitelný v této věci.
19: Pro Apple to může znamenat tedy to, že Evropská komise může po těch službách vyžadovat nějaké jaksi další povinnosti oproti třeba jiným službám. Opravdu se to většinou týká hospodářské soutěže, to znamená, ty služby například musí umožnit firmám, které třeba přes ně prodávají ty aplikace, tak třeba právě uzavírat smlouvy nebo vybírat třeba předplatné, prodávat předplatné i mimo tu platformu. Apple je známý tím, že vlastně se snaží nutit všechny vývojáři aplikací, aby používali ten jeho platební systém, tak například tohle to by asi nemělo být možné. A jsou tam další takovéhle jaksi podmínky, které tedy Apple bude muset nějakým způsobem plnit, nebo aspoň Evropská komise se bude snažit, aby je plnil. Myslíš, že tedy bude muset třeba právě ty své App Store, ty obchody s aplikacemi nějak výrazně proměnit?
20: Tady vlastně se dotýkáme toho, co Apple brání nejsilněji, jeho nejstřeženější pevnosti. A to je uzavřenost toho systému. Ono je dobré si uvědomit, že tak uzavřený systém jedné firmy, jaký provozuje Apple, v podstatě v digitálních technologiích nikde jinde není. Tahle míra kontroly, kterou má nad svou produkcí, nad svými operačními systémy a na tom, co se s nimi může a nemůže dělat, je naprosto výjimečná a je to opravdu jedna jediná firma, která to takhle má a provozuje. Ne, že by to ty jiné nechtěli, Microsoftu a Google by se to jistě líbilo taky, ale tu šanci dávno ztratili si takovéhle postavení vybudovat. Apple ho vybudoval, udržuje si ho a teď je pod velkým tlakem, aby to uvolnil, aby tu pevnost pustil, aby otevřel brány do ní. To se mu zřetelně nelíbí. Viděli jsme to už u pokročilých funkcí umělé inteligence, které se chystají do systému iOS i macOS. A ty nebudou prozatím v Evropě k dispozici, až na podzim se zprovozní pro celý jiný svět. Ne pro nás, právě proto, že Apple nechce si vpustit do svého ekosystému kohokoliv dalšího a to by musel podle evropského práva. Takže tohle bude ještě veliký boj. Neumím si představit, že Apple ho jen tak vzdá, a naopak si umím představit, že by to mohlo vést i k dalšímu omezení dodávky služeb a zboží Apple v Evropě.
19: Apple se obvykle brání tím, že nechce právě vpouštět nějaké třetí strany do toho svého uzavřeného systému, protože by to mohlo snížit bezpečnost a ochranu vlastně těch systémů a způsobit další podobné problémy. Je tenhle ten argument podle tebe správný?
20: Částečně ano, ta bezpečnost a spolehlivost, nejenom bezpečnost ve smyslu napadení, ale i spolehlivost toho, jak ty služby jsou propojeny mezi platformami, je u Apple skutečně výrazně větší než kdekoliv jinde a je to výsledek toho uzavřeného systému, který má pod kontrolou jak software, tak hardware. Opakuju, nic takového v celém digitálním biznesu neexistuje. Tohle je naprostá výjimka. Čili Ten otevřený systém by velmi pravděpodobně ve spolehlivosti klesl někam na úroveň Windows nebo Androidu, což pořád je ještě dost vysoká úroveň. To jsou dobré systémy, spolehlivé systémy. Ale dějí se v nich občas překvapivé věci takového typu a takového řádu, které Apple prostě nemá. Ta uživatelská zkušenost je zřetelně odlišná u Apple a u těch otevřených systémů. A to je to, co zřejmě Apple chce bránit a zachovat. Na druhou stranu jedním dechem je potřeba říci, že to značně omezuje volbu uživatele v tom, co si na svoje zařízení nainstaluje a že vlastně, když máš jakékoliv zařízení od Apple, tak část rozhodování o tom, co tam může a nemůže být, automaticky přenecháváš tomu výrobci. Výměnou, řekněme, za tu vyšší spolehlivost.
19: No tak uvidíme, jak se tenhle ten spor o vlastně nějaké směřování služeb Apple bude vyvíjet v Evropské unii a myslím, že určitě o něm nemluvíme v našem pořadu naposledy.
0: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Skenování soukromých zpráv na možnou přítomnost dětské pornografie se opět vrací na scénu. Evropský parlament začátkem týdne v rámci mimořádného kroku schválil znovu otevření hlasování o výjimce pro toto skenování z evropských pravidel na ochranu osobních údajů. Platnost výjimky, která online firmám umožňuje konverzace skenovat, vypršela na začátku letošního dubna, když europoslanci dvakrát po sobě odmítli schválit její prodloužení. Platit měla do doby, než Evropská unie přijme trvalá pravidla pro boj proti zneužívání dětí online. Velké digitální firmy Google, Meta, Microsoft a Snap poté oznámili, že i když výjimka neplatí, budou obsah nadále skenovat. Kritici výjimky upozorňují na její možná rizika pro ochranu soukromí na internetu. Petře, to je téma, které se nám neustále vrací. Opravdu mluvili jsme tady už minimálně dvakrát o tom hlasování, kdy vlastně se hlasovalo o prodloužení té výjimky, která platí už, myslím, asi 5 let, nebo platila až do letošního dubna. Dvakrát tedy Evropským parlamentem neprošla. Po druhé už to byla také taková mírně mimořádná procedura, která ji přinesla vlastně opět na hlasování. A teď je tady úplně mimořádný prostředek, kterým tedy se vrací po třetí na scénu a tentokrát to vypadá, že vlastně ta situace v Evropském parlamentu je taková, že projde. My vlastně náš pořad natáčíme ještě před tím hlasováním, takže nevíme, jak to dopadlo, ale řekl bych, že to asi nakonec se dopadne a že ta výjimka bude schválená. Tak to můžeme reflektovat v našem příštím pořadu. Ale jak je vůbec možné, že se vlastně o dvakrát neschválené výjimce hlasuje po třetí? To mi nedává úplně smysl.
20: Tak velká jsou tajemství Bruselu, to je jedna věc. A především je vidět, že je tady opravdu velký politický tlak z některých míst a ta místa jsou velká a vlivná, aby se nějakým způsobem to sledování zachovalo. Celé to jede na vlně, troufnu si říct, morální paniky, která se vytváří kolem dětské pornografie, která samozřejmě je vážný problém. Na druhou stranu v současné době se jedná o rozumných technických legislativních návrzích, které by mohly i bez toho skenování zpráv značně omezit fungování dětské pornografie. Navíc celá úvaha vychází z mylného hodnocení kanálů, kudy se ta dětská pornografie šíří, kde jsou její hlavní rizika a podobně. Já opravdu nevím a kladu si tu otázku vždycky znova, když je o tomhle řeč, jestli to ti politici, v tuhle chvíli politici konzervativních demokratických stran prosazují tímhle způsobem z naivity, anebo jestli skutečně je v tom nějaká další agenda, například taková, že ono se to konec konců hodí mít nástroj, podívat se, o čem si lidé v Evropě povídají. Mně se pořád nechce věřit, že to je ta druhá motivace, ale to, jak to probíhá, to, co se kolem toho děje, trošku zmenšuje prostor pro tuhle víru, abych tak řekl.
19: Podle předkladatelů té aktuální, nebo toho aktuálního návrhu o prodloužení výjimky je její přijetí a pokračování toho dobrovolného skenování, zejména u těch velkých online firm, je tedy nezbytné, aby bylo možné účinně bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí online. Prostě vlastně říkají, že bez toho to nebude fungovat, že bez toho to není možné a bez toho prostě další tisíce třeba dětí v rámci Evropské unie budou vystaveny nějakému sexuálnímu zneužívání nebo prostě dětské pornografii nebo groomingu a dalším prostě rizikům. Podle tebe to tedy neplatí. Tohle to není opatření, které by vlastně pomohlo děti před podobnými věcmi ochránit.
20: Já si myslím, že opravdu velice málo a zanedbatelně tohle opatření změní situaci, protože ta dětská pornografie, o kterou jde, ta, která je předmětem biznisu, tak ta funguje stejně jakýkoliv jiný černý trh s něčím, s čím se obchodovat nesmí, ale obchoduje jako s drogami, jako se zbraněmi, jako s nelegálními léky a podobně. Jsou na to cesty, jsou na to lidé, kteří se tím dobře živí, že dělají zprostředkovatele a rozhodně se k tomu nepoužívají takovéhle jednoduché a otevřené komunikační kanály. Čili pokud jde o to, aby tahle organizovaná dětská pornografie, součást organizovaného zločinu, se nějakým způsobem oslabila, tak mně připadá tohle opatření naivní. To opravdu mnoho nezmění. A jestli okrajově tam někdo občas nějaký obrázek pošle a bude postižen, tak ano, je to v pořádku, ale to jsou ty nejmenší ryby v celém tom systému, o kterém mluvíme. Ta podstata zneužívání a vykořisťování dětí se tím vůbec nezmění, jsem si tím prakticky jist.
19: Mě na celé té záležitosti vlastně fascinuje to, že se tady o něčem rozhoduje, aniž bychom věděli, jestli to vůbec pořádně funguje. Ona, Evropská komise, totiž si nechává průběžně vypracovat, nebo nechávala v minulosti průběžně vypracovávat zprávy, které hodnotí, jak ta výjimka vlastně fungovala, jaké měla přínosy, jak omezila právě třeba nějaká práva lidí na ochranu soukromí a podobně. A já, když jsem o tom naposledy psal, tak jsem tam citoval ze zprávy z roku 2025, ve které komise vlastně konstatovala, že to neumí pořádně posoudit, protože data, která má z členských států, tak nejsou zdaleka úplná, není jasná úplně metodika, jak ta data byla sbírána a podobně, a že vlastně není tedy možné úplně přesně říct, jestli tedy vůbec ta výjimka a to dobrovolné skenování tedy opravdu funguje a natož, jak je jaksi proporcionální, to znamená, jestli tedy má smysl versus nějaké případné další omezení těch práv lidí, třeba právě na ochranu soukromí. Jak je možné, že vlastně rozhodujeme o takových věcech, nebo politici rozhodují o takových věcech, aniž k tomu mají nějaká data?
20: K tomu můžu říct jedině vlastní domněnku, tak k tomu nemám žádná data, abych podpořil tu odpověď, ale já tomu rozumím tak, že je to vypjaté emocionální téma. Je to téma, na kterém politici mohou u svých voličů, u konzervativně laděných voličů a u voličů, řekněme, méně znalých toho, jak to v digitálním světě chodí, získat body kladné, že něco dělají s tím ošklivým internetem, který tohle všechno umožňuje. A to je pro politiky bez pochyby pro některé přinejmenším dostatečná motivace, aby to dělali bez ohledu na to, jaká je realita, bez ohledu na to, co by ukázala nějaká chladná věcná analýza. O ta vlastně nikoho v téhle oblasti nezajímá, protože na té se ty politické body získat příliš nedají.
2: Online Plus Davida Slíška.
19: Od ledna 2028 přestaneme vydávat hry pro naše konzole na fyzických discích, oznámila společnost Sony, která provozuje jednu ze dvou hlavních herních konzolí PlayStation. Hry podle oznámení budou k dispozici jen ve formě digitálního souboru, který si hráči stáhnou a nainstalují. Firma to zdůvodnila klesajícím zájmem zákazníků o fyzické disky a stoupající oblibou digitální distribuce. Novinka vyvolala na účtech firmy na sociálních sítích velkou vlnu reakcí a většina z nich nebyla pozitivní. pozitivní. Poukazovali uživatelé často na to, že digitální koupě zákazníkům nezaručuje, že si koupené zboží budou moci v budoucnu ponechat. Firma Sony totiž jen o několik dní dříve oznámila, že uživatelům svého digitálního obchodu ve Velké Británii v září smaže přes 500 filmů, ke kterým přestane mít autorská práva. Petře, na jednu stranu asi společnost Sony, já chápu, že když lidé stále méně kupují ty disky, tak se asi bude snažit omezit tu výrobu, ale na druhou stranu také vlastně chápu třeba obavu některých těch lidí, že když prostě ten disk jednou doma máš, tak samozřejmě než třeba za nějaké desítky let jak si ztratí tu svoji trvanlivost, tak ale do té doby prostě máš fyzicky něco v ruce. Když si něco koupíš digitálně, tak třeba také ta firma může za čas říct, hele, teď už to nemůžeš používat, nemáme k tomu autorská práva a ten člověk vlastně nemá nic. Jak se ty díváš na tohle dilema?
20: Já o hrách a její distribuci moc nevím a když si s touhle otázkou přišel, tak jsem si udělal bleskový průzkum mladší generaci naší rodiny. Jejíž oba členové se upřímně podivili, že někdo kupuje dneska hry na fyzických nosičích. Když jsem se jich ptal, zda oni mají nějaké fyzické nosiče s hrami, které hrají, tak zděšeně zavrtěli hlavou, že nic tak zastaralého oni nepoužívají. Oni jsou v éře parního stroje. To je jasně, to je vtip pro lidi, kteří znají systém Steam Machine. Ano. Ale mě to taky vlastně překvapilo, že pořád se to ještě používá. A ano, rozumím té námitce, že vlastně potom můžeš o ten digitální obsah přijít, když to na tom fyzickém nosiči je nějakým způsobem zafixovaný a máš ho doma v šuplíku. Na druhou stranu, když bude chtít Sony znemožnit používání těch her z disků, tak bez pochyby to nějakou softwarovou úpravou může udělat taky. Myslím si, že v tom, jak celý ten ekosystém funguje, vlastnictví toho disku nezaručuje téměř vůbec nic, takže mně to nepřipadá jako velká změna fakticky. Psychologicky to možná velká změna je.
19: Mě to vlastně trošku vyprovokovalo k přemýšlení o tom právě moderním vlastnictví nebo nevlastnictví. Kupujeme si právě hry nebo další digitální obsah, hudbu, například taky samozřejmě filmy. Kupujeme si je na nějakých obchodech digitálních, bez připojení k internetu se k ním vlastně už ani nedostaneme pořádně, protože je prostě nemáme na těch fyzických nosičích a opravdu se trošku vystavujeme nějakému riziku, že ta firma nám je jednou třeba smaže a my za ně nedostaneme ty peníze zpět a nebudeme mít dostupné. Myslím, že tohle je reálné riziko?
20: Jasně, a spoléháme na to, že to pořád bude fungovat a ve chvíli, kdy je jistá propast mezi Evropou a Amerikou a všechny ty služby jsou americké, tak to stojí za úvahu. Kde je ta bezpečnost? Já přemýšlím třeba o té spoustě knih koupených na Amazonu, které taky jsou v cloudu a taky by mi je v podstatě mohli vypnout, když by na to přišlo technicky. Právně nevím, to, kdo ví, jak by to bylo, ale už o tom člověk musí pomalu začít přemýšlet, že třeba ty cloudové služby nebudou pořád dostupné v plném rozsahu. Čili je to poněkud vratké platit dobré peníze za ten cloudový obsah mlhavý, nejistý.
19: No tak doufejme, že se žádný z těch katastrofických scénářů v dohledné době nestane, protože jsem také uvažoval o tom, jak vlastně kolik toho obsahu mám také někde virtuálně a kolik ho vlastně vůbec nemám doma, ale vracet se zpátky k těm fyzickým nosičům a podobným věcem to asi možné není.
3: Online Plus Davida Slíška.
19: Které šifrované komunikační aplikace nabízejí největší soukromí? Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, koncem června vydal aktualizovanou analýzu hlavních takových služeb. Rozebírá v ní aplikace Threema, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, Google Messages a Apple iMessage. Zabývá se také používáním šifrování v rámci konverzací na sociálních sítích Facebook, Instagram, Threads, X a TikTok. Podle analýzy je jedním z nejlepších šifrovaných komunikátorů a aplikace Threema, která ukládá data lokálně v zařízení uživatele a při registraci nevyžaduje žádné osobní údaje. Její nevýhodou může být to, že jde o placenou službu. Mezi zdarma dostupnými NÚKIB chválí Signál, který je ale navázán na mobilní číslo. Telegram je podle úřadu méně zabezpečený, protože mimo jiné plošně nepoužívá koncové šifrování. Celou analýzu můžete najít na webu NÚKIBu. Petře, šifrované aplikace opatřené tím koncovým šifrováním, k čemu vlastně dneska jsou, nebo myslíš, že by je měl používat i běžný uživatel zcela jaksi automaticky, že to koncové šifrování je tedy něco, co by každý měl vyžadovat?
20: Myslím si, že to nikomu neuškodí, když to bude používat a není to z hlediska uživatele žádná dodatečná zátěž, znamená to jenom se dohodnout se svými protistranami, že budete používat tuhle aplikaci, což je možná ten největší problém, protože lidé jsou zvyklí na ty masově používané služby typu třeba Facebook Messenger a neradi přecházejí na něco nového, ale sama existence služeb komunikačních s koncovým šifrováním je neobyčejně nutná. To se vlastně vracíme k tomu chat control k zásahům do těchto zabezpečených systémů. Je potřeba je bránit, protože máme žít ve slušné fungující zemi, ve slušné fungující části světa, tak tohle k tomu patří, musíme to mít.
19: A nejsou to nástroje spíš pro lidi, kteří opravdu mají co skrývat? Neplatí takové to, že když člověk používá takhle zabezpečené aplikace, tak už to trošku naznačuje, že třeba dělá něco nekalého?
20: Já si myslím, že požadovat soukromí má plné právo úplně každý. A tahle otázka, já vím, že tu otázku myslíš čistě provokativně.
19: Je to tak.
20: A že to tímhletím způsobem nevidíš a že chceš připomenout, že přesně takhle tu otázku mnozí lidé stavějí a ano, je to úplný nesmysl. Zločinci si vždycky najdou nějaké způsoby, jak komunikovat a jak prodávat svoje nelegální zboží a jak domlouvat svoje vztahy. A jediný výsledek omezení takovýchto komunikačních nástrojů bude, že to soukromí přijdou slušní lidé. Ti zločinci se o sebe postarají vždycky.
19: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
20: Naschledanou.
19: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
4: Dobré ráno, 7 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
21: Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí na 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jedná se o 28-letého muže s britským občanstvím. Teď je v policejní cele. Ann Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. A vodohospodáři dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Chystají jeho prohloubení za 1,5 miliardy korun. Místem tak budou moct proplouvat lodě s těžším nákladem. Ředitelství vodních cest by do 2 měsíců mělo získat stavební povolení. Práce chce skončit do roku 2029.
22: Sport.
21: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou, ve dvouhře ve finále porazila Karolínu Muchovou ve 3 setech a vybojovala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D6 u Lokte a omezení na pražském okruhu u Zličína. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket hlásíte překážku. Na 124. kilometru nepojízdné vozidlo ve stoupacím pruhu. Kamiony vybočují. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví pokračuje uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je oboustranně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13.5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Jihozápad dnes s jasnou.

0: A jak bude zítra? To nám řekne meteoroložka Jana Hujslová.
1: Zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přeháňka.
0: Teploty budou o trochu vyšší než dnes, na severovýchodě kolem 25, jinde od 27 po 31 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. A vítr zítra zase stejný jako dnes, tedy po ránu slabý, potom mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. UFO. Neidentifikovatelné létající předměty.
1: Před sebou mám pozoruhodný dokument. Je to jedna pasáž deníku někdejšího pilotního žáka Luftwaffe Hanse Mayera. Zápis je označený datem 11. srpna 1945.
0: Ozval se vysoký kvílivý zvuk motoru a talíř se velmi lehce vznesl a pak se vydal jihovýchodním směrem. Měřil v průměru asi 6 metrů a uprostřed měl malou kabinku kapkovitého tvaru.
1: Dodám ještě, že ten podivný letající disk spatřil Hans Mayer v Praze. A právě někde tady, kde se zrovna teď nacházím, na letišti Kbely. Nejsem tu sám. Se mnou je tu publicista a muž, který se tematikou neznámých létajících strojů dlouhodobě zabývá a napsal na to téma i řadu knih. Je to inženýr Petr Vokáč.
2: Přesně před námi je těch 5 hangárů tam vzadu, jo. A tady to je místo, kde se konal první start diskového aparátu.
1: Zní to neuvěřitelně. Létající talíře nad Prahou. Je vůbec možné, aby fenomén UFO, který leckdo považuje za dílo mimozemšťanů, měl své předchůdce zrovna v naší zemi? A měli snad létající talíře a jiné tajné zbraně německým nacistům pomoci vyhrát druhou světovou válku? Více mi o tom řekne publicista inženýr Ivan Mackerle.
3: Skutečně se říká, že vyráběli tzv. Flugscheibe, což byly jako létající talíře s kolmým startem. Mezi zoologi a mezi ufologi kolují fantastické zprávy o tom, že bylo vyrobeno až 40 talířů typu Haunebun, které měly průměr 20 až 40 metrů, až byly poháněny zázračným motorem rakouského vynálezce Schaubergera, který rušil gravitaci. Samozřejmě to, kdyby byla pravda, tak dneska po těch 60 letech po válce už by se ten princip dávno využíval.
1: Z některých archivních dokumentů lze zjistit, že v době nacistické okupace probíhal u nás utajený projekt, na kterém pracoval jistý inženýr Rudolf Schriever. Jeho jméno má mezi zasvěcenými kruhy skvělý zvuk. Šlo o prvotřídního zkušebního pilota a zároveň i o konstruktéra nových typů letounů. Většinu času působil v Chebu. Mimochodem, podle legend se právě pod Chebem nacházela obrovská podzemní továrna a vlastně zároveň i výrobna těchto létajících talířů, včetně archivu. Dokonce se o tom zmiňuje i patron českých záhadologů, doktor Ludvík Souček.
0: Z knihy Ludvíka Součka Tajemství jantarové komnaty. Nesehnali jsme nikoho, kdo by nám o válečném provozu továrny řekl něco podrobnějšího. Vznikla 40. roku, měla 8 prostorných hal a vlečku na letiště. Ředitel, zarytý nacista Georg Sander, důvěrný přítel zloducha českého pohraničí Konráda Henleina, před květnovou revolucí utekl. Zbyly nám jen ty rozvaliny. Další pátrání však přinesla úspěch. Fabrika Flugzeugwerk Eger měla být jen velkorysou vábničkou na spojenecké letce. Měla je vyprovokovat k náletu. Úspěšné bombardování pak mělo být pro Němce zárukou, že se něco takového nebude už nikdy opakovat. V podzemí byla totiž 8-patrová továrna, jedna z největších v celé Evropě,

0: daleko větší než proslulá Dora vyrábějící raketové zbraně V1 a V2. Narazili jsme na jeden z vchodů do horních pater přímo pod březovým háječkem. Tamtudy měly být hotové výrobky dopravovány nahoru výtahem, maskovaným kioskem a dál vlečkou na letiště.
1: Má další cesta povede tedy do Chebu za Luďkem Matějíčkem, pilotem a leteckým historikem, který po tajemství chebské podzemní letecké továrny pátrá už několik desetiletí a napsal o tom i zajímavou knihu Chebská křídla. Potkáváme se, což je symbolické, právě na chebském letišti.
2: Tady musel lítat samozřejmě i inženýr Schriever, protože ten byl v Chebu od roku 40 do konce roku 42 nebo začátku 43 hlavním pilotem téhle továrny.
0: Z knihy Luďka Matějíčka Chebská křídla. Prvním šéfpilotem továrny se stal brémský pilot a konstruktér, absolvent Pražské univerzity, kapitán inženýr Rudolf Schriever. Právě v jeho osobě je možné spatřovat reálné jádro pozdějších spekulací spisovatele Ludvíka Součka a dalších o tajném chebském výzkumu a výrobě létajících talířů. Schrieverovy práce při výzkumu a konstrukci letadel s rotačním kruhovým křídlem opravdu něco takového připomínaly. On sám ve svém životopise uvádí, že první návrhy a vyzkoušené modely opravdu vznikly v době jeho chebského působení.
1: Svého času dostal Luděk Matějíček od města Cheb finanční grant. Mohl tak i se svými přáteli a s moderní technikou dokonale propátrat zdejší podzemí. Cíl byl zřejmý. Zjistit, zda tu opravdu existovaly výrobní prostory. Jedna z probádaných částí podzemí má vchod přímo z okraje rozjezdové letištní plochy. Sestoupujeme tedy s Luďkem Matějíčkem dolů. V sestupu nám pomáhají ocelové skoby, kterými se přidržujeme. A nyní už jsme zcela dole, zhruba 10 metrů pod povrchem.
3: To byly prostory, které sloužily pro chod továrny. Tam byla lékařská ordinace, byl tam archiv, byla tam ústředna, bylo tam zázemí Luvčuců.
0: Z knihy Ludvíka Součka Tajemství jantarové komnaty. Provoz v továrně se musel podobat režimu koncentračního tábora, ačkoliv tu vyráběli výhradně Němci a ke všemu jen věrní nacisté. Nikdo nesměl opustit halu, kde pracoval. Zbyly tam výstražné tabulky. V posledních týdnech války nacisté pracně zasypali všechny vchody i větrací šachty. Část objektů vyhodili do vzduchu a dolní patra zatopili vodou. Pod hladinou prý zůstala část zařízení, které Němci nestačili demontovat a odvést. Objevili jsme však něco jiného, co nás tenkrát zajímalo ještě mnohem víc. V patře, kde se halami rozlilo to černé jezero, se zbíhalo do zvláštní místnosti několik podzemních chodeb. Většinou byly ražené nedávno a narychlo bezpořádné výdřevy. Každou chvíli to v nich zarachotilo a zahřmělo, jak padaly balvany a pod váhou nadloží praskaly stojky. Chodby ústily do východů tak důmyslně maskovaných, že je určitě vymýšlel ženýní génius. Do studně, do jímky s močůvkou, za pec nenápadné chaloupky. Zkrátka vždycky tam, kde by nikoho ani ve snu nenapadlo hledat.
1: Luděk Matějíček a jeho přátelé pracovali i s pomocí moderní techniky, včetně georadaru. Prokázali existenci podzemních kolektorů, včetně dalších prostor. Šlo mimo jiné o 10 až 15 místností. Nicméně výrobní haly to nebyly, tedy žádná podzemní továrna. Že by se tedy guru českých zoologů a příznivců sci-fi Ludvík Souček přece jen mýlil, jenomže jeho znalosti zdejšího prostředí vyvolávají dodnes otazníky. Příklad. Souček charakterizoval chebskou továrnu jako soubor 8 hal, což se v žádné literatuře neuvádí. Ani se to uvádět nemůže, protože po náletech koncem války byla část těchto hal rozbořena a nikdo tedy nemohl zjistit, kolik hal tu vlastně bylo. Těžko říci, k jakým utajeným dokumentům se doktor Souček, jeho život byl plný záhad, vlastně dostal. V každém případě si své tajemství vzal s sebou do hrobu. Stejně jako již zmíněný Rudolf Schriever. Něco málo se ale z jeho chebského působení přece jen uchovalo. Pár jeho nákresů. Libor Matějíček mi jeden takový nákres nyní ukazuje.
4: To je Schrieverova konstrukce, skica, vlastně návrh, jak vypadal ten jeho létající talíř.
5: Tam skutečně stojí člověk, to je kupule,
4: ano,
5: že jo?
4: Ano, ano, tam je pilot nakreslený, jak stojí u nějakých ovládacích pák v centru toho prstence. Evidentně je vidět, že tady ten prstenec měl něco jako lopatky, které se nakláněly.
1: Takže Rudolf Schriever, který na vývoji létajících, řekněme, laicky talířů, v Chebu opravdu pracoval. A co víc, jeho model se nápadně podobá tomu, co už popisoval zmiňovaný pilotní žák Luftwaffe Hans Mayer.
5: To je to doslova píčete v té vaše knižce, že to byly létající modely neortodoxních letounů s kruhovým rotačním křídlem poháněné malými raketovými motory.
4: Ano.
5: Takhle, že jo, to
4: ano,
5: bylo.
4: Ano, čili ty raketové motory byly na obvodu toho prstence a dávali tomu prstenci rotační pohyb.
1: Inženýr Rudolf Schriever působil v Chebu do roku 1943. Poté odešel do Prahy. Pokud tedy vezmeme v úvahu svědectví pilotního žáka Hanse Mayera, podařilo se mu postavit létající disk během necelého jednoho roku. Jenomže může být svědectví někdejšího pilotního žáka věrohodné? Neexistuje ještě další svědek, který může svědectví potvrdit, jak se říká, z očí do očí? Jak za nějakou dobu zjistím, ten svědek opravdu existuje. Jmenuje se Karel Urban a žije nedaleko Plzně. Jedeme za ním společně s inženýrem Petrem Vokáčem. V roce 1945 bylo panu Urbanovi 15 let. Učil se elektromechanikem. Létající disk viděl i se svým bratrem. Tvrdí, že to bylo v březnu 1945. A pozor, bylo to ve Kbelích.
6: Tady jsme seděli a koukali jsme přes ty pole takhle směrem k tomu proseku a k těm letňanům a najednou to tam jako za těma topolama vlítlo nahoru, pomalu, žádnej kvalč. A takhle to udělalo tadyhle kolečko nad těma polama, takže my jsme to viděli tak jako v polovině těch polí. Tady z toho se to zase vrátilo na ty hangáry, chvíli to tam čumělo takhle ve vzduchu nad těma střechama, no a potom se ten zvuk těch motorů začal zvyšovat. Pískalo to, až už to nebylo skoro slyšet a najednou se to vzneslo pryč a bylo to pryč.
5: Takže ono to stálo normálně ve vzduchu, jo, chvilku?
6: Normálně to levitovalo, stálo to ve vzduchu. Bylo vidět, že tam někdo sedí, protože tam bylo světlo a on byl osvícený.
5: Že bylo ve světle?
6: Jo.
1: V zápětí pan Urban zajede do svého domu, aby přinesl malý obrázek. Kresba připomíná létající talíř.
5: To jste maloval vy, jo, tohle?
6: No, tenkrát, no. No.
1: Pan Urban pak ještě dodal, že zvuk tohoto letounu byl prý úplně jiný, než vydávali běžné letecké motory, které vzhledem k tomu, že pan Urban žil v dosahu letiště, do té doby slyšel. Obracím se pak na přítomného pana inženýra Vokáče. Jak by on tohle všechno posoudil?
7: No to mi připadá věrohodný, protože pan Urban to viděl v roce 1945 a nakreslil to, co viděl. A v roce 1945 se přeci vůbec o letajících talířích nemluvilo, nebo o UFO, jak chcete. Pan Urban mluví o divném letadle, nebo letadle, které místo křídel má plochu, má disk.
6: Bylo to kulatý.
0: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Na konci války už přestala být Praha před bombardováním bezpečná. Při jednom z ničivých náletů amerických letounů zahynul najednou přes 3000 Pražanů, včetně matky a bratra pana Urbana. Nacistické Německo mělo své dny sečteny. Rudolf Schriever stihl opustit Prahu ještě před osvobozením. Včas se dostal k Američanům. Co se vlastně stalo s jeho plány, případně s hotovými létajícími disky? To nikdo nevěděl. Ukryl je, nebo je chtěl zničit? A pak přišel rok 1953 a článek v západoněmeckém listě Welt am Sonntag, ve kterém někdejší vrchní inženýr Georgi Klein, odpovědný za leteckou výrobu v protektorátu Čechy a Morava, veřejně přiznal, že se na konci války vyráběly v Praze létající disky a mluvil také o výsledcích zkoušek. Pro svět to byl šok, jak ostatně vypráví inženýr Ivan Mackerle.
8: Že teda byly úžasné ty zkoušky, že prej to flugscheibe, ten letající disk, během 3 minut vystartoval nebo vyletěl do výšky 12 kilometrů a potom se pohyboval horizontální rychlostí 2200 km za hodinu, což je teda vlastně 2 machy, což vypadá teda, že to je skutečně, jestli to je pravda, ale zdá se mi, že teda to je nemožné, tady ta věc.
0: Z knihy Rudolfa Lussara Zbraně a tajné německé zbraně druhé světové války a jejich další vývoj. Létající talíře, podšálky krouží od roku 1947 přízračně kolem světa, objevují se z nenadání tu i onde, přilétají a mizejí dosud neznámými rychlostmi a s plameny kroužícími po okraji disku. Jsou zjišťovány radary, pronásledovány stíhačkami. A přesto se nepodařilo dosud žádný létající talíř ani identifikovat, ani dostihnout, ani sestřelit. Svět, a to i odborný svět, stojí před zdánlivou záhadou nebo před technickým zázrakem. Jen zvolna proniká skutečnost a pravda, že němečtí badatelé a vědci učinili za války první kroky k létajícím talířům, a tyto přístroje hraničící se zázrakem postavili a vyzkoušeli. Podle potvrzených údajů odborníků a spolupracovníků byly první projekty nazývané létající kotouče zahájeny v roce 1941. Plány přístrojů pocházejí od německých expertů Schrievera a Habermola.
1: Georgi Klein v článku ještě uvedl, že tento létající disk stihli jeho podřízení na konci války včas zničit. Vrátíme se ale k Rudolfu Schrieverovi. Společně s dalšími špičkovými leteckými odborníky, mezi něž patřil například i konstruktér smrtících raket, které zabíjeli civilisty po celé okupované Evropě, Wernerem von Braunem, se ocitl ve Spojených státech amerických. Šlo o akci zvanou Paperclip. O co vlastně šlo? Tam se Libora Matějčka.
4: Operace Paperclip byla operace, na základě které se shromažďovaly významné mozky. Tito lidé byli převezeni do Spojených států a tam jim bylo umožněno v podstatě pod dohledem pracovat dál na svých konstrukcích.
1: Tady se objevuje záhada. Zatímco třeba Wernher von Braun se v Americe stal prominentním vědcem, aby později jako vedoucí vesmírného projektu Apollo dostal Američany na měsíc, Schrieber se zhruba po 4 letech vrací ze Spojených států amerických zpět do Německa. A nikdo nevěděl proč. Tato skutečnost vyvolává různé spekulace, což ostatně potvrzuje i Libor Matějček.
4: Jestliže někdo je letecký konstruktér, zajímá se o letectví celý život. To je prostě srdeční záležitost, od toho se nedá utéct. A tenhle člověk se po návratu ze Spojených států stal obyčejným šoférem u americké okupační správy. V té Americe se muselo, podle mýho názoru, něco stát, co vlastně toho inženýra Schrievera vyřadilo z veškeré další činnosti v oboru letectví.
1: A další zajímavost. Zrovna v době, když River pracuje ve Spojených státech, se v této zemi objevují první svědkové, kteří nad pouští Nevada viděli létající talíře. Byly to snad jeho stroje? I tohle může vést ke spekulacím. Inženýr Petr Vokáč má na to svou poněkud osobitou teorii.
7: No a to byla fantastická kamufláž, protože se objevili mimozemšťani, létající talíře, něco, co tady nebylo. No a když jsou to mimozemšťani, ty můžou všechno, ty umí všechno, tak tohle to se mohlo vyrábět dál. Lidé říkali, viděli jsme takové divné létající talíře.
1: Podobnou teorii jako pan inženýr Vokáč má například i soukromý badatel Jiří Klinger.
9: To je známá věc, v 47. jak spadl ten talíř rozvil. Otázka je, jestli vůbec spadnul, že jo? Otázka je, jestli byl sestřelený, jestli to bylo nouzový přistání. Jo, to nikdo neví. Fakt je, že Spojené státy začaly mlžit, začala studená válka.
0: Z knihy Rudolfa Lussara Zbraně a tajné německé zbraně druhé světové války a jejich další vývoj. Habermohl a Schriever zvolili široký prstenec otáčející se kolem pevné kupolovité pilotní kabiny a sestávající z pohyblivých segmentů, které mohly zaujmout vhodnou polohu podle toho, zda přístroj startoval nebo letěl vodorovně. Další konstruktér Miethe vyvinul kotouč podobný disku a o průměru 42 metry s přestavitelnými tryskami. Schriever a Habermohl, kteří pracovali v Praze, startovali dne 14. února 1945 s prvním létajícím talířem a dosáhli ve třech minutách výšky 12 000 metrů. Rozsáhlé předběžné pokusy a výzkumné práce byly nezbytné, než se mohlo přistoupit k realizaci. Vzhledem k rychlosti a mimořádnému tepelnému namáhání bylo nutné nalézt vhodné materiály, které by vzdorovaly žáru. Vývoj stál miliony a před koncem války byl těsně před samým závěrem. Na konci války byly sice dva existující modely zničeny, ale závod ve Vratislavi, kde pracoval vzpomínaný Miethe, padl do rukou Sovětů. Ti odvezli všechen materiál i odborný personál na Sibiř, kde práce na létajících talířích úspěšně pokračovala. Bývalý německý konstruktér Miethe je ve Spojených státech a vyvíjí, pokud je známo, létající talíře pro Spojené státy a Kanadu. Americké letectvo dostalo před lety rozkaz nestřílet na létající talíře, což je znamením, že jsou také americké létající talíře, které nesmějí být ohroženy.
1: Byla už řeč o tom, že v podzemí chebské továrny měl být ukrytý rozsáhlý archiv. Možná tam mohly zůstat i nějaké Schrieverovy poznámky. Co se s tím archivem vlastně stalo? Tam se Libora Matějčka.
4: Když továrnu obsadili Američani, tak asi jeden nebo dva měsíce byla úplně nepřístupná. Tady byl zabráněný přístup komukoliv. Potom byl přístup uvolněný a až teprve někdy v 50. letech, kdy se tam začaly usazovat jednotlivé firmy, aspoň do těch zbytků, které po těch náletech zůstaly a částečně se opravily, tak potom se vyvážel i ten archiv a zacházelo se s ním takovým způsobem, že prostě se to, co se tam v tom archivu našlo, sypalo do jam, které zbyly po bombách a na to se sypaly trosky, takže ten archiv se nachází všude kolem.
1: Rudolf Schriever zemřel krátce po návratu ze Spojených států amerických. Bylo to náhle a bylo mu pouhých 44 let. Leckdo se dnes může ptát, pokud Američané létající talíře opravdu vyráběli a zkoušeli, proč je nikdy nevyužili v bojovém nasazení a proč o nich dodnes oficiálně mlčí? Na to se ptám inženýra Petra Vokáče.
7: Já mám dojem, že protože byly tryskové motory, ty byly rychlejší a byly vrtulníky, ty uměly stát na místě. A tahle ta technika, možná, že někde těžko říct, jestli se vyvíjí dál, ale jako kdyby se pro tu válečnou technologii nehodila.
1: Otazníky zůstávají a zřejmě se už nikdy nedozvíme ani to, jestli létající talíře, známé jako UFO, o nich mnozí tvrdí, že jsou mimozemského původu, nejsou vlastně napodobeněny toho, co Rudolf Schriever vymyslel kdysi v Chebu a v Praze. Badatel Jiří Klinger v té souvislosti říká.
9: Myslím si, že ty talíře jako jsou překonaný, ale já bych byl pro toto zkoumat dál. Je tam taková mezera, takový vákuum v té historii. Jo? Ta historie, hlavně ty druhé světové války, má těchto černých děr spousty.

0: I vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 11:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
1: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale je to také sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorfskou.
3: Americké síly znovu útočí na Irán, ten vyslal drony a rakety na sousední země. Policie se zabývá pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. 21-letá tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Bourání mostu uzavřel dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Už po třetí v jediném týdnu útočí Spojené státy na Irán. Americká armáda podle svého velitelství zasáhla na 140 iránských vojenských cílů. Teherán zase informoval o úderech na státy Perského zálivu. Čelili jim Spojené arabské emiráty. Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety. Ozbrojené síly Kuvajtu pak oznámily, že protivzdušná obrana odráží vzdušný útok. Iránské revoluční gardy dnes taky oznámily, že až do odvolání opět zavírají Hormuzský průliv. Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem zrovna projížděli. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic.
5: Vodáky na řece Ohře nic nevarovalo, že by z mostu mohlo něco padat a ohrozit je. Padajících kusů si všimli těsně před mostem, popisuje vodák Jakub.
6: Kdybychom měli uprostřed přímo pod tím mostem, tak by to na nás padlo, nikdo to tam nekontroloval, jestli jedeme, nemuseli jsme si toho všimnout, jenom aby to na nás padlo, fakt jsme se báli o život.
5: Vodáci padající kusy mostu natočili a video předali policii. Ta na místo vyjela a případ prověří, říká mluvčí karlovarské policie Kateřina Pešková.
7: Jedná se o znepokojivé záběry. Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
5: Ředitelství silnic a dálnic na otázku, proč není místo zabezpečené, Radiožurnálu zatím neodpovědělo. Celý článek a video je na serveru i rozhlas. Veronika Sutková, Radiožurnál.
3: V nemocnicích na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
8: Zhruba z 1/4 je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
3: Cenu prezidenta na filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Jeffrey Wright. Americký herec se vrátil po téměř 30 letech se snímkem Basquiat. Na slavnostním zakončení vzpomínal na Jiřího Bartošku.
9: Byl jsem tady před několika lety, před 29. Mám speciální vztah k tomuto místu, protože jsem tu vybudoval přátelství s Jiřím Bartoškou. Chybí mi tu.
3: Cenu prezidenta festivalu dostala taky herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Křišťálový globus si z Karlových Varů odváží francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
10: Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
11: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
10: Obhájci titulu světových šampionů fotbalisté Argentiny míří do semifinále mistrovství světa. Nad Švýcarskem zvítězili 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahrají s Anglií, která zdolala Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří reprezentace Španělska a Francie.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 u Boru a uzavřená D10 u Brandýsa. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně. Na kilometru 132 má policie hlášenou srnku na vozovce. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav je od včerejšího večera obousměrně uzavřená mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav, a to kvůli bourání lávky ještě do dnešní 9. hodiny. Osobní auta jedou přes Brandýs, momentálně plynule, vozidla nad 12 tun mají stanovenou delší objízdnou trasu přes Zápis, Starý Vestec a Lysou k Benátkám, respektive opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín čekejte omezený provoz na výjezdu z Kamenického Šenova. Záchranáři tam zasahují po nehodě osobního auta, to se převrátilo. Ve slabém provozu kolona aktuálně nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s dešťem nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: 250 let nezávislosti Spojených států strávil papež s migranty na ostrově Lampedusa. Naše první téma. Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál Broumovského kláštera. Řekneme proč. A připomeneme osud Marka Bloka, historika, vědce a významného člena protinacistického odboje za druhé světové války, kterého nacisté mučili a zastřelili. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
4: Vertikála.
13: Spojené státy americké oslavily minulou sobotu čtvrtstoletí nezávislosti. Popřál jim i první americký papež. Co? To už nám řekne Adam Šindelář. Adame, vítej ve studiu.
14: Hezký den. Rodák z Chicaga vyjádřil přání, aby tahle událost obnovila společný závazek vůči slibu svobody, spravedlnosti, příležitostí a demokracie. Vyzval Američany, aby se řídili hodnotami z deklarace nezávislosti. Apeloval na ochranu veškerého lidského života a na obranu lidské důstojnosti, zejména u migrantů. Mezi principy, které vedly rozvoj této země, vzkazuje Lev, patří Bohem daná důstojnost každého lidského života, přičemž každý člověk je obdařen vnitřní hodnotou, jež vyžaduje úctu, ochranu a péči. Zmiňuje důležitost ochrany lidského života od jeho počátku při početí až po přirozenou smrt. Připomíná ale, že obrana lidského života zahrnuje také přijímání a ochranu migrantů, jejichž naděje a oběti formovaly historii a charakter Spojených států amerických od samotného počátku. Papež pak zvláště vyzdvihuje náboženskou svobodu jako jeden z nejvíce ceněných principů utvářejících Spojené státy.
13: Už jsme zmínili, že papež je Američan, slavil tedy Den nezávislosti taky?
14: To je takový zajímavý moment. Papež Lev XIV. Si právě toho 4. července vybral jako datum pro návštěvu italského ostrovku Lampedusa ve Středozemním moři. Ta se už před lety stala symbolem utrpení migrantů utíkajících do Evropy před ozbrojenými konflikty a chudobou z Afriky. Během mše pod širým nebem apeloval na evropské státy, aby běžencům poskytli pomoc v nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, který zajistí, že lidé nebudou muset z jihu do Evropy emigrovat. Podle papeže Evropská unie disponuje kapacitou migrační krizi čelit a má také historickou odpovědnost. Lev přicestoval na Lampedusu, která má 6 000 obyvatel v době, kdy Evropská unie zpřísnila migrační pravidla a americký prezident Donald Trump pokračuje ve své tvrdé protiimigrační politice. To, že papež, který se ve Spojených státech narodil, navštívil ostrov, který je symbolem migrační krize v den, kdy Spojené státy slavily 250. výročí nezávislosti, je podle mnoha komentátorů symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka. Pro Lva 14. je ochrana migrantů jedno z klíčových témat pontifikátu a kritizuje hojně imigrační politiku Trumpovy vlády. Minulý měsíc třeba varoval, že historie odsoudí světové vůdce, kteří s přistěhovalci zacházejí krutě.
13: Papež tedy připomněl americkou tradici vítání migrantů a prosazování náboženské svobody. I o tom jsme mluvili s Adamem Šindelářem. Adame, díky.
14: Hezký den.
13: Nejvyšší íránský vůdce Mojtaba Chamenejí se neobjevil ani na posledním aktu šestidenních smutečních obřadů svého otce Alího Chamenejího. Toho zabili 28. února americké a izraelské údery, což byl začátek nynějšího konfliktu na Blízkém východě. Někteří sourozenci Mojtaby Chamenejího uctili svého otce už při smutečních obřadech, které se odehrávaly minulý víkend v Teheránu. Rakev z pozůstatky zabitého šiitského vůdce potom několik dnů putovala po Íránu a Iráku. Ve čtvrtek se ve městě Mašhad konalo procesí, kterému přihlíželi desítky tisíc lidí. Alí Chamenejí spočinul v tamním mauzoleu imáma Alího Rézy. A události uplynulých dnů sledovala naše kolegyně, moderátorka Rádia Wave, Fatima Rahimi. Fatimo, dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Podle islámu mělo být tělo zemřelého pohřbeno co nejdřív. Proč se tedy s pohřbem Chamenejího čekalo víc než 4 měsíce?
15: Jak už jste zmiňovala v úvodu, Chamenejí zahynul 28. února v prvních hodinách války. A domnívám se, že dokud se válčilo, tak takový masový pohřeb, co jsme mohli vidět, byl nemyslitelný. Takže se muselo počkat aspoň na nějaký týdenní příměří, možná i na delší domluvený křehký mír, aby se mohl konat to, co jsme mohli vidět.
13: Jak obřady pohřbu v islámu vypadají? Co je v nich důležité?
15: Zkusím říct to, co je základem každého obřadu v islámu, protože je taky důležité říct, že každý obřad je hodně ovlivněno nějakou lokální tradici. A co se týče šíjického a sunnického islámu, se to taky může lišit, ale ten základ je střídmost a nějaká rychlost. Takže tělo se umije, pak je zavinuto do takového bílého prostěradla, tomu se říká kafan, a pohřební modlitba, takzvaná džanoze, a pak je uložena do země ideálně opravdu jako po několika dokonce hodinách, po smrti a tváři k Mekce. A ta šíjická tradice k tomu ještě přidává ten kult mučetnictví, který jsme mohli vidět v Iránu teď během trýzně za Alího Chamenejího a jeho rodině, protože to nebyl jenom on, kdo těch 6 dnů měl trýzně, ale byla tam i jeho snacha v 14-měsíčně vnučka a třeba i jeho dcera. Takže to nebyl jenom trýzně za něj, ale je taková jako rodinná trýzně. A je tam důležitý vlastně pláč, který vlastně ukazuje nejenom bolest, ale nějak jako sdílení to utrpení. Jo? Takže když přijdete na nějakou trýzní islámu a vidíte všichni jako brečet, na to reagoval mimochodem prezident Trump, který se ptal, jestli ty slzy jsou skutečné, tak ta bolest samozřejmě může být skutečná, ale zároveň to, že brečíte, tak sdílíte to utrpení, sdílejte bolest. A to je taky důležité říct.
13: Obřady trvaly 6 dnů, probíhaly na území 2 států. Proč se tedy ty obřady odehrávaly kromě Íránu taky na území Iráku?
15: Irák leží v duchovní srdce šítského islámu. Nachází se v Iráku jak Nadžaf, tak Karbala. V Nadžafu je pohřben první šítský imám Ali a v Karbala je pohřben taky třetí šítský imám Husajn, který je velmi důležitý pro ta rituálnost a mučednictví v tom šítském islámu. Takže to, že převezla se těla Chameneího přes města, ještě mohlo ukázat to, že Chameneí jako vůdce byl jako vůdce všech šítů. Nebyl to jenom iránský státník, iránské vůdce, ale mohl to ukázat, že to jeho vliv, jeho váženost možná bylo přeshraniční. Jo? Že to je taková jako symbolika pro všechny šíte žít na světě. Takže nejenom v Iráku, ale třeba část šítů žije v Bahrajnu, v Pákistánu, v Afghánistánu. Takže to mohla být taková jako sdílená bolest.
13: Jak významná je potom svatyně imáma Rezy v Mašhadu, kde byl Chameneí ve čtvrtek pohřbený?
15: Je to nejposvátnější místo na iránské půdě, protože imám Reza je jediný z 12 šíitských imámů pohřbený v Iránu. Konkrétně imám Reza je 8. šíitský imám. A Mašhad ještě v tomhletom znamenalo doslova místo vlastně mučednictví, stejně významné místo, nebo možná trošku, co se týče vzdělaností, významnější potomkom, ale Mašhad je opravdu velmi významné i poutní místo pro šíité na světě, nejenom iránských šítů. A v případě Chameneího je to i jeho rodiště a on vlastně jako státník byl stvořen v Mašhadu, takže to je taková symbolika, že se vrací jako zpátky domů.
13: Kdo dorazil na pohřeb? Přijeli i zahraniční hosté?
15: Byli tam prezidenti Iráku, Tádžikistánu, Azerbajdžánu, Gruzie, Turkmenistánu, premiéři z Pákistánu nebo Arménie, katarská delegace, kurdský prezident Barzani tam dokonce byl, byli tam hosté z Číny, z Indie, takže těch lidí tam bylo spousta a pak se tam stala ještě taková zajímavá věc, že třeba afgánská delegace byly pozvány nejenom Taliban, ale přišel i syn Ahmada Shaha Masouda, Ahmad Masoud a Mohammad Mohaqqeq, což je významný hazárský politik. Takže jsme mohli na trýzně vidět dvě strany jedné války v sousedním Afghánistánu. A myslím, že to byl takový jako signál, že my chceme mít dobré vztahy s každou stranou.
13: Kdo ale chyběl, byl Mojtaba Chameneí, tedy vůdcův syn a nástupce. Jak si vykládat tohle, co je právě tohle za signál?
15: Jsou různé dvě, asi bych řekla, jako nejrozšířenější argumenty. Jeden vychází hodně z iránského režimu a vysvětluje to, že tam Mojtaba Chameneí nebyl z bezpečnostních důvodů, protože jsme mohli slyšet, jak ze strany, a především teda ze strany izraelského premiéra Netanjahu, že ve chvíli, kdyby se objevil, tak by se mohl klidně stát zase cílem atentátu, takže iránský režim to vysvětluje tak, že z bezpečnostních důvodů prostě se Mojtaba Chameneí neobjevuje. Ale zahraniční média, západní média pracují také s tím, že mohl být během války, dokonce i toho 28. února zraněn, těžce zraněn. A dokonce některá média jdou ještě dál a mluví o tom, že vlastně už nežije.
13: Desetitisíce lidí přihlíželi ve čtvrtek ve městě Mašhad pohřbu Alího Chameneího. My jsme se podívali na událost očima naší kolegyně, moderátorky Rádia Wave, Fatimy Rahimi. Děkujeme, mějte se hezky.
15: Děkuji moc za pozvání.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Téměř 20 let byli režiséři Kiril Srebrenikov a Konstantin Bogomolov vrcholnými představiteli současného ruského divadla. Jenže postupem času se tihle dva odchovanci i u nás dobře známého Olega Tabakova zcela rozešli. Dnes je rozdíl mezi nimi pojmenován v kategoriích téměř náboženských. Buddhista Srebrenikov a Mefisto nebo ďábel Bogomolov. Tak se na to podívejme, na tento rozporuplný ruský český divadelní život dneška. A to společně s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
16: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
13: Připomeňte, jak Srebrenikov i Bogomolov začínali.
16: No, tady je důležité, že oni opravdu začínali u Olega Tabakova, tedy svrchovaného divadelního intelektuála, vynikajícího herce i režiséra, sovětského ještě divadla moskevského Sovremenik 60. let. Několik představení jsem i tehdy, i později měl možnost zhlédnout, myslím, Sovremeniku, a to bylo divadlo i v té sovětské epoše opravdu vynikající. Takže oba jmenovaní režiséři vyrůstali u takovéhoto tvůrce a ještě se vrátím k Olegu Tabakovovi. Teď před chviličkou jsem se díval na zajímavý rozhovor Jana Kačera s redaktorkou tehdejší Československé televize, když v roce 67 Kačer, známý to interpret ruského divadla, připravil pro činoherní klub pražský v roce 67 revizora Gogolova a tam právě Tabakov hrál hlavní roli. To jest, vidíte, že to byl člověk, který patřil k pokrokovému divadlu už dávno a dávno před 60 lety víceméně. Tedy tento muž vychovával oba mladé režiséry, kteří tehdy pracovali bok po boku a byli jaksi nejvýraznějšími reprezentanty moderního ruského divadla.
13: Jak se potom Srebrenikov a Bogomolov postupně proměnili v pokorného buddhistu a ten druhý v neskrotného mefista?
16: To je docela zajímavé a já bych to možná znázornil na takovém příkladu velmi, bych řekl, ukázkovém. V roce 17 Srebrenikov poprvé chystal představení Nurejev o slavném baletním solistovi ruském v roce 2017 pro velké divadlo. Tenkrát z toho ovšem sešli, protože ruští konzervativci, myslím mezi kulturními úředníky, chápali ten balet jako LGBT propagandu a 3 dny před premiérou prostě to zrušili. Srebrenikov přesto se choval velmi pokorně, jaksi jsahoden tedy toho přízviska buddhista, který pro něj vymyslela BBC a postupně skončil až na západě. Kdežto Bogomolov ve stejné době v moskevském divadle Na Broné, také slavné divadlo, připravil představení Nová optimistická, jasná narážka tedy na optimistickou tragédii Vsevoloda Višněvského a tady na námět, který si vymyslel Bogomolov sám, absolventka Akademie FSB přichází řídit nejmenované divadlo. Jenom připomenu toho Višněvského, tam se komisařkou v námořnickém oddíle stává také žena, proto se to jmenuje Optimistická tragédie. Také rozdíl mezi oběma režiséry určitě v tom, že Srebrenikov byl opravdu člověk velmi pokorný, který na herce nikdy nezvedal hlas, zatímco Bogomolov je zřejmě i dnes schopen nejenom vynadat herci, který se mu nepozdává, ale i vyloženě sprostě ho seřvat. Přitom zajímavé je, že oba ty režiséry s velkým zaujetím, dejme tomu kolem roku 2010, sledovalo jak to pokrokové ruské publikum, tak i ti už zmiňovaní kulturní úředníci.
13: Libore, zkuste už jenom stručně. Jsou takové proměny na moderní ruské kulturní scéně vůbec běžné?
16: Já bych řekl, že ne tak docela. Zpravidla to bývá spíš tak, že ti umělci buď tíhnou ke svobodě projevu i tvorby, anebo jsou to tací, kteří tedy jsou spíše těmi komisaři FSB.
13: Jsme rádi, že jste pro nás tohle téma dnes vybral. Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu Plus. Díky za váš čas.
16: Naslyšenou.
13: V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníci barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl.
17: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
18: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
19: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
20: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
18: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
19: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
18: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
21: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
18: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.
13: Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker. Přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu, památníku slavných. A teď i Marc Bloch. Historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Byl mučen a zastřelen nacisty a teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako ostatky jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. A právě to je téma pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
22: Dobrý den. A nejen to. Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády. Hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel Francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států. Zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy. Zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
13: Marc Bloch byl židovského původu. Hlásil se k němu?
22: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. slovy. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marka Bloka šokovalo. Judaismus Marka Bloka bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Markem Blokem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marka Bloka a jeho ženy do francouzského panteonu, to není jenom pocta slavnému odbojáři. Marie, co přesně znamená pro současnou společnost?
22: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Blok. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marka Bloka a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Marc Bloch je tedy pohřben ve slavném francouzském panteonu, tak jak jsme o tom mluvili s naší stálou spolupracovnicí v Paříži Marií Sýkorovou. Děkujeme, hezký den.
22: Děkuji a pěkný den.
0: A krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje i Naděžda Hávová.
1: Hodin 8:30, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
3: Hasiči ve Zlíně čtvrtý den zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně. Teď hledá zhotovitele. A Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze skladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Sport. Linda Nosková vyhrála tenisový Wimbledon ve dvouhře. Ve finále porazila krajenku Karolínu Muchovou ve třech setech. Nosková získala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. Utkají se s obhájci titulu světových šampionů Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Zelená vlna.
4: Známe lepší cestu.
12: Překážky na D1 za Měřínem a Tasovem, uzavřená D10 u Brandýsa. Na D1 ve směru z Prahy na Brno dejte pozor na dvou místech. Nejdřív za exitem Měřína na kilometru 137 je hlášený nějaký předmět v jízdním pruhu a potom za sjezdem na Tasov na 160. kilometru nepřehlédněte osobní auto stojící v odstavném pruhu. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav počítejte s úplnou obousměrnou uzavírkou mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav. Po nočním bourání lávky ještě uklízejí, provoz má být obnovený v 9 hodin. Zatím osobní auta objíždějí přes Brandýs, tam už se tvoří chvílemi kratší kolony. Vozidla na D12 tunu musí další objíždkou přes Zápěd na Poděbradskou silnici 611 a potom ze Starého Vestce přes Lysou k Benátkám a opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín na výjezdu z Kamenického Šenova se převrátilo osobní auto, provoz je omezený, ale slabý bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes mrakou víc, to hlavně na severovýchodě našeho území. Jeho západ bude spíše slunečný a oblačnosti budou odpovídat i teploty. Tam, kde bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, bude jen kolem 22 stupňů. Na ostatním území od 25 do 29 stupňů. Zítra už bude teplo a poměrně slunečno na celém našem území. Převažovat bude polojasno nebo jasno. Stále více mraků vás může zastihnout na severovýchodě Česka. Výjimečně se tam může i zítra objevit dešťová přeháňka. Teploty od 25 stupňů, tolik bude právě na chladnějším severovýchodě.

0: To je téma debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
1: Vertikála.
0: A v debatě na dálku z Brna do Prahy vítám novinářku a laickou salesiánskou spolupracovnici Anežku Hesovou, ženu, která o své touze po kněžské službě opakovaně veřejně mluví. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také vítám katolického kněze Vojtěcha Razimu. I vám děkuji, že jste přijal mé pozvání k debatě. I vám pěkný den.
3: Dobrý den.
0: Není žádný teologický argument proti svěcení žen a co teď s tím? Tato věta, alespoň podle referencí ze sociálních sítí vás, paní Hesová, zazněla i na nedávném semináři s italským teologem Andreou Grillo v Praze. Oba jste se této akce účastnili. Zazněla tam i odpověď na tuto otázku, která byla tam nějakým způsobem přednesena? Otázka na oba dva?
2: Já možná jenom poupravím to, že není žádný argument, není asi úplně tak. Jsou různé argumenty pro to svěcení žen, jsou různé argumenty proti tomu svěcení žen. My jsme se zúčastnili semináře, kde některé ty historické nebo i současné argumenty proti svěcení žen byly nějak vyvráceny, vedla se tam o tom diskuze a možná z toho jsme tak nějak vycházeli.
0: A ještě ta odpověď, jestli zazněla i ta odpověď, co teď s tím dál?
2: Zazněla tam velmi silně ta otázka. Vzpomínám si na reakci pana profesora Andreu Grilla, který na to reagoval slovy nevím, co dělat, ale vím, co nedělat, a zdůrazňoval to, že není už možné v dnešní době upírat ženám jejich autonomii a autoritu, to, aby se mohli sami o své roli, aby si ji mohli sami určit a aby oni mohli rozhodovat. Ale samozřejmě ta otázka, co teď s tím je legitimní a klíčová, a nemyslím si, že by na ní zazněla jednoduché řešení.
0: Vojtěch Razima.
3: Je to tak. My jsme tam vlastně měli na tom semináři takové pracovní skupiny a z každé té skupiny vzešla ta otázka, a co s tím. Ale je nutno podotknout, že my jsme tam vlastně byli dost názorově jednotní. A teď ona neexistuje nějaká jedna centrální teologie v církvi, která by všechno vyřešila. Těch proudů, jak řekla Anežka, je spoustu. A my jsme se vlastně shodli na tom, když tam zaznívala ta otázka, co s tím, tak pokud jsme přesvědčeni o tom, že nějaké ty argumenty pro svěcení žen jsou správné, no tak je potřeba je do té společnosti přinášet. Nejenom do té odborné, ale obecně do církve, aby se o tom mohlo diskutovat, aby se tohle téma mohlo nějak posouvat.
0: Když se teď vlastně podíváme na to, že v těch veřejných debatách nezaznívají podle některých teologů právě ty obecně přijatelné silné argumenty proti svěcení žen. Proč je to tak složitá otázka v katolické církvi a proč stále katolická církev podle vás ženy nesvětí? Protože ony ty argumenty bývají v takových třech rovinách. Autorita církve, církev nemá pravomoc světit, proti je zase, že církev se jenom prostě tak rozhodla. Pak je uváděn ten důvod, že Kristus byl muž, proti je zase to, proč by pohlaví mělo hrát nějakou důležitou roli, když ani ostatní ty historické kontexty takovou roli nehrají. A pak je tam, dejme tomu, argument nějaké tradice, že církev to nikdy nedělala, že by se narušila kontinuita, proti je zase nějaký argument, že i jiné věci se přece změnily, tradice se vyvíjí. Tak jak to téma vnímáte vy? Proč je stále bouřlivé jednak a co je podle vás ve skutečnosti ten důvod, že katolická církev stále svěcení žen neumožňuje?
2: Já si myslím, že tou překážkou je hlavně strach. A že existuje v církvi strach z toho, že nějakým způsobem opustíme něco, co se tak vždycky dělalo, na co byli vlastně po staletí věřící zvyklí. A že to může být i strach z toho, že nějakým způsobem katolická církev ztratí svoje katolictví, protože vidíme, že i jiné křesťanské církve už třeba ženy ve službě kněží, farářek mají. Takže to může být i možná touha lišit se i v tomto třeba od těch církví, od kterých se ta katolická církev chce dál nějak odlišovat. A strach z nějakého rozdělení, z rozdrobení té církve, toho, že třeba vznikne zase nějaká odloučená církev, že zkrátka dojde k nějakému schizmatu například.
0: Tolik Anežka Hesová, Vojtěch Razima, ta stejná otázka, možná jenom doplním, jestli to, co jsme slyšeli od Anežky Hesové, třeba souvisí právě také s tím, že, jak jsem uvedla na začátku oficiálně, se mi zdá, že ženy mají jako široké pole působnosti v katolické církvi, ale v té praxi nevidíme úplně velké množství žen, dejme tomu při bohoslužbě u oltáře v roli akolitek a dalších těch služeb, které jsou jim umožněny. Tak stále ta stejná otázka, co je podle vás ve skutečnosti ten důvod, že katolická církev stále nesvětí ženy, a jestli s tím souvisí i to, že ta praxe, byť je to oficiálně povoleno, tak na mnohých

0: místech to ani není poznat, že je to oficiálně povoleno.
1: Je to tak, ono je to povoleno, ale vidíme i z praxe České církve, že i ty věci, které jsou povolené, se vlastně nedějí. Jsou diecéze, kde třeba ženy, jim je třeba odepírán přístup k těmto službám stále, protože s takovým jako nadneseným argumentem, že přece na tom ještě nejsme tak špatně, aby jsme tyhle služby dávali ženám. Čím to je, tak řekl bych, že je to, jak říkala Aneška, s tím se ztotožňuji, nějaký strach ze změny, ale já to tak nevidím, protože, jak jste zmínila na začátku, ono něco, čemu se říká církevní tradice, neznamená, že všechno děláme pořád stejně. Ono to vlastně znamená to, že se díváme na evangelium, což je pro nás prostě základ a východisko všeho. To evangelium, ten příběh o Ježíši Kristu dává nějaké principy a my se snažíme vtělovat do každé konkrétní doby nějakým způsobem. A jinak je prostě vtělujeme ve 3. století, jinak ve 12. a jinak v 21. A my jsme teďka jako společnost vstoupili konečně, že jo, do doby, kdy ženy a muži už získávají opravdovou rovnost. A je to znamení doby určité. A my teďka v tomhletom znamení doby musíme znova číst to evangelium a klást si teda ty otázky, jestli něco neděláme špatně, jestli jsme ho doteďka vlastně nečetli nedostatečně. Jestli opravdu Ježíš po nás nechce, aby jsme k té svátostné službě pro věřící, jestli by jsme k ním neměli připustit i ženy, protože upřímně já na té kněžské službě, už jsem knězem 1,5 roku, nevidím absolutně nic, co by žena nezvládla, na co by žena nemohla mít charisma. Jo, takže tolik asi za mě.
0: Když se ještě vrátím k tomu, že jste se nějakým způsobem oba shodli na nějakém strachu ze změn a pomůžu si neúplně přesnou citací, ale v podstatě slovy vás, paní Hesová, kdy jste se vyjádřila ve smyslu toho, že neřešit tuto otázku brání té diskuzi otevřené a prohlubuje vlastně tabuizaci touhy žen po kněžství a oddaluje řešení otázky, která je pro mnohé do budoucnosti nevyhnutelná. Co ale ti, kterým naopak ten neměnný status quo vyhovuje? Prostě Jan Pavel II. Tuto otázku uzavřel, líbí se jim to tak, jak je to teď. Oni můžou přece potom pociťovat vlastně jako to stejné. Tak jak se na jedné straně může někdo cítit nekomfortně se svou touhou po kněžství, tak co s těmi, kterým to vyhovuje? Nejsou potom oni v té nekomfortní situaci? Aneška Hesová?
2: Mně je trochu líto lidí, kterým vyhovuje nějaká diskriminace nebo nějaká nespravedlnost, nebo případně kteří potřebují nějaké omezení a třeba i omezení druhých, protože vlastně církev je dostatečně velká na to, aby mohla být pestrá, rozmanitá, aby v ní byly třeba různé služby, různé farnosti, ve kterých se různým způsobem lidé scházejí, slaví a tak dále. A myslím si, že je v pořádku, že má člověk nějaké třeba i osobní preference, například navštěvuje určitý typ kostelů, kde se určitým způsobem slaví ta liturgie, nebo to, že máme různý způsob třeba přijímání, někdo přijímá na ruku, někdo do úst, jsou prostě různé formy a že není potřeba je nějak omezovat tak, že jednu formu zakážeme, druhou povolíme, nebo například jedno pohlaví pustíme k tomu oltáři a druhé ne. A myslím si, že by bylo v pořádku a nevnímám to jako, že bych tím omezovala někoho, kdo preferuje kněze muže, nebo že by to bylo diskriminační v tomhle smyslu. Takže to není tak, že bychom někomu chtěli upřít to, na co byl v církvi zvyklý, protože pokud to bylo omezující pro vlastně polovinu lidstva, tak si myslím, že je legitimní tuhle překážku nějak odstranit.
0: Vojtěch Razima, jak vy to vidíte z té zkušenosti?
1: Mně k tomu napadají dvě věci, a sice, že vlastně nic není uzavřeno, že jo. Jan Pavel II. Použil tu formulaci v tom dokumentu Ordinatio Sacerdotalis z roku 94, pokud se nepletu, to, že církev nemá autoritu, jo, a to neznamená, že jí mít nebude, jo, a vlastně kdo jiný než církev a než učitelský úřad církve, čili papež s biskupy a s dalším věřícím lidem, kdo jiný má tu autoritu vlastně ty věci promýšlet a měnit. A z historie teda vidíme spoustu příkladů, že i v té oblasti svátostí ta forma se jako velmi měnila během staletí, třeba svátost smíření, zpověď, jo, to prošlo takovým vývojem. Takže to je jedna věc, že vlastně nic nemusí být uzavřené, že církev na to tu autoritu má tyhle ty věci promýšlet a měnit. A druhá věc k těm lidem, kteří jsou třeba už na to, jak to je teďka zvyklý a dělalo by jim problémy něco posunout, tak já bych vlastně řekl, že je to vlastně jako neomezuje, ne? Nebo ta potenciální změna by je neomezila. Spíš by přidala možnost někomu jinému, nebo vytvořil by prostor pro něco jiného, ale to neznamená omezení, že jo. Pokud by někdo měl problém chodit k ženě ke zpovědi nebo k ženě na mši, no tak pořád v té církvi budou muži kněží, že jo.
0: Když teď se podívám právě na tu kněžskou touhu, kterou mají i ženy a dnes už o ní veřejně mluví, tedy Vojtěch Razima. Když slyšíte právě o té touze ženy po kněžství, tak vy sám máte takovou touhu, volání, zkušenosti, povolání, prošel jste si tím. Stejná touha, stejné volání vám jako muži, to katolická církev umožní na to odpovědět paní Hesové, když to teď budu konkretizovat, co by ženě na stejnou touhu řekne, že to nelze, případně se nemusí cítit ještě taková žena komfortně, protože jí bude naznačeno, že tím, že je žena, tak takovou touhu v podstatě ani mít nemůže, což jsou zkušenostně také výpovědi některých žen. Když to teď se pokusím silně kontrastovat, tak se ptám v podstatě na to, zda si dovedete představit, co byste v sobě vnímal, kdyby vám katolická církev řekla v obráceném gardu, ne jako muž to nemůžeš cítit, světí se jenom ženy, v podstatě i vdaná žena může mít takové svěcení podobné, ale ty jako muž to mít nemůžeš. Dovedete si to představit? Ptám se na to, jestli je to takhle vnímatelné a jestli tam není nějaký silný apel i třeba na mladší generaci kněží, jestli to nějakým způsobem vnímají tady ten hluboký rozpor.
1: To je zajímavá otázka. Nesetkal jsem se s tím, takže nevím, že jo, na svém osobním životě. Ale kdyby mi to vlastně bylo upíráno, nebo by někdo říkal, že to moje povolání ke kněžství vlastně není možné nebo neexistuje, tak bych mu řekl, no a tak co mám dělat prostě, já to tak vnímám, tak to povolání tady je subjektivně, to mi nikdo nemůže upřít, já ho vnímám, je to nějaká realita v mém životě, kterou prožívám. A někdo mi řekne, to prožívat vlastně ani nemůžeš. No tak se dostává do rozporu s tou mojí realitou.
0: Když to ještě trošku rozšířím, protože zastupujete právě mladší generaci kněží, tak jsou k tomuto ti mladší kněží citlivější? Často slyšíme, že ta změna, ten posun v tom svěcení žen přijde právě s tou generační obměnou, ale na druhou stranu také slyšíme, že z nějakých číselných údajů ze Spojených států nebo v Evropě z Francie vyplývá, že ta mladší generace tíhne spíše k těm tradičnějším neměnným věcem, třeba i v liturgii. Tak jak to je s tou nastupující generací? Kněží.
1: No tak já jsem vlastně kněz z generace Z, jsem poměrně mladý a když se podívám na ty svoje vrstevníky kněze, tak si jenom těžko dokážu představit, že by teď tady někdo z nich seděl a do rádia říkal podobné věty jako já, no. Nebo pár jich je, jo. Ale,
0: to znamená jinými slovy, ta generační obměna, na to byste moc nesázel?
1: Na to bych moc nesázel, protože ono je to vidět, že jinak ty mladší kněží, ale církev nejsou jenom kněží, jo, ale i mezi mládeží najdeme hodně lidí vychovaných, nevím, jestli je to správné slovo, konzervativněji, jo, kteří vlastně jsou nějak spokojení v tom, jak to je. Na druhou stranu vidím ale třeba hodně starších lidí nebo lidí ve středním věku, kteří si kladou otázku a klidně si ji začínají klást až v tom vysokém věku, proč to vlastně nejde, že ženy nejsou kněží a teď na to koukají nechápavě, že celý život tomu nějak věřili, nějak to přijímali, ale vlastně nevidí ten důvod. A teď, když jim člověk dá ty jako staré klasické důvody, jak jste zmiňovala taky na začátku, tak jako kroutí očima, jestli to myslíme vážně. Takže bych řekl, že to jako napříč generací. Najdeme starší lidi, kteří jsou o tom otevřenější, mladší lidi, kteří méně. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc. Řekl bych, že obecně se to posouvá. Že když mluvím s mládeží na všech těch našich společenstvích a ve farnostech a třeba se tam dostaneme k téhle otázce, tak jsou vlastně jako otevřenější, protože už jsou vychováni přirozeně ve společnosti, kde platí rovnost muže a ženy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus na téma Argumenty proti svěcení žen podle některých teologů nejsou. Co teď ale s tím? Debatují novinářka Anežka Hesová a také katolický kněz Vojtěch Razima.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Anežka Hesová, i když jsme slyšeli, že na tu generační obměnu bychom neměli sázet, tak kdyby to přišlo s tou generační obměnou, je to vůbec to hlavní, na co se má čekat? Je to pro vás dostatečné, protože i kdyby to přišlo s generační obměnou, pravděpodobně vás už se to týkat nebude a na tu touhu budete si s ní stejně muset nějakým způsobem poradit sama, tak je to pro vás dostatečné?
2: Já bych nerada vedla tu diskuzi tak, že jde o moje osobní ambice, abych se já dožila nějakého svěcení nebo něco podobného. Já právě souhlasím s tím, že to není generační otázka a neslibuju si, že přijde nějaká generace, která bude mít ty hodnoty postavené jinak a církev změní. Spíš vnímám, že církev je zkrátka hodně široká a že v ní jsou i ti mladí, i ti staří a jsou i tam i ti muži, ženy, liberální konzervativci, takže vlastně ta církev potřebuje hledat nějaké řešení, které by mohlo být pro všechny, protože v církvi to zároveň není tak jako například v politice, kde máme různé strany, které zastávají třeba i rozdílné názory a vlastně bojují mezi sebou a ta, která získá nějakou většinu nebo nějakou převahu, tak ta vlastně nastoluje ten pořádek a stanovuje ta pravidla a často i vlastně na truc té předchozí garnituře, takže možná ten model je takový, že se nám může zdát, že ho budeme i implementovat do té církve, ale tak to vůbec v církvi nefunguje. Církev nebude nikdy říkat, teď jsme tady my a změníme to, co dělali předchozí, to, co dělal ten minulý papež. Církev bude vždycky se snažit hledat nějakou jednotu, kontinuitu a integrovat do ní třeba i tu rozdílnost, nebo aspoň doufám, že to tak bude dělat. A tím pádem nečekám, že přijde nějaká mladá generace, která udělá v církvi revoluci, ale spíš doufám, že postupně jak mladší, tak starší budou k téhle otázce otevřenější.
0: Když se podíváme na dobu před 60 lety, což jsem nastěňovala úplně na začátku naší debaty, tak zjednodušeně řečeno před 60 lety neměly ženy téměř žádné viditelné liturgické role, nepohybovaly se u oltáře během bohoslužby a podobně. Před 30 lety už mohly být třeba ministrantkami, mimořádně podávat přijímání, před 5 lety už začalo to být běžné, že jsou akolitkami, podávají přijímání na některých místech, praxe se liší, jak už jsme zmiňovali, jsou lektorkami. Tak když se podíváme na prostor těch 60 let, tak nejsou to nakonec v rámci katolické církve docela dost velké změny, tady ty oficiální roviny. Není to na katolickou církev, o které se právě říká, že ta doba pro její rozhodování bývá daleko delší, tak není to vlastně úctyhodný výkon těch změn?
2: Za mě je to strašně pomalý posun těch změn a je pro mě hrozně těžké se tady s tou pomalostí směřovat, protože, jak jste říkala, v církvi se zkrátka věci dějí pomalu a souvisí to i s tím, že právě chce být jednotná a nechce ustupovat nějakým vnitřním konfliktům, ale z mojí zkušenosti jako křesťana, já jsem taky už v těch 8 letech mohla ministrovat a postupně jsem vnímala, jak se ta církev možná i otevírá ženám, ale takovými opravdu šnečími krůčky, za které si vyžaduje takovou až jakoby paternalistickou, jako takový vděk ve smyslu, buďte holky rádi, že jsme vám konečně dovolili aspoň tohle, že mě to vlastně přijde trochu ponižující a je pro mě těžké být s tím trpělivá a brát to jako dobrou zprávu.
0: Vojtěch Razima, když jsem si to napsala vedle sebe, že žena v katolické církvi v podstatě v současné době nemůže sloužit mši, kázat při mši, číst tedy evangelium, udělovat svátosti, co může jedině kněz, je sloužení mše, toho může dělat jenom kněz. V těch dalších, co jsem zmiňovala úkolech, už může být i zastoupen mužem jáhnem, ale žena tedy nesmí. Když si to takhle dám, tak je to už strašně jako zúžené pole, které je vymezeno jenom kněz. Dále současný papež Lev 14. v roce 25 říká, že ženy mají jedinečné dary, jejich přínos je pro církev i svět důležitý a tedy musí se stavět církev za to, aby ženy nebyly diskriminovány. Zároveň Vatikánská komise na konci roku 25 ke svěcení žen na jáhenky tak řekla, že doporučuje další studium a v současné době tedy nedoporučuje svěcení žen na jáhenky. Když se podíváme na ty změny 60 let, tady to, co jsem teď zmiňovala, chci se ptát v podstatě na to, k čemu jinému by přece ty změny, když jsem je takhle postavila vedle sebe, k čemu jinému než k tomu svěcení žen vedou? Není to už jenom takové hraní si na slovíčka, nebo ještě tohle necháme tomu knězi, nebo ještě tohle necháme těm mužům? Ale vždyť ten prostor už se oficiálně, i když jsme si řekli, že praxe se liší, tak oficiálně už se hodně rozšiřuje pro ty ženy.
1: Máte pravdu, jako, ale my tam pořád máme, nebo si držíme nějakou tu mentalitu, o které mluvila Aneška. Jo, já když třeba řeknu, že ty služby lektora a akolity byly ustanoveny Pavlem VI. V roce 1972, pokud se nepletu teda, tak a řeklo se, jsou to laické služby, tak proč rovnou papež neřekl, no jsou přístupné i ženám, protože ženy jsou laičky, kdy tomu nic nebrání. Jo? Tomuhle vlastně v církvi moc nerozumím, nebo na té vysoké úrovni toho učitelského úřadu, proč vlastně nedotáhne ty věci do konce. Že se mi to zdá jako polovičaté řešení. Řekneme, jsou to laické služby, ale ženy k ním nepustíme. No proč? Takže to bych řekl, že je nějaká jako pomalá mentalita.
0: Možná doplnění Aneška Hesová, to, co teď jsme slyšeli od Vojtěcha Razimy, tu otázku proč, vy tam máte nějakou odpověď, protože mě, když jsem si to takhle vedle sebe postavila, tak jsem si řekla, ale nevede to stejně už jenom k tomu jednomu, tedy ke svěcení žen na jáhny a kněze. Může se to někde zastavit, zvrátit, nejít to dál?
2: No já tam vidím zase ten strach, o kterém jsme mluvili na začátku, možná trochu, nechci stavět ženy proti mužům, ale trochu takový ten strach těch mužů přece jenom pustit ty ženy mezi sebe, takovou nějakou, prostě nikdy jsme tady ty ženy neměli, tak jako nedokážeme si to představit, kdo ví, co by to způsobilo. Tak takový možná neúplně explicitně, ale mezi řádky tenhle strach tam asi vnímám. A toho, že aby ti muži, aby jim zůstala nějaká výsada, teď je ta výsada to svěcení, že jo, vlastně ten svěcený služebník může být jenom muž. A trošku se obávám, že vlastně ten vývoj, nemám křišťálovou kouli, jak se to bude vyvíjet, ale myslím si, že možná se to může právě dít formou takových polovičatých řešení, jak už tady naznačoval Vojtěch, že vlastně církev bude postupně zavádět nějaké další a další role, které jsou z mého pohledu trochu takový kočko-pes, aby už vlastně přijímali ženy tu zodpovědnost, ale ještě to nebyl ten jáhen, tak to bude nějaký služebník liturgie, nebo služebnice liturgie, nebo služebnice nevím čeho. A už třeba bude mít i podobné kompetence, jako ten svěcený služebník, ale jenom aby to nebyl jáhen a aby to nebyl kněz, tak takové řešení chytré horákyně. Trošku tuším, že nás postupně takové řešení čeká.
1: Jestli můžu navázat jenom.
0: Já možná ještě to jenom zdůrazním, jak dlouho je to udržitelné, nebude to už narážet i u těch samotných kněží. Když se vlastně veřejně mluví o tom, že ženy, že ten silný argument proti jejich svěcení v katolické církvi stále nezaznívá. Vidíme i jiné církve, kde řekli, žádný přesvědčivý argument neexistuje, proto světíme ženy. Tak nebude to narážet vlastně i v té komunitě kněží, potom čtou ty listy a volají se teda ti muži výhradně, kteří cítí to povolání, nezmiňují se ženy. Nebude to čím dál tím víc napjaté?
1: Nevím, já nevím. Nevidím do budoucnosti, ale samozřejmě jako je vidět, že ta společnost jde nějakým směrem, že jo? Objevili jsme rovnost muže a ženy jako něco dobrého, že jo? Jako nějakou pravdu prostě o našem životě, konečně. A teďka samozřejmě, že bude vznikat jako čím dál větší napětí mezi tou církevní praxí a společností, no?
2: Já bych jenom chtěla říct, že v katolické církvi je možné dělat věci opravdu, ale opravdu pomalu. Takže i to, co je třeba ve společnosti nepředstavitelné, že by mohlo trvat tak dlouho, já myslím, že v katolické církvi to trvat dlouho může.
1: A ono je to ještě vidět hezky teďka na tom odmítnutí svěcení jáhenek. Jo, to je vlastně ještě nižší problém nebo menší problém než svěcení žen na kněze nebo popřípadě na biskupy. Protože vlastně to, co dělá jáhen v principu, může dělat i laik. Jo, jáhen nemůže dělat ty jakoby výsostně kněžské věci, jako zpovídat, sloužit mši svatou, udílet svátost nemocných, popřípadě běžmovat. Ale jáhen vlastně může všecko mimo to. A to samé může dělat i laik, jakoby ve výjimečných případech. Čili tam vlastně není už moc jako žádná překážka. Jo? Proč by ta žena, která v principu může dělat všechno to samé jako jáhen, proč by tady na toho jáhna nemohla být vysvěcena?
2: No, já tu překážku vidím právě v tom, že tam je to svěcení a tím pádem už odpadá jakákoliv další bariéra, protože když řeknete, můžeme světit ženy na jáhenky, tak pak už vlastně odpadá ta poslední překážka a taky tím pádem ale můžeme světit i na kněze nebo na biskupa.
0: A tím pádem se můžou stát papežem?
2: I papežem samozřejmě.
0: Vojtěch Razima, jste se zasmál. Je to úsměvná představa, ale je to realita přece.
1: Je to tak, je to realita.
0: Je tohle těžké přijmout, zase to zjednoduším, v nějakém mezi kněžími nebo těmi, kteří v současné době prostě většinově rozhodují v katolické církvi?
1: Ano, myslím si, že by to bylo těžké přijmout, protože přece jenom 2000 let to bylo nějak, že jo?
0: Proč katolická církev nesvětí ženy na jáhny a kněze, i když veřejně obecně přesvědčivé argumenty proti jejich svěcení podle některých teologů nezaznívají? Na téma debatovali novinářka Aneška Hesová a katolický kněz Vojtěch Razima. Oběma moc děkuji, že jste byli hosty Vertikály, a z Brna do Prahy přeji pěkný den.
2: Zdravíme z Prahy všechny posluchače Českého rozhlasu.
1: Nashledanou, díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
4: Teď je ale teprve 9 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská má zprávy.
5: Další vlna útoku Spojených států na Irán zasáhla přes 140 cílů. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále singlu porazila Karolínu Muchovou. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav končí noční uzavírka kvůli bourání lávky u Brandýsa. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Iránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Na pokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly asi 140 cílů. Velitelství také uvedlo, že obchodní lodě dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Teherán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnál to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cínková.
6: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
5: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je získat peníze nebo osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
7: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
5: Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně se ho vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
8: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
9: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
8: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
10: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
8: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Radiožurnál.
11: Sport. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v prvním historicky českém finále krajanku Karolínu Muchovou. Zvítězila po setech 6-2, 5-7 a 6-3. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Do vedení se dostali Norové, po vyrovnávacím gólu Anglie si ale stěžovali na to, že se míč po výkopu brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl, sudí ale branku uznali. Pokračuje norský trenér Ståle Solbakken.
12: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění, byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zprůjezdněná D10 u Brandýsa a nehoda u Sušice. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav byla přes noc obousměrně uzavřená mezi sjezdy 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav kvůli bourání lávky nad komunikací. Práce skončily a před chvílí nám Národní dopravní informační centrum ŘSD potvrdilo, že směrem na Prahu už je průjezdný bez omezení. Ve směru opačně na Boleslav je provoz taky obnovený, jenom ještě na 13. kilometru je zabraný pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kus za sjezdem na Tasov zbystřete na 160. kilometru v odstavném pruhu, tam na kládají porouchané auto na odtah. A na silnici 187 v zatáčkách za Sušicí směrem na Hrádek a Kolinec pozor, kousek za Rozvodnou, havarovala tam motorka, záchranáři dojíždějí na místo, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Lídři 32 států NATO potvrdili závazek dalšího navyšování výdajů na společnou obranu. I to je jeden ze závěrů summitu Severoatlantické aliance a na čem dalším se lídři dohodli. I o tom budeme mluvit. Zlín přišel o jednu ze svých dominant. Požár nenávratně poškodil výškovou budovu skladu z přelomu 40. a 50. let minulého století, postavenou v baťovském stylu. Mezinárodní olympijský výbor předběžně umožnil ruským sportovcům startovat na letních olympijských hrách v roce 2028. Co na to říkají čeští sportovci? Taky o tom bude souhrn událostí tohoto týdne. Týden plus. Vaší dnešní průvodkyní je Václava Marešová.
3: Týden plus.
13: Lídři 32 států NATO potvrdili závazek a chtějí dál navyšovat výdaje na společnou obranu. Přislíbili taky další finanční pomoc Ukrajině, celkem 140 miliard eur na letošní a příští rok. To jsou tedy hlavní závěry dvoudenního summitu aliančních lídrů v Ankaře. Setkání provázela kritika spojenců ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Summit ale nakonec označil za úspěšný. A co všechno tedy v Ankaře zaznělo? To popsala naše zpravodajka zde Zdenka Trachtová, a to v rozhovoru s moderátorem Ondřejem Látalem. A první otázka byla jasná. Jaké jsou hlavní závěry jednání?
14: Tak výsledkem toho summitu je stručná závěrečná deklarace, ve které spojenci potvrdili neochvějný závazek ke kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ten summit ukázal, že je aliance silnější než kdy dřív. V jednacím sále podle něho vládla obrovská jednota. Lídři také hodnotili, jak se jim daří naplňovat nové cíle v investicích do obrany schopnosti, na kterých se shodli loni, to znamená 5% HDP investovaných na obranu, z toho 3,5% přímo do aliančních armád. No a taky se zavázali, že poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, výcvik a další pomoc v hodnotě 70 miliard eur ještě letos a stejnou částku pak i v příštím roce.
15: No a připojí se k této podpoře Ukrajiny taky Česko?
14: Toto je společný závazek celého NATO na návrh německého kancléře Friedricha Merce, který to tedy prosadil, ale není jasně dané, které konkrétní země se do toho zapojí a jak se na tom budou podílet. Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko se podílet nebude.
16: Já jsem vystoupil ohledně těch 70 miliard euro, které má dostat Ukrajina na návrh Německa každý rok, že oceňujeme, že každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
14: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nicméně v Ankaře oznámil, že Česko vyčlení určité peníze na program s názvem PURL, tedy program nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Premiér Babiš následně uvedl, že půjde pouze o nízkou a jednorázovou částku.
15: Česko patří k aliančním zemím, které na společnou obranu přispívají vůbec nejdižší podíl svého hrubého domácího produktu. Projevilo se to nějak na summitu v Ankaře?
14: Tak projevilo se to třeba v tom, že premiér Babiš na té oficiální části summitu měl své vystoupení až úplně poslední ze všech 32 aliančních lídrů, protože oni vystupovali právě v pořadí podle toho, jaký podíl HDP jejich státy utrácejí za obranu. No a Česko je mezi třemi zeměmi spolu s Albánií a Slovinskem, které loni nedosáhly ani na 2% HDP. A podle premiéra Babiše se to zřejmě nepovede ani letos, ale spojencům prý vysvětlil, že cílem této vlády je té hranice 2% dosáhnout v příštím roce. Prezident Petr Pavel nicméně zmiňoval, že někteří lídři v soukromých konverzacích z postoje Česka vyjadřovali určité obavy.
17: Zároveň zazněla určitá naděje, že se podaří novou vládu přesvědčit k tomu, že je důležité jít solidárním spojencem a plnit svoje závazky. Ty první pozitivní kroky, které vláda oznámila vlastně těsně před odjezdem na summit, případně už tady na summitu, tak jsou vnímány pozitivně. Bude potřeba vidět, jestli budou ty přísliby následovány také konkrétními akcemi.
14: Petr Pavel i Andrej Babiš se oba účastnili obou hlavních částí summitu, přičemž Babiš byl šéfem české delegace. Během toho summitu spolu ale v podstatě vůbec nekomunikovali a své kroky nijak nekoordinovali, takže to napětí mezi nimi tady trvalo dál v té Ankaře. Nakonec ale na závěrečné tiskové konferenci Trump ten summit označil za velmi úspěšný. Spojenci si podle něj konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu a také prý opět respektují Spojené státy.
18: Popsala hlavní závěry summitu naše kolegyně Zdeňka Trachtová. Právě kvůli vojenské pomoci Ukrajině ze strany České republiky se rozhořel spor ve vládní koalici. Takovou pomoc totiž dlouhodobě odmítá hnutí SPD, které je ve vládě. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů ale na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, přesměroval část peněz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že na vojenské pomoci v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO, se Česko podílet nebude. Americký prezident Donald Trump taky na summitu NATO v Ankaře vyjádřil nespokojenost s postojem některých zemí k americko-izraelské válce proti Íránu. Právě na Írán Spojené státy ještě během summitu podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
19: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina, vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
18: Americká armáda pak podnikla sérii útoků i další den. Iránské revoluční gardy pak v reakci uvedly, že se jejich cílem staly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Z porušování křehkého příměří se obě strany konfliktu obvinují vzájemně. Spojené státy zaútočily v době, kdy se obyvatelé Iránu loučili s bývalým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chamenejím. Ten byl zabit 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán a po 6 dnů trvajících masových pohřebních obřadech byl pohřbený ve městech Mašhad na severovýchodě Iránu. A my jsme o tom mluvili s bezpečnostním expertem z Univerzity Karlovy Vlastislavem Břízou.
20: Pohřeb skončil ve čtvrtek, začal v sobotu. To znamená 6denní permanentní trizna, které se účastnili ne 100 tisíce, ale miliony, respektive dokonce se odhaduje až ke 20 milionům lidí Iránu. Irán, teokratická diktatura, to využila k upevnění své moci. A krásně se na tom ukazuje, jak vlastně, ne že by došlo k přechodu moci mezi jednotlivými frakcemi Iránu, ale jednoznačně dominují iránské revoluční gardy. Proto říkám, pořád mluvíme o iránské teokratické diktatuře, ale ona postupně se mění na iránskou vojenskou diktaturu.
18: Popsal Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy. A právě nástupce Chameneího, jeho syn Močtaba, je novým duchovním vůdcem Iránu po smrti svého otce. Podle poznatků Američanů byl ale při úderu na otce a jeho rodinu vážně zraněný. Představitelé Iránu tvrdí, že sice byl zraněný, ale zotavuje se. Státní bezpečnostní aparát jej navíc nechce vystavit riziku úderu ze strany Izraele nebo Spojených států amerických.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Zlín přišel o jednu ze svých dominant. Požár nenávratně poškodil výškovou budovu skladu z přelomu 40. a 50. let minulého století, postavenou v baťovském stylu. Tehdy fungovala jako centrální sklad obuvy. Na místě nahradila objekty, které poničilo bombardování během druhé světové války. Nedaleko centra Zlína začalo hořet ve čtvrtek ráno. Požár způsobil škody za stovky milionů korun, a to jak na budově, tak uskladněném zboží. Nikomu se ale nic nestalo. A to je téma pro reportérku Veroniku Šlajsovou.
2: Hořet začalo po 8. hodině ráno v 9. patře výškové budovy 34. Podle svědků, kteří tou dobou uvnitř pracovali, se ozval výbuch a během pár minut se oheň rozšířil na celé 9. patro. Pak se dál ozývaly výbuchy a oheň se přesunul i na střechu. Většina stavby se následně zřítila. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny tak hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
21: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
2: O uskladněný majetek přišla třeba nadace Tomáše Bati, které schořelo mimo jiné 27 000 výtisků baťovské literatury. Sídlo tam mělo taky regionální depo dopravce zásilek Zásilkovna a svůj sklad měla v budově taky firma Alpinepro, která hlásí škodu přes 500 000 korun, nebo obuvnické firmy Botas a Vasky. Pokračuje majitel firmy Vasky Václav Staněk.
22: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny a téměř všechny naše boty. Jednalo se o 75 tisíc párů našich bot.
2: Situace podle Staňka ovlivní dodání objednávek zákazníků. Zatím mají zásoby z dalších skladů. Dodal, že na místě bylo v době vzniku požáru 6 lidí. Všichni včas budovu opustili. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše má velkou historickou hodnotu.
23: Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu.
2: Lukeš ale zároveň připustil, že kvůli narušené statice se bude muset budova nejspíš zbourat.
23: Je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu.
18: Přestože centrální sklad obuvy byl postavený na přelomu 40. a 50. let minulého století, naprosto respektuje takzvaný typický baťovský styl architektury. I proto je zničení budovy požárem podle historiků architektury velkou ztrátou nejen pro Zlín. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bilancovala. Je totiž u moci půl roku a vzala to jako příležitost zhodnotit, co z programového prohlášení se jí podařilo. Podle premiéra Babiše už splnila skoro pětinu svého prohlášení. Za největší úspěch považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce třeba plnění spojeneckých závazků. Premiér taky připomněl, že Česko je jednou ze tří zemí NATO, která na obranu vydává nejmíň.
24: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
18: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
25: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
18: No a vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každého půl roku. Francouzská nacionalistická politička Marine Le Penová chce příští rok kandidovat na prezidentku. Řekla to v rozhovoru pro televizi TF1 poté, co jí pařížský odvolací soud kandidaturu umožnil. Le Penová se proti rozhodnutí ale odvolá, protože jí soud kvůli zneužití veřejných prostředků zároveň uložil rok domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Politička tvrdí, že za takových podmínek by nemohla dělat kampaň. Detaily vysvětlil náš reportér Marcel Faltis, a to přímo z Paříže. A ptali jsme se ho, jestli už je tedy jasné, že kandidátkou francouzských nacionalistů do prezidentských voleb opravdu bude Le Penová.
0: Ano, kandidátem nacionalistů bude Marine Le Penová. Zároveň se politička ale ještě odvolá u kasačního soudu v Paříži kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Jeho součástí je totiž, jak už si zmínil, povinnost nosit elektronický náramek, s čímž Le Penová nesouhlasí. Ještě před vyhlášením rozsudku politička prohlásila, že pokud by kandidovat nemohla, tak by byl kandidátem Národního sdružení šéf strany Jordan Bardella. S tím, jak se ale Le Penová vyslechla poměrně ten překvapivý rozsudek, a sice, že kandidovat může, tak Bardellu v televizi označila za jasného kandidáta na premiéra a jasně prohlásila, že kandidátkou bude ona, a to bez náramku na noze.
18: A Marcel Faltis taky popsal, jaký trest si tedy Le Penová soudem vyslechla.
0: Pařížský odvolací soud Le Penové udělil 15-měsíční zákaz kandidovat do veřejných funkcí. Tím, že se ale trest počítá už od toho loňského rozhodnutí, tak to političce otevřelo dveře zúčastnit se příštích prezidentských voleb. Problém pro Le Penovou představuje právě už ten zmíněný roční trest domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Podle nacionalistické političky totiž za takových podmínek nelze dělat kampaň, protože by musela při každém opuštění domů žádat soudce o povolení. A já ještě jenom připomenu, že Marine Le Penová byla uznána vinou z toho, že mezi lety 2004 až 2016 společně s dalšími představiteli její strany Národní sdružení využívala peníze určené na platy asistentů europoslanců k financování zaměstnanců strany.
18: A já doplním, že 57letá politička se uchází o prezidentský úřad opakovaně, a to už v letech 2012, 2017 a 2022, pokaždé neúspěšně. Tentokrát ale průzkumy naznačují, že favoritem v prvním kole může být opravdu kandidát Národního sdružení. Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Peter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
1: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Peter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie,
18: popsala naše slovenská zpravodajka Bára Vránová. Sportu se v Týdnu plus příliš často nevěnujeme, ale dneska uděláme výjimku, a to hned dvakrát. K týmům, které na fotbalovém mistrovství světa postoupili do čtvrtfinále, se totiž zařadili v týdnu Belgičané, když v americkém Seattlu porazili jasně poměrem 4-1 domácí tým. Za Američany přitom neskóroval muž, na kterého byla upřená zvláštní pozornost, útočník Florn Bellingen. Ten nastoupil díky rozhodnutí disciplinární komise Mezinárodní federace FIFA. Tam mu totiž změnila automatický trest na jeden zápas za červenou kartu na podmínku s odkladem na jeden rok. Poté, co Donald Trump označil za podezřelý a velmi neférový verdikt brazilského rozhodčího, který poslal Bellingena ze hřiště v předchozím zápasu proti Bosně a Hercegovině. Rozhodnutí FIFA naopak bylo podle Trumpa brilantní. Důrazně se proti němu ale vymezila Evropská unie UEFA. My jsme proto oslovili sportovního novináře Stanislava Hraběte. A toho jsme se ptali, jak vůbec takový postup FIFA jako publicista hodnotí?
4: No, velice nedůvěryhodné. Tohle věc, která se stát neměla, která naprosto znevažuje fotbalový šampionát a vůbec organizátora FIFA v očích celé veřejnosti celého světa.
18: Popsal sportovní novinář Stanislav Hrabě. Na šampionátu v Chile před 64 lety se tehdy chilský prezident přimluvil za to, aby disciplinární komise nepotrestala brazilského záložníka Garinchu, a to za to, že byl vyloučený v semifinále právě proti pořadatelské zemi. Garincha pak skutečně nastoupil ve finále a v něm Brazílie porazila 3-1 Československo. A ještě jedna etická otázka, která se týká sportu. Tento týden plnila česká i světová média. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně umožnil ruským sportovcům startovat na letních olympijských hrách v roce 2028. Záležet ale bude na rozhodnutí jednotlivých sportovních federací. A to je téma pro reportéra Františka Kunu.
6: Od Mezinárodního olympijského výboru je to předběžné zrušení suspendace po téměř 3 letech. Start pod ruskou vlajkou a hymnou ale schválen není. Postoj českého olympijského výboru zůstává stejný, je proti rozhodnutí, pokračuje sportovní ředitel Martin Doktor.
7: Musíme si taky říct, v jaké jsme situaci. My to tady vnímáme v Evropě extrémně citlivě, ale prostě svět přemýšlí trošku jinak. Ale myslím, že kvůli tomu my nemusíme měnit své postoje.
6: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů označil informaci za radostnou zprávu pro Kreml, ale velmi špatnou zprávu pro svět. S rozhodnutím zásadně nesouhlasí a dokonce války na Ukrajině by nic neměnil. Záležet ale bude na rozhodnutí svazů jednotlivých olympijských sportů. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že do konce války se nebudou Rusové účastnit atletických soutěží. Letní olympijské hry v roce 2028 bude hostit Los Angeles.
18: A my jsme oslovili také viceprezidenta Mezinárodní biatlonové unie a předsedu Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzu. Toho jsme se ptali například na to, jakou má podle něj Mezinárodní olympijský výbor motivaci k tomu, aby start Rusů na olympiádě umožnil.
4: Samozřejmě my to vnímáme, ten konflikt, z hlediska toho geopolitického citlivěji, protože je to po dlouhé době válka v Evropě. Na druhou stranu si umíte představit, jaké jsou tlaky obrovské od té ruské lobby a Afričanovi, upřímně řečeno, nebo africkým státům, nebo i americkým, je úplně jedno, jestli startují ruští sportovci na olympiádě nebo ne. A Evropa má 50 států a je to zkrátka drtivá minorita v rámci Mezinárodního olympijského výboru, ale ten postoj od začátku si myslím, že byl velice vlažný, to jak za minulého prezidenta Bacha, tak za současné šéfky olympijského výboru Coventry, a teďka bude na jednotlivých mezinárodních federacích, aby se k tomu postavili čelem, a je to jejich zodpovědnost. Myslím si, že Mezinárodní olympijský výbor nám v žádném případě nemůže nařídit, aby jsme pustili ty jednotlivé světové federace ruské a běloruské sportovce k účasti v soutěži.
18: Popsal viceprezident Mezinárodní biatlonové unie a předseda Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Její písně zněly v rádích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu. Nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler.
9: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková.
18: Zpěvačku Bonnie Tyler nám připomněla reportérka Tereza Cedidlová. No a to už je taky závěr Týdne plus, tedy událostí, které tento týden přinesl. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
3: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
10: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
3: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
5: Odkud pochází výraz trolling?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
8: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
11: Úlomek sestřelené iránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informovalo o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 iránské rakety zasáhly také Jordánsko. Iránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty a Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v Senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Policie se zabývá pády velkých kusů vozovky do řeky Ohře z Pražského mostu v Karlových Varech. Upozornili na to vodáci. Padajícího materiálu se všimli předtím, než pod mostem projeli. Nikdo je nevaroval. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic. A mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. Trpí přitom i stromy, které mají být proti podobným podmínkám odolné. Vyplývá to z dat sítě měřících stanic univerzity Dendro Network. Rozmístěné jsou po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála wimbledonskou dvouhru, porazila krajanku Karolínu Muchovou ve třech setech a slaví svůj premiérový grandslamový titul. A v semifinále fotbalového mistrovství světa se utká Argentina s Anglií. Argentinci porazili Švýcary 3-1 po prodloužení. Anglie vyhrála nad Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda na D55 za Hulínem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna těsně před sjezdem na Jihlavu dejte pozor, na kilometru 111,5 leží tam brzdný kotouč z kamionu. Na D1 z Brna na Ostravu za sjezdem na Prostějov a Přerov na kilometru 285 už je zabraný jenom odstavný pruh, stojí tam policejní dodávka, brzy odjede, sbírali tam vysypané polystyrenové desky. Na D11 z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec na kilometru 56 už odklidili kus nábytku vypadlého z auta, to tam ještě stojí v odstavném pruhu, před ním silničáři se světelnou šipkou. A na dálnici D55 je ve směru z Přerova na Otrokovice z Bystřete za Hulínem na 26. kilometru narazilo tam auto do svodidel, stojí vpravo v úzkém odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno. Na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se ale vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Zastupitelstvo hlavního města Prahy nedávno rozhodlo o tom, že po více než 100 letech se na Malostranské náměstí vrátí pomník maršála Radeckého. Příběhu Václava Radeckého a také debatám o návratu jeho pomníku do veřejného prostoru se už v roce 2022 v Historii Plus věnovala Naďa Rebiláková.
3: Historie Plus.
14: Co vlastně běžný člověk ví o maršálu Radeckém? Mnoho toho nejspíš není a kdyby se o něm v poslední době nezačalo hovořit v souvislosti s možným návratem jeho pomníku na Malostranské náměstí, asi by se na něj vzpomněl málo kdo. Od toho ovšem pomníky jsou, aby se nezapomnělo. A Josef Václav Radecký je historická postava, která za pozornost jistě stojí. Přitom nechybělo mnoho a vojenská kariéra jej zcela

0: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
1: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování voňavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol za prvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, a nebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
0: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit, pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
1: Ano, přesně, a stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
0: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
1: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obranné chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
0: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchače a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
1: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo jí napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
0: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda desetidenní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
1: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
2: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
0: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence, takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
1: No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je,

0: dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, no udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a s mechaniky a s fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
1: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
0: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí. A já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat. A on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
1: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkej, do kolen a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
0: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. Fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč, a jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
1: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
0: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc a jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
0: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
1: Tak to je úplně poznášející slyšet. Ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co ti naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
0: Jo. Já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek. Ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den. Ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
1: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku v pozici, které jsi ty?
0: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
1: A vinice.
0: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
1: Tvoje děti se naučily francouzsky?
0: Naučily. Tam starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
1: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat ten vědecký život a život maminky?
0: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělají, co je baví.
1: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři, nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
0: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
1: Na co hraješ?
0: Na bicí.
1: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit a nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
0: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice. To mě baví.
1: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
0: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
1: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
0: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Aničko, les nebo laboratoř?
0: Les.
1: Hmyz nebo rostliny?
0: Hmyz.
1: Notebook nebo terénní zápisník?
0: Terénní zápisník.
1: Bordeaux nebo jižní Čechy?
0: Teď Bordeaux.
1: Sport nebo klid s knížkou?
0: klid s knížkou.
1: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
0: Jak kdy.
1: A práce s AI nebo bez ní?
0: S.
2: Žárovky.
1: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
0: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
1: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
0: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
1: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
0: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
1: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat, takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mně nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
0: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní zpěvců, kteří tohleto dokážou.
1: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat, nebo co máš v šuplíčku nachystané?
0: Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
1: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
0: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
1: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by ses ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
0: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany anebo do růstu, protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
1: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
0: Naschledanou.
1: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
4: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
3: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
4: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
3: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
4: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
3: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
5: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská. Ředitelství silnic a dálnice bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Zemřel vlivný a dlouholetý americký senátor Lindsey Graham. V posledních letech podporoval Ukrajinu. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolony kvůli omezení vznikají na silnici 35 za Litomyšlí u Sedliště. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii a zpravodajskému serveru iRozhlas.cz. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Rýdl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
6: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
5: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Situace na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď tok kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Úlomek sestřelené iránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informoval o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 iránské rakety zasáhly také Jordánsko. Iránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty, i Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Druhým dnem pokračuje 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní. V Borovanech na Českobudějovicku je připravený řemeslný jarmark, pěstitelská poradna a tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
7: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro dítě máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře, před 3 lety neuspěla na Roland Garros. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem. A kajakář Josef Dostal zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil 3. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostal zhruba sekundu, od druhého Australa na Greenho dělilo 0,5 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 za Brnem i před Prahou a zdržení na 35 se za Litomyšlí. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Praha za nájezdem od výstaviště kousek za Molkou na 187. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, už je před ním policejní hlídka. Pozorně na D1 taky na příjezdu do Prahy směrem z Brna za Čestlicemi na kilometru 7,5 taky odstavené osobní auto označené vozem silničářů. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na sedliště opravují vodorovné značení, hlásíte kolony v obou směrech, jezdí se kyvadlově, popoždí se od molu v Litomyšli z druhé strany od křižovatky na Tržek.
10: Chlapci tam hnedka za Litomyšlí dělají VDZ-ko, stojí se na obě strany cirka 10 minut.
9: V Praze ve Velodlznově z centra se tvoří kolona od sjezdu na Florence do zúžení na Hlávkově mostě, zdržení kratší ani ne 5 minut, a v Evropské z centra kratší kolona od Hadovky nahoru ke Starodejvické, tam je po nehodě zabraný pravý pruh, každou chvíli ale odjedou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Na Vánoce 1979 se svět probudil do nové reality studené války. Sovětská vojska překročila hranice svého jižního souseda, Afghánistánu. Následovalo krvavé sesazení momentálního afgánského vůdce a jeho nahrazení vlastním prosovětským prezidentem. Byla to už několikátá výměna v čele Afghánistánu, tentokrát s tím rozdílem, že do země zároveň vjela okupační vojska. Jenomže Afghánistán byl daleko větší oříšek než střední nebo východní Evropa. Kreml na přelomu 70. a 80. let minulého století zabředl na své jižní hranici do války, která se stala sovětským Vietnamem. Třetí díl Tématu Plus o invazích minulého století pro vás připravil Jan Sedmidubský.
12: Vojenské intervence. Speciál Tématu Plus.
11: Situace v Afghánistánu spěla k konfliktu po celá léta, ale nejvíc asi od dubna 1978. Tak jako Rusové měli svůj ikonický převrat, bolševiky vyvolanou velkou říjnovou socialistickou revoluci z listopadu 1917, stejně tak se základem nového, takzvaně socialistického Afghánistánu měla stát velká saurská dubnová revoluce. Začala 27. dubna 1978 a tvoří jakýsi startovní výstřel afgánsko-sovětského dramatu. Zprávy Československého rozhlasu tehdy ještě vcelku neutrálně mluvily o státním převratu. Noty z Moskvy ještě evidentně nebyly poslány.
13: V Afghánistáně dnes došlo k státnému převratu. Takzvaná vojenská revolučná rada na čele s generálom Abdulom Khadirom zvrhla vládu prezidenta Muhammada Dauda a sama prevzala moc v krajině. Oznámila to agentura Reuters s odvolaním sa na kábulský rozhlas. Ten zároveň uviedol, že vláda prezidenta Dauda bola zvrhnutá po ťažkých bojoch.
11: Jak se ze vcelku funkční afgánské monarchie stala nefunkční a rozvrácená Afgánská demokratická republika? To byla moje první otázka na spoluautora tohoto seriálu i dnešního Tématu Plus. Slovo má historik a odborník na dějiny studené války Jan Adamec.
14: Ten příběh poválečného Afghánistánu je příběh země, která v tom světě studené války hledá nějaký svůj koncept modernizace a soužití s tím světem, využívá vlastně trochu té studené války ve svůj prospěch v tom, že se nechce 100% přiklonit ani na jednu stranu a snaží se vlastně trošku tak jako licitovat mezi oběma bloky, využívá sovětskou pomoc, ale využívá i tu americkou a snaží se najít nějakou třetí cestu. Z tohohle pohledu se zdá být ideálním konceptem ta monarchie, protože vlastně vytváří zastřešující autoritu, která dokáže v určitý moment dávat dohromady ty řevnivé, kmenové, etnické konflikty. Z tohohle zpětného pohledu je pak vidět, že třeba ty koncepty, které preferují republiku nebo nějaké jiné, nejsou úplně vhodné pro tenhle ten systém. No a uvnitř vlastně téhleté nějakým způsobem pomalu se modernizující monarchie, ale vykrystalizují určité politické strany, v níž docela důležitou roli měla pak ta lidově demokratická strana Afghánistánu. Na níž se postupně orientovali Sověti a v níž si vlastně Sověti od 50. 60. let trošku kultivovali, vypěstovali své koně, které pak spojujeme s tou afgánskou politikou konce 70. let, jako byl Daud Taraki nebo právě Babrak Karmal.
11: Sověti na konci 70. let minulého století byli vojensky a geopoliticky v docela dobré kondici. Preventivně investovali do svých chráněnců, řekněme afgánských klientů, z řad členů Lidové strany Afghánistánu. Ti provedli převrat v roce 1978 a nazvali ho revolucí a byli konec konců často vyškoleni na sovětských vojenských školách. Dá se předpokládat, že sovětská ambasáda v Kábulu byla o převratu informována mezi prvními, což ale neznamenalo, že byla informována předem. Sovětský generální tajemník Brežněv se o převratu údajně dozvěděl až z rádia. Těžko soudit, ale na důkladně připravenou akci to úplně nevypadalo.
13: O osudě zvrhnutého prezidenta Muhammada Dauda nie je zatiaľ nič známe. Rovnako nie sú známe údaje o počte obetí, ktoré si boje vyžiadali. Už spomínaná vojenská revolučná rada, ktorá prevzala moc v krajine, zatiaľ nevydala žiadne vyhlásenie, na základe ktorého by bolo možné usudzovať o jej vnútropolitickej či zahranično-politickej orientácii.
14: Takže tím svržením Dauda ta afgánská politika se dostává do velmi jako turbulentního období a je to vlastně konec toho stabilního období a s těmi následky se vlastně potýkáme dodnes, no, protože výsledkem je pak sovětská invaze do Afghánistánu, občanská válka po jejím skončení, nástup Talibanu a ty další události.
1: Čili choval se Daud nějak zásadně krutě nebo vládl příliš pevnou rukou?
14: No, ze strany těch jeho odpůrců a protivníků samozřejmě se choval tak z jejich strany nepřátelsky a i to u nich vlastně vyvolalo tu snahu jej svrhnout. Ono to vždycky přichází, že když svrhnete ten dlouholetý princip, jako je ta monarchie, tak pak se vám ta politická scéna výrazně rozkývá a každý má pocit, že má nárok na moc. Využívá k tomu navíc i tu zahraniční pomoc a tu v uvozovkách manipulaci, třeba v tomhle případě s tím moskevským nebo s tím sovětským centrem, které vlastně v určitou dobu má problém vlastně a neví, na koho se orientovat. Kdo bude tím stabilním partnerem pro ten sovětský režim a kdo to udrží to jeho prosovětské, nebo dejme tomu to socialistické směřování. I to je vlastně velká otázka, velký problém pro Moskvu, jak vlastně si tam zajistit to stabilní prostředí, aby se ten režim nezhroutil. A právě v tomhle období 78 až 79 po Daudově pádu se ta vnitropolitická situace dramaticky a velmi rychle zhoršuje, což vyvolává až skoro paniku v tom sovětském vedení a otevírá tuto otázku, jak tomu vedení pomoci.
9: Kábulský zpravodaj Sovětského listu Pravda píše, že ve snaze zabránit pokrokovému rozvoji a zmařit revoluční vymoženosti se kontrarevoluce v Afghánistánu uchyluje k ozbrojeným výpadům. Organizují je hlavně bohatí feudálové, kteří byli zemědělskou reformou zbaveni možnosti vykořisťovat rolníky. Skupiny banditů vyzbrojené zbraněmi západní a čínské výroby napadají vesnice, vraždí obyvatelstvo a představitele místních orgánů státní moci.
1: Bez ohledu na to, že budovat socialismus v Afghánistánu byl politicky dost nemožný úkol, narážející na limity kmenové společnosti, začali Sověti své ideologické a od prosince 79 i vojenské angažmá prodávat jako záchranu socialismu.
15: Der Prusy rošt od takomily nejrůmandy inkláby má bachusus bodaz mrhali.
16: V procesu dynamického revolučního vývoje a zvláště v jeho nové etapě má třetí plenární zasedání Ústředního výboru Lidové demokratické strany Afghánistánu mimořádný význam. Téměř 6 měsíců po
1: zahájení. Rozhovor se Sověty nainstalovaným prezidentem Karmalem je typická ideologická etída, na první pohled nerozeznatelná od jakéhokoliv rozhovoru se stranickými tajemníky kdekoliv ve východním bloku. Jenomže afgánské poměry byly zcela nepodobné těm v ostatních sovětských satelitech, přinejmenším těm v evropské části impéria. Země byla trvale rozvrácena frakčními boji, nejenom mezi jednotlivými regiony, ale i uvnitř vládnoucí partaje. Jací to vlastně byli komunisté, Lidově demokratická strana Afghánistánu?
14: V těle těch zemích to bylo vždycky trošku komplikovanější, ta recepce toho marxismu, leninismu nebo socialismu jako vlastně evropských konceptů a jakým způsobem oni to se snažili aplikovat pak na ty své domácí poměry. Co je tam inspirovalo, byla snaha vybudovat nějaký silný stát, to znamená silné státní struktury. A dalším bylo vybudovat nějaké silné mocenské centrum, o něhož by se vlastně mohli opřít tu moc. Nejenom jako státní struktury, jako armádu, bezpečnost, zdravotnictví nebo tyhle ty instituce, které nutně nemusely být vlastně socialistické nebo komunistické, ale musely prostě nějakým způsobem fungovat. Ale pak tam byla otázka budování nějakého mocenského centra. A tady se vlastně inspirovali v té komunistické straně, že jádrem musí být nějaká silná politická strana. Nejlépe jedna, jediná. Nemusela se nutně jmenovat komunistická, ty názvy byly různé, že jo, socialistická, lidově demokratická, lidová, podle těch domácích podmínek, ale ten princip jednoho politického centra, oni trošku jako pak kopírovali, protože viděli, že Lenin to vybudoval celkem jako úspěšně a efektivně, tak to kopírovali vlastně z toho Marx v úzovkách leninismu. Byl to vlastně jakýsi koncept modernizace. Teď byla otázka, jak k němu dojít. Jestli je lepší vlastně ten západní, ten americký způsob, a nebo jestli ten stát vybudovat spíše podle toho socialisticko-sovětského. Ale vždycky se tam trošku jako míchaly ty koncepty dohromady, nikdy to nebyl vlastně nějaký jako čistý model. Ale co měli většinou společného, bylo, že to nakonec vykrystalizovalo v nějakou jako osobní moc, diktaturu, nebo v nějakou vlastně jako, kdy se ten vládce opíral o tu politickou stranu. Byla tam silná role bezpečnosti a armády jako věrný institutu, o které vlastně mu zajišťovali tu moc. A s tím samozřejmě souviselo i likvidace nebo jako potlačování té jiné opozice. A byla tam snaha ten režim nějak definovat nebo prezentovat podle toho, jak si to ten v úzovkách patron přál. Jo. To znamená, abyste dostávali jako peníze a pomoc, vojenskou pomoc z Moskvy, tak se to muselo definovat tak, aby ta Moskva byla spokojená s tím, jak ten režim vlastně jako se prezentuje a vypadá. Kdyby to byli Američané, tak by se to zase definovalo trošičku jinak, tak aby vlastně ta pomoc a ty peníze proudily od Američanů.
17: Nebyly to jen hřebeny hindukůše, které rozdělovaly lid, ale hlavně národnostní problémy a uměle vyvolávané třenice. Afgánci se rozhodli pro zcela novou cestu, vyhýbající se pochybné jednotě pod vlajkou nejmocnější národnostní skupiny, kterou jsou paštůni. Právě tak odolali lákadlům sjednocení na náboženském podkladě. Hledají svoji jednotu jinde, v třídním smyslu, ve vládě většiny, v systému, který se postupně zbavuje pout feudální závislosti a odstraňuje vykořisťování člověka člověkem.
11: Když se v afgánských podmínkách bavíme o frakčním boji, což je v zásadě nedílná součást politického života ve všech stranách na světě, v případě Afgánské lidové strany šlo ovšem při ideologických rozepřích doslova o život. Přesvědčil se o tom i samotný Babrak Karmal v polovině roku 1978. A tady se dostáváme k československé stopě celého příběhu. Karmal se totiž objevil jako nový afgánský velvyslanec v Praze. Tak trochu za trest. V očích Afgánců nešlo o kdo ví jak prestižní diplomatický post. Jak k tomu došlo?
14: Na začátku byl zase ten typický vnitrostranický boj v té afgánské komunistické straně, nebo v té lidově demokratické straně, kde vlastně vedle sebe neustále koexistovaly dvě frakce, které se moc nemusely, které vlastně byly doby, kdy spolu vůbec nekomunikovali, ale v momentě, kdy vlastně byli u moci nebo kdy se dostali k moci, tak nějakým způsobem i pod tím tlakem Sovětů byli nuceni uzavírat nějaký kompromis. Ale i na té personální úrovni se v podstatě nenáviděli ti představitelé a i ty těžce dojednané kompromisy, že jeden bude prostě v čele a druhý bude zástupce a tak dále, ty dlouho nevydrželi. No Babrak Karmal vlastně byl členem jedné z těch momentálně poražených frakcí a byl takzvaně odklizen jako velvyslanec do Prahy. Nebyl zabit, nebo nebyl odstraněn fyzicky, což také je výsledkem trošku toho sovětského tlaku, protože Sověti samozřejmě chápali, že není moudré sadit jenom na jednoho, takže vždycky si nechávali v záloze ještě toho dalšího svého koně. A Babrak Karmal byl dlouholetý vlastně jako veterán té strany a Sověti s ním měli dlouhodobé kontakty už vlastně od 50. 60. let, ale zároveň ho nemohli nechat přímo v tom Afghánistánu, takže on byl nejprve velvyslanec a pak, když byl jmenován nový velvyslanec, tak vlastně požádal o azyl v Československu. Československí představitelé samozřejmě tohle nemohli rozhodnout sami, takže požádali o konzultaci Moskvu a ta souhlasila s tím, aby tedy Babrak Karmal zůstal i se svojí rodinou v Československu.
11: Takže abychom to podtrhli. Afgánští hoši z Lidově demokratické strany se s tím prostě nemazali. Ani v satelitní zemi sovětského bloku, jakou bylo tehdy Československo, neměli problém plánovat fyzickou likvidaci už nevyhovujícího bývalého velvyslance Babraka Karmala. Těžko říct, nakolik si o to sám Karmal řekl nějakými zákulisními intrikami, které z daleké Prahy mohl provádět proti svým domácím soupeřům. Ale od chvíle, kdy velvyslancem být přestal a odmítl se vrátit do Kábulu ve strachu o život, stal se v Československu chráněnou osobou, jakýmsi zvláštním hostem v péči STB. Nejprve byl uklizen do Krušných hor skoro na samotu, do malé vesničky Šindelová. Tam se s rodinou toulal po lesích a okolo hlídkovali příslušníci státní bezpečnosti. Když hrozilo, že místo Karmalova pobytu prosáklo k afgánské ambasádě, byl rychle přesunut na Slovensko, do malých lázní sklené teplice nedaleko Banské Štiavnice. Podle dobových svědectví to byl tichý a spořádaný host, který se svou manželkou a synem projevoval zcela nenápadně. Většinu času trávil v sanatoriu a jen občas si v doprovodu tělesných strážců vypil pivo v zahradní restauraci, a přitom si neustále něco psal.

0: on měl dovoleno, nebo aspoň tak jsem to pochopil z těch záznamů, on měl dovoleno telefonovat se svými příznivci nebo se svými jako stoupenci po celém světě nebo i vlastně v Afghánistánu. A Karmal vlastně si ho tímto způsobem vlastně Sověti drželi v záloze. A v momentě, kdy se rozhodli tedy změnit ten afgánský režim, ten stávající, ten Aminův, a vojensky intervenovat, tak vlastně Karmal byl povolán zpátky do Moskvy, tam byl proškolen, vyškolen a vlastně se dostal do té role, kterou známe třeba z Maďarska nebo i z Československa, i když tam k tomu vlastně jako nedošlo. Stanul v čele vlastně, teď to říkám v uvozovkách, jenom pro ilustraci, dělnicko-rolnické vlády, která měla jako nová vláda se ujmout moci po té, co Sověti prostě odstraní Amína a zahájí tedy tu intervenci do Afghánistánu.
1: Téhož roku 1978, kdy v dubnu proběhl afgánský vojenský převrat nazývaný revolucí, se o 2000 kilometrů západněji odehrává jiné, pro svět ještě zásadnější drama, islámská revoluce v Íránu. V lednu 79 byl šáh Muhammad Reza Pahlaví donucen opustit zemi a v únoru dopravila Air France z pařížského exilu do Teheránu íránského náboženského vůdce Chomejního, čímž se z dosud prozápadní autokracie stala protizápadní teokracie.
2: V ulicích iránského hlavního města Teheránu byly dnes mohutné protiamerické demonstrace mládeže a studentů. Skupina demonstrantů pronikla do budovy amerického velvyslanectví a drží 50 členů velvyslaneckého personálu jako rukojmí. Demonstranti žádají, aby vláda Spojených států vydala iránské justici svrženého iránského šáha, který je nyní v New Yorku. V prohlášení, které vysílal iránský státní rozhlas, demonstranti uvádějí, že tato akce má obrátit pozornost světové veřejnosti na reakční politiku Spojených států v oblasti Perského zálivu.
1: Iránští studenti, toho času spíš teroristická jednotka na plný úvazek, dobila americkou ambasádu v Teheránu 4. listopadu 1979. Pro Sověty šlo zdánlivě o lapálii, která je nemusela moc zajímat, pokračuje opět historik Jan Adamec.
0: Ten pád toho dosavadního iránského režimu v roce 1978-79 byl zprvu vnímán jako zásadní problém jenom pro Američany. Pro ně to byla velká ztráta, protože ztratili dosavadního jedno z nejspolehlivějších a nejlepších spojenců, kterého v regionu v podstatě od 60. let měli. Takže zdálo by se, že se Sověti mohou radovat, ale najednou se ukázalo, že ten nový teokratický režim v Iránu bude chtít hrát podle svých vlastních pravidel a že pro něj jsou vlastně Američané stejně jako Sověti těmi sekulárními imperialisty a v podstatě stejnými nepřáteli. A tohle bylo něco, co vlastně ty Sověty trošku mátlo, protože podobně jako Američani byli zvyklí na ten zavedený pořádek, že prostě platí určitá pravidla a teď najednou přestala platit. Údajně i Brežněv se měl vyjádřit na adresu toho nového režimu, že skoro škoda Rezy Pahlavího, s ním se nám dobře jednalo, byť to byl sice jako americký klient, ale tak byl čitelný, věděli jsme co a jak, ty hranice byly nějak jako narýsované. A zvláště vlastně třeba těm sovětským ideologům nebo těm doktrinářům, kteří byli zvyklí vlastně vidět ten svět skrz tu marxleninskou mřížku, tak jim tam nepasoval ten politický islám. Nehodil se jim tam, museli se na to znovu podívat a ten politický islamismus jako nová dravá síla v regionu jim do toho nepasoval. A výsledkem bylo třeba i jako paradoxní situace, že pak Sověti a Američané spíše podporovali oba dva, podporovali ten sekulární a pro ně čitelný režim Saddáma Husajna v Iráku, když se prostě Irák rozhodl napadnout Irán a když se tam rozhořela ta neuvěřitelně brutální a krvavá irácko-iránská válka, která pak trvala 8 let a zaměstnávala vlastně celý region. V tomhle případě Američané i Sověti si řekli, že asi budeme spíš podporovat toho Saddáma Husajna, protože bojuje proti tomu teokratickému Iránu, který tedy ani pro jednoho z nás není potenciálním spojencem, nebo nechce s námi vlastně nic mít společného a hraje si nějakou vlastní hru.
1: Byla ovšem na místě obava, že by Chomejního režim nějak začal projektovat svůj vliv přes Afghánistán až do jižních oblastí Sovětského svazu? Paranoidní šéf KGB Andropov to viděl vcelku jednoznačně. Necháme-li dnes Afghánistán bez ochrany, zítra budeme muset bránit naše hranice proti muslimským hordám v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Konec citátu. Jak už jsme si řekli, afgánští politici se svými soupeři nepárali. Přesto, nebo možná právě proto, visela jejich moc na vlásku po celou dobu od převratu 1978. O rok později, v březnu 1979, se nechal slyšet sovětský ministr zahraničí Kosygin na zasedání sovětského politbyra s pozoruhodnými postřehy. Po roce, který uplynul od afgánského dubnového převratu, zhodnotil situaci nebývale skepticky. Co z toho všeho vzešlo? Nic, co by mělo nějakou cenu. Popravovali nevinné lidi a potom nám říkali, že i my jsme v Leninově době popravovali. Vidíte, s jakými marxisty máme co dočinění.

0: Předseda afgánské vlády Hafizullah Amin protestoval proti vměšování nepřátel revoluce do vnitřních záležitostí země. Na tiskové konferenci v Kábulu zdůraznil, že Afghánistán je proti veškeré agresi a rasové diskriminaci a chce žít se všemi sousedy a se všemi ostatními zeměmi v míru. Hafizullah Amin zároveň oznámil, že afgánskou delegaci na nadcházející konferenci nezúčastněných zemí v Havaně povede Nur Muhammad Taraki.
1: To byla zpráva z 31. července 1979. Krátce poté došlo v Afghánistánu k událostem, které zřejmě definitivně rozhodly o sovětské intervenci. Po návratu prezidenta z Havany a Moskvy zpět do Kábulu nechal afgánský předseda vlády Hafizullah Amin svého prezidenta internovat, načež s ním, po krátkém a zřejmě formálním jednání o prezidentovi odstoupení, udělal krátký proces. Pravděpodobně 8. října 1979 byl 62-letý prezident novou garniturou zavražděn. Hafizullah Amin ho nechal zadusit polštářem ve vlastní posteli. Tato událost Moskvu i osobně Leonida Brežněva mimořádně pobouřila. Ale bez ohledu na osobní rovinu věci bylo jasné, že navzdory stovkám sovětských poradců se situace v zemi vymyká kontrole. Afghánistán se politicky čím dál víc propadal do stavu, kdy jedna vládnoucí garnitura po druhé funguje víc a víc už jen na bázi profesionálních hrdlořezů.

0: Tarákýho zavražděním byl další osud a Fizulaha Amína, jeho nástupce, víceméně předurčený. Moskva nad ním zlomila hůl, tím spíš, že se začalo spekulovat o jeho příliš prozápadní orientaci. Ostatně kdysi studoval na Kolumbijské univerzitě, což je mimochodem další důkaz, že dobré vzdělání ještě nedělá dobré způsoby. My bychom možná měli trošku si nasvítit to sovětské vedení. Jak známo, Brežněv už byl v tu dobu spíš mužem, který rád klimbal u televize. Takže kdo vlastně za něj, nechci říct rozhodoval, ale kdo činil rozhodnutí, která potom už jenom Brežněv podepsal?
1: Tam se vytvořila, někdy se jí říká také afgánská trojka, a to byli vlastně ti, kteří se prostě rozhodli pro tu intervenci, a můžeme je tedy v tomhletom smyslu, speciálně v této politice, považovat za jestřáby. Jedním z nich byl Jurij Andropov. V této době už se v podstatě dostává do pozice muže číslo 2 a jako velmi reálného nástupce Leonida Brežněva. Důležitou roli tam hraje Dmitrij Ustinov jako v podstatě nejenom ministr obrany, ale v podstatě šéf toho vojensko-průmyslového komplexu, který má po těch štědrých 70. letech opravdu obrovskou moc a disponuje obrovskými fondy a rozpočty a také sebevědomím. K těm zastáncům patřil svým způsobem i Andrej Gromyko, jako veterán zahraniční služby. Ti všichni vlastně, ať už z pozice svých zkušeností nebo toho, co si mysleli o tom Afghánistánu, byli prostě pro to invazní stanovisko nebo pro tu tvrdou linii, která nakonec převážila. Jenom připomenu, že vlastně v podstatě ve stejnou dobu pak Politbyro musí řešit úplně podobný problém s Polskem. Tam vlastně v kontextu rostoucí solidarity i možné hrozby, že by vlastně solidarita mohla, nechci říct, ovládnout komunistické Polsko, ale stát se vlastně jako relevantní politickou silou, tam vlastně řeší podobnou situaci, jak ten polský komunistický režim vystužit nebo mu pomoci v rámci Brežněvovy, v úzovkách Brežněvovy doktríny, pomoci ohroženému socialismu v jedné socialistické satelitní zemi. A tam nakonec padne to rozhodnutí neintervenovat. Tam se nakonec rozhodnou pro uvážlivější stanovisko, protože si spočítají, že ta rizika jsou obrovská, která by, pokud by tedy se sovětská vojska rozhodla pro nějakou intervenci, ať už zevnitř, co se týče těch vojsk, která už byla na území Polska, nebo ještě nějaká jiná, která by překročila sovětsko-polskou hranici, případně, že by do toho byly pozvány a ty plány, že ta cvičení už tady probíhala, že by byly pozvány i další země socialistického bloku, aby Polsku oplatili v uvozovkách tu intervenci z roku 1968, to znamená to cvičení Krkonoše a možná účast československých vojsk na možné intervenci do Polska. Takže tam se nakonec rozhodli pro neintervenci, ale hrál tam i důvod to, že oni se tam nakonec mohli opřít, respektive jemu nakonec nic jiného nezbylo, o postavu, která to nakonec v uvozovkách zvládla za ně. A to byl Jaruzelský, který pak tu situaci v podstatě zvládl pomocí vojenského převratu, výjimečného stavu a vlastně tu práci v úzovkách, to znamená to dočasné potlačení solidarity, zvládl bez přímé pomoci sovětských vojsk. O něčem takovém si mohli v Afghánistánu jenom zdát.

Když se Sověti rozhodli nového afgánského vůdce Hafizulláha Amína zabít, začali nejprve pomocí intriky. Jeho kuchař, coby agent KGB, se ho pokusil otrávit. To se nakonec nepodařilo. Takže když to nešlo přes polívku, přišly na řadu kulky a speciální výsadek sovětského komanda. Operace s krycím názvem Bouře 333, tedy dobývání prezidentského paláce v Kábulu, se spustila v ten samý čas, kdy celý západní svět ještě vstřebával radosti Vánoc a s úlevou hleděl k Silvestru. Bylo 27. prosince 1979. V tom okamžiku už se do země hrnuly stovky tanků, obrněných transportérů a letadel, zkrátka armáda čítající ke stovce tisíc mužů. Zároveň už byl československý host, Babrak Karmal, zatím bez rodiny, ta ještě zůstávala na Slovensku, přepraven z Moskvy do Kábulu a začala nová éra. Alespoň zdánlivě, konečně ta správná éra nového komunistického Afghánistánu, plně spolehlivého spojence Sovětů.

0: Ale rakmínky do šmarón tavonistan.
1: Jasnou a srozumitelnou odpověď na adresu všech, kteří by snad chtěli z celého světa utvořit jeden jediný oblouk nestability, dává jménem celého národa předseda prezidia Revoluční rady Afghánské demokratické republiky Babrak Karmal.
2: Ačkoliv se nepřátelům podařilo na chvíli svést naší revoluci z cesty nastolením režimu teroru v naší zemi, vítězné povstání 27. prosince zmařilo naděje nepřátel Afghánistánu a vyloučilo jednou provždy možnost přeměny Afghánistánu ve středisko spiknutí a agrese proti národně osvobozeneckému hnutí v této oblasti.
3: Samozřejmě tam panovalo přesvědčení, že to ta sovětská armáda zvládne, že to nebude nic zase tak složitého, čemuž třeba odpovídá i to nasazení. Sověti podcenili ten počet vojáků, který by zapotřebí nejenom k té prvotní intervenci, ale k té okupaci. To je vlastně jako základní problém s vozovkách s dobýváním Afghánistánu, který měli Britové v 19. století a měli ho i pak Američané ve století 21. Jedna věc je, že nějakou mohutnou jednou akcí dokážete tu stávající afgánskou moc nějak porazit v nějaké bitvě nebo v nějakých jako vojenských těch, ale úplně jiná věc je tu zemi ovládnout, okupovat, spravovat a udržet tu moc po nějakou dobu. To už je zcela zase jiná věc. Ten terén a ta geografická různost a ta kmenová roztříštěnost, to všechno nahrává někomu, kdo tu zemi brání nebo kdo se v nějaký čas prostě stáhne do hor a tam jenom čeká na svoji příležitost a tam vlastně z téhle té pozice začne toho interventa obtěžovat, bojovat s ním, bránit se mu, až ho nakonec v podstatě vypudí nebo nějakým způsobem ho porazí. Nebo ho přesvědčí, že prostě ty ztráty z udržování té moci a síly v Afghánistánu jsou tak velké, že mu to nestojí za to a že se prostě stáhne. A k tomu dospěli jak Sověti, tak nakonec k tomu dospěli Američané.
4: Brzy se ukázalo, že Afghánistán zůstane i do budoucna zemí, kde, jak se říká, moc prezidentského paláce končí na letišti. O přesném počtu vojáků poslaných v první vlně do Afghánistánu ze Sovětského svazu se dá spekulovat, řekněme, že se blížil ke 100 tisícům mužů.
3: Ale to je přesně ten počet, který je tak ideální k obsazení těch míst a vlastně k přemožení nějakých center odporu, ale nestačí prostě k nějaké drtivé převaze. K intervenci do Československa Sověti shromáždili, pokud se nemýlím, skoro 750 000 vojáků. Tam jsme se pohybovali v úplně jiných počtech a to bylo opravdu, že ta vojenská síla vás úplně zahltí a zcela vlastně zlikviduje veškerý odpor.

0: stále větší břímě těch vojenských aktivit a vůbec těch bojů zůstává na té sovětské armádě. Protože se ukáže, že to je vlastně jediná akceschopná organizace, která tam je schopna klást odpor těm mudžahedínům nebo těm, kteří vlastně kladou odpor té sovětské intervenci.
1: Své, řekněme, domácí úkoly si ovšem ani nový prosovětský vůdce Babrak Karmal neplnil nijak zvlášť horlivě a hlavně efektivně. Jeho garnitura se možná od těch předešlých lišila v míře krutosti, kde se trochu ubralo, ale zároveň Karmal nebyl o nic kompetentnější a schopnější udržet vládu v zemi. Fakt je, že samotný akt okupace jemu ani Sovětům moc nepomohl. Především afgánské venkovské oblasti, dosud rozhádané a bojující proti sobě navzájem, se spojily proti nepříteli zvenčí. Když se v únoru 1980 vrátil z inspekční cesty do Afghánistánu šéf KGB Jurij Andropov, starý invazní sekáč z Maďarska a Československa a budoucí Brežněvův nástupce, líčil situaci v tom smyslu, že je nadmírový tečná. Nebyla.
0: No Andropov, to je kapitola sama pro sebe, tam hrála roli, že ten jeho stranický, ale hlavně ten jeho bezpečnostní background, že on byl dlouholetým šéfem KGB, takže pro něj ty problémy se řešily buď stranickou disciplínou, anebo těmi bezpečnostními uvozovkách, bezpečnostními opatřeními, jinak za ten horizont moc jako nepřemýšlel, nebo jako nebyl toho schopen. Navíc byl těžce nemocný, že jo, pak když nastoupil, když už měl tu příležitost a nastoupil k moci. U toho sovětského vedení to byla určitá jako setrvačnost toho myšlení, která nakonec předřadila ten zájem zachovat ten režim a jít do toho nad nějakým jako flexibilnějším pohledem. Byla tam velká otázka prestiže, jo? To vždycky hrálo v těch vztazích mezi patronem a klientem. Američané to znali velmi dobře z Vietnamu, jo? Když už prostě do toho tak dlouho investujeme takové prostředky a takovou i jako kredibilitu na mezinárodním poli a diplomatický kapitál, tak přeci nemůžeme jenom tak jako říct, tak vás necháme, jo? My jsme si to vyhodnotili, že my už vás vlastně nepotřebujeme, nazdar, jo, a už si tam dělejte, co chcete, jo. S tím, že ten režim i hned skolabuje. Takhle si to řekli v Maďarsku, takhle si to řekli v Afghánistánu, nebo dospěli k takovému to názoru.
2: Kontrarevoluční bandy vysílané do naší země ze zahraničí a tvořící část nevyhlášené imperialistické války proti naší zemi jsou cvičeny, vybavovány a vyzbrojovány na území Pakistánu a s americkou, čínskou nebo egyptskou pomocí terorizují nevinné lidi v naší zemi, vypalují školy, nemocnice a mešity, ničí mosty, silnice a jiná veřejná zařízení. Prohlásil Babrak Karmal, předseda prezidia Revoluční rady Afgánské demokratické republiky, za své nedávné návštěvy v Československu a pokračoval. Hlavním cílem kontrarevoluce je vytvořit překážky neustálému a rychlému rozvoji naší země.
1: Na jaře 1980, po několika měsících od začátku intervence, už bylo jasné, že Afghánistán zůstává zemí, kde, s jistou nadsázkou řečeno, moc prezidentského paláce končí na letišti.
0: Máte tam městská centra, ale pak jsou vlastně oblasti, kde, a to se odráží pak v té vojenské doktríně nebo v tom, jakou armádu k tomu můžete mít nebo jakou armádu k tomu použijete. Tam prostě s tou tradiční pozemní armádou, s tanky a s takovou tou normální vojou nevystačíte, respektive je zcela nevhodná. Takže ten problém je jednak vojenský z hlediska toho, jak nějaké území dobít, obsadit a uhájit. To se Sovětům v určitých fázích dařilo, více či méně úspěšně, ale pak je otázka toho udržení a toho, jakým způsobem třeba provádíte zásobování, jakým způsobem vlastně udržujete ty spojovací, ty logistické tepny a tak dále. A tady vlastně nastupuje ta role těch nepravidelných jednotek, které dokážou ty pravidelné armády výrazně potrápit, ne-li je dokonce porazit nebo vyhnat. Respektive ta technologická převaha není úplně všechno. Ten druhý faktor je, že v momentě, kdy navíc ještě ty výhody znalosti terénu a vlastně těch malých jednotek podpoříte úplně novými nebo nějakými nejmodernějšími technologickými zbraněmi, které přicházely právě od těch Američanů, pak ta sovětská výhoda v té době špičkové, relativně špičkové vojenské technice, to zase nemůžeme Sovětům upírat, je ne-li eliminována, tak aspoň nějakým způsobem jako vyvážena. To jsou ty mobilní protiraketové systémy, díky nimž vlastně Sověti ztratili jednu ze svých zásadních výhod, a to byla vlastně letecká převaha, kterou vlastně ti mudžahedíni nebo ti bojovníci proti ním tou nedisponovali. Ale v momentě, kdy byli schopni vlastně jim sestřelovat ty vrtulníky, dneska to můžeme vidět, že jo, nebo v té rané fázi rusko-ukrajinské války jsme to viděli u těch javelínů, že jo, tak něco podobného vlastně mohli praktikovat nebo praktikovali ti protisovětští bojovníci v Afghánistánu.

0: Sověti možná tak úplně nepočítali s tím, že si budou muset afgánskou normalizaci, tak říkajíc, udělat sami. Postoj nového prezidenta Babraka Karmala vůči okupačnímu spojenci by se dal asi charakterizovat nějak takto. Vy budete ovšem rozhodovat a my se budeme dívat, jak vám to jde. Sověti na něj vsadili všechno, ale slovy klasika Viktora Černomyrdina dopadlo to jako vždycky.
1: Skončili přesně u toho vietnamského problému amerického, kdy nakonec vlastně suplovali všechny ty instituce toho afgánského režimu, hlavně tedy armádu, hlavně tedy ty bezpečnostní složky. A pak vlastně, když dosadili k moci Babraka Karmala, tak z těch zpráv, které Sověti posílali do centrály, tak vidíme stížnosti na to, že Afgánci se vlastně, ten režim Karmalův je vlastně v rovině, no tak ty Sověti to všechno vyřeší vlastně. Jo. My se musíme starat o, aby jsme si udrželi tu moc, aby jsme všechny ty naše vnitřní nepřátele potlačili, to v tom jako byli dobří, ale co se týče té bezpečnostní situace, hlavně té vojenské, tak tam se vlastně jako plně spolehli na Sověty. A takže najednou celé to břímě afgánské spadlo na Sověty. Ti teď za to byli zodpovědní a už to nebyl problém pro ty afgánské socialisty nebo komunisty, ale už to byl problém vlastně pro Moskvu a pro ty přicházející generální tajemníky, tak jak přicházeli po Brežněvovi.
2: Právě jste se vrátil z oficiální přátelské návštěvy Sovětského svazu. Afgánské sdělovací prostředky zdůrazňují historický význam vaší návštěvy pro další rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi Afgánskou demokratickou republikou a Sovětským svazem. Jaké jsou perspektivy této spolupráce a ve kterých sférách se bude rozvíjet především?
3: Oficiální návštěva stranické a státní delegace na nejvyšší úrovni v Sovětském svazu byla v naší zemi posuzována jako významná politická událost současné doby. Neexistuje žádná oblast činnosti, která by se v našich bilaterálních vztazích účinně a užitečně neprohlubovala a nerozvíjela. Výsledky návštěvy otevírají skvělé a nadějné perspektivy, pokud jde o život našeho lidu z hledisek.
1: Babrak Karmal se ukázal jako nevhodný politik do té situace, v níž se ocitl. Nebyl to velký diktátor, nebo nebyl to prostě někdo, kdo by v sobě nějakým způsobem snoubil tu vojensko-politickou moc a v tom úřadě jakoby se opakovaly ty chyby nebo ty jevy z těch předchozích vnitrostranických bojů. Nepotismus a rodinkaření, jak se říká, a vlastně snaha jenom udržet si tu vlastní osobní moc nebo moc toho svého klanu a za tímto účelem vlastně i jako se tvářit nebo vytvářet ten dojem směrem k Sovětům tak, aby oni ho podpořili. Ale v určitý moment i oni dospěli k závěru, že on už tím vhodným kandidátem není, takže byl odvolán vlastně do Moskvy, nahrazen někým jiným. Ta volba padla na dalšího z pohledu Sovětů údajně jako asi schopnějšího nebo jako spíš všeho schopnějšího politika Nadžibuláha, ale na druhou stranu už to bylo v situaci zásadní mocenské změny v Sovětském svazu. To bylo v roce 1986 a v tu dobu už Michail Gorbačov zásadně revidoval všechny ty sovětské zahraničně politické závazky a byl výrazně nespokojen, vinu vlastně za ten afgánský neúspěch svalil na sovětskou armádu nebo sovětské vojenské velení. Logicky jim tedy předestíral, že když nedokázali vyhrát za těch 5 let, nebo nedokázali tu situaci vojensky ovládnout, tak nejprve jim dá nějaké období a pokud za tu dobu to nezvládnou, tak prostě nastane zásadní rozhodnutí a Sověti se z toho Afghánistánu stáhnou, což bylo i v logice té jeho dlouhodobé strategické politiky omezovat ty sovětské závazky a snažit se ukončit tu studenou válku z hlediska jako zahraničně politického angažma ve prospěch vlastně vnitřních reform a perestrojky a reformy toho Sovětského svazu jako takového. Že byl přesvědčen, že Sovětský svaz se může reformovat a přežít jedině, když se zaměří sám na sebe a když sníží to napětí, respektive v ideálním případě ukončí studenou válku, tak jak byla praktikována v předchozích desítkách let.
4: Afgánský prezident Nadžibuláh na tiskové konferenci uspořádané v Kábulu uvedl, že Afghánistán s odchodem sovětských vojsk souhlasí. Prohlásil, že Lidová demokratická strana Afghánistánu, její političtí spojenci a zbrojené vládní síly jsou schopny samostatně bránit lid i zemi a jako zcela nepodložené odmítl pověsti o rozkolu uvnitř strany a o údajné možnosti vojenského převratu.
5: O odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu hovořil na tiskové konferenci v Moskvě mluvčí ministerstva zahraničí Vadim Perfiljev. Prohlásil, že Sovětský svaz má zájem na tom, aby odchod jeho jednotek proběhl klidně a bez zbytečných ztrát. Nemůže však nečinně přihlížet, pokud ozbrojená opozice sovětským jednotkám v odchodu brání. Zdůraznil, že Sovětský svaz podniká vše proto, aby přispěl k plynulému zásobování afgánského hlavního města, o jehož blokádu se ozbrojená opozice pokouší. Sovětské jednotky musí prorážet tuto blokádu s použitím vojenské síly. Vadim Perfiljev rovněž připomněl, že sovětský...
0: Byla to vlastně neuvěřitelná potupa. Když někam pošlete vojska, snažíte se udělat tam pořádek podle svých představ a nakonec vás horko těžko povstalci vůbec pustí zpátky domů. Abychom dopověděli příběh Babraka Karmala. Po roce 1986, kdy skončil v čele země, se na příkaz Sovětů víceméně uklidil do moskevského exilu a navzdory několika pokusům vrátit se do afgánské politiky se už nikdy do funkce nejmocnějšího muže Afghánistánu nedostal. Zemřel v Moskvě v roce 1986. Téhož roku skončil mimořádně krutým způsobem život jeho nástupce Muhammada Nadžibuláha. Zmocnili se ho příslušníci Talibánu a usmíkali ho k smrti uvázaného za nákladňákem. Jeho tělo pak pověsili veřejně v Kábulu všem na oči, na důkaz nových časů.

0: Ono se dneska má za to, že Afghánistán byl opravdu pořádný hřeb do rakve Sovětského svazu. Souhlasil bys s tím?
1: No, já myslím, že v takovém případě bychom se museli podívat i na ty další hřeby, které možná byly z mého pohledu jako větší. Co se týče rozpadu Sovětského svazu, tak ten problém byl spíš v té národnostní struktuře a v těch jednotlivých státech a vůbec vlastně v tom, jak ten Sovětský svaz fungoval. Další hřeb byla ekonomika, další hřeb byla vůbec jako legitimizace existence Sovětského svazu z hlediska ideologie a z hlediska toho, do jaké míry už tomu ti lidé tehdy věřili, respektive nevěřili. Z tohohle pohledu zase to sovětské angažmá v Afghánistánu podle mě tedy nebylo zase tak fatálně zásadní, zvlášť když vlastně už v roce 86-87 se začal ten Sovětský svaz z toho postupně stahovat a vlastně poslední vojáci odcházejí z Afghánistánu v roce 89. Z tohohle pohledu zase ten Afghánistán nebyl tak strategicky důležitý. To už bylo možná důležitější vlastně stažení Sovětského svazu z té východní Evropy nebo z těch zemí toho perimetru střední a východní Evropy, jako bylo Polsko, Maďarsko, Československo nebo východní Německo.
0: Nicméně ty následky pro Sovětský svaz bezprostředně po tom prosinci lednu 79-80 to by bylo na další pořad, ale jenom v kostce, tak byly tam vlastně krátkodobé a střednědobé efekty. Ale obecně, konec détant, smlouva SALT II, bojkot olympiády, můžeme nějak tohleto shrnout a vlastně i nějak popsat sovětskou reakci na tyhle ty kroky?
1: No, je pravda, že jestli byla vlastně jako sovětská intervence do Afghánistánu pro něco jako hřebem do rakve, tak to bylo hřeb do rakve toho détant jako takového a celého toho období 70. let. A zase, kdybychom se na to podívali z dlouhodobé, jako z té širší perspektivy, tak by pro Sovětský svaz bylo výhodnější tam nejít. Jo, a tam vlastně nějakým způsobem to détant prodloužit nebo nějakým způsobem pokračovat v té brežněvovské politice 70. let. Ale ono to nebylo jenom Afghánistán, ono to bylo i to angažma v Africe, v Etiopii a v dalších zemích, které prostě Američanům vytvářelo ten komplexní obraz, že Sovětský svaz provádí nebo je na cestě k zásadní ofenzívě a sám o to détant vlastně už nemá zájem. V 70. letech jsou také ohromným vlastně jako obdobím, kdy ten Sovětský svaz v podstatě získává tu paritu vůči Američanům. I to vlastně Američané považovali za poměrně nebezpečné a ohrožující. Sovětský svaz vlastně od poloviny 60. let do těch 70. let dohání Američany v raketách, ve všem. A z téhle té pozice si napak může jako dovolit to detant, to znamená zase jako zmrazit to zbrojení, ale už z pozice vlastně rovný s rovným. Což nebyla třeba případ Chruščova v 60. letech, kdy on vystupoval spíš z pozice jako toho slabšího nebo toho, kdo má těch míň raket a menší rozpočet a kdy Američané jsou vlastně v pozici silnějšího.

0: stříbrný Iljušin 62M přistál na letišti ve Švechatu, které bylo vyzdobeno sovětskými a rakouskými vlajkami, přesně ve 10:45 středoevropského času. Tribuny vyhrazené akreditovaným novinářům, kameramanům a fotoreportérům byly zaplněny doslova do posledního místečka. Viděl jsem tu řadu těch, kteří jsou v novinářském světě pojmem. A nikdo z nich si nechtěl nechat ujít tuto významnou událost přesto, že ji vysílala v přímém přenosu rakouská televize. Řada zpravodajů, především z tiskových agentur, telefonovala průběh slavnostního ceremoniálu.
1: Za malou chvíli začne na americkém velvyslanectví ve Vídni už druhá dnešní schůzka mezi Leonidem Brežněvem, Jamesem Carterem a dalšími členy sovětské a americké delegace. Dosud nebyla o průběhu dnešních jednání vydána žádná oficiální zpráva, a tak se to mezi zdejšími novináři a politickými pozorovateli dohady a spekulacemi jen hemží. Dnešní sovětsko-americké rozhovory na nejvyšší úrovni začaly po 11. hodině středoevropského času, když krátce předtím prezident Carter srdečně přivítal před budovou...
2: Když se ve Vídni podepisovala ta smlouva SALT II, tak to byla velká sláva, bylo to jakési kvázi usmíření, dokonce Carter s Brežněvem se objali a políbili, věc naprosto nevídaná. Byli potom Sověti v šoku, když vlastně následkem vpádu do Afghánistánu najednou tohle padlo celé pod stůl, ta smlouva a tak dále?
3: Je otázka, do jaké míry právě ti jestřáby jako Andropov kalkulovali nebo očekávali, co se vlastně může stát. A to, že vlastně jako nadřadili ten zájem zachovat ten režim v Afghánistánu i vojenskou silou nad toto, nad ten SALT II, protože on pak nebyl ratifikován, jo, v americkém kongresu, a vůbec nad to zblížení nebo nad to udržení těch dobrých vztahů s Američany, to odlečenství vypovídalo. Chyběl tam podle mě ten, nechci říkat bázlivý, ale spíš vlastně opatrný Brežněv. A teď myslím vlastně ten Brežněv těch poloviny 70. let, který vlastně se tomuhle typu konfrontace vyhýbal nebo snažil se vyhýbat právě v zájmu toho, aby udržel prostě ten SALT 1, SALT 2, které považoval za prestižní a které považoval vlastně za svůj příspěvek. Jo. Vlastně z pohledu Sovětského svazu to byla úspěšná politika, protože SALT 1 a detant vyústil a Ostpolitik vlastně vyústili v Helsinki 1975, což se dá považovat za takový vrchol té sovětské politiky, protože měli na papíře uznané ty poválečné hranice, měli uznané v podstatě veškeré ty zisky po válce a dalo by se říct, že tahle politika vlastně byla úspěšná. A teď najednou přijde, teď jako by se ozval ten chruščovovský avanturistický duch, ty ozvěny jako z Kuby a z těch, že to nám nestačí tohle, ten status quo v Evropě a ty dobré vztahy s Američany, my chceme dál expandovat. Jo. A to se ozývalo v té Africe, v té Etiopii, že vlastně ten sovětský režim byl ochoten jako naslouchat a byl ochoten pomáhat vlastně těmhle velmi často obskurním a pak se ukázalo velmi brutálním režimům, pomáhat jim i, aby to bylo jenom to, že ten režim se prohlásil za socialistický nebo komunistický a nějakým způsobem se hlásil k Sovětskému svazu nebo k tomu sovětskému modelu.
4: Kola propagandistické mašinérie se stále rychleji roztáčejí nejen ve Spojených státech, ale v celém kapitalistickém světě. Ke slovu se dostávají nejreakčnější politikové. Hovoří se o jakémsi sovětském vpádu do Afghánistánu a vyhrožuje se nejrůznějšími politickými důsledky a akcemi. Nebylo by lépe podívat se na věci bez emocí, opravdových i předstíraných, bez sledování postranních, někdy až absurdních zájmů? Z Washingtonu zní výzvy, aby byl z Afghánistánu stažen omezený sovětský vojenský kontingent, který zemi pomáhá výlučně jen čelit útokům zvenčí. Nejde o žádný vpád do Afghánistánu a na západě, tím spíše ve Spojených státech, se to dobře ví.
2: Netoliko, vlastně navzdory tomu, že Brežněv měl docela dobré vztahy třeba s Helmutem Schmidtem i s některými dalšími státníky, tak oni začnou modernizovat ty rakety SS-20 a rozmisťovat je a vlastně taky eskalují i tímto způsobem.
3: To je vlastně jako další ten aspekt, kdy zase tam převážela ta politika nebo to přesvědčení, že Sovětský svaz má na to právo a že Sovětský svaz je v takové pozici, že si to může dovolit. Respektive přesvědčení, že ten Západ nebo Američané jsou v takové pozici, že jim to nesmí moc vadit nebo že nebudou příliš protestovat. Takže ono se to jako takhle skládalo a ten Afghánistán je v podstatě už tou poslední kapkou, zvlášť pro ty Američany. Ono už toho bylo příliš mnoho. To byla ta Etiopie, SS-20, to byla spousta jako kroků, kterými to sovětské vedení prostě šlo nad rámec té v uvozovkách rozumné brežněvovské pragmatické politiky, politiky detant. A ta následná reakce na to, neratifikace SALT II, bojkot olympiády, to už byly v podstatě reakce, které Američané nebo Západ musel udělat, že jinak by ztratil úplně tvář. A je pravdou, že se tím vlastně naplno otevřela ta asi jedna z nejdramatičtějších fází studené války, která trvala někdy v letech 79, 80 až 84, 85. Někdy se o tom hovoří jako o druhé studené válce, kdy vlastně to napětí mezi Západem a Sovětským svazem, Západem a Východem nebo Washingtonem a Moskvou eskalovaly do podob, které znali pamětníci jenom z dob té kubánské raketové krize. Že? Tam patří sestřelení toho jihokorejského civilního letadla. Tam patří to cvičení na to Able Archer, které si Sověti vyhodnotili jako v podstatě opravdu reálnou přípravu na jaderný komplexní útok na Sovětský svaz a podle toho také jako reagovali. Tam byly neustále signály, že ta jaderná válka je na spadnutí. Washington a Moskva vlastně mezi sebou vůbec nekomunikovali, což byla ta nejhorší možná fáze studené války. To znamená, že o sobě nevěděli, že vlastně nedokázali číst záměry toho protivníka a to bylo pro tu studenou válku vždycky nejhorší, když vlastně ta strana nevěděla, co si ten protivník myslí, takže předpokládala, že si myslí to nejhorší a že zamýšlí vlastně to nejhorší. Takže to vlastně odstartovalo, nebo otevřelo, dá se říct, že i ten Afghánistán vlastně otevřel brány té jako jedné z nejhorších fází studené války, která není tak jako zjevná, ale v podstatě to napětí bylo obrovské. Když prostě dneska čteme ty archivy, tak opravdu ta jaderná válka v některých momentech visela opravdu na vásku a bylo jí zabráněno jenom díky náhodě, nebo jenom díky tomu, že nějaký důstojník na té nižší úrovni dobře přečetl ty signály a nevyhodnotil prostě nějaké signály jako jaderný útok a nezmáčkl ten knoflík, ten poplach, aby se na ten jaderný útok odpovědělo.

0: My jsme přece mluvili o tom, že po Kubě se zavede ta červená linka, ten telefon. Tak jak to, oni ho prostě nepoužívali nebo vypnuli, nebo víš o tom něco?
1: Tam ty kanály samozřejmě byly jiné, než jenom ten červený telefon, ale jak zaznělo v jednom takovém vtipu, myslím, že to bylo jistě pane premiére, nebo jistě pane ministře, jo. Ten červený telefon nikdo nechtěl používat, protože by tu druhou stranu příliš vyděsil, protože kdyby jim zavolal, tak by to znamenalo, že se děje opravdu něco vážného, jo, když už to nešlo sdělit nějakými jinými kanály. Ale je pravda, že v tom období 80-84 prostě spolu ty dvě strany moc nemluvily. Celá ta situace byla jako velmi napjatá, velmi komplikovaná a dost se lišila od toho detant celých 70. let.
0: A to je pro dnešek vše. Končí třetí díl speciálu Tématu Plus o vojenských intervencích 20. století. Za spolupráci děkuji historikovi Janu Adamcovi, mistrům zvuku Jitce Procházkové, Valérii Racmanové a Václavu Maršíkovi. Dramaturgii měla Lucie Korcová. Díky za poslech, příště se setkáme u další geopolitické hry a konfliktu v Jižním Atlantiku. Čeká nás boj o ostrovy, kterým jedni říkali Falklandy a druzí Malvíny. Argentina versus Británie, rok 1982. Naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
2: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Hasiči dál chladí trosky budovy ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první stupeň. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, je neděle 12. července. U hlavních zpráv vás vítá Vojtěch Tomášek.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Spojené státy opět zaútočily na Irán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
4: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i tři civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
5: Obyvatelé si zraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Hašení sutin po požáru skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první, nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Situaci na místě sleduje náš reportér David Jaburek.
6: Hasičům pomáhají drobné přeháňky, které přináší tolik potřebné kapky vody na Zlín a především na sutiny 34. budovy. Její pozůstatky stále lehce prohořívají, ačkoliv kouř je už velmi slabý. Vítr jej ale stále roznáší do okolí. Podle obyvatel jde cítit třeba v místní části Letná. V takovém případě platí doporučení nevětrat. Dnes je tady 6 jednotek hasičů, ti se starají především o chlazení sutin, tak aby splodiny nelétaly dál do širokého okolí. O dalším postupu se má rozhodovat zítra ráno, jestli se podaří místo dohasit a předat majitelům, podle mluvčího Pavla Řezníčka, není jasné. Dál tak platí také uzavírka okolí budovy, stejně jako sousedního muzea Jihovýchodní Moravy nebo Baťova mrakodrapu. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
3: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
7: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
3: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a taky webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů, říká meteorolog Martin Adamovský.
8: Krajských textových předpovědí nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimě tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření. I ta struktura těch předpovědí se měnila.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, zejména v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovuzvolení.
9: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. V roce 2016 se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
3: Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
10: Ibsenova divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které Brněnské národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
11: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
10: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
12: Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchbolů, ale Muchová skore otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
13: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
12: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás o utkání budeme informovat v reportážních vstupech. A Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. O druhém finalistovi se rozhodne v souboji Francie se Španělskem.
14: Kolony na D1 za Brnem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou ze 124. do omezení na 128. kilometru, zdržení až 20 minut. Na silnici 34 Humpolec-Plhřimov u Velkého Rybníka opravy vozovky, kyvadlový provoz a kolony obousměrně až na půl hodiny od Komorovic a Onšovic. Na silnici 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na sedliště obnovují vodorovné značení, jezdí se kyvadlově, popuždí se až čtvrt hodiny z Litomyšle od Molu z druhé strany od křižovatky na Tržek. A na 15. za Litoměřicemi směr Úštěk se brzdí před Trnovany, hasiči tam uklízejí benzín po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost místy s deštěm anebo přeháňkami. Až k večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. To byly hlavní zprávy. Teď začíná polední publicistika s Vladimírem Krocem.
15: Co by mohly nejnovější americké a iránské útoky znamenat pro další jednání o mírové dohodě mezi Washingtonem a Tehránem? Jaká opatření doporučuje Česká komora architektů pro adaptaci zdejších měst a obcí na extrémní projevy počasí? A co především zaujalo našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním jubilejním ročníku Karlovarského festivalu? Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů, uvedlo americké velitelství v oblasti a oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Irán v tomto týdnu. Irán v odvětě za americké nálety, které následovaly po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu, odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu, včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Bahrajnu. A podnikl i další údery na plavidla v Hormuzském průlivu. Iránci také opět prohlásili, že tuto námořní trasu uzavírají. Podle amerického velení ale transit obchodních plavidel a dodávky ropy strategicky významným koridorem pokračuje. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Českém ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
16: Dobré poledne i vám.
15: Irán rozšířil intenzitu svých útoků a seznam cílů, tentokrát včetně velitelského centra a angáru z drony v Jordánsku. Jde tedy o vážnou eskalaci konfliktu?
16: Ano, je to rozhodně eskalace. K útokům na Jordánsko došlo jich již po druhé. Ty první útoky byly tuším 9.7. Nicméně pokud jde o Jordánsko, tak ty útoky se opravdu odehrávají směrem jenom k americkým základnám, které mají, řekněme, pouštní charakter. Ale jak jste správně řekl, ty útoky směřují i vůči dalším zemím v zálivu. A z hlediska českých cestovatelů je tedy v tomto případě zásadní, aby dál sledovali ta naše aktuální cestovní doporučení, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí hodinu od hodiny. Viděli jsme, že v Kataru došlo ke třem zraním, včetně jednoho dítěte, takže je potřeba situaci sledovat opravdu pozorně.
15: Donald Trump v pátek na sociální sítě napsal, že Washington je ochoten dál jednat s Teheránem, ale dohodnuté příměří skončilo. Jak rozumět dnešnímu prohlášení hlavního iránského vyjednávače, že skončila éra jednostranných dohod?
16: Ano, to prohlášení Kalibáfa, předsedy Majlisu neboli parlamentu, jsme viděli. Ze strany Spojených států amerických, respektive amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde o ten klasický biznisový přístup maximálního tlaku, to znamená na jednu stranu a nejenom slovně, ale i činy dokazuje, že žádná iránská akce nezůstane bez odezvy. A na straně iránské vidíme tu zřetelnou obavu, aby nedopadly jako v roce 2015, kdy během Obamovy administrativy uzavřeli tu takzvanou dohodu JCPOA o iránském jaderném programu, od které poté následující administrativa Donalda Trumpa odstoupila. To znamená, že chtějí nějaké silnější záruky. Nicméně i tady opět si musíme říct, jak tato eskalace začala, a ona začala právě iránskými útoky na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
15: Američané tento týden podnikli tři vlny úderů po té, co se pod palbu dostala obchodní loď v Hormuzském průlivu. Washington Post píše, že podle iránského vedení podniká útoky na lodi v Hormuzu na vlastní pěst jedna z jednotek iránských revolučních gard. Je to možné, jak důvěryhodně zní takovéto vysvětlení?
16: Nezní. Víte, kdyby pokračovala ta takzvaná horká fáze války, tak vzhledem k tomu, že iránské vedení se v průběhu toho konfliktu, který začal 28. února, tak opravdu decentralizovalo i provádění těch operací. Nicméně, protože v červnu bylo uzavřeno příměří, tak si myslím, že nějaká ojedinělá akce jednoho velitele je spíše nepravděpodobná. Já si myslím, že to je ze strany Iránu spíš využívání takzvaného principu plausible deniability, to znamená, aby se mohli vymluvit. A je to spíš reakce na to, že jak samotný prezident Pezeškián, tak i minister zahraniční Arakčí čelili útokům dokonce v průběhu pohřebních průvodů v souvislosti s pohřbem bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, tak někdo na Arakčího hodil kámen. Byly tam ty výkřiky, že to jsou slaboši, že v podstatě praktikují appeasement, takže já to vidím spíš jako nějakou koordinovanou akci, než jako něco, co bylo provedeno samostatně bez vědomí nejvyššího velení.
15: Nejvyšší duchovní vůdce Iránu Mojtaba Chamenei vydal sobotu prohlášení, ve kterém slíbil pomstu za smrt svého otce, který byl tedy zabit s dalšími členy rodiny koncem února v první den americko-izraelského úderu na Irán. Neupřesnil, jakou podobu by ta odplata mohla mít. Není pravděpodobné, že zůstane jen u té včerejší proklamace?
16: No, víte, mě na tom nejvíc zaujalo to, že syn nejvyššího vůdce bývalého Mojtaba Chameneí se vlastně vůbec fyzicky neobjevil v průběhu toho pohřbu. To, že nebyl na těch pohřebních průvodech v Téhránu, v dalších místech, to se celkem dalo očekávat, ale to, že se fyzicky neobjeví ani v průběhu těch pohřebních obřadů v rodišti Alího Chameneího v Mašhadu, tak to je určitý signál. To prohlášení bylo pouze písemné. Jak je to s těmito výhruškami? No tak viděli jsme kdysi fatvu a imáma Chomejnýho, která směřovala vůči Salmánu Raždýmu, a víme, že došla naplnění x let poté, kdy na něho zaútočili, ale to, že se americkému prezidentovi jakémukoliv nevyplatí vyhrožovat, ať už jakkoliv, tak myslím si, že s tímto názorem by minimálně dva ze tří Sadámu Husseinu a jeden Osama bin Laden souhlasili.
15: Jsou to asi tři týdny, co Washington a Teherán podepsali předběžné memorandum o porozumění, po kterém měli následovat rozhovory o mírové dohodě. V sobotu se v Ománu sešel iránský minister zahraničí se svým tamnějším protějškem a se zástupci Kataru. Jaké výhledky mají teď ty diplomatické aktivity zaměřené podle všeho na zprovoznění plavby v Hormuzském průlivu?
16: Víte, my jako diplomaté vždy věříme na diplomaci a na to, že vyjednávání musí pokračovat, a to, že byť nepřímo pokračují, tak to je určitým pozitivním signálem. Konec konců už jsme to zmiňovali, že ani americký prezident to přímo nevyloučil. Navíc nezapomínejme, že stranou toho konfliktu byl od počátku Izrael. Já bych v této souvislosti připomněl, že minister zahraničí Petr Macinka se chystá na cestu do Izraele, kde tady jak jaksi budu také. Nicméně důvodem té cesty, která byla připravována dlouhodobě, tak není jenom situace současná, ale bude se jednat, řekl bych, po čtvrtstoletí asi o největší obchodní misi, která bude našeho ministra do Izraele doprovázet.
15: No ale když se ještě vrátím k té aktuální situaci v Hormuzském průlivu, ten je pro Irán důležitější než jaderný program, alespoň to tvrdí podle agentur vojenský poradce v Iránu. Co z toho plyne?
16: To je naprostá pravda, protože iránská ekonomika, vůbec fungování toho státu není ani tak závislé na pokračování či nepokračování jaderného programu. To je jenom nějaký prostředek vnějšího odstrašení. Ale pokud jde o fungování toho státu, tak kromě toho, že pětina ropy a plynu proudí Hormuzským průlivem, tak je to ale také veškerá ropa, kterou by teoreticky, pokud by dodržovali podmínky toho memoranda se Spojenými státy, mohl vyvážet právě Irán. A když je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, tak to znamená, že ani Irán a jeho ekonomika nemůže fungovat.
15: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji vám. Naschledanou.
16: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký den i vám.
15: Česká města a obce by se měly důkladněji připravovat na extrémní projevy počasí, upozornila tento týden Česká komora architektů. Podle ní se tyto projekty nemají vztahovat jen na vlny veder, které letos znovu zasáhly Evropu. Komora opírá svou výzvu o sérii doporučení pro místní samosprávy a stát. Zdravím Lukáše Janáče, člena pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Dobrý den.
17: Dobrý den i vám.
15: Co zásadního by se mělo podle vás změnit?
17: Měli bychom si to uvědomit, v jaké jsme situaci a v jakém prostředí každý z nás žije. To znamená, podívejme se z okna, prohlídíme se ulici, v které jsme, do parku, do kterého chodíme. Jestli to prostředí je a naplňuje všechno to, co od něho očekáváme. Proto ta komora, Česká komora architektů, zpracovala teze udržitelnosti pro obce a města.
15: Kolik těch tezí je? Dá se to nějak stručně shrnout?
17: Tezí je 8 a to proto právě, aby to bylo stručné, aby se s tím dobře pracovalo. Jednoduchý přehledný nástroj, jak pro starosty, hradní zastupitele, ale i odbory. A z těch 8 tezí já bych zmínil 3. Ta první úplně základní je sociální udržitelnost, protože město jsme my, jeho obyvatelé, občané. Pak jsou to ty domy, náměstí, ulice a taky jednotlivé naše domy a byty, v kterých žijeme. Takže cílem té sociální udržitelnosti je vytvořit obec a město, které má podmínky pro důstojný každodenní život. Takhle jednoduchý to je. Potom je to veřejné prostranství, čili ta ulice, po které chodíme, park, do kterého jdeme, a taky silnice, po které jedeme. A naposledy, nebo z těch 8, to třetí, co mně osobně přijde velmi zajímavé, je udržitelná mobilita, ideálně město krátkých vzdáleností. Čili strávit je optimálně 15 minut času na cestě do práce, do obchodu, k lékaři, do školy. To si myslím, že jsou pro mě ty 3 zásadní.
15: A měl byste příklad úspěšného projektu adaptace sídel na extrémy počasí?
17: Máme, když se dívám kolem sebe, tak před 2 týdny jsem byl v Hodoníně, kde bylo setkání 5 let poté, to znamená po tornádu, byl zrovna ten termín, kdy se to událo, a byli tam místní starostové, který obcí a město to dotklo, organizoval to Člověk v tísni, a když zmíním pana starostu Hodonína a celý jejich aparát, tak oni mají pěkný příklad, kdy na základě architektonické soutěže už několika mají teďka v realizaci u té jedné park na městí Míru, kde je park, a tam jde vidět, že to vypadá, že se podaří aplikovat ty teze, ty myšlenky.
15: Takže daří se ta vaše doporučení uplatňovat v reálu?
17: Vidíme, že se daří. Neřekl bych, že tohle je přímo děláno na základě těch doporučení, ale to děláno na základě principu, které ta doporučení obsahují.
15: Tak vidíte tedy dostatečnou vůli místních samospráv nebo možná i státu, pokud jde právě o adaptaci měst a obcí na změny klimatu?
17: Dalo by se říct, kde je vůle, je i cesta. Ale vůle není to jako jediné, co je potřeba. když vezmeme stát, tak jde tam cítit ty nástroje. Jak bych řekl, nástroje všechny máme. Jak to udělat, víme. Ale jde o nějaký rezortismus, tu schopnost mezi sebou komunikovat. A zase začíná to u nás, jednotlivých lidí, sousedů, a přepisuje se to do samospráv a přepisuje se to i do úřadu. Takže vůle by byla, ale je ještě potřeba, abychom se spolu dokázali víc dohodnout.
15: No a co bývá hlavní překážkou? Finanční náročnost takových projektů?
17: Finanční náročnost, bych řekl, že je dílčí, ku podivu. Protože když se podíváme do statistik, tak ročně se tady u nás v Česku prostaví střední vyšší stovky miliard korun. Takže investice na stavby, jak už soukromé, tak třeba státní, by tu byly. Ale ta překážka, už jsme se o tom bavili, může být ta schopnost koordinace. Mm-hmm. A možná až moc velký fokus nás jako společnosti na stavební povolení, jakožto na to razítko, které je na konci toho procesu. Že bychom možná, uvidíme, co se povede v rámci změny stavebního zákona, která probíhá, více zaměřit na územní plánování. Podívat se na začátek, kde my můžeme společně strategicky se podívat na to město, jako na sídlo, co nám má nabídnout výhledově do budoucna, nejenom příští rok, za 10 let, ale za 50, za 100 let. A tohle je přesně dokument, územní plánování. Územní plán je dokument, kde je příležitost se bavit i o tom, jak má být město odolné. Například vůči vedru.
15: Říká Lukáš Janáč, člen pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Děkuju, nashledanou.
17: Děkuji vám, mějte se hezky.
15: Křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce debutujícího režiséra z Barmy Aung Pchou. Jubilejní 60. ročník nabídl v soutěžních sekcích a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Festival byl zahájen v pátek 3. července. Slavnostního večera se kromě dalších hollywoodských hvězd zúčastnil i Dustin Hoffman. V sobotu převzali cenu prezidenta festivalu americký herec Jeffrey Wright a také herečka diplomatka Magda Vašáriová.
18: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
15: Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl mimo jiné oceňovaný film Juraje Jakobiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Z Karlových Varů se vrátil také filmový publicista radiožurnálu Pavel Sladký. Dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie převzala včera také francouzská herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara i francouzského Césara. Jak na vás zapůsobila?
19: Já jsem měl možnost se s ní setkat v rozhovoru právě pro Radiožurnál a server iRozhlas. Působila velice ochotně a jako velká milovnice filmu, protože jsme měli možnost se bavit o její spolupracích s řadou renomovaných režisérů a režisérek. Ona v Karlových Varech taky uvedla některé své filmy, včetně svého režijního debutu snímku V nás, což je dokumentární film zachycující proces vzniku jejího tanečně divadelního představení a byla taky pořádně dojatá, když uváděla snímek Tři barvy modrá, což je její raná spolupráce s Krištofem Kešlovským a jedna z jejich legendárních rolí.
15: O čem je vítězný film Padlé ovoce?
19: Padlé ovoce je příběh dvou dívek v současné Barmě, v současném Myanmaru, na které tlačí různé okolnosti, a to buď rodina nebo ekonomická a sociální situace. V současné Barmě mezi nimi se vyvíjí vztah, který rozhodně není bez obtíží, já bych možná neprozrazoval víc, je to vlastně docela křehký snímek, který vzniknul čistě jako dílo nezávislé kinematografie, odkazuje podle mě k některým vzorům klasické asijské, třeba indické kinematografie, a byl to film, který Mně se nejdřív zdálo, že publikum ve velkém sále Termálu přijalo trochu chladně, ale zároveň bylo zřejmé, že ten film má jemné, ale mnoho vrstev na té kvality.
15: Diváckou cenu získal časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Oprávněně?
19: Ten film byl okamžitě od svojí premiéry v čele toho diváckého hlasování, takže jsme to očekávali, že to takhle dopadne. Je to jednak časosběrný film, který známé jméno zachycuje v průběhu spousty let a spousty různých situací a domácí publikum v Karlových Varech na české filmy vždycky slyší a takřka pravidelně vyhrávají diváckou cenu, takže otázka byla, jestli některý jiný z českých filmů by snímek Heleny Třeštíkové dokázal ohrozit, ale nestalo se to.
15: Co pro vás osobně byl na letošním Karlovarském festivalu nejsilnější zážitek?
19: Já jsem si s odjezdem z festivalu letos uvědomil, jak moc zahraničních návštěvníků, filmařů, ale třeba také porotců, se kterými jsem letos mluvil, Karlovarský festival chválilo. Jeho organizaci, jeho průběh, kvalitu programu a nějakou kontinuitu. Tak tohle si teď zpětně uvědomuju, že je jeden z nějakých podstatných zážitků pro mě. Jejich slova u různých osobních hledisek potom taky navštěva, že si Eisenberga. Já jsem měl možnost s ním mluvit více než hodinu a tři čtvrtě na takzvaném quiff talku, to znamená debatě s publikem a jeho ochota sdílet zkušenosti, bavit se s lidmi a dát tomu festivalu maximum z tohohle ohledu. Pro mě byla velkým zážitkem, stejně jako z toho setkání s Juliette Binoche a potom spousta filmových zážitků samozřejmě a to nejenom z nových filmů, ale třeba i starých. Já jsem poprvé v životě viděl snímek z přelomu 60. a 70. let od legendárního režiséra Kena Loache, film, který se jmenuje Kes a velmi mě zasáhl, takže třeba i ten počítám mezi svoje výrazné zážitky letos z Varu.
15: No a kdybychom to tady měli shrnout, jaký byl letošní 60. roční filmový festival v Karlových Varech?
19: Karlovy Vary důstojně oslavili svoje dvojité jubileum letošní. Zároveň ten festival ukázal, že se vydává na cestu kontinuity, ne nějaké prudké změny nebo výrazné změny kurzu poté, co ten loňský byl už bez Jiřího Bartošky, ale zároveň ještě velmi čerstvě. Na ten letošní ročník už by se případně dali udělat nějaké změny, ale ta tíha té, nebo kontinuita je podle mě zřejmá a je to něco, co bude patrně Karlovy Vary provázet i v další dekádě.
15: Filmový publicista Pavel Sladký a polední publicistika. Díky, naschledanou.
19: Díky, hezký den.
20: 12 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
21: Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požárů na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde o 28-letého muže s britským občanstvím. Teď je v policejní cele. Anne Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví. Sport. Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Toboga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na webu.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 zdržení za Beranovem a překážka za Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov opatrně dojíždějte do kolony na 125. kilometru, sunese to 15 až 20 minut, do zúžení na 128. pracují tam v levém pruhu. Na D1 za Brnem směr Praha na 187. kilometru je odstavené osobní auto označené světelnou šipkou, je to ale hned za koncem připojovacího pruhu z odpočívky Troubsko od OMV, tak opatrně. Na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky kivadlový provoz z kolony i na půl hodiny v obou směrech od Komorovic a Onšovic. Na 35 se Svitavy Hradec Králové počítejte s kolonami za Litomyšlí kvůli úpravám vodorovného značení u sedliště. Kolony obousměrně delší táhne na Hradec už od kruhových objezdů v Litomyšli i přes 20 minut zdržení. V Hradci Králové na Gočárově okruhu směrem na Sokolskou se v kruhovém objezdu u Brněnské srazil autobus a osobní auto. Provoz omezený, ale teď slabší bez delších kolon. A v Praze ve Vlznově se tvoří kratší fronta od sjezdu na Florence do nového omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě, místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačností ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách, většinou kolem 21. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Český postoj k obraně státu či změny v evropské ochraně bojeschopných uprchlíků z Ukrajiny. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
0: Ruská hrozba pro Evropu je vážná, potvrdil tento týden i summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. K tomu, aby Evropa agresora odstrašila, musí věnovat přípravě své obrany podstatně větší úsilí než doposud. Česká republika ale patří k těm, kteří k tomuto společnému úsilí přispívají úplně nejméně. Nad tím, kdo dokáže změnit český postoj k obraně státu, se zamýšlí publicista Jan Vávra a přichází s tímto názorem.
1: Nedávný summit NATO dopadl pro naši politickou reprezentaci lépe, než se čekalo. Není to ale zásluha našich politiků. Je to výsledek jednoznačného odhodlání států NATO posílit společnou obranu. Česká republika se ocitla na samotném chvostu a nic nenaznačuje, že bychom měli ambice poslední místo opustit. Prezident Pavel už proto avizoval, že se bude chtít s vládou po návratu domů sejít, aby společně probrali závěry summitu. Babiš sice na summitu potvrdil závazek navýšit do roku 2035 výdaje na obranu na 5%, ale z dokumentu, který vláda odeslala do NATO, vyplývá, že růst do roku 2030 je velice mírný a strmý růst nastává až po roce 2030, tedy za horizontem této vlády. To naznačuje, že závazky nebudou plněny, myslí si prezident. Problém s neochotou zvyšovat výdaje na naši obranu spočívá zejména v účasti SPD v Babišově vládě. Pravicoví extremisté jsou všichni proruští a protiukrajinští, příkladem je německá AFD. Proto bude Babiš nadále kličkovat mezi řečmi o míru pro domácí publikum a neurčitými zahraničními sliby, takže zůstaneme nadále v pozici černého pasažera. Může tohle něco změnit? Jak již na této stanici upozornila Lída Rakušanová, podle výzkumu veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit a víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Na druhou stranu je třeba povinná vojenská služba krajně nepopulární a ani Fialova vláda se neodvážila učinit z obrany klíčové téma. A bývalý premiér opakoval, že je proti zavedení povinné vojenské služby. Češi raději uvěří Andreji Babišovi, že je třeba jednat o míru a peníze dávat našim lidem, než abychom následovali Německo, které uvažuje o změnách ve všech.

0: tak z poválečného nadšení pro Sovětský svaz, nás učí, že v krizových situacích dokážeme přežít jako etnikum, pokud se vzdáme samostatného státu a přimkneme se k někomu silnějšímu. Tak vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera Emil Hácha a stejně tak vložil náš osud do rukou Josefa Vysarionoviče Stalina Edvard Beneš. Celá tehdejší demokratická politická reprezentace tyto politiky podporovala. Naším problémem je tedy slabá tradice státnosti a naopak důraz na malé české přizpůsobování. Petr Pavel zatím tlačí na naši připravenost bránit vlastní stát a nezdá se, že by se chystal napodobit Emila Háchu nebo Edvarda Beneše. Ale někdo z demokratických politiků, pokud se tak chtějí nazývat, by měl podpořit jeho snahu změnit náš postoj k obraně. Pokud se demokraté nepostaví populistické taktice Andreje Babiše, který jen všemožně uplácí domácí veřejnost a směrem k NATO hraje švejkovskou taktiku, nastane dříve či později situace, kdy naši spojenci s naší nespolehlivostí a sobectvím ztratí trpělivost. A pak nám, pokud budeme chtít přežít, nezbyde, než se zase přimknout k někomu mocnějšímu. Kdo by to asi byl, není tak těžké uhodnout.
1: To byl názor publicisty Jana Vávry na český postoj k obraně vlasti. Bojeschopní Ukrajinci mohou v Evropě přijít o status uprchlíka. A právě tím se ve svém komentáři zabývá publicista Ivan Štern.
2: Evropská komise chystá pro příští rok určitá omezení v poskytování ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou prokazatelně schopni vojenské služby. Jedním z důvodů je i ta skutečnost, že válku proti útočícímu Rusku Ukrajina nevyhraje, ač je jí poskytována významná pomoc ze strany států Evropské unie, pokud nebude mít k dispozici dostatek bojeschopných vojáků. Proto ti uprchlíci, kteří se ukáží jako vojenské služby schopni, napříště už nedostanou automatickou ochranu, jak tomu bylo dosud. Neznamená to, že by jim Unie hodlala upřít právo na azyl. Naopak, o azyl tak budou moci požádat, avšak s nejistým výsledkem. Pokud úřady uznají za žádoucí, aby žadatel spíš, než se skrýval v Evropské unii, pomohl své zemi bojovat proti ruskému agresorovi, pak mu ochranu odmítnou poskytnout. Při své rozvaze budou samozřejmě brát ohled na ženevské úmluvy o uprchlících. Podle nich musí vzít v potaz například rizika, zda by člověku, kterému hodlají odmítnout poskytnutí azylu, hrozilo kvůli nenastoupení vojenské služby pronásledování, nepřijatelné či svévolné trestání, diskriminace, mučení či jiné nelidské zacházení, v neposlední řadě nezákonné omezování svobody. Stejně tak musí vzít v úvahu, zda konkrétní žadatel vojenskou službu neodmítl z důvodu svědomí, případně poukazuje na neexistenci náhradní vojenské služby, vykonávané zpravidla v sociálních službách anebo ve zdravotnictví. Rozhodnutí úřadu neposkytnout v konkrétním případě azyl může navíc narazit na místní soudy. Nejvíce zásadové v tomto směru jsou soudy německé. Jako příklad lze uvést jejich odmítnutí deportovat prokazatelně nebezpečného islamisty do domovské země. Soud usoudil, že by mu v jeho zemi hrozil trest smrti. Podobnou zkušenost máme i my tady doma. V roce 1972 skupina českých uprchlíků, vedená Lubomírem Adamicou, unesla z domácí linky do Bavorska letadlo a během letu únosci zastřelili jeho kapitána Jána Mičicu. Ačkoliv české úřady žádali o vydání uprchlíků s poukazem na spáchaný trestný čin, německé úřady je nevydali kvůli obavě, že by je v Československu popravili. Pro západní Němce byl trest smrti nepřijatelný způsob trestání. Odmítli jej už v roce 1949 při přijímání.

0: ani nové ústavy. V každém případě bude zajímavé, jak hlavně německé soudy rozsoudí žádost návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu, jestliže jim rovněž bude hrozit smrt, byť ne ta z rukou kata, ale z rukou ruského agresora. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak posoudí i ostatní důvody odmítnutí vojenské služby uváděné v ženevských úmluvách. Není od věci se ptát, zda záměr komise nakonec nezůstane jen na papíře.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Ivana Šterna.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: I o prázdninové neděli připomeneme některé z komentářů tohoto týdne. Na začátku července poslanecká sněmovna schválila změny svého jednacího řádu. Kromě vládních poslanců se pod jejich návrh podepsali předseda poslanců ODS Marek Benda, snahu o racionálnější a důstojnější jednání dolní komory parlamentu bez mnoha hodinových projevů o ničem ocenil i šéf STANu Vít Rakušan. Ve vládní koalici se ale už chystají změny další, které komentoval politolog Lukáš Jelínek a varoval. Sněmovna změny potřebuje, ale jen takové, na nich se koalice shodne s opozicí.
3: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl, poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se Novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
1: Uzavřel svůj úterní komentář politolog Lukáš Jelínek. Další z důležitých komentářů tohoto týdne se věnoval znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: V České republice se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí. Řeč je o obnovení elektronické evidence tržeb. Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
1: Připomenuli jsme si komentář kolegy Petra Hartmana k znovu zavedení EET. A ještě jedno připomenutí komentáře k důležité události, tentokrát z Francie. Tamní soud řešil kriminální případ, rozsudek v něm má ale potenciál ovlivnit vývoj nejen ve Francii, ale v celé Evropské unii. Více publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
5: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpykané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
1: Rozsudek francouzského odvolacího soudu v procesu s Marine Le Penovou komentoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. A ve scénáři nedělních názorů a argumentů už zbývá pouze poslední položka, závěrečná glosa. Divadelní dramaturgině a publicistka Kristýna Žantovská ji nazvala narkotické slunce.
6: Když udeří tropická vedra, jaká jsme zažili, stane se země Sicilanka. Poprvé za 40 let, co se na český venkov utíkám ze všech možných důvodů, neotevřu dveře ani okna starého kamenného domu. Nechci, aby do něj ten pekelný žár vnikl a zbavil jeho metrové kamenné zdi chladu, ve kterém se dá 40 stupňů Celsia přežít. V přítmí staré světnice, trpící neměnou hladinou vlhkosti, jak v kamenném bunkru, přežívám slunce a horko, které tak miluji. Ve vesnici je nezvyklý klid i o víkendu. Úzkou silnicí spojující dvě vesnice neprojede ani jedno auto. V zahradách nevrčí stroje. Sousedova pila utichla, přestože jinak nemilosrdně porcuje svůj kus lesa každý den. Děcko nikde nezavískne, pes nezaštěká a v poledne utichne i ptactvo. Je naprosté ticho. Ticho, co by se dalo krájet. Ticho nehybné, věčné, apokalyptické. Ticho, které zastaví i čas. Nedělám nic. I vyhánění pavouků mi připadá nesmyslné. Chvíli klimbám s knihou v ruce, ale oči se klíží a já upadám do hlubokého spánku, který přináší divoké sny. Podivuhodná prostředí, lidé, o kterých ani nevím, že je znám. Zaplétám se s nimi do podivných vztahů a dělám divné věci, ohrožující mě i ty, kteří se ocitnou se mnou v té pochybné patálii. Probouzím se, jak spytá delíriem v hrůze, co jsem to udělala a jak se z toho průšvihu dostanu. A pak přijde vědomí a úleva, že to byl jenom sen. A údiv, kde se, Madonna Mia, takový sen vzal? Stala se ze mě Sicilanka? Neodbytně mi naskakují slova knížete Saliny zvaného Gepard, když vysvětluje otci Pironovi, že jediným skutečným vládcem Sicílie, bez ohledu na to, kolik cizích panovníků a králů jí kdy vládlo, je slunce. Trestá Sicilany 6 měsíci 40-stupňové horečky, která začíná červencovou apokalypsou. Kdyby v každém z těch měsíců Sicilan opravdu pracoval, spotřeboval by energie za 3. A vysvětluje dál duchovnímu, nepřesvědčeně mžourajícímu k nebi a k tomu nejvyššímu, že prostředí, klima a krajina formují i ducha. Že sicilské léto je dlouhé a příšerné jako ruská zima a přitom se proti němu dá bojovat s menším úspěchem. Slunce, násilné, dotěrné, narkotizující, proměňuje vůle Sicilanů v nic. Udržuje je v otrocké nehybnosti a ukolébává do násilnických snů. Právě jsem to zažila. Aniž chci, přivírám oči a upadám do dalšího snu.
1: Glosou Kristiny Žantovské končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
2: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
7: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením požárů. Evropská komise chce kvůli zrušit finanční podporu benátskému bienále kvůli účasti Ruska. Fotbalisté Argentiny a Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
9: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny lesních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
10: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
8: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli, pořadatelé ho ale zrušili. Oba závodníci zaměřili i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cenková.
11: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
8: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, která evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur v přepočtu skoro 50 milionů korun. Tajfun Bavi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země. Tam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
12: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnula ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
8: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy.
9: Sport.
13: Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko vyřadili po výhře 2-1 po prodloužení. Anglie se utká s Argentinou, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Ženská volejbalová reprezentace nastoupila ke svému poslednímu utkání letošního turnaje Ligy národů v Bělehradě. Zápas s Francií sleduje přímo v Srbsku reportér Kamil Jáša.
14: Česká ženská reprezentace nastoupila v nejsilnějším možném složení, to znamená se Šmídovou na nahrávce a s Brancůskou na postu univerzálky. Úvod se povedl aktuálně, český tým vede 4-2 nad silnými Francouzkami, ale zápas teprve začíná. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 za Beranovem a překážka na D11 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou. Ze 124. kilometru vleče se až 20 minut do omezení na 128. Tam je zabraný levý pruh. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za exitem Úvaly na 11. kilometru je odstavený karavan a hlavně před ním na čáře mezi pravým a odstavným pruhem leží kusy pneumatiky. Některá vozidla vybočují. Na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov se u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky jezdí kivadlově, kolony určitě na 20 minut i víc jsou od Komorovic, v druhém směru skoro od Onšovic. Na tahu 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí pracují u sedliště, provoz řídí kivadlově, kolony z Litomyšle od Lidlu, z druhé strany od Tršku, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
17: Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku.
18: Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském odpartě.
19: Já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení. Děláme humánní biologii, to je prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu.
16: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 6. Otisky kriminalistiky v minulosti i současnosti. V další epizodě si mimo jiné ještě víc přiblížíme některé metody nebo obory související s objasňováním zločinů. Moje jméno je Kateřina Radhouská a jako prvního jsem k mikrofonu znovu pozvala ředitele Muzea policie České republiky Radka Galaše, který nás minule provedl zejména expozicí kriminalistiky a dnes ještě některé informace doplní. Jak se tedy v průběhu let měnily metody? V čem jsme se nejvíc posunuli?
17: Nejvíc to asi třeba může být vidět, když nemluvím o nových postupech a metodách, tak třeba u identifikace osob. Vemte si, začínalo se bertilonáží, kdy se měřily různé míry člověka v domnění, že jsou neměné, ale dobře vycházely z poznatků doby. A tahle metoda vlastně úplně zanikla, protože ji převálcovala metoda daktyloskopie, která identifikuje člověka. A ta ne, že by zanikala a ne, že by byla úplně upozaďována, protože s tou se pracuje pořád a pracovat se s ní bude, ale tak přichází metoda genetiky, DNA expertíza, která je úplně fenomenální. A teď je otázka, co za dalších 15-20 let vlastně to lidstvo najde nového, aby identifikovalo toho člověka ještě víc než teďko. Já už si teda nedovedu představit ještě větší identifikaci, protože podle DNA tam už není asi o čem diskutovat. Ono i u těch daktylek, i ty pokusy o diskreditaci tady byly, ale stejně nevyšly. Takže tam to je vidět hodně. Hodně to bylo vidět třeba na mechanoskopii. Původně mechanoskopie vlastně nebyla ani žádná věda a dokonce v některých státech mechanoskopie byla brána, a mám takový pocit, že do dneška i je, jako trasologie, což jsou dvě úplně odlišné metody. A mechanoskopie, které základ dal vlastně český četník Ladislav Havlíček a ten systém je používaný do dneška, tak začínala na stopách, které jsme identifikovali okem nebo pod mikroskopem, který byl naprosto běžný nebo lupou, řekněme, a nějakou fotografií, ale dneska tu mechanoskopii děláme na úplně jiné úrovni, protože to vědní poznání je někde úplně jinde. Stejně tak u biologie a dalších, ale v podstatě ty základy metod, ty kořeny, ty mají pořád stejné, ať je to balistika, daktyloskopie, mechanoskopie, biologie, ale co se mění, tak je úroveň vědeckého poznání a možnost tu stopu najít, což samozřejmě to, co dneska dokážeme my, naši předkové neuměli, zajistit. Když už ji mám zajištěnou, tak ji ale taky musím umět uchovat. Takže umění uchovat tu stopu a ty technologické možnosti jdou raketově dopředu a pak ji taky ale vyhodnotit. Dneska na stopě staré 30 let jsme schopni udělat genetiku a říct, to byl Franta Novák. Tam ten posun je obrovský a na tom je to vidět. Ale ty základy třeba balistiky, no tak jsou tam pořád stejné. Něco jiného je třeba odorologie, práce s pachem. Tady skutečně dopředu i vědecky a já nevím, jakým všemožným způsobem. Zatímco naši předkové použili maximálně psa, aby vystopoval pachatele, tak my dneska používáme řadu zařízení a přístrojů pro identifikaci pachu a jsou schopni vlastně kriminalisté snímat pachové stopy i z předmětů, které ležely třeba řadu hodin, ne-li dnů ve vodě. Takže i to už dneska dokážeme.
16: Asi také třeba se změnil přístup ve vzdělávání v tom smyslu, že dnes je, dejme tomu, zvláštní obor forenzní chemie, forenzní biologie a tak dále.
17: Tyhle vědy se vyvíjely vždycky ruku v ruce s tou policejní činností, ale specializují se i policisté jako takový. Takže to, co dřív nebylo úplně běžné, tak dneska vám přijdou specialisty na toto, na toto, na toto. Kriminalistický ústav, to je fenomenální záležitost, to je světová úroveň. Oni třeba neskoumají jenom věci pocházející nebo spojené s trestnou činností, oni zkoumají ostatky českých králů a další věci, takže promluvá i do studia historie. A u té policie je to skutečně o vzdělání a ono to stále platí a platit bude. Čím vzdělanější ten policista je, tak tím samozřejmě je větší pravděpodobnost jeho efektivity, co se týče odborné práce.
16: Zmínil jste mechanoskopii. Je to ta kriminalistická metoda, ve které tedy mělo Československo prvenství?
17: Je to jedna z nich určitě, protože to začalo kvůli kasařům, co si budeme povídat. A kasaři, kteří si vyráběli svoje speciální nástroje, Samozřejmě to opracovávali a většinou to byly kovy. Ve chvíli, kdy ten kov opracováváte jiným kovem, tak tam necháte stopy. A když na tohle ti policisté nebo četníci v tomhle případě přišli, tak to začali velmi bedlivě sledovat a začali přemýšlet nad tím, jak to zajistit. To se jim podařilo formou fotografie. Jak se fotografie vyvíjela, tak se samozřejmě zlepšovaly fotografie. Dneska už se to zajišťuje úplně jinak. Ale oni vlastně díky tomuhle tomu dokázali identifikovat konkrétní předměty, kterými byla ta pokladna rozpárána. Takže měli 4 hasáky a 1 pokladnu. Oni udělali svoji mechanoskopickou expertizu Ladislava Havlíčka a zjistili, tímto hasákem byla provedena tato pokladna. No a protože bylo jasné, že tenhle hasák patří Frantovi Novákovi, no tak bylo jasné, kde je pachatel. Kasaři nebyli takoví kamarádi, jak se vždycky říká, že by si půjčovali vercek navzájem. To bylo spíš výjimečně. Je pravda, že svoje metody občas učili své spoluvězně, aby si zajistili lepší alibi, nebo zdiskreditovali mechanoskopii, stejně tak se u to pokusili u daktyloskopie, ale zpravidla jim to nevyšlo.
16: Kde všude ještě najdeme českou stopu?
17: Když se podíváte třeba na daktyloskopii, tak ta česká stopa tam je jasná. Jan Evangelista Purkyně, ale i v krevních stopách, čili v biologii. Máme tady doktora Protivenského, který byl tím velkým popularizátorem identifikace osob podle popisů vlastně. Byla to právě Bertilonáš, ale on byl jedním z prvních, kdo tady začal zavádět daktyloskopii. Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku. A díky ní začal usvědčovat pachatele, protože on našel na místě činu otisk prstu. V té době se to ještě fotografovalo. Takže ho vyfotil, porovnal to se svojí sbírkou a protože v daktyloskopii máte určité vzorce, no tak identifikoval pachatele. A takhle vlastně vznikaly i daktyloskopické sbírky a konec konců major Povondra, jak my říkáme, tak je jedním ze 3 králů československé kriminalistiky. Vedle majora Pinkase nebo generála Ješka. Každý pachatel se domnívá, že na něj nikdy nikdo nepřijde. Já říkám, že každý, jak chodíme kdekoliv po ulici, tak kudy chodíme, tudy trousíme. A vědat dál a dál a dál, takže jsme schopni odhalovat víc a víc a víc a zajišťovat víc a víc stop. Já jsem přesvědčený o tom, že to je ten nejsprávnější směr a páchat jakoukoliv trestnou činnost by mělo být stále těžší a těžší.
16: O oborech, metodách a postupech jsem si povídala také s bývalým šéfem pražské mordparty Josefem Lotesem.
18: Trasologie, chemie, biologie, těch vědních oborů je nepřeberné množství, protože kriminalistika jako taková tak vlastně vychází ze všech vědních poznání. Může využít jakýkoliv vědní obor, i když to je třeba obor, který není zastoupený na kriminalistickém ústavu, tak může být využíván formou znaleckých posudků různých znalců. Vezměte si soudní lékařství. Soudní lékařství, lékaři, kteří vypracovávají znalecké posudky, vemte si psychologi, vemte si psychiatry, úzká spolupráce se znalcema, kteří s námi spolupracují. U každého závažného trestného činu vraždy musí u toho pachatele být vypracován znalecký posudek z oboru psychologie, z oboru psychiatrie. Je to, říkám, nepřeberné množství a pokud není zastoupený přímo u nás, tak využíváme právě znaleckých posudků z těch různých oborů, těch bych mohl jmenovat spoustu.
16: A ten postup je teda takový, že na místě činu se, řekněme, nějak vyhodnotí ty stopy a pak se tedy řeší, s kým konkrétně by se na tom spolupracovalo?
18: Když svému kriminalistickou techniku, tak je kriminalistický technik, který je na místě, který zajišťuje stopy. Na každém krajském ředitelství je takzvaný OKT, to znamená odbor kriminalistické techniky a expertíz, kde jsou teda pracovníci, kteří jsou speciálně školení na ten samostatný obor. Tam jsou biologové, jsou tam balistici, trasologové, prostě jsou tam zastoupeny veškeré tyhle ty obory a tam se dělá odborná vyjádření, nebo dělají odborná vyjádření, protože oni jsou skutečně pečlivě proškoleni a oni jsou odborníci v tom daném oboru, ve kterým pracují. A pak máte kriminalistický ústav, kde jsou teda už specialisti a jsou tam znalci. To znamená, jsou to odborníci, kteří mají vysokoškolská vzdělání. Všichni i na té technice by měli mít teda vysokou školu, ale tady jsou vyloženě už znalci, kteří mají vlastně znalecký soudní razítko. Takže tam jsou veškeré obory, které jsou dostupné v kriminalistice, tak jsou tam zastoupeny.
16: Než se s Josefem Lotesem rozloučíme, tak ještě přiblížíme některé úkony v průběhu vyšetřování. A začneme rekonstrukcí a prověrkou výpovědi, se kterými se někdy setkáváme v seriálech nebo podcastech.
18: Rekonstrukce, pokud ten pachatel teda je ochoten ji provést, což je teda vyšetřovací úkon, což se zase zaznamenává, a svým způsobem je to jako důkaz proti němu, protože on to provádí a vlastně ta rekonstrukce potom koresponduje s tím ohledáním místa činu, se soudně znaleckým posudkem z oboru, já nevím, soudního lékařství a tak podobně. Tam prostě to všechno musí, kdy teda ten pachatel nám tam předvádí údery a jak s tím tělem manipuloval a tak podobně. Takže u toho samozřejmě jsou potom přítomně zase další znalci. Je tam soudní znalec, je tam znalec, který prováděl pitvu, soudní lékař, je tam obhájce u toho, bývá tam státní zástupce, bývá tam znalec oboru, já nevím, psychiatrie. Všechno to musí souhlasit a zapadat do toho spisu, kdy oni dělají ty znalecké posudky a to se potom vlastně v tom procesu dává cestou státního zástupce soudu.
16: A při té rekonstrukci tedy jsou nějací figuranti z řad
18: policie?
16: Jsou
18: figuranti samozřejmě z řad policie. Používají se často figuriny, když já nevím, jde třeba o rdoušení, škrcení, tak tam v těchto fázích se použijí figuriny, ale jinak se to používají figuranti.
16: Ta prověrka výpovědi, ta se liší od té rekonstrukce jak?
18: Je to obdoba, kdy vlastně se provádí ta prověrka výpovědi, ono se to může nazvat různě, je to teda výpověď, kdy on teda zase podle té své výpovědi vlastně provádí ten úkon. Ono to je podobný.
16: Jakou máte třeba zkušenost s vrahy? Chtějí ty rekonstrukce dělat? A teď myslím i to, že vlastně si znovu připomínají ten zločin.
18: Někdo to nechce dělat, odmítá to, někdo řekne, že to udělá. To je to samé, jako vezměte si fyziodetekční vyšetření, které se používá na kriminalistickém ústavu, který já jsem dělal vlastně od počátku, co jsem přišel na vraždy, tak jsem se tenkrát seznámil s Pepou Kohoutem, Lenkou Ranou, to byla psycholožka, která tam byla, Pepa Kohout byl jako vedoucí. Lidově se tomu říká detektor lži. A na to já jsem taky hodně dal. A byly i různé kombinace, kdy jsme s výslechem, s podezřelým kombinovali fyziodetekční vyšetření, kdy přímo z toho vyšetření jsme ho pak přiváželi k výslechu, kdy on ještě byl rozhozený. Využívali jsme tady ty jeho psychiky. No, všechno jde nějakým způsobem nakombinovat. Ale zas chyba v tom je, že vlastně na to fyziodetekční vyšetření nikdo ho nemůže donutit. A zas to není soudní důkaz. Zas je to indicie.
16: Mezi další úkony patří rekognice.
18: Je tam teda podezřelej. Dneska už se to provádí teda přes zrcadlo, přes průhledový, že jednostranný. Je tam obhájce, je tam vyšetřovatel. A je to klasická, tak jak to vidíme prostě v televizi, stoupnou se tam pět lidí, každý dostane čísla a teďka ten člověk, který má provádět to poznávací řízení, základ je, aby ty lidi nebyli pachatel, aby nebyl černovlasý, jinak tam stáli sami blondáci, aby si byli nějakým způsobem aspoň trochu podobný, aby to bylo taková, aby to nebylo úplně jasný. No a teďka jsou tam čísla, a tomu podezřelému vyberte si číslo. On sám si vybere číslo, teď si ostatně vemou čísla, stoupnou si do řady. No a ten, kdo provádí to poznávací řízení, tak za tím zrcadlem tak určuje, to je všechno pod technikou, je tam fotograf a on určuje, že teda je to číslo 5. A jak jste si jistý? A on teda, jestli řekne, že na 90%, tak to můžeme rovnou zabalit, protože tam to musí být na 100%, jsem si naprosto jistý. Potom se přehodějí, vyměnějí si čísla, ten podezřelý si zase vybere číslo a stojí znova v jiném pořadí a on ho označí znova. A to už je jako důkaz. To dělali mravnostníci, bylo to pohlavní zneužití, kdy byla pohlavně zneužitá, já nevím, asi 5- nebo 6-letá holčička. A ona řekla, že se s ní teda udělala poznávací řízení, ale ona tvrdila, že toho pána, který ubližoval, že si nepamatuje, jak vypadal, ale že ho pozná podle nohou. My jsme se slíkli do trenírek, já jsem byl jedním teda z těch, kteří tam stáli, kdy vlastně jsme tam stáli s tím podezřelým a 4 policajti a byli jsme jen tak v trenkách na boso a ona nás poznávala podle nohou. A holčička ho poznala tenkrát.
10: Víte, kolik jste vyšetřoval vražd v životě?
18: Nevím, ale vím, že pokud jsem byl na pražském Molpartě, tak za tu dobu, co jsem byl na pražském Molpartě, tak jenom v Praze napadlo něco přes 1000 vražd a pokusů. A vlastně z té pozice svým způsobem, ne na každém jsem pracoval, ale byť třeba dílčí věcí nějakou, že vždycky potřebujeme pomoct tamhle, potřebujeme tamhle to. Jako o těch případech dá se říct o možná na 70%, že nějakým způsobem třeba jsem se na tom podílel. Nemůžu mluvit třeba, když jsem dělal vedoucího vražd, jo, tak na každém případu se podílíte. Ne, že byste jezdil, ale takovým tím určitým způsobem, tou radou, nebo to, vždycky jste do něčeho vstoupil. Člověk chodí na porady vždycky do těch skupin, o čem se radí, jaký budou postupy, ráno celková porada oddělení, kdy každý si zdůvodňuje, co bude ten den dělat a potom jednotlivě na ty porady, které jsou po té velké poradě, tak se člověk dostane, kdy se rozebírají ty jednotlivé skutečnosti, jak jsou daleko, co budou dělat. Tam zase radou, pomůžete jim v něčem, sehnat nějaké znalce. Je to spousta zajímavých věcí, které tam jsou. Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském Molpartě, s tím, že těch 80. letech, že jo, nebo do toho roku 90, do toho 85, do 90, tak tam vlastně se člověk podílel na každý vraždě, která byla, pro nás tam bylo pár, pak už to byl velký počet vražd, který byl, no ale každopádně na těch zajímavých případech, které byly rozpracovávány dlouhodobě, dá se říct, že na každém mám nějaký svůj podíl.
16: Už za týden se zaměříme na forenzní entomologii. Ikonou této disciplíny je u nás paní doktorka Hana Šuláková, vedoucí oddělení speciální biologie v kriminalistickém ústavu. Josef Lotes připomíná jejich spolupráci.
18: S Hankou se známe velice dobře. Byl to případ před x lety, je to strašně let, ona nebyla dlouho tenkrát na ústavu shodou okolností, ona studovala u mýho kamaráda. A vím, že tenkrát to byl nález nalezený novorozeně v lese. Novorozeně už tam bylo nějakou dobu, bylo pravděpodobně z toho ohledání místa, že tam bylo donešený po určitý době. Už tam byly nějaké larvy a tenkrát Hanka přijela, pozbírala larvy a pak zhruba po měsíci nám dala, že se jedná o hmyz, který se vyskytuje v chlévech, kde jsou krávy. Takže jsme šli asi 3 kilometry tam odtáť a tam nakonec skutečně byla pachatelka. Takže i tady ty věci nám pomohou. Hanka je s tím známá, ona jezdí na přednášky, to její prase a takovýhle ty. Mě to velice zajímavá přednáška, kterou ona dělá.
16: Pokusy s prasetem samozřejmě v 7. epizodě nevynecháme. A co nám Hana Šuláková řekla o Josefu Lotesovi?
19: vzhledem k tomu, že on byl v Tempusu, v tom týmu, který vyšetřoval starší případy a tak dále, a já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení, děláme humánní biologii, to je prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu. Takže já se dostala do spolupráce s ním tím, že se jelo ohledávat místo činu, kde před, já nevím, 10, 15, 20 lety pomalu proběhla asi vražda, nebo asi tady měli někoho připoutaného, asi tady vláčeli, balili mrtvolu. A Haní, vem si ten materiál, který potřebuješ jako biolog, a když ohledávat to místo činu a tak dále. A tak se nám třeba stalo, že jsme někam přijeli a říkáme, no tak dobře, kde ten člověk měl být teda jako držený, svázaný, bitý nebo cokoliv. A oni řekli tady v té místnosti. Já říkám, a ta místnost je úplně stejná, jak vypadala. Ne, ona je po rekonstrukci. Co znamená rekonstrukce? No, máme nové obložení, nové stěny, nové, prakticky všechno tady byla třeba tyč, ta už tady není, taková ta, jak se tančí u tyče, říkám, výborně, takže to je úplně zrekonstruované, a to je úplně zrekonstruované, co tady mám teda hledat. No víš, třeba když ho byli, tak nějaká kapka, že se prosákla někam a já, kam, když je to tady všechno úplně vyměněné, tak to tady aspoň vystříkáme. Takže dobře, nic jsme nenašli. Nebo jsme zase hledali, nevím, jestli zmiňovat detaily, prostě člověka, který byl nějakými chemickými látkami rozpuštěn a tak dále, takže mě vzali na ohledání a říkají, prosím tě, můžeš se tady podívat, jestli tady mohli vylít rozpuštěného člověka a tak dále. Takže se psal posudek na to, jestli je tam v rámci toho biologického pohledu nějaký zásah chemikáliemi nebo ne. No a vzhledem k tomu, že jsem byla takový jakoby komorní biolog, který byl ochotný vždycky jet po celé republice, sednout si s nimi do auta, jet kamkoliv se podívat, přímo na místě jim říct, hele, má smysl tady ještě použít nějaké přípravky, třeba na zviditelnění krve, anebo dívejte se, chlapi, tady opravdu asi nic nenajdeme, nebo jestli chcete, tak já to tady vystříkám nějakou chemikálií, ale ta pravděpodobnost, že něco najdeme, je nulová, ale pro klid duše uděláme třeba tohleto ohledání. Tak já samozřejmě, když jsem dělala vlastní experimenty v rámci forenzní entomologie, tak to probíhalo třeba pod záštitou bezpečnostního výzkumu, takže to byl nějaký výzkumný projekt, nebo pod záštitou kriminalistického ústavu byl to nějaký výzkumný úkol. A zejména u těch výzkumných projektů vy potřebujete třeba aplikačního garanta, nebo potřebujete někoho, kdo zadá jakoby tu práci do toho bezpečnostního výzkumu a vy se přihlásíte jako řešitelská organizace, která ten výzkum provede. Takže my jsme se dostali do bližšího kontaktu i tady touhle formou, že prakticky byl v týmu, který zadával na bezpečnostní výzkum požadavek, že chtějí vědět, jak rychle se rozkládá lidské tělo v podmínkách České republiky, a já jsem se přihlásila a de facto jsem vypracovala metodiku a z té spolupráce vzešla i entomologická odběrová sada, která se standardně používá teďka v celé republice. Vzešly základní pravidla zajišťování entomologického materiálu na místě, vznikla pravidla balení a přepravy entomologických stop, protože je to živý materiál, takže má to jistou výjimku oproti standardním biologickým stopám, které se zajišťují, a vznikla i pravidla u nás v laboratoři, jak se ten vzorek má zpracovávat, za jakých podmínek, že se to zpracovává živý materiál v inkubátoru, nastavovala se teplota, světelný režim, vlhkost v inkubátoru, za jakých podmínek se zpracovává usmrcený vzorek, že se třeba překonzervovává, proč se překonzervovává, co s tím děláte, abyste byla schopná třeba ho využít ještě v rámci genetické analýzy a tak dále a tak dále. Takže kromě jakoby té profesní úrovně, on se podílel svým způsobem i na té výzkumné činnosti, mojí výzkumné činnosti, nehledě na to, že jsem pro ně dělala standardně nějaké případy. No a stalo se, že třeba když jsem měla jeden z prvních kurzů pro kriminalistické techniky právě na to zaškolení používání entomologické odběrové soupravy, tak lidé z Tempusu se přihlásili a přijeli mi na ten kurz jenom proto, aby viděli, jak ten technik vlastně se má pohybovat na tom místě činu a tak dále. Ne, že by se byli jako diváky, ale oni byli účastníky toho kurzu, takže dostali prostě odběrovou soupravu, jednorázový oblek, tamhle dostanete fotoaparát, tam máte mrtvolku, což byly tenkrát mrtvé slepice, abychom tady nezaváděli nějaké nepřístojnosti, takže tamhle máte mrtvé zvíře a na něm mi ukážete, naučíte se a ukážete, že umíte zajistit entomologický materiál. A je roztomilé, protože já když dělám případ, tak si žádám fotodokumentaci, žádám si o protokol o hledání místa činu, Žádám si videozáznam a stane se mi, že slyším, jak tam technik mluví spolu se soudním lékařem, dělají to prvotní ohledání a teď se na mikrofon ozve, prosím tě, počkej, teď s tou mrtvou nehýbej, já tady zajistím brouky, Hanka bude mít radost.
20: A doufám, že panu Lotesovi šlo dobře to odebírání vzorků.
19: No, oni jsou šikovní kluci, tam byli a tam nebyli jenom kluci, ale celá ta parta, já jsem jim měla moc ráda, protože oni třeba přijeli, co se mi také hrozně líbilo, že přivezli třeba starší posudky a ať se na to podívám, jestli tam nevidím nějaký třeba nedostatek, nebo co by se z toho dalo ještě vytěžit takzvaně, nebo jestli mě nenapadne něco, co bychom mohli vyzkoušet, analyzovat a tak dále a tak dále. Vím, že za mnou byli mnohokrát na konzultaci a já jsem jim za to byla vděčná, protože mě ten obor zajímá. Já vždycky říkám, že ta znalecká činnost je pro mě svatá. Přesto nejede vlak, já se snažím prakticky vždycky veškeré ty informace prozkoumat do hloubky, porozumět jim, než napíšu znalecký posudek nebo to odborné vyjádření, protože už tak nějak jako z povahy věci nemám ráda nedořešené věci, takže já jsem chápala i princip toho tempusu a nikdy jsem nepovažovala jakýkoliv výjezd za zbytečný. Protože ano, měla jsem informace, dobře, třeba ta rekonstrukce, nějaké chaty a podobně, ale člověk tam jede s nadějí, co kdyby náhodou tam něco objevil. A pokud tohleto v sobě ten člověk udržuje, tak je to to nejlepší, co může znalec vlastně mít a jak se může chovat a jak může pracovat.
21: To byla Hana Šuláková, se kterou si budu povídat i příště. Už za týden se tedy opět potkáme na místě činu.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Na Kubě je nelegální prodávat Coca-Colu. Karibský ostrov má jeden z nejvyšších počtů lékařů na obyvatele. Režim Fidela Castra v zemi 28 let zakazoval Vánoce a kubánská státní a vládní auta mají povinnost brát stopaře. Dnešní Kuba je v hluboké krizi. Dlouhodobější ekonomický úpadek prohloubila pandemie COVID-19, která socialistickou zemi připravila o příjmy z turismu. V posledních měsících pak Kubu nelítostně doráží sankce a ropná blokáda, které na ní uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům si podřídil režim důležitého kubánského spojence a nejvýznamnějšího dodavatele ropy, Venezuely, a posléze pohrozil cly všem, kteří by na Kubu ropu dováželi. Výsledkem je nedostatek pohonných hmot, ale i jídla, léků, pitné vody a kvůli zastaralé energetické infrastruktuře časté a dny trvající výpadky elektřiny. Několika vrstvé krizi na Kubě se věnuje dnešní Za obzorem. Vítá vás u něj Dominik Tesár.
2: Za obzorem.
1: Na různých záběrech z kubánského hlavního města Havany se na ulici válejí obrovské hromady odpadků. Popeláři nemají palivo. Místní se odpadky probírají, hledají něco hodnotného. Někteří, když najdou jídlo, rovnou jedí. Fronty jsou v ulicích před pobočkami vládních pekáren, kde je chléb na příděl. Čeká se hodiny. U mnoha obchodů nebo lékáren není naopak nikdo. Regály tam jsou totiž v podstatě prázdné, jak ukazuje třeba britská televize Sky News.
3: K hodně věcem je potřeba palivo, aby fungovaly. Bez něj jsme paralyzovaní. Hodně míst, třeba azylových domů, muselo zavřít.
1: Říká televizi manažerka Charity, která teď třikrát týdně připravuje seniorům teplý oběd. Někdy dřív to prý třeba nebylo.
3: Když si nedají oběd tady, tak doma budou mít velmi pravděpodobně jen kousek chleba.
1: Dálnice jsou v téhle době na Kubě prakticky prázdné, když tak je využívají lidé se zvířaty taženými povozy. Školy jsou zavřené. Města jsou v noci ponořená do skoro úplné tmy. Vaří se na otevřeném ohni, voda se nosí v kýblech, není signál, není internet. Politici v Havaně zatím vymýšlí, jak svůj autoritářský režim udržet. V čele s prezidentem Miguelem Díazem Canelem.
4: Řešíme tu především dilema, jak pokračovat v budování socialismu v zemi, která trpí nejdelší, nejvíc kriminální, nejperverznější, nejnespravedlivější blokádou celé historie, uvalené nejsilnější mocností světa.
1: Co se děje na Kubě, rozeberu se dvěma kolegy, novináři ze zahraničních redakcí. Jedním z nich je Eduard Freisler, ahoj.
5: Ahoj.
1: To je bývalý rozhlasák, zkušený novinář, v současnosti pracující pro Seznam zprávy a taky publicista, mimo jiné za svou knihu Kubánské tango v rytmu blues nedávno dostal cenu Hanzelky a Zikmunda. A dalším hostem je Petr Zavadil, redaktor České televize, její bývalý zahraniční zpravodaj a taky překladatel. Vítám tě.
6: Ahoj.
1: Vy máte oba, věřím, hluboký vztah ke Kubě, Edo.
5: No tak já tam jezdím 25 let, naposledy jsem tam byl letos v dubnu a předtím v únoru 2025. Byl jsem tam poprvé v tom roce 2000, asi jsem tam se tak nějak trochu zamiloval do těch lidí, no, a do toho, jakým způsobem dokážou i v tom režimu, který je takhle dusí už 70 let, tak dokážou žít.
1: A ty, Petře?
6: Moje první zkušenost s Kubou byla právě ta dlouhodobá, protože jsem tam strávil 4 roky v dětství. Můj otec tam působil coby zpravodaj ČTK v letech 86 až 90.
1: Takže ještě Sovětský svaz chránil Kubu.
6: Přesně tak, takže ještě vlastně

0: Myslím, že budu ctít, že budu mít čest vzít si Kubu. Je to velká čest. Vzít si Kubu nějakým způsobem. Vzít si Kubu. Mám na mysli, ať už ji osvobodím, vezmu si ji. Myslím, že si s ním můžu dělat, co chci.
1: Ty sankce nebo ten přístup americký aktuální ke Kubě dopadá rovnoměrně na kubánskou společnost?
2: No, určitě nedopadá rovnoměrně. Asi Petr zná firmu Gaesa, kterou vlastně provozují generálové kubánské armády, která má snad 3 miliardové obraty a vlastní tam na tom ostrově kdeco. Od hotelu přes pláže, směnný obchod, zahraniční obchod, půjčovny a na co si vzpomneš prakticky. No a zbytek té populace prostě živoří, no, žije ze dne na den a ten den tráví tím, jestli dokáže někde sehnat jídlo, palivo, jakým stylem se dostane třeba do práce, když ještě nějakou mají. Ropná blokáda tomu samozřejmě ještě víc přitížila, ale ono to není pro ně nic novýho, že jo, protože po tom rozpadu Sovětského svazu se nacházeli v podobné situaci, asi ještě v tehdy v horší.
1: Běžní lidé na Kubě, anebo třeba i lidé, kteří jsou v opozici vůči tomu režimu, jak vnímají ten současný americký tlak na Kubu? Je to spíš útok na tu zemi jako takovou, nebo útok na ten režim, který oni třeba taky nemají rádi?
2: Ti Kubánci na tohle vlastně nemají moc myšlenky, jo, protože jsou v tak strašném špatném fyzickém i psychickém stavu, že uvažovat o tom, jestli přijde nějaká invaze nebo nepřijde. Oni samozřejmě doufají. Spoustu lidí mi to tam teďka řeklo, že tohle je ten rok, kdy kastrismu spadne.
1: A jak znáte Kubánce, myslíte, že v téhleté zoufalé situaci málo jídla, málo léků, elektřiny a tak dále, pořád hraje roli nějaká ta, řekněme, karibská bezstarostnost a prostě je to, jak to je, jdeme tančit salsu.
3: To je opravdu mýtus, ale i historicky. To není tak, že teď teda Kubánci jsou na tom tak zoufale, že už nemají náladu na to tancování a tak dále, ale ty jsi to zmiňoval, že i překládám a kubánská literatura je pro mě hrozně důležitá a čím víc jí čtu, tím víc vnímám, že ten národ je tragický od začátku. Třeba množství sebevražd na Kubě je historicky nejvyšší v celé Jižní Americe a v nějakém světovém měřítku jsou opravdu hrozně vysoko a ne teď, ale už třeba na začátku 20. století to tak bylo. Takže představa jako veselého Kubánce, který sice otročí na plantáži, ale večer si jde zatancovat pod palmu, jak si vybavuju, že tuším Jožoráš, kdy si někde něco takového vykládal, prostě neodpovídá realitě.
2: Oni si zachovávají tu radost ze života, protože vám každý řekne, že to je to poslední, co jim ten režim vlastně nemůže vzít, ale normálně trpí jako zvířata. Já vlastně to neumím jinak říct. Já jsem tam zažil na venkově lidi, kteří třeba i pro tu revoluci dělali 50-60 let skoro zadarmo, protože když Fidel Castro nastavil ty pravidla, tak řekl, že tím popudem k té práci nebude vlastně žádná finanční odměna, ale stavění nějaký utopie revoluční společnosti. A tyhle lidi tam teďka žijou, jejich důchody jsou v přepočtu nějakých třeba 5-6 dolarů. Mají hlad a nemají tam elektřinu, nemají tam přívod vody. A to jsou lidi, kteří opravdu té revoluci dali všechno a teďka jsou podle mě dokonce na hraně nějakého hladomoru.
1: Máte třeba od někoho známého nějaký osobnější příběh?
3: Zůstalo tam několik přátel mýho táty, takže důchodci, kteří už nemají, jak se odtamtud dostat a zprávy od nich taky nemám, protože internet si teda vůbec nefunguje. Netuším, v jakém soustavu, jenom můžu tušit, že to je zhruba stejně strašný, jako to bylo v té první polovině 90. let, v tom periodo especial, nebo zvláštní období, tomu říkají velmi eufemisticky, což byla teda doba, kdy opravdu 100 000 Kubánců se vrhali do moře, aby se odtamtud dostali. Tehdy tihleti moji známí si třeba místo čaje vařili kůry z pomeranče, aby měli prostě nějakou chucenou tu horkou vodu, nehledě na to, že jídlo, maso prostě neviděli dlouhý měsíce. Předpokládám, že v tuhle tu chvíli je to podobný.
4: Nedostatek jídla zdokumentovali v posledních měsících na Kubě i travel blogeři.
5: Když jdeš na trh, jedno vejce stojí 100 pesos. Běžná měsíční mzda je 3 až 4 tisíce kubánských pesos. 10 dolarů, je to maličko.
4: Řekl místní youtuberovi Metu Šuovi. Joe Hatap zase natočil hádku kvůli předbíhání ve frontě u pekárny. Na bochník se čekalo 3 hodiny.
2: Tohle se děje už desítky let, že dělají opravdu zoufalý věci. Kubánec si veme, já nevím, duši od kola, hodí ho do moře a vydá se na Floridu, jo, 150 kilometrů. To je užina plná žraloků, prostě mění se tam pořád počasí, může přijít jakákoliv bouře, ale on to stejně všechno riskne. Těch příběhů je milion. Třeba v té knižce popisuju ty Chineteras, aby se to dalo nazvat, taky

0: amatérský kubánský prostitutky, který přijeli z venkova, protože tam už opravdu hladověli a neměli žádný příležitosti, tak to zkusej v Havaně, kde si toužej potom najít nějakého bělocha, který by je třeba z toho ostrova vzal a nějak by je zabezpečil, nebo je prostě vzal pryč. Tehdy v roce 2003 mi jednu takovou holku 13-letou dohazovala i máma. A teď jsem to zažil úplně to samý. Takže některé věci se na té Kubě opravdu nemění. Kdo by se dalo říct, že jsou tam nový generace chineteras. Teď jsem tam potkal jednu holku a říkal, no to už to dělá moje babička i moje máma. No. Tak to dělám taky.
1: Donald Trump řekl, že si přeje vlastně změnu režimu. Dovedete si představit, že to dopadne jako ve Venezuele, že ten režim třeba moc nezmění, ale nějakým způsobem se podřídí těm Spojeným státům?
0: No já si myslím, že je tam jeden zásadní problém pro Trumpa a to je to, že ona tam neexistuje žádná kubánská Delcy Rodriguez. Současná úřadující prezidentka, vlastně někdejší pravá ruka Nicolase Madura. A kdyby tam někdo tyhle ty ambice měl v tom vedení, že by byl tou Delcy Rodriguez, tak buď by skončil na nějaký kopce nebo někde 20 metrů pod zemí.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli by to vlastně Kubánci podpořili, nějaké podřízení se těm Spojeným státům.
0: Já si myslím, že v těch dvou režimech je velký rozdíl mezi čavismem a kastrismem. Přece jenom čavismus byl takový spíš kšeft a organizovaný zločin a k tomu Nicolase Madurovi zas i dokonce i ty revolucionáři tak velký nějaký vřelý vztah neměli, protože byl to jenom nějaký převozník revoluce. Kdežto k Fidelovi a Raulovi, který je teda pořád stále naživu, teď v červnu oslavil 95. narozeniny, pro mnohé ty revolucionáře na tom ostrově, on je jejich životem, že jo? Takže si myslím, že tam je daleko větší vášeň pro ten režim nebo pro tu revoluci, aby ji bránili. No. Samozřejmě, kdyby se tam nakonec Američani rozhodli vlítnout, tak si myslím, že to asi padne rychle. Ta armáda je v dezolátním stavu samozřejmě. Pořád mám pocit, že ta kubánská armáda nebo ty tajné služby jsou daleko mocnější a strašlivější, když jde o represi jejich vlastních obyvatel, než aby se bránili proti nějakému vnějšímu nepříteli.
2: Budoucnost je nejistá. Nevíme, co si Trump troufne udělat. Venezuela má energii, ale my nic, žádné zdroje, co bychom světu mohli nabídnout.
3: Doufám, že protože nemáme žádné přírodní bohatství, nechá nás být a bude to jen o politice.
4: Vykládá pro Sky News pár v potemnělém paneláku.
5: Ta verze vůči Spojeným státům nemusí být výhradně rozšířená mezi příznivci režimu, kteří tam stále ještě jsou a samozřejmě režimem jako takovým. Ale pro řadu Kubánců ta vyhlídka na to, že se vrátí to, co bylo před revolucí, nemusí být nezbytně lákavá.
0: Nevím, jestli úplně souhlasím o tom Batistově režimu. Já,
1: to je teda ten režim, který vlastně Castro svrhnul v roce 59.
0: Jasně, je to tak vzdálená vzpomínka, prostě to je nějaký život mý babičky. A když já žiju prostě 50-60 let v nějakém rozkladu a v materiálním nedostatku a většině nějakých represích a nemůžu dělat to, co chci, tak si myslím, že porovnávat to, co bylo předtím a teď je pro ně bezvýznamný, protože co oni chtějí, se normálně najíst, vydělat prachy a třeba trošku cestovat a ten zažít nějaký životní rozhled, že jo, který teďka nemají. No. Já myslím, že oni asi se bojí nějakého amerického náletu, protože kdo ví, kam by co spadlo a aby prostě neumírali tam lidi, to určitě. Ale mají pocit, že jedině ty Spojené státy s tím něco můžou udělat, že zvlášť Donald Trump, který je mu asi jedno, kam vlítne, kam nevlítne, co udělá, neudělá. Tak moje pocit, že on je sice neřízená střela, ale je to ta jediná střela, která s tím jejich životem ještě něco může udělat.
5: A pak je tu další věc, o které jsem se bavil, když ještě byl tedy naživu s takovou výraznou opoziční figurou Oswaldem Paya, který z tohohle scénáře měl taky obavy, přestože to, co nejvíc nenáviděl, byl castrovský režim. Ale nesmíme zapomenout, že 90 kilometrů nebo kolik to je od Kuby, žije na Floridě 1,5 milionu Kubánců, kteří se nemůžou dočkat, až se tam vrátí a pozbírají zpátky všechen majetek, který tam museli nechat. A to je úplně nesrovnatelný s tím, co se mohlo dít tady po revoluci s vracením majetku. Tady podle mě je to vlastně neřešitelný problém, kterýho si ten Oswaldo Paya byl vědomý a vůbec nevěděl, jak tohle to se jednou bude řešit.
0: No taky praktikou toho režimu je to, že když je tam nějaký nepřítel a teď ho donutí k emigraci nebo zavřou, tak ten jejich byt připadne prostě nějakému kastristovi, že jo. Ale ta rodina už tam třeba taky žije 50 let, že jo, takže pro ní už to je vlastně domov, no. Takže já si taky nemůžu představit, až přijedu z exilu a tam nějaký katastr nefunguje, že jo.

0: Jak se vlastně Kuba dostal do ekonomické krize? Máte pro to vysvětlení?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že jediným vysvětlením je mizerný management kubánské vlády, která prostřednictvím vojenské společnosti GAESA ovládá turistiku a nepochybně ji považovala za nějakou dojnou krávu, z který prostě bude mít obrovský příjmy a nemusí moc řešit nějaké investice a tak dále. To řešili přes nějaký společníky ze zahraničí, kteří teď všichni odcházejí a proto teda ta krize se taky prohlubuje. Takže považovali turistiku podle mě jako za nějakou danost, která vždycky bude, protože je tam prostě krásně a lidi tam rádi jezdí, protože to je ještě navíc zajímavý, že jo? Je to ten skanzen komunistický a nic se nemůže stát. No a ono se asi ukazuje, že turisti prostě nějaký služby vyžadujou, nějakou kvalitu a tak dále. A na té Kubě hold to cestování není jednoduchý. Není to tak pohodlný, jako cestovat po Evropě nebo tak. Vlastně neznám moc lidí, kteří by se tam vraceli. Tohle to mohl být ten důvod, proč to bylo v úpadku vlastně už před covidem. Covid tomu zasadil první hřebíček velmi tlustý a hluboký a teď přišel další, který je ještě mnohem horší.
0: Ty jsi tam byl nedávno, Edo, co jsi zpozoroval jiného na tom cestovním ruchu, jestli tam ještě nějaký je?
2: No, výrazně ho ubylo, tam pak dochází k bizarním situacím, kdy před těma luxusníma hotelama hrajou kubánský kapele pro prázdný židle, což jsem tam zažil snad úplně poprvé. Určitě je to mismanagement, proč takhle dopadly, ale je to prostě také korupce, no, tak GAESA vydělávala obrovský prachy. A ti vlastníci jsou milionáři. Asi je dobrý mít spokojený generály, aby když tak zabránil nějakým třeba vojenským převratu. Je to opravdu těžký cestovat po ostrově, protože prostě toho paliva není moc, i když existují speciální turistické pumpy, kam obyčejný Kubánec nemůže a tam ještě to palivo bylo. Ale samozřejmě, jestli je nějaký člověk, který vyžaduje to, že přijede někam a bude mít hned internetové připojení a zajde si do 20 krásných restaurací a bude mít na výběr tolik a tolik hotelů nebo si přes internet na cestě zajistit někde nějaký pokoj, tak na to samozřejmě může zapomenout.
0: Ale to tam ještě nedávno jakž takž fungovalo?
2: No, ono to tam pořád svým způsobem funguje, akorát, že prostě ten servis je špatný.
3: Za prvních pět měsíců letoška Kubu podle oficiálních statistik navštívilo 360 tisíc turistů, skoro o 60% méně než předešlý rok. Televize CNN přinesla záběry prázdného centra Havany, starého náměstí Plaza Vieja nebo známého baru, kam chodil Ernest Hemingway. Míst, kam se dříve přes houfy turistů dalo dostat jen těžko.
2: Když seš turista, tak pořád tu Kubu prožíváš jinak než ten Kubánec, protože máš přístup na krásné pláže, do luxusních hotelů, do luxusních restaurací. Kubánci všechny tyhle ty prostory pro ně byly prostě zakázaný. Teď se mi zdá, že i nějaký kamarádi Kubánci za mnou přišli na hotel, nebo se mi vzalo nějaký luxusní restaurace a nebyl problém, že tam se mnou vešli. Akorát pravidelně se mi stávalo, že vykulili oči a říkali, ale já nechci na žádnou večeři, to radši mě vem na trh a kup mi tam prostě jídlo třeba na týden. A když teda jsme šli do nějaký hospody, tak většinou dali si jedno sousto a zabalili si to sebou. Jednak mají tak stažený žaludka, jednak mají vždycky doma někoho, kdo hladový, tak mu to radši vemu. Jednou to někdo nazval, že to byl takový turistický apartheid, no. Prostě pro turisty všechno a pro Kubánce nic.
0: Já jsem přemýšlel, když jsem tam byl v roce 2018, tak turisti často si pronajímali auta i s řidičem na pohyb po tom ostrově. Častokrát to byla ta stará americká auta z 50. let, nebo tam byla třeba novější, nějaká evropská, často tedy sovětská auta, ale novější, myslím, pořád stará, 70., 80., maximálně 90. léta. Ale pak tam byly nová auta, čínská, ty byly jako v půjčovnách. Mohli si je lidi půjčit a řídit si je sami, což nebylo až tak obvyklé, asi jako je to jinde ve světě. Čína je teď vlastně lídr i elektromobility a konec konců je to ropná krize. Ta Čína nemá zájem nebo není schopná v tomhle nějak pomáhat. Nebo neviděl jsi tam třeba víc čínských aut nebo elektroaut?
2: Když jsem jel na ten venkov, tak jsem samozřejmě si nepronajal Žigulika, ale pronajal jsem si Chevroleta z roku 53, protože je to prostě skvělý v tom je. A oni to mají opravdu vypiplaný, takže to auto je krásné. A krásně jede. A navíc to ty peníze vlastně dáváš Kubánci, nedáváš to autopůjčovně, což dáváš GAESA, že? Ale určitě máš pravdu to, že na Kubě svým způsobem jako vyklíčila elektrická revoluce. No. Tam prostě třeba taxiky, jsou to takový velký tříkolky, které jedou jenom na elektřinu a vejde se tam třeba 6 lidí dozadu a Kubánci si to prostě napájí normálně ze svých bytů.
1: Ta přítomnost čínská je tam opravdu zajímavá a v podstatě logická, protože po tom zmiňovaném pádu toho východního bloku Kubánci hledali nový kamarády, tak objevili se jim potom dodatečně ve Venezuele, což je v mnoha ohledech spasilo, ale Čína byl další logický partner. A jsou tam opravdu přítomný hodně a vlastně na všech frontách, od těch plovoucích elektráren, které vlastně dodávaly spoustu té elektřiny a teď nefungují, protože jsou to nějaký příšerný elektrárny, které jedou na nějaký fuel, který se tam teď nedodává. Po třeba z našeho ranku jsem byl překvapený, když jsem tam byl pracovně, kolik tam působí čínských novinářů jako stálých zpravodajů.
0: Myslíš, Petře, že existuje nějaké ekonomické odvětví na Kubě, které by se dalo rozvinout a mohlo by tu ekonomickou krizi nějak aspoň zmírnit, pokud ne ukončit?
1: V tuhle chvíli si myslím, že jediná možnost je asi návrat ty turistiky. Všechno ostatní je v naprosto dezolátním stavu. Průmysl je zlikvidovaný dekády, to není dneska. Zemědělství je zlikvidovaný dekády. To všechno byly kroky už vůdců revoluce, Fidel Castro, Che Guevara, tak i hospodářsky přivedli tu zemi na buben, ať už to byl plán na největší sklizeň cukru v historii, která zlikvidovala právě to zemědělství, protože se tím pádem pěstovala jenom cukrová třtina a nic jiného, a pak se to neprodalo a už se z toho nikdy nevzpamatovali. Průmysl v podstatě neexistuje. Já si pořád pamatuju, že už v těch 80. letech jsem viděl český traktory, jak stojí zrezivělý uprostřed pole, protože prostě nebyly stavěný tady na tohleto podnebí. Takže všechno šlo úplně do háje a než se tohleto nějakým způsobem dá dohromady, tak to potrvá opět nějaký dekády. Zatímco ta turistika tam teda celou dobu nějakým způsobem fungovala, nějaká ta infrastruktura tam je.
0: Vláda na Kubě nedávno oznámila dost významné ekonomické reformy.
4: Tyto transformace nejsou odchylkou od našeho socialistického projektu.
3: Prohlásil v Národním shromáždění kubánský premiér Manuel Marrero Cruz.
0: Říkají, že by chtěli najet na model Vietnam, Čína, to znamená otevřenější ekonomika, ačkoliv zachované to socialistické zřízení. Půjde to?
2: No tak za prvý je to jenom na papíře a za druhý já mám pořád pocit, že ten castrismus spíš vyčkává a oddaluje nějaký případný střet s Trumpem a čeká na to, že třeba bude politicky oslabený a bude se moc vrátit k nějakému svým modelu, že tohle je tak trošku i na voko. Mám trošku pocit, no jenom ukázat jako Americe, že my tady děláme teda ty reformy, jak si přejete.
0: Takže vděčit se Trumpovi.
2: No jasně, no. Vlastně Venezuela to teď taky dělá, že jestli volby v Americe v listopadu dopadnou, jak dopadnou a Trump přijde o jednu nebo o obě komory toho kongresu, tak by ho mohli nějak politicky omezit a myslím si, že demokrati by se spíš chtěli třeba z té Venezuely úplně stáhnout, protože to považují za gangsterství, co tam prostě ten Trump dělá, protože si prakticky bere peníze a jejich ropu. A myslím si, že Kuba sází na podobnou kartu. Snaží se teďka přečkat tohleto tvrdý Trumpovo období a až zmizí, tak si nemyslím, že by se nějak hodně odevřeli. Sám Raúl Castro chce, aby ty reformy byly dílčí a postupný a pomalý. A on nechce, aby mu vlastně třeba zbohatla nějaká politická opozice, která by mu potom mohla tu revoluci nějak víc challengeovat.
0: To tam právě je v těch současných návrzích, že třeba bude možné, aby soukromí podnikatelé vlastnili víc než jednu firmu, aby firmy měly víc než 100 zaměstnanců a podobně.
2: Jasně, ale to říkali před 20 lety, že a Kubán na to skočí a odevře si, jsem tam zažil několikrát, nějaký tesařství a začal podnikat a myslel si, jak to bude všechno skvělý, než mu řekli, že když třeba dělá dveře, tak udělá jenom jedny, ne, aby měl prostě hnedka 100 zakázek, protože nemůže za stolik zbohatnout. No a nakonec si pro ně stejně přišli tajní a zavřeli mu to, protože údajně se obohat na úkor socialistického společenství. Takže ty Kubánci vlastně často nevědí, co vlastně můžou nebo ne. A to je další taktika toho režimu, jak pořád tu populaci udržovat v nějaký nejistotě. Oni můžou říct cokoliv, ale ten režim často jedná úplně jinak.
0: Myslíš si, Petře, že se snaží jenom zavděčit Trumpovi?
1: Souhlasím, zavděčit Trumpovi vlastně ani tolik ne. Přežít. Ten režim se nemění. Fidel Castro zemře, Raúl Castro zemře, ale zatím to opravdu nevypadá, že by tam byly jakýkoliv náznaky změny a všechny tyhle ty kroky, které směřují k nějaký větší otevřenosti, jsou přesně jenom nějaký úkrok stranou, který má tomu režimu zajistit přežití. A ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že přežil a Trump už tam třeba nebude, budou tam demokrati, kteří budou zase ochotní s nima nějakým způsobem mluvit, tak doma ty šrouby utáhnou úplně stejně, jako to udělali při černém jaru v roce 2003, tuším, kdy pozbírali jako stovky těch lidí a je to prostě brutální represivní režim. Stále.
2: Jedním nedávným datem takovýhle lidového odporu byl červenec 2021. kdy ty lidi vyšli do ulic a požadovali nejen elektřinu a jídlo a léky, ale aby šli od válu, ty komunisti. A co se stalo? Díaz-Canel jich pozavíral 2500 lidí.
3: Mezi nimi třeba i Michaela Osorba, kterého právě posloucháte. Jednoho ze spoluautorů této písně Patria i Vida, Vlast a život. Ta se stala hymnou tehdejších protestů. Hudebníci v ní volají po konci režimu a obracejí na ruby ikonické heslo Fidela Castra Patria o muerte, vlast nebo smrt.
2: Na Kubě tě nezavřou na 14 dní. Tam ti třeba dají hnedka 5, 7, 10, klidně i 20 let. Proto je hrozně těžký pro toho Kubánce být v té první linii, protože ví, že může být zvězení ve stáří. Jo.
3: Tak já moc děkuju za rozhovor novinářům Eduardu Freislerovi.
2: Taky děkuju.
3: A Petru Zavadilovi.
1: Díky za pozvání.
3: Všichni budeme jistě dál sledovat, jak se situace na Kubě vyvine. Pro teď ale pořad Za obzorem končí. Tento i další díly můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus nebo v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. Loučí se s vámi Dominik Tesár.
5: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
6: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
5: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
7: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil změny ve vládě, včetně postu premiérky. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Zužením za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné, na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
9: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personálních změnách. Uvedl, že detaily probral s premiérkou Julií Svyrydenkovou, které poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahů s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelenský neupřesnil. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
10: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
8: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
11: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
4: Sport. Linda Nosková zvítězila ve finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou a slaví svůj první grandslamový titul. 21-letá Nosková vyhrála ve třech setech. Po 17. hodině začne v Londýně finále mužské dvouhry. Ital Sinner nastoupí proti Němci Zverevovi. A fotbalisté Anglie se v semifinále světového šampionátu utkají s Argentinou. Postoupili díky vítězství nad Norskem 2-1 po prodloužení. Argentinci zdolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V druhém semifinále se Francouzi utkají se Španěli. A české volejbalistky hrají na turnaji Ligy národů v Bělehradě s reprezentací Francie. O utkání informuje reportér Kamil Jáša.
12: Týmy mají za sebou dva sety, a to naprosto rozdílné sety. První česká reprezentace vyhrála 25-12, druhý vyhráli francouzsky 25-21 a proto je aktuálně stav vyrovnaný 1-1. Na sety za malou chvíli začne třetí set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D56 před Frýdkem a zdržení na D1 za Beranovem. Na D56 se na příjezdu do Frýdku místku směrem z Ostravy dejte pozor těsně před sjezdem na Svědnov a Staříč. Na 49. kilometru je odstavené auto a hlavně vypadl z něj kus nábytku. Policie má hlášenou část postele. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov čekejte kolonu ze 125. kilometru. Sune se 10 až 15 minut do zúžení na 128. Zabraný je tam levý pruh. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu se tvoří pomalu jedoucí kolona od sjezdu na Vídeň ze 194. do omezení na 196. u D2. Je to do 10 minut zdržení. Na 34. Humpolec-Pelhřimov před zúžením u Velkého Rybníka popojíždějí kolony v obou směrech až půl hodiny od Komorovic, respektive Onšovic. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu počítejte s velmi hustým provozem a chvílemi pomalu jedoucími frontami, nejdřív mezi Voticemi a Olbramovicemi, potom přes celý Benešov k Mrači. A na silnici 60 z Javorníku do Polského Pačkova v zatáčce před Bílým potokem vznikají kolony v obou směrech. Po střetu auta s motorkou tam řídí provoz kyvadlově, zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Na severovýchodě Sicílie leží městečko Tindari a nedaleko něj mariánská poutní bazilika. Před lety tam prý přicházel nenápadný muž, do kasičky v kostele vhodil balík peněz a potom se půl roku neukázal. Tím mužem prý byl Salvatore Rina, obávaný šéf šéfů, boss všech bosů, přezdívaný také šelma nebo bestie. Je to hezký příběh, jenom první, co vás napadne, je, proč by Rina jezdil z Palerma skoro 200 km vhodit peníze do kasičky, ale pěkně se to poslouchá, kdo ví, třeba to tak bylo. I bestie mohou mít lidskou tvář, i Salvatore Rina určitě miloval své děti, i když ty cizí nechával rozpouštět v kyselině. Dnešní mafiánský speciál portrétů nabídne příběh muže, který byl přesvědčen, že když něco nejde silou, tak to půjde ještě větší silou. Do Itálie se vydáme s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
15: Dobrý den.
14: A dobrý poslech přeje i David Hertl.
5: Mafiáni.
14: kořenech, o historii mafie bychom si mohli povídat určitě možná hodiny, tak já jenom naše posluchače odkážu na pořady z cyklu Téma Plus, které najdete na našem webu plus.rozhlas.cz. Tam je toho o mafii hodně. Honzo, ale nedá mi to, když jsme si už před lety povídali o některém z komunistických funkcionářů, tak ty se smál a říkal si, no to jsou lidé, kteří si určitě přečetli Kmotra, protože přesně věděli, jak na to, jak rozmístěvat ty lidi kolem sebe. Mario Puzo, Kmotr, to je klasika, u nás vyšla, myslím, někdy v 70. nebo 80. letech. Napadá tě třeba nějaký hodně dobrý film, který by přiblížil tu mafii? Já vím, že Kmotr byl taky sfilmován, je to tak?
15: Ano, určitě. Motor patří vlastně do Zlatého fondu světové kinematografie. Dokonce se uvádí, že zvlášť ty první dva díly jsou možná ještě lepší než ta předloha, že vlastně je to zlatý standard světové kinematografie. Já bych vlastně v souvislosti s tématem, o kterém se dneska budeme bavit, tak bych rozhodně doporučoval film italského režiséra Paola Sorrentiniho Božský Il Divo, který pojednává vlastně o italském premiérovi, takové šedé eminenci italské politiky od konce 50. let, Giulio Andreotti. A tam právě jsou tematizovány ty jeho údajné vazby na italskou mafii a je to situáno právě i do období konce 80. 90. let, kdy vrcholila ta válka mezi Salvatore Rinou a jím vedenou sicilskou mafií a státem. Byla to opravdu jako otevřená, skoro až teroristická válka a důležitou roli tam právě hrají i ti další hrdinové toho příběhu, nejen Andreotti, nejenom Rina, ale i ty politici, ale hlavně třeba i soudce Falcone jako hlavní postava toho soudního systému, která se dostala k Rinovi až pro něj nebezpečně blízko.
14: Myslím, že všechna tahle jména, která si teď řekl, dnes určitě zazní, tak já jenom konstatuji, že Salvatore Rina se narodil v listopadu 1930, než dostal ty přezdívky jako Bestie nebo Šelma, tak se mu prý říkal Krátký, protože měřil jenom 157 cm. Je pravda, že už v 19 letech seděl za vraždu, že to byla ta jeho, řekněme, vstupenka do mafie tohle?
15: Nevím, jestli úplně vstupenka, protože samozřejmě v těch legendách o mafii se hovoří o tom, že součástí toho iniciačního rituálu vstupu do mafie je i vražda, nebo je prostě spáchání tohohle činu. Ta první vražda byla zřejmě spáchána spíš v rámci nějaké bitky nebo nějakého boje, ale pak už vlastně po tom prvním odsezeném trestu on už se naplno zapojuje do struktur mafie. Nejprve si vlastně získává ostruhy tím, že je součástí těch vraždících komand, které nejprve útočí na nepřátele toho daného mafiána, ale pak vlastně se obrátí i proti němu a je součástí vlastně té skupiny mafiánů, kteří pak nahradí na konci 50. let toho stávajícího vůdce té korleonské mafiánské skupiny Michele Navaru, zlikvidují ho a vlastně postupně pak likvidují všechny jeho spolupracovníky a postupně ho nahrazují a Rina nejprve ve spolupráci ještě s dalšími dvěma je součástí jakéhosi triumvirátu a pak od poloviny 70. let se stává všeobecně jako v tom podsvětí uznávanou hlavou té sicilské mafie.
14: Tady ale musíme říci, že už od roku 69, jestli to říkám dobře, on se ukrývá, je v ilegalitě.
15: Ano, on samozřejmě v té době, ono to nebylo tak, že by ty jeho vraždy nebo ta jeho trestná činnost probíhala zcela bez zájmu policie, on byl sledován, byl souzen, byl zatýkán, ale pak to většinou dospělo do stádia procesu, v němž vlastně buď svědci byli zastrašeni, nebo celý ten vyšetřovací aparát působící právě na té Sicílii byl zastrašen. To mafie velmi dobře uměla a to byl vlastně i Rinův modus operandi v těch následujících letech, takže on vyvázl, ale jakmile se dostal na svobodu, tak už pochopil, že příště by mu to nemuselo úplně vyjít a odešel takzvaně do ilegality a začal se skrývat. Takže vlastně od té doby, od konce 60. let, vlastně veřejně nikde nevystupoval a policie vlastně nevěděla, kde je a úspěšně se skrýval až do svého zatčení v roce 1993. Takové štěstí neměl ten jeden z těch jeho spolupracovníků, který byl právě zatčen a odsouzen a i když vlastně ve vězení dokázal částečně řídit tu mafiánskou strukturu, tak to přece jen bylo něco jiného než Rina takzvaně na svobodě a to byl vlastně ten moment, kdy Rina dokázal pak převzít tu vůdčí roli a stal se vlastně hlavou té sicilské mafie.
14: Ty už si říkal, že on se musel vypořádat s těmi ostatními, řekněme, konkurenčními mafiánskými rodinami. Ta válka mafie dosáhla vrcholu mezi lety 81 a 83. Zemře asi 1000 příslušníků z nepřátelených rodin a jejich přátel. Pak tedy ten Rina opravdu se stává definitivně nejmocnějším mužem. Jenže v roce 1983 je v Brazílii zatčen jeden z mafiánů Tomaso Buscetta. On utekl právě v době té války mafie, utekl do Brazílie, aby náhodou nepřišel o život, jenže tedy byl tam zatčen, deportován do Itálie zpátky. A teď tedy se stává člověkem, pro který Italové mají výraz pentito. O co jde?
15: Kajícník. Tady nám vstupuje na scénu Rínův hlavní soupeř Giovanni Falcone.
14: Ano, důležitý
15: a
14: muž.
15: Tady je nutné připomenout, že vlastně od té druhé poloviny 70. let Sicílie postupně přebírá roli Marseille a Francie v síti toho prodeje drog a heroinu směrem do Spojených států. Je to obrovský lukrativní biznis. Asi všichni známe ten slavný film Francouzská spojka a Sicílie se právě stává tím centrem, přes které se to pašuje do Spojených států. Takže tady nastává velmi výrazná spolupráce mezi sicilskou mafií a odnožemi sicilské mafie ve Spojených státech, aby se propojil ten drogový obchod. Je to samozřejmě neuvěřitelně lukrativní biznis a proto ty války i uvnitř mafie jsou tak krvavé, protože obrovské peníze a Rina vlastně jako neváhal prostě zlikvidovat všechny konkurenty, aby vlastně získal monopol nad tím obchodem. Ve stejnou dobu se ale propracovává v soudním systému a v toho státního zastupitelství v Palermu právě Giovanni Falcone spolu s dalšími významnými státními zástupci. A Falcone začíná aplikovat celou řadu nových metod, jak vlastně přijít na kloub tomu zločinu a jak ho začít postihovat. Sleduje finanční stopu, začíná spolupracovat s americkými vyšetřovacími orgány a spolupracuje třeba se Švýcarskem, které bylo v té době vlastně zase tou mezistanicí, kde se praly ty peníze, s Carlou del Ponteovou, známou pak jako žalobkyní z té války z Jugoslávie. A začíná vlastně vytvářet opravdu efektivní systém postihování těch mafiánských struktur. Chybí mu ale často důkazy, nebo nedokáže se dostat úplně až k Rínovi. A k tomu pomůže právě až Buscetta. A to je další nový nástroj té italské vyšetřovací mašinérie, že tedy umožní takzvaným kajícníkům za beztrestnost, případně za změnu identity, tak aby vlastně je uchránili té odplaty mafie, jim umožní vypovídat. No a když začne Tomaso Buscetta jako jeden z prvních vlastně kajícníků a těch poměrně jako vlivných mužů kolem Ríny vypovídat, tak je to jako velký šok. Protože on vlastně odhaluje vyšetřovatelům, že se nejedná o nějaké organizované jednotlivé skupiny, ale že je to opravdu jedna velká chobotnice, jedna velká mafie řízená z centra. A to je právě důležité a nebezpečné pro Rínu, že tedy pokud je to takhle centrálně organizovaná jednotná skupina, tak vlastně za ty zločiny, které páchají ti střelci, tak vlastně zodpovídá ta hlava té skupiny. A tím se vlastně dostává už Falcone nebezpečně blízko Rínovi. Jedním z těch výsledků téhle té nové vlny snahy toho italského státu postihnout mafii je ten proslavený maxi proces, v němž je zatčeno a souzeno několik stovek mafiánů na základě právě hlavně těch Buscettových svědectví úspěšně odsouzeno. Ovšem odsouzeno v té první instanci. A tam je právě ten zakopaný pes, ten problém, na který pak spoléhá Rina. To znamená, když už tedy dojde k odsouzení těch mafiánů a když už se to blíží k němu, tak oni spoléhají na to, že to dokážou pak v těch dalších instancích zvrátit. Odvolání, zrušení rozsudku a tak dále. A na to Rina spoléhá.
14: Možná by bylo dobré teď malinko si přečíst z encyklopedie gangstru, kterou napsal Michael Newton, vyšla v roce 2007 a tam se právě věnují tomu maxi procesu.
16: První hromadný proces s mafiány v Itálii od 20. let 20. století se konal v Palermu od února 1986 pod předsednictvím soudce Alfonza Giordana. Přítomně byli také dva náhradní soudci pro případ, že by Giordano byl během procesu zavražděn. Svědectví byla vyslechnuta ve vedlejší místnosti palermské věznice v bunkru speciálně navrženém, aby odolal bombám a raketám. Proces se týkal 474 obžalovaných, ale 119 z nich, včetně Salvatora Rini, bylo souzeno v nepřítomnosti. Obvinění zahrnovala 120 vražd a různé případy vydírání, obchodu s drogami a porušení nového italského zákona, který členství v mafii samo o sobě činil trestným činem. Většina důkazů obžaloby pocházela od klíčového svědka Tomasa Buschetti, mafiána, který byl dopaden v Brazílii. Proces skončil v prosinci 1987 odsouzením 360 obžalovaných. 19 dostalo doživotní tresty, ostatní tresty odnětí svobody v celkové délce přes 2600 let.
5: Posloucháte cyklus portrétů Mafiáni. Příběhy mužů, kteří měli moc, peníze a zbraně a nebáli se je použít. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
14: A tím dnešním portrétovaným je šéf všech šéfů Salvatore Toto Riina. Ve studiu je historik Jan Adamec a dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, tohleto, ten proces, to je okamžik, kdy Toto Riina znervozní, rozpoutá ten velký teror proti státu a zároveň je to ten okamžik, kdy se ještě snaží tak nějak dohodnout. Teď se objevuje ten Andreotti tam?
15: Ten samotný rozsudek ta mafie a Riina nevnímal úplně tragicky, protože, jak říkám, on spoléhal na ten...
14: Na ta odvolání,
15: která skutečně přišla. Oni se spoléhali na Corrada Carnevaleho, což byl vlastně jako šéf nebo nejvyšší představitel toho nejvyššího kasačního soudu. A přes něj vlastně málo, který ten rozsudek prošel. Ono se mu také říkalo, já jsem si to napsal italsky, la amaca sentence, něco jako zabíječ rozsudku. A on vlastně neustále vracel a byl takovou jako žábou na prameni. Pak byl dokonce i odsouzen a zbaven funkce v těch pozdějších letech.
14: A on byl propojený s mafií?
15: Byl za to odsouzen, respektive za to, že konal tak, jak konal. Mm-hmm. To propojení s mafií se velmi těžko prokazuje, ve smyslu nejsou záznamy, že vás někde vidí. Výsledek těch činů tomu může napovídat. A zároveň vlastně mafie po tom rozsudku v tom maxi procesu rozjela obrovskou kampaň. Jednak stupňovala ten svůj teror proti státu. Často Riina inicioval ty vraždy nebo dokonce teroristické útoky, jenom aby vlastně zahltil policii. Aby zahltil policii, která aby měla spoustu práce s vyšetřováním těch zdánlivě nesouvisejících vražd a nesoustředila se na tu mafii samotnou.
14: Říká se, že to byly úplně náhodné vraždy, že nechával zabíjet lidi bez smyslu.
15: To byl v podstatě čistý terorismus, zároveň aby ukázal, že on je pánem v Palermu a na Sicílii a nikoli ten stát. Pak se soustředili právě na Falconeho, různými vlastně jako vazbami na politiky a na to ho vlastně dostali, vyštípali z té Sicílie. A teď se stalo něco zajímavého. Oni ho, jak se říká, vykopli nahoru, to znamená do Říma. Jenže tam vlastně si ho pod svá křídla vzal tehdejší ministr spravedlnosti Claudio Martelli za socialisty, který byl ale ministrem spravedlnosti ve vládě křesťanského demokrata Giulia Andreottiho. Tehdy to prostě v italské politice takhle bylo možné. A právě pod jeho křídly začal Falcone výrazně z centra reformovat ten soudní systém a mimo jiné dokázal zvrátit ty osvobozující rozsudky toho kasačního soudu. Tam začal ten problém. Tam se totiž stalo, že na začátku roku 1992 najednou ten rozsudek v tom maxi procesu byl znovu potvrzen, a to definitivně. To znamená, že ti mafiáni opravdu, oni je znovu zatkli, některé z nich, kteří už byli propuštěni, a oni šli normálně sedět. A to byla opravdu jako přímá hrozba pro Salvatora Riinu. Ani ne tak proto, že by to přímo mířilo na něj, že by hned druhý den ho zatkli, protože oni nevěděli, kde je. Ale byla to hrozba zevnitř té mafie, protože Riina se tím ukázal jako slabý. Nedokázal si zajistit tu politickou podporu, přestože se dlouhodobě spekulovalo o jeho dobrých vazbách na Andreottiho a vůbec na křesťanské demokraty. Bylo veřejným tajemstvím, že vazby na mafii má italský politik Salvatore Lima, který vlastně jako kupoval ty hlasy, nebo mafie mu prodávala ty hlasy Palerma a Sicílie pro Andreottiho a pro křesťanské demokraty. Takže nějaká tahle nepřímá vazba tam byla. A Riina to musel vnímat jako zradu a přímé ohrožení. Takže se rozhodl rozpoutat úplně novou vlnu teroru a hlavně i dovnitř těm svým mafiánům, aby dal novin, že to takhle nenechá. A bohužel vlastně tou klíčovou obětí se stal právě Giovanni Falcone a ještě další myslím, že to bylo snad i týdnu, další významný soudce Paolo Borsellino. Borsellino a Falcone spolu dlouhodobě spolupracovali. Veřejnost je vnímala jako takové ty dva majáky toho boje proti mafii. A ten bombový útok, opravdu spektakulární útok na Falconeho na té cestě z palermského letiště v Capaci, to bylo něco, co opravdu jako zatřáslo celou italskou politickou scénou i celou veřejností. Zase to potvrdilo ten scénář, scénář, že vlastně ta veřejnost se nechávala tu mafii zastrašovat dlouho. Ale byly okamžiky, kdy prostě se vzedmula, chtěla říct nebo nějakým způsobem začat tlačit na ty politiky, že toho násilí už je moc. A právě ten úkol na Falconeho byl takovým milníkem, kdy se zdálo, údajně to Torina, poté co se dozvěděl, že Falcone je mrtev, tak pořádal párty a oslavil to, protože Falconeho opravdu jako smrtelně ohrožoval, tak tady se zdálo, že to Torina opravdu jako přehnal. A těm politikům vlastně a tomu bezpečnostnímu aparátu už nezbylo nic jiného, než prostě nějakým způsobem ho najít nebo prostě ho zničit, protože tady už to bylo opravdu jako buď italský stát, anebo Rina. Tam nebyl žádný možný kompromis.
14: Já bych jenom tuhle událost rád zasadil do kontextu, protože mě zajímalo, jak třeba o tom referoval v té době český, československý rozhlas. Atentát na Falconeho květen 1992, nedlouho potom v červenci Paolo Borsellino, soudce, který byl také vlastně zabit, oba útoky tedy nařídil Rina. Je zajímavé, že rozhlas o tom u nás tehdy téměř nehovořil, respektive vůbec. Musíme si uvědomit, u nás začínala kuponová privatizace, volby, jednání o rozpadu federace. Nedlouho po těch atentátech v Barceloně začínají letní olympijské hry, vlastně 6 dní po smrti Borsellina, takže těch událostí u nás bylo hodně, možná se o tom tehdy u nás tak moc nemluvilo. Honzo, ty jsi zmínil snahu policie definitivně tedy najít Rinu. To se potom podařilo, bylo to v pátek 15. ledna 1993 a jak se to událo, to popsal John Dickey v knížce Cosa Nostra, historie sicilské mafie, která vyšla v roce 2005.
16: Hlavním problémem bylo identifikovat Rinu. Poslední fotografie pocházela z roku 1969, ale zadržený DiMaggio identifikoval Rinova zahradníka, jeho syna a jeho ženu na videozáznamu z vily, kterou karabiniéry sledovali. Jednoho dne byla připravena zásahová jednotka, když Rina odjížděl z vily v nenápadném autě. Čtyři muži se na něj a jeho řidiče vrhli u semaforu na křižovatce. Nekladl odpor a vykazoval jasné známky strachu, které zmizely, když zjistil, že je vězněm karabiniérů a ne svých mafiánských nepřátel. Itálie konečně mohla spojit jméno Toto Rina s konkrétní tváří. Jeden časopis umístil jeho snímek na titulní stranu pod nápis Ďábel. Znepokojivější však byly otázky, které jeho dopadení nechalo nezodpovězené. Od konce 60. let byl na útěku. Oženil se, měl děti, léčil si cukrovku, posílal děti do školy a nemilosrdně ovládal rozsáhlou zločineckou organizaci. Jak bylo možné, že se tak dlouho vyhýbal zatčení? Jeho vila v Palermu byla po jeho zadržení ponechána bez dozoru, takže skupina mafiánů mohla odnést hotovost, dokumenty, účty, kožichy jeho ženy. Soudci, kteří dorazili, aby nemovitost prozkoumali, zjistili, že byla dokonce nově vymalována.
14: Je zajímavé, že doba, kterou strávil Toto Rina v ilegalitě 23 let, je hodně podobná době, kterou potom strávil ve vězení, to bylo 24 let, protože zemřel den po svých 87. narozeninách v listopadu roku 2017. Honzo, ono to vypadá na první pohled hezky, podařilo se dopadnout tedy šéfa všech šéfů, ale předpokládám, že konec italské mafie to zdaleka nebyl.
15: Nebyl, stejně jako to nemůže být konec organizovaného zločinu, dokud budou existovat ty zdroje, respektive to, po čem vlastně lidé budou toužit, drogy, prostituce a tak dále, tak vlastně bude fungovat i organizovaný zločin. Co se změnilo, bylo, že ustaly ty otevřené války nebo ty otevřené konflikty, protože pak už vlastně ti vůdci mafie pochopili, že ten Rinův styl je neudržitelný a ani se vlastně jako nehodí do toho 21. století. Organizovaný zločin se hodně přesunul do kyberprostoru. Někdy se také říká, že nastoupila po Rinovi a dalších nastoupila ta nová generace mafiánů v klotových rukávech, vlastně finanční manažeři, jacísi úředníci v tom proslaveném seriálu Chobotnice. Pak vidíme, že v těch dalších sériích přichází další temná postava Tano Caridi, což měl být vlastně obraz té nové generace mafiánů, kteří páchají zločin spíše přes bankovní konta, perou peníze, nevzdávají se sice těch původních zdrojů peněz toho organizovaného zločinu, ale přesouvají se spíše mimo ulice a mimo dosah. Nejsou tolik vidět a opravdu ta Rinova osobnost a ten jeho modus operandi kdy prostě jeho jediným řešením všeho bylo ono stalinské, není člověk, není problém, to už opravdu pak jako nenastalo. I s tím, že vlastně ten italský stát a ty struktury se samozřejmě nějak poučily, získali nějaké nové know-how a už se nešlo vrátit do těch předchozích let.
14: Italský soudce Pietro Grasso, který velkou část života zasvětil boji proti mafii, řekl, že Salvatore Reina byl primitivní a naprosto nevzdělaný muž, ale velmi mazaný. Postavil prostě jednoho mafiánského konkurenta proti druhému, přidal se na stranu prvního a zabil druhého a pak zlikvidoval i svého spojence. A ještě dodám takovou drobnost, že italská katolická církev odmítla Reinovi veřejný pohřeb. Papež totiž členy mafie exkomunikoval, takže pohřben byl soukromně s vyloučením veřejnosti v rodném městečku Corleone. A když jsme u těch posledních věcí, tak poslední Reinova slova po procesu byla také poměrně jednoduchá. Ničeho nelituji, nikdy mě nezlomí, i kdyby mi napařili 3000 let. To je vše z dnešních mafiánských portrétů. Hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
15: Děkuji za pozvání.
14: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Jan Schreier a Ivana Možná, dramaturgem pořadu byl Stanislav Winter a loučí se a na setkání zase za týden se těší David Hertl. Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
17: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
18: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annales, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
19: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
18: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská Alma Mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
19: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
7: Radiožurnál je půl třetí. A ve studiu je Vojtěch Tomášek.
8: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc zhašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov zranil nejméně 2 lidi, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov dodává, že bezpilotní letouny poškodily 20 obytných budov. Včera zažil silné údery taky Kyjev nebo Oděsa. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo na plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek jsou už plné. Sport. Ženská volejbalová reprezentace bojuje v Lize národů s národním týmem Francie. Zápas v Bělehradě vidí reportér Kamil Jáša.
12: Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-12, ten druhý francouzský ovládli 25-21. Aktuálně je stav utkání v probíhajícím třetím setu 23-19 pro Francii. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 za Beranovem a v Brně. Na D1 z Prahy na Brno za Velkým Beranovem počítejte s 10 až 15 minutami navíc v koloně z kilometru 125,5 na 128. Tam do zítřejšího rána opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně směrem na Ostravu vzniká fronta mezi sjezdy 194 Vídeň a 196 Bratislava. Kvůli zúžení je tam zdržení kolem 10 minut. Na 34. Humpolec-Pelhřimov stále dlouhé kolony před omezením u Velkého Rybníka, zdržení přes 20 minut, popojíždí se od Komorovic a Onšovic. V Praze z Braslavy trochu vázne provoz v ulici k přehradám za kruhovým objezdem za sjezdem z okruhu, řeší tam nehodu. V metropoli přímo kratší fronty na magistrále, nejdřív se chvilku postává na vjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, pak jsou kratší kolony ve Vlznově od sjezdu na Florenc do nového omezení na Hlávkově mostě a opačně od hlavního nádraží k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě většinou kolem 24. To byly zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Mám doma paní učitelku. Tak se jmenuje čtyřdílný dokumentární seriál Karla Špalka, ve kterém na ploše jednoho roku mapuje osudy českých pedagogů, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Reprízu série vám nabídneme v příští půl hodině.
17: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Marcelko, stávej. Už je ráno, je 1. září, musíš do školy.
1: Já už dávno nespím, už se zhůru o 4 a myslím si na ty svoje miláčky, jako oni už se taky určitě těší a tak už si to tak přemítám v hlavě, co všechno budeme spolu dneska dělat.
2: Tak tohle je moje žena učitelka časně ráno 1. září. Patří do kategorie pedagogů, kterou jsem nazval Česká učitelka. Takových je spousta a svůj kredit si u mě získávají tím, že pracují poctivě, s nadšením a neřídí se mnohými vyhláškami a nařízeními, které jsou většinou platné pouze po dobu právě úřadujícího ministra školství. Česká učitelka se řídí pouze svým nejlepším vědomím a svědomím, aby z dětí, které jsou jí svěřené, vychovala slušné a vzdělané lidi. Pro ně by skočila do ohně a často se kvůli ním trápí. Dává jim svůj volný čas i lásku za odměnu, za kterou by většina pracujících nepracovala. Ale dnes je 1. zářijový den a tak vyrážíme do školy a já tuto cestu využiji k tomu, abych uvedl věci na pravou míru. V první řadě chci upozornit na to, že svoji ženu nechci jakkoliv zviditelňovat nebo preferovat. Nemá to zapotřebí. Je to pro mě praktické, mám jí po ruce a vím, že mě pustí do své třídy i během vyučování. Tento luxus byl ale vykoupený nekonečným přemlouváním a slibem, že po sobě budu uklízet a stlát postel. No, nevím, jestli to byl dobrý obchod. Teď už se ale blížíme ke škole a já se musím rychle zeptat na věci, o kterých doma nemluvíme, které se ale každý rok opakují a já o nich velmi dobře vím.
0: Po 2 měsících si vyrazila známou cestou do školy. S jakými pocity se vracíš?
3: No, jednak to není po 2 měsících, protože už týden přípravného týdne mám za sebou. Třídu vypíglovanou, nachystanou, vyšperkovanou a strašně se těším. Po 35 letech už vím, do čeho jdu, tak se těším i na ty nové výzvy.
2: A jsme před školou. Zatímco se na moji ženu vrhli její čerství druháci, já jsem tak trošku přepadl jednu maminku se zbrusu novým prvňáčkem.
0: Přivedla jste ke škole prvňáka. Jaké máte pocity?
4: Jsem nervózní víc než ten můj syn, protože to prožívám asi i za něj. Je to první dítě, první prvňák, ještě máme dceru, tady je ve školce.
0: A pamatujete si na den, kdy jste šla sama poprvé do školy a pamatujete si třeba na svoji paní učitelku?
4: Velmi dobře si na ní pamatuju a představte si, že zrovna dneska ráno, když jsem vstávala pravou nohou, tak jsem si vzpomněla, jaký asi byl ten můj první školní den a vzpomněla jsem si na ně.
0: Jaký byl?
4: Vzpomínám si, že jsem tam byla i s maminkou, i s tatínkem. Vzpomínám si na moji školní aktovku, kterou jsem si sama vybrala s pejskem. A vzpomínám si na to, jak jsem udělala wow, když jsme vešli do třídy. To je všechno, víc si nepamatuju.

0: objevuje náš první učitel, v nás zanechává hluboké dojmy. A skutečně dobrý učitel svým vzorem a inspirací generuje své nástupce. Já si na první krok do života vzdělanců pamatuji velmi dobře. Na vesnické škole mě učil můj tatínek, zatímco ve vedlejší třídě vzdělávala mého staršího bratra maminka. Ta měla o několik let později ve své pedagogické péči také moji budoucí ženu. Ono to ani jinak dopadnout nemohlo. Jak s úsměvem říkám, má-li mít učitelka harmonické manželství, musí si vzít syna učitele, protože on ví, do čeho jde.
1: Tvůj tatínek a maminka mě taky učili a myslím si, že maminka měla zásadní vliv na tom, že jsem nakonec i já se stala učitelkou, protože byla velice lidská, empatická, spravedlivá, ale když bylo potřeba, tak byla i tvrdá, nebo jak to mám říct, ale prostě my jsme věděli, že je to pro nás správně a vždycky to vyznělo, že to s náma myslí nejlíp. Snažím se jako i vcítit do situace dětí, protože ne všechny děti mají na růžích ustláno. Někdy to mají velice složité rodině a to všechno si myslím, že mám i trošku od té tvé maminky.
0: 1. září je významný den nejen pro prvňáčky, ale také pro pedagogy, kteří si stoupnou před svoji třídu poprvé. Silvie, která právě v davu rodičů a dětí vyhlíží s cedulkou v ruce své první žáky, je jednou z nich. A i když se snaží svoji nervozitu skrýt, moc se jí to nedaří.
2: Vstoupila jste dnes prvním dnem do své praxe. Jste z toho rozechvělá?
3: Jsem z toho taková nervózní, ale zároveň se samozřejmě těším, protože je to pro mě úplně nová zkušenost. Děti mám ráda, těším se, jak budou na mě reagovat, jak já budu na ně reagovat, ale zároveň jsem hodně nervózní. Já jsem ve volbě tady tohohle povolání docela váhala, protože jsem se nejdřív ubírala trošku jiným směrem, ale vrátila jsem se tady k tomuhle, protože mi přijde, že vzdělávat ty nové generace je důležité, aby zvládli vlastně žít ve světě, který se stále posunuje, stále se vyvíjí, takže aby i oni se vyvíjeli a myslím si, že jim to můžu předat dobře. Zatím jsem plná ideálu, ano, doufám, že to tak zůstane.
2: Máte nějaký svůj vzor z minulosti třeba?
3: Já mám spíš takové jako záporné vzory, že se mi třeba nelíbilo, jak to někteří učitelé dělali a říkala jsem si, takhle teda ne, budu to dělat jinak, budu to dělat, doufám, lépe. Já bych chtěla být hlavně přátelská učitelka, tak aby ty děti rozuměly, že se mnou můžou probrat jakékoliv problémy, můžou mi sdělit své zážitky, můžeme si prostě popovídat, ale zároveň, aby existovala určitá pravidla, protože nemůže to být jen o kamarádském vztahu, ty děti musí rozumět, že by mě měly jako poslouchat, ale určitě bych to chtěla udržovat na rovině, kde se vzájemně respektujeme a ne, aby třeba ze mě měli strach nebo něco takového, protože pak by v případě problému nepřišli, což není žádoucí. Těším se a nejvíc se právě asi těším na ty děti, na ten vztah, který spolu můžeme jako vybudovat. Víc než třeba na učení, tak na ten vztah, na ten kolektiv.
0: Milá Silvie, vaše ideály měla snad každá učitelka, včetně té mojí. Skutečnost je ale malinko odlišná. To učení a budování krásného vztahu s dětmi je až pouhá třešnička na dortu. Dlouho jsem nevěděl, proč chodí moje žena ze školy tak vyčerpaná. Dnes už to vím. Se svolením pana ředitele jsem si udělal takový malý test. Celé dopoledne jsem natáčel dění ve škole a srovnával je s řemeslníky, kteří pracovali na opravě domu nedaleko školy.
4: Já se dívám na dům, který se tady opravuje. Je 6:30 a není tady zatím ani noha z pracovníků. A my se blížíme ke škole. Co tam budeš tak brzo dělat, pro boha?
1: Zapisovat do Edukitu, sledovat, kdo mě co napsal, odpovídat, no a chystat si ve třídě třeba tabuli, tu mám nachystanou, no ale kdybych si na něco vzpomněla, tak si tam můžu v klidu. Hlavně si navařím čaj, který musím postavit na stůl a jinak bych se nenapila za celý dopoledne, takhle když ho mám na stole, tak občas si vzpomenu, že se musím taky napít.
0: K mému údivu jsme ale do školy nepřišli jako první. Ruch byl už v několika kabinetech. Do jednoho jsem nahlédl, aby

0: se na mě usmála moc příjemná paní učitelka Martina, která učí 21 let a o tom, proč chodí tak brzy, ví své.
1: Co tady děláš tak brzo?
2: Vnímám klid školy. Je to součástí přípravy na vyučování. Mě to sklidní, dostanu se do takové správné nálady, atmosféry, abych se potom na děti usmívala.
1: To je každý den nebo dneska výjimečně?
2: Každý den. Každý den je to pro mě příjemnější, než si dělat přípravy odpoledne, kdy pořád je tady ruch.
1: Jsi dlouholetá učitelka. Co je na učení nejtěžší?
2: Najít si cestu k dětem, ale možná ještě těžší je, aby si děti našly cestu k učiteli a pochopili ho, co vlastně po nich chce, jaký má systém komunikace, výuky a podobně, abychom si prostě navzájem padli do oka.
1: A cítila ses někdy bezradná nebo bezmocná, že bys s tím vším nejradši sekla?
2: Někdy mám pocit bezmocnosti z toho systému, z papírování a z takových těch věcí, které s učením nemají vůbec nic co dělat.
1: Kolik procent zabere tady tato mimo vzdělávací činnost?
2: Polovinu času.
0: Stejný názor má také kolegyně Martiny Markéta. I když každá učí na jiném stupni, obě mají za sebou dlouholetou praxi.
3: Těch papírů je víc a víc. Neustále něco vykazujeme, vyplňujeme, nějaké souhlasy od rodičů sbíráme. Rodiče musí souhlasit úplně se vším. Je z toho obrovská hora různých písemností. Tohle mi vadí. My jsme učitele a ne úředníci. I když mnohdy jsme víc ti úředníci než učitele, bohužel.
0: O tom, kolik času prosedí moje žena učitelka doma u počítače nad různými zprávami a hlášeními, a to nemluvím o úřadování ve škole, bych mohl povídat. Ale místo toho se raději podívám, co se děje na stavbě u školy.
1: Je 8 hodin, na stavbu přichází poslední řemeslníci, připravují si rádio, které hnedka pouští. Co se děje ve škole?
0: Žádný zpěv ptáků, žádná hudba z rádia, pouze chaotický hluk a z předešlých dnů ochraptělá paní učitelka. Když jsem chodil na základní školu, nic z toho mi nevadilo. Teď jsem opouštěl třídu téměř úprkem po pár minutách. A to jsem netušil, že bude ještě hůř. Velká přestávka. A jakou jí mají na stavbě?
1: Tak a jsem u stavby v 10 hodin. Tady je pauza. Řemeslníci si vyřizují různé telefony, pijí kávu a poslouchají rádio a zpěv ptáků. Co se děje ve škole?
0: Na velkou přestávku jsem se vybavil přístrojem na měření hluku. Že to bude pěkná soda, jsem očekával, ale něco takového se naprosto vymykalo mé nejbujnější fantazii.
1: Naměřená hodnota je 86 decibelů.
0: Tato hodnota je těsně za hranicí, kdy trvale poškozuje sluch. Nutno ale podotknout, že by muselo jít o delší časový úsek měření. Jak ale poškozuje nervy, se zřejmě zjistit nedá.
4: O, jak ráda bych relaxovala, ale mám dozor na chodbě. To je několikrát v týdnu, je po 10 minutách na chodbě. A potom ještě výdelně, tam je to hodinovka.
1: Když je dozor, není přestávka?
4: No to není přestávka, ne, to není přestávka.
1: Co dozor obnáší pro učitele?
4: Dozor obnáší to, že se na té chodbě dozírá, aby tady nikdo nikomu neubližoval. Dokonce i záchody občas musíme zkontrolovat, že tam někdo třeba vyruluje celou rulu, nebo si udělá kouličky z toaletního papíru, hází na strop, jakože je mu smutno třeba po zimě, tak si to tam dělá sněžení a tak se ty děti baví o přestávce, když jsou v nečinnosti, a to všechno se musí uhlídat, aby se neničil školní majetek a vzájemně si děti třeba neubližovaly.
0: Přestávka končí a zatímco se nasvačené a vyskotačené děti vrací do třídy, kantor vykonávající dozor stačí ještě tak akorát doběhnout do kabinetu pro pomůcky, aby následně vstoupil před své žáky usměvavý a v pohodě tak, jak se to od něj očekává. O nějakém relaxu si může nechat jenom zdát. Výuka hned pokračuje dál. Hlad a čas probíraný v prvouce mi připomněli, že se blíží poledne. A protože znám hodiny celkem dobře, opustil jsem třídu a vypravil se podívat, co se děje na stavbě u školy. Ve 12 hodin je tady na stavbě úplně prázdno, protože jsou všichni na obědě. Jsem zvědavý, kdy vlastně dojdou, ale v minulých dnech přišli až někdy v 1 hodinu. Tu dobu už má některý z učitelů dozor v jídelně, kde jsem naměřil téměř 90 decibelů hluku. Takhle tento stravovací prostor vnímá paní učitelka Jarka, která se nezadržitelně blíží k důchodovému věku.
5: Ruchy a hluky jsou ve škole úplně to nejnáročnější pro mě, protože to se kolikrát nedá zvládnout. Nejhorší je to asi v jídelně, protože tam ty děti už fungují sami od sebe. A tam ten hluk tak převyšuje hranice únosnosti, že já už tam chodím jenom, když není jiná možnost se stravovat. A když je tam hodně těch dětí, tak si odnesu jídlo do kabinetu. Protože v tomto případě nejenom, že křičí děti, ale i kolegové, kteří sedí u jednoho stolu, tak aby si mohli něco říct, tak začnou taky křičet a to už já nedávám a odcházím.
0: A co chudák učitel, který má dozor v jídelně a může okřiknout učitele?
5: Chudák učitel, který má dozor v jídelně, tak učitelu si samozřejmě nevšímá a snaží se nějak utišit ty děti, ale to bych řekla, že je činnost naprosto zbytečná, to už všichni víme, takže ten, kdo má dozor v jídelně, tak tam jenom tak stojí odevzdaně, protože když se pokusíme ty děti sklidnit, tak to vydrží tak minutu a půl a jsme zase tam, kde jsme byli na začátku, to znamená, že děti řvou.
0: Jídelnu, školní chodby i výuku ve třídě jsem při natáčení zažil na vlastní kůži a myslím, že ten, kdo pracuje na lešení za zpěvu ptáků a písniček z rádia, si něco takového vůbec nedovede představit. Být učitelem na prvním stupni znamená na rozdíl od jiných profesí mít pracovní úvazek 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Jako manžel učitelky tohoto druhu o tom vím své. Pokud jdeme na vycházku a to chodíme často, promění se tato jinak příjemná činnost během pár minut ve sběr šnečích ulit, na které budou v zápěti děti malovat, stříhání větviček různých stromů, sbírání bylin a trhání květin, z nich si pamatují pouze ostrožku stračku, protože mi evokuje úplně jiné slovo. Při takových vycházkách mi manželka často mizí v houští, aby se v zápětí vynořila na úplně jiném místě s radostným povíkem, co všechno se jí podařilo do školy najít. Správná učitelka myslí na školu a své děti neustále a tak není divu, že si jedna známá, která od časného rána přemýšlela o tom, jak udělat dětem dopoledne hezčím, zapomněla obléct šaty. Hodila na sebe kožich a spěšně vyrazila do školy. Na to, že je pouze v kombiné, ji upozornila až kolegyně na školní chodbě. No a někde mezi tím a lejstry je výuka, vzájemné navazování kontaktu s žáky a radosti i strasti kantorského povolání. To samozřejmě zasahuje celou rodinu.
1: Máš zajímavé povolání. Přenáší se nějak do tvé rodiny? Zasahuje tvoji rodinu?
2: No, rozhodně zasahuje moji rodinu minimálně tím, že povídám své rodině o zážitcích i o tom, co mě trápí, co zrovna třeba prožívám v tom pracovním životě, takže určitě ano.
1: Jak to vnímá manžel?
2: Manžel je poměrně otrlý už. Takže já nevím, nedává mi najevo, že mám přestat mluvit a podobně. Před tématy neprchá, když ta moje míra stěžování si nebo spíš takového toho hudrování, nadávání na systém, ne na děti jako takové, už dosáhne nějaké větší intenzity, tak řekne, proč to děláš? Nechceš zkusit něco jiného?
0: Všech dělníků na stavbě si nesmírně vážím. Jejich práce není vůbec lehká a úkoly se musí plnit i za nepřízně počasí. Ale?
1: Je 15 hodin, na stavbě už se nic neděje, ještě někdo balí poslední věci a jak se zdá, všichni odchází domů.
0: Šel jsem se podívat do školy a cvrkot, jaký tam v tu dobu byl, mě opravdu překvapil. Paní učitelky na prvním stupni opravovali sešity, malovali tabule na další den, případně měli konzultace s rodiči. No comment. Pokud mám hovořit za naši rodinu, škola do ní proniká ze všech směrů již dlouhá léta. Nejhorší ale bylo období, kdy manželka učila hned vedle našeho domu, u kterého bylo dětské hřiště, na kterém trávili její svěřenci svá odpoledne. Když uviděli svoji milou paní učitelku, opouštěli svá autíčka a koloběžky a vrhali se k ní s jásotem a otevřenou náručí. Jako dobrý pedagog nestrácela na rozdíl ode mě trpělivost a vysvětlovala jim. Děti moje, vaše jsem celé dopoledne a odpoledne a hlavně večer patřím tady svému manželovi. Přiznám se, že to moc nefungovalo a tak se nejednou stalo, že jsme se úskoky za keře, rohy domů a terénní nerovnosti snažili dětskou pozornost obelstít, abychom si udělali klidnou procházku. V tomto směru mohu potvrdit, že u dětí je pozornost neuvěřitelná. Jako dítě učitelů s manželkou učitelkou mě provází škola celým životem a zdá se mi docela nepochopitelné, jak může někdo tak náročné povolání dělat. Jenže ona má každá mince dvě strany. Být kantorem, kterému je jeho povolání posláním, znamená prožívat nejen únavu, mnohdy zklamání a občas pochybnosti, ale také být svědkem zázraků, které jiné profese nenabídnou.
6: To je ten každoroční zázrak, který mě fascinuje a kvůli kterému já to dělám. Když přijde to dítě a opravdu je to nepopsaný list a já z něj za pár měsíců z analfabeta udělám člověka, který umí číst a psát. Mě to nikdy nepřestane fascinovat. Já sama nevím, kdy se to děje, ale vždycky tu chvíli poznám.
2: Mě strašně baví je vidět vyrůstat. Když je dostanete v šesté třídě, tak to je smečka malý štěňat a v devítce vás opouští téměř hotoví mladí lidé, se kterými můžete už debatovat na úrovni. To mě baví, tahle je vidět vyrůstat. Tak mi učitelování dává pocit, že jsem pořád propojená s tou nejmladší generací. Možná mi ubírá věk. Nevím, jestli to není moc jako rouhavé to tahle říct, ale mám pocit, že nestárnu tak rychle.
5: Dává mi neustále, řekla bych, poznávání toho, jak jsou děcka skvělí. Jo, to bych nikdy v životě asi nepoznala, jaký mají přístup k věcem, jak jsou vlastně chytří, jak chápou všechno, vztahy. To mě to hrozně dává, hrozně mě to celou dobu obohacuje.
7: Po těch letech bych řekla, že je to povolání, kde se ty zázraky dějí. V průběhu roku vypadá, že snad někteří se nenaučí číst a nenaučí správně psát. A pak se stanou věci nevídané. A potom, co duši učitelskou až dovnitř rozesměje, je, že když jdu třeba po ulici a potkám tam, já nevím, 30-letý, 25-letý kluky, utíkali za mnou a říkali, je, paní učitelko, neviděli jsme se leta. My jsme byli hrozní, ale s váma to bylo všechno moc pěkný, nikdy na vás nezapomene, pojďte si s náma dát pivo a pozvou mě na pivo. A to v té učitelské duši udělá strašně dobře. Na konci roku je člověk vymačkaný citron, ale tady tyhle jiskřičky rozžehnou a vygumují ty ústrky a různé nehezké věci, co se stanou v průběhu toho roku. A může člověk jet dál a právě proto to dělám. Ale tohle všechno, co ti povídám, ty přece dávno víš.
0: Ano, vím. A vím toho ještě mnohem víc. Tak zase za týden. Váš Karel Špalek.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
9: Ceny pražských bytů vzrostly za posledních 10 let téměř o 180% a metropole se stala jedním z nejhůře dostupných evropských měst, co se týče vlastního bydlení. Co všechno k tomu přispělo? A má na dostupnost bydlení větší vliv stavební zákon nebo územní plánování? Jaký dopad na něj bude mít stárnutí populace? Speciálním hostem je sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research Daniel Prokop.
8: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Radiožurnál je s vámi v 15 hodin. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
11: Hasiči ve Zlíně stále dohašují požár budovy v bývalém areálu Svit. Okolí zůstává uzavřené. Ukrajinské drony zaútočily na rafinérii v ruské Sizrani. Fotbalisté Argentiny vyřadili Švýcarsko a v semifinále mistrovství světa se utkají s Anglií. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
12: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
11: Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Hořet začalo ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale stále zůstává uzavřené. Na místě je taky náš reportér Šimon Franz.
13: Hasiči a policisté chtějí dnes o půlnoci perimetr zmenšit a otevřít například část přilehlých parkovišť. Ulice Vavrečkova ale zůstane dál uzavřená. Zítra ale otevře budova krajského úřadu i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny by hasiči zítra dopoledne také mohli předat budovu majiteli v případě, že se podaří dokončit zásah. Aktuálně prolévají sutiny z bezpečné vzdálenosti, k horkým místům se nemůžou blíž dostat kvůli statice budovy. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
11: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým senicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní to kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Senice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
14: Obyvatelé Sizraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je třeba řemeslný jarmark, pěstitelské poradny anebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
15: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
16: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále mistrovství světa. V Kansas City porazili Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V semifinále se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. A české volejbalistky hrají na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě s Francouzkami. Na místě je reportér Kamil Jáša.
17: Právě v tuto chvíli kapitánky obou týmů losují před pátým setem, to znamená, že je vyrovnáno 2-2. Na sety český tým výborně začal, vyhrál první set 25-12, pak ale dva sety vyhráli francouzsky. Před malou chvílí skončil čtvrtý set, který se povedl zase českému týmu. Je tedy vyrovnáno, za malou chvíli začne pátý set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 nehoda za Kroměříží a zdržení za Beranovem. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží opatrněji na kilometru 254,5. V odstavném pruhu stojí se dvěma nabouranými auty policejní hlídka a sanita. Většina vozidel vybočuje do levého pruhu, je to bez kolony. Na D1 z Prahy směrem na Brno se za Velkým Beranovem na 124. kilometru dojíždí do fronty, ta se potom táhne čtvrt hodiny k pracím na 128. kilometru v levém pruhu. Na D1 přes Brno směrem na Ostravu panuje silný provoz, kolona mezi sjezdy 194 na Vídeň a 196 na Bratislavu před zúžením je se zdržením do 10 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte různě pomalu jedoucí fronty aut mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak na příjezdu do Benešova a taky na výjezdu z města. Na 34. Humpolec-Pelhřimov naberete kolem 20 minut v kolonách před opravami vozovky u Velkého Rybníka. Obou směrně se popojíždí od Komorovic a Ončovic. A na tahu 35 z Liberce na Prahu za sjezdem na Jablonec vzniká kolona na 10 minut do omezení u Hodkovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, převažovat bude skoro jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami. Zítra přes den čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dobrý den, krátce po 15. hodině a v neděli 12. července máte naladěný odpolední víkendový plus a příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová.
12: Odpolední plus.
19: A co jsme do vysílání připravili? Novelizace stavebních pravidel jde do Senátu. Poslanci v pátek koaliční většinou schválili poslanecký návrh, který má zrychlit stavební řízení. Jenže experti upozorňují na řadu úskalí, podrobněji už za chvilku. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací. V jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací mohou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči? Další podvodné SMS zprávy, další téma pro rubriku ověřování. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze. A v zahraničí se podíváme na to, jak vážně konflikt v Hormuzském průlivu dopadá nejen na světovou lodní dopravu, ale i na výrobce lodí. Investují ještě vůbec do budoucí výroby? To řekneme krátce před půl čtvrtou. Ještě jednou příjemný poslech a klidnou neděli přeje Štěpánka Martanová. A jak už víte, z našeho vysílání v pátek schválila sněmovna novelu stavebního zákona. Stavební úřady budou nově fungovat pod Státním úřadem rozvoje území a jeho krajskými pobočkami. Část úředníků se tam přesune. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní posoudí Senát. Jenže k novelizaci dochází skrze poslanecký návrh, což je předmětem kritiky opozice a taky expertů. Výhrady zaznívají od památkářů a ekologických organizací. Novela totiž stavební řízení sice zrychlí, ovšem mimo jiné i na základě výjimek obecních rad, proti kterým se běžní občané nebudou moci efektivně odvolávat. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě před přijetím novely důrazně varuje. A i proto teď ve vysílání vítám jejího předsedu Roberta Špalka. Dobrý den.
20: Krásné nedělní odpoledne, dobrý den.
19: Pane Špalko, stavební řízení by se mělo zrychlit, ovšem je otázkou, za jakou cenu. V komoře jste identifikovali hlavní sporné body novelizace, které to jsou?
20: No, my jsme měli řadu sporných bodů, asi tím nejzásadnější bod byl, že vůbec ta novelizace neprobíhala standardním mezirezortním připomínkovým řízením, ale poslaneckým návrhem, to, co jste říkala, a tak proto ty naše body jsme museli obtížně se snažit prosazovat mezi poslanci poslaneckými návrhy, což nám jako připomínkovému místu Legislativní rady vlády nepřipadá příliš důstojné.
19: Každopádně vláda argumentuje tím, že to udělala z toho důvodu, aby ten stavební zákon byl přijat rychleji.
20: No, o tom diskutujeme asi od roku 2019 a už tehdy jsme si říkali, že bude ten zákon muset být přijatý asi v roce 22 nebo 23, už si to ani nepamatuji. Dneska máme rok 26 a je tedy přijata 13. novela toho zákona, který byl schválen v roce 2024. Takže musím říci, že úplně mi to nepřijde jako standardní řešení.
19: Tak ona každá vláda s tím měla trošku jiné úmysly s tím zákonem. Pojďme ale k tomu, který teď schválil současný kabinet, to znamená hnutí ANO, motoristé a SPD. Komu podle vás ta novelizace pomůže a na koho podle vás dopadne spíše negativně?
20: Tak musím říci, že my se tady pořád bavíme o délkách stavebního řízení. Možná, že ta novelizace teďka v současné době pomůže některým velkým takovým zašpuntovaným projektům, kterým brání některé problémy, ale pro standardní stavební povolení si myslím, že to nebude mít až tak velký dopad. Ostatně na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj je uvedena statistika přímo ministerstva a ta říká, že od uvedení stavebního zákona v roce 2024 do praxe, do jeho účinnosti, tak je průměrná délka ukončených řízení 98 dní, medián délky dokonce 78 dní, což se poměrně docela kopíruje s tím, co říkal náš průzkum nebo průzkumy Sdružení místních samospráv.
19: A pomůže podle vás ta stavební novela více třeba obcím tím, že budou mít rychleji postavené školy, školky nebo bydlení, tak jak říká Ministerstvo pro místní rozvoj?
20: Tak musíme tady odlišit dvě věci. Jednak odlišit územní plánování a odlišit samotné stavební řízení. Jak jsem říkal, v tom stavebním řízení ten problém tak velký není a to my říkáme od samého začátku. A problémy v územním plánování. Takže samozřejmě v případě, že se postupuje podle platného územního plánu a stavba probíhá standardním způsobem bez připomínek, bez nějaké třeba vyjádření EI, tak ten samotný proces povolení stavby není příliš dlouhavý. Na tomto místě třeba musím říci, že to není tedy stavební zákon, ale ku příkladu budování škol a vůbec veřejných občanských staveb by pomohla novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, tam si myslím, že je poměrně velká brzda.
19: Vy už jste zmiňoval to územní plánování. Ty kompetence se tam mění a přejdou na samosprávy. Jak konkrétně by mohly být diskriminováni občané v kontextu toho, co bude možné stavět na území obcí?
20: Tak my jsme připomínkovali tu takovou kontroverzní skutečnost, že kompetence nebo změnu územního plánu může schválit rada nebo zastupitelstvo obce bez standardního projednávání. Samotný přechod na ty obce si by si měly určovat o tom, co bude v jejich rajonu stavěno. To si myslím, že špatné není, ale ta kontroverze v tomto případě je v tom, že změnu územního plánu bez standardního projednání může dělat rada nebo zastupitelstvo. A mnohdy u těch menších obcí tu kompetenci rady má dokonce jenom starosta, takže jedna osoba může také rozhodovat o změně územního plánu.
19: Máte v tomto podobný názor jako opozice, která může říkat, že to je netransparentní věc a která může podléhat lobistickým strukturám?
20: Tak samozřejmě, že v případě, že tato kompetence je daná třeba do ruky jednoho člověka nebo málo osob, tak to není úplně to, co bych si představoval jako úplně nejtransparentnější řešení.
3: A může to zjednodušit a i zrychlit tedy pak celý ten proces, tato věc?
20: Tak zjednodušit to ten proces může, otázka je pro koho.
3: Úřad rozvoje území, jeho krajské pobočky a úředníci budou muset řešit úplně všechno. Jak dohlednou pracovníci na konkrétní podmínky v jednotlivých obcích na jednotlivých místech, podle vás?
20: Tak úplně tohle není problém, který řešíme jako komora, nicméně trošku máme obavu z toho, z personálního obsazení těch úřadů. Ono jako to probíhá i ve veřejném prostoru a my to zaznamenáváme i ze strany obcí, například Sdružení místních samospráv Svazu města obcí České republiky, kde odkud jdou poměrně nepokojivé zprávy o tom, kolik lidí bude chtít na jednotlivých úřadech zůstávat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Mělo by to být platné od roku 2028 v plné verzi, tak uvidíme, jestli bude dostatečný počet těch zaměstnanců. Má na to státní správa, tedy Úřad rozvoje území, celý rok, aby naplnili ty kvóty zaměstnanců. Samozřejmě v minulosti jsme měli některé nepříjemné zkušenosti, ku příkladu, kdy se rušily okresy a vše se převádělo na kraje. Víme, že v té době docházelo poměrně k velké paralýze některých úřadů, ale to takováto reforma státní správy doprovází vždycky.
3: Tak uvidíme, jak to za těch několik měsíců bude. Dodává ke stavebnímu zákonu Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Díky za váš čas a komentáře.
20: Já děkuji také. Mějte se pěkně, naschledanou.
3: V 15 hodin a téměř 15 minut pokračujeme docela aktuálním tématem a to jsou horké letní dny. V nich nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy v české městské hromadné dopravě. Jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty, ale představují větší zátěž také pro řidiče měst. Hromadné dopravy. Víc v příspěvku Sáry Adamcové.
21: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
22: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
21: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
22: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
23: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
22: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. Výrazné zlepšení se tedy v Brzku čekat nedá. A podobné to asi bude v Plzni, kde taky investují většinou do celých nových souprav, říká mluvčí tamních dopravních podniků René Vávro.
24: Kromě modernizace dvou tramvají, kde dojde k doinstalování klimatizace, neplánujeme do dalších vozů klimatizaci dosazovat. Díky investicím do obnovy vozového parku předpokládáme, že do 9 let budou všechna naše vozidla vybavena celovozovou klimatizací.
22: V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
25: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
22: Třeba pražští řidiči tramvaje mají na konečné asi 15-minutovou pauzu, říká Štěpán Šmehlík.
21: Když máme přestávku ve vozovnách, tak ty prostory pro ty řidiče jsou klimatizovaný.
26: Máte třeba sebou nějaké jonťáky nebo něco takového?
21: Přesně tak, ty my dostáváme od zaměstnavatele a máme na každé konečné právě i tu možnost toho pití, to znamená, že máme tam ty přístroje na čerpání vody studený.
22: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi pětina tramvají, říká mluvčí sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
1: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
22: Klimatizaci tak podle ní má v České městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
3: Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze anebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru i rozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily už je ve studiu Františka Rohlíčková z domácí redakce. Dobrý den.
2: Pěkný den.
3: Františko, tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vlastně vypadají?
2: Hned na úvod se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ přestupku. V tomto případě jde o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. A pokud nezaplatíte, hrozí vám podle zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů na vymáhání. Policie ale upozorňuje, že to je samozřejmě podvod.
3: A jak to mám poznat, že to je podvod?
2: Tyto zprávy přicházejí z telefonní čísla s předvolbou plus 63, to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na rychlou platbu a třeba i nabízená sleva 50%, pokud pokutu zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
2: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jen kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje. Ještě dodám, že překročení rychlosti policisté navíc řeší jen tehdy, když dotyčného přistihnou na místě. V opačném případě předávají takový případ obci s rozšířenou působností.
3: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že tyto podvodné SMSky přišly i lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Jak je to možné?
2: Podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí totiž často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takové podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny ze zahraničí. I když je takové pachatele obecně těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Vinčálka několik úspěchů.
4: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
2: I v takových případech ale podle něj není jisté, že poškození dostanou své peníze zpět.
3: To byla redaktorka Františka Rohlíčková. Díky a podrobnosti a také další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz. Konflikt v Hormuzském průlivu je největší komplikací a ochromením světové námořní dopravy od pandemie COVID-19. Bolestivě dopadá nejen na dopravce, ale i na výrobce lodí a mění i rozložení sil na trhu, kde dosud dominující Čína čelí tvrdé konkurenci. A my už jsme teď ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Dobrý den.
5: Hezké odpoledne.
3: Davide, co tedy aktuálně pálí čínské výrobce lodí?
5: Čína je největším výrobcem nákladních lodí už řadu let po sobě, světovou dvojkou je Jižní Korea a trojkou Japonsko. Velkou část čínské produkce kupují domácí zákazníci, domácí firmy, ale čínské loděnice staví a prodávají také do Spojených států, do Austrálie nebo do Evropy. No a celá řada ekonomických sankcí, respektive vysokých cel, které na Čínu uvalil a vlastně dosud neodvolal americký prezident Donald Trump, tak tu čínskou produkci brzdí. No a brzdí ji tak, že zřejmě ještě letos Čínu z pozice světové jedničky sesadí Jižní Korea, respektive jihokorejští výrobci lodí.
3: A co má Jižní Korea navíc oproti Číně? Konkuruje cenou?
5: Jihokorejce jednak nedusí ty zmiňované sankce, ale oni mají i velmi propracovanou vizi z pohledu pracovních sil. Největší jihokorejský výrobce HD Korea Shipbuilding zvýšil meziročně prodej o bezmála 20% a v celé zemi v tomto odvětví pracuje už skoro 30 000 lidí, přičemž pětina jsou cizinci. Korejci například v nedávné době založili školící centrum v Indonésii. Ve velkém tam nabírají budoucí dělníky do svých loděnic, učí je tam nejen korejštinu, kterou tedy tady v Jižní Koreji potom později při práci budou potřebovat, ale učí se i technické postupy, standardy, které tahle práce vyžaduje, takže ta práce s lidmi je pro jihokorejské loďaře velmi důležitá, těch zakázek jim opravdu přibývá, no a tisíce nových dělníků z ciziny vlastně mají Jižní Koreu dostat na pozici největšího světového výrobce lodí.
3: Dlouhou dobu bylo lídrem světové výroby lodí Japonsko. Říkali jsme, že dnes je to světová trojka. Je ale podle mnoha ukazatelů japonští loďaři dál ztrácí. Proč ztrácí?
5: Ano, to je pravda. Japonsko sice navazuje na velmi, velmi dlouhou tradici špičkového výrobce lodí, ale aktuální čísla ukazují meziroční pokles výroby a exportu o 20% a tenhle pokles už trvá čtvrtý rok po sobě. Přitom výrobní kapacity jsou plné až do roku 2029, čili z toho vyplývá, že japonské loděnice zakázky mají, ale nemají dostatečné kapacity. Potřebovali by je rozšířit, potřebovali by nabrat tisíce nových dělníků. No a japonské ekonomické servery v této souvislosti upozorňují, že situaci by v zemi vycházejícího slunce mohla zlepšit nedávná fúze dvou dosud konkurenčních výrobců, a sice Imabari Shipbuilding a Japan Marine. Každopádně Japonsku po mnoha desetiletích v tomto segmentu skutečně ujíždí vlak, no a kromě už zmiňované Číny a Jižní Koreji, tak má konkurenci třeba ve stavitelích lodí na Filipínách anebo ve Vietnamu.
3: Z Asie se živě přihlásil zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš. Díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: A ekonomické téma střídá kulturní, protože před týdnem skončila Smetanova Litomyšl, v pátek hostující představení Shakespeareovských slavností. A zámecké návrší ve východočeské Litomyšli teď nabídne v zámeckém pivovaru výstavu Svět kostiček. Za pár desítek minut začne expozice z kostek Lego. Výstava čítá přibližně 800 000 dílků. Jejím středobodem je město o rozloze přes 10 metrů čtverečních s propracovaným kolejištěm a pohyblivými vlaky. A víc už nám teď řekne Helena Marie Hendrich, programová vedoucí zámeckého návrší. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím z Litomyšle, kde se právě chystá vernisáž, jak jste říkala.
3: Paní Hendrich, je vše připraveno, pouze dnes je výstava pro návštěvníky zdarma, tak čekáte velký zájem?
0: Již jsme viděli nějaké návštěvníky, kteří se nemohou dočkat, zejména děti na vernisáže. Dnes máme tedy otevřeno od 16 do 18 hodin v rámci vernisáže zdarma.
3: Vy jste říkala, že hlavně děti jsou, jak by se to řekla, 50 na 50, nebo jsou to třeba velké rodiny se spoustou dětí, nebo i vidíte spíš starší lidi, kteří mají zájem o to Lego, protože Lego je fenomén?
0: Řekla bych, že to není úplně půl na půl, ale dvě třetiny tvoří děti a skutečně jednu třetinu tvoří rodiče nebo i dospělí, kteří přijdou samostatně bez dětí na tu výstavu. Hmm.
3: Jak expozice vypadá? Je z části interaktivní, herna?
0: Ano, tak expozice u nás v výstavním sále je třípatrová a v rámci toho prvního patra je vlastně také dětská herna, kde jsou jednak herní stoly s klasickými kostkami Lego a pro ty menší je připravena i vlastně podložka s kostkami Duplo.
3: My jsme říkali, že tam je asi 800 000 dílků. Lego má různé propracované kostičky. Nachází se tam některé opravdu velmi třeba specifické, když už je to i interaktivní částečně?
0: Vy jste zmínila tu vlastně nejhezčí část expozice, to město, které má rozlohu 10 metrů čtverečních. Myslím si, že tím, co je na tom opravdu lákavé, jsou třeba tři funkční vlakové soupravy, které projíždí nádražím a depem a objíždí celé to město. A myslím si, že nejhezčí na tom jsou právě různé ty detaily, které si člověk může prohlížet opravdu dlouho. Takhle tam může zahlídnout třeba základnu Ghostbusters, tedy krotitelů duchů, zábavní park, skate park, fotbalový stadion nebo venkovské předměstí.
3: Každý se tam, koukám, najde to, co má rád. Každopádně od zítřka až do konce letních prázdnin máte připravenou i soutěž pro stavitele. S čím jsou spojené motivy té soutěže? Je to s městem Litomyšl nebo se zámeckým návrším nebo?
0: My máme tu soutěž vyhlášenou ve třech kategoriích. První kategorie je o nejnápaditější stavbu vlastně jakéhokoliv druhu. Druhá kategorie je právě zaměřená na litomyšl. Získat cenu mohou autoři, kterým se podaří stvárnit nějaké reálné prvky litomyšle. No a pak jsme si říkali, že by bylo fajn mít ještě třetí kategorii, kde prostě budeme losovat ze všech přihlášených.
3: A kdo se může zúčastnit? Je to třeba omezené věkem nebo máte i věkové kategorie?
0: My chceme, aby si všichni hráli dohromady, takže nemáme žádné kategorie. Určitě vlastně smyslem té hry je to, aby si i rodiče a starší hráli společně s dětmi, takže v tomhletom smyslu nemáme žádné omezení. Dokonce ty stavby mohou vznikat i v domácím prostředí. Není podmínkou, aby vznikaly u nás v té herně.
3: A to znamená, že když se budu chtít zúčastnit, tak třeba to vyfotím a pošlu, nebo jak to funguje pak ta soutěž v praxi?
0: Funguje to na základě sdílení na sociálních sítích. Vlastně podrobný návod je umístěn na webu www.legolitomyšl.cz, takže většinou se to sdílí pod nějaké naše příspěvky zámeckého návrší.
3: Ještě máme zhruba minutku, tak jestli byste nás nalákala do Litomyšle, co dalšího v zámeckých objektech v létě můžeme zažít, pokud se rozhodneme vydat k vám.
0: Já si myslím, že zámecké návrší, to centrum Litomyšle vlastně na kopci je výborné pro návštěvu rodin s dětmi, protože vlastně na poměrně malé ploše je tady spoustu věcí, které lze navštívit a výborně se tam pobavit. Kromě té letošní výstavy Lega máme přímo tady v areálu vlastně takový dvoupatrový labyrint, který se věnuje historii zámku. Je přístupný zdarma, takže se tam nic neplatí, je to interaktivní dětská expozice. V podobném duchu máme také expozici v chrámu nalezení svatého kříže, která je od těch stejných autorů těchto dětských expozic, takže nějakým způsobem navazuje a je také přístupná zdarma. Další část té vlastně propojující hry po zámeckém návrší je v regionálním muzeu. No a pokud by rodiny s dětmi sem chtěly zavítat třeba na více
3: dní. Už jenom rychle, prosím.
0: Ano, tak máme s grafíkovou cestu, která propojuje takovým putováním všechny tato města.
3: To vše bude k vidění v Litomyšli a řekla nám to paní Marie Hendrich z programová vedoucí zámeckého návrší. Díky vám za váš čas a naslyšenou a ať se akce vydaří.
0: Děkuji, naslyšenou.
6: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
11: Z pražského mostu v Karlových Varech padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci bude ředitelství se stavební firmou řešit. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se už dál nešíří. Informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Moréna se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Anne Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. České volejbalistky nastoupily na turnaj Ligy národů v Bělehradě proti Francii. Podrobnosti přidá přímo z místa Kamil Jáša.
7: Česká volejbalová reprezentace právě v tuto chvíli ukončila zápas 20-18 vítězství v pátém setu a 3-2 na sety. Česká republika tedy porazila Francii 3-2. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 zdržení za Beranovem v Brně i před Čmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za Velkým Beranovem pomalu sune kolona ze 125. čtvrt hodiny do omezení na 128. kilometru. Na D1 v Brně kolony obousměrně na Ostravu, kratší mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu, před omezením je to do 10 minut a směrem na Prahu se to sune od exitu 201 Slatina asi 10 minut na 198., kde blokuje pravý pruh porouchaná dodávka. Na D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží čekejte kratší frontu z kilometru 255 k nehodě na 254. a pultem, i když je tam zabraný jen odstavný pruh, přihlíží se a brzdí se v zatáčce. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív za Divišovem pomalejší jízda z 36. kilometru k exitu 34 Sázava, tam překáží v odbočovacím pruhu auta po lehké kolizi, a pak dál směrem na Prahu za Chocerady se pomalu jede z 28. do omezení na 25. u Šmejkalky kolem 10 minut. Na trojce Budějovice Praha velmi silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak taky na výjezdu z Benešova, a na silnici 34 Humpolec Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka stále kolony obousměrně, zdržení kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, převažovat bude jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami. Zítra přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
10: Já to považuji za velmi nešťastné.
13: Víte, co je to pasy?
14: Naše země nevzkvétá.
15: To jsou všechno lži.
16: Slibuji věrnost České republice.
26: Že nikdy neodstoupím.
27: Nikdy.
12: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
28: Jsme jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu.
29: Prostě nedostatek té výstavby je pro mě úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail.
30: Ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti majetku.
31: Dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb než na dlouhodobý nájem.
29: To, že někdo vlastní stovky bytů, to je mi jako úplně jedno. Já jenom chci, aby tam byla nemovitostní dat taková, že pokud drží nějaké prázdné byty, aby byl pobízen, aby to okamžitě dal na trh.
30: To, co dělá tu čtvrtí, je i důležitost toho sociálního mixu, ve kterém nevznikají na jedné straně ty vyloučené lokality, na druhé straně ty gated communities jenom pro bohaté.
31: Někde to zvládají, tak nevím, proč bychom to nemohli zvládnout my.
12: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
19: Kdo nedědí, nebydlí. Heslo mladých, které odráží realitu dnešního Česka. V Evropské unii potřebujeme nejvíce ročních platů, téměř 15, na pořízení vlastního bydlení v metropoli. Co se stalo za posledních 10 let, že ceny bytů několikanásobně vzrostly? Proč ani hledání nájemního bydlení není jednoduché? A jak to změní novela stavebního zákona a zákon o podpoře bydlení? To vše probereme v dnešní chybě systému, kterou vás pro tentokrát provede Renata Kropáčková. Hlavním hostem je dnes sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Babišova a Fialova kabinetu Daniel Prokop. Dobrý den.
32: Dobrý den.
19: A stálými hlasy a tvářemi jsou novinářka Apolena Rychlíková a komentátor David Klimeš. Taky vás zdravím oba dva.
33: Krásný den.
32: Dobrý den.
19: Natáčíme tento díl v pondělí 22. června, takže na události, které se stanou po tomto datu, už nestihneme reagovat, nemůžeme na ně brát zřetel. Tak otázka na úvod k tematice bydlení. Prožíváme podle vás doslova krizi bydlení? Je situace opravdu vážná, nebo za to mohou média, na která se dá všechno svést, pane Danieli?
32: No, myslím, že řada lidí prožívá, že to není jenom mediální realita, že v těch datech je opravdu vidět, že vlastnické bydlení v těch bohatých městech nebo drahých městech si už může dovolit jenom čtvrtina nejbohatších domácností, nejsou dostupné dlouhodobé nájmy, nemáme v podstatě žádnou politiku sociálního bydlení, takže i na té druhé straně těch nejchudších lidí vůči tomu, jaká je v Česku chudoba, že nemáme tolik té extrémní chudoby, tak máme hrozně lidí bez domova nebo na nějaké hranici bezdomovství. Takže jako opravdu ta krize bydlení Česko existuje na mnoha stranách toho spektra. Samozřejmě jako není všude stejná v té republice. Ta krize toho dostupného bydlení pro střední třídu je nejhorší v těch drahých městech, Praze, okolí, Brně, protože taky vychází z toho, že máme hrozně nerovnoměrný regionální rozvoj, takže velkou migraci k těm velkým městům a podobně. Takže já myslím, že to není mediální realita, ale realita žitá teda pro řadu lidí. Ne pro všechny, ale pro řadu.
19: A Poleno, co byste řekla vy? Prožíváme krizi bydlení.
30: No, řekla bych, že už několik let. Já jsem v minulosti někdy před rokem 2020 se hodně věnovala problematice bydlení. Bylo to takové moje hodně stěžejní téma. Psávala jsem o něm, jezdila jsem do zahraničních měst i vlastně zkoumat, jak nakládají, protože ta krize se netýká samozřejmě jenom České republiky. Byť ji tady máme, řekněme, jako nejvýraznější. Když jste zmiňovala těch 15 ročních vlastně platů, tak je důležité si u toho uvědomit, že to jsou platy 100%. To znamená, že by člověk nemohl utrácet za nic jiného, včetně jídla, pití, nákladů na bydlení, třeba v nájmu a tak dále. To znamená 15 ročních 100% platů. Jo. To je vlastně naprosto skoro nepředstavitelná částka. A ta krize bydlení je jako evropská, dlouhodobá. A bohužel, když se takhle trošku jako rýpnu, ale nemyslím to jako vyloženě zle, tak někdy mám spíš pocit, že některá média mají tendenci to jako jednak zlehčovat, a potom spíš dávat i návody jako určitým investorům, jak na té krizi ještě vydělávat a investovat do toho bydlení a vlastně posilovat tu financializaci bydlení, se kterou se globálně potýkáme úplně všichni.
1: A co vy, Davide, máme tady krizi bydlení, na které navíc někdo vydělává?
32: Určitě ano, a já jenom chci říct, že jako chápu vlastně, že

0: Pak co, tak nějaká dobrá investice na důchod, tak to je vlastně velká ostuda, jakým způsobem tady funguje ten třetí pilíř a slouží ke cti této vlády, že s tím chce něco dělat. Vlastně, abych to zkrátil, jako k tomu bytu nebo domu dojdete velmi, velmi rychle, že je to dobrá investice. Je tady skutečně ta regionální nerovnost, věřím, že v nějakých obcích prostě na návsi chátrá ta protékající fara, kam se můžete nastěhovat a nikdo tam nechce a je to za pár korun. Rozumím, ale když se bavíme o těch aglomeracích, tak jako kde jinde na, za 10 let vám ta cena stoupne klidně třeba o 150%. To jako nikde není. Takže já bych jenom chtěl ještě ukázat i to, že my vidíme ty důsledky, ale taky se uvědomme, že ti lidé, kteří do toho ve velkém investují těch aglomerací, se vlastně chovají velmi racionálně a já nevím, v jaké chvíli bude tento podcast ven, jak se bude vyvíjet kauza okolo politiků hnutí ANO, ale jako já to jako tady musím zmínit, jo. Pan Prokop, šéf, nebo možná v této chvíli ještě stále šéf pražského ANO.
1: Hlavně kandidát na pražského primátora.
0: Kandidát na pražského primátora, který chce řešit nedostupnost bydlení. Tak vlastně to, že má teď nevím kolik bytů, jo, to je vlastně logická z jeho pohledu investice, pokud se k ním dostal legálně, což ještě bude předmětem šetření. Já to chápu. Pokud paní Tinde Barta, šéfka kabinetu Andreje Babiše, drží dekret obecního bytu pro svoji dceru, ale bydlí tam někdo, kdo nemá jako vazbu k tomu dekretu. No, je to na hraně, ale já vlastně taky chápu, co dělá. Tak jenom já to nějak neobhajuju, ale chtěl jsem ukázat i tu perspektivu, že prostě narvat ty peníze do bydlení v těch velkých aglomeracích je prostě naprosto logická věc.
1: Tak určitě se k tomu dostaneme ještě k tomu městskému bytovému fondu, ale pojďme se teď podívat trochu na ty kořeny, zapátrat po tom, proč jsme se do tohohle stavu dostali. Vy jste autorem, Danieli, knihy Slepé skvrny a teď čerstvě vám vyšel Spravedlivý růst, další knížka s podtitulem O stagnujícím Česku a prostě rejtě pro všechny, kde se také věnujete bydlení. Tam píšete, že ceny bytů začaly stoupat v roce 2016 a jejich nárůst dosáhl v období 2014 až 23, konkrétně v Praze 140%. Tak se ptám, co se v tom daném roce stalo, nebo vůbec tady v tomhletom období, že jsme v téhleté situaci, že vlastně pořízení bydlení i pro domácnost s mediálními příjmy je vlastně nemožné, že na něj nedosáhnou lidé v 10 ze 14 krajů, že se to takhle jako rozšířilo vlastně po celé republice.
2: Tak jedna věc je nedostatek nabídky, protože musíme si uvědomit, že třeba ta Praha čelí dvěma věcem. Jednak tyto migrace, jak vnitřní republiková, tak přišlo pár desítek tisíc uprchlíků do Prahy ukrajinských a za druhé to ještě větší trend dlouhodobě, jak stárne společnost, tak roste počet jednočlenných domácností. Takže tyhle ty trendy dají dohromady to, že obrovsky naroste počet domácností a to rozšiřování toho bytového fondu prostě nestíhá v Praze. Staví se méně než ve Varšavě výrazně nebo v Polsku a v dalších zemích, kde to trochu stíhají obnovovat ten bytový fond a doplňovat. Takže jedna věc, jakože opravdu jako nestíhá ta nabídka. Druhá věc je, že my vlastně všechny opatření ve státní politice dáváme do té poptávky paradoxně. Takže tam jde příspěvky na bydlení, které tam mají smysl většinově, protože zachrání to bydlení těm nejchudším, ale podporují jenom poptávku. Slevy na hypotéky podporují vlastně poptávku, dávají slevu na to, že už když si můžete dovolit tu hypotéku a podobně. 85% těch slev jde do existujícího bydlení. Potom jsou nějaké stavební spoření a tyhle ty věci. Takže my dohromady dáme zhruba 30 miliard ročně do té poptávky. Stávkové strany. A na té nabídkové straně jsou pomalé procesy v té komerční výstavbě. On se hodně mluví o tom povolování, ale hlavní problém je územní plánování v té komerční výstavbě. A za druhé, ten stát a obce hrozně málo jakoby staví a investují do obecního bydlení v Česku. Jo. Takže ani jedna z těch stran nepodporuje tu nabídku. Takže celá tahle ta politika, že přehříváte tu poptávku, dáváte peníze do té poptávky a nejenom těmi přímými dotacemi, ale když David zmiňoval, že to je racionální, tak ono je racionální investovat do těch nemovitostí, protože jsme jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu. Jo. Prostě to jsme my, Slovensko a Litva v Evropě. Takže vlastně ta nemovitost je ještě hodně výhodný jako investiční artikl díky i nastavení daní a díky tomu, že roste ta cena. No a tímhle tím jako kombinací přehrátí té poptávky a nedostatečnosti té nabídky, jak obecní, tak soukromé, dáte dohromady tu krizi, jo. Nebo základ té krize. Potom tam jsou další chyby v regulaci nájmu dlouhodobých a podobně, jo, k kterým se asi dostaneme. Ale základ je v tom nesouladu té přehráté poptávky a nestačící nabídky.

0: A Poleno, co vy byste viděla třeba jako z těch ze všech známých faktorů, jako ten největší, co k tomu přispělo, nebo co rozhodně teda nepomáhá třeba ze strany vlád státu?
1: No, nepomáhá především to, že nemáme politiku bydlení. Jako v dlouhodobě i ve státních, i řekněme v těch jako městských, obecních nebo krajských koncepcích něco jako politika bydlení chybělo. Bylo to samozřejmě dáno tím, že do nějaké míry potom roce 89 se vytvořil ten narrativ o tom, že to bydlení je jako individualizovaná věc každého z nás a my se o něj máme sami postarat a že naopak ten stát do toho vůbec vstupovat nemá. Ačkoliv do toho vstupoval, jak už zmiňoval Dan, tak samozřejmě celou škálou těch věcí na straně té pobídky akceleroval tu krizi, ale my reálně jakoby něco jako politiku bydlení dlouhodobě postrádáme. A upozorní nás na to jako různé instituce, třeba například OECD dlouhodobě kritizuje Česko právě třeba v oblasti jako nerovného nastavení majetkových daní, které jsou jako směšně nízké, což potom samozřejmě vede k tomu, že v Česku se rádo jako holedbá tím, že my nemáme ty příjmové nerovnosti, to ještě možná před nějakými lety mohla být částečně pravda, ale i myslím, jak Dan Prokop často říká, ale i jak ukazují ty zahraniční instituce, trpíme opravdu velkými majetkovými nerovnostmi, což také odráží tu krizi bydlení. A my vlastně v zásadě jako dlouho jsme žili v představě, že v podstatě stačí jenom stavět, nechat to na tom volném trhu a ono se to tak nějak jakoby přemele a že ti, co nemají na to vlastnické bydlení, zůstanou v těch nájmech, které jsou relativně OK. Ten raketový růst toho nájmového bydlení je vlastně v poslední době jako jeden z velkých problémů. České domácnosti dávají opravdu velké částky na to, aby mohli bydlet v tom nájmu, takže už dneska vlastně ta úměra, kdo nechce se zadlužit tou hypotékou, tak může zůstat v tom nájmu a může vlastně i migrovat po té republice, tak to už dneska taky neplatí. A další problém samozřejmě je, že my i v rámci té jako komerční výstavby nějakým způsobem jsme nedokázali nikdy podvazovat ty developery směrem k tomu, aby se třeba jako v jiných třeba západních zemích a nejenom zavazovali k tomu, že určité procento těch bytů bude nabídnuto jako dostupné nebo sociální bydlení. A to samozřejmě nám vytvořilo další problém, že ve chvíli, kdy dneska se staví ty byty, tak už vlastně ve chvíli té výstavby, kdy se započne třeba ten prodej, tak se to skoupí lidmi, kteří na to mají peníze a vznikají nám v podstatě takový gated communities pro bohaté a ta výstavba samotná nezaručuje vlastně přísun toho dostupného bydlení, protože to, já si pamatuju, že třeba ve Španělsku bylo to, že developeři musí 10 až 15% té výstavby vlastně věnovat té obci, protože ona tam dovádí třeba ty sítě a postaví tam školu, postaví tam školku a vytvoří z toho, z těch domů tu čtvrť, ve které se dá bydlet.
0: Že to není jenom přespávačka, nebo přesně, nejenom na přespání. Že tam...
1: No a tenhle problém vlastně v České republice je v podstatě neřešitelný, protože jakékoliv vyjednávání s developery, vím, že se to o to snažili třeba na nějakých městských částech, jako na Praze 3, ale ono to skončilo třeba výstavbou 3-4 obecních bytů, tak také přispívá k tomu, že sice, když už se teda staví, tak se staví vlastně bydlení jenom pro ty, kteří na to mají a ti, kteří potřebují bydlet, ať už jsou to potřebné profese, nebo jako další lidé, kteří prostě zkrátka na to nemají, tak zůstávají vlastně pozadu.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
0: Davide, může se podle vás Česko za nedostupnost bydlení samořadou takových špatných vlastně opatření i třeba v 90. letech, kdy se hodně rozprodával ten městský bytový fond, což asi bylo po těch 40 letech komunismu bez soukromého vlastnictví takovým vlastně logickým vyústěním, že si každý o to své postará lépe než stát, ale možná, jak tady zmínila Apolena, vlastně jsme nedokázali myslet na to, že ty obce budou nějaké byty pro ty potřebné potřebovat.
3: To je super otázka. Možná jenom krátce jiný názor. Jasně, já rozumím tomu, že prostě v tom nastavení je spousta chyb, jo, ale já si nemůžu odpustit prostě znovu a znovu zdůraznit, že prostě nedostatek té výstavby je pro mě jako úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail proti tomu, jestli prostě se tady bude stabilně stavit nějakých těch, já nevím, kolem 30 po 30 tisíc bytů ročně, anebo to bude těch 50, které potřebujeme. A nebo teda, pojďme do nějaké revoluce, máš 100-metrový byt v centru Prahy, seš senior, takže teď ti jednočlenná domácnost, začíná ti tady anuita, kdy si budeš přilepšovat důchodu a nakonec se to nebude dědit do tvé rodiny, ale propadne to státu a ten to někomu přidělí. Já vůbec po tomhle nevolám, jenom jako pokud nějakým způsobem s tou výstavbou nepohneme, tak všechny ty další věci, které nepochybně můžeme přenastavovat okolo okolo nemovitostní daní a další věcí, tak mně přijdou prostě, že je to až krok BC.
0: Dobře, pardon, jenom tady mám, nebo Dan má poznámku.
4: Já mám třetí názor a to je, že souhlasím s Davidem, že ta výstavba je zásadní. Jakákoliv výstavba, protože ona uvolňuje jakoby ceny těch dalších bytů, ale za jedné podmínky, jo. Vy musíte mít nějaký normální daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti a podobně. A tohle může ta obec investovat do těch obecních bytů, do rekonstrukce obecních bytů, nebo výstavby obecních bytů a může jich mít ne 30 tisíc jako v Praze a roztříštěných a pronajímaných zvláštním způsobem, ale může jich mít dvojnásobek z toho výběru, který vlastně udělá z té komerční výstavby. Jo. Takže já myslím, že možná lepší za mě i těma způsobem. Jo. Jako mít
1: to já si myslím, že tohle bude asi v nějakých ohledech kontroverzní, ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti jako majetku, to znamená jako ve chvíli, kdy prostě si někdo skoupí 5, 7, 8, 10 bytů, tak prostě od toho pátého bytu dál by ta daň měla narůstat. Jo? To je taky něco, co může trošku pomoc tomu, že ty byty přestanou být právě vnímány jako to investiční portfolio, protože já si opravdu nemyslím, že je normální, aby jako tady na jedné straně přežívali lidi na ubytovnách v podmínkách, ve kterých opravdu skoro nikde jinde v Evropě nepřežívají, mezi štěnicema, krysama a není jich jako málo, nebo prostě, aby tady byli lidi, kteří zaplatí většinu svých příjmů na bydlení a neuživí se svou prací ani na to, aby jako mohli bydlet. A na druhé straně tady můžou být lidi jako, nevím, Ivana Tykačová, který vlastní prostě portfolia stovek bytů a jako vůbec nic to vlastně jakoby nedělá. Ta přidaná hodnota pro ten stát nebo tu obec je vlastně nula. Takže já bych ještě do toho progresivně ty byty danila.
0: Ano, ale třeba vám na to někdo řekne. Možná jako David, ale je to přece majetek a nemusí to být nic špatného. Tady bychom se zase možná chovali jako nějakí levičáci.
1: Kdybychom, no to je příšerný.
4: Davide, to
1: doufám,
4: děkuju,
1: že se nikdy nestane.
0: To je urážka.
3: Já myslím, že jako posluchači chápou vlastně ten podstatu toho sporu. Já jako rozumím tomu, co říká Polena, jenom prostě s tím jako nesouhlasím. Já s tím nemám jakoby zas tak zásadní problém s majetkovými asi nerovnostmi jako ona. A vlastně já ani si nemyslím, že Dan Prokop tady říká jako vedle prvního, druhého, ten třetí názor. Já úplně souhlasím v té chvíli, kdy je skutečně dostatečná ta bytová výstavba, tak samozřejmě ruku v ruce s tím musí i takové nastavení nemovitostní daní, respektive nějakým způsobem třeba větší daní těch pozemků než těch staveb. Aby skutečně to nezůstalo třeba 10 let ladem, než se rozhodnu, co s tou investicí budu dělat dál. Musí to jít nějakým způsobem do toho koloběhu. Takže tady vůbec nejsem ve sporu. Jestli můžu se vrátit k té vaší otázce, to je jako strašně zajímavé, koneckonců máme to aktualizované, ty 90. Jestli se nepletu, pan prezident Klaus ke svým narozeninám dostal medaily od pana Macinky, tak můžeme si to vzít jako záminku. Klausovu týmu se skvěle podařilo z mého pohledu na začátku 90. let liberalizovat ceny, vlastně ten tlak proti tomu různé daně, negativní daně další odbourat, jako bylo to velké a on to zvládl, ale nezvládl deregulovat nájmy. Jo? A to udělalo jako strašné z mého pohledu neštěstí, že vy necháváte regulaci z velmi dobrých důvodů, uvádí se ten klasický, už příslovečný, že prostě maminka Václava Klause prostě potřebovala na tom Tylově náměstí uplatit ten byt, což je v centru Prahy. Rozumím tomu i politicky, ale prostě v té chvíli, kdy vlastně necháváte regulaci nájmu až do roku 2012, tuším, že Praha s tím skončila až k lednu 2013, tak jako co asi čekáte, že v té republice se stane s tím vnímáním toho nájemního bydlení. Jo. Je to svázané, nemá to ten trh a ještě se vlastně v těch 90. jsou takové ty klasické věci, že třeba ten restituent dostane ten barák u auta, to je teda boháč, ale má tam prostě 20 partají, kterým nemůže ani zvednout ten nájem tak, aby měl na opravy toho baráku. S tím souvisí vlastně i to druhé, proč se to tak radikálně rozprodalo a skutečně právě teď má tuším 30 tisíc, jenom opravdu naprostý minimum, protože nemělo na ty opravy, jasně, ale ani z toho jako nekoukalo příliš jako nějaký výdělek, protože i to bylo samozřejmě pod tou regulací. Já jako rozumím, že je to na jako velkou zpětnou debatu, jak se to mělo dělat, jinak je to trošku už jedno, prostě jsme v situaci, kdy ty obecní byty nemáme, jenom když se někdo diví, proč je v Česku i v rámci vlastně srovnání s těmi jinými postkomunistickými státy, tak jako nadproporčně požadováno to vlastnické bydlení a tak jako vlastně dehonestováno to nájemní bydlení, ale opravdu jako i ve vztahu k těm jiným státům, co si prošli tím komunismem. Já si myslím, že ta podstata leží tady. My máme jako kapitalismus, ale vlastně až do roku 2013 vám budeme říkat, jak ten nájem má nebo nemá vypadat.
0: Dané, vy jste to chtěl rozsoudit. Máte ještě co?
4: Jako, myslím, že je zajímavá hypotéza to vysledovat do roku 2013, proč jako nemáme ty dlouhodobé nájmy. Ale já jsem přízemně hledám ty vysvětlení v tom dnešku, jo. A problém je, že jako tam chybí ten pilíř toho obecního nájemního bydlení. A Praha, proč to nedělá, to může mít nějaké kořeny psychologické v té staré době, ale problém Prahy je, že ty byty jsou roztříštěny do těch městských částí a výnosy z nich, z jejich pronájmu, ani jako nejdou do nějakého obecního bytového fondu. Jo. V těch normálních nebo fungujících městech je nějaká organizace, která spravuje ten bytový fond, všechny nájmy a výnosy z nich jdou zpětně do tohoto fondu a z nich se kupují nové byty nebo opravují byty a podobně. Tady to jde do nějakého jako obecného majetkového fondu a třeba se za to můžou sekat mezi dálnicí nějaké remízky a podobně. Jo. Nebo se to pan Kovařík prostě schová a přidá k těm 180 miliardám, které mají našetřeno v Praze. Jo. Takže problém je, že my jako nebereme to bydlení jako nějakou samostojnou věc, kterou by to město mělo budovat dlouhodobě. A za druhé, v těch dlouhodobých nájmech je problém, že prostě dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb než na dlouhodobý nájem. Jo.
0: Nemáme... To jsem se chtěla zeptat tady na tenhle ten fenomén Airbnb, který podle mě před těmi 10 lety možná začínal, se rozmáhal. Víme, kolik bytů vlastně tam zmizelo, nebo jak si zmizelo, no. Z toho trhu se stáhlo pro nějaké ty dlouhodobé nájmy a jsou pronajímány takhle krátkodobě a vlastně chybí.
4: Problém v tom bydlení je, že je tam spousta malých věcí a o každý se dá říct, že to není ten hlavní problém. Takže jako Airbnb určitě není ten hlavní problém, je tam 7 až 10 tisíc bytů v Praze. Jo, takže i kdyby se polovina uvolnila, tak to je 3 tisíce bytů a teďka staví se kolem 6-8 tisíc jo, nebo něco takového, takže to nevyřeší prostě ten dostatek výstavby. To samé ty prázdné byty, to se těžko odhaduje, ale třeba v Bratislavě to změřili pomocí těch elektroměrů teďka, myslím, že Národní banka na tom nějak dělá, a zjistil, že 11% bytů je prázdných v Bratislavě. Takže kdyby to byla třeba v Praze pravda, dejme tomu, jo, a nevíme, tak ty studie ukazují, že když dobře daníte ty prázdné byty, tak zhruba 13% toho bytového fondu z těch prázdných bytů se uvolní. Takže když to vynásobíte, tak máte asi 1,5% bytového fondu jde uvolnit lepším daněním, což je zase 9 tisíc bytů. Jo. Zase není to nic, co by řešilo tu situaci, protože to je vlastně rok výstavby. A když to vám to všechno sečtete, tak už to nějaký potenciál taky dává. Jo. Takže já bych nechtěl říkat, že nějaké danění prázdných bytů a Airbnb je to hlavní řešení, ale myslím, že musíme v tom bydlení jít po více frontách. Jo. Od změny těch přístupů k danění po obecní výstavbu a po tu komerční výstavbu.
0: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jestli dostupnost bydlení zlepší nový stavební zákon a jaké nepříjemné otázky budou politici muset otevřít kvůli stárnutí populace.
2: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
5: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale je to také sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
7: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Česko poslalo na jih Francie další vrtulník na pomoc s hašením požárů. Italský tenista Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul proti Němci Zverevovi. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli opravám za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
8: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Spojené státy znovu zaútočily na Irán. Podle americké armády zničili na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
9: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i 3 civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur v přepočtu skoro 50 milionů korun. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny letních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
10: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
7: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště před budovou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
11: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
12: Sport. České volejbalistky na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě porazily francouzsky 3-2 na sety. Italský tenista Jannik Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul. Soupeřem světové jedničky bude vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev. Němce při premiérovém grandslamovém triumfu v Paříži podporovala z tribuny jeho ruská babička, které ale vypršela platnost cestovních víz a v Londýně tak finále neuvidí. Zverev mluvil s nadsázkou o tom, jak by se mohla do All England Clubu dostat.
13: She unfortunately has a Russian passport still.
14: Bohužel má pořád ruský pas. Teď jsem s ní nemluvil, protože telefon mám vždy během Grand Slamu vypnutý, ale bylo skvělé, když byla v Paříži. Náš německý kancléř by měl na finále tady v Londýně být, tak by jí třeba pomohl prodloužit víza. Po 90 dnech totiž musela odjet.
12: Finále Wimbledonu mezi Sinnerem a Zverevem začne za hodinu. Radiožurnál Sport nabídne pravidelné vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 za Baranovem, Divišovem a Chocerady. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte s kolonou za Velkým Baranovem ze 126. do omezení na 128. kilometru, zdržení momentálně kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy čekejte dvě pomalu jedoucí kolony. Nejdřív za Divišovem ze 38. kilometru, je to na 10 minut k exitu 34 Sázava, tam překáží v odbočovacím pruhu nabouraná auta. A dál na Prahu se potom znovu jede pomalu za Chocerady z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Na D1 z Ostravy na Brno opatrně za Kroměříží na kilometru 254,5 došetřují nehodu v odstavném pruhu. Je to bez kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na trojce z Budějovic na Prahu vzniká kolona od Votic k Olbramovicím, je to asi na čtvrt hodiny a pak ještě dalších pár minut se popojíždí za Benešovem u Tužinky. Na 34. Humpolec Pelhřimov zdržení před omezením u Velkého Rybníka v obou směrech stále kolem 20 minut. A na silnici 9 z České Lípy na Mělník a Prahu za Medonosy vzniká kolona, jednak je tam omezení a teď tam taky hasiči budou likvidovat padlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou 22 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Je 16 hodin a téměř 6 minut, posloucháte nedělní odpolední vysílání a co nabízíme? Ukrajinskou vládu čekají velké změny, opustí je současná premiérka Julia Svridenková. Mluvit o tom budeme s naším zpravodajem na Ukrajině už za chvíli. Proč Evropská komise předběžně sledala, že návykový design aplikací Instagram a Facebook od americké společnosti Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách? A jaká bezpečnostní opatření by se mohla uvolnit po ničivém požáru ve Zlíně a jak to bude v nejbližším okolí vypadat od pondělí. A zamíříme i do Karlových Varů, kde skončil 60. ročník filmového festivalu. Připomeneme si vítěze i oceněné letošního roku. Příjemné odpoledne i poslech přeje Štěpánka Martanová.
8: Odpolední plus.
16: A začínáme v zahraničí a to aktualitou, protože současná ukrajinská premiérka Julia Svridenková ve své funkci končí. Její odchod je součástí rozsáhlejší rekonstrukce ukrajinské vlády, kterou ohlásil prezident Volodymyr Zelensky. A my už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Martine, proč se prezident Zelensky rozhodl v době války opět změnit vládu?
17: On se vyjádřil pouze písemně, zatím tedy na svém telegramovém účtu, kde neuvedl nějaké konkrétní důvody, jako byla třeba nějaká nespokojenost nebo nějaké konkrétní nové věci, které se objevily. Mluvil obecněji, nebo psal tedy přesněji řečeno obecněji o nové politické strategii Ukrajiny s důrazem na vztahy s sousedními zeměmi, s Polskem, Maďarskem, se zeměmi samozřejmě evropskými a také s klíčovými partnery ve Spojených státech a dalších zemích. A podle Zelenského právě to bude ta největší změna, protože za každý směr zahraniční politiky bude podle Zelenského odpovídat konkrétní člověk, který ho bude mít na starosti. Jak to ovšem souvisí s odchodem Julie Svridenkové, tak to není z toho úplně jasné. Prezident Zelenský poděkoval za velmi stabilní, efektivní práci v čele vlády. Byla tam rok přesně od minulého července a zřejmě tedy se stane, zůstává v tom týmu Volodymyra Zelenského, což tedy svědčí o tom, že tam nedošlo k nějakému velkému rozkolu, možná, že sama chtěla třeba odejít po roce, nebo prostě je pro ní plánovaná jiná funkce, neméně důležitá. Podle ukrajinských médií by to mohl být post velvyslankyně ve Spojených státech, což tak trochu souvisí s tím, co psal Volodymyr Zelenský o tom zintenzivnění práce s klíčovými partnery a právě ona by mohla být tou osobou, ona to vlastně už potvrdila, ten svůj odchod, no a definitivně bude o nového premiéra schvalovat ukrajinský parlament v úterý předběžně.
18: Vy jste řekl premiéra, znamená to, že to bude muž, nebo to je jen tak obecně řečené, nebo respektive otázka zní, už je jasné, kdo Svěrydenkovou nahradí?
17: Já jsem to sice řekl nezáměrně, ale teď, když se dívám na ty možné kandidáty, tak jsou to samí muži. Takže premiér, nejvíce se mluví, nebo mluví se o těch lidech, se kterými se Volodymyr Zelenský teď potkal. Dnes, včera měl velice důležitá jednání se šéfem sektoru energetiky, s ministrem Denisem Šmihalem, mimochodem také bývalým premiérem, s Michailem Fedorovem, ministrem obrany současným. A co je zajímavé, tak se starostou Charkova Ihorem Terechovem, což je takové překvapení, možná posílí ten vládní tým nějakým způsobem, ale pravděpodobně nebude premiérem, protože poslanci, jako například vlivný poslanec Jaroslav Železňák a obvykle dobře informovaný, říkají, že na 100% už je prakticky jisté, že by to měl být Serhij Korecký, který je v zahraničí méně známý, ale je to předseda velice důležitých ukrajinských společností NAFTO, předseda toho řízení a ředitel Ukrnafty, a právě z této společnosti Korecký, z prodělečné společnosti, udělal společnost pracující velmi efektivně. To zřejmě nebude tím hlavním důvodem, ale poslanci mluví vesměs o něm jako o budoucím premiérovi.
18: Tak uvidíme v úterý. Každopádně, dnes také ze Spojených států přišla zpráva, že náhle zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který Ukrajinu velmi aktivně podporoval, a to už od začátku ruské agrese. Jaký vliv to může mít na americko-ukrajinské vztahy, jestli se to dá stručně říct?
17: Bohužel asi ne velmi dobrý, protože Lindsey Graham, on tady ještě byl v pátek, jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a navštívil továrnu na výrobu dronu Skyfall a podobně a vypadal velmi čile. Ukrajina s ním počítala jako se svým stabilním partnerem v republikánské straně. On byl takovým spojníkem mezi Ukrajinou a prezidentem Trumpem, se kterým sice kdysi neměl dobré vztahy, ale teď se ty vztahy zlepšily a Ukrajina hodně právě vsázela na to, že on bude jakýmsi advokátem v té složité Trumpově nevyspytatelné často politice, a bohužel o tuto důležitou postavu přišla.
18: Tolik aktuálně z Ukrajiny náš tamní stálý zpravodaj Martin Dorazín. Díky za informace a klidný den.
17: Děkuju.
18: A zůstáváme v zahraničí, míříme do Bruselu, protože návykový design sociálních sítí by se měl změnit. Evropská komise totiž chce po společnosti Meta, aby splnila unijní nařízení o digitálních službách a změnila fungování Instagramu a Facebooku. Třeba tak, že videa na sítích se nebudou automaticky přehrávat, nekonečně posouvat a aplikace budou mít přestávky používání. Meta už dříve opatření proti závislosti zavedla, podle Evropské komise ale nejsou dostatečná. Americká společnost se teď k výtkám může vyjádřit, ale hrozí i pokuta. Téma už probereme s Lucí Kosovou, expertkou na kyberbezpečnost z Jihočeského centra kybernetické bezpečnosti. Dobré odpoledne.
19: Dobrý den.
18: Paní Kosová, jaké návykové prvky Instagram a Facebook vlastně mají?
19: Děkuji za otázku. Ono všechny sociální sítě mohou využívat neuromarketing a personalizovaný obsah na základě informací od uživatelů, ale konkrétně Instagram a Facebook využívají právě řadu prvků, které mají uživatelé co nejdříve udržet vlastně na jejich sociální síti nebo platformě. Konkrétně může to být právě nekonečné scrollování, to znamená, že ten obsah nikdy není zakončen, takže náš mozek v podstatě dostává signál, že prostě máme pokračovat tady v tom, říká se tomu i craving, je to vlastně taková návyková strategie, kdy ten uživatel v podstatě nechce s tím obsahem potom přestat. Dále jsou to doporučující algoritmy, notifikace a samozřejmě systém lajků a různých komentářů. A tady všechny tyto prvky v podstatě využívají princip lidské psychologie, očekávání, buď nějaké informace, buď nějaké odměny.
20: A co přesně unijní exekutiva z toho považuje za rizikové?
19: Tak jak už jsem zmiňovala, v podstatě je to, že ta platforma nebo sociální síť nezajišťuje bezpečnost svých uživatelů a v podstatě je nechá jako navyknout prvořadě na ten design. To znamená, že vlastně na prvním místě je většinou ten ekonomický zisk té platformy a ten by neměl být důležitější samozřejmě než bezpečný design a nějaká etika pro toho uživatele.
20: A řeší to Evropská komise pouze směrem k dětem a dospívajícím anebo vlastně všem Evropanům uživatelům těch sociálních sítí?
19: Samozřejmě, že ta legislativa je jednotná pro všechny, ale vzhledem k tomu, že se všichni uvědomují, že děti, mladiství a další zranitelné skupiny jsou právě v prostředí sociálních sítí a platform ty nejzranitelnější, tak se zaměřuje samozřejmě i specificky na tady tuto oblast. Hmm.
20: Vy jste to možná trošku zmínila v té odpovědi na tu otázku ještě předtím, která zazněla před tou poslední. Proč ty technologické firmy ten design nekonečného scrollování udržují? Je to kvůli tomu, že to pak přináší jednak tu závislost těch lidí a pak samozřejmě nějaké možné i potenciální zisky?
19: Tak určitě, protože samozřejmě spousta těch velkých společností si v dnešní době jako uvědomuje i to, že to má vliv na naše digitální zdraví a pohodu, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě třeba to, že sledujeme dlouhodobě a odsledujeme spoustu reklam, tak to opravdu přináší jako ekonomický zisk a profit s tím platformám, takže je to vlastně opravdu na nějaké té bázi mezi tím ziskem a mezi tou bezpečností a pohodou těch uživatelů.
20: A vidí vůbec ten problém a je na něj v zájmu svých výdělků nechtějí reagovat, nebo?
19: Problém, jak už jsem zmiňovala, vidí, ale v podstatě spíš je tam jako důležitá opravdu ta rovnováha mezi tím ziskem a mezi tou bezpečností, že oni třeba nám nabízejí nějaká řešení, může to být rodičovský zámek, může to být další řešení, prostě, které nám třeba omezí ten čas, ale jsou to takové víc slabá opatření. Není to celkově ten design té platformy, tak aby vlastně v konečném důsledku přímo to prostředí bylo navrženo jako přímo bezpečně. Hmm.
20: A jaké změny by tedy Meta podle Evropské komise měla udělat?
19: Co se týče té unijní legislativy, tak tam samozřejmě já si můžu spíš jako vyjádřit v té kyberbezpečnostní části, ale je to vůči samozřejmě všem platformám, jo? Není to konkrétně jenom směrem k Metě nebo dalším platformám, ale jde o to, že pokud ta pravidla budou porušovat, tak jim samozřejmě hrozí pokuty ve velké výši ročního obratu a samozřejmě po nich potřebné požadovat potom nápravné opatření. Nicméně ale samozřejmě není trestat, ale spíš jako motivovat firmy, aby skutečně vytvářely důvěryhodné prostředí právě pro uživatele a samozřejmě, aby ta rizika se skutečně omezila.
20: A proměňuje se v Evropě nebo vlastně i celosvětově debata o ochraně uživatelů sociálních sítí?
19: Já myslím, že určitě a je to skvělá záležitost, protože opravdu v posledních letech se řeší nejenom obsah sociálních sítí, ale celkově se diskutuje právě ten samotný design těch platform, který ovlivňuje lidské chování a jakým způsobem ho právě ovlivňuje, jaký má vliv na duševní zdraví nebo na schopnost pozornosti a soustředění. Takže určitě v poslední době je tady v tomhle opravdu velký progres. A myslím si, že budoucnost sociálních sítí a regulace jako není jenom o tom obsahu, ale právě o nastavení toho designu.
20: Říká expertka na kyberbezpečnost z Jihočeského centra kybernetické bezpečnosti Lucie Kosová. Díky za váš čas a naslyšenou.
19: Děkuju. Pěkný den. Naslyšenou.
21: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
20: 16 hodin a 17 minut a míříme do Zlína. Hasiči tam dokončili hašení trosek budovy v bývalém areálu Svit. Sutiny teď ochlazují, aby zásah mohli ukončit a místo předat majiteli. Zároveň se od zítřejšího rána lidé dostanou do části budov, které kvůli požáru museli zavřít. Podrobnosti teď přímo z místa dodá reportér Šimon Franz. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Co se přesně od zítřka změní?
1: Otevřou všechny krajské budovy, které byly mimo provoz od čtvrtka, kdy požár vznikl. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové se vrátí úředníci do budovy 21, kde hejtmanství sídlí a kde je taky finanční úřad. Do provozu se vrátí i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu, muzea a galerie. A hasiči chtějí dnes o půlnoci zmenšit perimetr okolo trosek budovy. Přístupná budou některá parkoviště. Stále ale platí, že k budově se lidé nepřiblíží na několik desítek metrů. U budovy zůstávají třeba zaparkovaná auta. Některým lidem hasiči dovolili s nimi odjet, jiná ale musí zůstat na místě. Jak dlouho, to se zatím přesně odhadnout nedá. Velitel zásahu Zdeněk Otrusinami ale potvrdil, že například Vavrečkova ulice může zůstat zavřená i několik měsíců.
20: A proč tak dlouho?
1: Záleží na tom, kdy se podaří trosky 11 podlažní budovy odstranit. Zítra by hasiči chtěli předat majiteli, pokud zásah úspěšně ukončí. Na vlastníkovi budovy je pak následná demolice. Právě ta může přijít i v řádu měsíců, než ji povolí stavební úřad a najde se firma, která ji bezpečně zbourá. Samotná demolice pak bude kvůli špatné statice budovy velmi náročná. Podle hasičů se nedá vyloučit, že se třeba při silném větru nebo při bouřce zřítí sama. Z trosek budovy stále taky padá třeba části oken a další sutiny a hasiči spočítali, že pád může místy ohrozit okolí až do vzdálenosti 70 metrů. I proto zůstane až do demolice část okolí uzavřená.
20: Tolik ze Zlína reportér Šimon Franz, díky.
1: Díky, naslyšenou.
20: A na Moravě ještě zůstaneme. Zelená kašovitá hmota pokryla hladinu Dolní Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené senice, které výrazně zhoršily kvalitu vody. Podle státního podniku Povodí Moravy je situace velmi vážná. Ohrožuje hlavně ryby, které v řece žijí. Ve studiu už je redaktorka domácí redakce Anna Millerová. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
20: Ano, jak to teď tady na Dolní Dyji vypadá?
3: Pod Novomlýnskými nádržemi se tvoří pachnoucí zelená pěna, přes kterou není vidět hladina řeky. Ta se zachytává na nůrných stěnách a postupně se senice rozkládají a mění barvu a připomínají bahno. Pohled na řeku tak teď připomíná spíš chemický únik. Podle vodohospodářů se tahle hustá vrstva drží na několika desítkách metrů pod jezem Bulhary a postupně se rozšiřuje. Senicím totiž prospívá dlouhodobé sucho a vysoké teploty, které na jižní Moravě panují. Jak popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
22: V těchto situacích mají senice dostatek potravy, živin v tocích i dobré podmínky k tomu, aby se mohly rozmnožovat a vlastně masivně se přemnožit. Situace v řece Dyji zůstává velice vážná a nelze vyloučit ani zhoršení situace v následujících hodinách.
3: Kvůli přemnoženým sinicím v noci kleslo množství kyslíku ve vodě v noci skoro na nulu. A to je problém hlavně kvůli rybám, které se tak ve vodě dusí. Připomenu, že loni kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun ryb a letos na začátku července to byla přibližně tuna.
20: A zaznamenali už rybáři nějaký větší uhyn ryb i teď aktuálně?
3: Zatím jde podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka jen o desítky menších ryb. Tok společně s vodohospodářem průběžně kontroluje.
23: Ale je to možná i tím, že těch ryb tam není takové množství po tom loňském uhynu, ale hlavně asi ty ryby opravdu si ten kyslík našli a přesunuli se. Ten největší problém je opravdu v Dolní nádrži Novomlýnské, opravdu v těch odpoledních hodinách, i teď, protože celý den nesvítí slunce, tak ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule. To množství té biomasy je tam obrovské.
3: Pokud se ale situace nezlepší, dají se podle něj očekávat větší ztráty. Živočichy ve vodě navíc ohrožují i toxíny, které sinice produkují.
20: A jak situace řeší vodohospodáři?
3: No tak možností podle nich moc není. Podnik Povodí Moravy zatím snížil odtok této části Dyje do dalšího úseku řeky, aby se sinice dál nešířily a pomoc by měly už i zmíněné norné stěny. Situaci ale komplikuje nedostatek vody v řece, jak vysvětluje mluvčí Jana Kučerová.
22: Ideální by bylo v tuto chvíli nadlepšit průtok z Novomlýnských nádrží, zvýšit ten stav v řece, ale zase tady jsme limitováni tím, že hladina v nádrži už je zaklesnutá.
3: Podle Kučerové by tak nejvíc pomohl vydatný déšť, ten se ale v oblasti podle předpovědi meteorologů v nejbližších dnech objevit bohužel nemá.
20: Podrobnosti do nedělního odpoledního plusu přinesla redaktorka domácí redakce Českého rozhlasu Anna Millerová. Díky.
3: Díky, naslyšenou.
20: A teď trošku pozitivnější téma. Potlesk ve stojem, dojetí i slavnostní atmosféra. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary skončil. Pořadatelé na závěr ocenili vítězné snímky i výrazné osobnosti světové a domácí kinematografie.
0: Bouřlivým potleskem ve stoje přivítal Juliette Binocheovou plný velký sál hotelu Thermal. Na pódiu s červeným kobercem převzala křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A pak poděkovala s dojetím všem režisérům, se kterými kdy spolupracovala. We need artists to
2: tell the stories. Potřebujeme umělce, aby nám vyprávěli příběhy, aby řekli nahlas pravdu a uvědomujeme si i zodpovědnost toho, že bychom měli být i aktivní ve veřejném životě. Vášeň je srdcem toho všeho, co děláme. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě. Děkuju Karlovým Varům. Thank you so much to Karlovy Vary.
0: S podobným potleskem a dojetím převzal cenu prezidenta festivalu také americký herec Jeffrey Wright. Ten zazpomínal na setkání s Jiřím Bartoškou i režisérem Milošem Formanem.
4: Dobrý večer.
5: Byl jsem tu přesně před 29 lety. Festival je mi velmi blízký i díky přátelství s Jiřím Bartoškou. Tato cena je za práci, kterou jsem kdy udělal, ale já teď chci mluvit o filmu, který jsem nikdy nenatočil. Při první návštěvě jsem tu totiž potkal režiséra Miloše Formana a společně jsme probírali jeden scénář. Příběh o umělci, který zemřel velmi mladý. Příběh o Alexandru Puškinovi. A pak jsme o tom ještě mluvili v New Yorku. To je pro mě důkaz, že příběhy dokáží spojovat. Film už s Milošem nenatočíme, ale stále je na to ještě čas a možná se sem s tímto příběhem opět vrátím.
0: Po krátkém videomedailonku, který připomněl hlavní ženské role ve filmech jako Postřižiny nebo Markéta Lazarová, pak přišla v zářivých červených šatech pro cenu prezidenta Magda Vašáriová.
24: Ďakujem vám z celého srdca. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň.
0: Hlavní cenu 60. ročníku Karlovarského festivalu získal film Padlé ovoce režiséra Avga Pjouna. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. V hlasování diváků pak zabodoval časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou desítky let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Film zamíří v září také do českých kin. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
20: Ve světě kinematografie ještě zůstaneme. Na 60. ročníku Karlovarského festivalu se diváctvu představili i tvůrci očekávaných tuzemských novinek. 23. července bude mít distribuční premiéru snímek Bardotky. O třech kamarádkách z vysoké školy, kterým už sice bylo 20, dokonce třikrát, ale rozhodně nehodlají jen sedět doma. V hlavních rolích filmové oslavy ženství se představí Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Hostem odpoledního plusu je teď Hana Hendrichová, režisérka filmu Bardotky. Dobrý den.
25: Dobré odpoledne všem posluchačům.
20: Paní Hendrichová, život po 60 nekončí. Je to hlavní vzkaz, který chcete filmem vyslat?
25: Je to určitě jeden z hlavních vzkazů, ale my opravdu cílíme na úplně všechny ženy a říkáme, že je potřeba žít, protože nikdo jiný to za nás neudělá. A číslem 60 to naopak začíná.
20: Jak se točilo s duem výrazných hereckých osobností, jako je paní Havlová a Holubová, které doplňuje paní Pořízková?
25: Tak bylo to naprosto úžasné, že naše tři dámy jsou nejenom skvělé na plátně, ale i v zákulisí, takže my jsme se to opravdu strašně moc užili. Oni do toho dali obrovskou energii, obrovský kus práce odvedli a já doufám, že to diváci ucítí potom na tom velkým plátně, jaká ta energie z toho čiší.
20: Chybělo podle vás téma zralých žen v české kinematografii?
25: Já si myslím, že to obrovsky chybí, protože to téma je důležité. Je důležité vlastně ukazovat, že ten život jde dál, že to jsou vlastně 60, to je vlastně moudrost. To není stáří. My říkáme, že ženy po 60 to jsou zralé ženy, jsou moudré ženy, že každá vrázka je vlastně ukázka něčeho, nějaké zkušenosti v životě. Takže já si myslím, že je to strašně důležité, ale doufáme, že jsme to trošku teďko otevřeli a takových filmů bude vznikat víc.
20: Jak film Bardotky pracuje s téma sexu ve zralém věku?
25: Tak my to tam taky naťukáváme, protože chceme být takové otevřené a myslím si, že jsme komedie, tak myslím si, že se diváci mají na ten humor, opravdu můžou se těšit.
20: Pro koho je váš film určený? Je to právě pro osoby, které už mají za sebou střední věk?
25: To vůbec ne. My jsme naopak opravdu chtěli oslovit ženy od 30 dál, říkám od 30 až opravdu po stovku. A já vždycky říkám, prosím, ať přijdou i muži, ať vidí, jak ty ženy přemýšlejí. Takže je to dokonce i pro muže.
6: Na to jsem se přesně totiž chtěla zeptat, protože myslím si, že my ženy asi si umíme uvědomit, jak jsme jedinečné osobnosti bez ohledu na věk, ale uvědomují si to i muži, že ženy opravdu jsou takto neuvěřitelné a výjimečné. Neměly by na ten film zajít i muži?
25: My právě zveme naopak i všechny muže a už jsme měli několik předpremiér a musím říct, že opravdu za mnou chodili muži, že nevěděli, jestli mají, ale že se tak strašně nasmáli, že jsou hrozně rádi, že přišli a že zvou své kamarády. Tak to jsem si říkala, tak to je senzační.
6: A možná řekněte mi, co si z toho filmu má odnést muž a co žena? Co vy od toho čekáte, že si odnesou?
25: Tak já si myslím, že žena, věřím, že si odnese to, že to ženské přátelství je strašně důležité, protože pořád je to film o třech nejlepších kamarádkách. A i když jsou třeba trhliny v přátelství, tak to přátelství by mělo určitě přetrvat, protože myslím, že ženské přátelství je velice cenné. A v Americe mají ženy psychologii a my máme naše nejlepší kamarádky. Takže to doufám, že si odnesou si to, že je potřeba žít, že je potřeba si splnit sen. A muži ať odnesou, že aspoň pochopí, že ty ženy jak přemýšlejí a že vlastně my ženy ty muže máme strašně rádi a to je tam i vidět v tom filmu.
6: On ten film je asi určený pro všechny věkové kategorie z toho, co říkáte, jestli to chápu správně.
25: Ano, já si myslím, že ano, že už to viděli opravdu všechny věkové kategorie, všichni za námi chodili, že se hlavně bavili, že si z toho vlastně odnesli spousty vlastně jakých ponaučení, že se v tom viděli, tak já si myslím, že to je opravdu pro všechny.
6: A pracujete už na dalším projektu, anebo jste teď aktuálně zaměstnaná povinnostmi před premiérou?
25: Tak já jsem teďka určitě zaměstnaná příjemnými povinnostmi, protože jezdíme po celé republice s filmem, takže na to se strašně těšíme. Vlastně jezdíme všechny tři, jezdí vlastně Pavlínka Pořízková, jezdí Eva Holubová, jezdí i Dáša Haulová, jezdím i s kolegyní, spolutvůrkyní Pavlou Krečmerovou. Tak my máme opravdu takovou dámskou jízdu po celé republice a strašně se to užíváme. A ty ohlasy od těch diváků jsou tak nádherné, že to strašně moc těší.
6: Premiéra by tedy distribuční měla být 23. července. Bavili jsme se o snímku Bardotky a bylo to s režisérkou Hanou Hendrichovou. Díky za váš čas a ať se premiéra vydaří.
25: Moc děkuji. Hezké odpoledne. Na shledanou.
9: Žurnál je půl páté. A krátké zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
10: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň mi vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Celkem cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v Senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. Fotbalisté Argentiny porazili v Kansas City Švýcarsko 3-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Duel Argentiny s Anglií je na programu ve středu večer. V úterý se proti sobě v semifinále postaví Španělsko a Francie.
11: Zelená vlna
7: známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 za Beranovem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov popojíždí kolona ze 125. k opravám vozovky na 128. kilometru 10 až 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za exitem Divišov zpomaluje na 38. kilometru, je to asi na 10 minut ke sjezdu na Sázavu, tam na 34. kilometru řeší drobnou nehodu v odbočovacím pruhu. A jenom o kousek dál na D1 směr Praha za Chocerady znovu pomalá jízda z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Hlavně si to žádá myslet na rozestupy. Na tahu 34 Humpolec-Pelhřimov se u Velkého rybníka jezdí kyvadlově kvůli opravám kolony od Komorovic a Ončovic obousměrně i přes 20 minut. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu se jede různě pomalu od Vočic za Olbramovice asi čtvrt hodiny a silný provoz je potom i na příjezdu a výjezdu z Benešova. A na trojce na výjezdu z Českých Budějovic na Planou vzniká kolona u letiště. Srazila se tam 3 auta, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánek. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
12: Prostě biznis.
21: Jana Klímová.
12: Petr Šimůnek.
21: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
12: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo festival hlavně platí.
21: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
12: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
21: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku, nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část radí stát, ministerstvo kultury, kraj a město, tu daleko větší část ale musí uhradit sponzoři.
12: Já jsem se dívala pro zajímavost, teda kolik platí stát a loni uzavřeli nějakou 3letou smlouvu, takže dostávají necelých 50 milionů ročně.
21: Je to tak a souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Je to největší kulturní akce v České republice a nejprestižnější taky z mezinárodního pohledu. Je to áčkový filmový festival, kterých není ve světě mnoho. Ten karlovarský je takový menší mezi nimi, ale je to pořád, má to razítko toho festivalu renku A, i proto ministerstvo kultury přispívá 47 milionů korun ročně. Hmm. K tomu se musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
12: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dříve samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastní a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
21: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
12: No a za Rockaway stojí kdo?
8: Jakub Havrland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě, a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
12: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
8: To hlavní, a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální, nebo jak říkali, geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně, jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
12: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo, ČES elektřinu, Vodafone telefony.
8: Jestli to dává smysl, se ptáš.
12: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
8: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky, a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvaně B2C, business to customers, to znamená, že
12: mají koneční zákazníky.
8: Přesně tak,
12: jo?
8: Že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail, a tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale ten festival přiláká těch lidí daleko víc, 20-30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období, a pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou

0: 20 milionů korun jako v těch letech. Jo.
1: Proto
0: byl geniální partner. Si jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
1: No já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
0: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala a bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
2: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
3: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
4: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
1: A na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
0: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak viděl 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
1: A co zatím teda bylo?
0: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na cenách Český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nebolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdesi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
1: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Akolej.
0: Já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
1: Vlastně. Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma.
0: Kraj, no.
1: Přesně tak. Takže tam to dávalo jasnou logiku. A já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČESu, tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu. Protože když tam ČES fakt, byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
0: politici
1: a tak dále.
0: Bylo to hodně spojované.
1: Ano.
0: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
1: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek. A víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město něco dalšího, takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina, to mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené z daní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
0: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně, že jo?
1: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
0: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíce na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné ty zahraniční produkce.

0: Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. Prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních třech měsíců a teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
1: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco takového.
0: No, je to 1,5 miliardy zhruba. Cílem je právě, co se snaží asociace navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která je ještě dřejší, což mi potvrdil ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
2: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltské země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhání v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme za něž ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlý. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
0: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
1: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industry roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
0: No určitě AI, ale zároveň i jak se, když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí tady ty věci ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleyerem.
2: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptují nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů, směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
1: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
0: U nás je to celkem přes 50 firm a vůbec největší na trhu, pokud je o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 miliardy korun. A tahle firma mimochodem produkovala třeba, distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tedy ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney. A loni do kin také Falcon právě dodal dvojku v návštěvnosti tržbách, a to Zootropolis, Město zvířat. Dvojkou na českém trhu je potom Cinemart, která opět zastupuje dvě hollywoodská studia, Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho tři manažeři. A trojkou je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. Mm-hmm. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
1: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
0: Já jsem to taky nevěděla.
1: Romantická komedie nějaká?
0: Ne, byl to Minecraft film. But the call of the mines was too strong. So one day I started digging. Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku, a to byly, víš co?
1: No to nevím, zahraniční filmy v Česku.
0: Avatar, The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
1: Tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
0: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod, a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
1: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím, ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
0: Docela dobře, asi největší v českých filmech je u nás, pokud jde o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu a jejím majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková, v roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kinech. Nevíš, věď?
1: Vůbec, já se začínám stydět.
0: Ale komedie ty... na plech. Já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem, a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palán právě z Bonton filmu.
3: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 25, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
0: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
4: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači, jakéhokoliv věku, vlži nestojíte.
1: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se, teď se vracím trochu do hry.
5: Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jakoby nic nenašli.
0: Ten distribuoval také Bonton film a měl návštěvnost skoro 1 000 000 lidí, jo. Ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
1: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na Vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
0: A jinak z hlediska ocenění loni, že bodoval pan Nikdo proti Putinovi, taky z distribuce Bonton filmu, ale přesně komerčně tak, to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
1: Ale má Oscara.
0: Přesně tak.
1: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
0: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodali lístky za 2,3 miliardy korun, ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady. A naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy, a třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
3: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině, je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
0: Tak no, jinak Česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, veď?
1: Ano, dívám se na ně, nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
0: Ty jo, tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
1: Jaká je ta zpráva?
0: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
6: Dostal jsem nabídku na zápas.
7: Záleží na tom, za kolik vykupuju starý železo.
0: Který Bonton film posílá do kin letos v srpnu.
8: Vrcholom zápasu legend bude souboj, který prepíše historii.
1: Tak já se půjdu podívat konečně.
0: Je to pro něj velká věc, jak říká Martin Palán.
3: To je titul, na kterém jsme pracovali uplynulých 7 let a od něj máme velká očekávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastně všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
9: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
1: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dělám si ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
0: Ale je to Tankový prapor.
1: Tankový prapor?
0: No, ze začátku 90. let.
1: Pro pamětníky,
0: ale... Dohromady to vidělo přes 2 miliony lidí.
1: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, hloupý vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
0: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
1: Neuvěřitelná věc, Ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš nejúspěšnější film podle tržeb. Ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
0: Asi myslíš fotbal, veď?
1: Je to fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionů lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online. Ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, a když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano, 5 miliard lidí to vidělo a finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
0: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intoušský film ve Varech.
1: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
0: Jo, no, výborně. Tak jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
1: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
0: Příjemný poslech Plusu přejí
1: Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
10: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Radiokniha.
12: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
13: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
12: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
14: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
15: Celý víkend hasiči pokračují v zásahu u sutiny skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Okolí zůstává uzavřené. Hormuzský průliv je podle Spojených států volný pro obchodní plavbu. Teherán ho předtím označil za uzavřený. České volejbalistky vyhrály v Lize národů v Bělehradě nad Francií 3-2 na sety. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A počasí zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Hašení sutin po požáru skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Namísto se ve víkendovém radiožurnálu znovu vydáme živě za naším reportérem, krátce po zprávách. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že ředitelství bude situaci se stavební firmou řešit.
16: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
15: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Tajfun Ba Wi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přestovarují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
17: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
15: Na zámek v Mikulově už za hodinu přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní koncert hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympozia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je Okamova břitva, popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
18: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympozia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
11: Sport.
19: České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18. Bilanci 2 výher a 2 porážek v Srbsku zhodnotila pro Radiožurnál Sport nahrávačka Pavla Šmídová.
20: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty 2 vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
19: Na centrální kurt tenisového Wimbledonu v těchto chvílích nastupují ve finále Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner bude obhajovat titul, Zverev se pokusí navázat na triumf z Roland Garros. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou přímo z All England Clubu pravidelné vstupy.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolona na D1 za Beranovem a nehoda na tahu Boleslav Mělník. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Velkým Beranovem vzniká kolona z kilometru 125,5 do zúžení na 128. Zdržíte se kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za Divišovem počítejte s pomalou jízdou ze 39. kilometru asi 10 minut na 34. k exitu Sázava. Tam před chvílí odklidili nabouraná auta z odbočovacího pruhu mimo dálnici. Mohlo by se to rozjet. Všem zápětí dál na D1 směr Praha se jede znovu pomalu taky mezi exitem 29 Chocerady a omezením na 25. u Šmejkalky, zase asi 10 minut. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Mělník dejte pozor u Mělnického v Telna, srazila se tam motorka s autem, záchranáři jedou na místo. A na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka opravují vozovku, provoz je řízený kyvadlově, v kolonách je to obousměrně na 20 minut od Komorovic a Ončovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách kolem 22. To byly zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Po zprávách naší sesterské stanice Radiožurnál pokračuje vysílání víkendového odpoledního plusu a co nabízíme po 17. hodině. Hormuzský průliv je podle Iránu po amerických útocích uzavřený, naopak podle amerického prezidenta je strategicky významná úžina stále otevřená a americká armáda je připravená zajistit bezpečnou plavbu. Kdo má pravdu? Pozveme vás na další díl příběhu 20. století. Dnes se bude Adam Drda věnovat vzpomínkám hudebníka a sbormistra operního sboru Národní divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurie Galatenky. Z divadel se herci na léto většinou přestěhovali na čím dál populárnější venkovní divadelní scény. Kamenná divadla teď sčítají návštěvnost za uplynulou sezónu. Povíme, jaká byla. A před půl šestou zamíříme na Slovensko na populární festival Pohoda. A pohodu při poslechu nedělního odpoledního plusu přeje Štěpánka Martanová.
21: Odpolední plus.
23: Začínáme v zahraničí, protože Hormuzský průliv je podle Iránu po amerických útocích uzavřený. Naopak, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je tato strategicky významná úžina stále otevřená a americká armáda je připravená zajistit civilním lodím bezpečnou plavbu. Víc o spletité situaci na Blízkém východě už poví Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
24: Dobré odpoledne.
23: Matěj, co víme teď o situaci v Hormuzském průlivu?
24: Úžina je podle iránského vedení zablokovaná. Irán uvedl, že se to děje kvůli americkému porušování příměří. Například vojenský poradce nejvyššího vůdce země Mohsen Rezaí k tomu dnes prohlásil, že Hormuz je pro Irán důležitější než jaderný program a že země bude úžinu chránit. Ty zprávy ale rozporuje Washington. Podle americké armády je průliv stále otevřený pro všechna pravidla, plavidla, která jim chtějí legálně proplout. Americké síly jsou údajně připravené na zajištění svobody plavby. To, že je Hormuz otevřený a Irán ho nekontroluje, řekl v americké televizi NBC i prezident Donald Trump.
23: Co se v průlivu v uplynulých hodinách vlastně dělo?
24: Írán tam zaútočil na dvě lodě, které údajně nerespektovaly jeho pokyny. Například americká armáda to ale označila za neopodstatněnou agresi a obtěžování. Spojené státy kvůli tomu podnikly sérii intenzivních útoků. Ty podle Washingtonu zasáhly na 140 vojenských cílů Íránu, včetně dronových a raketových základen nebo muničních skladů. Údery podle Tehránu nepřežil taky jeden příslušník íránského námořnictva. Írán tak v reakci na to spustil sérii odvetných útoků na americké cíle v zemích arabského poloostrova a taky v Jordánsku. Podle Tehránu cílili například na zařízení pro zásobování palivem amerických letadlových lodí v Ománu. Katar nebo Jordánsko ale informují taky o zraněných civilistech.
23: Jaký to může mít dopad na jednání o míru a dlouhodobý vývoj na Blízkém východě?
24: Například podle agentury Reuters to vzbuzuje pochybnosti o budoucnosti americko-íránského memoranda o porozumění. Z porušování podmínek dohody se opakovaně obvinují obě strany konfliktu. Americký prezident Donald Trump v uplynulém týdnu dokonce prohlásil, že memorandum i příměří považuje za mrtvé. Další vyjednávání označil za ztrátu času, ale úplně ho taky nevyloučil. Útoky komplikují snahy o řešení mírového konfliktu taky podle Kataru. Ten dlouhodobě vystupuje jako diplomatický prostředník právě mezi Spojenými státy a Íránem.
23: A v jaké se to celé děje atmosféře? Jak vypadá třeba komunikace mezi Tehránem a Washingtonem?
24: Vedení Íránu i Spojených států si v posledních dnech vyměňují výhrušky. Íránský lídr Mojtaba Chamenei vyzval k pomstě za krev, kterou prolil jeho otec a předchůdce na postu v čele islámské země Alí Chamenei. Protiamerická hesla a výzvy k odstranění prezidenta Donalda Trumpa zněly i na smutečných průvodech při nedávném pohřbu někdejšího íránského vůdce, který nepřežil první hodiny americko-izraelských útoků na konci února. Trump v reakci na to napsal na sociální síti Truth Social, že na Írán míří na 1000 amerických raket. Ty podle něj vyletí v moment, kdy se Írán pokusí o prezidentovu vraždu. Americká armáda podle Trumpa už přijala i příslušné rozkazy a je připravená útočit na Írán více než rok. Spojené státy jsou tak prý připravené úplně zničit všechny oblasti v Íránu.
23: Situace na Blízkém východě jsme probrali s kolegou Matějem Kolářem. Díky. Hezký den.
24: Děkuju, pěkné odpoledne přeju.
23: A u tématu z regionu Blízkého východu zůstaneme. Moderátor Vladimír Kroc se dnes v polední publicistice zeptal Petra Hladíka, ředitele odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Českém ministerstvu zahraničí. Zda se jedná o vážnou eskalaci konfliktu.
2: Ano, je to rozhodně eskalace. K útokům na Jordánsko došlo jich již po druhé. Ty první útoky byly tuším 9.7. Nicméně pokud jde o Jordánsko, tak ty útoky se opravdu odehrávají směrem jenom k americkým základnám, které mají, řekněme, pouštní charakter. Ale jak jste správně řekl, ty útoky směřují i vůči dalším zemím v zálivu. A z hlediska českých cestovatelů je tedy v tomto případě zásadní, aby dál sledovali ta naše aktuální cestovní doporučení, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí hodinu od hodiny. Viděli jsme, že v Kataru došlo ke třem zraním, včetně jednoho dítěte, takže je potřeba situaci sledovat opravdu pozorně.
4: Donald Trump v pátek na sociální síti napsal, že Washington je ochoten dál jednat s Teheránem, ale dohodnuté příměří skončilo. Jak rozumět dnešnímu prohlášení hlavního íránského vyjednávače, že skončila éra jednostranných dohod?
2: Ano, to prohlášení Kalibáfa a předsedy Majlisu neboli parlamentu jsme viděli. Ze strany Spojených států amerických, respektive amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde o ten klasický biznisový přístup maximálního tlaku, to znamená na jednu stranu a nejenom slovně, ale i činy dokazuje, že žádná iránská akce nezůstane bez odezvy. A na straně iránské vidíme tu zřetelnou obavu, aby nedopadly jako v roce 2015, kdy během Obamovy administrativy uzavřeli tu takzvanou dohodu JCPOA o iránském jaderném programu, od které poté následující administrativa Donalda Trumpa odstoupila. To znamená, že že chtějí nějaké silnější záruky. Nicméně i tady opět si musíme říct, jak tato eskalace začala, a ona začala právě iránskými útoky na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
4: Američané tento týden podnikli 3 vlny úderů, poté co se pod palbu dostala obchodní loď v Hormuzském průlivu. Washington Post píše, že podle iránského vedení podniká útoky na lodi v Hormuzu na vlastní pěst jedna z jednotek iránských revolučních gard. Je to možné, jak důvěryhodně zní takovéto vysvětlení?
2: Nezní. Víte, kdyby pokračovala ta takzvaná horká fáze války, tak vzhledem k tomu, že iránské vedení se v průběhu toho konfliktu, který začal 28. února, tak opravdu decentralizovalo i provádění těch operací. Nicméně, protože v červnu bylo uzavřeno příměří, tak si myslím, že nějaká ojedinělá akce jednoho velitele je spíše nepravděpodobná. Já si myslím, že to je ze strany Iránu spíš využívání takzvaného principu plausible deniability, to znamená, aby se mohli vymluvit. A je to spíš reakce na to, že jak samotný prezident Pezeškian, tak i minister zahraniční Arakčí čelili útokům dokonce v průběhu pohřebních průvodů v souvislosti s pohřbem bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, tak někdo na Arakčího hodil kámen. Byly tam ty výkřiky, že to jsou slaboši, že v podstatě praktikují appeasement, takže já to vidím spíš jako nějakou koordinovanou akci, než jako něco, co bylo provedeno samostatně bez vědomí nejvyššího velení.
4: Nejvyšší duchovní vůdce Iránu Mojtaba Chamenei vydal sobotu prohlášení, ve kterém slíbil pomstu za smrt svého otce, který byl tedy zabit s dalšími členy rodiny koncem února v první den americko-izraelského úderu na Irán. Neupřesnil, jakou podobu by ta odplata mohla mít. Není pravděpodobné, že zůstane jen u té včerejší proklamace?
2: Víte, mě na tom nejvíc zaujalo to, že syn nejvyššího vůdce bývalého Mojtaba Chamenei se vlastně vůbec fyzicky neobjevil v průběhu toho pohřbu. To, že nebyl na těch pohřebních průvodech v Téhránu, v dalších místech, to se celkem dalo očekávat, ale to, že se fyzicky neobjeví ani v průběhu těch pohřebních obřadů v rodišti Alího Chameneiho v Mašhadu, tak to je určitý signál. To prohlášení bylo pouze písemné. Jak je to s těmito výhruškami? No tak viděli jsme kdysi fatvu a imáma Chomejnýho, která směřovala vůči Salmánu Raždýmu, a víme, že došla naplnění x let poté, kdy na něho zautočili, ale to, že se americkému prezidentovi jakémukoliv nevyplatí vyhrožovat, ať už jakkoliv, tak myslím si, že s tímto názorem by minimálně 2 ze 3 Saddámu Husseinu a 1 Osáma bin Ládin souhlasili.
4: Jsou to asi 3 týdny, co Washington a Teherán podepsali předběžné memorandum o porozumění, po kterém měli následovat rozhovory o mírové dohodě. V sobotu se v Ománu sešel iránský minister zahraničí se svým tamnějším protějškem a se zástupci Kataru. Jaké výhledky mají teď ty diplomatické aktivity zaměřené podle všeho na zprovoznění plavby v Hormuzském průlivu?
2: Víte, my jako diplomaté vždy věříme na diplomaci a na to, že vyjednávání musí pokračovat, a to, že byť nepřímo pokračují, tak to je určitým pozitivním signálem. Konec konců už jsme to zmiňovali, že ani americký prezident to přímo nevyloučil. Navíc nezapomínejme, že stranou toho konfliktu byl od počátku Izrael. Já bych v této souvislosti připomněl, že minister zahraničí Petr Macinka se chystá na cestu do Izraele, kde tady jaksi budu také, nicméně důvodem té cesty, která byla připravována dlouhodobě, tak není jenom situace současná, ale bude se jednat, řekl bych, po čtvrt století asi o největší obchodní misi, která bude našeho ministra do Izraele doprovázet.
4: No ale když se ještě vrátím k té aktuální situaci v Hormuzském průlivu, ten je pro Irán důležitější než jaderný program, alespoň to tvrdí podle agentur vojenský poradce v Iránu. Co z toho plyne?
2: To je naprostá pravda, protože iránská ekonomika vůbec fungování toho státu není ani tak závislé na pokračování či nepokračování jaderného programu. To je jenom nějaký prostředek vnějšího odstrašení. Ale pokud jde o fungování toho státu, tak kromě toho, že pětina ropy a plynu proudí Hormuzským průlivem, tak je to ale také veškerá ropa, kterou by teoreticky, pokud by dodržovali podmínky toho memoranda se Spojenými státy, mohl vyvážet právě Irán. A když je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, tak to znamená, že ani Irán a jeho ekonomika nemůže fungovat.
23: Vysvětlil v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Petr Hladík z odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
23: 17 hodin a 19 minut míříme za kulturou. Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Tří souborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezóny uvedlo také 18 premiér. A víc už příspěvku reportéra Tomáše Malečka.
5: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
6: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
5: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
6: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
7: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
6: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
8: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
6: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
25: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforzy s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
6: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
23: A teď už pozvánka k poslechu pořadu Českého rozhlasu Plus Příběhy 20. století. Dnešní díl bude věnován vzpomínkám na dirigenta a sbormistra operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, Jurije Galatenka. Pan Galatenko žije v České republice od roku 1998, narodil se v lednu roku 1964 v Kyjevě a v pořadu vzpomene především na základní vojenskou službu v sovětské armádě. Autor pořadu Adam Drda přiblížil moderátorovi Vojtěchu Tomáškovi, proč je příběh pana Galatenka pozoruhodný.
26: Je to tak, že Jurij Galatenko, jak zaznělo, se narodil v Kyjevě a pochází z takové kyjevské hudebnické rodiny. Jak jsem pochopil, tak vlastně jeho dětský svět byla především hudba, studovala střední hudební školu. A potom Hudební akademie, ten rozhovor, který my jsme s ním natočili pro Paměť národa, tak má asi 6 hodin, takže zdaleka ne všechno se odrazí v příbězích 20. století, ale velmi hezky vzpomíná na Kyjev svého dětství, na město ještě předtím, než ho komunisté vlastně přebudovali a dost asi zničili. A důležité je, že on se dostal do armády jako student akademie, kdy v roce, myslím, na konci roku 79 byla sovětská invaze do Afghánistánu a ta situace byla v lecčems vlastně podobná tomu, co je dnes v Rusku. A Sověti potřebovali brát vojáky za každou cenu a brali i studenty, takže Jurij Galatinko byl vlastně vzat z toho studia, bál se, že půjde do Afghánistánu, kam nakonec nešel a dostal se do Mongolska. A měl to štěstí, že jako flétnista se dostal do armádního hudebního souboru, což ale nebyla žádná procházka růžovým sadem, protože ten armádní soubor se pohyboval na nákladňáku od jedných kasáren k druhým. A ty podmínky v těch kasárnách, které Jurij Galatinko zažil a které popisuje, tak vlastně byly strašlivé. On to přirovnává v těch svých plastických vzpomínkách k situaci vězňů Gulagu a to vypadá jaksi přepjatě, ale podle těch popisů to přepjaté není. Ti vojáci prostě byli takový spotřební materiál, ne lidé s nějakou hodnotou.
15: Jurij Galatinko bude taky předpokládám vzpomínat na havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Je to tak? Jaké má vzpomínky?
26: To je to tak, on se vrátil z vojny a vlastně ta černobylská havárie byla půl roku poté, on to prožil v Kyjevě, což je kousek od Černobylu a my samozřejmě dneska víme z filmů a z dokumentů a z knížek, jak to vypadalo, že ta sovětská reakce na tu havárii byla taková směs šlendriánu a bezohlednosti a tutlání a utajování, ale je velmi zajímavý slyšet to svědectví od člověka, který to prožíval přímo, on popisuje situaci v Kyjevě, to, jak komunističtí představitelé z Kyjeva utíkali, protože ti věděli víc než obyčejní lidé. No a taky popisuje smrt blízkých lidí. Jeho přítel zasahoval v Černobylu a byl ozářen a zemřel, patřil k těm několika desítkám lidí, kteří zemřeli bezprostředně po havárii té elektrárny. A mělo to pro něj, myslím, i různé další osobní důsledky pro Jurije Galatinka.
15: Když ten osud Jurije Galatinka přeneseme k dnešku, tak jak on se vztahuje k válce na Ukrajině a k ruskému režimu?
26: No tak pochopitelně jako ukrajinský vlastenec je mu je přes 60, takže asi nepůjde už válčit, ale pokud vím, tak zařizoval různou pomoc Ukrajině a navíc tam má rodinu, on tam má sestru v Kyjevě a má tam syna z prvního manželství. Takže samozřejmě mluví zajímavě o Ukrajincích a má jistě velmi negativní pochopitelně vztah k Putinovi a k té ruské agresi, ale velmi, velmi zajímavý je, že popisuje vlastně, jak mu to zasáhlo do mezilidských vztahů. On prostě tím, že byl hudebník a vyrůstal v Sovětském svazu, jak měl spoustu přátel mezi Rusy a ty přátelství, jak jsem z toho rozhovoru pochopil, vlastně skončily a týká se to do jisté míry i situace tady a jeho českého působení. Mluví tam o tom, jak se velmi vyrovnává s tím, že vlastně musí spolupracovat a komunikovat s lidmi, které třeba dlouho zná a ty lidi jsou pro putinovský, jak je to pro ně obtížný, ale jak se snaží to překonávat.
23: Popisuje kolega Adam Drda. Příběhy 20. století vysíláme dnes po 20. hodině na Plusu. Na Slovensku skončil 30. ročník festivalu Pohoda. Organizátoři mluví o rekordní návštěvnosti i historicky prvním slovenském koncertu britské skupiny The Cure. Kulaté výročí ale nebylo jen o velkých jménech a plných pódiích. Připomnělo také příběhy, které se staly součástí festivalové historie. Natáčela naše slovenská zpravodajka Bára Vránová.
0: Letošní festival Pohoda je skutečně ve znamení pohody, ale taky ostrého slunce, prachu a úplně vyprahlé země. Přitom před 25 lety vstoupil tehdejší ročník do historie kvůli přesnému opaku, blátu a dešti. A právě tehdy fotograf Radovan Stoklasa pořídil dnes už ikonický snímek dvojice návštěvníků, která se objímá uprostřed toho rozbahněného areálu a je celá taky zamazaná od bláta. Letos se díky tomuto fotografovi na Pohodě tito dva lidé po 25 letech znovu sešli.
1: Já jsem tu fotku ani nevěděla, to teda nejděle posledné jsem nevěděla, že na té fotce jsem já.
9: Alenu na fotografii prý jako první poznali dcera a sestra. Teprve díky nim zjistila, že se stala součástí jednoho z nejznámějších snímků v historii festivalu. A Radovana, tedy muže, kterého objímá, zase upozornili kamarádi.
10: Krása, to je, že až mi slza vyhrkla, keď jsem toto zbadal po těch rokoch. Krásné.
9: Náhodné setkání dvou cizích lidí tehdy trvalo jen několik vteřin. Podle obou ale dobře vystihuje jedinečnou atmosféru tohoto festivalu.
10: Pohoda je doslova pohoda. Tu nám se člověk cítí krásně, slobodně a všetci se tu ľúbia.
1: Na iný svět,
10: Člověk si len tak sedí na trávě a furt se nikto pristaví a ľudia se tu ľúbia.
9: Fotograf Radovan Stoklasa v roce 2001 procházel rozbahněným areálem a hledal zajímavé festivalové momenty. Když stiskl spoušť, byl to jen jeden z desítek záběrů, které ten den pořídil. Až po letech se ukázalo, že právě tenhle snímek bude s pohodou spojovat celé generace návštěvníků.
12: My fotografy máme rádi akci, máme rádi, keď je to dynamické. A oni právě ta partia, která tam šantila v tom blate, tak se správala přesně tak, jako my fotografi chceme. Smiali se, boli plní energie, boli spontánní, boli zablatení.
9: Na některé okamžiky z tehdejší pohody i Alena vzpomíná dodnes.
1: Jsem se rozlišil vtedy po tom blate, dohral hex, išli jsme do sprch, mě potom zobrali kamoši domov, lebo že jsem zablatená okamžitě domov a jsme se neviděli.
9: Nápad pozvat dvojici z fotografie znovu na pohodu nosil Radovan Stoklasa v hlavě několik let. Uskutečnit se ho ale podařilo až nyní. Stačila výzva na sociálních sítích a během několika hodin se oba ozvali. Právě pokračování příběhu fotografie považuje autor za to nejcennější.
12: Lebo o novinářské fotografii zahovorí, že má životnost 24 hodin. Ale tím, že jsme se k té fotce vrátili a že ten příběh je tak velmi silný, že ty ľudia sa nepoznali a teraz sa mali možnosť poznať. A tomu sa veľmi teším, že stal som sa vlastne takým pojitkom v tom celom ich príbehu.
9: Na letošní pohode se dvojice znovu postavila před objektiv Radovana Stoklasy a po 25 letech si stejnou fotografii zopakovala. Jen místo bláta měli Radovan s Alenou tentokrát pod nohama rozpálenou vyprahlou zem a kolem sebe své rodiny. Z pohody v Trenčíně Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Radiožurnál je půl šesté. Vojtěch Tomášek a krátké zprávy.
15: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc zašením požáru na jihu země. První odletěl už pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Jejich sezóna letos začala nezvykle brzy. Po izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Informovali o tom palestinští zdravotníci. Izraelská armáda bez podrobností uvedla, že zasáhla teroristickou infrastrukturu. Jeden z útoků cílil na slévárnu kovů, kde zabil 4 lidi. 9letá dívka pak zemřela v uprchlickém táboře ve střední části pásma Gazy. K jejímu úmrtí se izraelská armáda nevyjádřila. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Meteorologové začali používat taky nové textové předpovědi. Uživatelům mobilní aplikace a webu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů. 4 tuny borůvek spotřebovalo letošní borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Kromě tradičních jídel mohli návštěvníci ochutnat i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo zhruba 13 000 lidí. Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě nastoupili Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V Londýně je u toho i reportér Jaroslav Plašil.
13: Jannik Sinner vede 3-2 v prvním setu, oba hráči si zatím drží svůj servis podávat, teď půjde Němec Alexander Zverev z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Zelená vlna, známe lepší cestu.
16: Hustý provoz na D1 za Divišovem a taky za Beranovem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se nejdřív jede pomaleji mezi exity 41 Divišov a 34 Sázava. Je to důsledek dřívější nehody. Na 34. kilometru už to není nadlouho. Teď o něco víc aut dojelo před Šmejkalku a tak se jede různě pomalu taky od exitu 29 Chocerady do Zúžení na mostě na 25. kilometru. Celý úsek zabere 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem se krátí tratí kolona před omezením na 128. kilometru teď je ze 127. na 5 až 10 minut. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Planou kolony obousměrně u letiště zhruba na 5 minut po srážce 3 aut se tam jezdí kyvadlově. Na 16. Mladá Boleslav Mělník pozor na kratší fronty v obou směrech v zatáčce u Mělnického v Telna, provoz je tam omezený po střetu auta s motorkou. A do Prahy na okruhu ve směru z D1 na letiště je od pátku nově uzavřený připojovací pruh od Barandova kolem exitu 16 se tam zpomaluje. A ve Vlznově kratší fronty od garáží před operou k muzeu a taky od sjezdu na Florenc do nového zúžení na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc, i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Lidi žijící na ulici jsou často pro společnost neviditelní nebo přímo problém, který je třeba vyřešit, ale častokrát ne pro jejich vlastní dobro, ale pro zbylou společnost. Cítit se jako přítěž je velmi bolestivé, říká o svém úspěšném dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérka Pepa Lubojacky, která s ním zabodovala na mezinárodním festivalu v Berlíně. Jak si nastavila hranice, co se ve filmu o jejím bratrovi Davidovi a dvou bratrancích objeví a co už ne? A co lidi v jejím filmu nejvíc šokuje? Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: A dobrý poslech z Karlových Varů, kde Osobnost Plus natáčíme, přeje Světlana Vitovská.
14: Osobnost Plus.
11: Jak se vašemu bratrovi a bratrancům daří?
17: Tak já bych chtěla říct, že líp. To si myslím, že všichni by chtěli slyšet, ale bohužel to není realita závislosti. Myslím si, že kdyby to tak bylo, tak závislost není tak velký celospolečenský problém. Bohužel všichni jsou na tom hůř než v tom filmu, protože závislost na sebe ty problémy nabaluje, co se týká zdraví, takže tam moc není naděje v nějaký jako lepší zítřky. Všichni jsou na tom obdobně až jemně hůř. No.
11: A jak je vám?
17: Tak mně je určitě líp, já jsem měla největší strach vlastně před tou premiérou v Berlíně, protože to bylo poprvé, když jsme to někde pouštěli, tak jsem si nebyla úplně jistá tím přijetím, jestli vlastně lidi to spíš neodsoudí, protože si uvědomuji, že to je takový jako hodně citlivý téma, je to vlastně zvláštní natáčet něco o někomu, kdo je vám tak blízký, nebo vlastně i o svých problémech. Ale musím říct, že ty zpětné vazby, co zažívám na festivalech, kam jezdím, jsou tak strašně pozitivní a tak strašně vlídný, že mi to hodně pomáhá. A vlastně ty zpětné vazby typu, že mi vlastně lidi za mnou chodí po promítání a říkají mi, že to je poprvé, co se necítí, že by se měli stydět třeba za svý rodinný příslušníky, nebo že to je poprvé, co mají pocit, že jsou vidění, tak to je pro mě hrozně hezká zpětná vazba. Je to vlastně, uvědomuji si, že nejsem sama, že těch lidí je mnohem víc a že se o tom právě spíš nemluví skrze stud, který prostě zažívám já, zažívá ho spousta lidí, spousta rodinných příslušníků, lidí, kteří žijí ze závislostí. Takže v tomhle tom je mi líp. Určitě je to pořád trošku děsivý pouštět ten film teď vlastně v českém kontextu poprvé, ale věřím, že i tady v České republice může někomu pomoct, protože bohužel máme taky velký problém se závislostí jako všude.
11: Ještě pořád máte stlumené zvonění na telefonu, abyste se o bratrovi nedozvěděla tu nejhorší zprávu?
17: Ano, ještě pořád ho mám stlumený, je to tak. No. Myslím si, že tohle to asi zůstane na pořád. Nechci žádný špatný zprávy, takže furt.
11: Co myslíte, že by se stalo, kdyby se holuby opravdu proměnily ve zlato?
17: Kdyby se opravdu holuby proměnily ve zlato, tak bychom si myslím trošku praktikovali nějakou jako radikálnější empatii. Já si myslím, že jakoby pro mě to spojení těch zlatých holubů, které právě nejsou. Možná to je právě o tom, že oni se nemusí proměnit. Já si myslím, že to je právě to obrátit, že se nikdo nemusí měnit v to zlato. Ani právě ty holuby, které mimochodem jsou fakt chytrý ptáci a jsou strašně čistotní a skvělí. A myslím si, že taky právě jako lidi na ně trošku nadávají úplně zbytečně. Takže se vlastně nemusí měnit ve zlato. Stejně jako lidi, kteří žijou se závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici, se nemusí měnit k něčemu lepšímu, nemusí mít nějaký další hodnotnější kvality pro společnost, aby prostě si zasloužili základní empatii. To si myslím, že je nějaký jádro, který by hrozně prospělo tomuhle světu obecně, kdyby každý trošku praktikoval jenom trošku víc nějaký základní empatie, nějakého mezilidského respektu, který není založený na tom, kdo co dokáže, nebo kolik má na účtě, nebo jak moc je viditelný, nebo jak moc mu to sluší, ale prostě jenom protože je člověk a to stačí.
2: Jaké to je truchlit po bratrovi, který ještě nezemřel?
17: Strašný. Je to paralyzující, je to něco, co vlastně moc nejde odendat a je to takový jako táhlý, neustálý, je to ve vás vlastně pořád přítomný, ale nějakým způsobem mě třeba hodně prospělo to uvědomit si, že to je něco, co nemůžu ovlivnit, že vlastně život se závislostí je často navázaný na to riziko toho, že to ten organismus nezvládne, že prostě člověk může zemřít a myslím si, že právě to přijmout toho člověka i ze závislostí je třeba v tomhle tom konkrétním případě mého bráchu je něco, co mi prostě pomohlo přijmout ho i s tou závislostí. Já mu třeba hodně často říkám, že jsem tady pro něj. Když bude chtít něco změnit, když bude chtít pracovat se svojí závislostí, tak tady vždycky pro něj budu, ale už prostě ho nemůžu nutit vlastně zvolit si být střízlivý, protože za první nátlak vytváří rezistenci u všech, takhle to bohužel je nastavený. A on to stejně musí chtít. Stejně jako každý člověk, který žije se závislostí, musí chtít vlastně s tou závislostí pracovat pro sebe, ne pro nikoho jiného, to by stejně nebylo moc trvalý. Takže je to určitě bolestivý, ale myslím si, že mě to trošku víc přítomňuje v tom, že ho už tolik nekritizuju, nesnažím se ho vlastně jakoby pošťouchnout té střízlivosti, ale snažím se ho nějakým způsobem navnímat, aby tady pro něj i s tou závislostí, ač to samozřejmě není ideální pro mě, je to jako bolestivý, radši bych s ním trávila čas zastřízliva, ale jako to není realita, no.
2: Pochopila jste během 5 let, co jste s ním točila, proč brácha nechce být střízlivý?
17: Tak částečně to určitě strach, který přichází s tou střízlivostí, hlavně když je člověk závislý už hodně dlouho. Je to vlastně nějaký strach postavit se tomu nějakým zdrojovým událostem, třeba nějakému traumatu, ale zároveň i tomu, jak se člověk chová během té aktivní závislosti, jak se třeba chová ke svým blízkým, ke svým rodinným příslušníkům, protože závislost prostě ovlivňuje naše chování. Často říkáme věci, které nechceme, chováme se.

0: Oni přechází do takový trošku jako zombie stavu. Můj brácha, když je prostě střízlivý, tak on prostě jeho skoro nic nějak...
1: Nemá radost ze života.
0: Ne, nemá. A neumí nějak najít nějaký mechanizmy, jak zpátky získat. Takže myslím si, že tohle je něco, čemu se chce vlastně vyhnout. Takže to tak trošku jako zaplácává zpátky tím alkoholem, nebo to můžou být ty drogy, které už prostě nemají takový efekt a jenom vlastně prohlubují ty problémy, vlastně prohlubují ty problémy psychického rázu, takže je to vlastně tak jako začarovaný kolečko. Původně vlastně závislost, nějaký ty návykové látky, byl mechanismus, jak se vyrovnat s nějakou složitou událostí třeba, nebo nějakým jako vnitřní bolestí, nebo třeba jenom nějakou prázdnotou, protože prostě je to dobrý pocit, když se napijeme, nebo když si něco dáme, jenže časem už jsme hrozně zamotaný v tom toxickém kolečku, takže vlastně něco, co bylo jako snahou vyřešit ten problém, se stává ještě větším problémem, který je prostě složitý řešit. Vlastně ty procenta lidí, kteří zvládnou vyřešit závislost dlouhodobě, je fakt jako nízký, bohužel.
1: V kolika letech začal váš brácha pít alkohol?
0: Brzo, no. To myslím si, že bylo třeba kolem 16 let. On vlastně celou základku až do devítky měl jako fakt hrozně dobrý známky, lepší než já. A byl tak jako hodný kluk a potom přešel na učňák, kde vlastně už se to jako trošku zvrtlo, no, a pak už se to jako vlastně nabalovalo.
1: Lidi na ulici jsou podle vás pro ostatní neviditelní a cítí se jako přítěž. Vy jste ten pocit zažila taky, že jste byla najednou neviditelná, protože jste se pohybovala v té komunitě lidí bez domova. Jaké to je být pro ostatní neviditelná?
0: No, je to strašný pocit. Je to fakt snad možná ještě horší pocit, jako než být kritizovaná. Je to strašně zvláštní, když lidi kolem vás procházejí, vlastně dělají, že vás nevidí, vlastně oni odvrací zrak, ale já to jako chápu, ten mechanismus chápu, protože my vlastně vnímáme ty lidi, kteří tam jsou, kteří třeba jako sedí nebo leží na lavičce, jsou prostě třeba špinaví, moc jako nevíme, co se s tím počnout, je to vlastně něco, nějaký jako součást naší společnosti, ale taková ta odvrácená, moc jako nevíme, jak to řešit, tak se radši nedíváme, ale myslím si, že to už jakoby vzniká v dětství, když prostě třeba ne maminka, nebo tatínek, prostě rodiče, pečující osoba s dítětem a ten se třeba ptá prostě, proč tohle ten člověk nemá nohu, nebo proč tohle ten člověk je špinavý a leží na lavičce a ty rodiče, tam se nekoukej, neukazuje se. Místo toho, aby jsme to vysvětlili, prostě vysvětlili, že lidi jsou rozmanitý. Ve společnosti je strašně moc lidí. Můžou to být lidi, kteří mají nějaký znevýhodněný, chovají se takhle, jsou třeba na ulici, žijí se závislostí, ale prostě vysvětlit, neodvracet ten zrak, což si myslím, že my jsme prostě hodně učení od malička nedívat se na to, dívat se jiným směrem. Takže...
1: No a když váš bratr a vaši bratranci jsou s tímhle pocitem na ulici už několik let, že jsou přítěží, že jsou neviditelní, co to s nimi udělalo za tu dobu?
0: Myslím si, že to určitě nějaký absolutně jako ztráta energie, něco se sebou dělat. Myslím si, že když se prostě dlouhodobě cítíte jako někdo, kdo neexistuje, nebo někdo, kdo je nenáviděný, tak vlastně se trošku podle mě do té role i napasujete, že to je třeba jakoby důvod.
1: Že to přijme člověk?
0: Myslím si, že to jako přijme v něčem a myslím si, že prostě potom z toho jakoby vzniká ta agrese, kterou třeba spousta lidí na ulici jako částečně má, protože je to nějaký naštvání na systém, ale naštvání na sebe. Teď prostě je mnohem jednodušší být vlastně naštvaný, než být jako křehkej, než prostě být zranitelný. Takže potom spoustakrát právě třeba někdo chce 5 korunů, my nemáme, nedáme mu ji, dostaneme vynadáno a lidi jsou potom, no tak vidíte, já mu teď nepomůžu, tak jako proč bych měl cítit tu empatii, ale upřímně řečeno, já kdyby byla několik let na ulici, nevyspala se, byla absolutně chronicky nevyspaná, prostě zdrcená tím, že mě lidi nevnímají, nevidějí, že nemám žádnou jako perspektivu toho, jak to změnit, že prostě ani systém mě moc nepomáhá. Pardon, ale bych byla taky fakt nepříjemná.
1: Já jsem četla, že vy jste k natáčení ani svého bratra, ani bratrance nemusela přemlouvat. Natáčeli jste 5 let. Kolik materiálu máte?
0: No, přes 200 hodin videomateriálu a myslím si, že ještě výrazně víc audiomateriálu.
1: Motivací pro natáčení filmu bylo vaše zoufalství a vztek na systém, když vašemu bratranci postupně amputovali obě nohy pod kolenem. Co se mu stalo?
0: Tak on měl problémy s nohama, což má hodně lidí, kteří žijou se závislostí a kteří mají zkušenost se životem na ulici. Často to třeba můžou být nějaký jenom malý otevřený rány, který právě se čas neošetří, zvětšují se a jak ano, nedostatek hygieny, ale vlastně i jakoby nějaká absence, nedostatečný zdravotní péče, bohužel, což jako je problém. Ač si myslím, že třeba Naděje a jako neziskovky v tom odvádějí jako skvělou práci, ale bohužel právě třeba v nemocnicích to není dostatečný. Častokrát ty lidi vlastně jsou propuštěni ve stavu, v kterém by neměli být propuštěni. A to se stalo mému bratranci.

0: on vlastně byl opakovaně odmítnutý se zraněním, vlastně s otevřenýma rádama na obou nohou a přišel o ně, no. Vlastně ležel asi týden na lavičce, než ho našla pracovnice z naděje a nechal ho odvízt do nemocnice.
1: Vy jste filmem chtěla taky pomoct prolomit stigma ohledně závislosti nebo života na ulici. Máte pocit, že se to daří? Že ty reakce publika vám dávají zpětnou vazbu, že třeba lidi o tom začnou víc přemýšlet?
0: Já si myslím, že se to zatím daří. Že si myslím, že v ten film, co tak nějak mám tu zpětnou vazbu, že v tom vidí lidi hodně lásku. Což je vlastně to, co jsem chtěla. A jsem hrozně ráda, že to funguje. Jakoby ten můj pohled na mýho bráchu skrze tu čočku lásky, ne nějaký jako kritiky nebo hodnocení.
1: Podle vás se závislost týká mnoha rodin, ale lidi o tom nechtějí mluvit, takže jsou pak izolovaní. Jak jste to měla vy, když jste se dozvěděla, že váš bratr je závislý? Měla jste si o tom s kým promluvit?
0: Tak já jsem se to moc nemusela dozvídat, protože mi to bylo vlastně jasný celý život. Jakože závislost je problém, který se netýká v mý rodině jenom mýho bráchy, třeba právě i mýho táty nebo bráchovýho táty. Bratranců. Je to něco, že si vlastně nedáte tu nálepku závislost, když jste dítě, když vyrůstáte, ale ono vám to tak nějak dochází, spíše prostě trošku děsivý, že vám to přijde tak nějak jako normální v něčem.
1: A s kým jste o tom mohla mluvit?
0: Nemluvila jsem o tom s nikým, myslím si, že jsem ani neměla s kým o tom mluvit, ale zároveň si myslím, že jsem ani nechtěla, protože ten stud tam figuroval hodně vlastně tohle. Já jsem šla tak trošku jako z nuly na sto, mám pocit, že jsem o tom vlastně nemluvila s nikým nikdy předtím.
1: A až jsem o tom natočila udělala film.
0: Ano, a teď to jako pouštím do světa v rámci tohohle z toho filmu.
1: Takže je to jakýsi druh terapie pro vás i ten film?
0: Částečně asi určitě jo. Já to jako nevnímám úplně jako terapeutický film, ale myslím si, že jako asi určitě bylo to jako těžký, ten proces byl fakt těžký. Já furt opakuju, že se nejsem doteďka jistá, jestli to bylo jako nejlepší nebo nejhorší rozhodnutí mýho života, tak nějak si myslím, že ukáže čas, ale spousta věcí jsem pochopila. Myslím si, že hlavně v té střižně, kde vlastně jsem byla rok a půl, skoro rok a tři čtvrtě ve střižně a probírala jsem se tím materiálem. A ono vlastně něco zažívat dokola je něco jiného, než to potom vidíte, protože to vlastně vidíte trošku jako objektivněji. Mě ty věci některé úplně vyděsily a myslím si, že mi dali nějakou jako perspektivu, jak na to nahlížet trošku jinak, jakoby mimo sebe, mimo to svoje emoční prožívání. A to bylo hodně jakoby transformační a nějakým způsobem léčivý.
1: Co vás vyděsilo nejvíc?
0: Já sama, moje reakce, moje zoufalství, frustrace, to, co jsem schopna bráchovi říct, jak jsem schopna na něj být naštvaná a vyčítat mu věci, za který on už dávno nemůže. Taky z frustrace, ze zoufalosti toho, že chci, aby se měl líp a že i kdybych si vyrvala všechny vlasy, tak nemůžu nic jiného, než být tady pro něj vlastně udělat. A to bylo nejtěžší vidět sama sebe a hodně mě to jako transformovalo, ten můj vztah k němu. My máme ten nejlepší vztah, jaký jsme kdy v životě měli. Říkáme si, že se máme rádi, když se voláme, to je něco, co jsme dřív neměli. Ta láska tam nebyla jakoby takhle na stole položená, ale pro mě obecně pochopit závislost, protože celou tu dobu, co jsem ten film dělala, jsem vlastně jakoby rešeršovala psychologii závislosti, traumainformovaný přístup, harm reduction, všechny tyhle ty věci. Pochopit mě strašně vyléčilo, protože pak pochopíte, že ten člověk to nedělá jako vám na schvál nebo má mě na schvál, ale prostě dělá to, protože jinak nemůže, protože on vlastně sám je ztracený.
1: A co děsí nejvíc co diváky vašeho dokumentu?
0: Co je děsí? To se asi musíte zeptat toho diváctva.
1: Oni se vás určitě ptají a máte nějaké reakce, tak z čeho jsou nejvíc třeba překvapení?
0: Myslím si, že z něčeho, a teda bohužel strašně velká část diváctva jsou lidi, kteří mají přímou zkušenost. Jsou to rodinní příslušníci, lidi, kteří žijou ze závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici. Těch lidí je opravdu fakt hodně. Musím říct, že mě to trošku děsí. Je to jako hezký, jak na to přišli na ten film a ta jejich zpětná vazba, ale zároveň mi to přijde trošku děsivý, kolik jich je. Takže je to spíš takový jako sdílení, jako pochopení, než že by byli vyděšení.
1: Váš táta umřel ve 52. Bratrův táta se předávkoval. David je alkoholik, vy jste filmem nechtěla nikoho obvinovat, ale říkáte, že jste jenom chtěla, aby ostatní viděli to, co vy. Co jste viděla a my ostatní nevidíme?
0: Já jsem viděla v mém bráchovi toho malého kluka, toho totálně skvělýho kluka s tou modrou teplákovkou, někoho, kdo mi stavil iglu, když jsem byla malá a bral mě na boby a kdo byl ten slavný skejťák v našem sídlišti a kdo byl prostě hodnej a skvělý brácha a koho by prostě ta závislost, nechci říct vzala, ale prostě změnila. Já jsem viděl taťku, který byl prostě strašně roztomilej a spal s plišovýma prasátkama a že to nebyla jenom ta závislost, protože spoustakrát na ulici podle mě vidíme lidi, kteří žijou se závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici a vidíme jenom to, jak dopadli, je to jakoby závislost nebo život na ulici bylo to jediné, co je definuje, ale to je vlastně jenom jedna součást hrozně široký škály toho, kdo ten člověk je, tak jsem chtěla trošku jako otevřít ty nůžky toho, že to není všechno, co jsou.
1: Říká režisérka Pepa Lubojacky, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste po úspěchu na festivalu v Berlíně říkala, že pro některé lidi bude dost šokující, protože závislost je hodně drsná. Do jaké míry funguje při natáčení filmu o vlastní rodině autocenzura? Abyste tam nedala věci, které jsou třeba příliš šokující a mohly by někoho odradit, anebo abyste se nedotkla svých příbuzných a blízkých?
0: Já si myslím, že v procesu té tvorby toho natáčení ta autocenzura moc nefunguje, protože já jsem měla nastavenou a vyústilo to v to, že jsem nenatočila skoro nic, že vlastně všechno mi přišlo moc a že vlastně nechci ukázat ten skvot, nechci ukázat tohle a fakt jsem nenatáčela vůbec nic, takže jsem musela rozhodnout vědomě, že úplně vypnu jakoukoliv autocenzuru a nechám si to dostřižny, což mě hodně pomohlo, ale zároveň to vyústilo v to, že jsem fakt natočila věci, které jsem si později uvědomila, že opravdu nechci použít a i to byl vlastně ten proces té střižny, nějak si jako vycizelovat to, co chci říct, co nechci říct a co všechno k tomu musím použít. Takže jsem měla nějakou nastavenou hranici, určitý, třeba když byl brácha už podle mě moc opilý, tak už bych to tam nedala. Kdyby třeba někde ležel, tak bych to tam nedala. Zároveň třeba epileptický záchvat bych tam nedala, ale už jsem tam dala to, co se následek děje po něm. Protože ta závislost je jako drsná. Zase to nějak uhlazovat asi podle mě nemá moc smysl, protože to by nebylo jako záznam reality. Brácha ten film viděl, pro mě bylo hrozně důležitý, že je fakt v pohodě ze vším, co tam je. On měl jakoby právo veta, cokoliv by tam nechtěl, tak by šlo pryč. A on mi prostě řekl, že to je jako drsný, ale že to je realita, tak vlastně proč jako kecat? A to mi přišlo fajn.
1: Pro koho bylo horší ten film sledovat? Pro vás nebo pro něj?
0: Pro mě. Myslím si, že určitě pro mě. Brácha se hodně nasmál, taky jako brečel, ale já jsem v něm viděla i velkou hrdost. Protože i když tam třeba jsou nějaké věci, které jako nejsou moc lichotivý, tak je na něm ten fokus, což prostě je po hrozně dlouhý době, kdy nikoho nezajímal vidět to, jak já ho vnímám, jak ho vidím, podle mě i pro něj byla jako důležitá součást toho procesu.
1: Vy jste říkala, že on to viděl, když byl úplně střízlivý. Tak co potom říkal na ty svoje reakce, kdy byl na vás agresivní, kdy na vás křičel? Nebyly to pěkné záběry ani pěkné situace, tak jak to on sám sebe vnímal v tu chvíli?
0: Na to nic moc neříkal, on to ví, jak se chová. Tohle to není jako poprvé, co by si to uvědomil. Zároveň on se umí omluvit. Mně teda aspoň se umí omluvit, když prostě je opravdu jako třeba zlejší. A já neříkám, že vždycky mám dobrý reakce. Někdy mi to taky naštve, takže se prostě pohádáme, někdy na něj začnu já křičet, proč na mě křičíš a pak se ale umíme omluvit, což je taky vlastně něco, co jsme se naučili až vlastně během procesu toho natáčení. Dřív tam byly takové ty věci, které v nás zůstávaly, teď prostě by třeba zavolá a řekne, sorry, ségra, jsem byl teda zase hnusnej. A já řeknu, OK, a jdem dál.
1: V tom filmu vaše maminka není vidět, ale mluví tam, jak ona se závislostí vašeho bratra žije.
0: Špatně. Hodně špatně. Na ní to má dost negativní efekt, takže ani proto jsem ji tam nechtěla zobrazovat a moje máma zatím ten film neviděla ani.
1: Myslíte, že ho uvidí někdy?
0: Ona nechce. Ona viděla části, kde je ona, kde jsou její fotky, i když zakrytý, její hlas, ví, o čem to je, ale myslím si, že zatím asi na to není připravená. Uvidíme.
1: Co je podle vás pro závislé lidi na ulici nejtěžší překážka v tom, aby žili bez drog, bez alkoholu, aby měli střechu nad hlavou? Co jim brání?
0: Spousta věcí si teda myslím. Nějaký víc dostupná podpora, co se týká terapeutické podpory. Pro spousta lidí je opravdu složitý, pro spousta lidí, kteří nežijí se závislostí nebo jsou na ulici, je těžký najít si terapeuta nebo na něj třeba mít, i když vlastně jakoby pod pojišťovnou nějaký soud, a čekací doby jsou opravdu dlouhý, je to fakt složitý se tím prokousat, pro někoho, kdo je mimo internet, je to ještě těžší. Vlastně spousta lidí nemá moc důvěru v systém, takže by třeba nedocházeli někam do kanceláře, takže si myslím, že třeba jakoby přístupnější street terapie, který v nějakým jako omezeným měřítku fungují, by byly hodně nápomocný, ale potom jsou to další věci, jakože prostě nedostatečné sociální bydlení, myslím si, že harm reduction, ač už jakoby je víc rozšířená, tak by měla jakoby asi trošku ještě víc fungovat. Trauma informovaný přístup v naší společnosti by podle mě taky byla hodně velká jako cesta z města, ale jakoby těch překážek je prostě hodně. No, mluví o tom, že spousta lidí, kteří žijou na ulici, mají dluhy, takže exekuce, takže pro ně i ta motivace vlastně najít si třeba práci je taky jako velmi nízká, protože většina těch peněz by stejně šla na ty exekuce, takže je to jako hromada, takový jako kopeček prostě
1: strachu,
0: překážek.
1: Asi.
0: Určitě, no, všeho, jakože je to komplexní.
1: Porota v Berlíně ocenila nejenom příběh, ale taky váš inovativní přístup. Vy jste ve filmu použila AI a vaše fotky z dětství jste rozpohybovala, rozmluvila. Jak jste na to přišla? Jak vás to napadlo?
0: Tak ono to vlastně vychází z takové stránky, která se jmenuje My Heritage. Je to fakt jako stará webová stránka, kde si stavíte svůj rodinný strom. Takový prostě foteček, dohledáváte si nějaký jako příbuzný starý a tak. A tam je taková funkce, že můžete nahrát fotku a udělá to takový rozpohybovaný asi 3-sekundový klip, kterou jsem si udělala mýho táty po tom, co umřel, a mě to hrozně dojalo, že vlastně já nemám žádný videomateriál, jako nemám žádné video táty, a on se hýbal, ale mě to mělo strašně jako hluboký jako silný efekt, co na mě mělo. A když potom vlastně vznikla AI, a teda musím tady říct, že já jsem používala AI v době, kdy nebyla žádná veřejná debata o etice AI, o environmentálním dopadu.
1: Vy jste si toho musela hodně načíst.
0: Já jsem, to bylo to hlavně úplně jako první modely, takže mě vůbec nedošlo, co to vlastně používám, tenkrát to fakt nebylo. Tenkrát, když jsem to pouštěla prvním lidem, tak všichni, wow, jak jsi to udělala, teď je to takový, Ježiši Kriste, AI, což trošku jako chytáme hejt, musím říct, co se týká AI, ale teď už to nezměním. Bylo
1: tak
0: to v době
1: kontextu
0: prostě
1: toho, že to je 5 let stará věc, tak
0: nebo to moc nevnímají lidi podle mě. No. Ale jinak jako to rozpohybování bylo kvůli tomu, že mi přišlo, že když vlastně jako děti budeme vyprávět ten příběh, že to bude mít lepší, větší dopad, nebude to tak silný, jako tak heavy na voiceover, ale zároveň si myslím, že prostě lidi, když vidějí děti, tak mají automaticky větší empatii k ním, než když potom vidějí ty dospělí závislí.
1: Vy jste o svém bratrovi říkala, že byl nejznámější skejťák v okolí, že ho milovali holky na sídlišti. I když byl závislý, tak vy říkáte, že pro vás je to pořád váš dětský hrdina. Za co si ho dokážete vážit?
0: Já si myslím, že částečně je to pořád něco, co se nesu jakoby z dětství. Právě to, že jsem k němu zlížela, že byl ten skejťák a fakt ho tam všichni lidi znali a mohla jsem se chodit koukat na ty starší skejťáky, protože mě znali taky skrz něj. Já bych teď chtěla říct, za co si ho vážím teď, ale já musím říct, že trošku, já vlastně nevím. Já si myslím, že jenom prostě za to, že je to můj brácha, že to nevzdává. Prostě možná nežije podle mých představ, ale nevzdává to.
1: Tak on je pro vás hrdina. A co vy pro něj? Jste taky hrdinka, když jste přivezla cenu z Berlinále?
0: Myslím, že za tu cenu zase tak ne, ale myslím si, že za to, že jsem nad ním neslomila hůl, tak za to jo. Že si myslím, že za to vlastně se cítí vděčný a dává mi to najevo. On mi třeba furt nachází různé věci u popelnice, nějaký dárečky, jako prasátka, obrázky a pohlednice, a muchy a tak, protože ví on.
1: Film nekončí happy endem, končí s koncem videozáznamu. Co myslíte, že bude s bráchou a s vámi dál?
0: Tak můj velký největší cíl a jeden z cílů, proč jsem ten film vůbec dělala, bylo pomoct mému bráchovi. Vlastně můj největší, co bych hrozně chtěla, je sehnat bráchovi garzonku. On vlastně teď bydlí v ubytovně, která ale prostě není vhodný prostředí, je to problematický, je to prostě biznis s chudobou, doporučuji dům bez východu se kouknout. Chtěla bych pro ně najít garzonku, nějakou malou. Problém je v tom, že když konečně mám jakoby peníze na to tu garzonku platit, protože jsme dostali tu cenu vlastně Berlíně, která je spojená i s finanční odměnou, tak jsem vlastně narazila na to, že nikdo mi tu garzonku nechce pro bráchu pronajmout, protože má závislost. Já vlastně jako nechci mlžit, takže to říkám otevřeně a jakmile se to zmíním, tak vlastně nikdo nám nechce dát tu šanci. Jestli někdo má garzonku pro bráchu, tak mějte vidět. Takže tohle je můj největší jakoby cíl, najít mu nějaký důstojný bydlení, protože si myslím, že bez důstojného bydlení prostě ten začátek nějakého uzdravení jako nemůže přijít.
1: Říká Pepa Lubojacky, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Moc děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajinský prezident ohlásil změny ve vládě, končí i premiérka. Situace na Dyji je podle vodohospodářů vážná, rybám chybí kvůli psinicím kyslík. Ve finále Wimbledonu bojují o titul tenisté Sinner a Zverev. Kolony po vážné nehodě čekejte na silnici 38 ze Znojma do Rakouska u Vrbovce. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Neděle 12. července a její hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Svyridenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Americké velení tvrdí, že noční nálety na Írán zasáhly na 140 cílů, včetně odpališť raket a dronů. Írán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranili několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
5: Iránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Irán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Irán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým synicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi chybí kyslík. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
6: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým synicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
6: Loni kvůli přemnoženým synicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
8: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
6: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Krajský úřad Zlínského kraje a firmy v okolí zničené budovy v baťovském areálu zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Část okolí v okruhu několika desítek metrů od požářiště bude uzavřená i dál.
9: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
10: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
11: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
10: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli. Postupem stavební firmy se zabývá policie.
12: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
13: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
14: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
13: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
15: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
13: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj tímto způsobem nikdy nekomunikuje.
16: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
3: Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas v rubrice Ověřovna. Na severu Slovenska medvěd napadl muže v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se hlavně brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda v reakci na předchozí střety šelmy s člověkem schválila před víc než rokem odstřel zvířat.
17: Den po vítězství Lindy Noskové v českém finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou o titul bojují muži. Ital Jannik Sinner hraje v Londýně proti Němci Alexandru Zverevovi. V All England Clubu to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
18: Hraje se tiebreak první sady, ve kterém teď podává Jannik Sinner, stav zatím nerozhodný 2-2, ještě teď jedno podání v této fázi tiebreaku pro Jannika Sinnera, 3-2 teď ve vedení italský tenista z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jakoba Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
19: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo. Já jsem teda s jiným náhradním, je tu těžká voda jako blázen, si pádlo se to trochu jak betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože ufoukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
17: A české volejbalistky zakončily turnaj Ligy národů v Bělehradě vítězstvím 3-2 na sety nad Francií. Svoji bilanci v Srbsku Češky vyrovnaly na 2 výhry a 2 porážky, ale v play-off bude bez nich.
20: Zdržení na D1 před Šmejkalkou, nehoda na 38 za Znojmem. Na D1 z Brna do Prahy čekejte velmi silný provoz za sjezdem na Sázavu. Pomalu se jede ze 30. kilometru zhruba čtvrt hodiny do zúžení na Šmejkalce na 25. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Baranovem už se tvoří jenom relativně kratší kolona z kilometru 127,5 do omezení na 128. zdržení do 5 minut. Na silnici 38 ze Znojma na Vídeň hned za odbočkou na Vrbovec se střetl motorkář s cyklistou. Každou chvíli přistane vrtulník záchranné služby, dá se čekat zastavení provozu. A na silnici 16 Mladá Boleslav Mělník u Mělnického v Telná je po srážce motorky s autem kyvadlový provoz kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Večer bude převažovat velká oblačnost, na východě ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat. V noci se pak ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. A nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik hlavní zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: I po 18. hodině pokračuje vysílání nedělního odpoledního Plusu. A co vám v další necelé půl hodině nabízíme? Kam posunul ankarský summit NATO západní podporu bránící se Ukrajině? Uvědomuje si Evropa dostatečné vlastní ohrožení? V Bruselu jednají o dalším balíku protiruských sankcí velvyslanci členských států Unie. Je na stole i prodloužení cenového stropu na ruskou ropu. Tábor pro dospělé, místo her ho strávíte prací. Tak přesně takový dnes končí na Osoblažsku. Jak velký zájem o něj byl. A před půl sedmou se ještě jednou podíváme do Karlových Varů, shrneme dění 60. ročníku filmového festivalu. Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
21: Odpolední Plus.
0: Závěrečná deklarace ze summitu NATO v Ankaře z tohoto týdne potvrdila neochvějný závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho summit ukázal, že je aliance silnější než kdy dřív.
1: Po celé alianci. Investice do obrany nadále stoupají. To znamená nové kapacity, které nasazujeme. Průmysl rozšiřuje výrobu. A evropští spojenci a Kanada na sebe berou větší díl zodpovědnosti za naší společnou bezpečnost. Společně tohle jsou základy pro silnější, spravedlivější, schopnější NATO.
0: K jakým posunům ovšem došlo, pokud jde o podporu Ukrajiny? Shrneme to nyní s ukrajinistkou Lenkou Výchovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
0: Ruská agrese na Ukrajině trvá už 13. rok. Kam se ankarským summitem posunula západní podpora bránícímu se Kyjevu?
22: No, pro Ukrajinu byl tento summit opravdu úspěšný, dalo by se říct, na to Ukrajinu podpořilo a udělalo vše, aby Rusko pochopilo, že ta podpora bude dlouhodobá a systematická. Velmi důležité je, že s prezidentem Zelenským se na summitu NATO sešel Donald Trump. Zdá se, že Donald Trump opravdu uvěřil v to, že Ukrajina může zvítězit, aspoň pro tento týden teda. A zároveň dal najevo na společném takovém setkání s žurnalisty, s novináři, že nemá nic proti tomu, aby Ukrajina útočila na ruském území. Ještě si možná mnozí vzpomenou, že to nebylo vždy takto. Ta závěrečná deklarace summitu zmiňuje, že Ukrajina přispívá k bezpečnosti členských zemí NATO. Na to jasně říká, že vlastně Ukrajina není pouze tou zemí, která žádá o pomoc, nebo, ale tu pomoc také poskytuje, což vede, nás vede vlastně ke článku 10 Washingtonské smlouvy o tom, který teda říká, že členským státem NATO nebo členskou zemí NATO se může stát evropský stát, který právě přispívá k té bezpečnosti NATO. To samozřejmě by také vyžadovalo jednohlasné schválení členských zemí, ale každopádně tady už vidíme, že Ukrajina se integruje do struktur NATO i bez toho, aby vlastně byla její členem.
0: Z toho, co říkáte, tak mám pocit, že podle vás může být Volodymyr Zelenský po tom summitu v Ankaře spokojen, jak třeba ve svém komentáři na naší stanici tvrdil i kolega Libor Dvořák. Zejména co se týče zbraní, jak blízko je Ukrajina k získání licence vyrábět munici do Patriotů přímo na Ukrajině?
22: Ano, mluví se o tom, sice i prezident Zelenský i prezident Trump mluvili o Patriotech, ale zdá se, že měli na mysli teda ty protirakety PAK-3, které Ukrajina velmi potřebuje, protože jsou jediné, které dokážou sestřelit balistické střely. Tady se dá říct, že došlo k velkému posunu, protože do této chvíle Spojené státy odmítaly dát licenci na výrobu těchto protiraket i evropským zemím. Pokud vím, tak vlastně i Německo vyrábí pouze PAK-2, ale nedostalo licenci na výrobu právě těch PAK-3. Samozřejmě komentátoři ukrajinští mluví o tom, že od této chvíle, od toho politického přijetí ještě k tomu technickému jako může být velmi daleko, pokud teda není něco, co nevíme. Ale dalo by se říct, že Spojené státy možná vlastně v tomto nepostupují úplně samaritánsky vůči Ukrajině, protože jak je vidět, tak těch raket Pak 3 vyrábí Spojené státy velmi málo a je potřeba jak pro Ukrajinu, tak i pro Evropu a mohlo by se stát, že v případě, že by Spojené státy vlastně tímto způsobem nevyšly vstříc Evropě a Ukrajině, tak by se mohly tyto země poohlídnout po jiných alternativách.
0: Ten český návrh Petra Macinky na přispění Prahy podle premiéra Babiše jen v úzovkách malou částkou do programu na přednostní nákup amerických systémů je pro Kyjev smysluplnou pomocí nebo je to lepší alespoň něco než vůbec nic?
22: Je to samozřejmě velmi malá částka. Tady jde spíš o to, že tady vidíme, že Ukrajina se patrně na tom summitu stala jednou z těch otázek, které měly ukázat jednotu. A protože jinak si nedovedu vysvětlit, proč Česká nebo Slovenská republika vzhledem k retorice jejich vlád vůbec přispěla na financování programu PORU, to znamená nákup zbraní pro Ukrajinu. Tady podle všeho zatlačili Spojené státy, protože, jak už jsem říkala předtím, Donald Trump patrně uvěřil, že Ukrajina může vyhrát a tím pádem postavil členské země na to před otázku, buď budete se o sebe starat a podpoříte také Ukrajinu, anebo budete mít problémy.
0: Uvědomuje si Evropa dostatečně vlastní ohrožení, tedy že Rusko proti ní vede válku na více úrovních?
22: Já si myslím, že si uvědomuje. Problém je ale tady v tom, že by ráda přenechala aktivní obranu pouze na Ukrajině. Mnoho politiků z války těží tím, že jsou vlastně protiváleční. Chápou, že lidé se bojí. V takové situaci je těžké mobilizovat obyvatelstvo a nenávist ze strachu se obrací ne proti nepříteli, v tomto případě Rusku, ale proti vlastním vládám nebo opozicím. Ta protiválečná retorika zase zašla vlastně tak daleko, že i vlády, které si uvědomovaly, že Ukrajina opravdu brání Evropu, odmítaly vysílat své vojáky na Ukrajinu. A my se vlastně tváříme neustále, že cvičíme ukrajinskou armádu, přitom potřebujeme sami cvičit. A ty vojáci členských zemí na to vůbec nemuseli přispívat tím, že by šli do aktivních bojů, mohli být pouze přítomní na výcvikových centrech. Samozřejmě i tam jsou ta rizika, ale větším rizikem je strkat hlavu do písku a dělat, že nám nic nehrozí.
0: Míní ukrajinistka Lenka Výchová, děkujeme za váš čas a za vaše názory. Hezký den.
22: Rovněž děkuji, nashledanou.
0: Pokud se státy Evropské unie do příští středy nedohodnou na prodloužení ruských sankcí, cenový strop ruské ropy výrazně stoupne. To by znamenalo velkou finanční injekci pro Moskvu. A právě tomu chce Evropská komise zabránit. Cenový strop určuje maximální cenu, za kterou se smí prodávat ruská ropa připravovaná po moři. A podrobnosti teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
4: Hezký den.
0: Zdeňko, co brání tomu, aby se platnost cenového stropu na ruskou ropu mohla prodloužit?
4: Tak mezi členskými státy na tom není shoda. Evropská komise navrhla zmrazit ten cenový strop na současné úrovni na dalších 6 měsíců, tedy do ledna. Právě proto, aby se zabránilo tomu, že příjmy Kremlu z prodeje ropy výrazně stoupnou. S tím prodloužením cenového stropu ovšem nesouhlasí některé členské země. Mluví se zejména o Kypru, Maltě či Řecku, které se obávají, že by to poškodilo jejich přepravní společnosti, které právě přepravují ruskou ropu do zemí mimo Evropskou unii. Připomínám, že samotná Evropská unie už ten dovoz ruské ropy zakázala.
0: A co se stane, pokud se členské státy v této věci do té příští středy nedohodnou?
4: Tak podle stávajících pravidel se cenový strop automaticky upravuje každých 6 měsíců a je stanovený vždy na úrovni o 15% nižší, než je průměrná tržní cena ropy. No a v současnosti ten strop činí něco přes $44 za barel. Ceny ropy ovšem po blokádě Hormuzského průlivu prudce vzrostly. A pokud se tedy státy Evropské unie do 15. července, tedy do středy, nedohodnou, tak se ten cenový strop automaticky automaticky podle toho vzorku zvýší na 58 zhruba dolarů, což by Kremlu tedy výrazně pomohlo. A podle Evropské komise je to nepřijatelné a proto tedy navrhla, jak už jsem říkala, ten pravidelný přezkum cenového stropu o půl roku prodloužit. Například eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen řekl televizi Euronews, že Evropská unie rozhodně není v situaci, kdyby měla nějak ustupovat nebo jakkoliv se podvolovat a uvolňovat tlak na Rusko.
0: A v jaké fázi je schvalování dalšího, tedy už 21. balíku protiruských sankcí?
4: I tento nový balík je aktuálně zaseknutý kvůli několika problematickým bodům. Diskutuje se například o navrhovaném zákazu dovozu ruských ryb, zejména tedy ruské tresky. S tím má ovšem problém zejména Portugalsko, ale také Německo, které patří mezi hlavní odběratele této ryby. Bulharsko se zase důrazně staví proti uvalení sankcí na hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirila. Debata se taky vede o možném zákazu prodeje tankerů na LNG Rusku nebo o možném zákazu vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří od začátku války bojovali nebo bojují proti Ukrajině. Toto všechno jsou tedy sporné body, na kterých zatím není shoda. Velvyslanci zemí Evropské unie znovu zasedají i dnes tady v Bruselu, tak uvidíme, jestli se nakonec podaří najít nějakou dohodu, tak aby ty sankce mohly formálně schválit ministři zahraničí, kteří zasedají v Bruselu zítra.
0: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu při evropských institucích Zdeňka Trachtová. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: V 18 hodin a 20 minut už míříme zpět do České republiky. Na Osoblažsku končí letní dobrovolná akce Summer Jobs. Do brigády se zapojilo více než 100 lidí z celé republiky. Pomáhali třeba v obci Vysoká, Lipťan a nebo Dívčí hrad. O tom, že je akce opravdu dobrovolná, svědčí i to, že si účastníci platili ubytování a za práci nedostanou nic, kromě dobrého pocitu. Víc v reportáži je redaktora ostravské redakce Adama Tomáše.
5: Brigádníci se sešli v Hlince nedaleko Osoblahy. Zastihl jsem je u dřeva. Jedna z brigádnic přijala až z Prahy, jmenuje se Anička.
7: Jeden důvod jsou určitě přátelé a na druhou stranu mi přijde strašně super, že se můžeme poznat s místníma a můžeme trošku poznat novou lokalitu a být s nima.
5: Věděla jste, kde je Osoblažsko předtím, než jste sem jela?
7: Ne, vůbec jsem netušila.
5: A ani Honza, který tady úřaduje se sekirou, není místní, bydlí ve Vlašimi.
8: Vnímám to jako hodně důležitou věc, protože vím, že právě Sudety byly oblastí, kde historicky došlo k vysídlení a lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky. A tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct právě třeba se dřevem.
5: Dobrovolníci pomáhají na zahradě Janě. Ta má opravdu velký pozemek, na kterém je dokonce i několik budov. Bydlí tady sama a je pro ní stále složitější se o vše starat.
23: Protože mi ubývají síly, když jsem to zjistila, tak říká, jej, to by bylo úplně super, jako kdyby mi prostě přišel někdo pomoct, že to je perfektní myšlenka jako takhle a děkuju vlastně za tu možnost. Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí, prostě super, super.
5: Brigádníci pomáhají Janě třeba se dřevem nebo se sekáním trávy. Koordinátorka projektu Lucie Procházková vysvětluje, že Osoblažsko nevybrali náhodou. Rozhodují se třeba na základě dat o nezaměstnanosti nebo o věkovém složení regionu.
24: Aby to byl region, kde to je potřeba, kde třeba mladí odchází do měst, nechávají rodiče, prarodiče, trošičku osamocené a my jim dáme možnost, aby místo toho, že jednou za čtvrt roku přijedou a stráví víkend celý prací, tak třeba můžou ho strávit reálně s tou rodinou.
5: Dobrovolníci se o svá místa na brigádě musí hlásit dopředu, protože je o akci velký zájem. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Před půl sedmou se ještě jednou podíváme do Karlových Varů. Křišťálový globus na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu tam získal snímek Padlé ovoce. Byl natočený v koprodukci zemí Myanmar, Francie a Česká republika. Jako svůj první celovečerní film ho natočil barmský režisér Aung Chon. Do českých kin zamíří 23. července. Hlavní soutěži porota posuzovala celkem 12 snímků. Ceny získali taky dánský Nečekaný host, švýcarský Šťastná rodina anebo koprodukční film Libanonu, Kataru a Saudské Arábie Potrubí. A ve studiu je teď kolegyně, editorka Plusu a filmová publicistka Martina Vacková, která se právě z festivalu vrátila. Vítej.
25: Dobrý den.
0: Jaký je, Martino, vítězný film a zvítězil podle tebe zaslouženě?
25: No, Padlé ovoce, možná pro některé to bylo trošku nečekané vítězství, ale já myslím, že film má své kvality a mě osobně jeho ocenění zas až tak moc nepřekvapilo. On ten film vypráví o dvou dívkách. Jsou to šičky v oděvní velkotovárně v Rangoonu a oni jsou chudé a oni se snaží ze svého bludného kruhu chudoby nějakým způsobem vymanit. Dělají to různými způsoby a každá má na to takové jiné postupy. Ale to jejich přátelství, které se prohlubuje, zároveň ale přerůstá v nějakou silnější emoci, možná v lásku, je tam i hněv, zoufalství, možná i nějaká nenávist. Ti tvůrci při přebírání křišťálového glóbu opravdu neskrývali dojetí, když získali tu hlavní cenu a jak uvedli, doufají, že film pomůže i dalším filmařům v Myanmaru, neboli dříve v Barmě, aby se o nich a o jejich těžkostech a možná i o těžkostech lidí v jejich zemi více vědělo. A oni, režiséra, producentka, studovali na FAMU před 12 lety a já si myslím, že ta jejich zkušenost s tím českým pobytem je v tom filmu přítomná, protože jsem v tom filmu viděla, že se tam mísí jakoby vlivy evropské kinematografie a i vlivy asijského filmu. Je tam taková určitá pomalost, jemnost, náznakovost. Někteří diváci mi po filmu řekli, že to pro ně bylo malinko nesrozumitelné, ale já bych spíš řekla, že nejsou na takový způsob podání příběhu zvyklí. Ale myslím si, že určitě je to film, o kterém se bude přemýšlet a ty diváci, kteří ho uvidí, budou pak rozkrývat po shlédnutí ty vrstvy toho filmu.
0: Jak si na festivalu vedla česká kinematografie současná?
25: V soutěžní sekci byly dva majoritně české filmy, a to Pramen a Čika Čeka. Pramen získal cenu Mezinárodní organizace novinářů FIPRESCI, ale u diváků jako takových si český film vedl víc než skvěle. A ostatně karlovarští diváci mají český film, svůj domácí film Karlových Varech na festivalu každoročně velmi rádi. A letos získala cenu diváků film Heleny Třeštíkové Časoběrný dokument Bára Batyková. Též šlapal na paty dokument Jany Hojdové Robert Richardson Bílý ďábel, což je dokument o jednom z nejhlavnějších kameramanů. A v té top desítce těch filmů se objevily i další české filmy. Myslím si, že je třeba velmi zajímavý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato od Pepy Lubojacky, ale v té první desítce figurovala třeba i ten druhý soutěžní film Čeka Čeka.
0: Co tento jubilejní 60. ročník festivalu ukázal, naznačil třeba nějaké nové trendy?
25: Já si myslím, že my jsme všichni včera zaregistrovali, co to byly předány ty filmové ceny, že vítězné filmy jsou vlastně debuty, jsou to první filmy těch režisérů. A k tomu by se třeba dala přidat i hlavní cena druhé paralelní sekci Proxima. Tam totiž hlavní cenu získal slovensko-český film Milovník, ne bojovník. Ten natočila slovenská režisérka Martina Buchalová. A já si myslím, že to je takový nový pohled, svěží snímek v současných mladých lidech v dnešním Slovensku. Ona to točila na kameru, ale zároveň i na mobil a různě to pak kombinovala. A i když ten film vypadá, že je velmi takový jako lehký, tak ve skutečnosti, jak ona přiznala, byl velmi připravovaný, velmi pečlivý. A když si to třeba do toho postavím i třeba Pepu Lubojacky, která už se svým filmem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, bodovala v Berlíně, dostala tam cenu za nejlepší dokument a pak v Karlových Varech byla v těch desítce těch nejlepších filmů a měla velikánský aplaus po projekci toho filmu, tak já tady možná vidím takový trend takových těch režisérek, které přicházejí s takovým jiným svěžím pohledem, který si myslím, že když se bude prohlubovat, tak to bude jenom příznivé pro českou kinematografii.
0: Mimochodem byla i hostem Světlany Vitovské v pořadu Osobnost Plus, před chvílí jsme slyšeli v repríze ten rozhovor. Jak úspěšný byl podle tebe ten letošní 60. ročník? Jaký byl, co by vlastně první ročník bez Jiřího Bartošky, bylo to někde znát? Já jsem tam byla dva dny a všimla jsem se, že třeba v některých stáncích, kde se dal koupit nějaký drink občerstvení, měli třeba fotku, plakát, nebo byly tam i trička s panem Bartoškou, tak jaké to bylo v tomto?
25: On vlastně i včera při tom závěrečném ceremoniálu řekl moderátor Marek Eben, že zatímco loni tam byl ten duch Jiřího Bartošky pořád tak nějak přítomný, letos už si organizátoři museli víc poradit sami. A jak bylo ale vidět, tak to zvládli všechno. Festival má už hodně vyjeté koleje a z nich jen tak nevyjede. Ostatně to, že to zvládli, ukazovalo i to, že byl zvýšený počet návštěvníků, bylo tam o 1000 akreditovaných lidí víc a prodalo se podle festivalové statistiky o zhruba 4500 víc lístků, takže co se týče tohodle, tak ten duch Jiřího Bartošky, který ten festival opravdu hodně pomohl postavit na nohy, tam je patrný. Já bych možná malinko řekla, že tam chyběl takový ten šarm Jiřího Bartošky, ale to jsou věci, které jsou v podstatě podstatě nenahraditelné. Já jsem si ten šarm Jiřího Bartošky na tom festivalu tak nějak v sobě dávala, když byly znělky třeba právě s Jiřím Bartoškou a s Evou Zaoralovou, to je znělka na Jiřího Somraherce, takže tahle ta znělka v průběhu let vychází stále víc a víc do popředí mé osobní popularity, protože já tam vidím takové tři veličiny českého filmu.
0: A jenom úplně jednou větou, je tedy ten festival výrazně jiný bez Jiřího Bartošky nebo ne?
25: Není, je v podstatě stejný. Jsou tak dobře nastavené ty koleje, že je stejný a Muž bude určitě ještě stále dobrý.
0: Ve varu filmového dění byla kolegyně editorka Plusu a filmová publicistka Martina Vacková. Díky za tvé postřehy.
25: Naslyšenou.
0: A to už byla tečka za vysíláním nedělního odpoledního Plusu s datem 12. července. Za pozornost děkuje za celý tým, který ho připravil Štěpánka Martanová. Za chvíli vás už čekají zprávy naší sesterské stanice Radiožurnál a po nich pak pořad Názory a argumenty. Hezký den.

0: Perský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří. Informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Moréna se zhruba 1 000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov začala demolice původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let nahradí podle radnice nový dvoupodlažní dům. Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být i obchody nebo kavárna. A Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. Italský tenista Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev hrají finále Wimbledonu. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
1: Alexander Zverev vyhrál velmi těsný napínavý set v tiebreaku, vede tedy 1-0 na sety, no a teď 1-1 a 40-0 při podání Němce Zvereva, naproti němu Ital Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Hulbicemi, taky na 38. za Znojmem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna spozorněte za sjezdem na Slavkov a Holubice za exitem 210. Zpomaluje se tam na kilometru 208,5 před Rohlenkou, se v levém pruhu srazila dvě auta. Na D1 z Brna do Prahy za Chocerady počítejte se silným provozem, z 28. kilometru se jede různě pomalu do omezení na 25. na mostě u Šmejkalky, je to zhruba na 10 minut. Na D1 obráceně z Prahy do Brna za Velkým Beranovem už je před omezením na 128. kilometru už jenom kratší fronta, asi půlkilometrová, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 38 ze Znojma do Vídně vážná nehoda za odbočkou na Vrbovec, po střetu motorky s cyklistou zasahuje vrtulník záchranné služby, provoz dočasně i zastavený, jed se dá případně přes Vrbovec a Diákovičky. Na silnici 16 Mladá Boleslav Mělník v zatáčce u odbočky na Mělnické v Telno uklízejí po srážce motorky s autem, jezdí se kivadlově už bez delších kolon. A na tahu 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky je kivadlový provoz kolony stále od Komorovic a Onšovic obousměrně i kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24, na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Český postoj k obraně státu či změny v evropské ochraně bojeschopných uprchlíků z Ukrajiny. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
5: Ruská hrozba pro Evropu je vážná, potvrdil tento týden i summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. K tomu, aby Evropa agresora odstrašila, musí věnovat přípravě své obrany podstatně větší úsilí než doposud. Česká republika ale patří k těm, kteří k tomuto společnému úsilí přispívají úplně nejméně. Nad tím, kdo dokáže změnit český postoj k obraně státu, se zamýšlí publicista Jan Vávra a přichází s tímto názorem.
6: Nedávný summit NATO dopadl pro naši politickou reprezentaci lépe, než se čekalo. Není to ale zásluha našich politiků. Je to výsledek jednoznačného odhodlání států NATO posílit společnou obranu. Česká republika se ocitla na samotném chvostu a nic nenaznačuje, že bychom měli ambice poslední místo opustit. Prezident Pavel už proto avizoval, že se bude chtít s vládou po návratu domů sejít, aby společně probrali závěry summitu. Babiš sice na summitu potvrdil závazek navýšit do roku 2035 výdaje na obranu na 5%, ale z dokumentu, který vláda odeslala do NATO, vyplývá, že růst do roku 2030 je velice mírný a strmý růst nastává až po roce 2030, tedy za horizontem této vlády. To naznačuje, že závazky nebudou plněny, myslí si prezident. Problém s neochotou zvyšovat výdaje na naši obranu spočívá zejména v účasti SPD v Babišově vládě. Pravicoví extremisté jsou všichni proruští a protiukrajinští, příkladem je německá AfD. Proto bude Babiš nadále kličkovat mezi řečmi o míru pro domácí publikum a neurčitými zahraničními sliby, takže zůstaneme nadále v pozici černého pasažera. Může tohle něco změnit? Jak již na této stanici upozornila Lída Rakušanová, podle výzkumu veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit a víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Na druhou stranu je třeba povinná vojenská služba krajně nepopulární a ani Fialova vláda se neodvážila učinit z obrany klíčové téma. A bývalý premiér opakoval, že je proti zavedení povinné vojenské služby. Češi raději uvěří Andreji Babišovi, že je třeba jednat o míru a peníze dávat našim lidem, než abychom následovali Německo, které uvažuje o změnách ve všeobecné vojenské službě. Všichni naši politici, populističtí i demokratičtí, tuší, že jakákoliv příprava na obranu země nikomu žádné politické body nepřinese. Prezident je tak jediný, kdo kráčí proti proudu. Aby v dnešní době, kdy všichni hrají jen na počet hlasů při volbách, měl někdo odvahu žádat po občanech, aby se kvůli vojenským výdajům uskromnili, muselo by se změnit naše kolektivní uvažování. Český národ se nikdy nebránil a nikdy jsme za svoji suverenitu a svobodu nebojovali. Tuhle zkušenost nemáme v kolektivním povědomí. Naše zkušenost, jak z doby Mnichova a protektorátu, tak z poválečného nadšení pro Sovětský svaz, nás učí, že v krizových situacích dokážeme přežít jako etnikum, pokud se vzdáme samostatného státu a přimkneme se k někomu silnějšímu. Tak vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera Emil Hácha a stejně tak vložil náš osud do rukou Josefa Vysarionoviče Stalina Edvard Beneš. Celá tehdejší demokratická politická reprezentace tyto politiky podporovala. Naším problémem je tedy slabá tradice státnosti a naopak důraz na malé české přizpůsobování. Petr Pavel zatím tlačí na naši připravenost bránit vlastní stát a nezdá se, že by se chystal napodobit Emila Háchu nebo Edvarda Beneše. Ale někdo z demokratických politiků, pokud se tak chtějí nazývat, by měl podpořit jeho snahu změnit náš postoj k obraně. Pokud se demokraté nepostaví populistické taktice Andreje Babiše, který jen všemožně uplácí domácí veřejnost a směrem k NATO hraje švejkovskou taktiku, nastane dříve či později situace, kdy naši spojenci s naší nespolehlivostí a sobectvím ztratí trpělivost. A pak nám, pokud budeme chtít přežít, nezbyde, než se zase přimknout k někomu mocnějšímu. Kdo by to asi byl, není tak těžké uhodnout.
5: To byl názor publicisty Jana Vávry na český postoj k obraně vlasti. Bojeschopní Ukrajinci mohou v Evropě přijít o status uprchlíka. A právě tím se ve svém komentáři zabývá publicista Ivan Štern.
7: Evropská komise chystá pro příští rok určitá omezení v poskytování ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou prokazatelně schopni vojenské služby. Jedním z důvodů je i ta skutečnost, že válku proti útočícímu Rusku Ukrajina nevyhraje, ač je jí poskytována významná pomoc ze strany států Evropské unie, pokud nebude mít k dispozici dostatek bojeschopných vojáků. Proto ti uprchlíci, kteří se ukáží jako vojenské služby schopni, napříště už nedostanou automatickou ochranu, jak tomu bylo dosud. Neznamená to, že by jim Unie hodlala upřít právo na azyl. Naopak, o azyl tak budou moci požádat, avšak s nejistým výsledkem. Pokud úřady uznají za žádoucí, aby žadatel spíš než se skrýval v Evropské unii, pomohl své zemi bojovat proti ruskému agresorovi, pak mu ochranu odmítnou poskytnout. Při své rozvaze budou samozřejmě brát ohled na ženevské úmluvy o uprchlících. Podle nich musí vzít v potaz například rizik,

0: službách anebo ve zdravotnictví. Rozhodnutí úřadu neposkytnout v konkrétním případě azyl může navíc narazit na místní soudy. Nejvíce zásadové v tomto směru jsou soudy německé. Jako příklad lze uvést jejich odmítnutí deportovat prokazatelně nebezpečného islamisty do domovské země. Soud usoudil, že by mu v jeho zemi hrozil trest smrti. Podobnou zkušenost máme i my tady doma. V roce 1972 skupina českých uprchlíků, vedená Lubomírem Adamicou, unesla z domácí linky do Bavorska letadlo a během letu únosci zastřelili jeho kapitána Jána Mičicu. Ačkoliv české úřady žádaly o vydání uprchlíků s poukazem na spáchaný trestný čin, německé úřady je nevydaly kvůli obavě, že by je v Československu popravili. Pro západní Němce byl trest smrti nepřijatelný způsob trestání. Odmítli jej už v roce 1949 při přijímání nové ústavy. V každém případě bude zajímavé, jak hlavně německé soudy rozsoudí žádost návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu, jestliže jim rovněž bude hrozit smrt, byť ne ta z rukou kata, ale z rukou ruského agresora. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak posoudí i ostatní důvody odmítnutí vojenské služby uváděné v ženevských úmluvách. Není od věci se ptát, zda záměr komise nakonec nezůstane jen na papíře.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Ivana Šterna.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: I o prázdninové neděli připomeneme některé z komentářů tohoto týdne. Na začátku července poslanecká sněmovna schválila změny svého jednacího řádu. Kromě vládních poslanců se pod jejich návrh podepsali předseda poslanců ODS Marek Benda, snahu o racionálnější a důstojnější jednání dolní komory parlamentu bez mnohahodinových projevů o ničem ocenil i šéf STANu Vít Rakušan. Ve vládní koalici se ale už chystají změny další, které komentoval politolog Lukáš Jelínek a varoval. Sněmovna změny potřebuje, ale jen takové, na nichž se koalice shodne s opozicí.
3: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala, zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde.

0: o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
1: Uzavřel svůj úterní komentář politolog Lukáš Jelínek. Další z důležitých komentářů tohoto týdne se věnoval znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: V České republice se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí. Řeč je o obnovení elektronické evidence tržeb. Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
1: Připomenuli jsme si komentář kolegy Petra Hartmana k znovu zavedení EET. A ještě jedno připomenutí komentáře k důležité události, tentokrát z Francie. Tamní soud řešil kriminální případ, rozsudek v něm má ale potenciál ovlivnit vývoj nejen ve Francii, ale v celé Evropské unii. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
3: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpykané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tedy přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomě prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
1: Rozsudek francouzského odvolacího soudu v procesu s Marine Le Penovou komentoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. A ve scénáři nedělních názorů a argumentů už zbývá pouze poslední položka, závěrečná glosa. Divadelní dramaturgyně a publicistka Kristýna Žantovská ji nazvala narkotické slunce.
4: Když udeří tropická vedra, jaká jsme zažili, stane se země Sicilanka. Poprvé za 40 let, co se na český venkov utíkám ze všech možných důvodů, neotevřu dveře ani okna starého kamenného domu. Nechci, aby do něj ten pekelný žár vnikl a zbavil jeho metrové kamenné zdi chladu, ve kterém se dá 40 stupňů Celsia přežít. V přítmí staré světnice, trpící neměnou hladinou vlhkosti, jak v kamenném bunkru, přežívám slunce a horko, které tak miluji. Ve vesnici je nezvyklý klid i o víkendu. Úzkou silnicí spojující dvě vesnice neprojede ani jedno auto. V zahradách nevrčí stroje, sousedova pila utichla, přestože jinak nemilosrdně porcuje svůj kus lesa každý den. Děcko nikde nezavískne, pes nezaštěká a v poledne utichne i ptactvo. Je naprosté ticho. Ticho, co by se dalo krájet. Ticho nehybné, věčné, apokalyptické. Ticho, které zastaví i čas. Nedělám nic. I vyhánění pavouků mi připadá nesmyslné. Chvíli klimbám s knihou v ruce, ale oči se klíží a já upadám do hlubokého spánku, který přináší divoké sny. Podivuhodná prostředí, lidé, o kterých ani nevím, že je znám. Zaplétám se s nimi do podivných vztahů a dělám divné věci, ohrožující mě i ty, kteří se ocitnou se mnou v té pochybné patálii. Probouzím se, jak spytá delíriem v hrůze, co jsem to udělala a jak se z toho průšvihu dostanu. A pak přijde vědomí a úleva, že to byl jenom sen. A údiv, kde se, Madonna Mia, takový sen vzal? Stala se země Sicilanka? Neodbytně mi naskakují slova knížete Saliny zvaného Gepard, když vysvětluje otci Pironovi, že jediným skutečným vládcem Sicílie, bez ohledu na to, kolik cizích panovníků a králů jí kdy vládlo, je slunce. Trestá Sicilany 6 měsíci 40-stupňové horečky, která začíná červencovou apokalypsou. Kdyby v každém z těch měsíců Sicilan opravdu pracoval, spotřeboval by energie za 3. A vysvětluje dál duchovnímu, nepřesvědčeně mžourajícímu k nebi a k tomu nejvyššímu, že prostředí, klima a krajina formují i ducha. Že sicilské léto je dlouhé a příšerné jako ruská zima a přitom se proti němu dá bojovat s menším úspěchem. Slunce, násilné, dotěrné, narkotizující, proměňuje vůle Sicilanů v nic. Udržuje je v otrocké nehybnosti a ukolébává do násilnických snů. Právě jsem to zažila. Aniž chci, přivírám oči a upadám do dalšího snu.
1: Glosou Kristýny Žantovské končí Nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
5: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Na Dolní Dyji je podle vodohospodářů vážná situace kvůli přemnoženým sinicím. Rybám chybí kyslík. Při nehodě malého letadla v Rakousku zemřeli 2 lidé. Tenisté Sinner a Zverev bojují o wimbledonský titul. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D3 z Budějovic na Prahu u sjezdu na Tábor. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
7: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
6: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byli 4 lidé, při nehodě zemřel pilot a žena. Další 2 cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého, zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné, svědci před ní ale slyšeli neobvyklé zvuky motoru. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu. Pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
8: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
6: Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen 2 pruhy. Správa železnic poč začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště nad halou. Práce potrvají do konce listopadu. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné, říká ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
9: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
10: Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě hrají obhájce titulu Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V All England Clubu je u toho Jaroslav Plašil.
11: Alexander Zverev vyhrál první sadu v tiebreaku 9-7, skončil ten těsný napínavý tiebreak, teď je to 5-5, oba tenisté si celý zápas zatím drží servisové gemy na podání, teď půjde Alexander Zverev, proti němu světová jednička Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set.
12: Nehody na D1 před Rohlenkou a na D3 u Tábora. Na D1 z Vyškova do Brna už za sjezdem na Holubice na kilometru 208,5 řeší nehodu 2 osobních aut stranou v odstavném pruhu, jenom se tam zpomaluje. Na D1 z Brna na Prahu za Chocerady čekejte silnější provoz, teď se jede pomalu z 28. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 25. je to do 10 minut, provoz slábne. Na D1 z Prahy do Brna už se za Velkým Beranovem projíždí zúžením na 128. kilometru bez zdržení, levý pruh tam bude kvůli opravám zabraný ještě do rána. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu zpozorněte u exitu 79 Tábor, brzdí se tam před kratší kolonou, v připojovacím pruhu se převrátila dodávka s vlekem, hasiči na místě, provoz je svedený do levého pruhu. Potom dál na silnici 3 ve směru z Budějovic na Prahu počítejte se silným provozem od Votic k Olbramovicím a různě pomalu se to sune taky za Benešovem od Tužinky k Mrači. A silnice 38 z Nojmový den je za odbočkou na Vrbovec po střetu motorky s cyklistou už průjezdná Kivadlově a následky brzy odklidí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Spojené státy slaví 250 let nezávislosti ve stínu drsné protiimigrační politiky.
15: Alternativa pro Německo ve svém programu potírá tradici obnovitelných zdrojů ve východních spolkových zemích.
14: Venezuela se po zemětřesení potýká se špatným krizovým řízením.
15: Švédský ostrov Gotland se připravuje na případnou vojenskou ochranu Baltského moře.
14: Polsko spustilo projekt na zlepšení soužití lidí s medvědy.
15: Taková jsou téma následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
15: Od mikrofonu vás vítají
14: Tereza Žižková
15: a Ladislav Dvořák.
13: Svět ve 20 minutách.
14: Někdejší americký prezident John F. Kennedy definoval Spojené státy jako národ imigrantů. V knize, která byla pod tímto názvem vydaná posmrtně v roce 1964, Kennedy vyzdvihl historický a kulturní přínos imigrace jakožto hnací síly národa. Letos, kdy země slaví 250. výročí deklarace nezávislosti, je otázkou, jestli tento duch v USA stále přetrvává. Od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, republikánský prezident podepsal více než 180 exekutivních nařízení omezujících imigraci, píše španělský list El País.
15: Po celá desetiletí existovala oboustranná podpora reformy a modernizace našeho imigračního systému a zároveň uznávání přínosu přistěhovalců, vysvětluje Naureen Sheová, ředitelka pro politiku a vládní záležitosti Americké unie pro občanské svobody.
14: Pro Trumpa se však ukázalo jako politicky velmi užitečné využívat nenávist, postavit Američany proti jejich sousedům a proměnit je v jakousi děsivou hrozbu, i když ve skutečnosti jde o jednotlivce žádající o azyl, prchající, aby si zachránili život. Tato nenávist se nyní stala federální politikou a ničí životy tisíců lidí po celé zemi, říká Šejová.
15: S výjimkou původních obyvatel Ameriky může většina Američanů vysledovat svůj imigrační původ. V raných letech byly Spojené státy otevřené nejen pro vážené cizince, ale i pro utlačované a pronásledované ze všech národů a náboženství.
14: Více než dvě století poté Trumpova administrativa tento tmel národa zcela přetváří. Spojené státy opustilo v roce 2025 více migrantů, než kolik do nich vstoupilo. Stalo se tak poprvé za 50 let, kdy existují záznamy. Podle údajů prestižního amerického think tanku Brookings Institution poklesl počet příchozích do záporných čísel a očekává se, že v roce 2026 bude trend stejný.
15: Kromě masových deportací vláda uzavřela hranice, ukončila programy pro uprchlíky a azylové programy, zakázala vstup státním příslušníkům některých zemí a zpřísnila nebo pozastavila vízové programy, upozorňuje El País.
14: Přesto ve Spojených státech žije více imigrantů než kdekoliv jinde. Přistěhovalci tvoří 15% z více než 340 milionů obyvatel, ale po více než půl století rychlého růstu počet imigrantů v zemi nyní klesá.
15: Je to nepochybně národ imigrantů, ale cítí se zde být vítáni? Ne, říká Julie Morenová. Ví, o čem mluví. Tento týden se vrátila z Mexika, kde navštívila svého manžela. Bylo to podruhé od října, kdy za ním jela, její muž se totiž musel vrátit do své původní vlasti.
14: Netfali Juárez přišel do Spojených států hledat budoucnost, která by mu umožnila uživit rodinu, kterou zanechal v mexickém státě Puebla. Přijel jako nelegální imigrant, ale zamiloval se a oženil s Morenovou, která je americkou občankou. Řada byrokratických překážek mu zabránila v získání legálního pobytu. Přesto to nebyl žádný zásadní problém a manželé spolu ve Spojených státech žili 15 let. To se změnilo poté, co se Trump vrátil se slibem, že uskuteční největší deportační čistku v historii.
15: Jedním z nejobávanějších článků v protiimigrační politice se pro přistěhovalce stal pobyt v detenčních centrech imigrační a celní správy. Zařízení se potýkají s obrovským nárůstem zadržených, kteří se mačkají v omezených prostorách a nemají přístup k lékům ani kvalitní potravě. Jen v první polovině roku zemřelo ve vazbě v těchto centrech 20 lidí, upozorňuje dále El País.
14: Vyhlídka na to, že se člověk ocitne v detenčním centru, je jednou z nátlakových metod, které vláda používá k dobrovolným odchodům. Právě ty se ministerstvo vnitřní bezpečnosti rozhodlo propagovat tváří v tvář obtížím s dosažením svého cíle deportovat milion nelegálních migrantů ročně. Nejprve lidem nabídlo $1,000 a později zvýšilo nabídku na $2,600.
15: Administrativa odhaduje, že zemi opustilo 1 milion 900 tisíc cizinců, ačkoliv tato čísla nelze nezávisle ověřit. Nelze ani potvrdit, zda ti, kteří odešli, skutečně obdrželi peníze, které jim byly slíbeny. V detenčních centrech se nyní nachází asi 63 tisíc osob.
14: Trump se navíc snaží transformovat imigrační soudy, které rozhodují o nařízení k deportacím. Odvolal soudce, kteří jsou považováni za nejvíce podporující imigranty.
15: Ty soudy nejsou nezávislé. Soudci vědí, že pokud rozhodnou ve prospěch přistěhovalce, mohou přijít o místo. Takto rozhodují soudy v diktaturách. Kritizuje situaci Eric Lee, právník zabývající se migrací.
14: Vláda postupně ruší humanitární programy, poskytované předchozími administrativami, aby rozšířila okruh lidí, kteří podléhají deportacím. Jedním z takových programů je dočasný chráněný status, který byl vytvořen s cílem poskytnout útočiště občanům zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodními katastrofami.
15: Základní problém imigrace do Spojených států, tedy nalezení legální cesty k trvalému pobytu a občanství, tak zůstává nevyřešen a zdůrazňuje neschopnost kongresu schválit komplexní imigrační reformu. Kritici tvrdí, že Amerika, kterou si Trump představuje, má prostor pouze pro jeden typ cizinců, a sice bílé a bohaté. Republikánská administrativa ukončila přijímání uprchlíků, přičemž udělila výjimku bílým Jihoafričanům. Zrušila pracovní a studentská víza a prosadila nový vízový program. Ten nabízí cestu k trvalému pobytu těm, kteří jsou ochotni zaplatit $1,000,000, uzavírá španělský deník El País.
14: Návrat k uhlí a atomové energii, zákaz větrných elektráren nebo stopka přijímání cizinců zpoza hranic Evropské unie. To je výčet několika programových bodů německé strany Alternativa pro Německo a také důvod hospodářských obav ve východních spolkových zemích v případě, že by tam populistická partaj převzala vládu, píše německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
15: Jezdí elektromobilem a ve své obci chce postavit větrné turbíny. Hannes Loth, první starosta z části pravicově extremistické strany AFD, podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, přestože to odporuje programu jeho strany. Tento zemědělec sedí od roku 2023 na radnici města Ragun ze Snic a má velké plány. V sídle s přibližně 8600 obyvateli v Sasku-Anhaltsku chce nechat postavit bateriové úložiště s rozvodnou stanicí a 6 nových větrných elektráren.
14: Till Hirsch, který je za konzervativní křesťansko-demokratickou unii členem v obecním zastupitelstvu, plány potvrzuje. Říká, že Loth není někdo, kdo by vnucoval svou ideologii. S ohledem na rostoucí volební preference AFD před zářijovými zemskými volbami se však obává politického obratu. Vidím nebezpečí, že uděláme opět krok zpět, doplňuje Hirsch.
15: Obavy přitom nejsou neopodstatněné. Ve svém volebním programu pro Sasko-Anhaltsko se partaj silně staví za fosilní energie a podle nejnovějších volebních průzkumů má strana se svým hlavním kandidátem Ulrichem Siegmundem této spolkové zemi zhruba 1,4% podporu. Současný křesťansko-demokratický kandidát a úřadující zemský premiér Sven Schulze pak podle sondáží dosahuje jen asi 26%.
14: Sasko-Anhaltsko patří mezi průkopníky energetické transformace v Německu. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí se tam měl díky kapacitám větrné a solární energie podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2025 vyšplhat na 57%. Pro srovnání v celém Německu tento podíl činil o 2% méně.
15: Přitom je to paradoxní, protože AFD získala politickou podporu právě ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Braniborsko a Mecklenbursko-Přední Pomořansko, které patří k průkopníkům v rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, upozorňuje Deutsche Welle.
14: Podle Rolanda Abolda, výkonného ředitele agentury Infratest Dimap, hrají ekonomické otázky, jako je energetický mix v Sasku-Anhaltsku, méně významnou roli v rozhodování příznivců AFD.
15: Podle našeho posledního průzkumu z května 2026 jsou nejdůležitějšími politickými problémy v této spolkové zemi otázky uprchlické a azylové politiky, vzdělávání a ekonomika, popisuje Abolt. Jiné vysvětlení nabízí výzkumník pravicového extremismu Johannes Kies z Univerzity v Lipsku.
14: Pokud jde o energetickou politiku, je zřejmé, že AFD není volena kvůli konstruktivním a inovativním politickým návrhům. Vysvětluje Kies a dodává, že úspěch strany se spíše zakládá na emocích, které jsou mobilizovány ve formě zášti vůči politikům u moci a těm ostatním.
15: Jiná situace je u zástupců podnikatelské sféry. Pro ně jsou nejpalčivějšími problémy nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vysoké ceny energií. Zatímco se zemská vláda, kterou tvoří koalice křesťanských a sociálních demokratů, zaměřuje na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, aby se snížila závislost na fosilních palivech a cenových výkyvech, AFD se věnuje fosilním palivům.
14: Ve svém vládním programu partaj mimo jiné slibuje zastavení postupného odklonu od uhlí, návrat k jaderné energii a ukončení sankcí proti Rusku v oblasti energetiky. Dále chce zavést moratorium na větrné turbíny a vyzývá k zákazu vstupu občanů mimo unijních zemí.
15: Šéfové místních firm a ekonomové proto varují před účastí této strany ve vládě. Daniel Hahnemann, generální ředitel wittenberského výrobce bateriových úložišť Tesvolt, považuje migrační politiku strany za ekonomicky škodlivou. Nedávno deníku Volksstimme řekl, že izolace komplikuje nábor pracovníků a udržování mezinárodních obchodních vztahů. Podle Hahnemanna jsou plány strany v oblasti energetické politiky ještě problematičtější.
14: Každý, kdo zpomaluje rozvoj větrné energie, zpochybňuje zákonné dotace na obnovitelné zdroje nebo chce rušit závazky v oblasti klimatické politiky, přímo poškozuje firmy, jako je Tesvolt, tvrdí Hahnemann. Podle výzkumníka Kiese je program AFD nejen nerealistický, ale měl by také masivní důsledky pro hospodářství a energetickou bezpečnost Saska-Anhaltska.
15: Zemský premiér Schulz se na červnovém zasedání zemského sněmu upozornil kandidáta AFD Zigmunda, že volební program strany obsahuje mnoho bodů, které nemůže rozhodnout zemský parlament. Jako příklady Schulze uvedl zrušení emisních povolenek, dotací na elektromobily nebo odstoupení od pařížské klimatické dohody.
14: Starosta za AFD Lot se mezitím snaží získat zemské povolení ke stavbě větrných turbín ve své obci. V Sasku-Anhaltsku dostávají obce 0,3 centu za kilowatt hodinu k financování schválených elektrárenských provozů. Lotův návrh skončil na stole premiéra Schulzeho.
15: Nejdřív jsem si myslel, že je to vtip, řekl Schulze na zasedání zemského sněmu. Ale dopis, ve kterém mě pan Hlot žádá, abych mu pomohl postavit 6 nových větrných turbín v jeho lese, skutečně existuje. Mám ho tady před sebou. Cituje Svena Schulze německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
13: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Po silném zemětřesení ve Venezuele roste kritika neefektivního krizového vedení vlády. Katastrofa navíc ukazuje, jak je země vzdálená od hospodářského oživení a nového politického začátku, všímá si německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
15: Ničivé zemětřesení Venezuelu tvrdě zasáhlo v už tak obtížné transformační fázi. Tamní ekonomika je v úpadku a politická budoucnost je nejistá. V lednu Spojené státy během vojenské operace zajali autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Od té doby stojí v čele Venezuely viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
14: Mnoho Venezuelanů doufá v nový ekonomický začátek a svobodné volby, přičemž živelní pohroma jejich naděje zhatila. Katastrofa je pro novou vládu zátěžovou zkouškou. Na mnoha místech se nedostává dostatečné podpory ze strany úřadů, které brání dobrovolníkům a civilním organizacím pomáhat.
15: 24. června zasáhla dvě silná zemětřesení oblast severní Venezuely. Podle tamní vlády počet obětí překročil 3,5 tisíce osob. OSN odhaduje, že pohřešovaných jsou desítky tisíc. Podle NASA je poškozených nebo zničených téměř 60 tisíc budov. V důsledku toho je mnoho lidí bez střechy nad hlavou a žije v otřesných hygienických podmínkách.
14: U části obyvatelstva tak roste hněv. Zemětřesení odhalila nedostatky státu, říká Phil Gunson z krizové skupiny Venezuela. Uvádí, že vládě chybí vedení a koordinace. Krizové řízení vlády popisuje jako katastrofální také humanitární organizace Caritas International. Podle níž jsou úřady přehlcené a zpomalují poskytování pomoci.
15: Po zemětřesení armáda částečně uzavřela nejhůře zasažený region La Guaira, údajně kvůli ochraně sanitek a z bezpečnostních důvodů. Mnoho dobrovolníků se od té doby musí registrovat, aby mohli nabízet dary, jídlo a pracovní sílu. Registrační centra jsou však většinou uzavřena. Podle humanitárních organizací je problémem také nedostatek těžké techniky pro odklízení sutin na místě.
14: Zemětřesení zasáhlo zemi v době už tak složité ekonomické situace. Zatímco prozatímní prezidentka Rodriguezová otevřela ropný sektor mezinárodním společnostem, výrobní zařízení země chátrají. Podle venezuelského ekonoma Osvalda Fecola se do hospodářství neinvestovalo téměř 20 let.
15: Podle amerických analytiků by na opravy bylo potřeba zhruba 100 miliard dolarů. Bílý dům zřídil fond a spravuje peníze generované venezuelským ropným sektorem. Tyto peníze směřují do obnovy venezuelského ropného průmyslu. Fecola však varuje, že trh s ropou se v budoucnosti zmenší. Venezuela by proto měla vytvořit nová ekonomická odvětví, například investicemi do obnovitelných zdrojů energie.
14: Cesta k oživení a růstu bude ale dlouhá. Podle katolické humanitární organizace Misereor žije v současné době pod hranicí chudoby přibližně 8 milionů z 28 milionů obyvatel Venezuely. Minimální mzda je přibližně 240 amerických dolarů měsíčně. Mnoho Venezuelanů je zklamaných, že se v zemi tak málo mění. Chtějí vládu změny, svobodné volby a lepší mzdy a důchody.
15: Po svržení Madura se ve Venezuele zpočátku projevovala otevřenost. Rodriguezová v únoru oznámila amnestii pro politické vězně. Podle venezuelské organizace pro lidská práva Foro Penal bylo na začátku roku propuštěno asi 860 lidí. Vláda však koncem dubna amnestii pozastavila s odůvodněním, že svůj účel už splnila. Ve vězeních ale stále zůstává téměř 400 politických vězňů.
14: Nejisté je také to, kdy se budou konat volby. Rodriguezová odvolala ministry loajální Madurovi a dosadila na jejich místa své vlastní důvěrníky. Úřad prezidentky zastává od ledna. Venezuelská ústava ale stanoví, že nové volby musí být vypsány do 180 dnů od nepřítomnosti hlavy státu, připomíná německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
15: Přestože akutní nebezpečí nehrozí, připravuje se švédský ostrov Gotland na případnou ruskou invazi pro případ, že by Moskva chtěla otestovat odhodlanost NATO. Do příprav se zapojily různé civilní iniciativy i mladí branci, píše britský deník Guardian.
14: Ella Admanová teprve před 4 měsíci ukončila školu a v ruce nikdy nedržela zbraň. Nyní 19-letá odvedenka odpočívá ve stínu mezi cvičeními na vojenské základně na Gotlandu, strategicky důležitém švédském ostrově v Baltském moři, a nese silnou útočnou pušku. Za pár dní má ve Stockholmu vykonat svou první oficiální misi, a sice střežit královskou rodinu.
15: Armanovou zpočátku zaskočila délka její 15-měsíční povinné vojenské služby a vyčerpávající 16-hodinové služby, během kterých trénuje a žije po boku svých mužských vrstevníků. Teď si na to zvyká. Zjistíte, čeho jste schopni a jak silní jste jako skupina, říká dívka.
14: Admanová patří mezi stovky branců, kteří byli posláni na základnu poblíž středověkého města Visby v rámci procesu remilitarizace, který probíhá v celém Švédsku. Na vrcholu studené války měl Gotland 4 pluky a při plné mobilizaci čítal 25 tisíc vojáků. V roce 2005 byl však poslední z jeho pluků, označený jako P-18, zrušen a zbyl tak pouze redukovaný prapor domobrany.
15: Díky vzdálenosti 275 kilometrů od Kaliningradu a 87 kilometrů od švédské pevniny je ostrov považovaný za ideální cíl pro ruského prezidenta Vladimíra Putina. Po dobytí Gotlandu by totiž získal oporu v Baltském moři, někdy označovaném jako moře NATO. odkud by mohl útočit na Alianci.
14: Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je útok na Gotland označený jako jedna ze sedmi potenciálních hrozeb. Podle švédských obranných velitelů je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v oblasti Baltského moře a kontrolovat vstup posil do pobaltských států, píše Guardian.
15: Od svého obnovení v roce 2018 kvůli rostoucím obavám z útoku Ruska se pluk P-18 zvětšuje nebývalou rychlostí. Proces urychlila i ruská invaze na Ukrajinu. Od vstupu Švédska do Aliance se ostrov navíc stal pravidelným místem pro cvičení NATO. Švédsko v posledních letech ochotně plní svůj závazek a zvýšilo obranné příspěvky na 2,8% HDP pro rok 2026 a na 3,1% od roku 2028. Soustředí se také na zavedení branné povinnosti.
14: I přesto, že velká část Evropy výdaje na obranu zvyšuje, se ukazuje, že přezbrojení je obtížné, podotýká vrchní vojenský důstojník na Gotlandu Andreas Gustafsson. NATO v současné době výrazně roste, což znamená, že všichni schání vojenské prostředky. Získání vojenského vybavení, zejména dělostřeleckých systémů, proto trvá a omezuje to rozšiřování našich schopností, vysvětluje Gustafsson.
15: Prozatím nečelíme bezprostřední hrozbě konvenčního útoku na Gotland, pokračuje Gustafsson. Pravděpodobnější jsou podle něj špionáže a sabotáže, ale ani útok vyloučit nelze. Ostrov by mohl být obzvláště zranitelný v případě příměří nebo mírové dohody s Ukrajinou. V takovém případě by ruské síly mohly být rychle přesunuty směrem k Finsku a pobaltským státům. Riziko, že se Rusko stane zoufalým, je tady vždycky. Čím větší je tlak na Moskvu, tím zoufalejší se mohou stát, cituje vrchního vojenského důstojníka na Gotlandu Andrease Gustafsona britský list Guardian.
14: Regionální ředitelství ochrany životního prostředí v polském Řešově zahájilo program na ochranu a monitorování medvědů žijících v bukovských vrších. V Polsku známých pod názvem Běščady, informuje polský list Rzeczpospolita.
15: Čtyřletý projekt s názvem Ochrana medvěda hnědého a minimalizace konfliktních situací s ním spojených na území podkarpatského a malopolského vojvodství vyjde na zhruba 19 milionů zlotých, přepočtu asi na 108 milionů korun.
14: Náměstek ministra životního prostředí Mikolaj Dorožala uvedl, že klíčovým prvkem projektu je zřízení speciálního zásahového týmu. Bude to skupina složená jak z lidí znajících místní poměry, tak vědců a odborníků, kteří znají chování medvědů a mohou se k ním přiblížit.
15: V rámci programu budou vyčleněny asi 4 miliony zlotých na vybudování infrastruktury a vzdělávací aktivity. V obcích zahrnutých do projektu se postaví speciální zabezpečené kontejnery na odpad, které medvědům zabrání ve snadném přístupu k potravě.
14: Dorožala se také vyjádřil k novým nařízením podepsaným prezidentem Karolem Navrockým, která umožňují účinnější odstrašování zvířat mimo národní parky. Dříve měly tyto pravomoci primárně policie, pohraniční stráž a armáda. Náměstek ministra uvedl jako příklad pondělní zásah, kdy byly k odstrašení predátora použity 4 gumové projektily.
15: Novela zákona o ochraně přírody, která vstoupila v platnost 23. června, umožňuje oprávněným službám a lovcům legálně plašit medvědy, vlky a bizony pomocí lehkých střelných zbraní. Podle prohlášení Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí vyžadují takové akce předchozí povolení. Tato nařízení byla vypracována v reakci na žádosti obyvatel podkarpatského vojvodství, které se objevily po incidentech s predátory.
14: Odborníci poukazují na to, že nesprávná likvidace odpadů a blízkost lidských sídel způsobují nejvíce případů střetu člověka s medvědy. Vojtěch Šmetana z Nadace pro přírodu a vědu uvedl, že skutečná populace medvědů v bukovských vrších se pohybuje od 80 do zhruba 100 jedinců. Podle vědce jsou důvody stále častějších konfliktů v bukovských vrších rozvoj cestovního ruchu a nárůst počtu stravovacích zařízení, zejména po pandemii.
15: Šmetana podpořil zavádění mechanických bariér a plašení predátorů v situacích, kdy ztratí svůj přirozený strach a objeví se v blízkosti budov během dne. Místní samospráva hodnotí myšlenky projektu pozitivně, nicméně poukazuje na potřebu dalších, rozhodnějších kroků. Darius Vedhač, starosta obce Cisna, říká, že incidenty s medvědy se zintenzivňují zejména na začátku jara, kdy se zvířata probouzejí ze zimního spánku a hledají potravu na soukromých pozemcích a také na veřejných prostranstvích, uzavírá polský les Řeč pospolita.
13: Svět ve 20 minutách.
14: Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
15: Ladislav Dvořák
14: a Tereza Žižková.
13: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
17: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
16: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
17: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
16: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Na Kubě je nelegální prodávat Coca-Colu. Karibský ostrov má jeden z nejvyšších počtů lékařů na obyvatele. Režim Fidela Castra v zemi 28 let zakazoval Vánoce a kubánská státní a vládní auta mají povinnost brát stopaře. Dnešní Kuba je v hluboké krizi. Dlouhodobější ekonomický úpadek prohloubila pandemie COVID-19, která socialistickou zemi připravila o příjmy z turismu. V posledních měsících pak Kubu nelítostně doráží sankce a ropná blokáda, které na ní uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům si podřídil režim důležitého kubánského spojence a nejvýznamnějšího dodavatele ropy, Venezuely, a posléze pohrozil cly všem, kteří by na Kubu ropu dováželi.
18: Výsledkem je nedostatek pohonných hmot, ale i jídla, léků, pitné vody a kvůli zastaralé energetické infrastruktuře časté a dny trvající výpadky elektřiny. Několika vrstvé krizi na Kubě se věnuje dnešní Za obzorem. Vítá vás u něj Dominik Tesár.
19: Za obzorem.
18: Na různých záběrech z kubánského hlavního města Havany se na ulici válejí obrovské hromady odpadků. Popeláři nemají palivo. Místní se odpadky probírají, hledají něco hodnotného. Někteří, když najdou jídlo, rovnou jedí. Fronty jsou v ulicích před pobočkami vládních pekáren, kde je chléb na příděl. Čeká se hodiny. U mnoha obchodů nebo lékáren není naopak nikdo. Regály tam jsou totiž v podstatě prázdné, jak ukazuje třeba britská televize Sky News.
20: K hodně věcem je potřeba palivo, aby fungovaly. Bez něj jsme paralyzovaní. Hodně míst, třeba azylových domů, muselo zavřít.
18: Říká televizi manažerka Charity, která teď třikrát týdně připravuje seniorům teplý oběd. Nikdy dřív to prý třeba nebylo.
20: Když si nedají oběd tady, tak doma budou mít velmi pravděpodobně jen kousek chleba.
18: Dálnice jsou v téhle době na Kubě prakticky prázdné, když tak je využívají lidé se zvířaty taženými povozy. Školy jsou zavřené. Města jsou v noci ponořená do skoro úplné tmy. Vaří se na otevřeném ohni, voda se nosí v kýblech, není signál, není internet. Politici v Havaně zatím vymýšlí, jak svůj autoritářský režim udržet. V čele s prezidentem Miguelem Díazem Canelem.
21: Řešíme tu především dilema, jak pokračovat v budování socialismu v zemi, která trpí nejdelší, nejvíc kriminální, nejperverznější, nejnespravedlivější blokádou celé historie, uvalené nejsilnější mocností světa.
22: Co se děje na Kubě, rozeberu se dvěma kolegy, novináři ze zahraničních redakcí. Jedním z nich je Eduard Freisler, ahoj.
23: Ahoj.
22: To je bývalý rozhlasák, zkušený novinář, v současnosti pracující pro Seznam zprávy a taky publicista, mimo jiné za svou knihu Kubánské tango v rytmu blues nedávno dostal cenu Hanzelky a Zikmunda. A dalším hostem je Petr Zavadil, redaktor České televize, její bývalý zahraniční zpravodaj a taky překladatel. Vítám tě.
23: Ahoj.
22: Vy máte oba, věřím, hluboký vztah ke Kubě, Edo.
23: No tak já tam jezdím 25 let, naposledy jsem tam byl letos v dubnu a předtím v únoru 2025. Byl jsem tam poprvé v tom roce 2000, asi jsem tam se tak nějak trochu zamiloval do těch lidí, no, a do toho, jakým způsobem dokážou i v tom režimu, který je takhle dusí už 70 let, tak dokážou žít.
22: A ty, Petře?
24: Moje první zkušenost s Kubou byla právě ta dlouhodobá, protože jsem tam strávil 4 roky v dětství. Můj otec tam působil co by zpravodaj ČTK v letech 86 až 90.
22: Takže ještě Sovětský svaz chránil Kubu.
24: Přesně tak, takže ještě vlastně spousta mých přátel Kubánců, kteří už v drtivé většině dneska žijí v exilu kdekoliv v zahraničí, tak na 80. léta vzpomínají téměř jako na zlatý věk. Bylo mi nějakých 11, když jsme tam přiletěli poprvé. Podobně jako Eda jsem si Kubu zamiloval. Změna oproti té šedivé, ještě komunistické Praze nemohla být větší. V tom teda z nějaké nostalgie jsem tam někdy napřelom století zase začal se vracet.
22: Kuba samozřejmě trpí nějakou delší ekonomickou krizí, ale teď ji posílil Donald Trump a jeho politika.
25: Myslím, že budu ctít, že budu mít čest vzít si Kubu. Je to velká čest. Vzít si Kubu nějakým způsobem. Vzít si Kubu. Mám na mysli, ať už ji osvobodím, vezmu si. Myslím, že si s ním můžu dělat, co chci.
22: Ty sankce nebo ten přístup americký aktuální ke Kubě dopadá rovnoměrně na kubánskou společnost?
23: No, určitě nedopadá rovnoměrně. Asi Petr zná firmu GSA, kterou vlastně provozují generálové kubánské armády, která má snad 3 miliardové obraty a vlastní tam na tom ostrově kde co. Od hotelu přes pláže, směnej obchod, zahraniční obchod, půjčovny a na co si vzpomneš prakticky. No a zbytek té populace prostě živoří, no, žije ze dne na den a ten den tráví tím, jestli dokáže někde sehnat jídlo, palivo, jakým stylem se dostane třeba do práce, když ještě nějakou mají. Ropná blokáda tomu samozřejmě ještě víc přitížila, ale ono to není pro ně nic nového, že jo, protože po tom rozpadu Sovětského svazu se nacházeli v podobné situaci, asi ještě v tehdy v horší.
22: Běžní lidé na Kubě, anebo třeba i lidé, kteří jsou v opozici vůči tomu režimu, jak vnímají ten současný americký tlak na Kubu? Je to spíš útok na tu zemi jako takovou, nebo útok na ten režim, který oni třeba taky nemají rádi?
23: Ti Kubánci na tohle vlastně nemají moc myšlenky, jo, protože jsou v tak strašném špatném fyzickém i psychickém stavu, že uvažovat o tom, jestli přijde nějaká invaze nebo nepřijde. Oni samozřejmě doufají, spoustu lidí mi to tam teďka řeklo, že tohle je ten rok, kdy kastrismus spadne.
22: A jak znáte Kubánce, myslíte, že v téhleté zoufalé situaci málo jídla, málo léků, elektřiny a tak dále, pořád hraje roli nějaká ta, řekněme, karibská bezstarostnost a prostě je to, jak to je, jdeme tančit salsu?
24: To je opravdu mýtus, ale i historicky. To není

0: veselýho Kubánce, který sice otročí na plantáži, ale večer si jde zatancovat pod palmu, jak si vybavuju, že tuším Jožoráš, kde si někde něco takového vykládal. Prostě neodpovídá realitě.
1: Oni si zachovávají tu radost ze života, protože vám každý řekne, že to je to poslední, co jim ten režim vlastně nemůže vzít, ale normálně trpí jako zvířata. Já vlastně to neumím jinak říct. Já jsem tam zažil na venkově lidi, kteří třeba i pro tu revoluci dělali 50-60 let skoro zadarmo, protože když Fidel Castro nastavil ty pravidla, tak řekl, že tím popudem k té práci nebude vlastně žádná finanční odměna, ale stavění nějaký utopie revoluční společnosti. A tyhle lidi tam teďka žijou. Jejich důchody jsou v přepočtu nějakých třeba 5-6 dolarů. Mají hlad a nemají tam elektřinu, nemají tam přívod vody. A to jsou lidi, kteří opravdu té revoluci dali všechno a teďka jsou podle mě dokonce na hraně nějakého hladomoru.
2: Máte třeba od někoho známého nějaký osobnější příběh?
0: Zůstalo tam několik přátel mýho táty, takže důchodci, kteří už nemají, jak se odtamtud dostat. A zprávy od nich taky nemám, protože internet si teda vůbec nefunguje. Netuším, v jakém soustavu, jenom můžu tušit, že to je zhruba stejně strašný, jako to bylo v té první polovině 90. let, v tom periodu especial, zvláštní období, tomu říkali velmi eufemisticky, což byla teda doba, kdy opravdu statisíce Kubánců se vrhali do moře, aby se odtamtud dostali. Tehdy tihle ti moji známí si třeba místo čaje vařili kůry z pomeranče, aby měli prostě nějakou chucenou tu horkou vodu, nehledě na to, že jídlo, maso prostě neviděli dlouhý měsíce. Předpokládám, že v tuhle tu chvíli je to podobný.
3: Nedostatek jídla zdokumentovali v posledních měsících na Kubě i travel blogeři.
4: Když jdeš na trh, jedno vejce stojí 100 pesos. Běžná měsíční mzda je 3 až 4 tisíce kubánských pesos. 10 dolarů, je to maličko.
3: Řekl místní youtuberovi Metu Šuovi. Joe Hatap zase natočil hádku kvůli předbíhání ve frontě u pekárny. Na bochník se čekalo 3 hodiny.
1: Tohle se děje už desítky let, že dělají opravdu zoufalý věci. Kubánec si veme, já nevím, duši od kola, hodí ho do moře a vydá se na Floridu. Jo? 150 kilometrů, to je užina plná žraloků, prostě mění se tam pořád počasí, může přijít jakákoliv bouře, ale on to stejně všechno riskne. No? Těch příběhů je milion. Třeba v té knižce popisuju ty chineteras, aby se to dalo nazvat, taky spíš amatérský kubánský prostitutky, který přijeli z venkova, protože tam už opravdu a hladověli a neměli žádný příležitosti, tak to zkusej v Havaně, kde si toužej potom najít nějakého bylocha, který by je třeba z toho ostrova vzal a nějak by je zabezpečil, nebo je prostě vzal pryč. Tehdy v roce 2003 mi jednu takovou holku 13 letou dohazovala i máma. A teď jsem to zažil úplně to samý. Takže některé věci se na té Kubě opravdu nemění. Kdo by se dalo říct, že jsou tam nový generace chineteras. Teď jsem tam potkal jednu holku a říkal, no to už to dělá moje babička, je moje máma. No. Tak to dělám taky.
2: Donald Trump řekl, že si přeje vlastně změnu režimu. Dovedete si představit, že to dopadne jako ve Venezuele, že se ten režim třeba moc nezmění, ale nějakým způsobem se podřídí těm Spojeným státům?
1: No já si myslím, že je tam jeden zásadní problém pro Trumpa a to je to, že ona tam neexistuje žádná kubánská Delcy Rodriguez, současná úřadující prezidentka, vlastně někdejší pravá ruka Nicolase Madura. A kdyby tam někdo tyhle ty ambice měl v tom vedení, že by byl tou Delcy Rodriguez, tak buď by skončil nějaký kopce nebo někde 20 metrů pod zemí.
2: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli by to vlastně Kubánci podpořili nějaké podřízení se těm Spojeným státům.
1: Já si myslím, že v těch dvou režimech je velký rozdíl mezi čavismem a kastrismem. Přece jenom čavismus byl takový spíš kšeft a organizovaný zločin a k tomu Nicolase Madurovi zase i dokonce i ty revolucionáři tak velký nějaký vřelý vztah neměli, protože byl to jenom nějaký převozník revoluce. Kdežto k Fidelovi a Raulovi, který je teda pořád stále naživu, teď v červnu oslavil 95. narozeniny, pro mnohé ty revolucionáře na tom ostrově, on je jejich životem, že jo? Takže si myslím, že tam je daleko větší vášeň pro ten režim nebo pro tu revoluci, aby ji bránili. No. Samozřejmě, kdyby se tam nakonec Američani rozhodli vlítnout, tak si myslím, že to asi padne rychle. Ta armáda je v dezolátním stavu samozřejmě. Pořád mám pocit, že ta kubánská armáda nebo ty tajné služby jsou daleko mocnější a strašlivější, když jde o represi jejich vlastních obyvatel, než aby se bránili proti nějakým vnějšímu nepříteli.
5: Budoucnost je nejistá. Nevíme, co si Trump troufne udělat. Venezuela má energii, ale my nic, žádné zdroje, co bychom světu mohli nabídnout.
6: Doufám, že protože nemáme žádné přírodní bohatství, nechá nás být a bude to jen o politice.
3: Vykládá pro Sky News pár v potemnělém paneláku.
0: Ta verze vůči Spojeným státům

0: nemusí být výhradně rozšířená mezi příznivci režimu, kteří tam stále ještě jsou a samozřejmě režimem jako takovým, ale pro řadu Kubánců ta vyhlídka na to, že se vrátí to, co bylo před revolucí, nemusí být nezbytně lákavá.
1: Nevím, jestli úplně souhlasím o tom Batistově režimu. Já,
2: to je teda ten režim, který vlastně Castro svrhnul v roce 59.
1: Jasně, je to tak vzdálená vzpomínka, prostě to je nějaký život mý babičky a když já žiju prostě 50-60 let v nějakém rozkladu a materiálním nedostatku a většině nějakých represích a nemůžu dělat to, co chci, tak si myslím, že porovnávat to, co bylo předtím a teď je pro ně bezvýznamný, protože co oni chtějí, je se normálně najíst, vydělat prachy a třeba trošku cestovat a ten zažít nějaký životní rozhled, že jo, který teďka nemají. No. Já myslím, že oni asi se bojí nějakého amerického náletu, protože kdo ví, kam by co spadlo a aby prostě neumírali tam lidi, to určitě. Ale mají pocit, že jedině ty Spojené státy s tím něco můžou udělat, že zvlášť Donald Trump, který je mu asi jedno, kam vlítne, kam nevlítne, co udělá, neudělá, tak moje pocit, že on je sice neřízená střela, ale je to ta jediná střela, která s tím jejich životem ještě něco může udělat.
0: A pak je tu další věc, o které jsem se bavil, když ještě byl tedy naživu s takovou výraznou opoziční figurou Oswaldem Paya, který z tohohle scénáře měl taky obavy, přestože to, co nejvíc nenáviděl, byl castrovský režim. Ale nesmíme zapomenout, že 90 kilometrů nebo kolik to je od Kuby žije na Floridě 1,5 milionu Kubánců, kteří se nemůžou dočkat, až se tam vrátí a pozbírají zpátky všechen majetek, který tam museli nechat. A to je úplně nesrovnatelný s tím, co se mohlo dít tady po revoluci s vracením majetku. Tady podle mě je to vlastně neřešitelný problém, který si ten Oswaldo Paya byl vědomý a vůbec nevěděl, jak tohle to se jednou bude řešit.
1: No taky praktikou toho režimu je to, že když je tam nějaký nepřítel a teď ho donutí k emigraci nebo zavřou, tak ten jejich byt připadne prostě nějakému kastristovi, že jo. Ale ta rodina už tam třeba taky žije 50 let, že jo, takže pro ní už to je vlastně domov, no. Takže já si taky nemám představit, až přijedu z exilu a tam nějaký katastr nefunguje, že jo.

0: jak se vlastně Kuba dostal do té ekonomické krize? Máte pro to vysvětlení?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že jediným vysvětlením je mizerný management kubánské vlády, která prostřednictvím vojenské společnosti GAESA ovládá turistiku a nepochybně ji považovala za nějakou dojnou krávu, z které prostě bude mít obrovský příjmy a nemusí moc řešit nějaké investice a tak dále. To řešili přes nějaký společníky ze zahraničí, kteří teď všichni odcházejí a proto teda ta krize se taky prohlubuje. Takže považovali turistiku podle mě jako za nějakou danost, která vždycky bude, protože je tam prostě krásně a lidi tam rádi jezdí, protože to je ještě navíc zajímavý, že jo? Je to ten skanzen komunistický a nic se nemůže stát. No a ono se asi ukazuje, že turisti prostě nějaký služby vyžadujou, nějakou kvalitu a tak dále. A na té Kubě hold to cestování není jednoduchý. Není to tak pohodlný, jako cestovat po Evropě nebo tak. Vlastně neznám moc lidí, kteří by se tam vraceli. Tohle to mohl být ten důvod, proč to bylo v úpadku vlastně už před covidem. Covid tomu zasadil první hřebíček velmi tlustý a hluboký a teď přišel další, který je ještě mnohem horší.
0: Ty jsi tam byl nedávno, Edo, co jsi spozoroval jiného na tom cestovním ruchu, jestli tam ještě nějaký je?
2: No, výrazně ho ubylo, tam pak dochází k bizarním situacím, kdy před těma luxusníma hotelama hrajou kubánský kapele pro prázdný židle, což jsem tam zažil snad úplně poprvé. Určitě je to mismanagement, proč takhle dopadly, ale je to prostě také korupce, no, tak GAESA vydělávala obrovský prachy. A ti vlastníci jsou milionáři, asi je dobrý mít spokojený generály, aby když tak zabránil nějakým třeba vojenským převratu. Je to opravdu těžký cestovat po ostrově, protože prostě toho paliva není moc, i když existují speciální turistické pumpy, kam obyčejný Kubánec nemůže a tam ještě to palivo bylo. Ale samozřejmě, jestli je nějaký člověk, který vyžaduje to, že přijede někam a bude mít hned internetové připojení a zajde si do 20 krásných restaurací a bude mít na výběr tolik a tolik hotelů, nebo si přes internet na cestě zajistit někde nějaký pokoj, tak na to samozřejmě může zapomenout.
0: Ale to tam ještě nedávno jakž takž fungovalo?
2: No, ono to tam pořád svým způsobem funguje, akorát, že prostě ten servis je špatný.
3: Za prvních 5 měsíců letoška Kubu podle oficiálních statistik navštívilo 360 tisíc turistů, skoro o 60% méně než předešlý rok. Televize CNN přinesla záběry prázdného centra Havany, starého náměstí Plaza Vieja nebo známého baru, kam chodil Ernest Hemingway. Míst, kam se dříve přes houfy turistů dalo dostat jen těžko.
2: Když seš turista, tak pořád tu Kubu prožíváš jinak než ten Kubánec, protože máš přístup na krásné pláže, do luxusních hotelů, do luxusních restaurací. Kubánci všechny tyhle ty prostory pro ně byly prostě zakázané. Teď se mi zdá, že i nějaký kamarádi Kubánci za mnou přišli na hotel, nebo se mi vzalo nějaký luxusní restaurace a nebyl problém, že tam se mnou vešli. Akorát pravidelně se mi stávalo, že vykulili oči a říkali, ale já nechci na žádnou večeři, to radši mě vem na trh a kup mi tam prostě jídlo třeba na týden. A když teda jsme šli do nějaký hospody, tak většinou dali si jedno sousto a zabalili si to sebou. Jednak mají tak stažený žaludka, jednak mají vždycky doma někoho, kdo hladový, tak mu to radši vemu. Jednou to někdo nazval, že to byl takový turistický apartheid, no. Prostě pro turisty všechno a pro Kubánce nic.
0: Já jsem přemýšlel, když jsem tam byl v roce 2018, tak turisti často si pronajímali auta i s řidičem na pohyb po tom ostrově. Častokrát to byla ta stará americká auta z 50. let, nebo tam byla třeba novější, nějaká evropská, často tedy sovětská auta, ale novější, myslím, pořád stará, 70., 80., maximálně 90. léta. Ale pak tam byly nová auta, čínská, ty byly jako v půjčovnách, mohli si je lidi půjčit a řídit si je sami, což nebylo až tak obvyklé, asi jako je to jinde ve světě. Čína je teď vlastně lídr i elektromobility a konec konců je to ropná krize. Ta Čína nemá zájem nebo není schopná v tomhle nějak pomáhat. Nebo neviděl jsi tam třeba víc čínských aut nebo elektroaut?
2: Když jsem měl na ten venkov, tak jsem samozřejmě si nepronajal Žigulika, ale pronajal jsem si Chevroleta z roku 53, protože je to prostě skvělý v tom je. A oni to mají opravdu vyplaný, takže to auto je krásný a krásně jede. A navíc to ty peníze vlastně dáváš Kubánci, nedáváš to auto půjčovým, což dáváš GAESA, že? Ale určitě máš pravdu to, že na Kubě svým způsobem jako vyklíčila elektrická revoluce. No. Tam prostě třeba taxíky jsou to takový velký tříkolky, které jedou jenom na elektřinu a vyjde se tam třeba 6 lidí dozadu a Kubánci si to prostě napájí normálně ze svých bytů.
1: ta přítomnost čínská je tam opravdu zajímavá a v podstatě logická, protože po tom zmiňovaném pádu toho východního bloku Kubánci hledali nový kamarády, tak objevili se jim potom dodatečně ve Venezuele, což je v mnoha ohledech spasilo, ale Čína byl další logický partner. A jsou tam opravdu přítomný hodně a vlastně na všech frontách, od těch plovoucích elektráren, které vlastně dodávaly spoustu té elektřiny a teď nefungují, protože jsou to nějaký příšerný elektrárny, které jedou na nějaký fuel, který se tam teď nedodává. Po třeba z našeho ranku jsem byl překvapený, když jsem tam byl pracovně, kolik tam působí čínských novinářů jako stálých zpravodajů.
0: Myslíš, Petře, že existuje nějaké ekonomické odvětví na Kubě, které by se dalo rozvinout a mohlo by tu ekonomickou krizi nějak aspoň zmírnit, pokud ne ukončit?
1: V tuhle chvíli si myslím, že jediná možnost je asi návrat té turistiky. Všechno ostatní je v naprosto dezolátním stavu. Průmysl je zlikvidovaný dekády, to není dneska. Zemědělství je zlikvidovaný dekády. To všechno byly kroky už vůdců revoluce, Fidel Castro, Che Guevara, tak i hospodářsky přivedli tu zemi na buben, ať už to byl plán na největší sklizeň cukru v historii, která zlikvidovala právě to zemědělství, protože se tím pádem pěstovala jenom cukrová třtina a nic jiného, a pak se to neprodalo a už se z toho nikdy nespamatovali. Průmysl v podstatě neexistuje. Já si pořád pamatuju, že už v těch 80. letech jsem viděl český traktory, jak stojí zrezivělý uprostřed pole, protože prostě nebyly stavěný tady na tohleto podnebí. Takže všechno šlo úplně do háje a než se tohleto nějakým způsobem dá dohromady, tak to potrvá opět nějaký dekády. Zatímco ta turistika tam teda celou dobu nějakým způsobem fungovala, nějaká ta infrastruktura tam je.
0: Vláda na Kubě nedávno oznámila dost významné ekonomické reformy.
3: Tyto transformace nejsou odchylkou od našeho socialistického projektu.
0: Prohlásil v Národním shromáždění kubánský premiér Manuel Marrero Cruz. Říkají, že by chtěli najet na model Vietnam, Čína, to znamená otevřenější ekonomika, ačkoliv zachované to socialistické zřízení. Půjde to?
2: No tak za prvý je to jenom na papíře a za druhý já mám pořád pocit, že ten castrismus spíš vyčkává a oddaluje nějaký případný střet s Trumpem a čeká na to, že třeba bude politicky oslabený a bude se moct vrátit k nějakému svému modelu, že tohle je tak trošku i na voko, mám trošku pocit, no jenom ukázat jako Americe, že my tady děláme teda ty reformy, jak si přejete.
0: Takže vděčit se Trumpovi.
2: No jasně, no. Jako vlastně Venezuela to teď taky dělá, že jestli volby v Americe v listopadu dopadnou, jak dopadnou a Trump přijde o jednu nebo o obě komory toho kongresu, tak by ho mohli nějak politicky omezit a myslím si, že demokrati by se spíš chtěli třeba z té Venezuely úplně stáhnout, protože to považují za gangsterství, co tam prostě ten Trump dělá, protože si prakticky bere peníze a jejich ropu. A myslím si, že Kuba sází na podobnou kartu. Snaží se teďka přečkat tohleto tvrdý Trumpovo období a až zmizí, tak si nemyslím, že by se nějak hodně odevřeli. Sám Raul Castro chce, aby ty reformy byly dílčí a postupný a pomalý. A on nechce, aby mu vlastně třeba zbohatla nějaká politická opozice, která by mu potom mohla tu revoluci nějak víc challengeovat.
0: To tam právě je v těch současných návrzích, že třeba bude možné, aby soukromí podnikatelé vlastnili víc než jednu firmu, aby firmy měly víc než 100 zaměstnanců a podobně.
2: Jasně, ale to říkali před 20 lety, že a Kubán na to skočí a odevře si, jsem tam zažil několikrát, nějaký tesařství a začal podnikat a myslel si, jak to bude všechno skvělý, než mu řekli, že když třeba dělá dveře, tak udělá jenom jedny, ne, aby měl prostě hnedka 100 zakázek, protože nemůže za stolik zbohatnout. No a nakonec si pro ně stejně přišli tajní a zavřeli mu to, protože údajně se obohacoval na úkor socialistického společenství. Takže ty Kubánci vlastně často nevědí, co vlastně můžou nebo ne. A to je další taktika toho režimu, jak pořád tu populaci udržovat v nějaký nejistotě. Oni můžou říct cokoliv, ale ten režim často jedná úplně jinak.
0: Myslíš si, Petře, že se snaží jenom zavděčit Trumpovi?
1: Souhlasím, zavděčit Trumpovi vlastně ani tolik ne. Přežít. Ten režim se nemění. Fidel Castro zemře, Raúl Castro zemře, ale zatím to opravdu nevypadá, že by tam byly jakýkoliv náznaky změny a všechny tyhle ty kroky, které směřují k nějaký větší otevřenosti, jsou přesně jenom nějaký úkrok stranou, který má tomu režimu zajistit přežití. A ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že přežil, a Trump už tam třeba nebude, budou tam demokrati, kteří budou zase ochotní s nima nějakým způsobem mluvit, tak doma ty šrouby utáhnou úplně stejně, jako to udělali při Černém jaru v roce 2003, tuším, kdy pozbírali jako stovky těch lidí a je to prostě brutální represivní režim. Stále.
2: Jedním nedávným datem takového lidového odporu byl červenec 2021. kdy ty lidi vyšli do ulic a požadovali nejen elektřinu a jídlo a léky, ale aby šli od válu, ty komunisti. A co se stalo? Díaz-Canel jich pozavíral 2500 lidí.
3: Mezi nimi třeba i Michaela Osorba, kterého právě posloucháte. Jednoho ze spoluautorů této písně Patria i Vida, Vlast a život. Ta se stala hymnou tehdejších protestů. Hudebníci v ní volají po konci režimu a obracejí na ruby ikonické heslo Fidela Castra Patria o muerte, vlast nebo smrt.
2: Na Kubě tě nezavřou na 14 dní. Tam ti třeba dají hnedka 5, 7, 10, klidně i 20 let. Proto je hrozně těžký pro toho Kubánce být v té první linii, protože ví, že může být zvězení ve stáří. Jo.
3: Tak já moc děkuju za rozhovor novinářům Eduardu Freislerovi.
2: Taky děkuju.
3: A Petru Zavadilovi.
1: Díky za pozvání.
3: Všichni budeme jistě dál sledovat, jak se situace na Kubě vyvine. Pro teď ale pořad Za obzorem končí. Tento i další díly můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus nebo v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. Loučí se s vámi Dominik Tesár.
4: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Celý víkend hasiči pokračují v zásahu u sutin skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Okolí zůstává uzavřené. Americká armáda hodlá zajistit bezpečnou plavbu Hormuzem navzdory hrozbám z Íránu. Tenisté Sinner a Zverev bojují ve finále Wimbledonu o titul. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Krajský úřad Zlínského kraje a firmy v okolí zničené budovy v Baťovském areálu zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11. podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Část okolí v okruhu několika desítek metrů od požářiště bude uzavřená i dál.
6: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
7: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
8: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
7: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Americké velení tvrdí, že noční nálety na Írán zasáhly na 140 cílů, včetně odpaliště raket a dronů. Írán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranili několik lidí. Tehrán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
9: Íránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Írán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Írán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Tajfun Baví nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží. Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Zhejiang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli taky stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Ming nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují 3 soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
10: Ibsenova divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které Brněnské národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
11: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
10: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
12: Tenisté Jannik Sinner z Itálie a Alexander Zverev z Německa hrají finále Wimbledonu. Víc řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
13: Radiožurnálu. Jannik Sinner vede 4-3 ve třetí sadě, 1-1 na sety, to je, a teď má Sinner výhodu při podání Zvereva, který teď má starosti při svém servisovém gemu a dělá teď chybu, takže mu bude muset stačit druhé podání při snaze odvrátit breakball. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak to celé dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
12: Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion nestačil ve finále jen na Němce Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. V předchozím závodě na kilometrové vzdálenosti byl Dostál třetí. Ve finále A se představil ještě debelkajak Jakub Špicar Daniel Havel, který obsadil na pětistovce čtvrtou příčku.
14: Nebezpečí na D11 u Chlumce a nehoda na D3 u Tábora. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru je vysypaný náklad, v odstavném pruhu v místě se výrazně zpomaluje. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Pelhřimov. Na 79. kilometru řeší nehodu, dodávka tam v nájezdu na dálnici skončila na střeše, projíždí se pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na Běchovice počítejte s kolonou za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru začalo nové omezení, projíždí se pouze pravým pruhem. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem, a to před Olbramovicemi a také v okolí Benešova. V obou případech se zdržíte do 10 minut.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
17: 62-letý dirigent a sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatenko žije v České republice od roku 1998. Narodil se v Kyjevě, jezdívá na bojující Ukrajinu s užovanou ruskými útoky za rodinou a přáteli. Každé ráno otevírám zprávy, čtu si, co se stalo, volám sestře a synovi, jestli jsou v pořádku, řekl nedávno v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas. Pro přiblížení jeho práce letos v květnu se podílel na uvedení Mahlerovy symfonie číslo 8 S-dur, přezdívaná Symfonie tisíců, v industriálním prostoru Trojhalí. Několik orchestrů, 11 sborů sestavených do 3 těles. Jurij Galatenko vedl při této významné události to hlavní těleso. Celkem 6-hodinové interview pro Paměť národa poskytl roku 2023. Mluvil s ním Tomáš Netočný. Vzpomínky pana Galatenka by vydali na několik pořadů. My se v příbězích budeme tentokrát soustředit především na jeho reflexy základní vojenské služby v Sovětském svazu, která je důležitá i pro pochopení současné situace v ruské armádě, a také na jeho prožitek černobylské jaderné havárie v roce 1986. Provází vás Adam Drda. Jurij Galatenko přišel na svět 20. ledna 1964. Žil s rodiči a sestrou v Kyjevě, jeho otec je flétnista, matka učila na speciální střední škole hudební nauky. Babička byla sbormistryně a hudební pedagožka, Dědečky Jury nepoznal, oba padli za druhé světové války. Do školy dojížděl přes půlku několika milionového města, po vyučování doma každý den cvičil 4 hodiny na klavír. Jak říká, normální dítě to nemůže vydržet. Když to šlo, zdrhnul jsem a dělal něco obyčejného, třeba hrál fotbal. Na dětství soustředěné na hudbu má ale hezké vzpomínky. Říká, že vyrůstal tak trochu ve skleníku. Dnes bychom asi řekli v bublině dobrých lidí. V roce 1982 se přihlásil na Kyjevskou akademii, rozhodoval se mezi zpěvem, flétnou a sbormistrovstvím. Zvolil třetí možnost.
18: Je to hudební akademie. V té době tomu se říkalo konzervatoř. U nás to byla vysoká škola, vlastně teďka přejmenovaná na Ukrajině před, co já vím, 10-15 lety, pokud se nemýlím, na hudební akademii. Je to vysoká škola hudební v Kyjevě. A tehdy vlastně v 82. roce jsem ukončil tu střední školu a byl jsem přijat obor sbormistrovství. A začal jsem studovat, vystudoval jsem teprve rok a v 83. roce na podzim, když jsem měl jít do druhého ročníku, tak vlastně v té době byla válka v Afghánistánu a byl nedostatek mužů, bojovníků, takže začali brát i ty studenty různých vysokých škol. Protože pokud člověk tehdy vystudoval vysokou školu, tak šel na vojnu jenom na rok a půl, když ještě před vystudováním vysoké školy, tak musel jít na 2 roky normálně na vojnu a 3 roky, pokud námořnictvo. No a tím, že potřebovali opravdu ty vojáky, tak byl jsem opravdu povolán z akademie a skončil jsem v Mongolsku bránit svou vlast. Také jsme vůbec nechápali, co děláme v Mongolsku a vlastně kterou vlast braníme a vesměs to byla armáda vojsk vlastně stavebních, takže tam většinou se budovaly prostě nějaké paneláky pro Mongolii, tak pomáhali jsme asi bratrskému mongolskému národu.
17: Vojna začala Jurii Galatěnkovi ve sběrném středisku v Kyjevě.
18: To znamená, byl sběrný v Kyjevě, kam je to za městem, kam mě s Brekem vezli rodiče a tam vlastně s nějakýma věcma, sídlem, se vším možným, prostě tam jsme se dostali, okamžitě nám to všechno vzali a nikdy už jsem neviděl nic z těch věcí, co bylo zbaleno mýma rodičemi s sebou, takže okamžitě nás vlasy oholili hlavy a prostě pár dnů jsme byli v nějakých svém civilním oblečení, než jsme dostali pak nějaké vojenské a jak jsme přes plot si povídali, křičili s rodiči, než nás odvedli prostě. A pak byl jsem asi měsíc pod Kyjevem. Prostě tam jsme strávili, tam nás převlekli, tam prostě jenom ti důstojníci nějakým poměrně drsným způsobem nás chtěli jako naučit tomu, co teďka zapomeň, co všechno si byl v civilu a teďka přijde ta realita armádní, takže byli jsme tam polekaní, seděli jsme tam, já nevím, několik týdnů, vůbec nevěděli, co jsme a snažili jsme se zvyknout na ten naprosto šílený nový život a jasně, že tam bylo to, jak by vás zavřeli. Jo, to prostě schováním těch trestanců. Prakticky takovým způsobem. Vzpomínám si, jak nás pak vezli. Vůbec nevěděli jsme, kam jedeme, kam vlastně nás odvádějí. Jenom přes to, že někteří kamarádi moje tam měli nějak poschované peníze někde a podplatili nějakého důstojníka, tak jim prozradil vlastně, kde skončíme. Takže byli jsme schopni nějak rodičům zavolat, že opravdu nás asi pravděpodobně do Mongolska, takže ty úplně hrůze, než nás odvezli do Kyjeva zpátky na letiště, odkud jsme přímým letem letěli do Ulan-Bataru, do Mongolska, těch 12 hodin, nebo kolik jsme tam letěli v té době. No tak a pamatuju si, že prostě zahledal jsem svoje rodiče, jenom nás odváželi přímo na tom letišti. Jak oni nás našli, to nikdo nechápe, protože prostě jasně, že nedovolilo se vůbec nějakým způsobem vidět.
19: Kdy to bylo v tom 83. roce, který měsíc?
18: To bylo na podzim, vlastně koncem září, v říjnu bylo rozdávali ty povolovací rozkazy. A koncem října vlastně nás už odváželi a koncem října už byli jsme v tom Olomoucku.
19: A vy, když jste rukoval, když jste jel do těch kasáren, tak vy jste ještě tehdy nevěděl, jestli zde skončíte v Afghánistánu?
18: Vůbec, vůbec. Nikdo nevěděl, kde skončíme, co se bude dít. Tehdy bylo velké nebezpečí, že skončíme v Afghánistánu. Pamatuju si, že byl se mnou nějaký chlap také, sportovec, profesionální sportovec, nějaký atlet. A teď on byl úplně zděšen, že vlastně v tom svým nejlepším věku 18 ho berou a že vlastně mu kariéra toho profesionálního sportovce může být ukončena. A nějakým také zázrakem na poslední chvíli ho vlastně sundali z toho auta prakticky z letiště. Tam totiž ani na letišti my jsme nevěděli jistě, jestli třeba neletíme do Afghánistánu, protože to klidně mohlo být takhle, že prostě jedno letadlo letělo do Mongolska a tak a ten důstojník mohl klidně zalhat. To jako vůbec nebyla jistota v ničem. Až jsme přeletěli, až jsme viděli na letišti v Ulan-Bataru, že jsou mongoloidní typy, viděli jsme, tak jsme říkali, aha, tak to Afghánistán nebude. A do té doby nikdo neměl jistotu. Dokonce ta armádní část, kde jsme byli v Mongolsku, tak říkali, že v době začátku války v Afghánistánu, tak byla přemístěna přímo do Afghánistánu. Takže vůbec nic nebylo řečeno, že třeba prostě ten armádní útvar, do kterého jsme přišli v Mongolsku, neskončí v Afghánistánu. Takže to opravdu nebyla žádná jistota.
17: Vzpomíná hudebník Jurij Galatenko. Jeho útvar, jak se ukázalo, neměl budovat, ale provádět stavební práce. A to za otřesných sovětských podmínek.
18: Třeba se mnou skončil člověk, který měl vředy a po půl roce prostě pomalu umřel ve špitálu a byl komisován. Nikdo nechápal, jakým způsobem ho vlastně na tu vojnu jako vzali. Protože to jídlo, co jsme měli, to bylo šílené. Nic horšího jsem v životě nikdy nejedl. Takže žádný filtr nebyl. Dokonce tím, že byl jsem hudebníkem, tak pro ty poddůstojníky nebo ty jednodušší velitele, tak to bylo hodně velký nevýhodou. Takže aha, tak ty jsi byl hudebník, tak teďka my ti ukážeme. Jo, takže opravdu tam jsem si šahl hned na dno, protože pochopil jsem, že teď oni konečně zvítězí. Většinou to prostě byly ze základní školy a většinou čím jednodušší, tak tím výš se dostal v té armádní vlastně hierarchii. Takže tam jsem měl šílenou nevýhodu, tak jak říkám, trestanec, pokud ještě se dozvíte, že jste vysokoškolák, tak vám to dají vyžrat úplně se vším všudy.
19: Plakal jste tam někdy?
18: Ano, v noci, když nikdo neviděl. Asi jsem nějaký možná tvrdší povahy, protože možná jsem tak nikdy nevypadal, ale kdybych plakal, já jsem totiž poměrně rychle zjistil, že člověk buď se rychle naučí tomu způsobu chování, které oni vnímají a vnímají jenom silu tam, a kterýkoliv projev slabostí bude naprosto potrestán. Jo, to znamená, já jsem pochopil, že pokud chce přežít v těchto podmínkách, nesmím plakat. Za druhé, že musím se chovat způsobem opravdu těch nejhorších trestanců. A poměrně rychle jsem to pochopil, protože já jsem se několikrát dostal do té situace, že jsem se zachoval jak normální člověk. A byl jsem nešťastně zbyt prostě celou skupinou. A pak jsem byl jako rychle naučen, ale tím, že jsem se nějakým tam těm sportům věnoval, tak jsem pochopil, že takhle ne. A dokonce byla kolikrát situace, kdy prostě ti rok co odsloužili, tak oni už byli těma, jako vlastně tak, jak to bylo i tady na vojně, ale u nás to bylo tak krát tolik, bych řekl. Všechno bylo hodně tvrdší.
19: A můžete nějakou tu situaci, kdy vás zmátili, popsat? Jak k tomu došlo? Jak to vypadalo?
18: Jo, tak protože prostě oni viděli, že jsem ten, který teprve podstoupil na tu službu a že prostě oni jsou ve skupině tak, aby ukázali svou nadřazenost, tak prostě za nic pro nic. A možná já nějakým způsobem se zachoval tím způsobem dobře, tak já uhnu, protože vlastně nemá smysl. Tak a tím pádem já jsem je v těch choutkách podpořil. A ještě v té době tam se dostávali vesměs lidi ze Střední Asie, takže tam bylo hodně třeba, já nevím, Uzbeků a Tadžiků a nějakých těch národů. A řekneme, ten bílý, což byl já, už v té době já jsem pochopil, co to je barevný a bílý. Jo, to znamená, ti barevní vlastně nezmlatili, protože jsme bílí. Jenom proto. Jasně, že oni tímto způsobem byli perzekuováni před rokem, takže to jenom nám, kteří za nic nemohli, vraceli to svoje utrpení a tímto způsobem tam se prostě fungovalo všechno. Dokonce to bylo podporované vyšším vedením armády, protože tím způsobem vždycky se udržoval pořádek a klid nejlépe. Pokud ten bachař vlastně podporuje nějakého toho nejhoršího trestance, který pak ten klid a pořádek si prostě sjedná sám v tom vězení. Takže tak fungovalo to naprosto stejným způsobem. No a byly situace, kdy třeba jak seděl jsem a čekal jsem, než vrátí se k jídlu v jídelně třeba celý náš útvar, a seděl jsem a čekal jsem, než přijdou lidi a najedí se, tak dveře se zavřely a 10 těch vlastně ročních odsloužilých, tak cítili, že teďka můžou zase si nějakým způsobem rozveselit. No a šli po mně, tak musel jsem vyskočit na stůl, chytit se dvou prostě nějakých obrovských, to byly prázdné nádoby na čaj, takže chytit to do rukou a jako seprát o život. A když viděli, že opravdu minimálně dva položím tam, tak těch 10 ustoupilo. V mém životě já jsem se nikdy takhle nemusel ani prát a opravdu jsme byli ve skleníku. Pro mě to bylo opravdu pád na samotné dno. Ale musím říct, že mě to strašně pomáhá v celém životě následujícím, protože pokud přichází nějaká krušná chvilka v životě, což přijde každému, tak vždycky si vzpomenu na Mongolsko a říkám, teď pro Boha tady nejde o nic. Klid, všechno bude dobrý.
19: To říkáte, jako kdybyste prostě naznačovali, že těm bestím, které vás do tého Mongolska v rámci té sovětské armády poslali, máte být ještě za co vděční.
18: No to ne, to ne. To v žádném případě, ale pomáhá mi to v tom mým životě vnitřně. Rozhodně nikdy jsem jim to neodpustil a 2 roky nejdražšího života. Nezabilo mne to, posílilo mne to, ano, ale rozhodně bych raději si o tom přečetl jenom.
17: Říká Jurij Galatenko.
16: Posloucháte příběhy 20. století.
17: Nucený pobyt v sovětské armádě otevíral mladému hudebníkovi oči, pokud šlo o sovětské státní zřízení. O jehož povaze se doma z bezpečnostních důvodů příliš nemluvilo.
18: Musím říct, že asi to byly první okamžiky, kdy jsem začal si uvědomit vlastně, v jakém státě žiju, protože opravdu z toho skleníka, z toho vlastně ideálního světa, svého života, kde jsem byl šťastným, kde byli rovně mě s absolutním sluchem s lidma, kteří se věnovali jenom hudbě, nic jiného. A teď jsem vlastně pochopil, co to vlastně je. A člověka, každý mladý ho vlastně napadne, vlastně proč je Afghánistán. vlastně proč ti lidi zemřeli, nebo co to vlastně je teďka ten Sovětský svaz, co to je za bratrské národy a jakým způsobem. A já vlastně, já jsem nikdy těm Uzbekům, ani Kazachům, ani Kyrgyzům nevyčítal nic, protože já jsem viděl vlastně, že se k ním chovali úplně stejným způsobem. A dokonce ti naši bílí byli skoro zakeřnější než ti Uzbekové. Jo, takže, ale to, že na té národnostní půdě také se to stávalo, a třeba jak Rusové se smáli nějakým prostě ukrajinským slovíčkům a nějakým způsobem už tehdy v armádě se snažili chovat nadřazeně, což se jim moc až takhle nedařilo, ale už tam jsem podstupoval to, že vlastně musel jsem se prát s nějakým Rusem, aby prostě nikdy nebral do huby nějaké ukrajinské slovo. Takže a říkal jsem, že mám, umím ruský líp než on a prostě a nedovolím mu, aby nějakým způsobem takovým jako se choval. Ale tehdy jasně, že já jsem neglobalizoval to nějaké Rusko a že jsem si říkal, že to je prostě nějaký ruský blbec, který může být v kterémkoliv jiném národu také.
17: Jurij Galatenko nakonec neskončil na bojišti ani ve stavební četě. Zachránila ho hudba.
18: No, já vlastně osobně jsem pak na té stavbě nepracoval, protože právě tam to bylo po tom měsíci základní výcviku rozdělování do různých těch drobnějších útvarů. A tam tehdy právě jsem nakonec na té stavbě vůbec nevyskytl, protože kolem šel nějaký důstojník z orchestru a viděl ty brance nové, tak on přišel a jenom tak okřikl, jestli jsou hudebníci. A když jsme se ozvali, tak on okamžitě, a jak se dozvěděl vlastně, odkud jsme a co máme za sebou za školy, tak okamžitě utíkal za vedoucím toho orchestru a ten okamžitě utíkal na štáb a snažil se nás vlastně skoro vykrádnout z toho, protože oni přiběhli za námi, že máme jim dát odevzdat pasy, ty vojenské nějaké ty doklady a pak zpětně vlastně přepsali nás a připsali nás k tomu armádnímu souboru. Že kdyby ten člověk nešel kolem, tak třeba skončím na té stavbě. Začalo to být poměrně usměvný tím, že ten major zjistil vlastně, že jsem sbormistr nebyl dirigentem a ještě flétnistou a rozhodně byl jsem asi nejvzdělanější vůbec v tom celém orchestru přes ty poddůstojníky a včetně toho majora a on měl rád alkohol, takže on většinou na mne ponechal všechny zkoušky. Takže já jsem už v té době jsem podstupoval tu takovou tu profesionální dirigentskou, protože jasně, že já jsem chtěl udělat to, co nejlépe, ať zkouška proběhne a ti poddůstojníci vlastně tím, že to jsou civilisti, kteří podepsali a šli pro peníze prostě do armády hrát na nástroje a vlastně také byli většinou skryté alkoholici, takže takto v armádě prostě takhle v těch civilních profesích byli naprosto neschopní nějaké toho armádního výcviku. No a vlastně došlo to až k tomu, že jednou ročně tehdy, to byl 80. vlastně 4. a 5. rok a to byla tedy oslava vítězství v válce. To byly soutěže armádních orchestrů. No a tím, že jsem připravoval ten orchestr, tak jsme ty obě dvě soutěže vyhráli pak. A dirigovali většinou tam důstojníci a náš major byl pořád jako opilý, takže já jsem to vlastně tu soutěž oddirigoval. A my jsme vyhráli, takže a to byl můj první orchestr v životě, který já jsem dirigoval, který jsem naučil.
17: Armádní orchestry byly v Sovětském svazu prestižní, vyšší důstojníci se jimi chlubili. Být členem armádního hudebního tělesa znamenalo mít výsadu a současně to bylo všechno jiné, jen ne procházka růžovým sadem.
18: My jsme byli skoro měsíc na kolech, jakože objížděli jsme půlku toho Mongolska, ale vesměs viděli jsme další armádní útvary. To Mongolsko jsme projeli a je to nádherná země a viděli jsme spoustu krásných míst a skoro polodivoké velbloudy a viděli jsme opravdu krásné takové oázy, kde to opravdu to bylo raj na zemi a krásná příroda a všechno možný, ale vesměs to bylo utrpení pro nás, protože my jsme jeli s nástrojema a s nějakýma těma elektrickými nástrojema a jeli jsme obyčejným nákladňákem, do kterého jsme dali ty všechny věci a teďka žádná cesta tam v Mongolsku nebyla. Takže pokud jsme prostě v tom nákladě jako jeli, jsme lítali po té korbě neužitelným způsobem a když ta cesta trvala víc než 3 hodiny, tak vysypali nás, prostě nebyli jsme schopni ani pomalu stát nohou. Ale spíše pro mě, protože to bylo jako pozdní podzim a skoro zima, takže už bylo strašně zima a my jsme se dostávali do nějakých těch právě, jak jsem říkal, útvarů, 3 baráky a kolem toho 20 kilometrů nikdo. Ten život těch vojáků, co tam jako vlastně procházeli tu službu, já jsem nikdy v životě nic horšího neviděl v podmínkách. Já si myslím, že ty v base v Gulagu možná měli skoro lepší podmínky.
17: Vzpomíná sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatěnko. V příbězích je teď třeba udělat přestávku na zprávy a po nich, jako vždycky, budeme pokračovat.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Po izraelských útocích pásmu Gazy zemřelo nejméně 6 lidí, včetně jednoho dítěte, informovali o tom palestinští zdravotníci. Izraelská armáda bez podrobností uvedla, že zasáhla teroristickou infrastrukturu. Jeden z útoků cílil na slévárnu kovů, kde zabil 4 lidi. 9letá dívka pak zemřela v uprchlickém táboře ve střední části pásma Gazy. K jejímu úmrtí se izraelská armáda nevyjádřila. Česko dnes poslalo do Francie 2. vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. A zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební zprávy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. A ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné. O trofej pro vítěze tenisového Wimbledonu bojují Italé Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
13: 4. set zápasu. Alexander Zverev teď na podání prohrává 1-2 na sety. Stav 2-2 a 40-30 teď ve prospěch německého tenisty, který se ujímá vedení 3-2 ve 4. sadě, ale důležité vedení 2-1 na sety získal před chvílí Jannik Sinner z Itálie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Nehoda na D3 u Tábora a omezení na Pražském okruhu. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy počítejte s komplikacemi u sjezdu na Pelhřimov. V nájezdu na dálnici skončila po nehodě dodávka na střeše, místem se projíždí pouze levním pruhem bez výraznějšího zdržení. Na Pražském okruhu ve směru na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 62. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Zdržení okolo 15 minut, plný je také nájezd z D11. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz, a to mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. A silnice 493 mezi Luhačovicemi a Slavičínem je neprůjezdná. Po nehodě tam vyprošťují osobní auto a na místě řídí provoz policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů. Bude převážně jasno až polojasno na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
17: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky hudebníka a sbormistra operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurije Galatenka. Narodil se v lednu 1964 na Ukrajině, vyrůstal v Kyjevě, od roku 1998 žije v České republice. Jako hudebník sloužil během základní vojenské služby v armádním orchestru a popisuje podmínky u útvarů, kterých byl svědkem.
18: To, co jsem viděl tam, tak na to nezapomenu celý život. Protože to byli lidi naprosto obyčejní, takže jejich celý den vlastně byl tak. V pět ráno je zvedali, oni šli pracovat, právě někdy v poušti něco budovat, nevím co, něco. Přitom tam neexistovaly žádné stroje a ta půda byla promrzla na metr. Jo, to znamená metr, v letě se to rozmrzlo, dál to byl led. Takže vůbec kopat tu země, ten kámen a to prakticky nešlo, ale prostě museli to dělat. Tehdy u nás byl takový poměrně smutný vtip, že Rudá armáda dokázala spojit čas a prostor, protože nám vlastně dali rozkaz kopat od plotu až do oběda. Takže vlastně úplně jedno co, hlavně kopat. No a právě tam ti lidi byli právě v pět vzbuzení, takže šli pracovat do půl osmé, v osm měli snídaní, šli pracovat. Přivedli je na oběd, po obědě šli pracovat, v pět večer je přivedli, v šest měli večeří, měli volno hodinu a šli pracovat. A v deset večer je přivedli a šli spát. A tak každý den dva roky. Ale oni přišli do toho baráku, který tam elektřina, nebo všechno bylo přes elektřinu, všechno přes ty generátory dieselové. A vlastně vytápělo se to jenom třikrát denně, pokud se připravilo jídlo. Jo, takže zapínali to topení ráno, poledne a večer. Na noc se to vypínalo. Teďka ti vojáci byli přivedeni v 10 večer. Teplota v té kasárně byla kolem nuly. Venku bylo minus 30-40. Oni se svlekli do prádla a lehli pod peřinu. A za pět minut spali. My jsme nocovali ve stejné kasárně. Nám vydali dvě navíc jako peřiny. My jsme se neslíkali ani nevyzouvali, takže v těch vrchních, těch úplně svršcích, byli si pod tři peřiny a klepali jsme se do rána, nemohli jsme usnout. Pochopit, jak tito obyčejní lidi dokážou toto vydržet a normálně jakože spát v těchto podmínkách, já jsem nedokázal. A nic jiného než tohle, toto ani prakticky neviděli, protože kolem 20 kilometrů nebylo ani živačka. Takže pak jsem na konci svého vlastně té vojny, já jsem onemocněl a skončil jsem ve špitále a hodně škaredě jsem onemocněl a tam skoro šlo mi o život. A viděl jsem vlastně tam kolem sebe ti lidi, kteří vlastně byli přiváženi takhle z těch, u nás se tomu říkalo sloužit na tečce, točka někde prostě v té, nemělo ani název, nic, to prostě nějaké číslo toho útvaru. Oni prostě byli permanentně v těch špitalech, takže po dvou měsících nemohli je vylečit, takže poslali zpátky a týden na to oni byli zase v tom špitale. Než je třeba komisovali úplně do civilu, protože už nebyli schopni žádného toho. Víte, to bylo strašné, protože my jako vojáci my jsme hráli i pohřby. A právě tam jsem viděl tolik oběšenců, kteří nebyli schopni nic takového přežít, kteří odsloužili rok a půl a se oběsili. Nebo utíkali a zmrzli někde v poušti, protože nebyli schopni se dostat nikam. A to jsme hráli skoro každý týden. Tak tam si člověk opravdu uvědomí všechno o svém životě, o tom vlastně a dáváte si pak opravdu otázky, co to je za stát, co to je za vlastně, v čem je smysl toho všeho a tam už si opravdu dáváte otázky, co to je za Sovětský svaz a co to je vlastně za vedení, za velení, které něco takového může vůbec podporovat. A pokud třeba někdo nevydržel a třeba nějakého poddůstojníka, kterého tam torturoval, tak prostě vytáhl na něj zbraň a šel sedět, takže odseděl nějakých 5, 7, 10 let a vracel se ještě dosloužit zbytek té své služby.
19: A byl to záměr toho režimu to takhle dělat, anebo to prostě byla jeho vlastnost?
18: Já si myslím, že
19: vlastnost těch lidí.
18: Obojí, protože opravdu ten člověk, který tímhle prošel a byl schopen to akceptovat, tak on to prováděl vlastně tím dalším to tež. On byl schopen poslouchat, on byl schopen dělat stejné věci. On vlastně se skoro mstil těm ostatním tím, že on tím prošel a vlastně bral to za normu a považoval to za normální. A já si myslím, že často už se tomu vrcholovém velení se vymýkalo z rukou, ale rozhodně to bylo podporované, protože většina těch, kdo se tomu odporovala, tak byla zlomena. A pokud jste nějakým způsobem nesouhlasil s tím, tak vlastně jste zmizel, nikdo nevěděl, kdy, proč a jak. Myslím si, že ten záměr byl naprosto jistý. Tehdy asi jsem si to natolik neuvědomoval, ale ta nějaká moje celoživotní zkušenost a to, co vidím teďka, jakým způsobem se Putin chová ke svému národu a kolik umírá na Ukrajině naprosto zbytečně. Já už nemluvím o tolik, kolik Ukrajinců zabili zbytečně, ale kolik těch Rusů tam umírá. A naprosto v pořádku, v pohodě a skoro dobrovolně. A vidím to, čím vlastně na vojně procházela naše generace.
17: Z povinné vojenské služby se Jurij Galatenko vrátil v roce 1985. Byl znovu v Kyjevě, snažil se navázat na studium na hudební akademii, žít normální život.
18: Musím říct, že celkově, jak jsem se vrátil, tak lapali jsme po dechu a to jsme vůbec jako, na té vojně.

0: sklony, tak většinou skončili opravdu v kriminále nebo měli nějaké psychické potíže vůbec se zaradit do života. A znám kolik případů, že vlastně spáchali sebevraždu už takhle prostě během, já nevím, po 5 letech návratu z Afghánistánu a nikdo jako nemohl pochopit, jak, že to nejhorší vlastně oni prožili tam a vrátili se a jako proč, jaký důvod a tak. Já jsem to v žádném případě neměl nic takového ve své službě, ale i já jsem vnímal, že ten návrat, no ukrom toho, že jsem se vrátil do akademie a teď já jsem si prostě vzpomínal na nějaká známá slova, vůbec jsem netušil, jestli jsem nepřišel sluch nebo vůbec. První půl rok aj na té akademii byl poměrně jako těžký vůbec zpátky zařadit do normálu, do života. Ale říkám, já jsem neměl ani desetinu toho, co zažívali ti, co se vraceli z Afghánistánu. Takže třeba pokud jenom takový oslý můstek na tu válku, tak Rusové se mají na co těšit, až se jim ti vrazí a násilníky budou se vracet do normálu, do života. Až teprve to teprve bude. Což možná a nějakým způsobem možná, že budou utíkat od Putina do Evropy a to také nějak není růžový pohled na tohle toto.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: V dubnu 1986 došlo k havárii černobylské jaderné elektrárny. Reakce sovětských míst byla sovětská. Neschopnost kombinovaná s neúctou k lidskému životu, zamlčování, utajování. Hudebník a sbormistr Jurij Galatenko se ještě vzpamatovával z vojny.
0: Snažil jsem se zapomenout, protože opravdu rok nebo rok a půl jsem v hruze se mi zdávali sny, že mě zase berou do armády a že jsou ztracené nějaké moje všechny doklady a já nejsem schopen dokázat, že už jsem tam byl. Veškeré moje snahy byly zapomenout na to, co nejdříve, vytisnit to z mozku, z života a prostě pokračovat zase tím hudebním životem a tam už jsem se potkal se svou budoucí manželkou a tak dále, takže no a vlastně půl rok na to vypuchl Černobyl, že? A já jsem prorandil veškerou tu vlastně tu nejhorší dobu v Kyjevě a my jsme vůbec nic nevěděli o tom Černobylu, že jak je to nebezpečný. Zapíralo se, tutlalo se to, takže je to vlastně půl rok po mém návratu z té vojenské služby. Já jsem tam asi, protože my jsme prorandili v parcích Kyjeva, takže jsem chytil asi ty největší dávky aj vlastně toho, protože Kyjev je 90 km kilometru od Černobylu. A vlastně první ty větry byly vlastně takovým jihovýchodním směrem, což právě byl směr na Kyjev. Takže ten největší mrak asi tahal přes Kyjev.
3: A jak si konkrétně na tu událost tady pamatujete?
0: No zrovna v ten výbuch, já jsem byl v Moskvě, to jsme právě jeli na nějaký zájezd, já už si nespomínám proč a tak a já jsem volal své budoucí manželce, my jsme tehdy byli seznámeni, co já vím, 2 měsíce a já jsem jí volal, že tady prostě jsem zaslechl nějakou zprávu, že něco jako, že se stalo v Černobylu a tak dál, jestli to je pravda. On povídala, že vůbec o ničem neví, takže okamžitě jsem volal rodičům a ti vůbec nevěděli o ničem. A teď to byly nejteplejší dny, pamatuju toho jara, takže oni povídali, jak se opalujou prostě skoro u Dněpru a všechno možný. Já říkám, to není možný, já jsem zaslechal vlastně v podstatě žádná nějaká oficiální zpráva vůbec, takže my jsme vysílali na televizi a vlastně nic, jenom takové nějaké kuse zprávy. A teprve, jak jsem se vrátil po 2 dnech, protože my jsme byli asi 3 dny v té Moskvě a vrátili jsme se do Kyjeva, tak začali jsme pátrat po tom, že asi opravdu se něco stalo, ale vlastně vůbec se nemusíme ničeho bát, že to je všechno zažehnaný, že tam se prakticky nic nestalo a máme být v klidu, hlavně žádná panika. A teď my jsme viděli,

0: A vlastně zeslechli to, jak z Kyjeva najednou začaly utíkat všechny rodiny těch papalašů, těch komunistických předáků. A teď jsme říkali, jak je to možné, že to prostě úplně šílené kolony a všichni zdrhají z Kyjeva. A teď my jsme začali tušit, že asi něco jako není v pořádku. A teď začínali prostě úplně nějakou tou poštou vnitřní, že opravdu se asi něco stalo hroznýho a co teďka máme dělat a teď ta policie začala jako kontrolovat ty výjezdy ze města a nějaké ty kolony brzdit nebo jako vrátit ty lidi a vlastně hromadná panika se nestrhla, protože vlastně nikdo nic nevěděl. Chodili nějaké sluchy, nějaké prostě zprávy, ale vlastně nic oficiálně, nikdy jsme se ničeho nedozvěděli. Já jsem říkal, no tak prostě všichni ostatní normálně žijou a v podstatě až po půl roce potom, jak začali vydávat, že nesmíme jíst hříby, že nesmíme sbírat, nesmíme chodit tam něco. A teď jsme se dozvěděli, že vlastně začali evakuovat tu 30-kilometrovou zónu a vlastně nechápili jsme proč, vždyť se nic nestalo, vždyť si říkalo, že nic se neděje. Jasně, že žádné nějaké zprávy z Evropy vůbec k nám se nedostávaly, ta železná opona naprosto fungovala bezpečně. A teď začaly se šířit zprávy, že spousta nějakých lidí vlastně se vtrhávali v ty opuštěné budovy, z kterých lidi byli odstěhováni, vlastně nesměli s sebou nic vzít a teď chodili, kradli tam prostě všechno, co našli. A vlastně pak jsem si po letech uvědomil, že jasně vlastně, jak to všechno tam nakradli a vlastně, kde to skončilo. To znamená, oni to okamžitě prodávali a lidi to kupovali, vůbec netušili, co vlastně do baraku si nastěhovali. Pak přišli na ty trhy a tak, nějaké nařízení, že nesmí se ty houby sbírat. A teďka začali, jako, že měli bychom nějaké ty jodo, nějaké přípravky. To všechno bylo tak po půl roce, po roce. A teď zpětně my jsme začali jako vnímat, že asi se něco stalo a teď jsem zjistil a dozvěděl jsem se, že u mé kamarádky manžel vlastně byl v první dny tam poslán vůbec bez žádných nějakých ochranných pomůcek. On byl buď dobrovolním hasičem nebo něco a teďka já tam prostě poslali bez ochranných pomůcek a on půl rok na to onemocněl a teďka je nějakou rakovinou, na rok na to on zemřel. Já jsem vlastně se oženil v prosinci 86, rok po návratu z vojny, půl rok po Černobyli. A teď vlastně moje žena v roce 87 potratila. A teď se mi začaly vlastně se spojovat nějaké takové věci, že jestli to nebylo o Černobyle. A teď nemáte žádnou šanci vůbec to zjistit, nebo a co bude dál a co je vlastně s tím dalším životem, okrom toho, že jsem pokračoval ve studiu na akademii.
1: Důsledky havárie a následné zvýšené radioaktivity jsou pro odborníky z pochopitelných důvodů obtížně zmapovatelné. Odhaduje se, že způsobila smrt několika tisíc lidí. Ptali jsme se i v té souvislosti Jurie Galatenka, jak to bylo na Ukrajině s informacemi, třeba s příjmem západních rozhlasových stanic. Dali se naladit?
0: Ne. To byly rušičky vůbec těch všech, to znamená, pokud někdo byl schopen chytat nějaké ty západní radia a tak, to měli mít nějaké skoro u nás zakázané přístroje, které by byly s nějakým zesilovačem a tak dál. A většinou pak jsem se dozvídal později, že většinou někdo pak to opisoval a samo tiskem se to prostě nějakou černou poštou se rozesílalo po známých, ale jinak normálním přístrojem, který byl oficiálně možný zakoupit v Sovětském svazu, žádný nechytal nic takového. Ty rušičky fungovaly natolik spolehlivě, že tam neproklouzla myš. a tím, že jsme moc neměli šanci vůbec za tu železnou oponu výjet na západ, tak vlastně my jsme byli odříznutí naprosto spolehlivě a schválně tím komunistickým. Takže právě pokud někdo se mě ptá, jak to bylo, jestli to bylo takhle tvrdý, jak Československo to u nás, tak říkám, že opravdu moc Evropa netuší, jak opravdu měli jsme odříznutý všechno a nakolik to bylo tvrdší. Já si vzpomínám, že já prakticky vůbec o tom, že existovali takové lidi, kteří tam něco opisovali, to bylo už o hodně později, jak se začalo to pod tom Gorbačovi se otevírat. Zpětně jsem se dozvídal o tom, co všechno vlastně už v té době existovalo. Přicházela nějaká hlasnost, co Gorbačov tedy a nějaká perestrojka a to všechno, ale většina prostého lidu na to nadávala, nechápala, k čemu to je a vůbec nebyla schopná ani to přijmout. Takže my jsme byli naprosto

0: říká hudebník a sbormistr Jurij Galatenko. Po studiích vedla jeho první cesta ze Sovětského svazu do Československa. Přijel do Bratislavy a potom do Brna a snažil se navázat družbu s místními pěveckými soubory. Potíž byla v tom, že přijel pár týdnů po 17. listopadu 1989. Neuměl česky, neuvědomoval si, že země je stále okupovaná sovětskou armádou, které se všichni chtějí zbavit. A když začal mluvit o družbě, lidé se na něj dívali, jako by spadl z Marsu, tak to říká sám. V roce 1998 se do České republiky po jisté dobrodružné cestě přestěhoval natrvalo. A jak už několikrát zaznělo, žije a pracuje v Ostravě. Jaký je život mimo vlast?
1: Pro cizince kdekoliv je to hodně těžký. Člověk, který neemigroval, to moc nemůže pochopit, co člověk prožívá. Nelituju toho ničeho, nešel jsem za lepším životem, šel jsem za práci, za možností sebe realizovat. Kdyby se mi to nepodařilo, třeba říkám po roce, co jsem tu nacházel, šel bych pryč. To opravdu v žádném případě nešel jsem za penězma nebo za nějakým lepším životem. To nikdy mě nezajímalo. A věděl jsem podle svých rodičů, že hudebník nemůže nikdy spoléhat na to, že bude se mít dobře, co se týče peněz. A viděl jsem naprosto příklad svých rodičů, kteří dřeli celý život a vlastně neměli skoro nic, ale ta jejich duchovní stránka, že celý život dělali to, co milovali, pro mě bylo asi to nejdůležitější.
0: V interview pro Paměť národa mluví Jurij Galatenko i o tom, že během života získal mnoho ruských přátel. Po ruské agresi na Ukrajinu se mu přestali ozývat. Válka nepřekvapivě ovlivnila dlouhodobé vztahy a dlouhodobá přátelství, a to i v České republice.
1: Nějakou dobu mě to nedávalo jako klid, pokoj a myslel jsem na to. Možná, že ani nechci si to nějak vysvětlovat. Vnitřně jsem si to rozdělil na dvě části. Je to takové pštrosí chování, když strčím hlavu do písku, tak vlastně nic se neděje. A ti lidi buď se bojí, nebo až tolik se jí to netýkalo a nechtějí to nějakým způsobem řešit. A to je ta spíše pro mě lepší variant. Na tu horší nechci myslet, to vůbec mě ani nezajímá. Protože víte, to je nejenom tím, že to jsou lidi, kteří jako v Moskvě a v Rusku. Já tady mám vlastně ve svém sboru kamaráda, můžu to takhle říct, Rusa, který, když byla anexe Krymu, tak je můj jako podřízený u mne ve sboru, který oslavoval, přinesl šampaňské, že konečně ten Krym byl anektován. Jasně, že se mi to doneslo. Já jsem si myslel, že už s ním nikdy nepromluvím. A musím říct, že každý den, pokaždé, kdy vchází do mé kanceláře, je mi úzko a trénuji si ten vnitřní pocit, že nebudu se chovat, jakým způsobem Rusové chovají. Že prostě si tu lidskost budu nějakým způsobem minimálně trénovat. On osobně za to nemůže. Vím, že podporuje Putina. Vím to jistě. Hodně dlouho jsem řešil, jestli mám s ním vůbec mluvit. Třeba několik kamarádů tady, Slováků, Čechů, kteří podporují Putina, jsem přestal s nima vůbec komunikovat, mých nejbližších kamarádů. On ví, že nesmí o tom mluvit. Dokonce já jsem ho přinutil mi pomáhat sbírat nějaké věci pro domobranu ukrajinskou. Takže on dokonce jako řidič vezl to na hranice s Ukrajinou. A každý den s tím žiju. Není mi dobře, není to jednoduchý, ale snažím se udržet sobě tu nějakou lidskost, abych to nějak zvládl.
0: Říká Jurij Galatenko na konci příběhu 20. století. Celý rozhovor, který s ním vedl pro Paměť národa Tomáš Netočný, najdete na internetových stránkách Paměti národa. Teď mi už nezbývá, než poděkovat za pozornost. Loučí se s vámi Adam Drda.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.
3: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Írán oznámil, že čelí novým nepřátelským útokům. Italský tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televize řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
5: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
4: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Iránské revoluční gardy zaútočily drony na americké raketové systémy v Kuvajtu, informuje o tom iránská agentura Fars. Státní média zároveň oznámila, že Irán čelí novým nepřátelským úderům, tentokrát na ostrově Kašm v Hormuzském průlivu. Spojené státy další vlnu útoků zatím nepotvrdily. Podle informací deníku Axios ale podnikla údery na iránská vojenská zařízení a na členy revolučních gard v blízkosti Hormuzského průlivu. Kuvajtská armáda také odpoledne informovala o zásahu jedné z ropných plošin. Po dronovém úderu je tam zraněný jeden zaměstnanec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil rekonstrukci vlády, skončit má i současná premiérka Julia Sviridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Sviridenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí také detailní popis počasí z regionů, říká meteorolog Martin Adamovský.
7: Krajských textových předpovědí nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimně tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření, i ta struktura těch předpovědí se měnila.
4: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc lidí na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 cyklistů. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. až 16. hodiny, což podle provozovatele naznačuje, že sdílená kola lidé využívají hlavně při cestách do práce, školy nebo za službami.
8: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to šestý grandslamový titul v kariéře. A plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Přitom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50.
9: Nehoda na D3 u Tábora a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Pelhřimov. V nájezdu na dálnici se před malou chvílí podařilo vyprostit dodávku po nehodě, zatím je ale zavřený pravý pruh. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zastavíte, kolona se táhne na 62. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy stále trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi, zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a dodávky, místem se projíždí pomaleji. A na 6 mezi Karlovými Vary a Prahou spozorněte za Bochovem. Stojí tam na kraji dodávka s přívěsem, tak ho nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Vítejte v Leonardu Plus, ve kterém zpovídáme odborníky, vědce. Radan Haluzík, můj dnešní host, je sociální antropolog s přesahem do biologie a ekologie. Působí v Centru pro teoretická studia v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Přeji vám dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Leonardo Plus.
10: Můj host se ve své profesní dráze zabýval vztahem politiky a estetiky na věcech, jako jsou válečné konflikty, nebo byly válečné konflikty bývalé Jugoslávie na Kavkaze, výzkumu vnitřních periferií a přírody uvnitř měst a také studoval architekturu a urbanismus v zapadlých oblastech globálního venkova. Ten důvod, proč se scházíme, je, že aktuálně mu vyšla kniha s názvem Turbovenkov a s podtitulem Plné krajiny a prázdné domy nejen na Balkáně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten název Turbovenkov znamená jakousi překotnost proměny někdejší periferie, nejen na Balkáně.
11: No, na Balkáně a hlavně na jihu bývalé Jugoslávie, kterou se zabývám nejvíc v té knižce, proběhlo to, co proběhlo na řadě jiných donedávna rurálních a donedávna takových zapomenutých, zapadlých míst po celém světě. To, že lidé už toho měli jako dost, z toho, že jsou tam jako zastrčený a někdy dokonce jako marginalizovaný a odešli ne už rodiny, ale odešly celý vesnice někam za prací, obvykle do nějakých bohatých zemí, do Evropské unie nebo do Spojených států, někdy až dokonce do Austrálie. No a dneska už je to prostě druhou, dokonce někde skoro třetí generaci a posílají domů peníze. A když vy tam přijedete a znali jste ty oblasti a znali jste to jako nějaký opravdu takový jako idylický venkov s koníky, ovečkami a tak, jo, tak najednou vidíte, jak se to hrozivě proměnilo. Všude rostou obrovitý domy a ty domy expandují ven z vesnice a ty vesnice srůstají ze sousední vesnicí a s tou další vesnici a ta sroste až někde s předměstím nějakého blízkého města.
10: A kdy začal tenhle trend budování velkých domů a s čím souvisí?
11: Ten odchod takhle do zahraničí začal už v bývalé Jugoslávie v 60. letech a v roce 69 dokonce došlo k tomu, že jugoslávská vláda měla nějakou dohodu o tom, že budou jezdit lidé z Jugoslávie pracovat do Německa. A vznikl vlastně ten termín jako Gastarbeiter. No a oni od té doby začali posílat ty peníze, ale nejvíc těch domů vyrostlo v 90. letech a od té doby.
10: To mluvíme například o Kosovu, Albánii, Makedonii.
11: Ano, to jsou ty oblasti, kde já jsem to zkoumal nejvíc. Ale tyhle ty domy, jo, kterým se říká remittance houses, protože jsou to z remitencí, který posílají tyhle ty migranti domů.
10: Čili, že odešli za prací a vraceli se?
11: No, buď vraceli se, nebo místo sebe pošlou ty peníze. Jo, a ty peníze jsou tam za ně a ten dům je tam potom za ně. No a to existuje ale i v jiných zemích na Balkáně. Markantně to v Rumunsku, vidíte to v Bulharsku, celá Albánie je tím pokrytá. Jo. Je to i v řadě jiných zemí světa. Já sám jsem to zkoumal skoro ve 20 zemích světa. A je to prostě jeden z nových globálních fenoménů a vznikají nejen tyhle ty remittance houses, jako domy rostoucí z remitencí, ale vznikají celý remittance landscapes, krajiny, které jsou plný té turbulentně bující energie.
10: Já si říkám, že vlastně, když člověk přijede do Banátu, tady té oblasti, kde žijí čeští krajané, tam jako kdyby ten trend byl obrácený, protože tam se to přece spíš vylidňuje.
11: Ano, já sám jsem byl hodně překvapený tím, že člověk přijede do nějaký vesnice a teď tam bují ty stavby a proudějí tam ty remitence a přijede jenom kousek dál do jiné vesnice a tam nežije už jako skoro nikdo, tam žije posledních 10 lidí. Později jsem zjistil, že ono je to daný hodně etnicky, že tady tyhle ty vesnice plný těch remitencí a ten turbovenkov, že jsou vesnice těch bývalých etnických minorit té Jugoslávie, který dřív nepustili už za Jugoslávie, nepustili pořádně do měst a nepustili do těch fabrik a nepustili jako do politické reprezentaci vlastní a oni se takhle jako uzavřeli do sebe a místo toho, aby odcházeli do těch lokálních měst nebo do hlavního města, tak odešli raději rovnou až do Německa nebo do Ameriky. No a oproti tomu jsou ty chudé vesnice, které se vylidňují už několikátou dekádu, kde ty lidé právě, to jsou ty vesnice těch majitelů těch národních států Jugoslávské federace, to znamená srbské, černohorské, makedonské vesnice etnicky, a ty prostě chodili do těch fabrik a dostávali místa ve fabrikách a přes ty fabriky přišli k nějakému pozemku a jejich děcka šli studovat někam a tak pak už se nikdy nevrátili. No a tyhle ty vesnice právě jsou takovými vesnicemi duchů. A najednou vznikly dva druhy venkova, jo, že to je trošku zvláštní, že dřív člověk má tendenci vidět tu modernitu jako něco, co spojuje a kde je to čím dál víc stejný. A tady to naopak, ta modernita přinesla dva druhy modernity. Jedna tak ostře navázaná na peníze vydělaný daleko, daleko za horizontem a jiná zase tak ostře navázaná na totální opuštění. No ale jsou to prostě dva druhy modernity a dva světy, které si nerozumějí. A není potom jako tak, člověk se potom tak moc nediví, že vlastně tenhle ten proces skončil tím etnickým konfliktem.
10: V případě těch Čechů to je jiný případ, protože chodí ti balkánští Češi, tedy ti Češi z Banátu chodí za prací sem.
11: Ano, a taky se nevracejí už.
10: Taky se většinou nevrací, ale někteří výjimečně, ano. No. Ale jsou třeba velké rozdíly tady v těch jevech mezi Chorvatskem, které přece máme spojené s tím masovým turismem, a dejme tomu Kosovem?
11: No, v Chorvatsku ty lidi odešli z těch vesnic do těch lokálních měst, jo, prostě odešli do Splitu, do Rijeky, do Zadaru, do Záhřebu, jo, a ten venkov se postupně nějakým způsobem jako buď vylidňoval, nebo se stává tím periferním venkovem okolo těch velkých měst, jako to známe dneska, ty suburby, tou suburbí nebo noclehárnou, kde se chodí odpočívat po práci, která se odehrála v tom městě.
10: To jsem zažil v Jižní Africe.
11: No a tohle je prostě úplně jiný druh a zacházení s tou vlastně krajinou, že ty lidé odejdou a pošlou místo sebe peníze, anebo si staví dům na stáří a ten dům ale dost často zůstane prázdný. Že máme statistiky třeba z toho Kosova. Kosovo je skvělý případ, protože ono, jak je celé tou gastarbajtrovskou zemí takovou, tak vlastně téměř celé jeho území reprezentuje tenhle ten fenomén, kromě těch srbských vesnic, které tam ještě zůstaly. No a ty nám říkají ty údaje, že třetina těch domů podle sčítání obyvatel je prázdná. A já když tam jsem a koukám, tak vím, že kromě té třetiny úplně prázdné, je tam další třetina domů, kde bydlí nějaká babička někde dole v kuchyni s dědou a větrají ty dvě patra nad sebou pro ty mladý. A zároveň vím, že některé ty domy jsou nedostavěný. Jo? Takže vlastně hodně přes polovinu těch domů je prázdná. A ono to vypadá jako divně, ale ty prázdné domy, oni reprezentují toho svého absentního majitele. A dost často dokonce líp než ten majitel sám, protože na nějakýho Adnana, jo, který se tam narodil si nikdo moc nespomíná, protože on už tam nežije 20 let a jich bylo spousta kluků, že jo, prostě, ale ten jeho dům, který je mimořádný, tak všichni říkají, ano, ano, to je Adnan, restaurace, Švýcarsko, jo.
10: A když používáte v té knize pojem self-made menu,
11: ano.
10: Mluvíte ano. O architektech sebe sama i svých domů, to jsou ti hybatele těch architektonických změn?
11: Ano. To jsou lidé, kteří ve svém životě udělali nějakou obrovskou životní dráhu, nějaký jako velmi významný krok, že odešli někam za horizont, tam se nějakým způsobem etablovali, tady ten Adnan, o kterým já mluvím třeba a píšu v té knížce, což je můj kamarád, se z ničeho stal šéfkuchařem a specialistou na italskou kuchyni a má dvě italské restaurace velmi, velmi prosperující. A opravdu jsou to takový jako i pro nás jako velmi impozantní kariéry. Oni se cítí být autory těch svých velkých životů a stejně jak se cítí být autory svých velkých životů, do kterých jim nikdo nekecal a museli si je udělat sami, tak se cítí být autory z těch svých velkých domů, který to mají prezentovat. Takže je dost často buď navrhujou sami, to bylo dřív, jo, nebo si pozvou sice architekta, ale takzvaně vedou mu péro. Říkají mu, tady uděláš tuhle věžičku, tady uděláš tohle, tady uděláš tohle. On to pak rozestaví, oni přijdou, to se mi nelíbí, takhle to nabaví, že jsem si to nepředstavoval, tak tohle zbouráme a přistavíme. Takže jsou architekti nejen sama sebe a svých životů, ale i svých domů.
10: Píšete také zároveň o slabém státě. Jak stát ovlivňuje, ať už jakýmkoliv směrem, případně jak brzdí rozvoj venkova?
11: Tak ten slabý stát se s těmi turbulentně rostoucími nejen venkovy, ale i městy různě po světě pojí na mnoha, mnoha místech světa. A tak jako první je to, že slabý stát nemá žádný stavební řízení a zároveň slabý stát nemá žádný pořádný urbanismus. Každý si staví, kde chce a co chce.
10: Kdo chce, jak chce.
11: Kdo chce, jak chce a dokonce na černo někdy. A dokonce i na pozemcích, který nejsou jako tak úplně jeho, jo? Nebo má na ně papír, který nějakým způsobem před soudem by neobstál. No ale zároveň z toho ten slabý stát dost často produkuje nějaký konflikty, který ženou buď sociální konflikty nebo ty etnické, který ženou ty lidi do zahraničí a ze zahraničí oni posílají ty remitence. No a zároveň ty lidi, co ty remitence dostanou, tak je nedovedou investovat, jo? Protože ona je to takový, je to, já nevím, v Somalilandu investujte něco, jo? Nebo já nevím, v poválečným Kábulu, jo? Prostě je to těžký najít investice. A nejistější investice je do toho velkého baráku. A to je zároveň investice do rodiny. A zároveň ten život v tom slabém státě není úplně bezpečný, takže se tam barák postaví tak trošku jako hrát, jo? Prostě, aby viděl, my jsme mocní a s náma si to nesmíš rozházet. A někdy dokonce, aby jako na tom Kosovu se to stavělo hrozně dlouho, že má velký zdi a velký vrata a je takovou malou jako téměř jakoby pevností.
10: Mluvili jsme o migrační vlně, nejdřív o té po roce 69, kdy existovala nějaká ta státní politika ekonomické migrace v bývalé Jugoslávii, pak také následovala migrační vlna ještě před vypuknutím těch konfliktů v 90. letech, Německo, Skandinávie, Švýcarsko. Tohle všechno už taky muselo hodně zahýbat rodinami a tou tradiční soudržností.
11: Ano, to vlastně zahýbalo rodinami dvěma extrémně odlišnými způsoby. Některé rodiny se jakoby rozpadly a to jsou hlavně ty městský, víc žijící na severu, ty bývalý Jugoslávia, ty na jihu a ty víc rurální se naopak jako utužili. Naopak tam došlo k zakonzervování ty velkorodiny. Třeba na Kosovo je poslední taková, Kosovo a Albánci v Makedonii, poslední taková velká balkánská velkorodinná oblast, jo, kde se to ještě udržuje a ta se udržela díky právě díky těm remitencím, díky těm penězům, který posílali příbuzní ze zahraničí a hlavně jako dva bratři pracují a jeden bratr nebo dva bratři zase hlídají rodinné usedlosti anebo aspoň v té vesnici. Ty rodinné vazby jako ku podivu posílilo.
10: Když nejdřív odcházely ty vlny těch gastarbeiterů, tak už se vylidňovala některá ta sídla na Balkáně a teď následovala ještě ta válka a ten úbytek mužů.
11: Dřív odcházeli muži a vraceli se, jo, po 2 letech nebo 10 letech a zůstali žít dál doma. Potom v 90. letech si začali brát sebou manželky. Hodně to souvisí s tím konfliktem, že nechtěli mít ty rodiny v oblasti, kde je občanská válka. Zároveň tam měli děti, ty děti tam chodí do škol, mají kompletně legalizovaný všichni pobyt. Děti umí líp německy nebo italsky než albánsky nebo makedonsky, srbsky. Otázka je, jestli se vrátí všichni staví ty domy jako v naději, že se vrátí, a já si myslím, že se jako třeba nevrátí.
10: Myslím, že ty statistiky světové říkají, že nějak 2/3 se nevracejí uprchlíků, takže...
11: No, možná ještě víc. Už se o nich oficiálně mluví jako třeba na Kosovu, jako o diaspoře.
10: Mým hostem je dnes Radan Halusík, sociální antropolog, který působí v Centru pro teoretická studia a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Zabýval jste se také chudými venkovskými oblastmi Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Můžeme uvést nějaký příklad nebo jeden, dva a srovnat to s vývojem na Balkáně?
11: No, tam je zajímavá věc. Mně se podařilo procestovat za tímhletím typem výstavby téměř 20 zemí světa a zajímavé je, že tyhle ty domy jsou si extrémně podobný. A ta podobnost je především v tom, že oni z moderních nějakých technologií, to znamená železobeton doplněný cihlami a do toho nějaký současný plastový okna, všude po celém světě hodně podobně, tak na ně je nostalgicky nalepí trošku tradic. Přibude k tomu nějaká jakoby lokální věž nebo nějaký lokální typ střechy nebo někdy stačí jenom nějaký ornament na fasádě. A čím víc ty moderní domy se snaží být lokální, tak tím víc jsou si navzájem podobný.
10: V čem je ta proměna těch venkovských periferií chudých zemí jiná než v těch bohatších částech Evropy a ve Spojených státech? A co je jejím primárním motorem?
11: Primárním motorem je to, že vlastně v tom dnešním globálním světě je už vlastně neudržitelný koukat na to bohatství v jiných zemích, anebo v těch velkých jeho bohatých metropolích. No. Dneska každý má doma mobil, včetně těchto zapadlých oblastí, i ve velmi chudých zemích mají lidé mobil a tam vidějí, jako jak to funguje a tak, koukají na televizní seriály a takhle. A vlastně se rozhodli, že už to tak jako nenechají a že vemou život do svých rukou. A to, co dělají, je, že se napojí na ty bohatý toky, velký globální toky světa. A není to jenom, že odejdou někam jako do zahraničí. Jo? Spousta lidí čekají, až to bohatství přijde k ním, jo? Nebo využijou toho, jo? Prostě pracují v místním turismu, nebo pracují v nějaký místní těžbě minerálů. Dost často je to taky, já nevím, pěstování něčeho. V Indonésii jsem byl v komunitě, která pěstuje řasy ve velkým a celý ten svůj ostrov oběhnala těma pěstírnama řas a ty vyváží někam do Japonska, kde je z toho ta tradiční zaručeně japonská kuchyně, jo. Dost často jsou to taky napojení se na nějaký druh kriminality, jo, že to je ilegální těžba minerálů, obchod se zvířaty, obchod se slonovinou. V Čečensku jsem studoval i případy, kdy bohaté nebo schopné čečenské rodiny v 90. letech se napojily na ten kolabující se sovětský bankovní systém a z něj nějakým způsobem vytunelovali peníze a z toho rostly celý obrovský domy, kterým se říkalo vzdušné domy, jo.
10: To ne, že by byla ta města duchů, ale...
11: No, to nejsou ty města duchů, ale jsou taky nedostavěný ve směs. Jako.
10: Myslím, že také tu knížku provází myšlenka, že v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa po bojích následoval právě ten zmiňovaný stavební boom. Jak to třeba vypadalo v Kábulu po intervenci NATO proti hnutí Taliban?
11: To znamená po roce 2002, řekněme třeba, než tam zase se Taliban bohužel vrátil. No, tak tato doba je známá tím, že bohatly celé nové afgánské vrstvy obyvatelstva. Některé bohužel bohatly z korupce těch demokratických rodících se a nikdy nedorozených struktur. Velmi často to byly rodiny, které bohatly z pěstování opia a někdy dokonce pak přímo dokázali vyrábět lokální heroin a vyvážet ho do celého světa. Najednou Afghánistán se stal obrovským zdrojem, jako jedním z největších vývozců heroinu, úplně vytěsnil ten opiový trojuhelník. Dokonce z toho rostly domy, které s trochou fantazie připomínaly makovice a místní jim říkali poppy houses, jako makové paláce, nebo poppy palaces. Zároveň tyhle ty lidi, co se týče toho urbanismu, se chovali poměrně hrozně nesmlouvavě v tom prostředí, nejenže si stavěli, kde chtěli, co chtěli, ale třeba v Kábulu likvidovali celý čtvrti, který vznikly kdysi dávno, jako 20 let předtím, bez stavebního urbanistického záměru a většinou i bez povolení, tak je prostě za přítomnosti státních orgánů nechali shrnout a nastavili si tam svoje soukromí paláce, který pak pronajímali různým nevládním agenturám a nadnárodním agenturám. No a tyhle ty chudáci, co tam měli ty domy před ním, ty předměstský, tak se museli odstěhovat.
10: Poválečné Čečensko, předpokládám, v něčem, pokud jde o tady ty změny, bylo podobné, ale tam Rusko investovalo, aby dalo najevo, že se stará, klan Kadyrovovu dal najevo, že se stará.
11: No, v poválečném Čečensku dostali nejprve, v té první fázi dostali každá rodina nějaké válečné reparace a tak za úplně za ty první válečné reparace koupili auta, protože bez těch aut se tam v ten moment jako nedalo pořádně žít a obchodovat a nějak na venkově už vůbec ne. No a to, co následovalo potom, bylo výstavba nových domů, zároveň ta válka vyhnala hrozně moc čečenských mužů ven z Čečenska, jo, že to bylo pro ně, i když se
10: pokud
11: to...
10: zůstali na život.
11: Ano, pokud zůstali 100 tisících zmyslelo, že jo, prostě z milionového národa, ne, jo, tak a ty, co to tak radši, než by byli pronásledovány, tak někde podnikali mimo, ale posílali peníze, no a kromě toho tam Rusko hodně investovalo peněz a z těch bylo postaveno vlastně nějaký centrum Groznýho, kde dost často takový obrovský domy připomínající v něčem Dubaj, dost často v nich ale nikdo nebydlí, že jsou jako, jakoby poloprázdný. Došlo tam takovýmhle jako stavebnímu boomu, o kterým my mluvíme.
10: Teď je otázka, jestli to takhle zůstalo, že teď zase ta situace od té velké ruské války 2022 může být odlišná.
11: No, já vím, že některé ty stavby začaly už chátrat, jo, protože oni nebyly udělány úplně precizně, no a některé nikdy nebyly zařízeny. Tam jsou celý obrovský věžáky, které se málo, nějak bude střele, málo svítí.
10: Jsou podobné trendy vidět i v zemích globálního jihu, já nevím, třeba u obyvatel Latinské Ameriky nebo někde v horách, v Bolívii, Ekvádoru, Guatemala.
11: Velmi často tenhle ten typ domů, o který já studuju, je dneska, neříkám ve všech zemích světa, ale ve všech rychle se rozvíjejících chudých zemí. A velmi často je podobně jako na tom Balkáně spojený s tou politikou těch minorit, jo? Že to dělají ty lidi, kteří byli léta tlačený někam totálně mimo svět toho biznisu. Krásně je to vidět třeba na různých těch indiánských etnicích, třeba v Andách, kdy oni ty místní španělsky mluvící rodiny nechtěli pouštět nikoho moc do toho biznisu, pro ty lidi bylo těžký jako dostat i třeba pás a cestovat a takhle, ale zároveň se živili třeba jako obchodníci, kteří objížděli ty horský indiánský městečka, no a najednou začali jezdit, obchodovat napřímo, jo, třeba jezdí dneska obchodníci z Lapazu indiánští do Číny napřímo obchodovat a tak. Vznikla celá nová třída lidí, extrémně zbohatla, jo, a třeba v tom Lapazu, nad Lapazem vzniklo jako město, kde žijou vlastně jenom místní obyvatelstvo, protože se tam nedá skoro dýchat. 2milionové město ve výšce 4000 a víc metrů a tam vznikl nový stavební styl. Jo? Říká se tomu architektura neoandína nebo čolet. Jsou neuvěřitelné paláce, které trošičku připomínají nějaký odraz art deka, trošku indiánský, nějaký vzory. Nedá se to vůbec k ničemu na světě připodobnit. Je to obvykle dům, který v přízemí má nějaké obchody, aby na sebe vydělal v tom prvním patře, má buď taneční sál, kde ta místní rodina pořádá ty velké sebeprezentační jako svatby a jiné oslavy, nebo je tam fotbalové hřiště, protože líp se hraje v téhle nadmořské výšce prý vevnitř než venku, že tam není tak syrový vzduch. V dalších patrech jsou kanceláře, v dalších patrech bydlí hosté, ty rodiny, které přijedou z venkova, jejich jako příbuzný a na střeše je vilka majitele toho domu. A je to opravdu jako nádherný.
10: Mluvili jsme o tom trendu vysídlování některých těch venkovských oblastí světa. Do jaké míry se to vysídlování týká i našeho regionu, střední Evropy?
11: Masový odchod lidí z venkova je dneska záležitost, která se týká, neříkám celého světa, ale vidíme to na mnoha místech světa a to i místech, které bychom to netušili. O Japonsku se hodně píše v tomhle, jo? Že tam jsou celý venkovský oblasti, kde ve vesnicích jsou poslední 2-3 obyvatele. V Japonsku jsou dokonce města, kde mají odliv obyvatel. V západní Číně to je, na Kavkaze to je, v Rusku, hlavně v jeho severních oblastech, jo? Ty jsou vesnice poloprázdné. Evropský středomoří, ale i v kusy jako Německa. Relativně blízko Berlína jsou celý vysídlený v oblasti. Katastrofální situace třeba v Bulharsku nebo na řeckém venkově. Jo? Tam jsou celý v oblasti, kde těch lidí zůstalo velice málo. V Americe zanikají celý města. V Americe nejsou vesnice, ale malý towns. Jo? Tak celý v oblasti, kde v těch městech zůstalo daleko méně lidí. My mluvíme o shrinking villages, shrinking cities, smršťujících se vesnicích, smršťujících se městech a dokonce celých jako smršťujících se v oblastech. Jsou i celý země, kde chybí desítky procent obyvatel. Jo? Moldávie.
10: A to ještě neplatí pro náš kout světa.
11: No,
10: kromě teda Berlín už je blíž.
11: U nás tak nejblíž je to v tom Německu. A u nás se hodně mluví, jako, že jsou vesnice, které jsou v tom pohraničí, ale ve skutečnosti to nejde jenom o to pohraničí. U nás ten venkov jakoby rozpadl do dvou typů venkova. Jeden je ten suburbání venkov, kde rostou ty vilky a stěhuje se tam pořád víc a víc lidí a pendlujou tam za prací každodenně nebo aspoň třikrát týdně. No a mezi tím jsou ty oblasti jako na kraji krajů, tam, kde se stýkají ty kraje většinou, kde těch lidí tolik nependluje. Ale pozor, jo, my to statisticky furt nevidíme, protože oni jsou tam přihlášený. Jo? Některý z nich znám a oni říkají, že tam jezdí volit dokonce. Ale až oni získají dům nebo byt někde v té suburbi nebo v té metropoli v Praze, v Brně, v Pardubicích, jo, tak jezdit jednoho krásného dne přestavol, nebo tohle se přeruší a najednou jako zjistíme, že máme dva typy venkova. A to je věc, kterou u nás bohužel nikdo nevidí a politici jsou vůči tomu slepým. Bavil jsem se s člověkem, který je geograf a který pracoval leta na ministerstvu místního rozvoje, takže pod něj by to mělo tenhle problém spadat a on vůbec o něm neví, že tohle je velká tikající bomba české krajiny.
10: Říká Radan Halusík, sociální antropolog v pořadu Leonardo Plus. Děkuji.
11: Děkuji.
10: Proč jdou chlapi do války? Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů. Tak se jmenuje jedna z předchozích knih mého dnešního hosta. Vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online. Tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Leonardo Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: 21:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Radiožurnál a zprávy. Tragický požár na jihu španělské provincii Almeria se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byly 4 lidé. Při nehodě zemřel pilot a žena. Další dva cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policie a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde asi o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Envid Kombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin.
9: Nehoda na D11 u Sadské a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru se srazilo osobní auto s Srnu, tak opatrně projíždějte. Na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k omezení na 62. kilometr, pracují tam silničáři v levém pruhu. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z D1 ve směru na letiště, opatrně za sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru se pohybují silničáři v levém pruhu. Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá už jen silnější provoz v okolí Olbramovic a také před Benešovem. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a dodávky, místem se projíždí Kyvadlově, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
12: Dnes s Janem Lukačevičem.
13: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
14: Ahoj, Honzo.
3: Žárovky.
13: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
14: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
13: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
14: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
13: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
14: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování vonavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
13: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit, pojďme se podívat, jestli rostliny
15: uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy?
14: Ano, přesně, a stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis, takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
15: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
14: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
15: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchači a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby je přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
14: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní, nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
15: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda desetidenní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
14: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
3: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
15: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence. Takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
14: No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače, a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
15: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
14: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí. A já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat. A on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
15: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco,

0: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc a jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
0: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
2: Tak to je úplně poznášející slyšet, ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co ti naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
0: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek, ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den, ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
2: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku, pozici, které jsi ty?
0: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
2: A vinice.
0: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
2: Tvoje děti se naučily francouzsky?
0: Naučily. Ta starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
2: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
0: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělej, co je baví.
2: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři, nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
0: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak

0: jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
1: Na co hraješ?
0: Na bicí.
1: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit a nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
0: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice, to mě baví.
1: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
0: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
1: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
0: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin, kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Aničko, les nebo laboratoř?
0: Les.
1: Hmyz nebo rostliny?
0: Hmyz.
1: Notebook nebo terénní zápisník?
0: Terénní zápisník.
1: Bordeaux nebo jižní Čechy?
0: Teď Bordeaux.
1: Sport nebo klid s knížkou?
0: Klid s knížkou.
1: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
0: Jak kdy.
1: A práce s AI nebo bez ní?
0: S.
2: Žárovky.
1: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
0: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
1: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
0: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
1: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
0: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
1: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat, takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
0: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní z pěvců, kteří tohleto dokážou.
1: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat, nebo co máš v šuplíčku nachystané?
0: Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
1: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
0: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
1: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by ses ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
0: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany anebo do růstu, protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
1: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
0: Naschledanou.
1: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy.
3: Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Interview Plus. Pozice automobilového koncernu Volkswagen je vážná. Odbyt trvale klesá, zejména kvůli konkurenci z Číny. Jedinou výjimkou ve struktuře koncernu se zdá být česká Škoda Auto. Díky čemu se mladoboleslavské továrně daří? Udrží si dobré výsledky i v budoucnosti? Petr Vizina se zeptá viceprezidenta Svazu průmyslu a bývalého ředitele Škody Auto pro vnější vztahy Radka Špicara.
5: Interview Plus. Zítra 1:30 předpolednem na Plusu.
6: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu a získal svou pátou grandslamovou trofej. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, několik dalších je zraněných. Informuje o tom thajský premiér Anutin Chaniwrakuna. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem 12:00 tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi 30 minut. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutězky s vodopády. Hasiči čtvrtý den zasahují u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
8: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dostali likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
7: Hasiči v sobotu večer snížili stupeň požárního poplachu ze 2. na 1. Dál platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
9: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, to bylo úplně jako života ohrožující.
10: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
11: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
10: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
12: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
10: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba 1,5 roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Správa železnice začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
13: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
7: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němec Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila v rozhodujícím duelu s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistryně světa z roku 2023 v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
14: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím na stupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
15: Nehoda na D2 u Podivína a omezení na D8 u Libouchce. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Podivín. Na 42. kilometru řeší nehodu dvou dodávek, jsou v odstavném pruhu, v místě se může brzdit a náhle vybočovat. Na D8 mezi Drážďany a Prahou se mezi 86. a 83. kilometrem v tunelech připravuje nové omezení. Projíždí se v obou směrech pouze pravým pruhem. Na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zpomaluje, následná fronta pokračuje až na 62. kilometr. Tam je noční omezení a průjezdní pouze pravý pruh. Na pražském okruhu směrem na letiště nepřehledněte krátkodobé omezení za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru pracují silničáři na údržbě a opravě telematiky v levém pruhu. A na tahu 207 mezi Toužimí a Stříbrem dejte pozor před Radyní. Na silnici tam spadly dva stromy, na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Stáří a stárnutí je přirozenou součástí života. Někdy dokonce výsadou. Je také předmětem zkoumání vědců a vědkyň, kteří upozorní, že společnost by měla seniory přestat brát jako babičky v šátcích nebo jako opuštěné a nemocné lidi. Co tedy dnes znamená aktivní stáří a jak se přestat stárnutí bát? Téma pro následující pořad, u jehož poslechu vás vítá Martina Kašná.
5: Zaostřeno.
17: Nejhorší bylo, když jsem zařvala hned na začátku a oni se všichni lekli.
18: Seděli v pohledu. 10 minut. Vilíčko.
17: Tak počátka. 50, jdeme na to.
19: Co pak tady nejsou vůbec žádný dospělí? Myslím, že ne. Pronesl to se vší vážností, ale pak si teprve uvědomil, že se vlastně uskutečnilo jeho dávné přání a radost ho přemohla. Žádní dospělí.

0: viděli jste dneska představení Studia 60+, které tady v této sestavě působí od začátku roku 2023. Založili jsme ho, protože jsme se chtěli vrátit k myšlence Studia Dům, které tady v 90. letech vedla Eva Pálská. Naším cílem bylo převést tu myšlenku té alternativní divadelní školy, která tehdy fungovala pro dospívající v dnešním světě, do toho kontextu, v jakém se nacházíme. A přišli jsme na to, že skupina lidí po 60 jsou mnohdy ve společnosti opomíjeni a že bychom chtěli jim dát více pozornosti. Jednak proto, aby měli možnost se prakticky vzdělat, a jednak proto, abychom jim mohli dát hlas a možnost vypovídat i o tématech, které je samotné zajímají.
1: Vedoucí Marie Klemencová prezentuje po jednom z představení myšlenku amatérského hereckého souboru. Souboru pro seniory, kteří dovedou vystupovat jako sečtělí dospělí a zároveň si nezapomínají hrát jako děti. Soubor má za sebou už 3 představení, ve kterých se více či méně zrcadlí problematika stáří. Jmenují se Napečeno mám, Ano uch a Neboj neboj. Věk účastníků ale není jediným tématem, které ze souboru vyplývá. Povídám si s paní Marcelou, která mi vysvětluje, proč se rozhodla do souboru přihlásit.
2: Většina z nás měla úplně jiné profese než hrát divadlo. Ale někteří v dětství nebo mládí samozřejmě vystupovali na různých školních besídkách a podobně. A když se nám trošku uvolnil prostor, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a můžeme se na stáří něčím kreativním bavit a hlavně jsme přemýšleli o tom, že v rámci toho hraní vydržíme v nějaké aktivitě mentální, protože člověk musí si opakovat texty, naučit se mluvit na veřejnosti pořádně a podobně, takže jsme to brali vlastně jako takové cvičení paměti, mozku.
3: Pro mě je to setkání hrozně důležité v tom, že mi došlo, že když vedeme ten mezigenerační dialog, tak třeba přicházíme na to, že se shodneme v daleko více věcech, než bychom si třeba mysleli. A že opravdu to, že nás dělí jakoby velký čas, neznamená, že jsme třeba mentálně úplně někde jinde, ale že můžeme najít společnou řeč.
2: To třeba v tom neboj neboj je naprosto jako zřejmé, jaké ty strachy má naše generace a že v řadě případů ty strachy se vlastně setkávají i s těmi obavami těch mladých.
4: Opakuj po mně. Nenechám se druhými zastrašovat.
5: Nenechám se druhými zastrašovat.
4: Strach je můj kámoš. A nikdo nemá právo jeho brát.
3: Mám pocit, že to, co se změnilo, je, že já sama nemám takovou obavu z vlastního stárnutí, protože mám pocit, že existují příležitosti, jak ho strávit aktivně a mít pocit, že to stáří bylo naplněné. Myslím, že to je jeden z cílů toho studia 60+, aby lidi odcházeli s tím, že to stáří není pasivní a orientované do minulosti, že je tam nějaká perspektiva, nějaká naděje, nějaká radost z tvorby, nějaká radost ze setkávání.
6: Tak a orientační body jsou tady, že tady je nakreslená taková barová nožička.
7: Aha.
6: A jsme tam, kde potřebujeme být.
3: Takže podle barové nožičky najdeme hereckou šatnu.
6: Tak je to dobrý. A jsme v šatně.
7: A jsme v šatně.
6: Tak.
7: No máte to tu krásné.
6: No my ne. My tady jsme jenom, když hrajeme An uch, jinak my jsme dole ve sklepě v šatně a tak. My nejsme profesionálové, tak tady jenom hostujeme.
2: Já jsem divadlo, prostředí divadla a podobně znala, protože jsem učila na taneční konzervatoři, takže jsem s těmi studenty často byla v tom divadle. Takže divadlo jako pro mě úplně nové nebylo. Ale jako herečka, to se necítím ani teď, nebo nikdo z nás se tak necítí, ale zjistila jsem vlastně tu obtížnost toho povolání. Hlavně je to mentálně vysilující. V některých momentech se prostě člověk dotýká různých problémů vlastních, osobních, musí to nějakým způsobem sdělit. Čili myslím si, že ta profese herecká, když člověk to vidí, tak zjistí, že je to mnohem obtížnější, než si to představoval.
8: Moje představa je, že se tam vlastně může stát úplně všechno.
2: Ano. Může, ano.
9: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi vás jménem celého divadla Husa na provázku přivítat na velmi nejúdolejším a druhém ročníku festivalu 66.
0: Přátelé, tohle jsem si vždycky přála udělat, tak jsem ráda, že se mi dnes ten sen splnil. Jsem ještě daleko víc ráda, že dnes se plní i přání naší Libušce Šuležové, člence našeho studia 60+, je od samého mládí výtvarnice tělem i duší. A přestože má za sebou spoustu různých výstav, nejenom u nás v Česku, ale i v zahraničí, tak měla velké přání, aby ještě někdo uspořádal vernisáž. Libuška se zároveň přála, aby tu její vernisáž doprovodili i její kolegové ze studia 60+. Da

0: Po vernisáži na letošním dubnovém festivalu sedím opět v herecké šatně. Tentokrát je tady kromě paní Marcely se mnou i paní Libuše.
1: Změnil se nějak váš názor na stárnutí a na stáří jako takové zkušeností právě tady ve studiu 60+?
2: Ne, ve studiu ne, ale já sama osobně zjišťuji, že to není žádná legrace být stará. Člověk se s tím těžko směřuje, ale prostě především ta únava, jo, teď ta hlava už tak nefunguje, jak fungovala, pohyby taky ne. Takže těžko se směřuje, ale člověk musí přijmout, že jo, to kolikrát si říkám, ženská bude ráda, kolika se dožila roku.
3: Já jsem byla naprosto překvapená tím, že i z té první hry, která se mně zdála, že je o stáří, což bylo to napečeno mám, jako jenom o stáří, takže nás prostě zastavovali před divadlem jako mladí lidé a líbilo se jim to, a nebo že doteď prostě třeba i potom neboj, zůstávají lidé na besedu mladí a jsou ochotní prostě jako staříky poslouchat, no.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem pořadu Zaostřeno je teď socioložka z Masarykovy univerzity v Brně a spoluzakladatelka Centra pro výzkum stárnutí Lucie Vidovičová. Na úvod našeho rozhovoru mě zajímalo, jak se z hlediska sociologie dá definovat stáří.
5: Sociologie nás bude učit právě to, že stáří nelze definovat. Nemůžeme o seniorech mluvit jako o sociální skupině, protože nemá žádné společné znaky. To, kdo je senior, seniorka, v jakém věku to začíná, je vždycky dané kontextem, je daný tím sociálním prostředím. Takže seniori jsou taková fluidní kategorie, kterou si definujeme podle potřeby.
0: V rozhovoru pro Český rozhlas v loňském roce jste říkala, že součástí aktivního stáří je jakákoliv smysluplná aktivita nebo činnost, která je pro společnost prospěšná. Mohla byste to ještě nějak rozvést nebo doplnit?
5: Já bych asi měla sama sebe za to zkritizovat, protože to není ta prospěšnost jenom pro společnost, ale i pro nás samotné. A možná to řeknu ještě jinak. Ta aktivita by měla vést ke kvalitě života a tu kvalitu života každý z nás dosahuje nějak jinak. Je pravda, že aktivní stárnutí jako koncept bylo založeno na tom, že člověk je produktivní ať už v placené práci nebo pro společnost, například skrze dobrovolnictví, a bylo to takhle okleštěno. Nebyly v tom aktivity zahrnuté jako péče, ale je pravda, že ta aktivita pro každého z nás může být něco jiného. To aktivní stárnutí můžeme prožívat skrze to, že takzvaně děláme prarodičovství. Někdy se bere to, že buď to si aktivně stárnoucí, anebo pečuješ o rodinu. Ale právě na příkladu vlastně prarodičů můžeme vidět, že se dá aktivně stárnout přes tu pečovatelskou roli, protože to, že jdete do divadla se svým vnoučkem, právě proto, abyste takzvaně hlídala vnoučata, je vlastně to vaše aktivní stárnutí.
0: Proč je více aktivních seniorek než aktivních seniorů? Jestli to má ještě tedy nějaký jiný důvod, než pokud budeme brát jako faktor věk dožití?
5: Jsou různé hypotézy. Proč muži jsou méně jakoby viditelní v tom, co považujeme za aktivní stárnutí. Vrací se to trošku zpátky k té i definici, co považujeme za aktivní stárnutí, pokud se budeme bavit o tom, že to je nějaké dobrovolničení a jako univerzita třetího věku a chození do nějakých kroužků, tak tyhle aktivity jsou nezřídka jako vlastně femininní. Všichni si lámeme hlavu, jak vlastně vytvořit takhle nějaké kolektivní akce, které by právě lákali jako muže. Centra aktivního stárnutí zkouší třeba šachové kluby nebo doutníkové dýchánky a tak, ale skutečně se ta odpověď jako hledá a zároveň třeba v těch kontextech stárnutí na venkově nebo v menších městech, kde ty muži jako se přirozeně sejdou prostě v nějaké jako hospůdce nebo se jde v neděli na fotbal, to vlastně v těch statistikách nebude nikdy vidět. Takže to není, že by ty muži jako nestárli aktivně, ale není to v těch prostředích tak, jak si je představujeme.
0: Existuje z hlediska sociologie nějaký limit právě pro aktivní stáří?
5: Z hlediska sociologie to, že vás společnost nenechá stárnout tak, jak chcete nebo potřebujete. My se v tom našem předmětu snažíme víc upozorňovat právě teda na ty sociální bariéry, které můžou být dané v tom, že máme pocit, že třeba seniori do nějakého sociálního prostředí takzvaně nepatří. A asi jako nejjednodušší příklad je třeba právě politická scéna. Bohužel s tou věkovou diskriminací nebo obecně ageismem se můžeme setkat téměř kdekoliv, takže ta vaše otázka by vyžadovala dlouhatánskou odpověď, která by zahrnovala služby obchodní, bankovní, která by zahrnovala úřady, která by zahrnovala přístupnost některých služeb. A myslím, že nás jako společnost v této oblasti čeká ještě hodně práce.
0: Je tedy stereotyp to, že si lidé často představují, že nejvíce ohroženi osamělostí jsou právě seniori?
5: To je jeden z nejčastějších stereotypů, já to říkám takové nesvatá trojce stáří, jako chudé, osamělé a nemocné. Ale paradoxně je ta osamělost v takovém tom pojetí toho, že to je nedostatečný počet nebo nedostatečná kvalita lidí kolem vás, tak abyste byli spokojení, je něco, co prožívá jako zlomek těch seniorů. A naopak je to mnohem častějším problémem vlastně u mladých dospělých i v České republice. Pokud ve chvíli, kdy už ten senior nebo seniorka jsou osamělí, mají ten pocit osamělosti a mají ho hluboký a dlouhodobý, tak je to extrémní zdravotní riziko. Přirovnává se to k obezitě, k kouření cigaret a je to něco, co skutečně má jako velké náklady i pro veřejné zdravotnictví. Je to něco, o čem bychom se určitě měli bavit a měli bychom se bavit o prevenci, aby jako lidé nespadali do těchto extrémních forem osamělosti. A to samozřejmě je relevantní zase pro každý věk, ale pro ty seniory ještě možná víc. Neříkám, že to není téma pro stáří, ale ne v tom smyslu, že starší člověk rovná se osamělý člověk.
0: Mívají lidé tendenci vnímat seniory nebo osoby staršího věku jako jednolitou masu?
5: Pokud jsme mluvili o tom, že všichni vnímáme, když se řekne slovo senior, tak vnímáme, že by to měl být někdo nemocný, chudý a osamělý, technologicky nezdatný, tak ten další přívlastek, který je zcela neplatný, že jsou to ti lidé stejní. Protože já zase to používám, moji studující to znají, když ukazuju obrázek, na kterém je zakladatel Microsoftu, pan premiér, zpěvačka Cher, nebo někteří významní lidé, kteří mají hlubokou kriminální minulost i současnost a všichni jsou to seniori. Jenom je tak, než jsme zvyklí označovat, vnímat. Máme nějakou obrázek toho, že senior je babička v šátku a la Božena Němcová. Takže tam jenom dobré si říct, že vlastně seniori jsou lidé jako všichni jiní, jenom mají více let. Dokonce se říká ještě různorodější než jiné skupiny, právě proto, že tam jsou ty vrstvy těch životních zkušeností.
0: Vysvětluje socioložka a sociální gerontoložka Lucie Vidovičová.
4: Posloucháte Zaostřeno.
0: Lidské tělo ke stáří prochází mnoha změnami. S psycholožkou Hanou Georgi z Českomoravské psychologické společnosti otevírám otázku, jak se starší lidé staví k péči o psychické zdraví.
6: Starší lidé taky mají k tomu přece jenom ještě generačně jiný vztah, protože dříve to bylo mnohem víc stigmatizováno. A teďka najednou vlastně žijou tady spolu generace, kdy tyhle věci byly ostuda a dneska je to úplně v pořádku. Teď jsme zrovna v takovém zvláštním období, kdy přetrvává mezi profesionály nějaký ageismus, tak to má hluboké kořeny. A tohle to, že vlastně nemá cenu se zabývat těma starýma lidma nebo staršíma lidma, to v nás jako nějak je, přitom právě jsme si říkali, to jsou přece pořád lidi. Každý chce být spokojený a není to pravda, že by právě nemělo cenu třeba chodit na psychoterapii.
0: V čem může péče ve stáří pomoct?
6: Měli bychom taky před sebou mít úkol se jako vypořádat s tím, jaký náš život byl, smířit se s vlastními chybami, tak abychom ten život nekončili v nějakém zoufalství šíleným, ale abychom prostě našli ten vnitřní klid a to je úkol, kterým, když se nám to nedaří samotnému, tak nám s tím může pomoct právě ten profesionál a ta péče o to duševní zdraví.
0: Jak to s dostupností péče vypadá?
6: čím dál tím víc seniorů o to stojí. Na druhou stranu psychologická i psychoterapeutická péče jsou málo dostupné. Je to obtížné, ale bude se to zlepšovat. Bude se to zlepšovat jednak tím, jak se šíří víc to povědomí mezi všemi těmi sociálními bublinami o tom, že má cenu pečovat o své duševní zdraví, a tím, jak bude přibývat lidí, kteří se tomu věnují, a my na tom s kolegyněmi pracujeme, abychom právě odstranili to stigma té práce se staršími lidmi, abychom ukázali, že to má smysl, že to je práce zábavná, kromě jiného, a že má pozitivní dopad nejenom na toho člověka, se kterým pracujete zcela evidentně, ale zároveň na vás, že to má jako osobní přínos, jako pracovat se staršími lidmi je hrozně poučný. Nazbírali spoustu všelijakých zkušeností, tak s tím dokážu tak jako s nadhledem pracovat, tak já doufám, že se to bude zlepšovat.
0: V knize Psychologie stáří a stárnutí zmiňujete důležitost správné diagnostiky problému. Uvádíte příklad záměny deprese za demenci kvůli podobně projevujícím se příznakům. V čem je tedy demence specifická?
6: Demence hlavně není jedna nemoc, je to syndrom nějakých příznaků. Pro něž je vlastně takový jako jádro to, že kvůli snížení kognitivních funkcí, to znamená poznávací funkcí, myšlení, paměti, pozornosti, tak přestanu být soběstačný. Ta ztráta té soběstačnosti, tak to je demence. A proč má někdo syndrom demence, tak ty důvody můžou být všelijaký, z jakého důvodu došlo k poškození mozku. To není zdaleka jenom Alzheimerova nemoc. Je tam vliv našeho vaskulárního zdraví, čili můžou být všelijaký mrtvičky a podobně. Může tam být zatím rakovina, můžou tam být prostě jiné zdroje těch problémů, které vyústí v syndrom demence. Většina jsou bohužel nezvratný, progredující a zatím se nedají léčit, ale ty pokroky v té léčbě se teda dějí.
0: K vyššímu věku podle Hany Georgi patří vybudování odolnosti a kognitivní rezervy.
6: Je to právě schopnost našeho mozku odolávat těm involučním změnám a případně nějakým nemocem a problémům prostě, který se dějou tomu substrátu našemu, jo, tomu mozku, aniž by to poškodilo nebo závažně omezilo naše fungování, čili to myšlení a tak. Ukazuje se, že lidi, co mají třeba na konci života velmi dobrou paměť, takže se věnují jako pestřejší paletě aktivit, jako různorodý. Je právě to kouzlo vzniku kognitivní rezervy, je to, že to ovlivňuje neustále těma svýma zkušenostma, že tomu mozku, že ho pořád nějak zaměstnávám. Zrovna tak, jako když budete cvičit, tak si vypěstujete nějaké svaly, nějakou fyzičku prostě, podle toho, co budete a jak budete cvičit, tak podobně je to s mozkem. Vy tam prostě vytváříte těma zkušenostma, vytváříte nové sítě, nové cestičky, kudy má ten mozek v rámci sám sebe komunikuje, a to je moc, moc důležité, protože potom, když se něco stane, dojde k nějakému třeba nějaké malé mrtvičce na nějakém malém místě a ta cestička se přeruší, tak ale už je vybudovaná nějaká kolem, anebo je snadnější tomu mozku vybudovat alternativu. Jinak se lidé samozřejmě velmi liší v tom, jak jsou celkově odolní, jak jsou taky jakoby houževnatí a nezdolní a jen tak je něco neporazí. Na tom se teda dá pracovat, to je taky jako těmi dobrými příklady kolem sebe a tou podporou, ale tohle to je třeba něco, co je i do velké míry vrozené, ale každý s tím můžeme zase dál nějak pracovat, když si to uvědomíme a chceme.
0: Takže riziku vzniku syndromu demence může člověk částečně předejít právě tím, jak v průběhu života hlavu zaměstnává?
6: Ukazuje se, že řada případů demence by se dala tomu vlastně předem nějak zabránit právě opatřeními toho životního stylu. Takže taková odolnost toho mozku se ví, že se pěstuje právě pohybem. Patří tam ošetřit některé věci, které souvisí s naším metabolickým zdravím, s vysokým tlakem. To, co mě izoluje vlastně od toho okolí, tak v tom hraje roli. Takže já můžu jakoby pěstovat svoji odolnost proti té demenci. A a tu kognitivní rezervu, tu schopnost toho mozku taky průběžně podporuje jednak vyšší vzdělání. Potom se ukazuje, že lidé, kteří mají nějak duševně náročnější koníčky nebo práci, takže u nich je nižší riziko potom rozvoje demence.
1: Mají lidé ze stáří strach? A pokud ano, tak proč?
6: Někteří lidé ano, mají strach. Někteří lidé od přírody prostě se zastolik jakoby nestrachují čehokoliv, ale strach ze smrti, z toho absolutního konce, tak ale to je úplně přirozený strach. A je možný, že právě takovýto ten strach z toho stáří je spojený právě s tou smrtí a že to člověk chce jakoby za sebe jakoby vytěsnit tuhle tu obavu, tak možná je to jedna z domněnek, že právě lidé od sebe chtějí to odstrčit, jo? Protože já jsem ten mladý, mě ještě to nehrozí, že jo? Když tohle jsou ty starý, prostě těm to hrozí, nechci si to připomínat, nechci to vidět. To může být jeden zdroj. A pak taky možná je to spojené s tím, že univerzálně se lidé obávají kromě smrti i dalších nepříjemností.
1: A dá se něco poradit, aby lidé ten strach ze stárnutí neměli?
6: Když vím třeba, že je celá moje rodina geneticky nějak zatížená a že mě z největší pravděpodobností nemine nějaká příšerná choroba, že to mám i už třeba zkontrolovaný, jo? Tak jako nebát se, jako nemít strach je projev jako nízkého intelektu, že jo, v některých situacích. Do velké míry jako naše vlastní volba a taková sebevýchova k tomu. A když někdo třeba není tohodle toho schopný, toho náhledu, jakože by to nemusel brát tak strašně vážně a jako takovou tragédii, leco se prostě nemusí tak strašně jakoby těžce prožívat, tak je dobrý se s tím nechat pomoct. Právě třeba pomocí psychoterapie nějaký a nebo prostýho sdílení s ostatními.
1: Radí psycholožka Hana Georgi a socioložka Lucie Vidovičová dodává.
5: Já jsem také prošla nějakým jako sama vývojem v tom smyslu, že samozřejmě stárnutí není jenom procházka růžovou zahradou, je v něm spoustu výzev, ale ještě pořád, dokud nebude vynalezená jako nějaká tabletka, která zpomalí, zastaví nebo zvrátí stárnutí, tak bude naší normální a obvyklou součástí. A tady se vždycky cituju svoji maminku, neměli bychom si to ošklivit a to je to zadání pro tu naši generaci, pojďme to stáří obejmout jako součást svých životů a pojďme se to udělat hezký.
1: Takové bylo Zaostřeno věnované stárnutí. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martina Kašná.
4: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
7: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
8: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
9: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Mám doma paní učitelku. Tak se jmenuje čtyřdílný dokumentární seriál Karla Špalka, ve kterém na ploše jednoho roku mapuje osudy českých pedagogů, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Reprízu série vám nabídneme v příští půl hodině.
4: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Marcelko, stávej. Už je ráno, je 1. září, musíš do školy.
1: Já už dávno nespím, já už se zhůru o 4 a myslím si na ty svoje miláčky, jako oni už se taky určitě těší a tak už si to tak přemítám v hlavě, co všechno budeme spolu dneska dělat.
2: Tak tohle je moje žena učitelka časně ráno 1. září. Patří do kategorie pedagogů, kterou jsem nazval česká učitelka. Takových je spousta a svůj kredit si u mě získávají tím, že pracují poctivě, s nadšením a neřídí se mnohými vyhláškami a nařízeními, které jsou většinou platné pouze po dobu právě úřadujícího ministra školství. Česká učitelka se řídí pouze svým nejlepším vědomím a svědomím, aby z dětí, které jsou jí svěřené, vychovala slušné a vzdělané lidi. Pro ně by skočila do ohně a často se kvůli ním trápí. Dává jim svůj volný čas i lásku, za odměnu, za kterou by většina pracujících nepracovala. Ale dnes je 1. zářijový den a tak vyrážíme do školy a já tuto cestu využiji k tomu, abych uvedl věci na pravou míru. V první řadě chci upozornit na to, že svoji ženu nechci jakkoliv zviditelňovat nebo preferovat. Nemá to zapotřebí. Je to pro mě praktické, mám jí po ruce a vím, že mě pustí do své třídy i během vyučování. Tento luxus byl ale vykoupený nekonečným přemlouváním a slibem, že po sobě budu uklízet a stlát postel. No, nevím, jestli to byl dobrý obchod. Teď už se ale blížíme ke škole a já se musím rychle zeptat na věci, o kterých doma nemluvíme, které se ale každý rok opakují a já o nich velmi dobře vím.
0: Po 2 měsících si vyrazila známou cestou do školy. S jakými pocity se vracíš?
3: No, jednak to není po 2 měsících, protože už týden přípravného týdne mám za sebou. Třídu vypiglovanou, nachystanou, vyšperkovanou a strašně se těším. Po 35 letech už vím, do čeho jdu, tak se těším i na ty nové výzvy.
2: A jsme před školou. Zatímco se na moji ženu vrhli její čerství druháci, já jsem tak trošku přepadl jednu maminku se zbrusu novým prvňáčkem.
0: Přivedla jste ke škole prvňáka. Jaké máte pocity?
4: Jsem nervózní víc než ten můj syn, protože to prožívám asi i za něj. Je to první dítě, první prvňák, ještě máme dceru, tady je ve školce.
0: A pamatujete si na den, kdy jste šla sama poprvé do školy a pamatujete si třeba na svoji paní učitelku?
4: Velmi dobře si na ní pamatuju a představte si, že zrovna dneska ráno, když jsem vstávala pravou nohou, tak jsem si vzpomněla, jaký asi byl ten můj první školní den a vzpomněla jsem si na ně.
0: Jaký byl?
4: Vzpomínám si, že jsem tam byla i s maminkou, i s tatínkem. Vzpomínám si na moji školní aktovku, kterou jsem si sama vybrala s pejskem. A vzpomínám si na to, jak jsem udělala wow, když jsme vešli do třídy. To je všechno, víc si nepamatuju. Tato paní učitelka mě učila 1. a 2. třídu. Dala mi všechno, v podstatě veškerý základ. Číst, psát, počítat. A byla teda přísnější, ale naučila. Opravdu jsem domů chodila s tím, ano, paní učitelka řekla, že musím napsat domácí úkol. Paní učitelka řekla a pro mě byla možná někdy i víc než ti rodiče.
0: A chtěla jste být někdy sama paní učitelkou?
4: Představte si, že jste se trefil a že jsem paní učitelka.
2: Jak vidět, první školní den, ve kterém se objevuje náš první učitel, v nás zanechává hluboké dojmy. A skutečně dobrý učitel svým vzorem a inspirací generuje své nástupce. Já si na první krok do života vzdělanců pamatuji velmi dobře. Na vesnické škole mě učil můj tatínek, zatímco ve vedlejší třídě vzdělávala mého staršího bratra maminka. Ta měla o několik let později ve své pedagogické péči také moji budoucí ženu. Ono to ani jinak dopadnout nemohlo. Jak s úsměvem říkám, má-li mít učitelka harmonické manželství, musí si vzít syna učitele, protože on ví, do čeho jde.
1: Tvůj tatínek a maminka mě taky učili a myslím si, že maminka měla zásadní vliv na tom, že jsem nakonec i já se stala učitelkou, protože byla velice lidská, empatická, spravedlivá, ale když bylo potřeba, tak byla i tvrdá, nebo jak to mám říct, ale prostě my jsme věděli, že je to pro nás správně a vždycky to vyznělo, že to s náma myslí nejlíp. Snažím se jako i vcítit do situace dětí, protože ne všechny děti mají na růžích ustláno. Někdy to mají velice složité rodině a to všechno si myslím, že mám i trošku od té tvé maminky.
2: 1. září je významný den nejen pro prvňáčky, ale také pro pedagogy, kteří si stoupnou před svoji třídu poprvé. Sylvie, která právě v davu rodičů a dětí vyhlíží s cedulkou v ruce své první žáky, je jednou z nich. A i když se snaží svoji nervozitu skrýt, moc se jí to nedaří.
5: Vstoupila jste dnes první dnem do své praxe. Jste z toho rozechvělá?
6: Jsem z toho taková nervózní, ale zároveň se samozřejmě těším, protože je to pro mě úplně nová zkušenost. Děti mám ráda, těším se, jak budou na mě reagovat, jak já budu na ně reagovat, ale zároveň jsem hodně nervózní. Já jsem ve volbě tady tohohle povolání docela váhala, protože jsem se nejdřív ubírala trošku jiným směrem, ale vrátila jsem se tady k tomuhle, protože mi přijde, že vzdělávat ty nové generace je důležité, aby zvládli vlastně žít ve světě, který se stále posunuje, stále se vyvíjí, takže aby i oni se vyvíjeli a myslím si, že jim to můžu předat dobře. Zatím jsem plná ideálu, ano, doufám, že to tak zůstane.
5: Máte nějaký svůj vzor z minulosti třeba?
6: Já mám spíš takové jako záporné vzory, že se mi třeba nelíbilo, jak to někteří učitelé dělali a říkala jsem si, takhle teda ne, budu to dělat jinak, budu to dělat, doufám, lépe. Já bych chtěla být hlavně přátelská učitelka, tak aby ty děti rozuměly, že se mnou můžou probrat jakékoliv problémy, můžou mi sdělit své zážitky, můžeme si prostě popovídat, ale zároveň, aby existovala určitá pravidla, protože nemůže to být jen o kamarádském vztahu, ty děti musí rozumět, že by mě měly jako poslouchat, ale určitě bych to chtěla udržovat na rovině, kde se vzájemně respektujeme a ne, aby třeba ze mě měli strach nebo něco takového, protože pak by v případě problému nepřišli, což není žádoucí. Těším se a nejvíc se právě asi těším na ty děti, na ten vztah, který spolu můžeme jako vybudovat. Víc než třeba na učení, tak na ten vztah, na ten kolektiv.
2: Milá Sylvie, vaše ideály měla snad každá učitelka, včetně té mojí. Skutečnost je ale malinko odlišná. To učení a budování krásného vztahu s dětmi je až pouhá třešníčka na dortu. Dlouho jsem nevěděl, proč chodí moje žena ze školy tak vyčerpaná. Dnes už to vím. Se svolením pana ředitele jsem si udělal takový malý test. Celé dopoledne jsem natáčel dění ve škole a srovnával je s řemeslníky, kteří pracovali na opravě domu nedaleko školy.
7: Já se dívám na dům, který se tady opravuje. Je 6:30 a není tady zatím ani noha z pracovníků. A my se blížíme ke škole. Co tam budeš tak brzo dělat, pro boha?
1: Zapisovat do Edukitu, sledovat, kdo mě co napsal, odpovídat, no a chystat si ve třídě, třeba tabuli tu mám nachystanou, no ale kdybych si na něco vzpomněla, tak si tam můžu v klidu. Hlavně si navařím čaj, který musím postavit na stůl a jinak bych se nenapila za celý dopoledne, takhle když ho mám na stole, tak občas si vzpomenu, že se musím taky napít.
2: K mému údivu jsme ale do školy nepřišli.

0: k dětem, ale možná ještě těžší je, aby si děti našly cestu k učiteli a pochopili ho, co vlastně po nich chce, jaký má systém komunikace, výuky a podobně, abychom si prostě navzájem padli do oka.
1: A cítila ses někdy bezradná nebo bezmocná, že bys s tím vším nejradši sekla?
0: Někdy mám pocit bezmocnosti z toho systému, z papírování a z takových těch věcí, které s učením nemají vůbec nic co dělat.
1: Kolik procent zabere tady tato mimo vzdělávací činnost?
0: Polovinu času.
2: Stejný názor má také kolegyně Martiny Markéta. I když každá učí na jiném stupni, obě mají za sebou dlouholetou praxi.
3: Těch papírů je víc a víc. Neustále něco vykazujeme, vyplňujeme, nějaké souhlasy od rodičů sbíráme. Rodiče musí souhlasit úplně se vším. Je z toho obrovská hora různých písemností. Tohle mi vadí. My jsme učitelé a ne úředníci. I když mnohdy jsme víc ti úředníci než učitelé, bohužel.
2: O tom, kolik času prosedí moje žena učitelka doma u počítače nad různými zprávami a hlášeními, a to nemluvím o úřadování ve škole, bych mohl povídat. Ale místo toho se raději podívám, co se děje na stavbě u školy.
1: Je 8 hodin, na stavbu přichází poslední řemeslníci, připravují si rádio, které hnedka pouští. Co se děje ve škole?
2: Žádný zpěv ptáků, žádná hudba z rádia, pouze chaotický hluk a z předešlých dnů ochraptělá paní učitelka. Když jsem chodil na základní školu, nic z toho mi nevadilo. Teď jsem opouštěl třídu téměř úprkem po pár minutách. A to jsem netušil, že bude ještě hůř. Velká přestávka. A jakou jí mají na stavbě?
1: Tak a jsem u stavby v 10 hodin. Tady je pauza. Řemeslníci si vyřizují různé telefony, pijí kávu a poslouchají rádio a zpěv ptáků. Co se děje ve škole?
2: Na velkou přestávku jsem se vybavil přístrojem na měření hluku. Že to bude pěkná soda, jsem očekával, ale něco takového se naprosto vymykalo mé nejbujnější fantazii.
1: Naměřená hodnota je 86 decibelů.
2: Tato hodnota je těsně za hranicí, kdy trvale poškozuje sluch. Nutno ale podotknout, že by muselo jít o delší časový úsek měření. Jak ale poškozuje nervy, se zřejmě zjistit nedá.
4: O, jak ráda bych relaxovala, ale mám dozor na chodbě. To je několikrát v týdnu, je po 10 minutách na chodbě. A potom ještě výdelně, tam je to hodinovka.
1: Když je dozor, není přestávka?
4: No to není přestávka, ne, to není přestávka.
1: Co dozor obnáší pro učitele?
4: Dozor obnáší to, že se na té chodbě dozírá, aby tady nikdo nikomu neubližoval. Dokonce i záchody občas musíme zkontrolovat, že tam někdo třeba vyruluje celou rulu, nebo si udělá kouličky z toaletního papíru, hází na strop, jakože je mu smutno třeba po zimě, tak si to tam dělá sněžení a tak se ty děti baví o přestávce, když jsou v nečinnosti, a to všechno se musí uhlídat, aby se neničil školní majetek a vzájemně si děti třeba neubližovaly.
2: Přestávka končí a zatímco se nasvačené a vyskotačené děti vrací do třídy, kantor vykonávající dozor stačí ještě tak akorát doběhnout do kabinetu pro pomůcky, aby následně vstoupil před své žáky usměvavý a v pohodě tak, jak se to od něj očekává. O nějakém relaxu si může nechat jenom zdát. Výuka hned pokračuje dál.

0: Hlad a čas probíraný v prvouce mi připomněli, že se blíží poledne. A protože znám hodiny celkem dobře, opustil jsem třídu a vypravil se podívat, co se děje na stavbě u školy. Ve 12 hodin je tady na stavbě úplně prázdno, protože jsou všichni na obědě. Jsem zvědavý, kdy vlastně dojdou, ale v minulých dnech přišli až někdy v 1 hodinu. Tu dobu už má některý z učitelů dozor v jídelně, kde jsem naměřil téměř 90 decibelů hluku. Takhle tento stravovací prostor vnímá paní učitelka Jarka, která se nezadržitelně blíží k důchodovému věku.
1: Ruchy a hluky jsou ve škole úplně to nejnáročnější pro mě, protože to se kolikrát nedá zvládnout. Nejhorší je to asi v jídelně, protože tam ty děti už fungují sami od sebe a tam ten hluk tak převyšuje hranice únosnosti, že já už tam chodím jenom, když není jiná možnost se stravovat. A když je tam hodně těch dětí, tak si odnesu jídlo do kabinetu. Protože v tomto případě nejenom, že křičí děti, ale i kolegové, kteří sedí u jednoho stolu, tak aby si mohli něco říct, tak začnou taky křičet a to už já nedávám a odcházím.
2: A co chudák učitel, který má dozor v jídelně a může okřiknout učitele?
1: Chudák učitel, který má dozor v jídelně, tak učitelu si samozřejmě nevšímá a snaží se nějak utišit ty děti, ale to bych řekla, že je činnost naprosto zbytečná, to už všichni víme, takže ten, kdo má dozor v jídelně, tak tam jenom tak stojí odevzdaně, protože když se pokusíme ty děti sklidnit, tak to vydrží tak minutu a půl a jsme zase tam, kde jsme byli na začátku, to znamená, že děti řvou.
0: Jídelnu, školní chodby i výuku ve třídě jsem při natáčení zažil na vlastní kůži a myslím, že ten, kdo pracuje na lešení za zpěvu ptáků a písniček z rádia, si něco takového vůbec nedovede představit. Být učitelem na prvním stupni znamená na rozdíl od jiných profesí mít pracovní úvazek 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Jako manžel učitelky tohoto druhu o tom vím své. Pokud jdeme na vycházku a to chodíme často, promění se tato jinak příjemná činnost během pár minut ve sběr šnečích ulit, na které budou v zápěti děti malovat, stříhání větviček různých stromů, sbírání bylin a trhání květin, z nich si pamatují pouze ostrožku stračku, protože mi evokuje úplně jiné slovo. Při takových vycházkách mi manželka často mizí v houští, aby se v zápětí vynořila na úplně jiném místě s radostným povíkem, co všechno se jí podařilo do školy najít. Správná učitelka myslí na školu a své děti neustále a tak není divu, že si jedna známá, která od časného rána přemýšlela o tom, jak udělat dětem dopoledne hezčím, zapomněla obléct šaty. Hodila na sebe kožich a spěšně vyrazila do školy. Na to, že je pouze v kombiné, ji upozornila až kolegyně na školní chodbě. No a někde mezi tím a lejstry je výuka, vzájemné navazování kontaktu s žáky a radosti i strasti kantorského povolání. To samozřejmě zasahuje celou rodinu.
2: Máš zajímavé povolání. Přenáší se nějak do tvé rodiny? Zasahuje tvoji rodinu?
3: Rozhodně zasahuje moji rodinu minimálně tím, že povídám své rodině o zážitcích i o tom, co mě trápí, co zrovna třeba prožívám v tom pracovním životě, takže určitě ano.
2: Jak to vnímá manžel?
3: Manžel je poměrně otrlý už, takže já nevím, nedává mi najevo, že mám přestat mluvit a podobně. Před tématy neprchá, když ta moje míra stěžování si, nebo spíš takového toho hudrování, nadávání na systém, ne na děti jako takové, už dosáhne nějaké větší intenzity, tak řekne, proč to děláš? Nechceš zkusit něco jiného?
0: Všech dělníků na stavbě si nesmírně vážím. Jejich práce není vůbec lehká a úkoly se musí plnit i za nepřízně počasí. Ale
2: je 15 hodin, na stavbě už se nic neděje, ještě někdo balí poslední věci a jak se zdá, všichni odchází domů.
0: Šel jsem se podívat do školy a cvrkot, jaký tam v tu dobu byl, mě opravdu překvapil.
2: Paní učitelky na prvním stupni opravovali sešity, malovali tabule na další den, případně měli konzultace s rodiči. No comment. Pokud mám hovořit za naši rodinu, škola do ní proniká ze všech směrů již dlouhá léta. Nejhorší ale bylo období, kdy manželka učila hned vedle našeho domu, u kterého bylo dětské hřiště, na kterém trávili její svěřenci svá odpoledne. Když uviděli svoji milou paní učitelku, opouštěli svá autíčka a koloběžky a vrhali se k ní s jásotem a otevřenou náručí. Jako dobrý pedagog nestrácela na rozdíl ode mě trpělivost a vysvětlovala jim. Děti moje, vaše jsem celé dopoledne a odpoledne a hlavně večer patřím tady svému manželovi. Přiznám se, že to moc nefungovalo a tak se nejednou stalo, že jsme se úskoky za keře, rohy domů a terénní nerovnosti snažili dětskou pozornost obelstít, abychom si udělali klidnou procházku. V tomto směru mohu potvrdit, že u dětí je pozornost neuvěřitelná. Jako dítě učitelů s manželkou učitelkou mě provází škola celým životem a zdá se mi docela nepochopitelné, jak může někdo tak náročné povolání dělat. Jenže ona má každá mince dvě strany. Být kantorem, kterému je jeho povolání posláním, znamená prožívat nejen únavu, mnohdy zklamání a občas pochybnosti, ale také být svědkem zázraků, které jiné profese nenabídnou.
3: To je ten každoroční zázrak, který mě fascinuje a kvůli kterému já to dělám. Když přijde to dítě a opravdu je to nepopsaný list a já z něj za pár měsíců z analfabeta udělám člověka, který umí číst a psát. Mě to nikdy nepřestane fascinovat. Já sama nevím, kdy se to děje, ale vždycky tu chvíli poznám.
4: Mě strašně baví je vidět vyrůstat. Když je dostanete v 6. třídě, tak to je smečka malý štěňat a v 9. vás opouští téměř hotoví mladí lidé, se kterými můžete už debatovat na úrovni. To mě baví, tahle je vidět vyrůstat. Tak mi učitelování dává pocit, že jsem pořád propojená s tou nejmladší generací. Možná mi ubírá věk. Nevím, jestli to není moc jako rouhavé to tahle říct, ale mám pocit, že nestárnu tak rychle.
1: Dává mi neustále, řekla bych, poznávání toho, jak jsou děcka skvělí. Jo, to bych nikdy v životě asi nepoznala, jaký mají přístup k věcem, jak jsou vlastně chytří, jak chápou všechno, vztahy. To mě to hrozně dává, hrozně mě to celou dobu obohacuje.
5: Po těch letech bych řekla, že je to povolání, kde se ty zázraky dějí. V průběhu roku vypadá, že snad někteří se nenaučí číst a nenaučí správně psát. A pak se stanou věci nevídané. A potom, co duší učitelskou až dovnitř rozesměje, je, že když jdu třeba po ulici a potkám tam, já nevím, 30-letý, 25-letý kluky, utíkali za mnou a říkali, je, paní učitelko, neviděli jsme se leta. My jsme byli hrozní, ale s váma to bylo všechno moc pěkný, nikdy na vás nezapomene, pojďte si s náma dát pivo a pozvou mě na pivo. A to v té učitelské duši udělá strašně dobře. Na konci roku je člověk vymačkaný citron, ale tady tyhle jiskřičky rozžehnou a vygumují ty ústrky a různé nehezké věci, co se stanou v průběhu toho roku a může člověk jet dál a právě proto to dělám. Ale tohle všechno, co ti povídám, ty přece dávno víš.
2: Ano, vím. A vím toho ještě mnohem víc. Tak zase za týden. Váš Karel Špalek.
6: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale je to také sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měly děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
7: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Na jih Francii zamířil z Česka další vrtulník na pomoc s hášením. Zemřel vlivný americký senátor Graham, bylo mu 71 let. Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu ovládl Ital Sinner. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hášením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele zamířila do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
9: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
8: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a v sobotu už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 000 hektarů půdy. Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, hlavně v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovu zvolení.
10: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. V roce 2016 se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
8: Jižní Korea žádá Severní Koreu o pomoc při pátrání po pohřešovaném námořníkovi. Příslušník pobřežní stráže se podle Soulu ztratil ráno v Japonském moři a je možné, že se dostal přes námořní demarkační linii na sever. Žádost o pomoc odeslalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení novinářům, protože mezi Jižní a Severní Koreou neexistuje aktivní komunikační linka. Pchjongjang na výzvu zatím nereagoval. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit a Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moci proplouvat lodě s těžším nákladem.
11: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven, mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
8: Dvouhru tenisového Wimbledonu vyhrál Ital Jannik Sinner. Němce Zvereva ve finále porazil 3-1 na sety. Italský hráč si tak upevnil pozici světové jedničky. Navíc jako 10. tenista v historii obhájil na travnatém Grand Slamu titul. Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Na zastávce v Srbsku zaznamenaly Češky 2 výhry a 2 prohry. Bilanci komentuje nahrávačka Pavla Šmídová.
12: můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme to byla taková třešnička na dortu tady za tím celým třítýdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
8: Češky celkem v této sezóně Ligy národů získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. V 18členné tabulce skončili 10.
13: Překážka na D11 u Dobšic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 52. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Baranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zpoždění nenaberete. Na dálnici D52 z Pohořelic ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 16. kilometru stojí porouchaný obytný vůz v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, v místě se zpomaluje. A v Praze v Uhříně vsi je neprůjezdná ulice k Vilkám, zasahují tam u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Český postoj k obraně státu či změny v evropské ochraně bojeschopných uprchlíků z Ukrajiny. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
14: Ruská hrozba pro Evropu je vážná, potvrdil tento týden i summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. K tomu, aby Evropa agresora odstrašila, musí věnovat přípravě své obrany podstatně větší úsilí než doposud. Česká republika ale patří k těm, kteří k tomuto společnému úsilí přispívají úplně nejméně. Nad tím, kdo dokáže změnit český postoj k obraně státu, se zamýšlí publicista Jan Vávra a přichází s tímto názorem.
15: Nedávný summit NATO dopadl pro naši politickou reprezentaci lépe, než se čekalo. Není to ale zásluha našich politiků. Je to výsledek jednoznačného odhodlání států NATO posílit společnou obranu. Česká republika se ocitla na samotném chvostu a nic nenaznačuje, že bychom měli ambice poslední místo opustit. Prezident Pavel už proto avizoval, že se bude chtít s vládou po návratu domů sejít, aby společně probrali závěry summitu. Babiš sice na summitu potvrdil závazek navýšit do roku 2035 výdaje na obranu na 5%, ale z dokumentu, který vláda odeslala do NATO, vyplývá, že růst do roku 2030 je velice mírný a strmý růst nastává až po roce 2030, tedy za horizontem této vlády. To naznačuje, že závazky nebudou plněny, myslí si prezident. Problém s neochotou zvyšovat výdaje na naši obranu spočívá zejména v účasti SPD v Babišově vládě. Pravicoví extremisté jsou všichni proruští a protiukrajinští, příkladem je německá AfD. Proto bude Babiš nadále kličkovat mezi řečmi o míru pro domácí publikum a neurčitými zahraničními sliby, takže zůstaneme nadále v pozici černého pasažera. Může tohle něco změnit? Jak již na této stanici upozornila Lída Rakušanová, podle výzkumu veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit a víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Na druhou stranu je třeba povinná vojenská služba krajně nepopulární a ani Fialova vláda se neodvážila učinit z obrany klíčové téma. a bývalý premiér opakoval, že je proti zavedení povinné vojenské služby. Češi raději uvěří Andreji Babišovi, že je třeba jednat o míru a peníze dávat našim lidem, než abychom následovali Německo, které uvažuje o změnách ve všeobecné vojenské službě. Všichni naši politici, populističtí i demokratičtí, tuší, že jakákoliv příprava na obranu země nikomu žádné politické body nepřinese. Prezident je tak jediný, kdo kráčí proti proudu. Aby v dnešní době, kdy všichni hrají jen na počet hlasů při volbách, měl někdo odvahu žádat po občanech, aby se kvůli vojenským výdajům uskromnili, muselo by se změnit naše kolektivní uvažování. Český národ se nikdy nebránil a nikdy jsme za svoji suverenitu a svobodu nebojovali. Tuhle zkušenost nemáme v kolektivním povědomí. Naše zkušenost, jak z doby Mnichova a protektorátu, tak z poválečného nadšení pro Sovětský svaz, nás učí, že v krizových situacích dokážeme přežít jako etnikum, pokud se vzdáme samostatného státu a přimkneme se k někomu silnějšímu. Tak vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera Emil Hácha. A stejně tak vložil náš osud do rukou Josefa Vissarionoviče Stalina Edvard Beneš. Celá tehdejší demokratická politická reprezentace tyto politiky podporovala. Naším problémem je tedy slabá tradice státnosti a naopak důraz na malé české přizpůsobování. Petr Pavel zatím tlačí na naši připravenost bránit vlastní stát a nezdá se, že by se chystal napodobit Emila Háchu nebo Edvarda Beneše. Ale někdo z demokratických politiků, pokud se tak chtějí nazývat, by měl podpořit jeho snahu změnit náš postoj k obraně. Pokud se demokraté nepostaví populistické taktice Andreje Babiše, který jen všemožně uplácí domácí veřejnost a směrem k NATO hraje švejkovskou taktiku, nastane dříve či později situace, kdy naši spojenci s naší nespolehlivostí a sobectvím ztratí trpělivost. A pak nám, pokud budeme chtít přežít, nezbyde, než se zase přimknout k někomu mocnějšímu. Kdo by to asi byl, není tak těžké uhodnout.
14: To byl názor publicisty Jana Vávry na český postoj k obraně vlasti. Bojeschopní Ukrajinci mohou v Evropě přijít o status uprchlíka. A právě tím se ve svém komentáři zabývá publicista Ivan Štern.
16: Evropská komise chystá pro příští rok určitá omezení v poskytování ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou prokazatelně schopni vojenské služby. Jedním z důvodů je i ta skutečnost, že válku proti útočícímu Rusku Ukrajina nevyhraje, ač je jí poskytována významná pomoc ze strany států Evropské unie, pokud nebude mít k dispozici dostatek bojeschopných vojáků. Proto ti uprchlíci, kteří se ukáží jako vojenské služby schopni, napříště už nedostanou automatickou ochranu, jak tomu bylo dosud. Neznamená to, že by jim Unie hodlala upřít právo na azyl. Naopak, o azyl tak budou moci požádat, avšak s nejistým výsledkem. Pokud úřady uznají za žádoucí, aby žadatel spíš, než se skrýval v Evropské unii, pomohl své zemi bojovat proti ruskému agresorovi, pak mu ochranu odmítnou poskytnout. Při své rozvaze budou samozřejmě brát ohled na ženevské úmluvy o uprchlících. Podle nich musí vzít v potaz například rizika, zda by člověku, kterému hodlají odmítnout poskytnutí azylu, hrozilo kvůli nenastoupení vojenské služby pronásledování, nepřijatelné či svévolné trestání, diskriminace, mučení či jiné nelidské zacházení, v neposlední řadě nezákonné omezování svobody. Stejně tak musí vzít v úvahu, zda konkrétní žadatel vojenskou službu neodmítl z důvodu svědomí, případně poukazuje na neexistenci náhradní vojenské služby, vykonávané zpravidla v sociálních službách anebo ve zdravotnictví. Rozhodnutí úřadu neposkytnout v konkrétním případě azyl může navíc narazit na místní soudy. Nejvíce zásadové v tomto směru jsou soudy německé. Jako příklad lze uvést jejich odmítnutí deportovat prokazatelně nebezpečného islamisty do domovské země. Soud usoudil, že by mu v jeho zemi hrozil trest smrti. Podobnou zkušenost máme i my tady doma. V roce 1972 skupina českých uprchlíků, vedená Lubomírem Adamicou, unesla z domácí linky do Bavorska letadlo a během letu únosci zastřelili jeho kapitána Jána Mičicu. Ačkoliv české úřady žádaly o vydání uprchlíků s poukazem na spáchaný trestný čin, německé úřady je nevydaly kvůli obavě, že by je v Československu popravili. Pro západní Němce byl trest smrti nepřijatelný způsob trestání. Odmítli jej už v roce 1949 při přijímání nové ústavy. V každém případě bude zajímavé, jak hlavně německé soudy rozsoudí žádost návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu, jestliže jim rovněž bude hrozit smrt, byť ne ta z rukou kata, ale z rukou ruského agresora. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak posoudí i ostatní důvody odmítnutí vojenské služby uváděné v ženevských úmluvách. Není od věci se ptát, zda záměr komise nakonec nezůstane jen na papíře.
14: Slyšeli jste komentář publicisty Ivana Šterna.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: I o prázdninové neděli připomeneme některé z komentářů tohoto týdne. Na začátku července poslanecká sněmovna schválila změny svého jednacího řádu. Kromě vládních poslanců se pod jejich návrh podepsali předseda poslanců ODS Marek Benda, snahu o racionálnější a důstojnější jednání dolní komory parlamentu bez mnohahodinových projevů o ničem ocenil i šéf STANu Vít Rakušan. Ve vládní koalici se ale už chystají změny další, které komentoval politolog Lukáš Jelínek a varoval. Sněmovna změny potřebuje, ale jen takové, na nichž se koalice shodne s opozicí.
17: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu. Podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
14: Uzavřel svůj úterní komentář politolog Lukáš Jelínek. Další z důležitých komentářů tohoto týdne se věnoval znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
18: V České republice se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí. Řeč je o obnovení elektronické evidence tržeb. Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
14: Připomenuli jsme si komentář kolegy Petra Hartmana k znovu zavedení EET. A ještě jedno připomenutí komentáře k důležité události, tentokrát z Francie. Tamní soud řešil kriminální případ, rozsudek v něm má ale potenciál ovlivnit vývoj nejen ve Francii, ale v celé Evropské unii. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
19: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpykané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický nárabek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
14: Rozsudek francouzského odvolacího soudu v procesu s Marine Le Penovou komentoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Ale scénáři nedělních názorů a argumentů už zbývá pouze poslední položka, závěrečná glosa. Divadelní dramaturgině a publicistka Kristýna Žantovská ji nazvala narkotické slunce.
20: Když udeří tropická vedra, jaká jsme zažili, stane se země Sicilanka. Poprvé za 40 let, co se na český venkov utíkám ze všech možných důvodů, neotevřu dveře ani okna starého kamenného domu. Nechci, aby do něj ten pekelný žár vnikl a zbavil jeho metrové kamenné zdi chladu, ve kterém se dá 40 stupňů Celsia přežít. V přítmí staré světnice, trpící neměnou hladinou vlhkosti, jak v kamenném bunkru, přežívám slunce a horko, které tak miluji. Ve vesnici je nezvyklý klid i o víkendu. Úzkou silnicí spojující dvě vesnice neprojede ani jedno auto. V zahradách nevrčí stroje, sousedova pila utichla, přestože jinak nemilosrdně porcuje svůj kus lesa každý den. Děcko nikde nezavískne, pes nezaštěká a v poledne utichne i ptactvo. Je naprosté ticho. Ticho, co by se dalo krájet. Ticho nehybné, věčné, apokalyptické. Ticho, které zastaví i čas. Nedělám nic. I vyhánění pavouků mi připadá nesmyslné. Chvíli klimbám s knihou v ruce, ale oči se klíží a já upadám do hlubokého spánku, který přináší divoké sny. Podivuhodná prostředí, lidé, o kterých ani nevím, že je znám. Zaplétám se s nimi do podivných vztahů a dělám divné věci, ohrožující mě i ty, kteří se ocitnou se mnou v té pochybné patálii. Probouzím se, jak spytá delíriem v hrůze, co jsem to udělala a jak se z toho průšvihu dostanu. A pak přijde vědomí a úleva, že to byl jenom sen. A údiv, kde se, Madonna Mia, takový sen vzal? Stala se země Sicilanka? Neodbytně mi naskakují slova knížete Saliny zvaného Gepard, když vysvětluje otci Pironovi, že jediným skutečným vládcem Sicílie, bez ohledu na to, kolik cizích panovníků a králů jí kdy vládlo, je slunce. Trestá Sicilany 6 měsíci 40-stupňové horečky, která začíná červencovou apokalypsou. Kdyby v každém z těch měsíců Sicilan opravdu pracoval, spotřeboval by energie za 3. A vysvětluje dál duchovnímu, nepřesvědčeně mžourajícímu k nebi a k tomu nejvyššímu, že prostředí, klima a krajina formují i ducha. Že sicilské léto je dlouhé a příšerné jako ruská zima a přitom se proti němu dá bojovat s menším úspěchem. Slunce, násilné, dotěrné, narkotizující, proměňuje vůle Sicilanů v nic. Udržuje je v otrocké nehybnosti a ukolébává do násilnických snů. Právě jsem to zažila. Aniž chci, přivírám oči a upadám do dalšího snu.
14: Glosou Kristýny Žantovské končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
7: Interview Plus. Pozice automobilového koncernu Volkswagen je vážná. Odbyt trvale klesá, zejména kvůli konkurenci z Číny. Jedinou výjimkou ve struktuře koncernu se zdá být česká Škoda Auto. Díky čemu se mladoboleslavské továrně daří? Udrží si dobré výsledky i v budoucnosti? Petr Vizina se zeptá viceprezidenta Svazu průmyslu a bývalého ředitele Škody Auto pro vnější vztahy Radka Špicara. Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl 6. Love story ve stínu tragédie.
2: Vše se ovšem nemohlo odehrát v úterý 10. července. Leco se zbylo i na další dny. Stručnou zprávu o nehodě vydala druhý den Československá tisková kancelář. V úterý odpoledne nezvládla řidička nákladní automobil značky Praga RN na třídě obránců míru směrem ke Štrosmajerovu náměstí v Praze 7 a vjela mezi chodce čekající na zastávce tramvaje. Následky dopravní nehody jsou tragické. Na místě zůstali 3 mrtví. Příčiny nehody se vyšetřují. O tom, co se přihodilo, se dozvěděl také přítel Olgy Hepnarové, Miroslav D.
3: Domýšlel jsem si s bolestí v srdci celou tragédii. Člověk, který je šťastný, i kdyby neměl třeba auto a jiný osobní majetek, by toto nikdy neudělal. Olga strašně chtěla žít tiše jako myška, ale bezočivostí světa učinila pravý opak. Když si nemohla splnit touhu žít, zvolila touhu zabít. Zešílela.
2: Ponechme Miroslavu D. právo na jeho názor, poznamenaný osobním vztahem a zvláštní, chvílemi skoro až nepochopitelnou pocitovou sounáležitostí s dívkou, která právě prožila první noc ve vězeňské cele. Ale nenechme naopak sami sobě odebrat právo, aby nás z tohoto pohledu zamrazilo. Nebyla šťastná, nemohla žít tak, jak potom toužila, jak to chtěla, tiše jako myška. Zvolila tedy touhu zabíjet. Čemu by se ale podobal svět, kdybychom přijali tuto tezi jako univerzální recept k řešení svých problémů? Ve čtvrtek 12. července dotrpěla v nemocnici další zraněná, 65-letá důchodkyně Blažena V., která utrpěla mnohočetné pohmožděniny a odřeniny, zlomeninu kostí pánevních, patních, zevního kotníku vlevo, otřes mozku, krvácení do prostoru za pobřišnicí. 7. oběť. A den poté, v pátek, se v Rudém právu a podobně i v jiných denících objevila druhá a naznačně dlouhou dobu poslední úřední zpráva o události s titulkem Ještě k tragické dopravní nehodě. 22-letá řidička z povolání projížděla krátce před 14. hodinou s nákladním vozidlem třídu obránců míru směrem ke Štrosmajerovu náměstí v Praze 7. V úseku u hotelu Belveder a Veverkovy ulice vybočila z dosud neobjasněných příčin z vozovky a projela asi 20 metrů po hustě frekventovaném chodníku, kde je zároveň stanice elektrické dráhy. Protože se tento úsek poměrně prudce svažuje, byly následky tragické. Na místě byli zabiti 3 chodci, po převozu do nemocnice zemřeli další 3 a dále bylo 7 chodců těžce a 7 lehce zraněno. Řidička byla předběžně zadržena. Po skončení vyšetřování, jež si vyžádá určitý čas, vydají příslušné orgány závěrečnou zprávu. Toť vše. 3 a 3? A z dosud neobjasněných příčin? Byla to tehdy lživá etapa našich dějin, vrcholící čas normalizace, a není tedy divu, že i v tomto případě selhalo. K omylu v počtu obětí mohlo dojít organizačním nedopatřením v časovém souběhu. Druhá nepravda měla však jistě hlubší příčiny. Ve chvíli, kdy schvalovací činitelé pouštěli zprávu do státní tiskové agentury, již přece příčiny toho, co se stalo, nebyly ani zdaleka neobjasněné. Už se vědělo, že Olga Hepnarová učinila svůj krok záměrně. Veřejnost se o tom ale zatím neměla dozvědět. Ať si lidé povídají, co si povídají, my jim neřekneme ani ano, ani ne. Bolestná událost z třídy obránců míru se zatím měnila v pověstech a nikým nevyvrácených fámách v legendu. Prý to ta holka udělala z nešťastné lásky a vybrala si okamžik, kdy na tom chodníku měl čekat na tramvaj její milý, kterého chtěla zabít, tvrdili jedni. Jiní z údajně zcela spolehlivých pramenů přidávali méně privátní aspekt. Je to dodatečná pomsta za neúctu k činu studenta Jana Palacha, a podobných činů bude měsíc co měsíc přibývat tak dlouho, dokud se režim nezmění. Nesmysl, oponoval další. Já si myslím, že ta ženská byla natolik namazaná, že pořádně ani nevěděla, co za volantem toho nákladňáku dělá. Lidé si mysleli různé věci, ale jeden z nich byl přesvědčen, že si nemyslí, ale ví. Jmenoval se Miroslav D., blížili se mu třicátiny, byl vážně nemocný a měl také duševní a nervové problémy, které léčili psychiatři. A také prožil posledních několik měsíců v těsné, někdy doslova nejtěsnější blízkosti Olgy Hepnarové. Jejich vztah měl nesporně daleko do idyly. Ona sama mu vzhledem ke své sexuální orientaci zřejmě nepřikládala nějak zásadní význam. Miroslav D. však nyní cítil povinnost něco učinit. Hned poté, co se dozvěděl o tom, že Olga spáchala tak hrůzný čin, se v pátém patře malešického penzionu zavřel ve svém pokoji a začal sepisovat knihu. S přestávkami mu psaní trvalo 3 dny a 3 noci. Když skončil, připojil datum 14. července 1973. 6 hustě popsaných stran plus vstupní strana s náznakem grafické úpravy. Zvláštní text. A je laciné nad ním povýšenecky mávnout rukou, jak to učinili někteří z těch, kteří se o kauzu Olgy Hepnarové tak či onak zajímali. Text plný velkých slov, ale zdá se, že i nepředstíraného a trochu až posedlého citu, v některých pasážích přemýšlivý, sebevzdělanecky poučený, jinde skoro až k podivení naivní. Miroslav D. se ze všech sil snažil prodrat k pocitům Olgy Hepnarové, kterou označoval za svou snoubenku, a snažil se jí pochopit. Jedno tu však chybí. Nikde tu není vyslovena lítost nad těmi, kteří zahynuli pod koli nákladního vozu. A zkusíme-li vcítit se přitom do role zcela nezasvěceného člověka, málo co nás v těch řádcích upozorní, že je to až neskutečně jednostranná obhajoba, že se tu slovy pochopení, vcítění, sounáležitosti, obdivu, úcty a lásky mluví o člověku, který pár dní předtím dle náhodného výběru zabíjel, protože zabíjet prostě chtěl. Už prolog na titulní straně je pozoruhodný.
3: Olga Hepnarová, život, fakta, svědectví. Chci vylíčit život své snoubenky Olgy Hepnarové dle vyprávění jejich rodičů, mých vlastních poznatků i názorů a vyprávění Olgy. Chci psát pravdivě, bez jakékoliv glorifikace či naopak zlehčování a také bez suchých názorů, neboť těch jsem dalek. Chci vypsat sled událostí v posledních dnech, než Olga Hepnarová překročila meze zákonů uznávaných na tomto světě a vypsat dle názoru Olgy, co ji k překročení všech mezí okolního světa i jejich mezí vlastních vedlo. Každý, ať si učiní svůj úsudek o jejím životě a chce-li, může jej konfrontovat se sebou samým, neboť není moje poslání posuzovat člověka nebo lidi. Kdybych náhodou popustil lítostivé či něžné slovo, je to proto, že Olgu Hepnarovou jsem velmi miloval a vždy ji milovat budu, bez ohledu na svět. Promiňte mi proto mou lidskou slabost, pokud slabostí vůbec je.
2: Další strany textu se zpočátku podobají životopisu, přičemž ničemu se Miroslav D. ve svém pojednání nevyhýbal. Ani o žhavému tématu odlišné sexuální orientace, tehdy ještě ve veřejnosti do značné míry tabuizovanému. Miroslav D. se ve svém dobrozdání také zamýšlel nad tím, jaká Olga vlastně byla a jak smýšlela.
3: Olga nikdy asi nepoznala přitažlivost domova, ačkoliv byla hmotně zajištěna. Zakrývala své zoufalství mlčením, zátěžové situace zdánlivě lehce překonávala, urážky spolkla často bez komentáře, hněv se u ní projevoval málo kdy a zakrývala ho cynickým smíchem. Obávala se lidského výslechu, lidské hlouposti a sobectví. Snažila se přes svůj negativní postoj k širokému okruhu lidí pomáhat jedincům, kteří měli nějaké problémy. Ani s těmito lidmi však nezaváděla příliš hovor. Když byla chválena za pomoc, s úsměškem zakrývajícím nitro, lidi hrubě odbývala, že není žádný zaopatřovací ústav. Občas byla zadumaná, zatrpkle myslela na minulost a s budoucností si nevěděla rady. Podle mne byla ale velmi inteligentní. A když nebyla zrovna stižena svou chorobou, měla velmi rozumné úsudky, které by mohly být příkladem i na filozofické fakultě. Některé její názory bych chtěl uvést. Psychiatři hledají za vším a všude nežádoucí patologické jevy, mohou člověka zničit nebo prohlásit za boha, aniž sami míří exaktním směrem vědy. Prožijeme-li život špatně a těžce a není-li hezký, snažme se alespoň, aby náš konec byl dobrý a důstojný. Pravý mučedník je ten, komu upírají tento titul. Konvencí odkojení lidé popírají vše ostatní ve jménu normálnosti. Pokud jde o mne, Olinka mě měla ráda a značně jí na mě záleželo, ačkoliv věděla o své pohlavní úchylnosti, mám-li to tak bez obalu nazvat, snažila se mi přizpůsobit a o svých problémech hovořila málokdy a vždy cudně. Nevyhledávala rozkoše, ale potřebovala se odreagovat.

0: závěru popsal poslední týdny, dny a hodiny prožité s Olgou Hepnerovou a skončil poznámkou:
1: žádám, aby toto bylo přiloženo ke spisům a nabídnuto všem odborníkům, kteří by mohli vnést do případu jasno.
0: Přání mu bylo splněno jen napůl. S dobrozdáním Miroslava D. se někteří zúčastnění seznámili, ale nedílnou součástí trestního spisu se těch 6 stran nestalo. Dopisy do vězení však ano.
1: Praha, 24. srpna 1973. Drahá Olinko, přijmi ode mne mnoho pozdravů se stálou a krásnou vzpomínkou na tebe. Píši ti jako otrok toho bizarního pařeniště. Formálně je tomu jinak než u tebe. Hledám únik. Přišel jsem dnes z práce a doma na mne čekal tvůj dopis. Měl jsem hroznou radost, že jsi mi napsala. Teď večer sedím u stolu a píši ti hned odpověď. Své záležitosti jsem dal do pořádku. Teď jsem už klidnější, nikoliv, ale spokojený. Jak bych mohl také být? Kde jsi ty a kde já? Snažím se vykonat to, co jsem si přece vzal. Chci na 3 roky odjet do jižních Čech, do Bechyně. Už jsem o tom mluvil na Národním výboru a konkrétní odpověď dostanu koncem září. Jsem to dlužný sobě samému, i tobě a také Pavlíně. Chodím teď s ní, ale ona ví, že tě mám rád a že jsem si s tebou rozuměl nejlépe. Vím, že si už nemohla dál. Já bych takto sám nemohl žít, jako poustevník. Chci ti proto vše popravdě napsat. Jsem pořád rovný, jak jsi mne znala. A na tebe jsem, moje děvčátko, nezapomněl. Co je moje, to je tvoje. A tak, až se po létech vrátíš, máš zázemí u lidí. Ačkoliv o sobě nemají tak velké mínění, jaké se teď rádo nosí, proto se snad můžeme psát s velkým L. Drahá Oli, vzpomínám na dovolenou na Slovensku a přísahám, že to byly nejkrásnější chvíle mého života. Ta doba je pryč a já nedělám ani kresliče, ani dispečera, ale metu chodník. Můžou mi dát do ruky koště, ale nemůžou mi vzít rozum. Loučím se s tebou, milá Olinko. Těším se na dopis od tebe a budu za tebou vždy stát. Bude-li třeba, budu stát i před tebou, jako štít. Zdraví tě ten, kdo nezapomíná a nezradí. Litice nad Orlicí, 15. října 1973. Konečně se mi podařilo dostat se z Prahy a najít vyhovující zaměstnání v kraji, ve kterém jsem toužil žít s tebou. Líbilo by se ti tu a nalezla bys znovu smysl života a nedošlo by k tragédii. Ačkoliv by to docela neřešilo tvé problémy, jistě by ti to svědčilo. Užívám výtvorů civilizace s mírou, beze schonu a pachtění za chimérami, které dnes znamenají společenské uplatnění. Bydlím na ubytovně, sám, žiji skromně, i když mám slušné výdělky. Chci si za pár krejcarů koupit džíp. Raději bych ale založil takovou komunitu, kde by lidé ubytí, bez cílů a bez domova nalezli znovu smysl života a zázemí a nemuseli se doprošovat práva na život. S Pavlínou ještě pořád chodím, ale nejsem měšťácky založený a tak jsem ji upozornil, že chci žít skromně a když něco pořizovat, tak stavět domek. Pro Pavlínu a mne a pro tebe, Oli, až se vrátíš, asi značně vyčerpaná, abys měla kam jít, kde žít a mohla zapomenout na své trpké životní zkušenosti. Kdyby se to Pavlíně nelíbilo, musel bych se s ní rozejít. Čekám na tebe. A vím, že se tě dočkám. Jsi nejnešťastnější, ale také nejlepší ze všech dívek, co znám. Kdybych nežil pro nic jiného, pro tebe vždycky. Ty musíš na mne také čekat, ty musíš žít. Kdybych mohl vyměnit tvé utrpení za moji svobodu, udělal bych to i hned. Ale svět to nikdy nepochopí. Praha, 4. listopadu 1973. Rád bych tě navštívil, ale vím, že chci nemožné. Jsem v podobné situaci. Ty tam a já zase v tom malešickém blázinci. Vše jsem opustil, rozešel jsem se s Pavlínou a s většinou lidí. V Liticích jsem dopadl jako ty kdysi v Chebu. Už na nic ne.

0: věřím. Když jsem se spálil s Pavlínou, je konec. Chtěl jsem stavět, abys měla kam jít. Čekám na tebe, nechci společnost, zůstanu sám. Vzpomínám na naše šťastnější doby. Chtěl jsem, abychom byli šťastní. Jenže ke štěstí ti scházelo mnoho věcí a vím, že si břemeno minulosti nemohla jen tak odhodit. Škoda, že jsme neměli prostředky na zřízení komunity, kde by lidé bez možností tyto možnosti našli. Lidé schopní vytvořit něco krásného, nesobeckého. Jestliže se ještě zvednu, budu o to usilovat. Praha, 5. prosince 1973. Přeji ti k Vánocům to, co si sama přeješ. A já si zase přeji, aby ses ke mně vrátila a aby tvá duše i tvé srdíčko bylo uzdraveno a netrpěla si stíny minulosti. Píši ti ze špitálu ve Vršovické Obloukové ulici. Mám revmatismus a nemocné srdce. Předtím jsem byl 20 dní v Bohnicích, abych se přidal dohromady, ale já spíš potřebuji jednu místnost, kde bych mohl žít, a ne náplasti v podobě nějakých útulků. Myšlenka na tebe, Olinko, mě dává sílu k boji za svou existenci a o tebe. Věřím, že se mi vrátíš, i když třeba jako invalida či stařenka. Věřím, že lidé, kteří tě obětovali pro obavy z maloměšťáckého skandálu nebo pro svoji lhostejnost, budou za to trpět mírou nejvyšší a spravedlivému trestu neujdou, i když nebudou asi souzeni zákonem, nýbrž jen svým chabým svědomím. Mám zde tvoji fotku. Ty se z ní na mne usmíváš a já vzpomínám. Někdy je mi do pláče, ale nestydím se za to. Vzchop se.
1: Poslední dopis Miroslava D. Přesněji poslední, který je zařazen ve spisu Olgy Hepnarové. Další jí už do ruzínské vazební věznice buď to nepřišli, což se vzhledem k okolnostem nezdá příliš pravděpodobné, nebo po úředním zásahu skončili jinde a jinak. Je tu však v přímé časové návaznosti ještě jeden dokument. Miroslav D. svým ručně psaným 7-stránkovým pojednáním, jež nazval podáním svědecké výpovědi, v jednom vyhotovení souběžně oslovil vyšetřovatele městské správy veřejné bezpečnosti, prokuraturu, soud a soudní znalce z oboru psychologie a psychiatrie. V záhlaví je uveden 20. prosinec 1973. Miroslav D. v tomto svém svědectví nejenže shrnul vše, co už vyjádřil v dobrozdání sepsaném krátce po 10. červenci 1973, ale nadhodil i nové náznaky, k nímž se později ještě dostaneme. Vzchop se, vzkazoval Olze Hepnarové. Měl zřejmě přemnoho starostí sám se sebou, ale ji neustále povzbuzoval. A ona? Dlouho se zdálo, že se nikdy nedozvíme, jak Olga Hepnarová reagovala na přítelovi dopisy. A přece vše nakonec dopadlo jinak. Až těsně po prvním vydání této knížky se zdařilo to, oč jsem předtím dlouho a marně usiloval. Ozval se Miroslav D., člověk, který s tímto příběhem úzce v některých okamžicích skoro až klíčově souvisel. Pak jsme se setkali hned několikrát. Při jedné schůzce položil na stůl ve smíchovské restauraci složku v bílé obálce. Dvě amatérské fotografie a tenký svazeček popsaných papírů. Olžiny dopisy z vězení. Úryvky z nich jakoby nám nabízely další kamínky do jejího nikoli jednostranného obrazu.
2: 2. srpna 1973. Mirku, jsem tu jako svobodný člověk, i když formálně je tomu jinak. Věřím, že za mnou stojíš a nikdy nezradíš, jako já nezradím tebe. Myslím na tebe jako na svého milého a jediného přítele. Tvoje Olga. 24. února 1974. Milý Mirku, kde se touláš? Můj dopis ze 4. prosince se mi vrátil zároveň s tvým dopisem a zprávou, že už nejsi v Liticích, to bylo asi v polovině prosince, tak jsem ještě něco připsala a hned jsem to poslala na starou adresu. Tento dopis se mi vrátil až 5. února a úředně otevřený za účelem zjištění odesílatele. Jinak mi tvé dopisy chodí hrozně pozdě. Například tvoje vánoční přání mi došlo až 24. ledna. Od října už jsem ti psala několikrát. A že dopisy nedošly, to není moje vina. Kdybych mohla, psala bych ti třeba každý den, víš? Mirku, za svým slovem, co jsme si dali, samozřejmě stojím. A tak jako ty si mě v nouzi neopustil, i já odmítám různé poznámky zainteresovaných lidí. Například, že si extravagantní nebo že se k sobě nehodíme. Do našeho vztahu si nedám nikým mluvit. To je čistě naše věc. Tvoje a moje. Napiš, jestli chceš být přítomen u soudu. Mám právo zvolit si dva důvěrníky. Mirku, pošli fotku, těším se na ni. Zatím se loučím a vzpomínám. 11. března 1974. Milý Mirku, soudní líčení se blíží. Jak pokročila ta záležitost s nepravým otcem? Mně je to celkem lhostejné, i když by mě pravda možná zajímala. Čekám, že mi pošleš ty fotky ze Slovenska. Napiš mi v dopise, že je posíláš. Já zatím končím. Příště ti zase napíšu víc. Líbá tě tvoje Olga.
1: Co dodat k příběhu toho divného vztahu, té divné lásky? Divné? Ale ne. Máme na něco takového vůbec právo použít vlastní měřítka k tomu, abychom lidské vztahy dělili na divné a nedivné? Ti dva, Mirek a Olga, byli prostě takoví, jací byli a jak jim to bylo souběhem mnoha okolností dáno. Měli k sobě názorově blízko, ba co víc, byli si v mnohem až sourozenecky podobní. Dva lidé, kteří se nedokázali zařadit, v mnohem vnímali vnější svět, o němž si mysleli, že jim neustále ubližuje podobnýma očima. Zklamávali se, bouřili, naráželi na své okolí. Jeho dopisy pro ně nemohly zůstat bez významu. Miroslav D. byl jediný, kdo s ní v době její vazby udržoval soukromý kontakt, byť pochopitelně jen písemný. Ano, byli si ti dva podobní, velmi podobní. Až na to, že Olga Hepnarová našla východisko z bludiště svých problémů v tom zlém a nepochopitelném, co učinila, a zničila tím všechny své šance. Zatímco Miroslav D., kromě všeho jiného, přemýšlel o vzniku komunity, která by lidem jejich druhu onu šanci nabídla. Pravděpodobně to byly v dané době, sešněrované strachem vládců z jakékoliv neřízené iniciativy, jen těžko realizovatelné sny, ale i za ně díky. Drží-li někoho aspoň z části nad vodou a dodávají-li mu sílu k dalšímu životu. Mirek a Olga. Vše zůstalo v jejich netradičním vztahu otevřeno, nedořečeno, neuzavřeno, přerušeno. Opravdu zvláštní dvojice a zvláštní a podivný způsob lásky a vztahu. Jen velmi zvláštním, trochu až k úsměvu podivným, by mohl být a navždy zůstat, pokud by na jeho pozadí nebylo těch 8 mrtvých. 8? Ano, již 8. V říjnu 1973 zemřela po dlouhém utrpení poslední oběť tragédie. 71-letá Marie P., jíž nákladní vůz Praga RN, kromě všeho jiného, utrhl levou nohu. Bilance se uzavřela. 8 obětí. Nejstarší z nich bylo 79 let. Nejmladší 60 let. Všichni do jednoho se nacházeli v důchodovém věku.

0: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová a Pavel Čeněk Vaculík. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy?
2: Jen v letech 1968 až 89 se na prezidentskou kancelář obrátilo 390 tisíc občanů. Vychází to zhruba na 49 dopisů denně.
3: Říká historik Tomáš Vilímek a otázkou pak zůstává, nebyly tyto dopisy prezidentům aktem zoufalství?
1: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
4: Jste na opačném konci světa, na služební cestě nebo dovolené a nechcete se vzdát...
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Paříži bude jednat takzvaná koalice ochotných. Ukrajina mezi tím rekonstruuje vládu. Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. Dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Je pondělí 13. července, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč...
5: Ukrajina rekonstruuje vládu. Prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra a podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společnosti Naftohaz a Ukrnafta Serhii Korecký.
6: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhie Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Sviridenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Paříž dnes bude hostit další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Zúčastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
7: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil dávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
8: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
5: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Při další vlně amerických útoků na Irán podle Teheránu zemřel nejméně jeden voják. Americké velení tvrdí, že nálety zasáhly na 140 cílů, včetně odpaliště raket a dronů. Irán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
9: Iránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Irán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Irán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela dodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Ve Zlíně se dnes otevře krajský úřad a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči zpřístupní i některá parkoviště, dál ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
10: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
11: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
12: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
11: Konec omezení zřejmě přijde až demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
13: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
14: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
13: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
15: To predikce není nějak ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
13: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server noviny SK. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů, takzvaná motýlí půlhodinka. Celý týden se může zapojit kdokoliv, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Jak si vybrat nejlepší místo k pozorování, vysvětluje koordinátorka akce Martina Skohoutilová.
16: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les, a pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
5: Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu. V loňském roce se do sčítání zapojili stovky účastníků, kteří odeslali téměř 4 000 pozorování s více než 36 000 zaznamenanými motýly. Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Italy Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
17: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z Grand Slamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. A kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. A český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze sobotního závodu na kilometrové trati.
18: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a nehoda na šestce u Budova. Nejdříve na dálnici D8 mezi Drážďany a Prahou počítejte s komplikacemi mezi 83. a 86. kilometrem. Pracují tam na novém omezení a dálnice bude po nezbytnou chvíli zavřena. Na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a tvoří se kratší kolona. Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou zpozorněte za Bochovem. U Budova se srazila dodávka, narazila do dopravního značení. Počítejte s kratším zdržením ve směru do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je teď převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
21: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
22: Víte, co je to pasy?
23: Naše země nevzkvétá.
24: To jsou všechno lži.
25: Slibuji věrnost České republice.
26: Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
19: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
27: Co je jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu.
28: Prostě nedostatek té výstavby je pro mě úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail.
29: Ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti majetku.
30: Dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb než na dlouhodobý nájem.
28: To, že někdo vlastní stovky bytů, to je mi jako úplně jedno. Já jenom chci, aby tam byla nemovitostní dat taková, že pokud drží nějaké prázdné byty, aby byl pobízen, aby to okamžitě dal na trh.
29: To, co dělá tu čtvrtí, je i důležitost toho sociálního mixu, ve kterém nevznikají na jedné straně ty vyloučené lokality, na druhé straně ty gated communities jenom pro bohaté.
30: Někde to zvládají, tak nevím, proč bychom to nemohli zvládnout my.
19: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
31: Kdo nedědí, nebydlí. Heslo mladých, které odráží realitu dnešního Česka. V Evropské unii potřebujeme nejvíce ročních platů, téměř 15, na pořízení vlastního bydlení v metropoli. Co se stalo za posledních 10 let, že ceny bytů několikanásobně vzrostly? Proč ani hledání nájemního bydlení není jednoduché? A jak to změní novela stavebního zákona a zákon o podpoře bydlení? To vše probereme v dnešní chybě systému, kterou vás pro tentokrát provede Renata Kropáčková. Hlavním hostem je dnes sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Babišova a Fialova kabinetu Daniel Prokop. Dobrý den.
32: Dobrý den.
31: A stálými hlasy a tvářemi jsou novinářka Apolena Rychlíková a komentátor David Klimeš. Taky vás zdravím oba dva.
33: Krásný den.
32: Dobrý den.
31: Natáčíme tento díl v pondělí 22. června, takže na události, které se stanou po tomto datu, už nestihneme reagovat, nemůžeme na ně brát zřetel. Tak otázka na úvod k tematice bydlení. Prožíváme podle vás doslova krizi bydlení? Je situace opravdu vážná, nebo za to mohou média, na která se dá všechno svést, pane Danieli?
32: No, myslím, že řada lidí prožívá, že to není jenom mediální realita, že v těch datech je opravdu vidět, že vlastnické bydlení v těch bohatých městech nebo drahých městech asi už může dovolit jednou čtvrtina nejbohatších domácností, nejsou dostupné dlouhodobé nájmy, nemáme v podstatě žádnou politiku sociálního bydlení, takže i na té druhé straně těch nejchudších lidí vůči tomu, jaká je v Česku chudoba, že nemáme tolik té extrémní chudoby, tak máme hrozně lidí bez domova nebo na nějaké hranici bezdomovství. Takže jako opravdu ta krize bydlení v Česku existuje na mnoha stranách toho spektra. Samozřejmě jako není všude stejná v té republice. Ta krize toho dostupného bydlení pro střední třídu je nejhorší v těch drahých městech, Praze, okolí, Brně, protože taky vychází z toho, že máme hrozně nerovnoměrný regionální rozvoj, takže velkou migraci k těm velkým městům a podobně. Takže já myslím, že to není mediální realita, ale realita žitá teda pro řadu lidí. Ne pro všechny, ale pro řadu.
0: A Poleno, co byste řekla vy? Prožíváme krizi bydlení.
29: No, řekla bych, že už několik let. Já jsem v minulosti někdy před rokem 2020 se hodně věnovala problematice bydlení. Bylo to takové moje hodně stěžejní téma. Psávala jsem o něm, jezdila jsem do zahraničních měst i vlastně zkoumat, jak nakládají, protože ta krize se netýká samozřejmě jenom České republiky. Byť ji tady máme, řekněme, jako nejvýraznější. Když jste zmiňovala těch 15 ročních vlastně platů, tak je důležité si u toho uvědomit, že to jsou platy 100%. To znamená, že by člověk nemohl utrácet za nic jiného, včetně jídla, pití, nákladů na bydlení, třeba v nájmu a tak dále. To znamená 15 ročních 100% platů. Jo. To je vlastně naprosto skoro nepředstavitelná částka. A ta krize bydlení je jako evropská, dlouhodobá. A bohužel, když se takhle trošku jako rýpnu, ale nemyslím to jako vyloženě zle, tak někdy mám spíš pocit, že některá média mají tendenci to jako jednak zlehčovat, a potom spíš dávat i návody jako určitým investorům, jak na té krizi ještě vydělávat a investovat do toho bydlení a vlastně posilovat tu financializaci bydlení, se kterou se globálně potýkáme úplně všichni.
0: A co vy, Davide, máme tady krizi bydlení, na které navíc někdo vydělává?
1: Určitě ano, a já jenom chci říct, že jako chápu vlastně, že na tom ty lidé chtějí vydělat, protože je tady ještě potřeba zmínit jeden aspekt, že ke krizi bydlení a přispívá jako velmi ve velké míře to, že vy, když máte nějaký ty volné prostředky, tak přemýšlíte, do čeho to investovat. To je i jako realita, kterou nemusí mít jenom ty nejbohatší, to prostě o tom přemýšlí i třeba ty středně příjmoví. A teď co máte? Tak jak vám funguje česká burza? Zkusíte to, neskusíte to, skoro nic tam není, teď ještě stáhnou ČES, kdo ví, jak to je, tak to ne. Nějaké podílové fondy, dobře, to už těch portfolií těch domácností třeba často je vedle těch spořících účtů. Pak co, tak nějaká dobrá investice na důchod, tak to je vlastně velká ostuda, jakým způsobem tady funguje ten třetí pilíř a slouží ke cti této vlády, že s tím chce něco dělat. Vlastně, abych to zkrátil, jako k tomu bytu nebo domu dojdete velmi, velmi rychle, že je to dobrá investice. Je tady skutečně ta regionální nerovnost, věřím, že v nějakých obcích prostě na návsi chátrá ta protékající fara, kam se můžete nastěhovat a nikdo tam nechce a je to za pár korun, rozumím, ale když se bavíme o těch aglomeracích, tak jako kde jinde za 10 let vám ta cena stoupne klidně třeba o 150%. To jako nikde není. Takže já bych jenom chtěl ještě ukázat i to, že my vidíme ty důsledky, ale taky se uvědomíme, že ti lidé, kteří do toho ve velkém investují těch aglomerací, se vlastně chovají velmi racionálně a já nevím, v jaké chvíli bude tento podcast ven, jak se bude vyvíjet kauza okolo politiků hnutí ANO, ale jako já to jako tady musím zmínit, jo. Pan Prokop, šéf, nebo možná v této chvíli ještě stále šéf pražského ANO.
0: A hlavně kandidát na pražského primátora.
1: Kandidát na pražského primátora, který chce řešit nedostupnost bydlení. Tak vlastně to, že má teď nevím kolik bytů, jo, to je vlastně logická z jeho pohledu investice, pokud se k ním dostal legálně, což ještě bude předmětem šetření. Já to chápu. Pokud paní Tinde Barta, šéfka kabinetu Andreje Babiše, drží dekret obecního bytu pro svoji dceru, ale bydlí tam někdo, kdo nemá jako vazbu k tomu dekretu. No, je to na hraně, ale já vlastně taky chápu, co dělá. Tak jenom já to nějak neobhajuju, ale chtěl jsem ukázat i tu perspektivu, že prostě narvat ty peníze do bydlení v těch velkých aglomeracích je prostě naprosto logická věc.
0: Tak určitě se k tomu dostaneme, ještě k tomu městskému bytovému fondu, ale pojďme se teď podívat trochu na ty kořeny, zapátrat po tom, proč jsme se do tohohle stavu dostali. Vy jste autorem, Danieli, knihy Slepé skvrny a teď čerstvě vám vyšel Spravedlivý růst, další knížka s podtitulem O stagnujícím Česku a prostě rejtě pro všechny, kde se také věnujete bydlení. Tam píšete, že ceny bytů začaly stoupat v roce 2016 a jejich nárůst dosáhl v období 2014 až 23, konkrétně v Praze 140%. Tak se ptám, co se v tom daném roce stalo nebo vůbec tady v tomhletom období, že jsme v téhleté situaci, že vlastně pořízení bydlení i pro domácnost s mediálními příjmy je vlastně nemožné, že na něj nedosáhnou lidé v 10 ze 14 krajů, že se to takhle jako rozšířilo vlastně po celé republice.
32: Tak jedna věc je nedostatek nabídky, protože musíme si uvědomit, že třeba ta Praha čelí dvěma věcem. Jednak ta migrace, jak vnitřní republiková, tak přišlo pár desítek tisíc uprchlíků do Prahy ukrajinských, ale za druhé to ještě větší trend dlouhodobě, jak stárne společnost, tak roste počet jednočlenných domácností. Takže tyhle ty trendy dají dohromady to, že obrovsky naroste počet domácností a to rozšiřování toho bytového fondu prostě nestíhá v Praze. Staví se méně než ve Varšavě výrazně nebo v Polsku a v dalších zemích, kde to trochu stíhají obnovovat ten bytový fond a doplňovat. Takže jedna věc je, jako, že opravdu jako nestíhá ta nabídka. Druhá věc je, že my vlastně všechny opatření ve státní politice dáváme do té poptávky paradoxně. Jo. Takže tam jde příspěvky na bydlení, které tam mají smysl většinově, protože zachrání to bydlení těm nejchudším, ale podporují jenom poptávku. Slevy na hypotéky podporují vlastně poptávku, dávají slevu na to, že už když si můžete dovolit tu hypotéku a podobně. 85% těch slev jde do existujícího bydlení. Potom jsou nějaké stavební spoření a tyhle ty věci. Takže my dohromady dáme zhruba 30 miliard ročně do té poptávkové strany. A na té nabídkové straně jsou pomalé procesy v té komerční výstavbě. On se hodně mluví o tom povolování, ale hlavní problém je územní plánování v té komerční výstavbě. A za druhé, ten stát a obce hrozně málo jakoby staví a investují do obecního bydlení v Česku. Jo. Takže ani jedna z těch stran nepodporuje tu nabídku. Takže celá tahle ta politika, že přehříváte tu poptávku, dáváte peníze do té poptávky a nejenom těmi přímými dotacemi, ale když David zmiňoval, že to je racionální, tak ono je racionální investovat do těch nemovitostí, protože jsme jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu. Jo. Prostě to jsme my, Slovensko a Litva v Evropě. Takže vlastně ta nemovitost je ještě hodně výhodný jako investiční artikl díky i nastavení daní a díky tomu, že roste ta cena. No a tímhle tím jako kombinací přehrátí té poptávky a nedostatečnosti té nabídky, jak obecní, tak soukromé, dáte dohromady tu krizi, jo. Nebo základ té krize. Potom tam jsou další chyby v regulaci nájmů dlouhodobých a podobně, jo, k kterým se asi dostaneme, ale základ je v tom nesouladu té přehráté poptávky a nestačící nabídky.
0: A Poleno, co vy byste viděla třeba jako z těch ze všech známých faktorů, jako ten největší, co k tomu přispělo, nebo co rozhodně teda nepomáhá třeba ze strany vlád státu?
2: No nepomáhá především to, že nemáme politiku bydlení. Jako v dlouhodobě i ve státních, i řekněme v těch jako městských, obecních nebo krajských koncepcích něco jako politika bydlení chybělo. Bylo to samozřejmě dáno tím, že do nějaké míry potom v roce 89 se vytvořil ten narrativ o tom, že to bydlení je jako individualizovaná věc každého z nás a my se o něj máme sami postarat a že naopak ten stát do toho vůbec vstupovat nemá. Ačkoliv do toho vstupoval, jak už zmiňoval Dan, tak samozřejmě celou škálou těch věcí na straně té pobídky akceleroval tu krizi, ale my reálně jakoby něco jako politiku bydlení dlouhodobě postrádáme. A upozorňují nás na to jako různé instituce, třeba například OECD dlouhodobě kritizuje Česko právě třeba v oblasti jako nerovného nastavení majetkových daní, které jsou jako směšně nízké, což potom samozřejmě vede k tomu, že v Česku se rádo jako holedbá tím, že my nemáme ty příjmové nerovnosti, to ještě možná před nějakými lety mohla být částečně pravda, ale i myslím, jak Dan Prokop často říká, ale i jak ukazují ty zahraniční instituce, trpíme opravdu velkými majetkovými nerovnostmi, což také odráží tu krizi bydlení. A my vlastně v zásadě jako dlouho jsme žili v představě, že v podstatě stačí jenom stavět, nechat to na tom volném trhu a ono se to tak nějak jakoby přemele a že ti, co nemají na to vlastnické bydlení, zůstanou v těch nájmech, které jsou relativně OK. Ten raketový růst toho nájmového bydlení je vlastně v poslední době jako jeden z velkých problémů. České domácnosti dávají opravdu velké částky na to, aby mohli bydlet v tom nájmu, takže už dneska vlastně ta úměra, kdo nechce se zadlužit tou hypotékou, tak může zůstat v tom nájmu a může vlastně i migrovat po té republice, tak to už dneska taky neplatí. A další problém samozřejmě je, že my i v rámci té jako komerční výstavby nějakým způsobem jsme nedokázali nikdy podvazovat ty developery směrem k tomu, aby se třeba jako v jiných třeba západních zemích a nejenom zavazovali k tomu, že určité procento těch bytů bude nabídnuto jako dostupné nebo sociální bydlení. A to samozřejmě nám vytvořilo další problém, že ve chvíli, kdy dneska se staví ty byty, tak už vlastně ve chvíli té výstavby, kdy se započne třeba ten prodej, tak se to skoupí lidmi, kteří na to mají peníze a vznikají nám v podstatě takový gated communities pro bohaté a ta výstavba samotná nezaručuje vlastně přísun toho dostupného bydlení, protože to, já si pamatuju, že třeba ve Španělsku bylo to, že developeři musí 10 až 15% té výstavby vlastně věnovat té obci, protože ona tam dovádí třeba ty sítě a postaví tam školu, postaví tam školku a vytvoří z toho, z těch domů, tu čtvrť, ve které se dá bydlet.
0: Že to není jenom přespávačka, nebo jenom na přespání. Že tam...
2: No a tenhle problém vlastně v České republice je v podstatě neřešitelný, protože jakékoliv vyjednávání s developery, vím, že se to o to snažili třeba na nějakých městských částech, jako na Praze 3, ale ono to skončilo třeba výstavbou 3-4 obecních bytů, tak také přispívá k tomu, že sice, když už se teda staví, tak se staví vlastně bydlení jenom pro ty, kteří na to mají a ti, kteří potřebují bydlet, ať už jsou to potřebné profese, nebo jako další lidé, kteří prostě zkrátka na to nemají, tak zůstávají vlastně pozadu.
19: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
0: Davide, může se podle vás Česko za nedostupnost bydlení samořadou takových špatných vlastně opatření i třeba v 90. letech, kdy se hodně rozprodával ten městský bytový fond, což asi bylo po těch 40 letech komunismu bez soukromého vlastnictví takovým vlastně logickým vyústěním, že si každý o to své postará lépe než stát, ale možná, jak tady zmínila Apolena, vlastně jsme nedokázali myslet na to, že ty obce budou nějaké byty pro ty potřebné potřebovat.
1: To je super otázka. Možná jenom krátce jiný názor. Jasně, já rozumím tomu, že prostě v tom nastavení je spousta chyb, jo, ale já se nemůžu odpustit prostě znovu a znovu zdůraznit, že prostě nedostatek té výstavby je pro mě jako úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail proti tomu, jestli prostě se tady bude stabilně stavit nějakých těch, já nevím, kolem 30 po 30 tisíc bytů ročně, anebo to bude těch 50, které potřebujeme. A nebo teda pojďme do nějaké revoluce. Máš 100-metrový byt v centru Prahy, seš senior, takže teď ti jednočlenná domácnost, začíná ti tady anuita, kdy si budeš přilepšovat důchodu a nakonec se to nebude dědit do tvé rodiny, ale propadne to státu a ten to někomu přidělí. Já vůbec po tomhle nevolám. Jenom jako pokud nějakým způsobem s tou výstavbou nepohneme, tak všechny ty další věci, které nepochybně můžeme přenastavovat okolo nemovitostní daní a další věcí, tak mně přijdou prostě, že je to až krok BC.
0: Dobře, pardon, jenom tady mám, nebo Dan má poznámku.
32: Já mám třetí názor a to je, že souhlasím s Davidem, že ta výstavba je zásadní. Jakákoliv výstavba, protože ona uvolňuje jakoby ceny těch dalších bytů, ale za jedné podmínky, jo, vy musíte mít nějaký normální daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti a podobně. A tohle může ta obec investovat do těch obecních bytů, do rekonstrukce obecních bytů nebo výstavby obecních bytů a může jich mít ne 30 tisíc jako v Praze a roztříštěných a pronajímaných zvláštním způsobem, ale může jich mít dvojnásobek z toho výběru, který vlastně udělá z té komerční výstavby. Jo. Takže já myslím, že možná lepší za mě i těma způsobem. Jo. Jako mít
2: a já ještě dodám, já si myslím, že jako tohle bude asi v nějakých ohledech kontroverzní, ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti jako majetku, to znamená jako ve chvíli, kdy prostě si někdo skoupí 5, 7, 8, 10 bytů, tak prostě od toho 5. bytu dál by ta daň měla narůstat. Jo. To je taky něco, co může trošku pomoc tomu, že ty byty přestanou být právě vnímány jako to investiční portfolio, protože já si opravdu nemyslím, že je normální, aby jako tady na jedné straně přežívali lidi na ubytovnách v podmínkách, ve kterých opravdu skoro nikde jinde v Evropě nepřežívají, mezi štěnicema, krysama a není jich jako málo, nebo prostě, aby tady byli lidi, kteří zaplatí většinu svých příjmů na bydlení a neuživí se svou prací ani na to, aby jako mohli bydlet. A na druhé straně tady můžou být lidi jako, nevím, Ivana Tykačová, který vlastní prostě portfolia stovek bytů. A jako vůbec nic to vlastně jakoby nedělá. Ta přidaná hodnota pro ten stát nebo tu obec je vlastně nula. Takže já bych ještě do toho progresivně ty byty danila.
0: Ano, ale třeba vám na to někdo řekne. Možná jako David, ale je to přece majetek a nemusí to být nic špatného. Tady bychom se zase možná chovali jako nějakí levičáci.
2: Kdybychom, no to je příšerný.
32: Davide,
2: to bys
32: děkuji.
0: To je urážka.
1: Já myslím, že jako posluchači chápou vlastně ten podstatu toho sporu. Já jako rozumím tomu, co říká Polena, jenom prostě s tím jako nesouhlasím. Já s tím nemám jakoby zas tak zásadní problém s majetkovými asi nerovnostmi jako ona. A vlastně já ani si nemyslím, že Dan Prokop tady říká jako vedle prvního, druhého ten třetí názor. Já úplně souhlasím v té chvíli, kdy je skutečně dostatečná ta bytová výstavba, tak samozřejmě ruku v ruce s tím musí i takové nastavení nemovitostní daní, respektive nějakým způsobem třeba větší danění těch pozemků než těch staveb, aby skutečně to nezůstalo třeba 10 let ladem, než se rozhodnu, co s tou investicí budu dělat dál. Musí to jít nějakým způsobem do toho koloběhu. Takže tady vůbec nejsem ve sporu. Jestli můžu se vrátit k té vaší otázce, to je jako strašně zajímavé, koneckonců máme to aktualizované, ty devadesátky, jestli se nepletu, pan prezident Klaus ke svým narozeninám dostal medaily od pana Macinky, tak můžeme si to vzít jako záminku. Klausovu týmu se skvěle podařilo z mého pohledu na začátku 90. let liberalizovat ceny, vlastně ten tlak proti tomu různé daně, negativní daně další odbourat, jako bylo to velké a on to zvládl, ale nezvládl deregulovat nájmy. Jo? A to udělalo jako strašné z mého pohledu neštěstí, že vy necháváte regulaci z velmi dobrých důvodů, uvádí se ten klasický, už příslovečný, že prostě maminka Václava Klause prostě potřebovala na tom Tylově náměstí uplatit ten byt, což je v centru Prahy. Rozumím tomu i politicky, ale prostě v té chvíli, kdy vlastně necháváte regulaci nájmu až do roku 2012, tuším, že Praha s tím skončila až k lednu 2013, tak jako co asi čekáte, že v té republice se stane s tím vnímáním toho nájemního bydlení. Jo. Je to svázané, nemá to ten trh a ještě se vlastně v těch devadesátkách jsou takové ty klasické věci, že třeba ten restituent dostane ten barák, wow, tak to je teda boháč, ale má tam prostě 20 partají, kterým nemůže ani zvednout ten nájem tak, aby měl na opravy toho baráku. S tím souvisí vlastně i to druhé, proč se to tak radikálně rozprodalo a skutečně právě teď má tuším 30 tisíc, jenom opravdu naprostý minimum, protože nemělo na ty opravy, jasně, ale ani z toho jako nekoukalo příliš jako nějaký výdělek, protože i to bylo samozřejmě pod tou regulací. Já jako rozumím, že je to na jako velkou zpětnou debatu, jak se to mělo dělat, jinak je to trošku už jedno. Prostě jsme v situaci, kdy ty obecní byty nemáme. Jenom když se někdo diví, proč je v Česku i v rámci vlastně srovnání s těmi jinými postkomunistickými státy, tak jako nadproporčně požadováno to vlastnické bydlení a tak jako vlastně dehonestováno to nájemní bydlení, ale opravdu jako i ve vztahu k těm jiným státům, co si prošli tím komunismem. Já si myslím, že ta podstata leží tady. My máme jako kapitalismus, ale vlastně až do roku 2013 vám budeme říkat, jak ten nájem má nebo nemá vypadat.
0: Dané, vy jste to chtěl rozsoudit. Máte ještě co?
32: Jako, myslím, že je zajímavá hypotéza to vysledovat do roku 2013, proč jako nemáme ty dlouhodobé nájmy. Ale já jsem přízemně hledám ty vysvětlení v tom dnešku, jo. A problém je, že jako tam chybí ten pilíř toho obecního nájemního bydlení. A Praha, proč to nedělá, to může mít nějaké kořeny psychologické v té staré době, ale problém Prahy je, že ty byty jsou roztříštěny do těch městských částí a výnosy z nich, z jejich pronájmu, ani jako nejdou do nějakého obecního bytového fondu. Jo. V těch normálních nebo fungujících městech je nějaká organizace, která spravuje ten bytový fond, všechny nájmy a výnosy z nich jdou zpětně do tohoto fondu a z nich se kupují nové byty nebo opravují byty a podobně. Tady to jde do nějakého jako obecného majetkového fondu a třeba se za to můžou sekat mezi dálnicí nějaké remízky a podobně. Jo. Nebo se to pan Kovařík prostě schová a přidá k těm 180 miliardám, které mají našetřeno v Praze. Takže problém je, že my jako nebereme to bydlení jako nějakou samostojnou věc, kterou by to město mělo budovat dlouhodobě. A za druhé, v těch dlouhodobých nájmech je problém, že prostě dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb, než na dlouhodobý nájem. Jo. Problém v tom bydlení je, že je tam spousta malých věcí a o každý se dá říct, že to není ten hlavní problém.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jestli dostupnost bydlení zlepší nový stavební zákon a jaké nepříjemné otázky budou politici muset otevřít kvůli stárnutí populace.
19: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
4: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
6: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
7: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
8: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
9: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
4: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
5: Zvířata jsou naší inspirací, naším zrcadlem lidského chování. Nepochybně zůstanou stále důležitými pomocníky.
10: Co bychom si počali bez háďátek a myší a dalších experimentálních zvířat? A to propojení násedí a zvířat je, myslím, patrné i jinak a jinde.
11: Určitě, tak jsme součástí přírody, velkého celku, kde samozřejmě zvířata hrajou významnou roli, a to nejen ta zvířata ikonická, jako jsou třeba sloni nebo celkově velcí savci, ale i třeba paraziti, ta zvířata v nás. Často to jsou vlastně i naši spojenci, ne nepřátelé.
10: Hosty pořadu Laboratoř jsou dnes bioložka Barbora Pavčo. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Dnes se vlastně dotkneme obou vašich oborů, jak toho oboru, kde se to týká parazitu, tak trochu i primatologie. Vítám Libora Grubhofra, který je především parazitolog, ale věnuje se i dalším biologickým oborům. Dobrý den.
12: Dobrý den, přeji.
10: A srdečně zdravím také Matěj Duškáře, který studuje klinickou biologii. Vítám vás.
13: Dobrý den.
19: Laboratoř.
11: Paraziti nejsou problém do té doby, dokud je ten organismus silný a nevstupují tam jiné faktory, které nějak limitují tu naši kondici.
13: Ty paraziti by nám mohly nejen škodit, ale navíc ještě pomáhat.
5: Nenajdeme asi příklad úspěšnějšího parazita, než jsou klíšťata.
10: No nepřechválte je zase. Genetičtí inženýři upravili střevního parazita, který se jmenuje měchovec, tak, aby jeho prostřednictvím dostali do těla protilátky proti jedu. Autoři studie poukazují na to, že by taková metoda mohla posloužit, že by třeba mohla pomoci léčit záněty ve střevech, mírnit projevy alergií nebo dalších autoimunitních nemocí. Já jsem si toho měchovce, když jsem původně četla tenhle článek, tak jsem si ho představovala jako, že to je dost nebezpečná záležitost, protože on že v tenkém střevě může i pacienta zabít. Dá se říct, že v tomhle případě ho upravili, aby tolik neškodil, ptám se Libora Grubhofra.
5: Ano, skutečně mě potěšilo, že právě i u těchto relativně nebezpečných parazitických listic se takto už daří také metodami genetického inženýrství modifikovat, řekněme, jeho biologické projevy, snižovat jeho nebezpečí pro hostitelské organismy a dokonce jej využít také a učinit z něho velmi moderní způsob podávání léků, což je za určitých podmínek nesmírně důležitá věc a nepochybně, pokud se tento vývoj bude ubírat příznivým směrem dále, tak zkvalitní celou řadu terapeutických postupů, které mají dosud velká omezení.
10: Tenhle ten parazit je v podstatě takový tlustokožec, tak to ti věci neměly lehké, ne? Obracím se na Matěje Duškáře.
13: Použili metodu vlastně, kdy pomocí elektrického proudu vytvořili mini pory v kutikule toho parazita a díky nim vlastně se jim podařilo dopravit do nich tu informaci, kterou potřebují, aby upravili vlastně ten genom toho parazita.
10: Ale teď v tom ještě figuruje křeček.
11: Když vlastně se rozhodneme použít takhle komplexního parazita, jako je ještě hlístice, jo, to už je přece docela složitý organismus. A ještě má nějaký životní cyklus. Jo. Není to prostě jedna buňka, která se nějak dělí, ale je to opravdu složité, jo, že začíná to vlastně vajíčkem, který vyprodukuje nějaký dospělý červ. Ten se musí svlíkat, musí vzniknout infekční larva. Ta teprve může infikovat z toho hostitele a uvnitř jeho těla doputovat do střeva a tam znovu svlíká a dospívá teda v toho dospělce. Takže tady bylo i náročné, že oni nemohli vlastně použít jenom dospělého červa. Oni vlastně měnili DNA ve vajíčku, nechali ji vylíhnout a pak teprve mohli infikovat právě toho křečka. Protože samozřejmě infikovat člověka, dělat experimenty na člověku, to už je nějaký až ten poslední, vlastně to poslední stádium nějakého testování, třeba léčiv nebo prostě nějakých terapeutických postupů.
10: Tady by to bylo za hranou, ale teď šlo o to, kolik dávek je potřeba, aby se zachránil křeček.
11: Ano, i tak to není jednoduché, musíme ho imunosuprimovat, snížit jeho odpověď, aby jsme ho vůbec byli schopni infikovat.
10: Ale myslím, že to nestačilo, to, co měli, ne? Protože myšlenka byla, že 50 červů je potřeba, aby křeček přežil, ale asi to bylo tak na hraně.
11: Tady ta studie vlastně byla zaměřená na to, že pomocí právě genového inženýrství my nějak přinutíme, zmanipulujeme trošku toho červa, aby teda byl schopný vytvářet protilátky proti jedu čtyřzubcům, což jsou takové ty ryby, co se nafukují. Známe fugu například, některé jsou jedovaté a neexistuje proti ním žádný lék. Tady ta studie vlastně měla za úkol optimalizovat to, aby ten červ vytvářel protilátku, která se potom dostane do krve hostitele, toho křečka, a ten teda, kdyby ho bodnul tento čtyřzubec, tak by vlastně tam vznikla reakce. Ale ano, když potom testovali vlastně množství protilátek v krvi toho křečka, tak zjistili, že ta účinnost je jenom 20%, takže zřejmě by nepřežil, kdyby náhodou došlo k infekce nebo k vpravení toxínu, ale tato studie je opravdu na začátku. Takže tady touto studií prokázali, že je vůbec něco takového možné. Cíl vlastně ani nebyl, aby to byl okamžitě funkční a ty protilátky byly na takové úrovni, aby jsme byli jako na konci tady toho celého výzkumu, ale vůbec, že je to možné, že to genové inženýrství je možné na téhle úrovni a jsme schopní, aby vlastně červ tvořil protilátky, které se dokážou dostat do krve hostitele. Už tady to je obrovský krok.
10: Takže to je dobrý příběh, vlastně kliničtí biologové spozornili.
13: Určitě. Já stejně jako asi většina lidí jsem vždycky slyšel slovo parazit, tak prostě jsem to bral jako něco špatného, co nám škodí. A vlastně ta zpráva, že vlastně ty paraziti by nám mohli nejen jako neškodit, ale navíc ještě pomáhat, tak mně to přijde jako hodně optimistický pohled.
10: Parazité se používají nejenom v té modifikované formě, ale slouží vlastně už k léčení, dá se to tak říct?
11: Máme hodně dlouhou samozřejmě jako evoluci s našimi parazity, takže to tělo člověka nebo vlastně jakýchkoliv savců má přirozeně parazity a samozřejmě na ty parazity to tělo adaptované nebo ten hostitel.
10: Paraziti nás nechtějí zabít.
11: Přesně tak. A my jsme se jim přizpůsobili a oni nám. Třeba tím, že nějak snižují naši imunitní odpověď. A my v poslední, dejme tomu 100 letech, třeba se chceme parazitů zbavit. Nemáme úplně rádi představu, že máme ve svých střevech třeba červy a podobně. Dneska se ví nebo hodně zkoumá, co to má pro nás za důsledky. Třeba rozvoj různých autoimunitních onemocnění. A když my ty parazity teda nemáme, vznikly ta autoimunitní onemocnění, tak se přišlo na to, nebo ta myšlenka byla, že si teda ty červy vrátíme a oni nám pomohou nějak tlumit tady ty autoimunitní onemocnění. A měchovci se i bez jakýchkoliv úprav právě používají experimentálně k tlumení tady těch autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza, Crohnova choroba a podobně. Jsou týmy, například v Austrálii je velký tým, který se tomuto věnuje a ty jejich výsledky jsou docela pozitivní a vypadá to, že by to mohlo fungovat a minimálně u části pacientů.
10: Vlastně budeme i v souvislosti s další studií toho dnešního dílu laboratoře mluvit o tom, že ten parazit s námi v podstatě chce vidět dobře.
12: To je v samotné podstatě parazitů a parazitismu jako fenoménu v přírodě. To je fenomén skutečně, který vlastně za celý historický vývoj člověka se naprosto zásadním způsobem podílel, že jsme takový, jaký jsme a že máme šanci pro naši další budoucnost z toho biologického hlediska, poněvadž paraziti nás udržují stále ve střehu, aniž si to uvědomujeme, a zároveň máme uzavřenou smlouvu na základě právě adaptace s nimi a na naše vnitřní prostředí o jakési vzájemné výhodnosti, která má svoje limity. Pochopitelně může se vymknout spod kontroly za určitých podmínek, ale stále vlastně udržuje člověka v kondici.
10: Klíště to už trošku překročilo mes, ne? Teď se nám tady navíc stěhují ta klíšťata, co to dřív nebyla.
12: Na druhou stranu všechno nasvědčuje tomu, že klíšťata dosáhly jakéhosi ideálního parazitismu a že v přírodě nenajdeme asi příklad skutečně úspěšnějšího parazita, než jsou klíšťata.
10: No nepřechvalte je zase.
12: No nic jiného mě nezbývá, než je skutečně chválit. Ne, že bych to dělal úplně rád, ale je pravda, že pro vědu jsou inspirací obrovskou. No.
10: Posloucháte Laboratoř a v té dnes účinkují biologové Libor Grubhofer a Barbora Pavčo a student klinické biologie Matěj Doškář. Ve Středoafrické republice se někdy lidé a zvířata můžou nakazit stejným typem infekcí. Jsou totiž častěji v kontaktu než třeba tady v našich podmínkách. Prokázala to mezinárodní studie, jejíž spoluautorkou je Barbora Povčo, která je hostem tohoto dílu laboratoře. Parazita, konkrétně háďátko, které s kolegy zkoumala, se ve středoafrických tropických lesích našlo u lidí, psů i primátů. Tak povězte prosím, jak se tohle háďátko dostává k lidem a psům?
11: Háďátko střevní, vlastně to je parazit, který je globálně rozšířený a je rozšířený v lidské populaci. Opravdu se vyskytuje všude po světě, nejen v trupech a v subtropech, ale i v mírných podmínkách. A vyskytuje se jak u lidí, tak u psů. Vlastně nevíme úplně, kde je jeho původ, jestli je původním hostitelem člověk nebo pes. Na to se ještě nepřišlo, i když se to docela intenzivně zkoumá. Ale bohužel třeba u divokých psovitých šelem, jako jsou vlci, ten výskyt je tak strašně nízký, že nemáme dostatek materiálu vůbec na to, aby jsme sledovali nějakou genetickou informaci a třeba jsme řekli.
10: My nevíme, kde se to háďátko tam najednou vzalo.
11: Co je jako takové významné, docela jiné, než je to u těch ostatních helmintů nebo hlístic, je právě to, že i ta parazitická háďátka mají pořád volně žijící generace, která žijí volně v prostředí a potom zase produkují larvy, které ale můžou infikovat hostitele. Jo? Takže tady i vidíme takový hezký jako předěl mezi tím právě volně žijícími úplně organismy postupně, jak se přizpůsobovaly tomu parazitismu. Ti parazitičtí červy jsou právě půdou přenosní, ta jejich infekční stádia se vyskytují v půdě, proto je tam vlastně jednodušší ten přenos i mezi různými hostiteli, protože vlastně stačí pro ty organismy, aby sdíleli to společné prostředí k tomu, aby tam došlo k nějakému přenosu.
10: Takže jsem si představila prostě tu středoafrickou farmářku, středoafrického farmáře, že jo, jak pořád je v kontaktu s půdou a bohužel poměrně blízko lidským sídlům, protože se tam hrneme, už běhají i ty primáti.
11: Jak kde? Ten konkrétní příklad Středoafrické republiky je ještě to, že, nebo ta skupina, s kterou my hodně pracujeme, spolupracujeme, jsou lovci

0: například pavianů, to jsou taky typičtí návštěvníci vesnic. A ještě ti psi v Africe celkově, ten pes je prostě součástí toho člověka, asi jako všude na světě, že? Pomáhají v několika oblastech, buď to jsou hlídací psi, kteří jsou tady někde na nějakém tom dvorku, ale potom to jsou psi, kteří pomáhají právě lovit, chodí do toho lesa. A pes, to je hodně dobře prozkoumané, že pes je takovým přemosťujícím druhem mezi právě tou volnou přírodou a tou vesnicí. Takže oni většinou nejsou nikde uvázaní, můžou si volně pobíhat, takže si můžou zaběhnout do toho lesa a zase zpátky. Takže právě i různé patogeny, infekce, ale i virové, bakteriální, ale právě i parazitární mohou přenášet mezi tou vesnicí a tím lesem, těmi volně žijícími zvířaty.
1: Četla jsem se zájmem tu studii, na které se podělila Barbora Pavčo. Poprosím Matěje Doškáře, co jste si tam nějak povšiml nebo stojí z vašeho pohledu za pozornost?
2: Mě docela zaujala jakoby ta možnost vlastně, že se ten parazit může vlastně přenášet jak z člověka na psa, tak se psa na třeba ty opice a vlastně takhle mezi těmi druhy se to může vzájemně přenášet.
1: Vlastně ani nevím, jestli je třeba to háďátko porazit.
3: Já myslím, že rozhodně ne. Jeho třeba studovat, jeho cesty v cirkulaci v přírodě, to je nezbytné poznat. Mě by třeba právě zajímalo, jestli to háďátko, které je typické pro lidoopit, bývá nacházeno také u primátů nižších.
0: Ano, je to háďátko primátí, i u těch nižších primátů to lidské právě ne. Ono háďátko posledních pár let je označováno Světovou zdravotnickou organizací jako právě ten cílený druh, kterému bychom se měli věnovat. A je to z toho důvodu, že na rozdíl od většiny hlístic, ty háďátka, jo, to je úplně jako takový fenomén, že oni jsou vlastně schopní se namnožit uvnitř hostitele, což mnohobuněční organismy většinou nedělají. Jo, že produkují vajíčka, zase se musí nakazit nějakou larvou a podle toho, kolika larvami se nakazíte, tolik máte vlastně uvnitř sebe těch červů. A u toho háďátka to je jiné, protože ty samice kladou vlastně larvy a oni můžou způsobovat autoinfekci, že vás znovu nakazí. Jo. Tím pádem se může ta infekce jako nekontrolovatelně vlastně růst, to je úplný unikát a může opravdu toho svého hostitele zabít. A je to problém u imunosuprimovaných jedinců, takže je to problém v lokalitách, kde je AIDS, žloutenky a podobně a jiné prostě autoimunitní onemocnění. A dále u alkoholiků. Proto vlastně na to cílí i Světová zdravotnická organizace, ale právě je i problém to, že ten cyklus je komplexní a vstupuje tam hodně hostitelů nebo více. A ještě je to půdou přenosný parazit. Takže vůbec jako se ho zbavit, jsou takové ty programy na distribuci, vlastně velkou distribuci léčiv, ale vy se ho vlastně nezbavíte, když ho mají jiní hostitelé a cirkuluje v tom prostředí. Takže by měly být vlastně i snahy monitorovat tu situaci, zmapovat ty hostitele, kteří do toho vstupují, ale zabývat se právě i třeba tím prostředím, tou kontaminovanou půdou a podobně, jo, kde jsou ty ohniska té nákazy a podobně.
1: Ten zájem Světové zdravotnické organizace plyne z obavy o ty ohrožené skupiny lidí, kteří jsou tomu víc náchylní nebo zranitelní vůči tomu háďátku.
0: Určitě. Rozhodně jako tady ta iniciativa Světové zdravotnické organizace nevzešla jako ochrana druhů živočišných. To rozhodně ne. Ani my vlastně ne, u většiny volně žijících zvířat my ani nepozorujeme žádné problémy většinou spjaté s parazitama. Teďkon už to není úplně pravda, protože pozorujeme prostě úmrtí například u horských goril a podobně, jo. Takže záleží i to, stejně jako u člověka. Paraziti nejsou problém do té doby, dokud je ten organismus silný a nevstupují tam jiné faktory, které nějak limitují tu naši kondici. A úplně stejně je to u volně žijících zvířat. Takže samozřejmě, teď to být problém nemusí, ale když ty populace budou růst, bude docházet k fragmentaci, nebude dostatečné místo, na kterém by ta populace zdravě fungovala, tak můžou samozřejmě ta zvířata mít problém a je to větší problém u nějakých nově zavlečených infekcí, kde ta imunita není prostě natolik jako přizpůsobená tomu organismu, takže dokud ty podmínky jsou vhodné, tak tady nedochází k nějakým velkým patologiím, ale v případě, kdyby ty podmínky třeba byly horší a byla by tam nějaká horší imunitní odpověď, tak by to mohl být velký problém. Takže nemělo by to být jenom cíleno na zdraví toho člověka, ale je tady potenciální risk i pro ty volně žijící zvířata určitě.
1: Váš pohled tady na tu myšlenku, jako jak jsme moc propojeni my a zvířata.
2: Ačkoliv spoustu lidí si prostě myslí, že příroda a lidská jako civilizace je oddělená, tak vlastně i ty interakce v těch místech, kde prostě převažují lidé, jsou tak důležité, že si to ani lidi často neuvědomují.
1: V té Africe je to třeba patrno, že lidská sídla a

0: oblasti, kde jsou primáti, tak jsou velice blízko, ba až moc blízko dneska.
1: Mm-hmm, samozřejmě s tou lidskou aktivitou, která se vlastně nějak zahryzává do toho přirozeného prostředí volně žijících zvířat, tak tam těm interakcím dochází čím dál tím častěji, nejenom v Africe, ale i na různých jiných místech, jako třeba Amazonie. A potom může docházet samozřejmě i k nežádoucím nějakým interakcím.
0: V tomto dílu laboratoře účinkují biologové Barbora Povčo, Libor Grubhofer a student Matěj Doškář.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Zřejmě až třetina světové populace, 2 miliardy lidí, prodělali toxoplasmózu. Nakazit se můžeme z kočičích výkalů, špatně upraveného masa nebo kontaminované vody. Zatím je to bohužel nelečitelná nemoc. Možný je také přenos z matky na plod. Nová studie dokládá, že toxoplasmóza patří mezi zanedbávaná tropická onemocnění, což by asi mohlo pomoci, vidíte, obracím se na Matěje Doškáře, že když je to trošku středem pozornosti.
3: Určitě.
0: Já jsem pochopila, že tahle nemoc souvisí také s chudobou, nebo to, že se častěji vyskytuje těch třetích zemích?
3: Ano, s chudobou a vlastně to s tím souvisí vlastně jak hygiena, tak vlastně i dostupnost medicíny a celkově jako životní podmínky.
0: Můžete prosím připomenout, jak účinkuje ta toxoplasmóza, protože ono to je široké spektrum účinků od ochromení zraku, nervového systému.
4: Ve svých důsledcích dokáže být velmi, velmi nebezpečná a zasahující lidské zdraví, lidské životy. Je to dáno právě proradností i toho životního cyklu, kterým vývojová stádia toxoplasmy procházejí a také skutečně tím, že dokáže žít právě v těch tkáňových cystách po neomezeně dlouhou dobu, vlastně po dobu života toho hostitelského organismu. Zároveň má velmi akutní fázi, která dokáže ohrožovat napadeného jedince právě v situacích, kdy třeba jeho imunitní systém není úplně v pořádku. A k tomu přistupuje ještě i ten takzvaně kongenitální způsob přenosu, to znamená za určitých podmínek i z matky můžou vývojová stádia parazita přejít na plod a poznamenat jeho další vývoj, způsobit trvalé změny. Postihuje v tom je určitá analogie i s důsledky virových infekcí, ty jsou velmi často neurotropní, tak tady to zaměření právě na mozek a nervovou tkáň je také běžnou součástí.
0: Tak vlastně sledovali jsme to i u covidu, co může všechno napáchat. Ta mozková mlha tady ovlivňuje schopnost zpracovávat dopamin, to by znamenalo tedy směr úžasek duševním nemocem?
4: Přesně tak a dokonce je určité podezření, které prochází už delší dobu procesem ověřování, že může nakonec být i původcem nebo příčinou schizofrenie, tedy velmi závažného rozštěpení osobnosti. Mění se definitivně, má ten takzvaný manipulativní důsledek, to znamená v přírodě na tom známém případu infikovaných hlodavců, kteří doslova lezou do tlamy
0: svých predátorů,
4: rozumějme koček v našich podmínkách a to jsou nesmírně zajímavé věci, které mají tyto až neurobiologické, respektive psychiatrické konsekvence a toxoplasmóza na to, jak dlouho se jí věnujeme, tak mám dojem, že se jí nevěnujeme dost. Máme pocit, že ta latence ve vysokém procentu prevalence přítomnosti v populaci, že je vlastně docela přijatelná situace, neřešíme problém populací koček a u nás to není tak velký problém, myslím divoké kočky, toulající se kočky, jako je tomu někde na jihovýchod od nás a to při pohledu na kočičí společenstva někde na bazarech Blízkého východu, tak mě rozhodně nenechává v klidu.
0: Nepotěšili jsme neskočkomily, ale přece jenom je to seriózní práce, ještě stojí, myslím, za další komentář od Barbory Pavčo.
1: Mně přijde samozřejmě celkově zajímavá toxoplasmoza. Já si myslím, že to je úplně geniální parazit. Právě to, jak obrovské množství hostitelů je schopná infikovat. Tím hlavním hostitelem je teda kočka, ale tím vlastně mezi hostitelem těch dalších organismů, kteří se mohou nakazit toxoplasmózou, je opravdu obrovské, obrovské množství. Nevíme právě o ní spoustu věcí, jakým způsobem manipuluje, jestli manipuluje toho mezi hostitele. Máme nějaké experimenty na myších, ale tam to může být úplně jiné než právě u člověka. Studovat ty infekce u člověka je velice těžké. U těch myší přesně víme, kdy jsme tu myš infikovali, jak ta infekce probíhala a podobně. Můžeme tu myš vzít, rozpitvat, opravdu sledovat její chování. U člověka tady to samozřejmě možné není. Zároveň myš, nebo vlastně hlodavci, jsou přirozenou kořistí té kočky. Takže i to jejich chování u těch hlodavců může být úplně jiná než u těch ostatních hostitelů, kteří jsou vlastně spíš takovou slepou uličkou. Jo, a tady to pořád my nevíme. Zároveň je tady právě spoustu aspektů, které jsou neznámé. Poukazuje ta studie, že se vlastně té toxoplasmóze nevěnujeme tolik, kolik by možná jako potřebovala. A zanedbáváme právě ta místa, kde je ta toxoplasmóza velké riziko. My tady máme dobrou péči, dobrou třeba prenatální péči, to je taky důležité zmínit, že toxoplasmóza vlastně, když postihne plod, tak to může být fatální, hlavně v tom prvním trimestru, na tom počátku těhotenství. A my, když máme tu péči vlastně na dobré úrovni, tak to až tolik neřešíme, ale opravdu v místech, kde ta péče není tak dobrá, tak to může být opravdu hodně velký problém. A i potom do budoucna pro ty rodiny, třeba těch postižených dětí a podobně. Takže tady ta studie vlastně apeluje nejen na dobrý výzkum té toxoplasmózy, ale vlastně i na ta preventivní opatření v místech, kde nejsou, jako je právě prenatální vyšetření, vyšetření matky, zlepšení hygienických podmínek, zlepšení kontroly vůbec potravin, vody a podobně. Což je vlastně taký komplexní problém u většiny těch parazitů. Jo? Takže tady to je vlastně další parazit, který poukazuje na to, že opravdu ten komplexní přístup je potřeba, aby se tady to zvládalo v místech, kde ta toxoplasmóza může opravdu způsobovat problémy.
0: Takže kdyby tady seděli vaši spolupracovníci z Středoafričtí, se kterými vlastně děláte na té předchozí studii, ten aspekt veřejného zdraví by asi byl číslo jedna?
1: Určitě. Je veřejné zdraví hodně zajímá, protože je to samozřejmě problém. A je to problém různých infekcí, nejedná se jenom o parazitární. Oni, když zlepšíte podmínky těch lidí, hygienické podmínky, dostupnou péči, vzdělání a podobně, tak samozřejmě ta úroveň se zvýší a to jejich zdraví se zlepší. Takže to je samozřejmě zajímá, když vy začnete vlastně dělat nějaký takový to výzkum a nejen v Africe, my pracujeme v jeho východní Asii a podobně, tak ty lidé o to mají zájem. Pro ně je to naprosto klíčové, aby byli zdraví, aby byly zdravé jejich děti, protože to samozřejmě vede k nějakému jako úspěchu i do budoucna, i pro ty děti. Tady je hodně často taková jako myšlenka, že když se teda všichni vyléčí, tak jich přece bude strašně moc, ale to je přesně jako opačný efekt, jo? Že potom těch dětí nebudou mít třeba tolik, když vzdělání a péče bude dostupná a podobně. Takže je to opravdu důležité a rozhodně mají o to zájem.
0: Tak v dnešní laboratoři, kterou jsme věnovali především parazitům, účinkovali biologové Barbora Pavčo, děkuji vám.
1: Děkuji, hezký den.
0: A Libor Grubhofer, děkuji, že jste přišel a přijel.
4: Děkuji za pozvání.
0: To jsem měla už předem poznamenat, že jsme měli zastoupení z Brněnska, z jižních Čech a to platí i pro našeho třetího hosta, kterému chci poděkovat za účast téhle debatě, studenta klinické biologie Matěje Doškáře.
3: Děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková, děkuji za pozornost, kterou jste nám věnovali. Těším se na slyšenou opět za týden. Laboratoř. Laboratoř.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V té Tajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejmín 27 lidí. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Kékář Dostál obsadil na světovém poháru v Kanadě druhé místo v závodě na 500 metrů. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejmín 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a polvěch zažádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
6: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
5: Podrobnosti jsou na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Tajfun Bávej nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější tajfun letošní sezóny zasáhl skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
7: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Četiang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnula ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice a pravomocné stavební povolení už má. Okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 000 tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost teď hledá zhotovitele.
8: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
5: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jakuba Šofa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou lepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
9: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo, jel jsem teda s jiným náhradním. Je tu těžká voda jako blázen. Si pádlo se to trochu jak betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože foukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
10: Omezení na D8 u Libouchce a překážka na D1 u Bílovce. Dálnice D8 mezi Prahou a Německem byla za sjezdy na Děčín a Petrovice obousměrně neprůjezdná. Mezi 82. a 86. kilometrem pracují v tunelech. Před malou chvílí obnovili provoz jedním tubusem v obou směrech, kolony se tak daly do pohybu. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Studenku. Na 341. kilometru stojí dodávka v odstavném pruhu, místo je označeno světelnou šipkou a může se vybočovat. Na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo trvat do 5. hodiny raní. A na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou vyšetřují nehodu dodávky za Bochovem. Projíždí se Kyvadlově ve směru do Prahy se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti a teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: 250 let nezávislosti Spojených států strávil papež s migranty na ostrově Lampedusa. Naše první téma. Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál Broumovského kláštera. Řekneme proč. A připomeneme osud Marka Bloka, historika, vědce a významného člena protinacistického odboje za druhé světové války, kterého nacisté mučili a zastřelili. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
2: Vertikála.
11: Spojené státy americké oslavily minulou sobotu čtvrtstoletí nezávislosti. Popřál jim i první americký papež. Co? To už nám řekne Adam Šindelář. Adame, vítej ve studiu.
12: Hezký den. Rodák z Chicaga vyjádřil přání, aby tahle událost obnovila společný závazek vůči slibu svobody, spravedlnosti, příležitostí a demokracie. Vyzval Američany, aby se řídili hodnotami z deklarace nezávislosti. Apeloval na ochranu veškerého lidského života a na obranu lidské důstojnosti, zejména u migrantů. Mezi principy, které vedly rozvoj této země, vzkazuje Lev, patří Bohem daná důstojnost každého lidského života, přičemž každý člověk je obdařen vnitřní hodnotou, jež vyžaduje úctu, ochranu a péči. Zmiňuje důležitost ochrany lidského života od jeho počátku při početí až po přirozenou smrt. Připomíná ale, že obrana lidského života zahrnuje také přijímání a ochranu migrantů, jejichž naděje a oběti formovaly historii a charakter Spojených států amerických od samotného počátku. Papež pak zvláště vyzdvihuje náboženskou svobodu jako jeden z nejvíce ceněných principů utvářejících Spojené státy.
11: Už jsme zmínili, že papež je Američan, slavil tedy Den nezávislosti taky?
12: To je takový zajímavý moment. Papež Lev XIV. Si právě toho 4. července vybral jako datum pro návštěvu italského ostrůvku Lampedusa ve Středozemním moři. Ta se už před lety stala symbolem utrpení migrantů utíkajících do Evropy před ozbrojenými konflikty a chudobou z Afriky. Během mše pod širým nebem apeloval na evropské státy, aby běžencům poskytli pomoc v nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, který zajistí, že lidé nebudou muset z jihu do Evropy emigrovat. Podle papeže Evropská unie disponuje kapacitou migrační krizi čelit a má také historickou odpovědnost. Lev přicestoval na Lampedusu, která má 6 000 obyvatel v době, kdy Evropská unie zpřísnila migrační pravidla a americký prezident Donald Trump pokračuje ve své tvrdé protiimigrační politice. To, že papež, který se ve Spojených státech narodil, navštívil ostrov, který je symbolem migrační krize v den, kdy Spojené státy slavily 250. výročí nezávislosti, je podle mnoha komentátorů symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka. Pro Lva 14. je ochrana migrantů jedno z klíčových témat pontifikátu a kritizuje hojně imigrační politiku Trumpovy vlády. Minulý měsíc třeba varoval, že historie odsoudí světové vůdce, kteří s přistěhovalci zacházejí krutě.
11: Papež tedy připomněl americkou tradici vítání migrantů a prosazování náboženské svobody. I o tom jsme mluvili s Adamem Šindelářem. Adame, díky.
12: Hezký den.
11: Nejvyšší iránský vůdce Mojtaba Chamenejí se neobjevil ani na posledním aktu šestidenních smutečních obřadů svého otce Alího Chamenejího. Toho zabili 28. února americké a izraelské údery, což byl začátek nynějšího konfliktu na Blízkém východě. Někteří sourozenci Mojtaby Chamenejího uctili svého otce už při smutečních obřadech, které se odehrávaly minulý víkend v Teheránu. Rakev s pozůstatky zabitého šiitského vůdce potom několik dnů putovala po Íránu a Iráku. Ve čtvrtek se ve městě Mašhad konalo procesí, kterému přihlíželi desítky tisíc lidí. Alí Chamenejí spočinul v tamním mauzoleu imáma Alího Rézy. A události uplynulých dnů sledovala naše kolegyně, moderátorka Rádia Wave, Fatima Rahimi. Fatimo, dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Podle islámu mělo být tělo zemřelého pohřbeno co nejdřív. Proč se tedy s pohřbem Chamenejího čekalo víc než 4 měsíce?
13: Jak už se zmiňovala v úvodu, Chamenejí zahynul 28. února v prvních hodinách války. A domnívám se, že dokud se válčilo, tak takový masový pohřeb, co jsme mohli vidět, byl nemyslitelný. Takže se muselo počkat aspoň na nějaký týdenní příměří, možná i na delší domluvený křehký mír, aby se mohl konat to, co jsme mohli vidět.
11: Jak obřady pohřbu v islámu vypadají? Co je v nich důležité?
13: Zkusím říct to, co je základem každého obřadu v islámu, protože je taky důležité říct, že každý obřad je hodně ovlivněno nějakou lokální tradici. A co se týče šíjického a sunnického islámu, se to taky může lišit, ale ten základ je střídmost a nějaká rychlost. Takže tělo se umije, pak je zavinuto do takového bílého prostěradla, tomu se říká kafan, a pohřební modlitba, takzvaná džanoze, a pak je uložena do země ideálně opravdu jako po několika, dokonce hodinách, po smrti a tváří k Mekce. A ta šíjická tradice k tomu ještě přidává ten kult mučetnictví, který jsme mohli vidět v Iránu teď během trýzně za Alího Chamenejího a jeho rodině, protože to nebyl jenom on, kdo těch 6 dnů měl trýzně, ale byla tam i jeho snacha v 14-měsíční vnučka a třeba i jeho dcera. Takže to nebyl jenom trýzně za něj, ale je taková jako rodinná trýzně. A je tam důležitý vlastně pláč, který vlastně ukazuje nejenom bolest, ale nějak jako sdílení toho utrpenění. Jo. Takže když přijdete na nějakou trýzní islámu a vidíte všichni jako brečet, na to reagoval mimochodem prezident Trump, který se ptal, jestli ty slzy jsou skutečné, tak ta bolest samozřejmě může být skutečná, ale zároveň to, že brečíte, tak sdílíte to utrpení, sdílejte bolest. A to je taky důležité říct.
11: Obřady trvaly 6 dnů, probíhaly na území 2 států. Proč se tedy ty obřady odehrávaly kromě Íránu taky na území Iráku?
13: Irák leží v duchovní srdce šíjského islámu. Nachází se v Iráku jak Nadžaf, tak Karbala. V Nadžafu je pohřben první šíjský imám Alí a v Karbala je pohřben taky třetí šíjský imám Husajn, který je velmi důležitý pro ta rituálnost a mučednictví v tom šíjském islámu. Takže to, že převezla se těla Chamenejího přes města, ještě mohlo ukázat to, že Chamenejí jako vůdce byl jako vůdce všech šítů. Nebyl to jenom iránský státník, iránské vůdce, ale mohl to ukázat, že to jeho vliv, jeho váženost možná bylo přeshraniční. Jo? Že to je taková jako symbolika pro všechny šíte žít na světě, takže nejenom v Iráku, ale třeba část šítů žije v Bahrajnu, v Pákistánu, v Afghánistánu, takže to mohla být taková jako sdílená bolest.
11: Jak významná je potom svatyně imáma Rezy v Mašhadu, kde byl Chamenejí ve čtvrtek pohřbený?
13: Je to nejposvátnější místo na iránské půdě, protože imám Reza je jediný z 12 šíjických imámů pohřbený v Iránu. Konkrétně imám Reza je osmišijský imám. A Mašát ještě v tomhletom znamenal doslova místo vlastně mučetnictví. Stejně významné místo, nebo možná trošku, co se týče vzdělaností, významnější je potomkom. Ale Mašát je opravdu velmi významné i poutní místo pro šíité na světě, nejenom iránských šítů. A v případě Chameneího je to i jeho rodiště a on vlastně jako státník byl stvořen v Mašhadu, takže to je taková symbolika, že se vrací jako zpátky domů.
11: Kdo dorazil na pohřeb? Přijeli i zahraniční hosté?
13: Byli tam prezidenti Iráku, Tádžikistánu, Azerbajdžánu, Gruzie, Turkmenistánu, premiéři z Pákistánu nebo Arménie, katarská delegace, kurdský prezident Barzani tam dokonce byl, byli tam hosté z Číny, z Indie, takže těch lidí tam bylo spousta a pak se tam stala ještě taková zajímavá věc, že třeba afgánská delegace byly pozvány nejenom Taliban, ale přišel i syn Ahmada Shaha Masouda, Ahmad Masoud a Mohammad Mohaqeq, což je významný hazárský politik. Takže jsme mohli na trýzně vidět dvě strany jedné války v sousedním Afghánistánu. A myslím, že to byl takový jako signál, že my chceme mít dobré vztahy s každou stranou.
11: Kdo ale chyběl, byl Mojtaba Chamenejí, tedy vůdcův syn a nástupce. Jak si vykládat tohle, co je právě tohle za signál?
13: Jsou různé dvě, asi bych řekla, jako nejrozšířenější argumenty. Jeden vychází hodně z iránského režimu a vysvětluje to, že tam Mojtaba Chamenejí nebyl z bezpečnostních důvodů, protože jsme mohli slyšet, jak ze strany, a především teda ze strany izraelského premiéra Netanyahu, že ve chvíli, kdyby se objevil, tak by se mohl klidně stát zase cílem atentátu, takže iránský režim to vysvětluje tak, že z bezpečnostních důvodů prostě se Mojtaba Chamenejí neobjevuje. Ale zahraniční média, západní média pracují také s tím, že mohl být během války, dokonce i toho 28. února zraněn, těžce zraněn. A dokonce některá média jdou ještě dál a mluví o tom, že vlastně už nežije.
11: Desetitisíce lidí přihlíželi ve čtvrtek ve městě Mašhad pohřbu Alího Chamenejího. My jsme se podívali na událost očima naší kolegyně, moderátorky Rádia Wave, Fatimy Rahimi. Děkujeme, mějte se hezky.
13: Děkuji moc za pozvání.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Téměř 20 let byli režiséři Kiril Srebrenikov a Konstantin Bogomolov vrcholnými představiteli současného ruského divadla. Jenže postupem času se tihle dva odchovanci i u nás dobře známého Olega Tabakova zcela rozešli. Dnes je rozdíl mezi nimi pojmenován v kategoriích téměř náboženských. Buddhista Srebrenikov a Mefisto nebo ďábel Bogomolov. Tak se na to podívejme, na tento rozporuplný ruský divadelní život dneška. A to společně s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
14: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
11: Připomeňte, jak Srebrenikov i Bogomolov začínali.
14: No, tady je důležité, že oni opravdu začínali u Olega Tabakova, tedy svrchovaného divadelního intelektuála, vynikajícího herce i režiséra sovětského ještě divadla moskevského Sovremeník 60. let. Několik představení jsem i tehdy, i později měl možnost zhlédnout, myslím, Sovremeníku, a to bylo divadlo i v té sovětské epoše opravdu vynikající. Takže oba jmenovaní režiséři vyrůstali u takovéhoto tvůrce a ještě se vrátím k Olegu Tabakovovi. Teď před chviličkou jsem se díval na zajímavý rozhovor Jana Kačera s redaktorkou tehdejší Československé televize, když v roce 67 Kačer, známý to interpret ruského divadla, připravil pro činoherní klub pražský v roce 67 revizora Gogolova a tam právě Tabakov hrál hlavní roli. To jest, vidíte, že to byl člověk, který patřil k pokrokovému divadlu už dávno a dávno před 60 lety víceméně. Tedy tento muž vychovával oba mladé režiséry, kteří tehdy pracovali bok po boku a byli jaksi nejvýraznějšími reprezentanty moderního ruského divadla.
11: Jak se potom Srebrenikov a Bogomolov postupně proměnili v pokorného buddhistu a ten druhý v neskrotného mefista?
14: To je docela zajímavé a já bych to možná znázornil na takovém příkladu velmi, bych řekl, ukázkovém. V roce 17 Serebrenikov poprvé chystal představení Nurejev o slavném baletním solistovi ruském v roce 2017 pro velké divadlo. Tenkrát z toho ovšem sešli, protože ruští konzervativci, myslím mezi kulturními úředníky, chápali ten balet jako LGBT propagandu a 3 dny před premiérou prostě to zrušili. Srebrenikov přesto se choval velmi pokorně, jaksi jsahoden tedy toho přízviska buddhista, který pro něj vymyslela BBC a postupně skončil až na západě. Kdežto Bogomolov ve stejné době v moskevském divadle Na Broné, také slavné divadlo, připravil představení Nová optimistická, jasná narážka tedy na optimistickou tragédii Vsevoloda Višněvského a tady na námět, který si vymyslel Bogolov sám, absolventka Akademie FSB přichází řídit nejmenované divadlo. Jenom připomenu toho Višněvského, tam se komisařkou v námořnickém oddíle stává také žena, proto se to jmenuje Optimistická tragédie. Také rozdíl mezi oběma režiséry určitě v tom, že Srebrenikov byl opravdu člověk velmi pokorný, který na herce nikdy nezvedal hlas, zatímco Bogomolov je zřejmě i dnes schopen nejenom vynadat herci, který se mu nepozdává, ale i vyloženě sprostě ho seřvat. Přitom zajímavé je, že oba ty režiséry s velkým zaujetím, dejme tomu kolem roku 2010, sledovalo jak to pokrokové ruské publikum, tak i ti už zmiňovaní kulturní úředníci.
11: Libore, zkuste už jenom stručně. Jsou takové proměny na moderní ruské kulturní scéně vůbec běžné?
14: Já bych řekl, že ne tak docela. Zpravidla to bývá spíš tak, že ti umělci buď tíhnou ke svobodě projevu i tvorby, anebo jsou to tací, kteří tedy jsou spíše těmi komisaři FSB.
11: Jsme rádi, že jste pro nás tohle téma dnes vybral. Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu Plus. Díky za váš čas.
14: Naslyšenou.
11: V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníci barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl.
15: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
16: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Blaha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
17: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
18: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
16: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
17: Návštěvník bromovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
16: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
19: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z bromovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
16: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.
11: Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker. Přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu, památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Byl mučen a zastřelen nacisty a teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako ostatky jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavné Panteonu. A právě to je téma pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
20: Dobrý den. A nejen to. Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států. Zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy. Zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale je mu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
11: Marc Bloch byl židovského původu. Hlásil se k němu?
20: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsob, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
11: Vstup a uložení ostatků Marka Bloka a jeho ženy do francouzského panteonu, to není jenom podsta slavnému odbojáři. Marie, co přesně znamená pro současnou společnost?
20: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Blok. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marka Bloka a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
11: Marc Bloch je tedy pohřben ve slavném francouzském Panteonu, tak jak jsme o tom mluvili s naší stálou spolupracovnicí v Paříži, Marií Sýkorovou. Děkujeme, hezký den.
20: Děkuji a pěkný den.
11: A krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje i Naděžda Hávová.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svěridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl. Na sociálních sítích jen napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Vláda by se podle něj měla soustředit na práci v pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky, kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornila skupina, která po řece v sobotu odpoledne plula. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl řekl, že situaci bude podnik se stavební firmou řešit. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. A Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví. Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem v této sezóně Ligy národů získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry a v 18 člené tabulce skončili 10.
10: Omezení na D8 u Libouchce a také na D1 u Kamenice. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí tunely pouze jedním tubusem v obou směrech, kolony se netvoří. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Beranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zdržení nenaberete. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. A na tahu 6 mezi Prahou a Karlovými Vary opatrně za Verušičkami. U Budova odklízejí následky nehody dodávky a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 17 až 12 stupňů, na horách na 11 stupňů. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia.
1: Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Oproti době před 60 lety se role žen v katolické církvi změnila. Například díky minulému papeži Františkovi se ženy můžou oficiálně více uplatnit v oblastech správy, vzdělání a liturgické služby. Jáhenské i kněžské svěcení jim ale i nadále zůstává zapovězeno. A to podle některých teologů navzdory tomu, že z veřejných debat neplynou proti jejich svěcení žádné obecně přesvědčivé argumenty. Co tedy dál? Přijde další posun s generační obměnou, ale lze vůbec změnit, které se už v roli žen v katolické církvi dějí, ještě nějak zastavit? To je téma debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
21: A v debatě na dálku z Brna do Prahy vítám novinářku a laickou salesiánskou spolupracovnici Anežku Hesovou, ženu, která o své touze po kněžské službě opakovaně veřejně mluví. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: A také vítám katolického kněze Vojtěcha Razimu. I vám děkuji, že jste přijal mé pozvání k debatě. I vám pěkný den.
23: Dobrý den.
21: Není žádný teologický argument proti svěcení žen a co teď s tím? Tato věta, alespoň podle referencí ze sociálních sítí vás, paní Hesová, zazněla i na nedávném semináři s italským teologem Andreou Grillo v Praze. Oba jste se této akce účastnili. Zazněla tam i odpověď na tuto otázku, která byla tam nějakým způsobem přednesena? Otázka na oba dva?
22: Já možná jenom poupravím to, že není žádný argument, není asi úplně tak. Jsou různé argumenty pro to svěcení žen, jsou různé argumenty proti tomu svěcení žen. My jsme se zúčastnili semináře, kde některé ty historické nebo i současné argumenty proti svěcení žen byly nějak vyvráceny, vedla se tam o tom diskuze a možná z toho jsme tak nějak vycházeli.
21: A ještě ta odpověď, jestli zazněla i ta odpověď, co teď s tím dál?
22: Zazněla tam velmi silně ta otázka. Vzpomínám si na reakci pana profesora Andreu Grilla, který na to reagoval slovy nevím, co dělat, ale vím, co nedělat a zdůrazňoval to, že není už možné v dnešní době upírat ženám jejich autonomii a autoritu, to, aby se mohli sami o své roli, aby si ji mohli sami určit a aby oni mohli rozhodovat. Ale samozřejmě ta otázka, co teď s tím je legitimní a klíčová a nemyslím si, že by na ní zazněla jednoduché řešení.
21: Vojtěch Razima.
23: Je to tak. My jsme tam vlastně měli na tom semináři takové pracovní skupiny a z každé té skupiny vzešla ta otázka, a co s tím? Ale je nutno podotknout, že my jsme tam vlastně byli dost názorově jednotní. A teď ona neexistuje nějaká jedna centrální teologie v církvi, která by všechno vyřešila. Těch proudů, jak řekla Anežka, je spoustu. A my jsme se vlastně shodli na tom, když tam zaznívala ta otázka, co s tím, tak pokud jsme přesvědčeni o tom, že nějaké ty argumenty pro svěcení žen jsou správné, no tak je potřeba je do té společnosti přinášet. Nejenom do té odborné, ale obecně do církve, aby se o tom mohlo diskutovat, aby se tohle téma mohlo nějak posouvat.
21: Když se teď vlastně podíváme na to, že v těch veřejných debatách nezaznívají podle některých teologů právě ty obecně přijatelné silné argumenty proti svěcení žen. Proč je to tak složitá otázka v katolické církvi a proč stále katolická církev podle vás ženy nesvětí? Protože oni ty argumenty bývají v takových třech rovinách. Autorita církve, církev nemá pravomoc světit, proti je zase, že církev se jenom prostě tak rozhodla. Pak je uváděn ten důvod, že Kristus byl muž, proti je zase to, proč by pohlaví mělo hrát nějakou důležitou roli, když ani ostatní ty historické kontexty takovou roli nehrají. A pak je tam, dejme tomu, argument nějaké tradice, že církev to nikdy nedělala, že by se narušila kontinuita, proti je zase nějaký argument, že i jiné věci se přece změnily, tradice se vyvíjí. Tak jak to téma vnímáte vy? Proč je stále bouřlivé jednak a co je podle vás ve skutečnosti ten důvod, že katolická církev stále svěcení žen neumožňuje?
22: Já si myslím, že tou překážkou je hlavně strach. A že existuje v církvi strach z toho, že nějakým způsobem opustíme něco, co se tak vždycky dělalo, na co byli vlastně po staletí věřící zvyklí. A že to může být i strach z toho, že nějakým způsobem katolická církev ztratí svoje katolictví, protože vidíme, že i jiné křesťanské církve už třeba ženy ve službě kněží, farářek mají. Takže to může být i možná touha lišit se i v tomto třeba od těch církví, od kterých se ta katolická církev chce dál nějak odlišovat. A strach z nějakého rozdělení, z rozdrobení té církve, toho, že třeba vznikne zase nějaká odloučená církev, že zkrátka dojde k nějakému schizmatu například.
21: Tolik Anežka Hesová, Vojtěch Razima, ta stejná otázka, možná jenom doplním, jestli to, co jsme slyšeli od Anežky Hesové, třeba souvisí právě také s tím, že, jak jsem uvedla na začátku oficiálně, se mi zdá, že ženy mají jako široké pole působnosti v katolické církvi, ale v té praxi nevidíme úplně velké množství žen, dejme tomu při bohoslužbě u oltáře v roli akolitek a dalších těch služeb, které jsou jim umožněny. Tak stále ta stejná otázka, co je podle vás ve skutečnosti ten důvod, že katolická církev stále nesvětí ženy, a jestli s tím souvisí i to, že ta praxe, byť je to oficiálně povoleno, tak na mnohých místech to ani není poznat, že je to oficiálně povoleno.
23: Je to tak, ono je to povoleno, ale vidíme i z praxe české církve, že i ty věci, které jsou povolené, se vlastně nedějí. Jsou diecéze, kde třeba ženy, jim je třeba odepírán přístup k těmto službám stále, protože s takovým jako nadneseným argumentem, že přece na tom ještě nejsme tak špatně, aby jsme tyhle služby dávali ženám. Čím to je, tak řekl bych, že je to, jak říkala Anežka, s tím se ztotožňuji, nějaký strach ze změny, ale já to tak nevidím, protože, jak jste zmínila na začátku, ono něco, čemu se říká církevní tradice, neznamená, že všechno děláme pořád stejně. Ono to vlastně znamená to, že se díváme na evangelium, což je pro nás prostě základ a východisko všeho. To evangelium, ten příběh o Ježíši Kristu dává nějaké principy a my se snažíme vtělovat do každé konkrétní doby nějakým způsobem. A jinak je prostě vtělujeme ve 3. století, jinak ve 12. a jinak v 21. A my jsme teďka jako společnost vstoupili konečně, že jo, do doby, kdy ženy a muži už získávají opravdovou rovnost. A je to znamení doby určité. A my teďka v tomhletom znamení doby musíme znova číst to evangelium a klást si teda ty otázky, jestli něco neděláme špatně, jestli jsme ho doteďka vlastně nečetli nedostatečně. Jestli opravdu Ježíš po nás nechce, aby jsme k té svátostné službě pro věřící, jestli by jsme k ním neměli připustit i ženy, protože upřímně já na té kněžské službě, už jsem knězem 1,5 roku, nevidím absolutně nic, co by žena nezvládla, na co by žena nemohla mít charisma. Jo, takže tolik asi za mě.
21: Když se ještě vrátím k tomu, že jste se nějakým způsobem oba shodli na nějakém strachu ze změn, a pomůžu si neúplně přesnou citací, ale v podstatě slovy vás, paní Hesová, kdy jste se vyjádřila ve smyslu toho, že neřešit tuto otázku brání té diskuzi otevřené a prohlubuje vlastně tabuizaci touhy žen po kněžství a oddaluje řešení otázky, která je pro mnohé do budoucnosti nevyhnutelná. Co ale ti, kterým naopak ten neměnný status quo vyhovuje? Prostě Jan Pavel II. Tuto otázku uzavřel, líbí se jim to tak, jak je to teď. Oni můžou přece potom pociťovat vlastně jako to stejné. Tak jak se na jedné straně může někdo cítit nekomfortně se svou touhou po kněžství, tak co s těmi, kterým to vyhovuje? Nejsou potom oni v té nekomfortní situaci? Anežka Hesová?
22: Mně je trochu líto lidí, kterým vyhovuje nějaká diskriminace nebo nějaká nespravedlnost, nebo případně kteří potřebují nějaké omezení, a třeba i omezení druhých, protože vlastně církev je dostatečně velká na to, aby mohla být pestrá, rozmanitá, aby v ní byly třeba různé služby, různé farnosti, ve kterých se různým způsobem lidé scházejí, slaví a tak dále. A myslím si, že je v pořádku, že má člověk nějaké třeba i osobní preference, například navštěvuje určitý typ kostelů, kde se určitým způsobem slaví ta liturgie, nebo to, že máme různý způsob třeba přijímání, někdo přijímá na ruku, někdo do úst, jsou prostě různé formy, a že není potřeba je nějak omezovat tak, že jednu formu zakážeme, druhou povolíme, nebo například jedno pohlaví pustíme k tomu oltáři a druhé ne. A myslím si, že by bylo v pořádku, a nevnímám to jako, že bych tím omezovala někoho, kdo preferuje kněze muže, nebo že by to bylo diskriminační v tomhle smyslu. Takže to není tak, že bychom někomu chtěli upřít to, na co byl v církvi zvyklý, protože pokud to bylo omezující pro vlastně polovinu lidstva, tak si myslím, že je legitimní tuhle překážku nějak odstranit.
21: Vojtěch Razima, jak vy to vidíte z té zkušenosti?
23: Mně k tomu napadají dvě věci, a sice, že vlastně nic není uzavřeno, že jo. Jan Pavel II. Použil tu formulaci v tom dokumentu Ordinatio Sacerdotalis z roku 94, pokud se nepletu, to, že církev nemá autoritu, jo, a to neznamená, že jí mít nebude. Jo? A vlastně kdo jiný než církev a než učitelský úřad církve, čili papež s biskupy a s dalším věřícím lidem, kdo jiný má tu autoritu vlastně ty věci promýšlet a měnit. A z historie teda vidíme spoustu příkladů, že i v té oblasti svátostí ta forma se jako velmi měnila během staletí, třeba svátost smíření, zpověď, jo, to prošlo takovým vývojem. Takže to je jedna věc, že vlastně nic nemusí být uzavřené, že církev na to tu autoritu má tyhle ty věci promýšlet a měnit. A druhá věc k těm lidem, kteří jsou třeba už na to, jak to je teďka zvyklý a dělalo by jim problémy něco posunout, tak já bych vlastně řekl, že je to vlastně jako neomezuje, ne? Nebo ta potenciální změna by je neomezila. Spíš by přidala možnost někomu jinému, nebo vytvořila by prostor pro něco jiného, ale to neznamená omezení, že jo. Pokud by někdo měl problém chodit k ženě ke zpovědi nebo k ženě na mši, no tak pořád v té církvi budou muži kněží, že jo.
21: Když teď se podívám právě na tu kněžskou touhu, kterou mají i ženy a dnes už o ní veřejně mluví, tedy Vojtěch Razima. Když slyšíte právě o té touze ženy po kněžství, tak vy sám máte takovou touhu, volání, zkušenosti, povolání, prošel jste si tím. Stejná touha, stejné volání vám jako muži, to katolická církev umožní na to odpovědět paní Hesové, když to teď budu konkretizovat, co by ženě na stejnou touhu řekne, že to nelze, případně se nemusí cítit ještě taková žena komfortně, protože jí bude naznačeno, že tím, že je žena, tak takovou touhu v podstatě ani mít nemůže, což jsou zkušenostně také výpovědi některých žen. Když to teď se pokusím silně kontrastovat, tak se ptám v podstatě na to, zda si dovedete představit, co byste v sobě vnímal, kdyby vám katolická církev řekla v obráceném gardu, ne jako muž to nemůžeš cítit, světí se jenom ženy, v podstatě i vdaná žena může mít takové svěcení podobné, ale ty jako muž to mít nemůžeš. Dovedete si to představit? Ptám se na to, jestli je to takhle vnímatelné a jestli tam není nějaký silný apel i třeba na mladší generaci kněží, jestli to nějakým způsobem vnímají tady ten hluboký rozpor.
23: To je zajímavá otázka. Nesetkal jsem se s tím, takže nevím, že jo, na svém osobním životě.

0: Být citlivější. Často slyšíme, že ta změna, ten posun v tom svěcení žen přijde právě s tou generační obměnou, ale na druhou stranu také slyšíme, že z nějakých číselných údajů ze Spojených států nebo v Evropě z Francie vyplývá, že ta mladší generace tíhne spíše k těm tradičnějším neměnným věcem, třeba i v liturgii. Tak jak to je s tou nastupující generací kněží?
1: No tak já jsem vlastně kněz z generace Z, jsem poměrně mladý a když se podívám na ty svoje vrstevníky kněze, tak si jenom těžko dokážu představit, že by teď tady někdo z nich seděl a do rádia říkal podobné věty jako já, no. Nebo pár jich je, jo. Ale,
0: to znamená jinými slovy, ta generační obměna, na to byste moc nesázel?
1: Na to bych moc nesázel, protože ono je to vidět, že jinak ty mladší kněží, ale církev nejsou jenom kněží, jo, ale i mezi mládeží najdeme hodně lidí vychovaných, nevím, jestli je to správné slovo, konzervativněji, jo, kteří vlastně jsou nějak spokojení v tom, jak to je. Na druhou stranu vidím ale třeba hodně starších lidí nebo lidí ve středním věku, kteří si kladou otázku a klidně si ji začínají klást až v tom vysokém věku, proč to vlastně nejde, že ženy nejsou kněží a teď na to koukají nechápavě, že celý život tomu nějak věřili, nějak to přijímali, ale vlastně nevidí ten důvod. A teď, když jim člověk dá ty jako staré klasické důvody, jak jste zmiňovala taky na začátku, tak jako kroutí očima, jestli to myslíme vážně. Takže bych řekl, že to jako napříč generací. Najdeme starší lidi, kteří jsou o tom otevřenější, mladší lidi, kteří méně. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc. Řekl bych, že obecně se to posouvá. Že když mluvím s mládeží na všech těch našich společenstvích a ve farnostech a třeba se tam dostaneme k téhle otázce, tak jsou vlastně jako otevřenější, protože už jsou vychováni přirozeně ve společnosti, kde platí rovnost muže a ženy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus na téma Argumenty proti svěcení žen podle některých teologů nejsou. Co teď ale s tím? Debatují novinářka Aneška Hesová a také katolický kněz Vojtěch Razima.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Aneška Hesová, i když jsme slyšeli, že na tu generační obměnu bychom neměli sázet, tak kdyby to přišlo s tou generační obměnou, je to vůbec to hlavní, na co se má čekat? Je to pro vás dostatečné? Protože i kdyby to přišlo s generační obměnou, pravděpodobně vás už se to týkat nebude a na tu touhu budete si s ní stejně muset nějakým způsobem poradit sama. Tak je to pro vás dostatečné?
3: Já bych nerada vedla tu diskuzi tak, že jde o moje osobní ambice, abych se já dožila nějakého svěcení nebo něco podobného. Já právě souhlasím s tím, že to není generační otázka a neslibuju si, že přijde nějaká generace, která bude mít ty hodnoty postavené jinak a církev změní. Spíš vnímám, že církev je zkrátka hodně široká a že v ní jsou i ti mladí, i ti staří a jsou i tam i ti muži, ženy, liberální konzervativci, takže vlastně ta církev potřebuje hledat nějaké řešení, které by mohlo být pro všechny, protože v církvi to zároveň není tak jako například v politice, kde máme různé strany, které zastávají třeba i rozdílné názory a vlastně bojují mezi sebou a ta, která získá nějakou většinu nebo nějakou převahu, tak ta vlastně nastoluje ten pořádek a stanovuje ta pravidla a často i vlastně na truc té předchozí garnituře, takže možná ten model je takový, že se nám může zdát, že ho budeme i implementovat do té církve, ale tak to vůbec v církvi nefunguje. Církev nebude nikdy říkat, teď jsme tady my a změníme to, co dělali předchozí, to, co dělal ten minulý papež. Církev bude vždycky se snažit hledat nějakou jednotu, kontinuitu a integrovat do ní třeba i tu rozdílnost, nebo aspoň doufám, že to tak bude dělat. A tím pádem nečekám, že přijde nějaká mladá generace, která udělá v církvi revoluci, ale spíš doufám, že postupně jak mladší, tak starší budou k téhle otázce otevřenější.
0: Když se podíváme na dobu před 60 lety, což jsem nastěňovala úplně na začátku naší debaty, tak zjednodušeně řečeno před 60 lety neměly ženy téměř žádné viditelné liturgické role, nepohybovaly se u oltáře během bohoslužby a podobně. Před 30 lety už mohly být třeba ministrantkami, mimořádně podávat přijímání, před 5 lety už začalo to být běžné, že jsou akolitkami, podávají přijímání, na některých místech praxe se liší, jak už jsme zmiňovali, jsou lektorkami. Tak když se podíváme na prostor těch 60 let, tak nejsou to nakonec v rámci katolické církve docela dost velké změny, tady ty oficiální.

0: roviny. Není to na katolickou církev, o které se právě říká, že ta doba pro její rozhodování bývá daleko delší, tak není to vlastně úctyhodný výkon těch změn?
1: Za mě je to strašně pomalý posun těch změn a je pro mě hrozně těžké se tady s tou pomalostí směřovat, protože, jak jste říkala, v církvi se zkrátka věci dějí pomalu a souvisí to i s tím, že právě chce být jednotná a nechce ustupovat nějakým vnitřním konfliktům, ale z mojí zkušenosti jako křesťana, já jsem taky už v těch 8 letech mohla ministrovat a postupně jsem vnímala, jak se ta církev možná i otevírá ženám, ale takovými opravdu šnečími krůčky, za které si vyžaduje takovou až jakoby paternalistickou, jako takový vděk ve smyslu, buďte holky rádi, že jsme vám konečně dovolili aspoň tohle, že mě to vlastně přijde trochu ponižující a je pro mě těžké být s tím trpělivá a brát to jako dobrou zprávu.
0: Vojtěch Razima, když jsem si to napsala vedle sebe, že žena v katolické církvi v podstatě v současné době nemůže sloužit mši, kázat při mši, číst tedy evangelium, udělovat svátosti, co může jedině kněz, je sloužení mše, toho může dělat jenom kněz. V těch dalších, co jsem zmiňovala, úkolech už může být i zastoupen mužem jáhnem, ale žena tedy nesmí. Když si to takhle dám, tak je to už strašně jako zúžené pole, které je vymezeno jenom kněz. Dále současný papež Lev 14. v roce 25 říká, že ženy mají jedinečné dary, jejich přínos je pro církev i svět důležitý a tedy musí se stavět církev za to, aby ženy nebyly diskriminovány. Zároveň Vatikánská komise na konci roku 25 ke svěcení žen na jáhenky tak řekla, že doporučuje další studium a v současné době tedy nedoporučuje svěcení žen na jáhenky. Když se podíváme na ty změny 60 let, tady to, co jsem teď zmiňovala, chci se ptát v podstatě na to, k čemu jinému by přece ty změny, když se mi takhle postavila vedle sebe, k čemu jinému než k tomu svěcení žen vedou? Není to už jenom takové hraní si na slovíčka, nebo ještě tohle necháme tomu knězi, nebo ještě tohle necháme těm mužům, ale vždyť ten prostor už se oficiálně, i když jsme si řekli, že praxe se liší, tak oficiálně už se hodně rozšiřuje pro ty ženy.
2: Máte pravdu, jako, ale my tam pořád máme, nebo si držíme nějakou tu mentalitu, o které mluvila Aneška. Jo, já když třeba řeknu, že ty služby lektora a akolity byly ustanoveny Pavlem VI. V roce 1972, pokud se nepletu teda, tak a řeklo se, jsou to laické služby, tak proč rovnou papež neřekl, no jsou přístupné i ženám, protože ženy jsou laičky, kdy tomu nic nebrání. Jo? Tomuhle vlastně v církvi moc nerozumím, nebo na té vysoké úrovni toho učitelského úřadu, proč vlastně nedotáhne ty věci do konce. Že se mi to zdá jako polovičaté řešení. Řekneme, jsou to laické služby, ale ženy k ním nepustíme. No proč? Takže to bych řekl, že je nějaká jako pomalá mentalita.
0: Možná doplnění Aneška Hesová, to, co teď jsme slyšeli od Vojtěcha Razimy, tu otázku proč, vy tam máte nějakou odpověď, protože mě, když jsem si to takhle vedle sebe postavila, tak jsem si řekla, ale nevede to stejně už jenom k tomu jednomu, tedy ke svěcení žen na jáhny a kněze. Může se to někde zastavit, zvrátit, nejít to dál?
1: No já tam vidím zase ten strach, o kterém jsme mluvili na začátku, možná trochu, nechci stavět ženy proti mužům, ale trochu takový ten strach těch mužů přece jenom pustit ty ženy mezi sebe, takovou nějakou, prostě nikdy jsme tady ty ženy neměli, tak jako nedokážeme si to představit, kdo ví, co by to způsobilo, tak takový možná neúplně explicitně, ale mezi řádky tenhle strach tam asi vnímám a toho, že aby ti muži, aby jim zůstala nějaká výsada, teď je ta výsada to svěcení, že jo, vlastně ten svěcený služebník může být jenom muž. A trošku se obávám, že vlastně ten vývoj, nemám křišťálovou kouli, jak se to bude vyvíjet, ale myslím si, že možná se to může právě dít formou takových polovičatých řešení, jak už tady naznačoval Vojtěch, že vlastně církev bude postupně zavádět nějaké další a další role, které jsou z mého pohledu trochu takový kočkopes, aby už vlastně přijímali ženy tu zodpovědnost, ale ještě to nebyl ten jáhen, tak to bude nějaký služebník liturgie, nebo služebnice liturgie, nebo služebnice nevím čeho. A už třeba bude mít i podobné kompetence jako ten svěcený služebník, ale jenom aby to nebyl jáhen a aby to nebyl kněz, tak takové řešení chytré horákyně. Trošku tuším, že nás postupně takové řešení čeká.
2: Jestli můžu navázat jenom.
0: Já možná ještě to jenom zdůrazním, jak dlouho je to udržitelné, nebude to už narážet i u těch samotných kněží. Když se vlastně veřejně mluví o tom, že ženy, že ten silný argument proti jejich svěcení v katolické církvi stále nezaznívá. Vidíme i jiné církve, kde řekli, žádný přesvědčivý argument neexistuje, proto světíme ženy. Tak nebude to narážet vlastně i v té komunitě kněží, potom čtou ty listy a volají se teda ti muži výhradně, kteří cítí to povolání, nezmiňují se ženy. Nebude to čím dál tím víc napjaté?
2: Nevím, já nevím. Nevidím do budoucnosti, ale samozřejmě jako je vidět, že ta společnost jde nějakým směrem, že jo? Objevili jsme rovnost muže a ženy jako něco dobrého, že jo? Jako nějakou pravdu prostě o našem životě, konečně. A teďka samozřejmě, že bude vznikat jako čím dál větší napětí mezi tou církevní praxí a společností, no?
1: Já bych jenom chtěla říct, že v katolické církvi je možné dělat věci opravdu, ale opravdu pomalu. Takže i to, co je třeba ve společnosti nepředstavitelné, že by mohlo trvat tak dlouho, já myslím, že v katolické církvi to trvat dlouho může.
2: A ono je to ještě vidět hezky teďka na tom odmítnutí svěcení jáhenek. Jo, to je vlastně ještě nižší problém nebo menší problém než svěcení žen na kněze nebo popřípadě na biskupy. Protože vlastně to, co dělá jáhen v principu, může dělat i laik. Jo, jáhen nemůže dělat ty jakoby výsostně kněžské věci, jako zpovídat, sloužit mši svatou, udílet svátost nemocných, popřípadě běžmovat. Ale jáhen vlastně může všecko mimo to. A to samé může dělat i laik, jakoby ve výjimečných případech. Čili tam vlastně není už moc jako žádná překážka. Jo? Proč by ta žena, která v principu může dělat všechno to samé jako jáhen, proč by tady na toho jáhna nemohla být vysvěcena?
1: No, já tu překážku vidím právě v tom, že tam je to svěcení a tím pádem už odpadá jakákoliv další bariéra, protože když řeknete, můžeme světit ženy na jáhenky, tak pak už vlastně odpadá ta poslední překážka a taky tím pádem ale můžeme světit i na kněze nebo na biskupa.
0: A tím pádem se můžou stát papežem?
1: I papežem samozřejmě.
0: Vojtěch Razima, jste se zasmál, je to úsměvná představa, ale je to realita přece.
2: Je to tak, je to realita.
0: Je tohle těžké přijmout, zase to zjednoduším, v nějakém mezi kněžími nebo těmi, kteří v současné době prostě většinově rozhodují v katolické církvi?
2: Ano, myslím si, že by to bylo těžké přijmout, protože přece jenom 2000 let to bylo nějak, že jo?
0: Proč katolická církev nesvětí ženy na jáhny a kněze, i když veřejně obecně přesvědčivé argumenty proti jejich svěcení podle některých teologů nezaznívají? Na téma debatovali novinářka Aneška Hesová a katolický kněz Vojtěch Razima. Oběma moc děkuji, že jste byli hosty Vertikály a z Brna do Prahy přeji pěkný den.
1: Zdravíme z Prahy všechny posluchače Českého rozhlasu.
2: Nashledanou, díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kvalita vody v Ději pod Novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Devátou etapu Tour de France vyhrál Nizozemec Van der Poel. Lídrem zůstává Slovinec Pogačar. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
5: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme.